0: Prezident Pavel včera řekl, že vzdělávání je jednou ze strategických priorit Česka a tomu by měl odpovídat i rozpočet.
1: Protože jedině vzdělaná společnost bude zároveň taky odolná a bude prosperující. Pokud se to neodrazí v rozpočtu na školství, na vzdělávání, pak je evidentní, že to asi za prioritu nepovažujeme.
0: Podle Plagy v rozpočtu ministerstva na příští rok chybí asi 6 miliard korun. Britský premiér Andy Burnham v parlamentu slíbil velkou decentralizaci moci, rozvoj všech regionů nebo největší budování obecních bytů za desítky let. Před poslanci včera promluvil jako šéf Labouristů a vlády poprvé od nástupu.
2: Burnham za souhlasných pokřiků spolustraníků poděkoval za službu svému předchůdci Kýru Starmerovi. Slíbil podporu Ukrajině a pomoc v obraně před Ruskem. Řekl, že život je v Británii příliš drahý a vyzdvihl, že už zlevnil elektřinu nebo jízdné v autobusech. Burnham zkritizoval vodárenské společnosti vedené prý jen pro zájmy soukromníků. Slíbil boj se změnou klimatu, více pravomocí pro starosty a nápravu politiky škrtů. Na celou zemi chce aplikovat podporu růstu, se kterou prý jako starosta pozdvihl Manchester. Konzervativní lídrině opozice Kemi Badenochová reagovala, že je jeho teorie růstu špatně. Dominik Tesár, Radiožurnál.
0: Lidé dnes budou moct na obloze naposledy vidět cvičné proudové podzvukové letouny Aero L-39C Albatros. Formace tří strojů vzlétne krátce po 10. hodině z pardubického vojenského letiště a o hodinu později jeden z nich přistane v pražských Kbelích. Bude novým exponátem tamního leteckého muzea. Ostatní letadla se vrátí zpět. Stroj přibližuje pilot Erwin M.
3: Letoun jako výcvikový byl zamýšlen pro letouny MiG-21, MiG-23. Pokud samozřejmě víme, že dneska máme letouny AS-39 Gripen, tak říct, že letoun L-39C byl vhodný pro výcvik na tento typ, tak plně ne.
0: Tenistka Gabriela Knudsonová prohrála na US Open v prvním kole. Němce Lisové podlehla 2x3-6. Vypadla i Lucie Havlíčková s Maďarkou Bondárovou, prohrála taky 2x3-6. Další Češky Darja Vidmanová s Nikolou Bartuňkovou aktuálně o postup bojovat nemůžou. Program v New Yorku přerušil déšť. Fotbalisté Zbrojovky Brno přivítají v dohrávce čtvrtého kola šance ligy Hradec Králové. Utkání začne v 18 hodin. V případě výhry se Zbrojovka může posunout na druhou příčku neúplné nabídky. Podle trenéra Martina Svědíka jsou ale zatím nejdůležitější věci než umístění.
4: Já vůbec se nezabývám ani tím, že potom někdo říká, že budeme tamhle nebo tamhle. My víme nějaký v kabině, máme nějaký svůj cíl, my víme, na co máme, my víme, že prostě jsme založeni na týmovém výkonu a my víme, že můžou přijít daleko horší časy. Takže chceme využít toho každým zápasem se posouvat dál a dál, ať už to je vlastně herně, ať už to je výkonnostně, anebo samozřejmě těma bodama.
0: Ve 20 hodin začne další dohrávka mezi Jabloncem a Bohemians.
5: Zavřená D6 na Kladensku a překážka na D1 u Brna. Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je neprůjezdná za odbočkou na Kladno a Unhošť. Na 10. kilometru havaroval kamion, dodávka a osobní auto. Sjíždějte na 12. kilometru, místo objedete přes Unhošť a Jeneč. Na dálnici D1 pozor za Brnem ve směru na Vyškov. U nájezdu z Ostravské ulice na kilometru 204 stojí několik odstavených vozidel, zřejmě po nehodě. Na vozovce jsou plasty a roztrhaná pneumatika, tak dejte nohu z plynu. Na D11 opatrně v omezení za Prahou ve směru do Hradce Králové. Na 7. kilometru teď právě odtahují havarované osobní auto. Odtahovka i havarované vozidlo stojí vlevo u svodidel, je to opatrně průjezdné pravým pruhem. U Turnova je zavřená silnice 10 na Tenwald. Hned za sjezdem ze silnice 35 je převrácený kamion. Objíždí se to přes Turnov Bezručovou ulicí. A v Praze uzavřený Strahovský tunel ve směru z Břevnova na Smíchov. Údržba potrvá do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravě až 28, na horách kolem 17. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Radka Krejčí pracuje pro římskokatolickou farnost Kutná Hora Sedlec, kde dokázala rozhýbat plno zajímavých projektů. Stojí třeba za unikátní expozicí Memento Mori nebo edicí per ze dřeva Santiniho schodů. Světově proslulou kostnici v Sedlci i tamnější katedrálu na nebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele spravuje nyní žena, která ještě před pár lety řídila personální oddělení jistého módního řetězce v celé střední Evropě. Radka Krejčí je hostem hovoru. Dobrý den.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: A od mikrofonu vás zdraví Lenka Buriánková.
6: Hovory.
7: Jak se ocitla šéfka personálního oddělení z korporátu na pozici správkyně římskokatolické farnosti?
8: No vlastně úplně jednoduše a úplně standardně. Lidi si myslí, že to byla nějaká divoká cesta, ale vůbec nebyla. Já jsem po 10 letech právě v tom korporátu měla pocit, že potřebuji trochu změnu i v souvislosti s tím, že se mi narodil syn, že jsem se přestěhovala z Prahy do Kutné Hory a to tempo bylo zběsilé a vlastně nestíhala jsem, nezvládala jsem to. Takže jsem se začala poohlížet po něčem, co by mi dávalo trochu jako větší smysl a zároveň, co by bylo v místě mého bydliště, tedy v Kutné Hoře. No, otevřela jsem takový ten klasický webový portál s nabídkou práce a tohle na mě vyskočilo. Takže jsem poslala motivační dopis, poslala jsem životopis, pak jsme se sešli s panem farářem a můžu říct, že v podstatě byla ruka v rukávě. Pak tam teda proběhl ještě nějaký psychologický test, toho jsem se trochu bála, ale i tím jsem prošla. No a tak se vlastně začala psát ta moje cesta pro farnost.
7: Jak se proměnil váš vztah k takovým duchovním památkám, jako je právě katedrála v Sedlci, kostnice, další objekty, které máte ve správě?
8: Já bych řekla, že se neproměnil jenom můj vztah k těmto přenádherným památkám a kostelům, ale proměnilo to mě jako osobnost, jako Radku Krejčí. Jednak jsem trochu zestárla a jednak jsem se prostě potkala se spoustou velmi vzdělaných, moudrých lidí, kteří mě prostě určitou cestou mě jako sformovali. Ale když jsem vlastně poprvé stoupala do Sedlce, tak samozřejmě kostnici známe všichni, ale katedrálu jsem předtím nikdy nenavštívila. Já jsem ani nevěděla, že je otevřena, abych řekla pravdu. Což jako na to narážím i teď, po letech, že mnoho Kutnohráků neví, že Sedlecká katedrála je otevřena veřejnosti. A když jsem do ní poprvé vstoupila, tak mi jako doslova padla brada a říkala jsem si, no to je nádhera. Jak to, že jsem o tomhle nevěděla, protože já pokaždé, když jsem někam měla, tak jsem prostě měla potřebu vstoupit do jakéhokoliv otevřeného kostela nebo synagogy, mešity, to je jedno, ty sakrální prostory obecně mám ráda. No ale katedrála mě prostě nadchla tou svojí neuvěřitelnou čistotou, jednoduchostí, takovou jako nadčasovostí a na rozdíl od všech gotických katedrál, který jsem předtím viděla, tak měla hrozně jako pozitivní a krásnou atmosféru, že jsem tam se necítila jako, jako ustrašeně, ale vlastně cítila jsem se tam strašně plná vjemu a no, a doteďka to tak v katedrále mám, pokaždé, když tam vstoupím, tak jsem prostě nadšená a jsem jako hrozně ráda, že můžu pokračovat v psaní jako toho příběhu tohoto naprosto jedinečného místa.
7: Co jste se dozvěděla nového o Santinim? Protože to je v podstatě ta podoba nyní, to je zase ten Santini.
8: Santiniho jsem samozřejmě znala už předtím, ale nevěděla jsem, že to je vlastně jeho první velký dílo. To jsem se tam dozvěděla jako první fakt a začala jsem to tam tak jako postupně prozkoumávat. A pak jsem se začala scházet i se znalci Santiniho, ať už s panem Růžičkou, nebo s ostatními lidmi, kteří vlastně působí ve spolku putování za Santinim. No a Santini to byl prostě strašný borec, jako to je úplně neuvěřitelný. Já ho neberu jako čistě jenom stavitele nebo architekta, ale to byl opravdu jako designer. A to, co předvedl u nás v 25 letech, jako klobouk dolů a vlastně já si dávám takový cíl, že bych chtěla procestovat všechny jeho památky po Čechách, tak už mám mnoho splněno. A to mě se hrozně líbí, že to, co u nás poprvé vyzkoušel, tak potom v těch dalších památkách jako implementoval a rozvíjel. Třeba trošku jako jinak, v jiných křivkách, jiných perspektivách, ale u nás to opravdu jako vyzkoušel poprvé. Takže já vždycky ze srandy říkám, že kdyby nebylo Sedlce, nebyla by Kutná Hora. To je fakt. A kdyby nebylo Sedlec, nebyl by Santini tím, kým se opravdu stal.
7: Když vás tak poslouchám, tak to je teď jistý zájem o historii, architekturu. Vy jste ale tyhle obory nikdy nevystudovala, ale zároveň jste se teda odvážila napsat knihu o farnosti v Sedlci, o katedrále, o kostnici s fotkami Ondřeje Soukupa, dlouholetého spolupracovníka farnosti kutnohorského fotografa. Tu knihu vydalo prestižní britské nakladatelství. Měla jsem dojem, že jsem na internetu viděla, že už je snad vyprodaná. Tak není třeba teď úvaha taková, že byste měla nějaký obor spojený s historií, architekturou studovat?
8: Nad tím jsem se upřímně vůbec nezamýšlela. Já jsem od jako dětství byla milovník historie. To bylo jako můj, po angličtině to byl můj nejoblíbenější předmět. Jako dějepis to prostě, to bylo něco, kde jsem opravdu dávala pozor. A to bylo taky jako na úrovni zázraku, protože jsem nějakou lehkou formu ADHD, bych řekla, takže mě udržet jako v klidu byl problém. Ale v hodinách dějepisu jsem opravdu pozor dávala a vlastně mě dějepis a historie baví v tom, že my máme nějaká fakta, ale spoustu věcí nevíme a můžeme to fabulovat. A to je další můj koníček, další mé láska a to je vlastně jako psaní. Takže vlastně v té knížce se to protlo, že jsem mohla čerpat z těch faktických pramenů, mohla jsem čerpat z těch znalostí, které máme, primárně hlavně o katedrále při Okosnici, tam je spousta otazníků a spousta neznámých. No a zároveň to měla propojit v nějaký jako celek, který bude čtivý, zajímavý a zábavný.
7: A je nějaký příběh, který máte ráda z historie kostnice nebo katedrály, který vás třeba fascinoval, když jste psala tu knihu?
8: Můj největší oblíbenec je rozhodně Petr Brandl, který u nás působil v Sedleckém vlastně klášteře a to dvakrát. Jednou ho vyloženě opat jako zachránil před domácím vězením, takže Petr dostal poměrně jako zajímavou zakázku, ale protože to byl divočák, tak prostě utíkal. A samozřejmě ta zakázka se prodlužovala a přestože opat určitě byl trpělivý a jako velmi vznosný muž, tak už to asi nevydržel a na Petra teda uhodil, že by měl nějak jako ctít tu domluvu a domlouvat to, co slíbil. No ale prostě Petrova touha po svobodomyslném životě byla větší, takže místo, aby jako skutečně pracoval, tak se zavěsil svoje kalhoty za jeden z rozpracovaných obrazů. Takže když se opat přišel jako přesvědčit o tom, jestli opravdu Petr maluje, tak tam viděl ty zavěsený kalhoty a myslel si, že Petr maluje a plní zakázku a místo toho Petr pobýval v nedaleké hospodě v centru Kutné Hory. Takže to je moje oblíbená historka a prostě deklaruje to ten fakt, že puzení umělců jsou stále stejná a prostě neskrotíme jako.
7: Tak humorné historky, to asi každý má rád při takových prohlídkách, ale jak je na tom třeba černý humor v kostnici? Můžete ho používat? Jak na to reagují návštěvníci? Protože z vás mám pocit, že máte ráda humor, ale nevím, jestli zrovna do těchto posvátných míst se to hodí.
8: Hodí. Vlastně náš merch je částečně vystavený, že máme těch jako kolekcí několik a jedna z těch kolekcí je trošku jako vystavena na tom, že my dost často říkáme věci jako typu je tady mrtvo. Tak to je nejoblíbenější replika v zimě, třeba v lednu, když přijdu do kostnice a ptám se kolegů, tak co? Tak oni odpovídají, je tady mrtvo. A jako z toho jsme malinko vycházeli, ale držíme to podle mě na hraně nějakého jako vkusu a slušnosti. Ale prostě pracujeme s tím, jako smrt patří k životu. Nechci říct jenom naše generace, ale současný svět má buď tendence jí upozadit, že se nás to netýká, že jsme jako svým způsobem nesmrtelní. Naši nejbližší doma neumírají, my nevidíme umírat. Že v naší společnosti, typicky v té české, je obrovské množství nevěřících lidí, takže v tom nehledají nějaký jako smíření, ale jako definitivní konec. Ale netřeba jako tu smrt demonizovat, ona prostě patří jako k životu, je součástí toho života, je pro nás, pro všechny, pro živé bytosti jako společná. Vím, že v některých lidech to zbuzuje jako strach, obavy, nějaký jako panický stavy, ale tak to prostě je. A zrovna kostnice je místo, kde bychom si to všichni měli připomínat. Ale na druhou stranu právě ta naše čeština je tak nádherná, že je strašně moc idiomů, který jako s tím svým způsobem pracujou, tak proč s tím nepracovat taky? Mně připadá daleko lepší hezky graficky nějaký takový idiom zpracovat, než prodat jako lepku. Ne pravou teda, repliku lepky, jo, repliku lepky, nebo nějak prostě jinak prodávat suvenýry a hledám prostě jiný cesty, než jenom lepky, lepky, lepky.
7: Možná, když už se o tomhle bavíme, tak se hodí teď připomenout, že v dubnu příštího roku chcete otevřít zvukovou instalaci, v podstatě expozici. Jejíž součástí budou vybrané anonymní nahrávky lidí, jejich zamyšlení o lidské konečnosti. Pokud mám tedy správné informace, tak vlastně stále ještě probíhá nahrávání v pop-up audio studiu Memento Mori na terase kostela v Sedlci. Už jste měla třeba i možnost nějaké ty nahrávky slyšet?
8: Ne, a neudělala jsem to záměrně. Já bych vlastně chtěla to slyšet až v momentě, kdy to pánové, naši autoři té expozice, Viktor Portel a Dominik Dolejší, zpracují a bude to nějakým způsobem jako hotový materiál. Teď je to velmi syrový materiál a stává se nám, že se tam chodí zpovídat lidé třeba na 50 minut, na hodinu, že opravdu jako mají potřebu o tom přemýšlet, uvažovat, říct toho hodně a my nemáme ambici celý ten prostě rozhovor nebo celý ten záznam dát dispozici. My v podstatě to by nebylo poslouchatelný a nesplňoval by to ty kritéria jako moderní expozice. Takže z toho budeme v podstatě dělat jenom určitý jako záznam a v momentě, až ty záznamy budou hotový, tak se jim ráda poslechnu. Ale byla jsem první zpovídaná, protože i já mám prostě co sdělit světu, protože i mě se nějakým způsobem jako smrt dotkla a přestože jsem v tom vlastně každý den a přestože mám čas jako tendence právě šahat po černém humoru, tak i pro mě ta smrt téma, který mě prostě zasáhlo a měla jsem potřebu to prostě sdělit a říct a třeba to někoho zaujme a zamyslí se.
7: Nechtěla byste se podělit alespoň jednou větou, jak vnímáte smrt, ten konec?
8: Já nejsem praktikující katolík, takže já to vnímám tak, že je to prostě jako konec. A zároveň pokaždý, když přijdu do kostnice, tak se zamýšlím, co je v tom životě vlastně skutečně důležité. A není to to, že mám možnost se sebrat a jet do Japonska a užít se tam hezkou dovolenou, když to je teda super, nebo že si koupím nový oblečení nebo nový auto nebo zrestauruju kus nábytku, ale pro mě je nejdůležitější tomu, koho mám ráda, říct, že ho mám ráda, tomu, komu jsem ublížila, se omluvit a prostě utvářet ty mezilidský vztahy kolem sebe tak, jak nejlíp dovedu. A to se snažím vlastně i vnášet do toho našeho týmu v Sedlci, aby to bylo místo, kde nám je všem dobře. A vlastně je to strašně zajímavé, že když jsem byla personalistka v té nadnárodní společnosti korporátní, tak tam ten cíl byl víceméně podobný, protože to byla švédská firma a ty Švédové jsou prostě takový. Takže neustále ten cíl mám stejný a to ten, aby nám prostě tady na tom seti bylo dobře, to bych řekla, že je jako důležitý.
6: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Hostem hovoru je Radka Krejčí z římskokatolické farnosti Kutná Hora Sedlec. Vy jste zmínila Japonsko, kde jste byla, a teď nevím, jestli služebně nebo soukromně, myslím, že na jaře. Mě by zajímaly vaše dojmy, protože turisté asijští jsou opravdu v Česku všude. Často je vnímáme jako ty turisty, kteří všechno si fotí, natáčí na videa. Jak oni se projevují právě třeba v Kutné Hoře, pokud přijedou, jak oni ta místa vnímají a jak to třeba koresponduje s tím, co vy jste právě v Japonsku viděla, jaký vztah třeba tam má společnost k památkám.
8: Myslím si, že se nám tam podařilo rozklíčovat, jaký je rozdíl mezi Japonci, Číňany a Korejci. A myslím, že se mi podařilo je i jako rozpoznat mezi sebou. A vím, že těch japonských turistů u nás v Sedlci není tolik, jako těch ostatních Asiatů. Typicky si myslím, že k nám jezdí nejvíc jako Korejci a poté Číňani a těch Japonců tolik není. Nicméně Japonsko a jejich péče o památky je to jiný. Jo, my jsme vždycky byli fascinovaný, že jsme přišli k obrovskému hradu, který zvenku vypadal jako wow, A pak jsem přišla dovnitř a tam nic nebylo. Prostě jako vůbec nic. Ani tatami na zemi, prostě nic. A já jsem si říkala, tak u nás jako ty hrady, že jo, jsou taky jako obrovský, ale vevnitř se pořád něco jako odehrává. Furt tam máte aspoň nějakou skříň, almaru, něco, nějaký kožešiny.
7: Musíte mít doprovodný program pro rodiny s dětmi.
8: Přesně, přesně.
7: Zázemí pro seniory.
8: Ano, ano. To tam jako většinou taky měli, ale opravdu jinak v tom hradu jste to prošla od zhora dolů a nebylo tam jako vůbec, vůbec nic. Kromě toho, kromě bezpečnostních směrnic, kudy utíkat před požárem. A to je, bych řekla, ten největší rozdíl mezi námi a Japonci, že Japonci jsou jako totální minimalisti. I samozřejmě je to daný jako tím, kde žijou a co jim tam hrozí, kdyby si zavalili prostě svůj interiér jako hromadou nábytku. A co mě jako překvapilo, tak byla neuvěřitelná jako pokora k tomu veřejnému prostoru. To mi tady v Čechách jako obecně hrozně, hrozně chybí. Že pro nás není problém něco vybudovat, ale pak o to pečovat, starat se o to, aby to vydrželo, to vnímám jako ten největší vlastně rozdíl mezi námi a Japonskem. A my jsme se potom naučili, že jsme si v baťohu nosili náš pytlíček na odpad, protože prostě potkat v Japonsku kdekoliv koš na odpad, to bylo taky jako malý zázrak.
7: Nejsou.
8: Ale nikoho by nenapadlo, ale vlastně ani z těch turistů, že by tam někdo něco pohodil na zem. A nechápu, proč u nás se to jako děje.
7: Jak je to se vstupným v Japonsku do památek?
8: Je tam, samozřejmě, je tam. Do těch hradů, není, samozřejmě do těch šintoistických chrámů a podobně tam vstupné není. Ale když jsme chtěli do těch takových těch jako zásadních památek, tak tam vstupné vybírali. My jsme se i hodně chystali na to, abychom prostě se dostali tam, kam chceme, takže jsme si tu cestu plánovali. Koukali jsme, kde třeba mají jako timeslotový systém, abychom měli garanci toho, jestli tam dostaneme. A prostě myslím si, že to je jako standardní, prostě chtít vstupné po návštěvnicích, abyste se potom o tu památku mohli starat.
7: Kostnice asi svou reklamu nepotřebuje, si myslím, ale vaše farnost spravuje i další objekty. Tak jak přitáhnout lidi i tam?
8: My máme ve správě dva naprosto unikátní kostely, ať už románský kostel svatého Jakuba v Jakubu, což je obec vlastně v obci Církvice, je to kousíček od Kutné hory. Je to velmi velmi zajímavý kostel v tom ohledu, protože my přesně víme, kdy byl vysvěcen, kdo ho světil. A je to nezvykle velký románský kostel. A vlastně nikdo nechápe úplně, jak se tam tak jako vyskytl a proč. Těch hypotéz je několik. Ale když prostě vstoupíte do toho areálu, toho kostela, tak tam je úplně ticho, úplný klid a vy se propadnete fakt úplně do jiného století, protože ten kostel se zachoval jako v nebývalé původní podobě. Takže srdečně zvu, ještě vlastně v září máme kostel svatého Jakuba otevřen, teď je opatřen novou střechou kompletně, tak to nám dělá velkou radost. Máme tam i malou expozici a máme tam skvělou paní průvodkyni, která o tom kosteli úplně všechno. Ne, že by to zažila, ale skoro to tak vypadá, jako prostě opravdu ta pátrá a hledá informace. A takže ten kostel kolikrát tam strávíte delší dobu než kdekoliv jinde, protože prostě všechno se dozvíte. A pak máme kostel svaté Anny v Nových Dvorech, což je barokní skvost. A taky jako úplně nechápete, kde se tam takhle nádherný baroko jako ocitlo. Tak prostě v Nových Dvorech, jo, v městě jsou maličkým, ale taky to má jako návaznost na tu historii a nyní jsme akorát dodělali vlastně rekonstrukci toho kostela a opatřili jsme ho novým bohoslužebným mobiliářem, tak z toho osobně já mám obrovskou radost, protože my jsme vlastně vyhlásili otevřenou soutěž architektonickou, tam se nám přihlásilo vlastně 30 autorů. My jsme jeden ten autorský tým manželé Huly vybrali, potom jsme společně jeli do Portugalska vybrat mramor, tak aby to opravdu do toho kostela bylo to nejlepší, co můžeme mít. No a pak se nám podařilo sehnat ty nejlepší z nejlepších sochaře pana Petra Váňu a kameníka pana Tomáše Váňu a ty vlastně ten jako sen zrealizovala do takové podoby, že já vždycky, když to vidím na fotkách, si říkám, to vypadá jak vizualizace, to je tak dokonalý, že to není možný, ale je to možný. Takže srdečně zvu i do kostela svaté Anny v Nových Dvorech.
7: Já když to všechno slyším, tak mám pocit, že v žádném případě se v římskokatolické farnosti nenudíte, opravdu. Asi obzvlášť po vašem příchodu před pár lety. Máte pocit, že skutečně tedy farnost není konzervativní místo teď po těch letech zkušeností, že jste tam rozhýbala ten tým, protože si myslím, že vy jste musela i trochu namotivovat ty vaše lidi, aby třeba začali pracovat na vašich představách nebo na vašich společných představách. Jak to bylo těžké, když jste právě přišla z toho personálního oddělení, tedy toho módního řetězce, tak jak bylo těžké tedy ty lidi nalodit?
8: Bylo to těžké a do toho uprostřed té snahy přišel covid. Takže samozřejmě o toto bylo jako těžší. Ale na druhou stranu, já jsem se snažila na to koukat jako pozitivně. Brala jsem to jako nějaký jako restart, jako předěl, protože my v roce 2019 jsme měli 500 tisíc návštěvníků a to už opravdu, to už jako nešlo. To už, mě už té Kosnice bylo i líto. Bylo mi líto těch mých kolegů, kteří tam prostě jako museli koukat na ty davy těch drancujících turistů, kteří kolikrát tam dělali věci, kdy vám jako zůstával úplně rozum stát. To, že tam někdo jako dělá selfiečka, jo, to by nejradši dělali teďkon, ale to, že někdo je jako schopný na ty lepky šahat a různě je přeoranžovávat a to, že dokonce někdo jako schopný tu lepku olíznout a přitom se jako vyfotit, tak to byly prostě, to byly naše dny před covidem. Takže pak přišel covid, celý sice zastavil, zastavili jsme se i my, kolegové, průvodci zůstali doma a my v podstatě jenom s kolegyní z ekonomického, s kolegou z technického, jako pobývali v té úplně mrtvý sedlci, jako nebyla ani noha a vůbec nevěděli, co s náma bude. Ale já jsem to brala rozumně, já jsem to brala tak, že něco se teďkon zděje, ale že až ten svět jako naskočí zpátky, tak vím, já jsem si 100% jistá, že za náma zase pojedou, protože máme prostě ve správě úplně světově unikátní památku. No ale během toho covidu mnozí lidé odešli, poté jiní přišli a teď jsem hrozně ráda za to, že ten náš tým je velice jako pestrý. Já to volání potom diversity, to tam ve mně taky stále jako je, že je potřeba mít ty lidi jako odlišný, aby tam každý vnášel trošku něco jiného. Takže máme mladý, středního věku, starší, máme holky, kluky a jako společně chceme, aby sedlec bylo jako celá ta čtvrť byla vnímaná jako nějaké historické centrum, o které bychom měli i společně s městem Kutná Hora daleko lépe pečovat, protože tam ta péče právě o veřejný prostor jako nulová. Tam se tam velmi narážím a vlastně neustále potom volám, aby se všichni uvědomili, jak to tam vypadá. A zároveň myslím si, že nám společně jde o to, aby ty kostely jako žily, aby v té katedrále se děly věci, tam každý den se tam koná bohoslužba, pravidelně děláme právě výstavy, pravidelně hostíme koncerty, které třeba nejsou úplně prvoplánově hodící se do kostela, ať už je to jazz. Třeba Rudy Linka tam loni koncertoval. Letos v říjnu máme Beatu Hlavenkovou, která je tak jako na pomezí mezi jazzem, popem, klasikou. A že vlastně po tomhle jako šaháme celkem cíleně. Že klasika je fajn, taky rozhodně ji jako rádi uvítáme, ale ukazujeme, jak by mohl vypadat kostel 21. století a jak může vypadat vlastně péče o památky 21. století a jak vůbec vlastně může vypadat cestovní ruch jako v sakrálních památkách. Počínaje marketingem přes merchandising, prostě přes to, co prodáváme, jak to prodáváme a i přes to třeba, jaké zázemí jsme jako vybudovali pro turisty. Takže chceme být takovými lídry tabulky nejenom v té návštěvnosti, ale i v tom ukázat, jak se to dá dělat a nebát se dělat odvážná rozhodnutí.
7: Říká Radka Krejčí, která je ředitelkou organizační složky římskokatolické farnosti Kutná Hora Sedlec.
6: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Německo poprvé označilo Rusko jako pachatele srpnového pokusu o dronový útok na letiště v Lipsku. Podle spolkového ministra vnitra Alexandra Dobrinta útok provedli tzv. Low-level agenti, které najali ruské státní orgány. Low-level agent je označení pro osobu, která není zpravodajsky školená, je ale naverbovaná tajnými službami. Hnutí SPD se v kauze předvolebních plakátů nedopustilo trestného činu. Pravomocně o tom rozhodl odvolací městský soud v Praze. Podle jeho verdiktu byla použita forma plakátů sice výrazná a místy provokativní, ale taky typická pro předvolební kampaně. Šéf hnutí Tomio Okamura očekává, že skončí i jeho trestní stíhání v této kauze. To je teď přerušené, protože ho poslanecká sněmovna odmítla vydat. Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík opakovaně schvaloval bonusové příspěvky brněnské zubní ordinaci, která sídlí v jeho domě a vlastní ji jeho syn. Radiožurnál to zjistil z úhradových dodatků, které pojišťovna zveřejňuje. Příspěvek dostává ordinace za to, že bere nové pacienty. Smolík na dotazy Radiožurnálu dlouhodobě nereaguje a nevyjádřil se ani jeho syn. A v Praze začal platit nový metropolitní plán. Určuje výstavbu a rozvoj hlavního města na dalších zhruba 20 let. Reguluje například výšku nových budov, hustotu zástavby a zeleně i kudy povedou nové silnice a tramvajové trati. Dokument taky umožní výstavbu zhruba 350 tisíc bytů. Tenistky Gabriela Knudsonová a Lucie Havlíčková prohrály při svém debutu na US Open v prvním kole. Knudsonová podlehla Němce Lisové 2x3-6. Stejným výsledkem prohrála i Havlíčková s Maďarkou Bondárovou. O postup mohli bojovat i Darja Vidmanová a Nikola Bartuňková. Kvůli silnému dešti se ale v New Yorku nehraje.
5: Zavřená D6 na Kladensku a překážka na D1 za Brnem. Následky nehody stále blokují provoz na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy. Za odbočkou na Kladno a Unhošť se na 10. kilometru střetl kamion, dodávka a osobní auto. Sjíždějte nejpozději na 12. kilometru, objíždějte přes Unhošť a Jeneč. Na D1 pozor na výjezdu z Brna směrem na Vyškov. U nájezdu z Ostravské ulice na kilometru 204 stojí několik vozidel, zřejmě po nehodě. Jsou v odstavném pruhu. U Turnova zůstává zavřená silnice 10 na Tanwald. Hned za sjezdem ze silnice 35 je převrácený kamion. Objížďka vede přes Turnov. U Slaného máme hlášenou překážku na silnici 16 do Velvar. Jsou tam dvě odstavená osobní auta, tak je ve tmě nepřehlédněte. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem směrem z Břevnova na Smíchov. Provoz je zastavený kvůli nočnímu čištění, a to až do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravě až 27, na horách kolem 17. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Proč jsou čeští politici příliš váhaví? Jak Američané kontrolují venezuelskou ropu? Proč dopadlo islandské referendum vítězstvím euroskeptiků? Jak může Evropa zastavit demografickou krizi? Kde všude si lidé stavějí domy? To je nabídka témat, kterým se budeme věnovat v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
6: Názory a argumenty.
9: Pražský městský soud rozhodl o tom, že hnutí SPD nespáchalo žádný trestný čin, když zveřejnilo své kontroverzní předvolební plakáty před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Soud také zrušil původní rozsudek, podle kterého mělo hnutí SPD zaplatit pokutu 3 miliony korun. A ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Co tento rozsudek z pohledu fungování české politiky může znamenat?
10: Může posunout určitým způsobem hranice toho, co je v předvolební kampani přípustné, co nikoli z pohledu toho, zda ta strana nebo hnutí tím spáchá trestný čin. Vzhledem k tomu, že je to plakát, který se týkal kampaně před senátními a krajskými volbami a zjednodušeně řečeno, jeden z nich hovořil o tom, že Českou republiku nespasí chirurgové z dovozu, tak je samozřejmě sporné, jasné, zda takovéto plakáty nevyvolávají v lidech určité obavy, určitý pocit třeba i nenávisti vůči tomu, kdo byl na tom plakátu, ale odvolací soud dospěl k názoru, že tomu tak není, že je to zkrátka určitá zkratka a nadsázka v předvolební kampani, že se tím snaží to politické hnutí, v tomto případě SPD, upozornit na problémy, které trápí nejenom Českou republiku. Takže uvidíme, jakým způsobem v následujících měsících a také letech bude vedena předvolební kampaň pomocí takovýchto plakátů, nakolik to bude účinné, kdybych to měl stáhnout na SPD a krajské volby a senátní volby, tak takovýto styl propagace nepřispěl k tomu, že by SPD v těchto volbách nějak výrazně uspěla, spíše neuspěla. Samozřejmě v tuto chvíli nemůžeme uvěřit, zda kdyby takovéto plakáty nebyly, tak zda by neuspěla ještě hůře. Pokud samozřejmě dojde k dovolání, což v tuto chvíli nelze vyloučit, tak bychom pak mohli se ještě od příslušného soudu dozvědět, zda skutečně takovéto mantinely, které nastavil odvolací soud pro případné předvolební kampaně, jsou definitivní, nebo zda skutečně je o něco zúží. Na tom je zajímavé také to, že se výrazně lišil názor státního zástupce soudu první instance a odvolacího soudu, ale vzhledem k tomu, že žijeme v právním státu, kdy je ten justiční systém nějakým způsobem nastaven, tak je potřeba takovýto rozsudek respektovat. Je pravomocný, ale samozřejmě to nevylučuje možnost dovolání.
9: Z pohledu hnutí SPD je tedy případ uzavřen. Jak je na tom jeho předseda Tomio Okamura? Bylo jeho stíhání také ukončeno?
10: Zatím ukončeno nebylo, bylo pouze přerušeno, a to z toho důvodu, že Tomio Okamura je poslancem, má tedy imunitu, a vzhledem k tomu, že jeho poslanecká sněmovna nevydala k trestnímu stíhání, tak to stíhání bylo přerušeno, až uplyne doba, kdy je chráněn poslaneckou imunitou, tak asi to trestní stíhání s velkou pravděpodobností bude obnoveno, ale dá se očekávat, že pokud padl nějaký verdikt soudu, takže ten verdikt týkající se Tomia Okamury by neměl být diametrálně odlišný a že by rovněž on v tomto případě měl vyváznout s verdiktem, že se nedopustil žádného trestného činu, takže možná pro Tomia Okamuru bylo jednodušší, kdyby tehdy požádal o vydání a čelil podobně jako jeho hnutí tomu trestnímu stíhání a mohl mít ten případ uzavřen a nemusel tedy čekat na to, jak dopadne za několik let.
9: Tolik komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Děkuji a naslyšenou.
10: Naslyšenou.
9: Už několik měsíců působí volební modely agentur dojmem, že česká politika zamrzla. Preference stran jsou plus minus podobné, i když občas je patrný nějaký výkyv, jako nedávno u hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Navzdory této zdánlivé stabilitě ale musí politici neustále udržovat vazbu s voliči, soudí politický analytik Lukáš Jelínek.
11: Přestože podle čerstvého volebního modelu agentury Kantar zeslábla od června podpora Babišovců o 4%, věštit z něj tenčení tábora příznivců vládní koalice by bylo předčasné. Hnutí ANO je pořád nad 30% a vyhlídky jeho spojenců se nemění. Motoristé zůstávají na 5% hranici a hnutí SPD o 0,5% nad ní. Příliš neroste ani opozice. Starostové a nezávislí jsou už sice na 17%, občanští demokraté ovšem stagnují a mají stále 15,5%. Piráti lehce oslabili a pod čarou ponoru zůstávají lidovci i TOP 09. Máme-li tato data číst poctivě, musíme vzít v potaz voličské váhání. Od voleb uběhl skoro rok, ale život v Česku se příliš nezměnil. Koalice ANO, SPD a motoristů se soustředí zejména na to, aby mohla vládnout pohodlně a nerušeně. Její střety s opozicí, prezidentem, ústavním soudem, státními úředníky, experty či neziskovkami, ani stále četnější kulturní války, ale lidem chleba nezlevní. Na splnění řady předvolebních slibů si budou muset počkat až do konce volebního období. Odkládá se hloubková revize penzijní reformy, návrat slev na jízdné pro seniory a studenty i zákonem daný nárůst učitelských platů na 130% průměrné mzdy. K Kabinet narovnává nejnůznější příjmy zaměstnanců, dbá i o penzisty, ovšem navíc mu už v kase skoro nezbývá, tudíž kličkuje mezi zájmy biznisu a odborů a když není na chleba, nabízí hry. Ty časem omrzí, ovšem zatím by ještě Andrej Babiš na svých příznivcích mohl štípat dříví. Spíš hrozí, že když jich nepřibyde a menší koaliční partneři udělají příště horší výsledek než loni, přijde hnutí ANO o moc stejně jako v roce 2021. O to smutnější je pohled na těžkopádnou a trestuhodně atomizovanou opozici. Z ODS se line názorová kakofonie. Piráty zase limituje drsný a někdy i arrogantní styl Zdeňka Hřiby. Ovšem největší opoziční slabinu lze doložit citátem místopředsedkyně Starostů a nezávislých a poslanecké sněmovny Barbory Urbanové z nedávného rozhovoru pro Právo a novinky. Doslova v něm řekla: já nejsem v politice proto, abych oslovila voliče, jsem v ní proto, abych odvedla nějakou práci. Mám svůj program, agendu a cíle a věřím, že když se mi něco povede a mám za sebou výsledky, tak voliče přesvědčím, aby mě a mé straně dali v příštích volbách větší důvěru. Barboře Urbanové nebyl ani rok, když se volilo v roce 1992, takže si to nemůže pamatovat. Občanské hnutí, jež se vyklubalo z Občanského fóra, bylo tehdy nejsilnější vládní formací. Jeho ministři ve svých úřadech i na zahraničních cestách kmitali o 106 i za tu cenu, že jim nezbýval čas na kampaň. Věřili ale, že si lidé jejich práce všimnou a po zásluze ji ohodnotí. Nestalo se, přišel pád pod 5% a vlády se pak ujali ti, kteří marketing nezanedbávali. Ani po téměř 35 letech se nic nezměnilo na tom, že politik musí udržovat vazbu s voliči nepřetržitě a každý krok, který podnikne, jim vysvětlovat. Co ale lidé vidí a slyší dnes? Sněmovní hádky, stížnosti k ústavnímu soudu, omílání stále stejných frází. Odlišně to teď zkoušejí lidovci, jejichž nový předseda Jan Grolich zavelel, aby odváděli víc práce v terénu. Jedná se ale o běh na dlouhou trať. Kdo chce zaujmout ve sněmovně, může ukázat, jak jinak než vláda by nakládal s rozpočtem. Deficit jen kousek pod 400 miliardami hraje do karet reformátorům. Starostové, Piráti a lidovci už naštěstí sbírají odvahu k úpravám daní, což je přesně téma, které musí být komunikováno otevřeně a včas. Volební modely působí dojmem, že česká politika zamrzla. Přitom se zhoršují rozpočtové výhledy i bezpečnostní situace. Až si to uvědomí i většina občanů, nebudou jí váhaví střelci stačit.
9: Vysvětluje politický analytik Lukáš Jelínek. Islanďané ve víkendovém referendu těsně odmítli oživit přístupové rozhovory s Evropskou unií. Je to porážka nikoli jen pro islandskou vládu, která plebiscit vyvolala, ale i pro unijní projekt. Slovo má evropský analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk.
12: Při pohledu na kampaň před referendem se místy zdálo, že otázka možného připojení Islandu do unijního klubu stojí a padá s makrelami. Přesněji řečeno, zda je tamní rybáři budou moci nadále lovit a vyvážet podle svého, nebo se budou muset podřídit unijním kvótám. Ve skutečnosti však bylo v sázce mnohem více, a to pro obě strany. Obnovení přístupových rozhovorů by vyslalo významný signál evropské jednoty a soudržnosti v době výrazného růstu geopolitického napětí v severním Atlantiku, ať už jde o ambice Číny, potažmo Ruska, které hledají nové námořní cesty, nebo o stále neukojené teritoriální choutky amerického prezidenta Donalda Trumpa, jenž se stále zcela nevzdal snu o získání kontroly nad sousedním Grónskem a nezůstává jen u něj. Island by tak dal jasně najevo, že se nenachází v menu zemí využitelných pro přeskupování geopolitického vlivu. V neposlední řadě by pak obnovený zájem Islandu o členství pomohl unijní politice rozšiřování. Dodal by jí impuls, ze kterého by těžily i další kandidátské země. Vzhledem k očekávatelnému rychlému postupu by nejspíš brzy potvrdil, že Unie stále zůstává rozšíření schopná, a to nejen východním směrem. Kdo ví, třeba by časem nezůstalo pouze u Islandu. Voliči však rozhodli jinak. Evropská unie, která o sobě říká, že chce být geopolitickou unií, by si nyní měla poctivě zodpovědět otázku, proč možnost obnovení rozhovorů nebyla pro islandské voliče atraktivnější. Rozhodně bychom si přitom neměli vystačit s banální odpovědí, že za to mohou makrely. Ano, rybolov pro Island znamená důležitý sektor ekonomiky, na němž je závislá část obyvatelstva žijící mimo metropoli. Nebyli to ale zdaleka jen rybáři, kteří hlasovali proti zbližování s pevninskou Evropou. Zastánci členství v EU na Islandu neuspěli především, protože se jim nepodařilo dostatečně přesvědčit ani klíčové voliče, tedy obyvatele Reykjavíku a mladší generaci. Mimo jiné proto, že argumentaci místo politického významu nesmyslně zúžili na otázku ekonomických výhod, zejména možnosti následně přijmout euro, které je stabilnější než volatilní islandská koruna. V jádru debaty se ale především ocitla otázka suverenity. Podle příznivců přistoupení by se suverenita ostrova vstupem do Evropského klubu zvýšila. Island totiž je už nyní členem Evropského hospodářského prostoru a Schengenu. Musí tedy přebírat množství evropské legislativy bez možnosti ji jakkoliv ovlivnit. Vstupem do EU by se Island už nemusel slepě podřizovat a navíc by získal silný hlas na mezinárodním poli. Podle odpůrců vstupu do EU by země o suverenitu naopak přišla, protože by se zvýšil počet oblastí, v níž by ostrov musel následovat unijní legislativu. Tu by sice mohl ovlivnit, ovšem hlasem jedné z nejmenších členských zemí. Ve vypjaté kampani před referendem zaznívaly nadto také klasické polopravdy a mýty o diktátu Bruselu a nikým nevolených byrokratech, známé z rétoriky evropských euroskeptických stran nebo ze Spojeného království z dob tamního brexitového referenda. Jaké ponaučení bychom si toho tedy měli vzít my uvnitř EU. Především, že Unie nejspíš není natolik atraktivní projekt, jak si sami někdy namlouváme. Svůj apíl má nepochybně pro chudší státy, které si od členství slibují zvýšení životní úrovně a garanci západních standardů. Podobně jako v případě Británie před Brexitem se ani na Islandu však nepodařilo vysvětlit, že z členství dostatečně těží i bohatší státy, nejen ekonomicky, ale i politicky. Za to si z části může Evropa sama. Část elit příliš dlouho mentálně žila z integračních úspěchů 80. a 90. let, ty už však dávno nestačí. Hlavní chlouba EU, tedy jednotný trh, stále není dokončen. Proti původním plánům nabral už více než 30-leté zpoždění. A i přes ránu, kterou Unii uštědřil Brexit, EU dál sklouzává ke stylu, který kritikům integrace poskytuje snadnou munici. Typicky tehdy, když vzniká legislativa, která sice jedny bariéry odstraňuje, jiné však současně nepochopitelně vytváří. A nemohou za to často ani tak mýtičtí bruselští byrokraté, jako spíše nedostatek politické ochoty ke kompromisům, který vede ke zdlouhavým vyjednáváním a suboptimálním řešením. Hlavním zdrojem politické vůle a legitimity přitom dál zůstávají členské státy. Řešení proto musíme začít hledat u sebe.
9: To byl analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk.
6: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Lednová vojenská operace ve Venezuele, kdy americká armáda zajala tehdejšího prezidenta Nicolase Madura a jeho ženu, má po několika měsících první konkrétní důsledek. Smlouvu, která zajišťuje Američanům přístup ke skutečně velkým venezuelským ropným zásobám. Podrobnosti dodává publicista Eduard Freisler, který dlouhodobě sleduje dění v Americe.
13: Spojené státy uzavřely s Venezuelou historickou smlouvu. Mají z jihoamerické země v následujících letech získat závratných 65 miliard barelů a prakticky tak vyrovnat objem svých vlastních ropných zásob. A to i přesto, že největším ropným producentem současnosti jsou právě Spojené státy. Donald Trump tento mohutný tok ropy označil za dar venezuelského lidu Američanům. Prezident má jasně vymezený slovník. Pokud neuráží nebo ze sebe nedělá Ježíši Krista, fabuluje. Není politicky nekorektní. Je demagog. Ropná smlouva s Venezuelou není dar, ale výpalné. Smlouvu s ním totiž podepsala autokratka Delcy Rodriguezová, která k něčemu takovému neměla žádné ústavní právo. Prezidentství ve Venezuele uzurpuje. Už dávno měla odstoupit a vypsat volby, protože země od 3. ledna tohoto roku nemá prezidenta. Jak je známo, americké komando toho dne zatklo a z Venezuely odvezlo vůdce země Nicolase Madura. Ve venezuelské ústavě stojí, že v případě prezidentovi trvalé absence moc přebírá viceprezidentka. Tou Rodriguezová opravdu byla. Volby ale měla vypsat do 30 dnů, protože prezident zmizel z úřadu ve lhůtě prvních 4 let svého mandátu. Rodriguezová se nemůže skrývat ani za termín dočasné absence prezidenta. Ústava totiž v takovém případě mluví o 90 nebo 180 dnech, pokud tuto lhůtu prodlouží Národní shromáždění. Někdejší Madurova pravá ruka je u moci už přes 240 dnů a navíc se nezdá, že by měla odstoupit. Ústavou je tu totiž Donald Trump. To on rozhodne, co bude s Rodriguezovou a dalšími členy diktátorského venezuelského režimu. Trump z Venezuely udělal svůj vazalský stát, kam si chodí pro bohatství, jež má lepit jeho přehmaty. Většina obyvatel Venezuely si byla vědoma, že odstranění diktátora je bude něco stát. Zpočátku to považovali za samozřejmost. Trump totiž z jejich života odstranil vůdce, který od nástupu k moci nastolil v zemi státní teror. Ze dne na den dokázal americký prezident tento režim zkrotit. Kdysi vulgárně agresivní členové mocenské kliky, kteří arbitrárně zavírali do vězení, unášeli a zabíjeli, se teď očividně klepou strachy. Kdysi velkohubý ministr vnitra Diosdado Cabello například tvrdil, že USA nikdy nedostanou ani kapku venezuelské ropy. Dnes je podepsán pod dohodou, která většinu tohoto bohatství USA de facto předává. Vystrašený a ponížený jako beránek. Jenže Cabello je stále ministrem vnitra a Rodriguezová prezidentkou. Často přitom hraje klíčovou roli. Možná se totiž blíží k okamžiku, kdy se z Trumpova sevření dostanou, kdy se pistol od jejich spánku odkloní. Republikán totiž může za 2 měsíce po takzvaných pololetních volbách přijít o kontrolu nad kongresem. A demokraté by při takovém scénáři začali úřadovat. Například by mu zřejmě zatrhli jeho zahraniční výboje. Rodriguezová a spol. Pak možná strhnou masku a spolupráci s Trumpem označí za nezbytnou cestu, jež vedla k přežití původního systému organizovaného zločinu, který se vydává za socialistickou revoluci.
9: Míní publicista Eduard Freisler. Kvůli stárnutí populace se může do roku 2100 snížit počet obyvatel Evropy o zhruba 50 milionů lidí. Jaké může mít demografická krize důsledky, nad tím se zamýšlí spolupracovník časopisu Přítomnost Ivan Štern.
14: Platí zásada, že kdo nemá víru ve svoji budoucnost, tak do ní také odmítá investovat. Jedna z investic do budoucnosti, která platí od nepaměti, bylo, že lidé na svět přiváděli děti, i když byli chudí jako kostelní myši. Naopak více dětí pro ně znamenalo jistější zajištění v budoucnu, a to navzdory úsloví, že jeden otec uživí 10 dětí, ale 10 dětí neuživí jednoho otce. Dnešní mladí lidé, jak ukazují demografické a sociologické průzkumy po celé Evropě, víru v to, že mají jakousi budoucnost, pozvolna ztrácejí, což se projevuje i klesající mírou porodnosti napříč celou Evropou. Podle Spojeného výzkumného centra zřízeného Evropskou komisí klesne celkový počet obyvatel Evropy díky jeho stárnutí a postupnému vymírání do roku 2100 zhruba o 50 milionů. V Evropě dnes nenajdete zemi, kde by průměrný počet dětí na jednu ženu dosahoval alespoň počtu 2. Hlasně vyhlašovaná prorodinná politika Viktora Orbána, vyznačující se řadou materiálních úlev pro mladé rodiny za 16 let své existence, nezaznamenala žádný výrazný úspěch. Německo ku příkladu zajištění mladých rodin s dětmi řešilo zákonným nárokem rodičů na umístění dětí v jeslích a ve školkách, nicméně průměrný počet dětí na jednu ženu klesl v porovnání s rokem 2021 z 1,58 na 1,32 dítěte. Jestliže průměrný věk Evropana v roce 1990 byl 32 let, dnes vzrostl na úroveň o 10 let vyšší. Nejstarším obyvatelstvem jsou Italové. Nicméně ostatní země je spolehlivě dohánějí. Stále více jsou tak ohrožovány základní pilíře evropského sociálního státu, zejména pak zajištění ve stáří a bezplatná zdravotní péče. Jeho rozpad není ve světle demografického vývoje nijak nereální. Jisté reformy, kterým se ovšem mnohé evropské vlády brání, nazírající na věci z perspektivy jednoho volebního období, jako je posun věku odchodu do důchodu ve vazbě na průměrnou délku dožití, případně dovoz mladých lidí ze zemí mimo Evropu, se nakonec mohou ukázat jako kosmetické úpravy. Tou nejvíce přitěžující příčinou je ztráta víry mladých lidí ve vlastní budoucnost. Heslo dne jim zní Carpe Diem. Před takovým vývojem varovali už revoltující studenti v 60. letech minulého století. Byli přesvědčeni, že lidé pohlceni konzumním způsobem života, jaký nabízí soudobý kapitalismus proložený společností hojnosti, vede k odcizení člověčí podstaty a ztráty v jakýkoliv transcendentní smysl života. Tehdejší pocit odličtění je nyní navíc umocněn hrůzou z katastrof hrozících v důsledku oteplování klimatu. A tak človíčku nemeškej, užij si dne.
9: Dodává publicista Ivan Štern. Většina lidí, kteří žijí na naší planetě, jsou pevně spjati s místem, kde se narodili. I za cenu toho, že může jít o

0: dochází často. A v zápětí přišla otázka. Tak proč tam ti lidi bydlí? Ta otázka dává smysl. Když někde nejsem v bezpečí, tak se odtamtud odstěhuju, no ne? V těchto pár slovech a otazníku vyhřezly na povrch hlubiny naivity nás Evropanů. My se můžeme stěhovat, kdy se nám zamane. Když se nám nelíbí v Praze, můžeme do Brna, do Berlína anebo do Brisbane. Stěhování je jen otázka organizace, trochy peněz a možná jistého nepohodlí. Drtivá většina lidí na Zemi si ale s touhle planetou nemůže hrát jako s barevným nafukovacím míčem. Obyčejně jim nezbývá, než zůstat tam, kde se narodili. Pokusy o cestu za štěstím do ciziny, všeobecně zvané migrace, což je dnes sprosté slovo, jsou nákladné, nebezpečné a povedou se málokdy. V horách jako Himaláje nebývá snadný ani přesun do sousedního údolí. Hory uživí jen málo lidí a ta troška obdělavatelné půdy je dávno zabraná. Jistě, můžete slézt z hor a přidružit se k těm statisícům a milionům obyvatel slamů ve městech. Musíte ale počítat s tím, že tam nebudete vítáni a život tam nebude o nic lehčí. Tohle všechno by Evropané měli vědět, anebo aspoň tušit. A přece se zeptáme, tak proč se neodstěhují? V Sydney jsem slyšela odpověď jedné z původních obyvatelek Austrálie, ženy s mateřským úsměvem a hlubokýma očima, na podobnou otázku. Televizní novinářka se jí zeptala, proč si postavila dům zrovna v záplavové oblasti. Je to tak, řekla. My aboriginálové moc dobře víme, že je to záplavová oblast. Jednou nebo dvakrát do roka vymetáme bahno z obýváku. Za ty tisíce let, co tu jsme vypozorovali, kde je vhodné stavět domy a kde ne. Jenže pak nám Anglové zabrali půdu, prohlásili, že jim patří a stavební parcely si musíte kupovat. Ano, kupovat, jakkoliv to zní neuvěřitelně. A já nemám dost těch jejich peněz, abych si mohla postavit dům na místě, o kterém my aboriginálové víme, že je bezpečné. Stavíme si domy tam, kde bychom je nestavěli, kdyby nám Anglové neukradli zemi. A zářivě se není usmála.
1: Tolik Iva Pekárková. A v této chvíli jsme se dostali na závěr dnešních prvních zářijových názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Pavel Vondrák, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
2: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ministryně financí Alena Schillerová po kritice návrhu rozpočtu připouští změny. Francouzský prezident Macron navštíví Londýn a zahájí výstavu tapisérie z Baye. Tenistky Havlíčková a Knucunová vypadly v prvním kole US Open. A dnes bude zpočátku slunečno, postupně až zataženo, teploty do 25, na jihu Moravy až 28 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Návrh státního rozpočtu na příští rok se může ještě změnit. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO v reakci na kritiku koaličních partnerů ohledně výše schodku. Podle ní je běžné, že v září k úpravám dochází. Záleží, jaké konkrétní návrhy motoristé nebo SPD předloží.
4: Já velice varuji před tím, abychom zasahovali do investic, protože by to znamenalo zakonzervování nějakých rozestavěných staveb. Chyběly by peníze ve zdravotnictví, ve školství, ale bude to věc a dohoda koaliční vlády. Co se týče na provozu, tam jsem škrtala tak, že celá řada ministrů odcházela samozřejmě nespokojený. Takže ono se tam naškrtat nějaké desítky miliard skutečně nedají.
3: Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes v Londýně zahájí výstavu středověké tapisérie z francouzského Baye. Francie slavné dílo na rok zapůjčila britskému muzeu. Je to Macronova první návštěva Velké Británie od nástupu nového premiéra Andyho Burnhama v úřadu.
5: Un, deux, et Přesun tapisérie z Baje ve Francii.

0: francouzské Normandii byl podle televize France 24 naplánovaný do posledního detailu. Křehkou, téměř 70 metrů dlouhou vyšívanou tapisérii, starou skoro 1000 let, museli restaurátoři po centimetrech složit jako harmoniku. V červenci tajně převezli do Británie. O zapůjčení výjimečného díla se sám zasazoval prezident Emmanuel Macron. Ten se po zahájení výstavy setká s premiérem Andy Burnhamem a králem Karlem III. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Exponáty v zámku v Čechách pod Košířem na Prostějovsku ohrožovala v letních měsících extrémní horka. Kastelán Martin Váňa proto požaduje při úpravách dalších prostor památky výrazně větší zastínění všech oken.
2: Oslovili jsme již projekční kancelář, která projektuje další etapu rekonstrukce zámku a součástí toho bude také obnovení fasády, právě nová okna a my jsme mimo jiné zažádali projektanta, aby tam zahrnul i formu zastínění všech oken, které zde na zámku máme.
1: Do druhého kola tenisového US Open nepostoupila ani Lucie Havlíčková, ani Gabriela Knudsonová. Havlíčková podlehla Maďarce Bondárové ve dvou sadách, Knudsonová prohrála ve dvou setech s Němkou Lisovou. Silný déšť v New Yorku přerušil další utkání i s českou účastí. Jaká je aktuální situace, poví přímo ze Spojených států reportér David Prouza.
3: Po několikáté už se počasí umoudřilo nad kurty v areálu Flushing Meadows. Daria Vidmanová teď už je na kurtu. Zápas s Španělkou Busasovou Maneirovou za maličkou chvíli začne znovu. Češka prohrává 3-6 a 2-3, ale má podání a rozehraje se také duel Nikoly Bartuňkové s Egypťankou Šerifovou. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
4: Zavřená D6 na Kladensku a překážka na D11 za Jirny. Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je neprůjezdná za odbočkou na Kladno a Unhošť. Na 10. kilometru havarovalo více vozidel, včetně nákladního. Sjíždějte nejpozději na 12. kilometru, objíždějte přes Unhošť a Jeneč. Na D11 z Prahy do Hradce Králové zvyšte pozornost za odbočkou na Úvaly. Na 10. kilometru stojí nepojízdná dodávka, v odstavném pruhu čeká na odtažení. U Turnova zůstává zavřená silnice 10. Na Tanwald. Hned za sjezdem z 35 je převrácený kamion. Objížďka přes Turnov ulicemi Bezručovou a Ulip. Na nehodu pozor na silnici 39 z Českého Krumlova do Horní Plané. U Hořic na Šumavě havarovalo vozidlo, čekejte omezení. A v Praze připomínáme uzavírku ve Strahovském tunelu. Kvůli čištění je neprůjezdný směrem z Břevnova na Smíchov. Práce mají být hotové do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dneska čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude přibývat oblačnosti, hlavně na horách se ojediněle vyskytnou i přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Dnes se začteme do knihy britské matematičky a horlivé čtenářky Sary Hartové. Její kniha Za devatero nulami hledá souvislosti mezi matematikou a literaturou. Publikaci vydala nakladatelství Argo a Dokořán v roce 2025 a představí vám ji Lukáš Hurník.
5: Ex libris.
6: Dejme na úvod slovo samotné autorce knihy, která o ní s nadšením hovořila 16. dubna 2024 v podcastu Barnes and Noble.
7: Přemýšlela jsem o třech způsobech, jak spolu matematika a literatura mohou vést konverzaci. Jeden se týká struktury, například jak se sestavují knihy, jak se sestavují básně. Matematika je jazykem struktury, vzoru, symetrie a všech těchto krásných věcí. Takže v čemkoliv, co souvisí se způsobem, jakým něco spojíte dohromady, budou také matematické myšlenky. A to je první část knihy. Druhý způsob, jak spolu matematika a literatura mohou komunikovat, je kolem symboliky, obraznosti, metafory a těchto myšlenek, kde matematika prostě je. Od čísel, která najdete v pohádkách a lidových příbězích, až po to, že můžete mluvit o kalkulu v Tolstém nebo o čísle 3 a o tom, jak je všude v pohádkách. Takže to je ta druhá věc. A třetí věc, protože číslo 3 je všude, je o matematických myšlenkách a samotných matematicích, protože někdy se v knihách setkáváte s matematickými postavami a to je pro mě opravdu zajímavé, jak literatura nakládá s myšlenkami a jak se zabývá matematiky jako postavami.
6: Teď už se ale pojďme začíst do knihy.
7: Často se má za to, že matematika je víceméně oddělena od literatury a jiných druhů umění. Jenže představa o zdánlivé hranici mezi nimi je dosti nedávná. V dobách minulých byla matematika většinou součástí kulturního povědomí každé vzdělané osoby. Před více než 2000 let navrhl Platón v ústavě ideální seznam oborů, které je záhodno studovat. Středověcí autoři je rozdělili na trivium, gramatika, rétorika, logika a kvadrivium, aritmetika, hudba, geometrie, astronomie. Dohromady tvoří sedmero svobodných umění. Žádná umělá dichotomie mezi matematikou a uměním tu není.
6: To je základní teze knihy, která ukazuje spojitosti mezi matematikou a uměním. Z toho umění si autorka vybrala literaturu. Tím je asi kniha unikátní, ale zároveň se zužuje prostor, jímž se autorčiny úvahy mohou ubírat. Jako hudebník musím podotknout, že průniky matematiky a hudby jsou mnohem bohatší, než je tomu v případě literatury. Hudba je matematická už tím, že spoléhá na zvuk, na kmitočty, které určují výšku tónů, poměry mezi kmitočty definují souzvuky a harmonii, alikvóty generují barvu zvuku, rytmus člení čas na geometricky přesné úseky, sílu zvuku určují akustické amplitudy. Séra Hartová si tedy určila jisté omezení a soustředí se na literaturu. K tomu, že omezení jsou pro tvůrce inspirativní, se za chvíli dostaneme.
7: K dobré matematice, stejně jako k dobrému psaní, neoddělitelně patří schopnost ocenit strukturu, rytmus a vzor. Pocit, který v nás probouzí čtení skvělého románu nebo dokonalého sonetu, že máme před sebou krásu, že všechny její součásti dokonale zapadají do sebe a vytvářejí harmonický celek, ten pocit je stejný, jaký zažívá matematik, když studuje elegantní důkaz. G.H. Hardy napsal, že matematik je, stejně jako malíř nebo básník, tvůrce vzorů. A matematikovi vzory, stejně jako malířovi nebo básníkovi, musí být krásné. Myšlenky, stejně jako slova nebo barvy, musí harmonicky zapadat do sebe. Krása je první test. Ošklivost nemá v matematice trvalé místo.
6: Autoři těchto výroků jsou zjevně matematické talenty, ne-li géniové. Laický pohled na matematiku, řekněme, nenachází onu matematickou krásu hned na první pohled. Sám jsem se po základní škole shodou nešťastných okolností ocitnul na přírodovědném a tudíž hlavně matematickém gymnáziu. S odřenýma ušima jsem se studiem jen tak protloukl a chvalospěvy o kráse matematiky bych tehdy chápal jen těžko.
7: Einstein údajně prohlásil, že matematika je poezie logického myšlení. Například matematický důkaz, pokud za něco stojí, má hodně společného s básní. V obou případech záleží na každém slově, žádné není přebytečné, a cílem je vyjádřit myšlenku v její úplnosti ve formě, která je ucelená, obvykle dosti krátká a pěkně členěná.
6: Tato Einsteinova definice se mi ale opravdu zamlouvá. Také si myslím, že na obraze má být jen to, co je potřebné k celkové účinnosti. Literatura nemá být upovídaná a v hudbě je přesně tolik not, kolik tam má být, jak oponuje Mozart ve filmu Amadeus, když mu císař řekne, že v únosu ze Serailu bylo too many notes.
7: Elegantní stručnost matematického vyjádření může stejně jako báseň obsáhnout mnohé vrstvy významů a čím více vrstev a interpretací obsáhne, tím větší uměleckou kvalitu má.
6: Říkal jsem, že Séra Hartová si dobrovolně uložila omezení soustředit se jen na vztahy matematiky k literatuře a nikoli k jiným druhům umění. V knize se několikrát vrací k faktu, že vymezení mantinelů podněcuje tvorbu v matematice i literatuře.
7: Když se dobrovolně podřídíte nějakému omezení, bývá to impuls pro vaši kreativitu. Vyžaduje to disciplínu, což znamená, že musíte být vynalézavý, kreativní a přemýšlivý. V haiku, v básni Na 17 slabik, nesmí přijít žádná slabika na zmar. A nebo limerik, abychom sáhli po méně vznešeném příkladu, se od expozice k poentě musí dostat v pouhých 5 řádcích. Irský básník Paul Muldoon to skvěle komentoval slovy, že básnická forma je svěrací kazajka v tom smyslu, v jakém byla svěrací kazajka svěrací kazajkou pro iluzionistu a mistra úniků Houdiniho.
6: Autorka knihy pak přináší řadu příkladů z poezie, v nichž je básnická fantazie limitována zákony o počtu slabik ve verši, počtu veršů ve sloce a schémata jejich rýmování. Často se to točí kolem prvočísel, například v japonských formách haiku a tanka.
7: Haiku to jsou 3 verše o délce 5 a 7 slabik, celkem 17 slabik. Čísla 3, 5, 7 a 17 jsou prvočísla. V tance jsou 2 verše o 5 slabikách a 3 verše o 7 slabikách a opět platí, že 2, 3, 5, 7 a 31 jsou prvočísla. Znamená to něco? Všude, kde je struktura, je i matematika. A rýmové schéma je jen jeden ze způsobů, jak dát látce strukturu. Když rým vypustíme, musí jeho místo zaujmout něco jiného. Takovou možnost nabízí sestina, která pochází už ze středověku a má pozoruhodné matematické vlastnosti související s číslem 6. Sestina sestává ze 6 slok, každá o 6 verších. Poslední slova každého verše první sloky se objevují jako poslední slova veršů ve všech ostatních slokách, ale v jiném pořadí. Celé to obvykle uzavírá 3veršové shrnutí, ve kterém se všech 6 koncových slov objevuje znovu.
5: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Poezie je pokračování matematiky jinými prostředky, praví se vtipně v knize Za devatero nulami, kterou dnes v Ex Libris listujeme. Její autorka hledá matematickou strukturu i v dějích velkých románů.
7: Možná si říkáte, proč by se spisovatel otravoval s nějakou vyšperkovanou strukturou, proč prostě nenapíše dobrý příběh. To se podle mě naprosto nevylučuje. Veškeré psaní má od samého začátku nějakou strukturu. Samotný jazyk se skládá ze součástek a každá má nějakou stavbu. Slova se staví z písmen, ze slov věty, z vět odstavce a tak dále. Už to je struktura analogická bodu, přímce, rovině v geometrii. V každém stádiu lze vkládat další struktury. Tak se třeba odstavce sdružují do kapitol. Nejde o to, jestli dát dílu nějakou strukturu, ale spíš o to, jakou strukturu zvolit. A na každé úrovni se autor může rozhodnout přidat další strukturní omezení. Ta fungují nejlépe, pokud působí co nejpřirozeněji, pokud odpovídají tématu vyprávění nebo výstavbě příběhu.
6: A tady už nemohu odolat přidat souhlasné stanovisko z pohledu hudebního skladatele. Po staletí se tvorba hudebních skladeb odehrávala na základě daných půdorysů. Říká se jim formové typy, k nimž patří třeba písňová forma, variace, fuga, rondo nebo sonátová forma. Do těchto vyzkoušených schémat skladatelé usazovali své hudební nápady a jak oni, tak jejich posluchači věděli, jak se práce s nimi bude vyvíjet. U publika tak mnohem silněji fungoval pocit, že té hudbě rozumějí. Ve 20. století pak modernisté těmito osvědčenými půdorysy opovrhli. Někteří to dělají dodnes, ale většina hudebních tvůrců se k ním vrátila, protože fungují jako komunikační jazyk mezi pódiem a hledištěm. Sonátová forma se nikdy neomrzí, stejně jako se neomrzelo schéma antického dramatu s jeho expozicí, zápletkou, krizí, peripetií a katarzí. Důležitá je tu ale forma vzdělání, nebo alespoň informovanosti vnímatele. V pochopení díla mu pomůže, když předem zná omezení, která si spisovatel přikázal.
7: Nejznámějším lipogramatickým dílem je román Zmizení Georges Pereca z roku 1969. Tento text splňuje jediný axiom. Písmeno E je zakázáno. Ve většině evropských jazyků, ne-li ve všech, je to písmeno nejběžnější. Ve francouzštině v normálním textu Ečka, samotná nebo s akcenty, tvoří víc než šestinu všech písmen. Vytvořit celou knihu bez použití nejběžnějšího písmene je neskutečně obtížný technický problém. Perekova kniha navíc dodržuje zásadu, že text napsaný v rámci nějakého omezení musí na toto omezení nějak odkazovat. Děj románu Zmizení je meditací o ztrátě. Perek během druhé světové války osiřel, otec padl v boji a matka byla zavražděna během holokaustu. Nepřítomnost E znamená, že Perek ve svém románu nemůže vyslovit slova jako otec, per, matka, mer, rodiče, parent, rodina, famille, nemůže ani napsat vlastní jméno Georges Perec. Krátce řečeno, každá prázdnota v románu je bohatě naplněna významem a každá ukazuje k existenciální prázdnotě, se kterou se Perec potýkal během svého mládí a rané dospělosti.
6: A to mi připadá jako skvělý nápad. Ona souvislost mezi formou a obsahem. To je téma každé umělecké formy. Ten román jsem nečetl a kdo ví, jestli je vůbec přeložitelný do jiného jazyka. Sarah Hartová je pilná čtenářka zejména anglické literatury. V knize je mnoho odkazů na díla, která jsem nečetl a obávám se, že je v našich krajinách četl málo kdo. Co je nám ale povědomé, je princip kinoautomatu. To byl vynález režiséra Radůze Činčery pro Laternu magiku. Koncem 50. let vyvolal úžas na světové výstavě v Bruselu. Na plátně běžel příběh, který se zastavil a publikum mohlo pomocí tlačítek hlasovat, zda se bude děj vyvíjet tím nebo oním směrem. Sarah Hartová o kinoautomatu asi neslyšela, jistě by ho ve své knize zmínila. Uvádí ale jiné příklady interaktivních her a důkladně je propočítává.
7: Divadelní strom vznikl jako nástroj k psaní interaktivních her. Ty jsou postavené na tom, že na konci každé scény herci vyzvou diváky, aby zvolili jedno ze dvou možných pokračování. Pro diváky je to zábava, ale pomyslete na nebohé účinkující, nemluvě o nebohých kulisácích, kostymérkách a rekvizitářích. S každou další volbou roste počet scén, které se herci musí naučit, a roste strmě. Pokud budou diváci rozhodovat čtyřikrát, uvidí pět scén. Rozhoduje se na konci první až čtvrté scény, po které přichází poslední scéna pátá. Ale kolik scén celkem se musí herci naučit? Po první scéně přijde rozhodování diváků, kteří volí jedno ze dvou pokračování. Pak přijde další vybírání a dvě scény se rozdělí na čtyři. Když to všechno sečtete, vyjde pro divadelníky nutnost naučit se 31 scén.
6: Sarah Hartová pak kreslí různé varianty onoho divadelního stromu, omezující variantnost příběhu. Na to ovšem přišel i pan režisér Činčera. Víme, že Laterna Magica na tento zázrak potřebovala jen 3 promítačky. Je tedy jasné, že ať diváci zvolili jakoukoliv variantu, vždy vyústila do stejné následující scény. Takže svoboda volby tady byla nakonec jen zábavná iluze.
7: V roce 1969 Angličan B.S. Johnson vydal Nešťastníky. Je to kniha v krabici, sestávající z 27 kapitol či oddílů. První a poslední kapitola jsou výslovně označeny, ale 25 zbývajících částí lze číst v libovolném pořadí. Nejsou očíslované a protože nejsou svázány do jednoho svazku, neexistuje žádné základní pořadí, kterého by se čtenář mohl držet. Procházíte knihou zcela náhodně. Každé nové čtení vám přinese odlišný zážitek podle toho, co už víte nebo nevíte, když čtete tu kterou kapitolu. Každý z nás při čtení Nešťastníků vlastním rozhodováním vytváří odlišnou knihu. Kolik potenciálních knížek se tedy v krabičce s Nešťastníky nachází? Jak si asi umíte představit, je jich docela dost. Kdyby všech 8 miliard lidí, co jich na světě je, všeho nechalo a každý si denně přečetl po každé jinou verzi Nešťastníků, trvalo by víc než 5 bilionů let, než by se přečetli všechny.
6: Významná část knihy Za devatero nulami se týká šifer a kryptologie. Jistě si hned vybavíme Dana Browna a jeho kouzlení s pojmy, jako je Fibonacciho řada v šifře mistra Leonarda. Na něm ovšem autorka nenechá nic suchou a odhaluje frapantní nedostatky v argumentaci hlavního hrdiny Langdona. Tuhle knihu jsme asi všichni četli, takže jsou to pasáže docela zábavné. Také tato kryptografická povídka Zlatý brouk Edgara Allana Poea je v našich končinách velmi známá. Četl jsem ji už na základce spolu s Pádem do Malmströmu, kde se s vědeckou přesností popisuje dění uvnitř obřího vodního víru. Ve Zlatém broukovi spočívá šifra v nahrazení některých písmen číslicemi a znaky, které musí hrdina William Legrand rozluštit, aby pochopil text.
7: Písmena, která mají v angličtině nejvyšší frekvenci, jsou E, T a A. A text, v němž by E nebylo nejčastějším znakem, by byl velmi nezvyklý. Z toho dost přesně odvodíte, který znak v šifrovaném textu zastupuje E. Je také užitečné znát častá zdvojená písmena a nejběžnější slova. Pravděpodobně se budou pravidelně vyskytovat výrazy the a and. William Legrand vysvětluje, že jakmile odhadl, že číslo 8 představuje E, všiml si, že se v šifře 7x vyskytuje řetězec středník 48. Pravděpodobně tedy středník znamená T a čtyřka znamená H. Legrand si ale sám hází klacky pod nohy, protože pracuje s nesprávným pořadím frekvencí. Tvrdí totiž, že písmena, která se v angličtině vyskytují nejčastěji, jsou E, A, O, I, D, H, N, R, S a T, čímž nesmírně podhodnocuje T a přeceňuje D.
6: Takže Hartová objevila zase chybu. Matematici jsou zjevně nároční čtenáři. Roztomilá je její analýza velikosti obrů v různých pohádkových a fiction románech. Vypočítává tlak na stehenní kosti monumentálních tvorů, započítává do toho gravitaci a vyvrací tvrzení o jejich rozměrech uváděných spisovateli vesměs v násobcích standardní lidské postavy, někdy ale i jiným údajem, třeba o obrově poklopci, který v případě Gargantua z Rablézova románu činí 16¼ lokte. V poslední kapitole autorka knihy Za devatero nulami rozebírá, jak jsou v literatuře popisováni sami matematici. Ten fenomén známe i v hudbě. Jakmile ve filmu poslouchá někdo vážnou hudbu, zejména Wagnera, je to většinou masový vrah.
7: Jak jsou v literatuře zobrazováni lidé, kteří se zabývají matematikou? Až příliš často vídáme ustálený obrázek osoby bez emocí, necitelné, posedlé, dokonce šílené. Tento stereotyp dělá matematice medvědí službu, protože udržuje představu, že jen výstřední géniové, hříčky přírody, mohou být matematiky. Spousta lidí, kteří matematiku nestudovali, ji zaměňuje za pouhé počty a pokládá ji za suchopárnou a nezáživnou vědu. Matematika však ve skutečnosti vyžaduje ohromnou fantazii. Chci, aby matematika každého těšila tak, jako může každý najít potěšení v hudbě, bez ohledu na to, na jaké je úrovni nebo jaké má dovednosti. Tvrdit, že nemá smysl se do toho pouštět, pokud v tom nebudete skvělí, je stejná hloupost, jako říkat, že sport by měli provozovat jen olympionici.
6: No prosím, autorka se nakonec k hudbě dostala. A má pravdu. Umění není jen otázkou mimořádných příležitostí, neopakovatelných zážitků a ohromující virtuózní excelence. Umění je naše každodenní potřeba. Je to součást všedního dne. Je to radost ze společného zpěvu v pěveckých sborech, potěšení z pokusů vymodelovat vázu na hrnčířském kruhu nebo napsat básničku či písňový text pro osobu blízkou. A Sarah Hartová naznačuje, že bychom si občas měli za teplého večera zkusit vyřešit i nějakou tu půvabnou aritmetickou rovničku. V Ex Libris jsme hovořili o knize Sary Hartové Za devatero nulami, která vyšla v roce 2025 v nakladatelstvích Argo a Dokořán v překladu Víta Penkaly. Citace z ní načetla Vladimíra Bezdíčková, o dokonalý zvuk se postarali David Šindelář a Ladislav Čurda. Dramaturgii měla na starosti Naďa Reviláková. Na další setkání s knihou v pořadu Ex Libris Českého rozhlasu Plus se těší Lukáš Hurník.
5: Chodíte běhat a chcete přitom slyšet zprávy a aktuality uplynulých hodin? Pak si na svém mobilním telefonu naleďte vysílání Plusu v aplikaci Můj rozhlas. Právě tam najdete i všechny publicistické a historické pořady, podcasty nebo třeba aktuální radioknihu. Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv. Český rozhlas Plus. Pro a proti.
8: Islanďané o víkendu odmítli obnovení přístupových rozhovorů, zatímco o členství v Evropské unii usiluje řada zemí západního Balkánu nebo Ukrajina. Co dnes Unie nabízí zemím, které stojí mimo ni, a co naopak očekávají její stávající členové? Měla by se Unie dál rozšiřovat, i když se už dnes obtížně shoduje na některých otázkách? A pokud ano, bude se muset nejprve změnit? Zeptám se europoslance TOP 09 Luďka Niedermayera a nezařazeného europoslance Ondřeje Dostála.
5: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Jordánská protivzdušná obrana zachytila 10 ze 13 balistických raket ve svém vzdušném prostoru. Zbylé 3 spadly do neobydlených oblastí. Informovala o tom armáda Jordánského království. K úderům v provinciích Mafraq a Aqaba se přihlásily iránské revoluční gardy. Teherán v odvetě za americké údery útočí na americké základny v regionu. Ruský prezident Vladimír Putin odmítá, že by za srpnovým hybridním útokem na letiště v Lipsku stálo Rusko. Podle něj ho připravili lidé přímo v Německu a důkazy nastražili tak, aby ukazovali na Moskvu. Německé úřady ale tvrdí opak. V reakci na incident nechají zavřít ruský konzulát v Bennu a ruský dům v Berlíně. Stát by měl podle prezidenta Petra Pavla revidovat kritéria, podle kterých se rozdělují daně krajům a obcím. Řekl to při včerejší návštěvě konického mikroregionu na Olomoucku. Pravidla pro rozpočtové určení podle něj neodpovídají stavu samospráv a ekonomiky. Třeba na krajské úrovni jsou nastavena přes 20 let. Kvůli tomu se podle Pavla zvětšují rozdíly mezi jednotlivými oblastmi. V Hradci Králové začíná dnes odpoledne mezinárodní přehlídka horkovzdušných balónů. Nad město a okolí vzlétnou v následujících 5 dnech vzduchoplavci z 5 evropských zemí. První starty 5 desítek balónů začnou dnes v 17 hodin na městské louce poblíž ulice Akademika Bedrny. Lucie Havlíčková ani Gabriela Knudsonová nepostoupili do druhého kola tenisového turnaje US Open. Po dlouhé pauze zaviněné deštěm se teď do akce opět dostaly další dvě Češky, Daria Vidmanová a Nikola Bartuňková. Z New Yorku se s aktualitami hlásí reportér David Prouza.
3: I Daria Vidmanová končí na US Open v prvním kole, prohrála s Bousazovou Maneirovou ze Španělska po setech 3-6 a 4-6. Ani dlouhá přestávka vynucená deštěm jí nepomohla. V akci stále zůstává Nikola Bartuňková, ta nad Egypťankou Šerifovou vede 3-0 a má breakball. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
4: Zavřená D6 u Kladna a překážky na D1 u Brna. Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je neprůjezdná za odbočkou na Kladno a Unhošť. Na 10. kilometru havaroval kamion, dodávka a osobní auto. Sjíždějte nejpozději na 12. kilometru, objedete to přes Unhošť a Jeneč. Na D1 pozor za Brnem ve směru na Vyškov. U nájezdu z Ostravské ulice na kilometru 204 stojí několik odstavených vozidel. Odstavný pruh je uzavřený. U Turnova neprůjezdná silnice 10 na Tanvald. Hned za sjezdem ze silnice 35 je převrácený kamion. Objíždí se to přes Turnov Bezručovou ulicí. A teď aktuální zpráva. Dálnice D7 na příjezdu do Chomutova od Prahy na 50. kilometru jde po vozovce Chodec, tak buďte velmi opatrní. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách kolem 17. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Do poslanecké sněmovny se vrací návrh, aby prezident přišel o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Úpravu z pera koaličního poslance zamítl Senát. Na program by se měla dostat v nadcházejících dnech. Návrh je podle kritiků v rozporu s ústavou. Podle zastánců je v souladu s tím, že za zahraniční politiku odpovídá vláda. Měly by se upravovat prezidentské pravomoci.
5: Pro a proti Lukáše Matošky.
9: Naše pozvání přijali a jsou s námi ve spojení po linkách členka senátního ústavně právního výboru, senátorka ODS Miroslava Němcová. Dobrý den.
10: Přeji dobrý den.
9: A místopředseda sněmovního ústavně právního výboru, poslanec hnutí ANO Radek Vondráček. Dobrý den i vám.
11: Dobrý den.
9: A začněme od vás, pane poslanče. Budete navzdory tomu senátnímu vetu hlasovat proto, aby prezident ztratil pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí?
11: Ona je to trošku taková zkratka, já vím, že to musíte nějak to téma uchopit, ale samozřejmě těch věcí, o kterých bychom měli nebo neměli hlasovat, je víc. Senát nemůže udělat jenom jeden nebo pozměňovací návrh, o kterém hlasujeme. My hlasujeme vlastně o celém...
9: Je to součást Senátu, většího celku, ale my ano, se zaměřujeme na tento detail, tak prosím, pokud byste
11: ano,
9: se vyjádřil
11: tak,
9: k němu.
11: Takže já to respektuju, ale prostě nemůžete říct, že budeme hlasovat jenom o tom. A vzhledem k tomu, že my ten zákon nutně potřebujeme a předpokládá se účinnost od 1.11., tak jsem si naprosto jistý, že většina v poslanecké sněmovně bude hlasovat pro tu sněmovní verzi.
12: Mluvíte tedy o zákonu o státních zaměstnancích, ano, ke kterému byla ta věc týkající se pana prezidenta, kterou předložil váš jmenovec Libor Vondráček za Svobodné, tak ta věc byla vlastně přílepkem.
11: Byl to pozměňovací návrh, zákon o zahraniční službě otevřen byl, tady se o klasickém přílepku asi mluvit nedá.
12: Paní senátorko, co byl pro vás ten hlavní důvod, proč jste v Senátu odmítla rušení pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí?
10: My jsme se tím zákonem zabývali komplexně, jak jste zmínil v úvodu, tak nejprve na ústavně právním výboru, ale i na dalších výborech Senátu a potom na plénu. A tím jedním opravdu mohu potvrdit, že jedním ze zásadních bodů, ke kterému se jsme se stále vraceli a vytýkali tomu zákonu, je právě vstup do ústavy. Běžným zákonem opravovat ústavu, měnit ústavu je nepřípustné. Jsme stoprocentně přesvědčeni a i na základě analýzy, které jsme měli od právníků a které měla k dispozici například i stálá komise Senátu pro změny ústavy a byla to zpráva, kterou pro nás vypracoval pan profesor Kysela a ten tam jasně říká, že běžným zákonem nelze měnit ústavu a tohle teď jsme v tom případě, kde se to stalo, je to protiústavní postup a vlastně ta celá ta debata se neustále k tomuto budu vracela, když pominu ještě řadu dalších výtek, které Senát měl.
12: Pane poslanče, je ta změna týkající se prezidentských pravomocí v souladu s ústavou?
11: Já se domnívám, že celá tato debata je spíš do jisté míry obětí těch okolností a těch současných vztahů prezident, vláda, motoristé, prezident, že jinak by možná ani nevzbudila takovou pozornost, ale samozřejmě jinak by třeba ani nevznikla.
12: Promiňte, ptal jsem se na soulad s ústavou.
11: Já jsem v postavení, já vám to musím ale vysvětlit v kontextu, když budu velice stručný, tak ústava mluví o zastupitelských misích. Ten prováděcí zákon, nebo ten zákon v současné době říká, že prezident bude jmenovat pouze vedoucí úřadu, které jsou velvyslanectvím u hlavy státu. Dává to logiku, protože pro posluchače je důležité, že i v současné době to pověření, ten dopis píše pro ty stálé mise u mezinárodních organizací ministr zahraničních věcí a ten velvyslanec potom ty svoje pověřovací listiny od ministra zahraničních věcí předává vedoucímu té mezinárodní organizace.
12: Ano, tak to je, a ale když se je to zaměříme na ten soulad s ústavou, promiňte, pane poslanče,
11: ústava předává se prezidentovi nebo hlavě státu.
12: Já se na to hned paní senátorky zeptám. Ústava říká, prezident pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí. A vy jste přesvědčený, že to se nevztahuje na vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací a že tedy to je možné změnit prostým zákonem?
11: Odpovídá to jednak, a to jsem říkal celkem v klidu i na té debatě na ústavně právním výboru v Senátu, že tomu odpovídají i řady komentářů, které jsou k dispozici různých autorů. Mimochodem, ten stav takto skutečně reálně v minulosti existoval. Není to, takže z mého pohledu to není zásah nebo nějaká změna ústavy, jak by někdo z toho mohl tady vyvozovat z té debaty, nebo jak říkala paní senátorka, do ústavy se nezasahuje. Já respektuju to, že i zvyklost je pramenem práva. To vychází zase z jiné judikatury ústavního soudu. No ale pak si kladu otázku, co je zvyklostí, protože v minulosti pověřoval ministr zahraničí, nedělal to prezident, pak to začal dělat prezident a teď to zase bude dělat ministr zahraničních věcí.
12: Paní senátorko, berete v potaz, že ty zvyklosti se proměnili a berete v potaz, že pravomoci prezidenta týkající se vedoucí stálých misí byly zakotveny v zákoně teprve před 9 lety? Opravdu bude protiústavní, pokud se teď ta praxe vrátí hluboko do minulosti?
10: Já jsem přesvědčena, že ano, trvám na svých slovech a tu oporu nalézám právě v těch stanoviscích kompetentních lidí, kteří se k tomu vyjadřovali a nebyly to jednotlivci. Jako například pan profesor Kysela a další. A chtěla jsem k tomu říci, že bychom asi měli si připomenout, jak tento návrh se do toho zákona dostal. Když přišlo to původní znění na zákona o státních zaměstnancích do poslanecké sněmovny, což bylo někdy koncem prosince, nevím jestli 29. nebo kdy prosince roku 2025, tak tam nic ani zmínka o panu prezidentovi a změně jeho kompetencí nebo pravomocí nebyla. Dostalo se to tam až pozměňovacím návrhem, což už je samo o sobě kuriozní, že čtyři navrhovatelé tohoto nebo předkladatelé tohoto návrhu, paní doktorka Renáta Vesecká, pan Radek Vondráček, Libor Vondráček a Zuzana Ožanová, všichni tedy ve vedení ústavně právního výboru poslanecké sněmovny, tak přistoupili na to, že postupně bylo přidáno k tomu jejich původnímu návrhu dalších 20 pozměňovacích návrhů.
12: Ale, promiňte, ale i to se běžně děje.
10: Ano, to se může dít, ale ukazuje to v tomto případu, když byla obejita ta řádná procedura a bylo to podáno poslaneckým návrhem. Tak to ukazuje ve vztahu k panu prezidentovi, když Libor Vondráček dává naprosto nesouvisející přílepek v tomto případě k zákonu o státních zaměstnancích, který se týká pravomocí prezidenta republiky a dává to tam ve chvíli, která se připomeneme, kdy byl ten spor velmi vypjatý mezi prezidentem a motoristy a zástupce téhleté strany, tam najednou navrhuje tenhle ten pozměňovací návrh, tak jsme přesvědčeni, že z prvé řady je to taková nízkost, taková politická ubohost, kdy si vyřizovali touto formou s panem prezidentem své účty.
12: Já se na to hned pana poslance zeptám. Pokud dovolíte, ještě bych byl rád, aby se vyjádřila k dalšímu argumentu, který pan poslanec říkal, a sice, zda nedává smysl, aby vedoucí stálých misí pověřoval a odvolával ne prezident, ale ministr zahraničních věcí, když už dnes je to ministr, kdo jim vydává pověřovací dopis.
10: Pokud to dává smysl, tak musíme změnit ústavu. V ústavě je to jasně napsáno. Když je tam ústava, která je základním zákonem země a jasně definuje pravomoci prezidenta, mezi nimi, že je pověření a odvolávání vedoucích stálých misí, tak pokud je legitimní, že může mít na to někdo jiný názor, že může říct, tohle prezident nemá dělat. Hmm. Tak ale v tom případě musíme vést debatu o změně ústavy a ne to dělat tímto způsobem.
12: K tomu vy už jste se vyjadřoval, pane poslanče, že jste tedy přesvědčení, že ke změně této věci stačí změnit zákon, ale pokud možno, kdybyste se vyjádřil k tomu předchozímu, co vám namítala paní senátorka, a sice zda celá ta změna směrem k prezidentu republiky upravující jeho pravomoci není jakýmsi šprajcem ze strany koalice vůči Pražskému hradu?
11: Rád odpovím, já jenom mírné doplnění. Ústava mluví o zastupitelských misích. Paní kolegyně sama použila termín stálé mise. Terminologicky si opravdu myslím, že ústava je obecnější, ten zákon potom je přesnější. K vaší otázce.
12: Čili je to věc interpretace, teď k té mojí otázce, ano?
11: No, není to prostě, je to věc názoru, není to něco, co je opravdu jednoznačně protiústavní.
12: Dobře, když už jste se u toho zastavil, tak mi dovolte pod otázku, vy tedy shledáváte v něčem oporu pro ten výklad, že prezident by neměl jmenovat vedoucí stálých misí, když jmenuje velvyslance?
11: No já především souhlasím s tou argumentací, že to v podstatě zpřesnění a nikoli změna ústavy. Je to zpřesnění terminologie. Jestli potom z ústavní soud shledá, že tím je narušován nějaký ústavní princip, rád si vyslechnu ty argumenty.
12: A ještě k tomu, ale prosím, k té mojí otázce, zda tedy se nejedná o mstu prezidentu republiky. Možná bych tady připomněl, co vy jste začal říkat hned na úvod, nebo téměř na úvod, že celá ta situace souvisí se vztahy mezi Pražským hradem a vládou.
11: No, může. Já těžko můžu tady komentovat motivy kolegy Libora Vondráčka, který předložil ten pozměňovací návrh. Je potom trochu nesmyslná argumentace, že senátorům vadí motivy pana poslance Vondráčka, když ale ta novela zpřesňuje stav a dává ho v podstatě zpátky na koleje. Ten návrh, nebo ten pozměňovací návrh je ještě navíc k tomu změnovému zákonu, to není k samotnému zákonu o státních zaměstnancích, a ten změnový zákon výrazně právě zasáhl do zahraniční služby. A tam byl velký pozměňovací návrh i k zahraniční službě, byly to spíš technické věci. A v rámci té změny zahraniční služby byl podán i ten návrh Libora Vondráčka. Opravdu to není nějaký přílepek z čistého nebe, my jsme se těmi tématy a zpřesňováním zabývali a byla o tom debata.
12: Když tedy, pane poslanče, říkáte, že to na schvál vůči Pražskému hradu není, proč jste tedy před pár minutami říkal, že celá ta situace souvisí s tím, jaké jsou vztahy mezi Pražským hradem a vládou?
11: Protože možná, kdyby k tomuto nedošlo a nedošlo k nějakému vymezování a kolíkování hřišť, tak možná by se nad tímhletím nikdo ani nezamyslel, protože ta praxe nějak plynula, byť třeba nedávala smysl. Minister zahraničních věcí dává pověřovací dopis, pověřuje, ale stejně se to ještě posílalo i na hrad. To je věc, která prostě fungovala několik let, ale předtím to tak nebylo. A teď se to nasvítilo, teď si to vzali za své senátoři, protože zase hájí prezidenta, protože jsou na straně toho sporu kompetenčního, na straně hlavy státu, této hlavy státu. By mě zajímalo, co by říkali, když tam ještě seděl někdo jiný.
12: Paní senátorko, nemůže to dělat tento dojem, že se stavíte proti této změně, kterou pan poslanec označuje za zpřesnění ústavy, že se stavíte na stranu prezidenta?
10: Tohle je taková oblíbená figura, která v posledních měsících opanovala debatu kolem prezidenta, vlády, vládní koalice a opozice ve sněmovně a senátu. Já tohle to odmítám, přijde mi to docela hloupé a primitivní, protože tady naše hledisko, teď mluvím za senát, a opakovalo se to, jak říkám, v jednání výborů a komisí, bylo, že se díváme na ústavní princip, jako na ústavu jako základní zákon země. A vůbec jsme nepřihlíželi k tomu, kdo momentálně na hradě je nebo není. Dívali jsme se na ty články, konkrétní články ústavy, které říkají, jaké pravomoci patří prezidentovi, a ptali jsme se navrhovatelů, já osobně pana poslance Vondráčka na ústavně právním výboru a posléze pana poslance Libora Vondráčka na jednání pléna senátu, jsem se ptala, co bylo tím motivem, proč to tam dali, protože my to prostě nemůžeme jako a já ani jako občan, ani jako senátor nechápu, kde se zčista jasna vzala tahle ta potřeba s prostým zákonem měnit ústavu. Já myslím, že i pan navrhovatel Radek Vondráček, který na tom ústavně právním výboru, když jsem se ptala, kdo ten návrh zákona psal, protože právě tento moment proti ústavnosti postupu mě zarazil.
12: Nezlobte se.
10: Nebyl mi odpovědět, kdo to psal, tak to vylučuje to, že jsme se zaměřili na to, že chráníme pana prezidenta.
12: Paní senátorko, když vy teď odpovídáte v tom smyslu, že jako senátoři odmítáte tuto změnu, kterou prosazuje vládní koalice z důvodu toho, že hledíte na ústavnost a že vám jde tedy o ochranu ústavy, tak proč jste při tom projednávání označila ten návrh za odpornost?
10: Já jsem označila za odpornost to, jak nakládá ti navrhovatelé, jak se chovají ve vztahu právě ke změnám ústavy a k tomu celkovému projednávání a navrhování tohoto zákona. Já jsem se opakovaně totiž ptala, jak pana Radka Vondráčka, tak Libora Vondráčka, kdo ten zákon psal. Oni se s námi hráli jako kočka s myší. Pan Radek Vondráček na ústavně právním výboru řekl, že nemůže říci, kdo to napsal, protože nemá svolení těch, kteří to psali, že on sám to nebyl. Libor Vondráček na plénu Senátu řekl, že tam nějak participoval na tom pan Kněžínek, ale že dál k tomu se nebude vyjadřovat a nějaká skupina kolem něj. My jsme ostatní se ptali, nejenom já, byla to paní senátorka Šípová, pan senátor Balík, ostatní, nebudu všechny vyjmenovat, ale jsme se ptali kvůli transparentnosti toho procesu, kdo to tedy byl. Žádná relevantní odpověď se nám nedostala a to já si myslím, že je vážný nedostatek a mluvila jsem o tom, že to je odporné, tak si myslím, že takhle se zákon skutečně přijímá.
12: Hned, pane poslanče, budete mít prostor na to reagovat. Já teď jenom připomenu, že našimi hosty zůstávají senátorka ODS Miroslava Němcová a právě poslanec hnutí ANO Radek Vondráček.
5: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Pane poslanče Vondráčku, tak stále platí, že nemůžete říct, kdo je skutečným autorem toho pozměňovacího návrhu, který tedy odebírá prezidentu pravomoc pověřovat.
10: To je Libor Vondráček, ale kdo napsal celý zákon, na to jsem se ptal.
12: Dobře, celý zákon o státních zaměstnancích předpokládám tím pádem.
11: Ano, já děkuju za tu opravu, protože jinak bych právě reagoval na to, že to bylo strašně zmatené a zapletlo se.
12: Já taky děkuju, protože už i mně se tentokrát v tom podařilo ztratit, tak zmatené to je. Možná pokusme se, nebo já se pokusím tu naši diskusi zpřehlednit a zjednodušit. A jestli byste nám, pane poslanče Vondráčku, jednoduše vysvětlil, proč by se měla měnit ta stávající praxe v pověřování a odvolání vedoucích stálých misí? Co je tím důvodem, proč se to má měnit?
11: Protože je to logické, já jsem vám to řekl na začátku. Pověření podepisuje minister zahraničních věcí a u těch stálých misí, u mezinárodních organizací a ten, kdo je pověřen, předává své pověřovací listiny vedoucímu nebo vedoucímu té stálé organizace. Když je to zastupitelská mise nebo vedoucí zastupitelského úřadu, který je velvyslanectvím u hlavy státu, pověření dává hlava státu, náš prezident, a ten velvyslanec předává svá pověření od druhé hlavy státu. To je čirá logika. Takže v podstatě to opravdu vracíme do nějaké věcné roviny. To je celé. Kolem toho se rozpoutala politická bouře, protože jsme v nějaké situaci v České republice. Co se týče toho, kdo to psal, už to paní kolegyně řekla, to je pozměňovací návrh pana Libora Vondráčka. To není předmětem té debaty, ani té dnešní, ale znova říkám, nikdy jsme neřešili, která konkrétní osoba v případě nějakého návrhu, třeba nějaký úředník, píše nějaký zákon.
12: Dobře.
11: Ostatné je, kdo se pod to podepsal, kdo za to nese politickou odpovědnost.
12: Paní senátorko, když jste tady...
11: Paní
12: senátorko, když jste tady teď slyšela vysvětlení ze strany pana poslance, proč by se měla měnit ta stávající praxe v pověřování a odvolání vedoucích stálých misí, připustila byste, že to může mít určitou logiku?
10: Ne, my se pořád od začátku oba dva, jak Radek Vondráček, tak já stojíme na svém a já na tom nemám vůbec co měnit. Ústava to říká jasně, my jako senátoři jsme se postavili za ústavu, vrátili jsme zákon poslanecké sněmovně, lépe řečeno zamítli jsme ho a sněmovna nás bude muset 101 přehlasovat, pokud bude na tom trvat. Řada senátorů dala jasně najevo, že pokud sněmovna bude takto postupovat, přehlasuje nás, tak se obrátí na ústavní soud, ten ve finále rozhodne. Ale dovolte mi se opravdu jako vrátit k momentu, který by říká, že je chaotický.
12: Dobře.
10: Ale to pro mě je zásadní. Ptáme-li se na to, kdo tento návrh zákona o státních zaměstnancích, komplexní normu, která neprošla připomínkovým řízením, nebyla projednána ani s nikým, s žádnými relevantními orgány, jako je Svaz měst a obcí, samosprávami a podobně. Kdo to napsal? Tak je to jenom z toho důvodu, že chceme vědět, jak se to vlastně stalo, že 4 právníci v čele ústavně právního výboru, nebo 3 právníci plus 1 v čele ústavně právního výboru sněmovny navrhli tenhle ten zákon v tak krátké době.
12: Dobře.
10: Obsáhlý, komplexní, bez jakékoliv debaty, bez toho, aby to prošlo legislativní radou vlády. A když jsme se dozvěděli, až na plénu Senátu, kde jsem se opakovaně pana Libora Vondráčka ptala, kdo tedy ten návrh zákona napsal, tak on mi řekl, že to byl pan Kněžínek a jeho skupina.
12: Jak jste říkala?
10: Na zadání pana premiéra Babiše.
12: Nezlobte se.
10: A teď se ale představte, prosím, že Legislativní rada vlády, kde pan Kněžínek je místopředseda Legislativní rady vlády, napíše zákon a ta stejná Legislativní rada vlády potom má dát stanovisko, jestli ten zákon je dobře nebo špatně.
12: Dámo a pane. Nezlobte se, skutečně dnes celý zákon o státních zaměstnancích nebyl naším tématem, tomu jsme se věnovali v některém z předešlých pro a proti a budeme se tomu, předpokládám, věnovat znovu, ale teď na to samozřejmě musím vás nechat zareagovat, pane poslanče. Zda to není zvláštní, za jakých okolností a jakým způsobem se prosazuje tak zásadní legislativa, jako je zákon, který nahrazuje služební zákon, tedy zákon o státních zaměstnancích.
11: No, nemůžu vám připomenout, že samotný služební zákon vznikal podobně. Takže zákon, který nahrazujeme, tak také vznikl jako komplexní pozměňovací návrh poslanecký v poslanecké sněmovně.
12: Takže i u původního služebního zákona, promiňte, pane poslanče, ani u původního služebního zákona nebylo jasné, kdo je jeho autorem, kdo ho napsal?
11: No, nikoho to nezajímalo, nikdo se neptal. Ptal to nějaký odborník, nějaký legislativec. To je podstata sporu. Pan Kněžínek je veřejně známý tím, že se podílel na tom autorství, ale určitě to nepsal celé, že by si prostě sedl a jenom tak z první to celé napsal. Je to návrh, který zkrátka se připravoval a chystal, vychází z těch prací, které už na těch ministerstvech dělali dřív. A nelze zpochybňovat právo poslance mít zákonodárnou iniciativu a předložit zákon. To je ústavní věc.

0: Myslím si, že je důležité říci, že nikdo neupíral poslancům zákonodárnou iniciativu, ale v tomto konkrétním případě, kde jsme narazili na tolik přílepků a natolik protiústavních věcí, jsme se poptali oprávněně.
1: Na tom se tedy neshodnete, myslím si, že to jasně vyplynulo z dnešního pořadu. Tolik senátorka ODS Miroslava Němcová diskutovala s poslancem hnutí ANO Radkem Vondráčkem. Děkuju vám oběma.
2: Naschledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Problémy politické, ekologické i sociální. Zblízka, z dálky a ze všech stran je na svítí reportážní pořad Zaostřen. Popisuje, analyzuje a vysvětluje, proč se události doma i v zahraničí odehrávají tak, jak se odehrávají. Pokud nerozumíte klimatické změně, rozhodnutím Evropské unie, americké politice nebo nastavení sociálního systému, tak právě pro vás připravujeme Zaostřeno. Každou středu po 8 hodině večer na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Paul Dirac byl britský teoretický fyzik. Za objev nových forem atomové energie získal v roce 1933 spolu s Erwinem Schrödingerem Nobelovu cenu.
5: Dirac se narodil v Bristolu v roce 1892. Jeho autoritativní otec byl profesorem na tamní univerzitě. Přísná výchova se zřejmě podepsala na Paulově pozdější uzavřené povaze.
4: Studoval v rodném městě na univerzitě a stipendium na vytouženou Cambridge získal až na druhý pokus. Přestože proslul jako fyzik zabývající se kvantovou mechanikou, jeho univerzitním oborem byla matematika.
5: Zajímaly ho studie Maxe Borna, Ernsta Rutherforda a Alberta Einsteina. Rozhodující pro jeho kariéru bylo setkání s pracemi Ernsta Schrödingera. Přitom Schrödingerovy závěry o kvantové fyzice tehdy rozhodně nebyly obecně přijímány.
4: A právě Diracova nepředpojatost vůči Schrödingerovým teoriím, pohled na danou problematiku z hlediska matematiky a její využití ve vysvětlení problematiky kvantové mechaniky vedly k tomu, že této dvojici byla v roce 1933 udělena Nobelova cena.
5: Po tomto úspěchu začala Diracova hvězdná kariéra akademika a vysokoškolského profesora. Téměř po celý život ale neopustil Británii a Cambridge. Až v roce 1968 přesídlil na univerzitu v americkém Tallahassee, kde v roce 1984 zemřel ve věku 82 let.
3: 4 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Podpora v nezaměstnanosti klesne. Návrh hnutí ANO kritizuje opozice, ale i koaliční SPD. Ministr zahraničí Macinka si kvůli hybridnímu útoku na letišti v Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni. Tenistka Vidmanová se při svém debutu na US Open do druhého kola nedostala. A dnes budeme zpočátku slunečno, postupně až zataženo, teploty do 25 stupňů. Na jihu Moravy až 28 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Podpora v nezaměstnanosti má klesnout. Návrh ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO schválila vláda. V prvních 2 měsících mají uchazeči o zaměstnání dostávat 65% výdělku. Teď je to 80%. Proti je předseda koaliční SPD Tomio Okamura, podle kterého návrh nezazněl na koaliční radě a ve finále jen potrestá pracující. Chystanou změnu kritizuje i exministr práce Marian Jurečka z opoziční KDU-ČSL.
7: Fakt špatný krok, který půjde proti lidem, především těm, kteří poměrně dlouho pracují, platí si pojistné na podporu nezaměstnanosti. Jde to proti nějaké koncepce, abychom těm lidem dali prostor doplnit si vzdělání, rekvalifikovat se a najít si práci, která znamená vyšší příjem pro domácnost, ale i vyšší odvody pro stát.
6: Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů si kvůli hybridnímu útoku na letiště v německém Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni Annu Ponomarjovovou. Informaci serveru novinky.cz a iDnes potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergé. Diplomatka by měla být předvolána v nejbližších dnech. Německo včera oficiálně oznámilo, že za srpnový incident je zodpovědná Ruská federace. Rusko obvinění odmítlo. Létat nad Ruskem už podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského není bezpečné. Ukrajinské drony tam podle něj budou útočit i dál. Zelenský proto varoval ruské i zahraniční letecké společnosti, aby se ruskému vzdušnému prostoru vyhýbali. V době případných mírových rozhovorů v Moskvě ukrajinský prezident

0: Biden slíbil po zastavení dronových náletů. V Pardubicích se otevřelo nové centrum pro děti i dospělé s autismem. Ve čtvrti Lány na Důlku ho vybudovalo rodinné integrační centrum, které v regionu poskytuje služby lidem s poruchami autistického spektra. Zařízení nabízí dvě sociální služby, domov pro senior, pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací službu. Kapacita centra je 7 klientů, každý bude mít vlastní pokoj, říká ředitelka Hana Janíková.
1: Zájem jako byl obrovský hned od začátku i v rámci teda domova pro osoby se zdravotním postižením, ale i těch odlehčovaček. V podstatě každý den nám nějaká poptávka, nějaký zájem vlastně přichází. Už se nám ozývali ještě předtím, než jsme měli dostaveno.
0: Tenistky Gabriela Knudsonová, Lucie Havlíčková i Daria Vidmanová prohrály při svém debutu na US Open v prvním kole. Knudsonová podlehla Němce Lisové 2x3-6. Stejným výsledkem i Havlíčková Maďarce Bondárové. A Daria Vidmanová nestačila na Španělku Bouzasovou Maneirovou. Prohrála po sadách 3-6 a 4-6. O postup hraje ještě Nikola Bartuňková. Její duel s Egypťankou Šerifovou vidí reportér David Prouza.
2: Nikola Bartuňková zatím jako jediná Češka v dnešním programu získala set, vyhrála ho 6-1 nad Egypťankou Šerifovou, druhá sada odstartovala před pár minutami, Šerifová má gimbal při svém vlastním podání, ale aktuálně se znovu nehraje, protože nad areálem ve Flushing Meadows opět prší. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
3: Zavřená D6 Úkladná a překážka na D1 za Brnem. Následky nehody stále blokují provoz na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy. Za odbočkou na Kladno a Unhošť se na 10. kilometru střetla 3 vozidla. Sjíždějte nejpozději na 12. kilometru, objíždějte přes Unhošť a Jeneč. Na D1 pozor na výjezdu z Brna směrem na Vyškov. U nájezdu z Ostravské ulice na kilometru 204 stojí několik vozidel, zřejmě po nehodě jsou v odstavném pruhu. Na D5 z Prahy do Plzně zvyšte opatrnost. Za Rokycany na 65. kilometru pojedete kolem porouchaného osobního auta. U Turnova zůstává zavřená silnice 10 na Tanvald. Hned za sjezdem ze silnice 35 se převrátil kamion. Objížďka není komplikovaná, jede se přes Turnov ulicemi Bezručovou a Ulip. A v Praze je opět průjezdný Strahovský tunel oběma směry. Skončila tam noční údržba. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo. A hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách kolem 17. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Jak vypadal konec druhé světové války ve městě, odkud vzešla? Berlín v roce nula, to je název dvoudílného dokumentu, který v roce 2006 připravil Jan Sedmidubský a přibližuje v něm svědectví, vzpomínky a osudy lidí z Berlína, obsazeného sovětskou armádou. Poslechněte si první část.
4: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Dokument.
6: Es war sehr kalt. Und wir hatten ja nichts zu heizen und auch keine Kohlen. Also wir haben
7: Tehdy byla velká zima a neměli jsme čím topit, žádné uhlí a moc jsme mrzli. No, skoro jsme topit nemohli, tak na nejvýš v jednom pokoji. To jsme se pak vždycky zdržovali co nejblíž ke kamnům. A taky nezapomeňte, často vypadával proud, takže na elektriku se taky topit nedalo. To by bylo asi pohodlnější a teplejší, ale nešlo to. Tak jsme vlastně jen přežívali u těch kamen. Jinak potraviny, nápoje, to jsme všechno měli zamražené, brambory a tak. Ale víte, my jsme vlastně neměli moc co jíst. Tak to potom taky tu zimu prožíváte jinak než třeba dneska, když máte potraviny k dispozici.
6: Und wir hatten auch nicht viel zu essen. Dadurch haben wir die Kälte ganz anders empfunden, als wenn man wie heute eben Lebensmittel vorhanden sind.
4: Dokument.
8: Takhle začala své vypravování o létech strávených ve válečném a těsně poválečném Berlíně paní Erika Kamatz, kterou v rámci projektu Dokument navštívil v jejím rodném městě Ivan Štern. Je dobré mluvit s takzvanými obyčejnými lidmi. I když sám to slovní spojení obyčejní člověk nebo obyčejní lidé nemám rád, evokuje jakousi intelektuálskou nadřazenost, protože málo co je tak těžko definovatelné, jako je neobyčejnost v lidské existenci. Tak snad spíše je dobré prostě mluvit s lidmi. Pak člověk totiž zjistí, že už jenom díky tomu, že často byli nuceni žít v neobyčejné době, byli nuceni nějak žít a přežít, je jejich svědectví unikátní. Když mluvíte s pamětníky druhé světové války, a je jedno, jaké jsou národnosti, uvědomíte si celou tu řadu odstínů, jak ti lidé o válce vyprávějí, na co si vzpomínají bezpečně a co už je pouze matná, nejistá vzpomínka. Jak se dnes dívají na své tehdejší rozpoložení, jak se s léty poválečnými měnil jejich názor na význam a smysl tehdejších událostí, jaký mají nad dobou svého mládí nadhled, nebo jak jsou v ní naopak ponořeni. Zcela jinými půvaby a atmosférou dýchají vzpomínky či osudy lidí zpracované literárně. Tak jako bude dnes v našem dokumentu mluvit paní Erika Kamatz, dáme slovo i ženě, které bylo v době dobývání Berlína takových 15-16 let. Jmenovala se Käthe Kirscht a čekal jí poměrně unikátní život spojený s poválečným Československem. Její osudy velmi jadrně stvárnil v roce 2002 její synovec Jiří Odvárka v knize nazvané jednoduše Tetička. A právě vzpomínky na osudy této ženy budou tvořit jakýsi druhý pilíř dnešního pořadu. Místy poněkud rozpustilý, nešablonovitý, snad trochu provokativní, ale rozhodně postavený ze solidního materiálu, kterému se říká realisticky zhodnocená životní zkušenost. Neboli, i když vás obklopuje válka a totalitní systém, neznamená to, že se v pubertálních a adolescentních letech nesnažíte žít si po svém. Nerušený poslech vám přeje Jan Sedmidubský.
9: Pokud to počasí dovolovalo, povalovaly se frekventantky pravidelně každé odpoledne na pláži. Zažili tam spousty legrace, her a jiných skopičin. Po večerech si zpívali, učili se tancovat, stále dokola přešívali svoji modes robes parádu, předváděli se před zrcadlem, nekonečně se řehonili, jak je to obvyklé u dívek kolem 14 let všude na světě. Po návratu do Berlína prožila Käthe krásné prázdniny na chatě spolužačky Inge. Maminky dívek se dobře znaly, před léty spolu chodili do školy. V okolí chaty bylo dokonce několik stejně starých kluků, takže Inge s Käthe se snažili teoretické znalosti nabité po biografech proměnit v praktické zkušenosti. Kromě několika procházek v potemnělém lese, společného zpívání, posedávání a chichotání dále příliš nepokročili. Käthe se však podařilo kontaktovat sympatického berlínského mladíka, který ji odvážně vzal za ruku v potemnělém lese, když se odněkud společně vraceli. Jejich první a hned i poslední rande se konalo v rozlehlém berlínském parku, kde byly střelnice a kolotoče. Držení za ruku, první polibek, žádné další pokračování však bohužel nebylo. Válka zvolna dávala najevo svoji existenci, odhoukávaly se první alarmy. Cestování přes celé město začínalo být obtížné. Inge a Käthe ukončili Volksschule a začali spolu navštěvovat Haushaltsschule, jakousi domácí dívčí střední školu, kde se učilo účetnictví, vaření, šití a jiné nezbytné ženské dovednosti. Prvá bombardování Berlína probíhala jenom v noci. Civilní obyvatele města velice poděsila. Další pokračování nočních náletů přimělo Käthe a její maminku k úvahám, kterak se chytře a včas zajistit před případným větším malérem. Rozhodli se zabalit porcelán, stříbrné příbory a jiné cennosti do velkého kufru, který společně vyvlekli vlakem z Berlína. V potu tváře břemeno zakopali na zahradě statku svých známých a jak se ukáže o 4 roky později, udělali drobnou, ale podstatnou chybičku. Zakopali totiž svůj rodinný poklad asi 80 kilometrů směrem na východ od Berlína. Zásadní výhodou se naopak ukázalo to, že dům na Wilhelmstraße, kde Käthe s maminkou bydlela, měl v přízemním podlaží velké řeznictví s prodejnou a výrobnou. Pracovala tam řada mladších žen a dívek. Z okna bytu bylo vidět přes dvůr do provozovny. Bylo možno sledovat bourání masa i jeho další zpracování až po výrobu uzenin. Většina pracovníků řeznictví a uzenářství bydlela přímo v domě. V první vlně náletu na Berlín se scházeli všichni ve sklepě pod domem. Majitelka domu byla současně majitelkou řeznictví. Obyvatelé domu se znali všichni navzájem i se zaměstnanci řeznicko-uzenářské firmy. Je zcela přirozené, že nedostatkem potravin skutečně netrpěli. Majitelka domu měla velké pochopení. Maminka postupně do sklepa pod domem přestěhovala základní potřeby a dvě veliká křesla, ve kterých potom s Käthe trávili nekonečně se vlekoucí čas poplachů. Na Haushaltsschule byl podstatně volnější režim než na škole základní. Děvčata také byla starší a samostatnější. Do školy, která se nacházela poblíž Kurfürstendamu, dojížděla Käthe podzemní dráhou. Se svojí kamarádkou Inge Pjončik stále častěji a častěji využívali občasných alarmů k cestám za školu. Především si oblíbili nedaleký berlínský olympijský stadion, který byl o jednu tramvajovou zastávku dále a stále volně přístupný. Často se tam chodili slunit. Obě dívky byly pěkně opálené, dobře rostlé, moderně oblečené, stále se něčemu řehonili a chichotali. Byly proto často terčem mužských pohledů, narážek a drobných legrácek. Nezadaných mužů byl však v Berlíně za války absolutní nedostatek. Pomalu přicházelo válečné vystřízlivění. Prvotní úspěchy německých vojsk a s tím související halasná propaganda sice civilní obyvatelstvo Berlína Goebbelsovsky oslovovala, ale zvyšující se počty padlých a nezvěstných přátel, bratrů, sousedů a známých nevěstili nic dobrého do budoucna. Inge Pjončik a Käthe občas místo školy chodili do kina na Kurfürstendamu, které hrálo denně od 10 dopoledne. Zde dívky zhlédly několikrát prakticky celou tehdejší filmovou produkci. Stále častěji však docházelo k vypínání elektrického proudu a diváci pak museli opustit sál. Inge s Käthe většinou přešli z biografu rovnou do kafé Kranzl. Když byla dodávka elektrického proudu obnovena, opět se přemístili z kavárny do kina a pokračovali ve sledování uměleckého díla. Pokud byl proud vypnut vícekrát za představení, zabralo sledování jednoho filmu čas celého školního vyučování. Vypínání elektrické energie bylo stále častějším jevem. Vypnutí dvakrát, třikrát i čtyřikrát v průběhu jednoho filmového představení nebylo už nijak výjimečné.
6: Ich wurde 43, ich besuchte die Handelsschule. Und als der totale Krieg ausbrach, wie es heute so schön heißt, da wurden die Schulen geschlossen, die Theater geschlossen.
7: V roce 1943 jsem navštěvovala hospodářskou školu. A když pak byla vyhlášena ta takzvaná totální válka, tak byly zavřeny školy a divadla a nás, celou naší třídu, strčili do zbrojovky a AEG. My jsme to tehdy nemohli pochopit, proč to bylo důležité pro válku. Každopádně jsem takhle přerušila školu a mým denním chlebem se stalo tohle. Mně bylo právě 16 a naverbovali nás do AEG, vše nevajde. Byla to nějaká fabrika na roury. Museli jsme ty velké roury čistit, barvit, mořit. Byly dost velké nebo naopak dost malé. Nám předně neřekli, k čemu to je i k čemu ta práce. Byli tam hlavně staří lidé a my mladí, muži byli na frontě. A víte, byl rok 1944. Nám ten smysl, proč tam jsme, opravdu unikal. Pěkně zatmí ráno z domu a ty podmínky ve fabrice taky nebyly moc dobré. Bylo tam vedro a kravál. Když se pracovalo s kyselinami, nemohli jsme od sebe otrhnout prsty. Taky jsme neměli ochranný oděv, nic takového. Dneska by to asi nikdo nedovolil dělat s těmi preparáty, co jsme používali. No prostě bylo to náročné pro holku z dobré rodiny s těmi různými lidmi tam pracovat. Taky tam byli totálně nasazení cizinci. Mám pocit, že tam někde poblíž bydleli v barácích a ty vždycky přivezli a my měli přísný zákaz s nimi mluvit. A to nás hodně mrzelo.
6: sehr leid, dass wir so abgeschottet wurden von denen.
4: Dokument.
9: Alarmy, které byly vyhlašovány převážně v noci, snášela Käthe podstatně lépe než její maminka. I hned po usednutí do křesla ve sklepě dokázala okamžitě a tvrdě spát. Maminka ve sklepě skoro nespala. Měla starost o svoji jedinou dceru, která dospěla v krásnou mladou dívku. Měla starost i o manžela Alfréda, byť byl s Wehrmachtem ve Francii a proto zajištěn daleko lépe než jeho němečtí soukmenovci v Africe nebo kdekoliv jinde v Evropě. Domů ale psal jen málo kdy a navíc byly jeho dopisy plné hraběcích rad, nerealistických doporučení a příkazů především co se týče Käthe. Práce při převíjení elektromotorů maminku také značně vyčerpávala. Navíc byla v dílně řada velice podivných existencí, rovněž nucených pracovat na směny ve válečné výrobě. Maminka paradoxně začala kamarádit s vysloužilou bardámou, která s ní pracovala v jedné směně. Ta měla převelice jadrné názory na život, ostatně věděla o něm svoje. Bardáma občas navštěvovala maminku v bytě na Wilhelmstraße a znala tedy dobře i Käthe. Kdyby nebylo války, nemohli by se Bardáma a maminka nikdy spřátelit. Velice pravděpodobně by se ani nepotkali a v obrovském Berlíně by žili každá vlastním životem. Při debatách o střední škole a dalším osudu německého civilního obyvatelstva stála Bardáma často na straně Käthe. Chápala její názory. Pomáhala přesvědčovat maminku, že nereálné požadavky kladené na mladou dospívající dívku v době, kdy se nevědělo, co bude za hodinu, natož příští den, nemají valného smyslu. Käthe ji proto měla moc ráda. Líbil se jí její přímočarý způsob řeči, slovník, vtip a zkušenosti, které byly ovšem diametrálně odlišné od vystupování, způsobů, ale i praktických zkušeností její maminky. Noční poplachy a stále častější přesuny z bytu do sklepa a zase naspět pokračovaly. Skutečné nálety s bombardováním však prozatím neměly pro Berlín ochromující důsledky. Válečná výroba běžela naplno. Město Berlín prozatím žilo zdánlivě úplně normálně.

0: Also es war da schon 1943, ging es in Berlin ganz heftig los mit Luftangriffen. Und wir haben da stundenlang im Keller gesessen. Zum Teil kamen wir wieder nach der Entwarnung in die Wohnung.
1: Ty Nálety začaly velmi silně už ve 43. roce. Sedávali jsme celé hodiny ve sklepě, pak jsme se vrátili do bytu. Když jsme měli štěstí, byla okna netknutá. A stávalo se, že pak přišel hned další poplach. V noci jsme skoro nespali. V některých dobách to bylo hodně zlé. A i přes den bylo náletů pořád víc. Tak někdy ve 43., možná 44., taky přišla o život jedna paní, ke které jsem chodila na výpomoc. Víte, to byla povinnost, že po škole museli mladé holky na rok někam na pomoc do domácnosti. A tahle paní s dítětem přišla o život. Ten den jsem tam přišla a ten dům hořel a ta paní i s dítětem byla mrtvá. Měla ještě jedno dítě, to dali do lazaretu. Tak to jsem taky zažila osobně, co to je, když jdete domů a zahýbáte za roh a říkáte si, tak co, stojí ten dům nebo nestojí?
0: Erfahren, was das bedeutete, wenn man um die Ecke bog und dachte, steht das Haus oder steht es nicht. Und auch als wir in der Fabrik waren, waren auch Großangriffe und wir wussten nicht, wie wir nach Hause kommen sollten, weil alle
1: Brücken, a taky, když jsme byli ve fabrice a byly nálety, tak jsme nevěděli, jak se dostat domů. Přes žádný most nešlo přejít. A my brečeli a utíkali a nevěděli, jak se dostaneme domů. Protože ty domy u mostu hořely, trvalo nám to domů hodiny a rodiče měli obrovskou starost. A říkali jsme si, kdybychom tak aspoň jednu jedinou noc mohli spát.

0: Posloucháte dokument Českého rozhlasu, ve kterém si dnes přibližujeme osudy dvou žen ve válečném a těsně poválečném Berlíně. Erika Kamac a Käthe Kirscht. Dvě ženy, jejichž životy se sice navzájem příliš nepodobaly, ale díky společnému berlínskému osudu vypovídají každý jakoby svým tónem o téže události. Jako byste hráli tutéž hudbu na dva nástroje.
1: Na tramvajové zastávce spatřili Inge Pionček a Käthe Kirscht neuvěřitelnou postavu. Ve válečném Berlíně vypadal ten dobře oblečený, mladý a krásný muž doslova jako zjevení. Podobal se nudícímu se hejskovi, nebo ještě spíše prachatému rentiérovi či romantickému šlechtici z prostoduchých filmů o lásce, které obě dívky tak milovali a denně sledovali v biografu na Kurfürstendamu. Mladý muž se na ně sympaticky usmíval. Byl oblečen nádherně, vkusně. Na hlavě měl měkký, plstěný klobouk, který mu velice slušel. Zvolna se k děvčatům přibližoval a s úsměvem sebejistého lovce si je prohlížel. Oslovil je. Představil se jim s obřadnou úklonou. Jmenuji se Míťa. Děvčata couvla. Hezký sympaťák měl přízvuk. Německy sice mluvil i rozuměl výborně, ale bylo slyšitelné, že Němec určitě není. Naopak jeho přízvuk se velice podobal výslovnosti 10 000 totálně nasazených dělníků, kterých byl plný Berlín. Děvčata si byla dobře vědoma, že debatování a přímé kontakty s Ausländry této provenience je přísně stíhaný delikt. Käthe několikrát zkusila neúspěšně vyslovit jeho podivuhodné jméno – Míťa. Znělo to jako Mitja. Správná, měkká výslovnost slovansky mazlivé zdrobněliny jména Dimitrij je v němčině prakticky nemožná. Käthe tomu chlapíkovi proto od prvého momentu říkala po svém Miča. Miča ale neváhal ani vteřinu a kůl železo, dokud mělo požadovanou temperaturu. Ještě před příjezdem tramvaje si s Käthe sjednal schůzku. Tím Käthe rozhodla o svém dalším těžkém osudu. Miča byl totálně nasazen v Berlíně. Pouze několik dnů pracoval ve válečné výrobě jako dělník a bydlel na společné ubytovně. Pracovní norma byla nesmírně tvrdá. Po týdnu se Miča přihlásil na ošetřovnu a měl štěstí. Narazil na mladou německou lékařku, která byla osamělá. Vypustil na ní svoje kouzlo a šarm. A jako již tolikrát předtím, to bezpečně zafungovalo. Výsledkem byla nejdříve pracovní neschopnost. Později lékařské potvrzení o tom, že není schopen vykonávat fyzicky náročnou práci. Ještě později převod na práci účetního, která odpovídala jeho vzdělání a kvalifikaci. Miča byl absolventem obchodní akademie. Ještě mnohem později byl Miča vyreklamován ze společné ubytovny a nalezl si ubytování v privátu na Schillerstraße společně s několika dalšími totálně nasazenými úředníky. Prakticky okamžitě a souběžně Miča zahájil nejrůznější drobné obchody, především s nedostatkovým zbožím. Obchodoval zejména s potravinovými lístky, dále se všemi prvky módního oblečení, cigaretami a alkoholem. Zcela jisté je, že měl ohromnou sebedůvěru, hraničící s drzostí, neboť kterákoliv z jeho aktivit byla v podmínkách válečného Berlína těžkým hrdelním zločinem. V momentě setkání s mladičkou Käthe na tramvajové zastávce musel Miča působit na neskušenou dívku dojmem rytíře z pohádek. Již v průběhu první schůzky se Käthe zamilovala. Mičovy možnosti, zejména dostatek potravinových lístků, dostatek peněz, ale i jeho oblečení a nepřehlednutelně galantní způsoby a vystupování, ji stále znovu ohromovaly. Přibližně ve stejné době byla Käthe definitivně vyloučena z druhého ročníku Haushaltsschule. Po několika upozorněních na opakované absence a mizernou docházku reagovala dívčí střední škola razantně. Společně s maminkou řešila Käthe otázku svého prvního zaměstnání a nastoupila do Deutsche Bank jako koncipientka. Její první pracoviště se nacházelo na opačném konci města. Když přijela poprvé do Deutsche Bank, byla poslána do kanceláře nejvyššího šéfa. Vstoupila do místnosti. Za psacím stolem seděl vysoký muž v černé uniformě SS. Když Kete zavřela dveře, muž prudce vyskočil, postavil se do skvělého stoje spatného, vypěl hrudník, zatáhl hýždě, bleskově vymrštil pravici a zařval: Hej Hitler! Dobrý den, pípla Kete chabě. Po tomto skvostném uvítacím antré se posadili ke stolu. Vedoucí vysvětlil, že jako elévka bude postupně pracovat na různých pracovištích, udělá si takzvané kolečko a až po jeho absolvování bude v bance zařazena definitivně. K tomu však již díky válce nedošlo. Po několika týdnech zaměstnání na prvním místě přijela jednou ráno Kete do Deutsche Bank a její kancelář tam nebyla. Chvilečku hledala v okolí, než pochopila, že dům dostal při nočním bombardování přímý zásah. Po chvilce se dozvěděla od ostatních spoluzaměstnanců, kteří aktuálně řešili stejný problém, že jejich firma bude dále pokračovat na dvou místech, na Kurfürstendamu a na Anhalterbahnhof. Prostory banky na Kurfürstendamu, kde se Kete později hlásila, byly velmi pěkné, světlé a příjemné. Její šéfová si brzy všimla, že Kete má talent pro účetnictví. Několikrát ji nahlas pochválila a snažila se ji i dále udržet ve svém oddělení. Neméně důležitou okolností bylo, že Kurfürstendamm byla oblast města, kterou Kete milovala. Vše, co měla v Berlíně ráda, bylo odtud blízko. Café Kranzl i okolní biografy. V bezprostřední blízkosti kanceláře byl i největší berlínský protiletecký kryt, který byl válečnou propagandou Josefa Goebbelse prohlašován za naprosto bezpečný. Kete v něm byla jen jednou. Bunkr se skládal z řady chodeb, kde se ve stoje tísnili tisíce lidí. V době poplachu se nešlo do krytu rychle dostat, nával byl obrovský, kapacita vstupního průchodu poměrně malá. V momentě, kdy byl alarm vyhlášen, chtěli všichni do tohoto leteckého krytu. Muselo se tedy čekat v zástupu. Po ukončení poplachu bylo obyvatelstvo povinno bunkr okamžitě opustit. To bylo také důvodem, proč poblíž vchodu do leteckého krytu neustále postávala, posedávala a polehávala veliká skupina civilistů, kteří chtěli být uvnitř první. Jednalo se zejména o starší Berlíňany, kteří již často neměli vůbec nic. Jejich dům už neexistoval a chtěli si zachránit alespoň holé životy. Nálety na město stále zesilovaly. K nočním atakům anglických bombardovacích svazů se přidaly nálety za bílého dne, které prováděli Američané. Kete s maminkou často debatovali s ostatními nájemníky domu na Wilhelmstraße, zda má smysl odcházet do úplně bezpečného krytu na Kurfürstendamu. Společně přijali konečné rozhodnutí, že než skončit jako ostatní Berlíňané bez ničeho, tedy bez bytu i osobních věcí, daleko raději zemřou společně se svým domem, pokud dostane zásah. Většinu nočních poplachů tedy trávili společně ve sklepě domu na Wilhelmstraße. Bombardování Berlína podstatně zesílilo. Škody způsobené nálety byly také mnohem těžší. Pobyty v křeslech ve sklepě se staly každodenní záležitostí. Kete ihned po usednutí tvrdě usínala. Většinou si ve snu představovala, že ráno bude bombardováním zničena doprava a ona tudíž nebude muset do práce. Mýlila se. Ačkoliv městská doprava v Berlíně byla poškozována pravidelně, organizace města byla na tak špičkové úrovni, že S-Bahn i U-Bahn jezdili přes den vždy. Počet dělníků nasazených na opravy veřejných dopravních systémů po ukončených náletech šel ovšem do 10 000. Dělníci pracovali vždy celou noc, aby ráno mohlo obyvatelstvo města nastoupit do práce včas. Při společných debatách ve sklepě domu na Wilhelmstraße jednoho dne kdosi oznámil, že malá Kete se zahazuje s totálně nasazeným Ausländerem. Obyvatelé domu k tomu zaujali velice záporné stanovisko. Rozmlouvali jí to. Někteří z nich jí i vyhrožovali. Ke cti obyvatel tohoto domu však slouží, že se mezi nimi nenašel ani jeden, který by Miču nebo Kete udal. To by nepochybně bývalo mělo tragické následky. Hanobení rasy bylo v tehdejším Německu těžkým zločinem.

0: Also ich glaube, so gut wie die Bevölkerung da zusammengehalten hat, auch dann nachher nach dem Krieg, das habe ich heute nicht mehr erlebt.
1: Tak myslím, že tak, jako drželo obyvatelstvo tehdy pohromadě a potom taky po válce, to dneska už nezažijete. A já na to často myslím. Všichni si tehdy byli rovni. Člověk byl třeba rád, že sám nebyl vybombardovaný a pomáhalo se, kde to jen šlo. Potraviny, šaty, prádlo, nebo se lidi brali na byt. My taky. Těsně před koncem války jsme ubytovali uprchlíky. Ti přicházeli masově do Berlína, tak jsme se s mámou přestěhovali k sousedům a dali jsme jim svůj byt. Ani jsme je neznali. Nám to bylo jedno. Taky jsme k ním neměli nedůvěru, že nám něco vezmou nebo budou se nám hrabat ve věcech. Ne, to nám bylo jedno. Každý byl připraven pomoci tomu druhému. Byla to velká nejistota. Hlavně na přelomu těch let 44 až 45. To už přišlo hodně uprchlíků z východu. Taky moje sestřenice s malými dětmi. A když jste jel vlakem, viděl jste matky z kočárky a zavazadly, jak se bojí, jak mají strach. A to jste ho měl taky. A pak ti, co byli v šoku z bombardování. No, byla to strašlivá nálada. Nedalo se moc myslet na budoucnost. Zprávy se taky nedaly poslouchat. I když jsme měli tedy rádio na baterky. A neustále nám říkali, že ještě přijde nějaká zázračná zbraň. Byla to zvláštní atmosféra, plná, řekla bych, nevíry v budoucnost. Říkali jsme si, že to snad ani není možné, aby bylo pořád hůř a hůř. A jak to bude dál? Moji bratři byli na frontě. Čekali jsme zprávu, pak přišla, že padli. Žili jsme ze dne na den. Vůbec jsme se nedívali do budoucnosti. Nevěděli jsme, čemu věřit.
0: Also man kam gar nicht dazu, eigentlich in die Zukunft zu blicken, weil man so verunsichert war und überhaupt nicht mehr wusste, was man glauben sollte.
2: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
3: Vůbec nejhorší nálet, který proběhl za bílého a slunečného dne, zastihl Käthe na Anhalter-Bahnhof, kde bylo také několik kanceláří jejich banky. Nálet skončil ve 2 hodiny odpoledne. Käthe se vyškrábala ze sklepního leteckého krytu. Kolem sebe viděla jen plameny. Byl sice den, ale před nádražní budovou byla tma jako v ranci způsobená dusivým, těžkým kouřem. Nebylo vidět ani na krok. Vládl úžasný zmatek, křik lidí, praskání a rachot padajících budov v nejbližším okolí. Naštěstí měla kabát a šátek. Šátkem si zabalila celou hlavu. Vzduch nešel dýchat a byl plný jisker. Rychle se vydala směrem ke stěně tvořené plameny, zavřela oči a utíkala, jak nejrychleji to šlo. Asi po 100 metrech splašeného běhu náhle vystoupila z plamenné stěny do naprosto klidného a slunečného dne. Měla opět štěstí. Přežila to. Řada jejich spoluobčanů ne. Od tohoto těžkého náletu už Käthe do banky nechodila. Ostatně nebylo ani kam. Käthe trávila všechen čas s Mičou. Ten byl neobyčejně zaměstnán svými kšeftíky, stále někam spěchal, pořád něco vyřizoval. Začátek jara roku 1945 přinesl do Berlína značné obavy. Několik domů na Wilhelmstraße stálo ještě bez vážnější újmy, kromě škod způsobených tlakovými vlnami při bombardování. Některé části města však připomínaly už spíše krajinu na měsíci. Na odstranění následků bombardování se trvale pracovalo. Městská doprava fungovala. Začátkem dubna 1945 si maminka s Käthe uvědomili, že Rudá armáda se blíží k místu, kde je zakopán jejich kufr, jejich poklad. Dohodli se proto, že Käthe zajede se svojí kamarádkou Inge kufr vykopat a přivezou ho zpět do Berlína. Na sjednanou schůzku před odjezdem vlaku se sice Inge dostavila, ale pouze s oznámením, že její máma si nepřeje, aby odjela z města. Käthe do vlaku nasedla sama. Již po prvních kilometrech jízdy k ní dolehl zvolna zesilující temný hukot fronty. V cílové stanici, kde Käthe po dvou hodinách vystoupila, byl už rachot nesnesitelný. Chvěla se země a na východním horizontu byly zřetelně vidět i záblesky kanonády. Bylo bláto. Po 20 minutách chůze nalezla Käthe statek Štrolcových již opuštěný. S obtížemi vykopala kufr. Byl tak těžký, že ho nedokázala zvednout. Smíkala jej proto před sebou nebo ho táhla po kluském blátě. Cestou potkávala vesničany s přetíženými kárami a kočárky. Všichni kvapně prchali před postupující frontou. Náhle ji oslovil muž jedoucí na kole. Naložili kufr na nosič a za čtvrt hodiny dorazili na nádraží. Vlak, kterým přijela, nyní již plný uprchlíků, stál dosud na kolejích. Rozjel se téměř okamžitě poté, co nastoupila, a bez sebemenších obtíží ji odvezl zpátky do Berlína. Byl to úplně poslední vlak, který z této oblasti jel. V podvečer se Käthe dopotácela k domu na Wilhelmstraße. Vsunula kufr do domovní chodby a omdlela. Sousedé donesli kufr a zablácenou Käthe do sklepa, protože právě začínal další nálet. Maminka plakala, když vyslechla celou anabázi, končící tak zjevným happy endem. Vem čert prachy, hlavně, že jsi ty v pořádku. Dobytí Berlína na sebe nedalo dlouho čekat. Obyvatelé domu provedli první přípravná opatření. Přestěhovali vše ve sklepení tak, že první část sklepa, kde se topilo uhlím v kamnech, byla vyhrazena pouze pro zjevně staré a nemocné. Zadní část sklepa, tajná, byla pro dívky a mladé ženy. Käthe s maminkou byly obě v zadním sklepě.
0: Wir waren in unserer Wohnung in Neukölln und es dauerte ja viele Tage, bis Berlin eingenommen war.
1: Byli jsme v našem bytě v Neukölnu. Ono to trvalo mnoho dní, než byl Berlín úplně obsazen. My jsme bydleli ve čtvrtém patře a vůbec jsme tam už nemohli být. Oni Rusové měli taková malá letadla, ta sice neschazovala velké bomby, ale strach jsme měli pořád. A poplachy se už taky vůbec nehlásily. Vlastně jsme se víceméně přestěhovali do sklepa. Celé dny jsme tam trávili. Vždycky jsme si jenom rychle skočili nahoru pro vodu nebo tak něco. Jídlo už skoro nebylo, protože všichni si nakřičkovali v obchodech poslední zásoby. A pak jsme stáli na ulici, pekař ještě pekl, a když padaly bomby, tak jsme rychle zapadli do domu a pak jsme zase hodiny stáli ve frontě. Každý si chtěl na příděl ještě koupit kus chleba, nevěděli jsme, co nás čeká. A pak po těch náletech přicházeli v noci do sklepa naši, němečtí vojáci, a vyptávali se, jestli se budeme bránit. A jeden náš soused, byl to domovník, ten jim řekl, že tady jsou jenom ženy a děti. Nezapomeňte, že Rusové okamžitě vyhazovali domy do povětří, když se z nich ozývala střelba. A my jsme žádné zbraně ani neměli. A 25. dubna jsme slyšeli tanky a Rusové byli tady. A my jsme vůbec nevěděli, co jsou fámy a jaká bude skutečnost. Lidi, kteří se vrátili, tak vyprávěli strašlivé historie. A jako mladá holka jsem měla strach. A ten strach taky nebyl tak úplně bezdůvodný.
0: Als junges Mädchen war ich voller Angst und es war auch nicht ganz unbegründet diese Angst.
3: První ruské vojáky viděla Käthe oknem už koncem dubna jít normálně po ulici. Byl jasný, poměrně teplý den. Naprosté ticho. Nikde žádná střelba. Ivani šli úplně civilně po chodníku a bavili se mezi sebou. V tom se nad nimi otevřelo okno, vykoukli dvě starší ochechule a německy na Rusy volali: dejte nám cigáro, dejte nám cigáro. Rusové se zastavili. Z kapsy vyndali krabičku cigaret a hodili ji ženám. Ty poděkovali, zavřeli okno a Rusové klidně pokračovali v chůzi po chodníku. Zabočili za roh. V zápětí se strhla prudká střelba. Käthe dál na nic nečekala, lehla si na zem a plazila se zpátky do sklepa. Střelba a výbuchy se ve městě koncem dubna a v květnu ozývaly hlavně v noci. Přes den Rusové dobývali město dům od domu. Především v metru byla ukryta i spousta příslušníků SS, kteří si byli dobře vědomi toho, co je čeká. Proto řada z nich bojovala svůj marný boj až do úplného konce. Poměrně brzy Rusové zjistili, že se v domě na Wilhelmstraße nachází řeznictví a velice často je navštěvovali. Nejhorší byly noční návštěvy, kdy se skupinky krajně opilých Rusů přijížděly najíst. Majitelka řeznictví měla s obyvateli domu dohodnutý signál. Když se Rusové blížili k prodejně a výrobně masa ve dvoře, krátce zapískala. Přes zadní trakt se všechny mladé ženy a dívky přemístily na půdu domu. Zde poslouchali a vykukovali, aby zjistili, co se děje dole. Po odchodu Rusů majitelka zapískala konec poplachu. Ženy musely na rozlehlé půdě často trávit celé hodiny, kdy se ze dvora ozývalo nesrozumitelné řvaní, hra na harmoniku a podivné zpěvy, kterým nerozuměli ani slovo. Počátkem května bylo v Berlíně podstatně jiné ruské vojsko než v týdnech následujících. Prvosledové ruské jednotky přijeli na zablácených tancích, obložených různými batohy a špinavými, převážně šikmookými vojáky. Všichni Rusové uměli německy jenom dvě věty, které stále dokola vykřikovali. Hodinky, hodinky, ženy, pojďte sem. V originále to znělo zhruba asi takto. Úry, úry, Frauen, komm hier. Každý z ruských vojáků měl na předloktí několikero náramkových hodinek různých typů, dámských i pánských. Nosili je pyšně a navzájem si je ukazovali. Většina hodinek stála, neuměli je natáhnout, ale ani nařídit.
0: Ja, es war wirklich so. Also ich wurde 14 Tage lang in der Wohnung versteckt, weil bei uns vor dem Haus die Russen lagerten.
1: Ano, tak to bylo. Já jsem taky byla 14 dní schovaná v bytě, protože u nás před domem měli Rusové stanoviště. Měli před barákem várnici s gulášem, rozdávali jídlo a tak. Byli milí k dětem. Ale vždycky pozorovali, kde jsou nějaké ženské. A pak v noci... To víte, oni dost pili vodku. V noci se pokoušeli dostat do bytu. I u nás stříleli na dveře. A moje máma se o mě šíleně bála. A co vím od známých, co bydleli v okolí, nebo od kamarádek ze školy, že tam některé holky byly znásilněny. A jedné té holce chtěl pomoct její táta a bránili, tak ho zastřelili. A přitom to bylo oficiálně zakázané. Já jsem zažil, jak přišel důstojník, nevím, kdo ho přivedl, a ten je postavil do latě. Vojáci nesměli dělat takovéhle přepady. Ale že přišli do bytu, to jsme zažili. Sebrali nám všechny hodinky, taky ty po mých bratrech a šperky, to všechno vzali. Úrý, úrý. A pak měli plná zápěstí hodinek. My jsme těch šperků moc neměli. No, jeden jsem pak našla ještě na schodech. Nacpali si tím všim kapsy, ale nám to bylo jedno v té době opravdu. Toho se člověk mohl vzdát. Spíš jsme se báli, aby se nám nic nestalo.
0: Wir hatten nur Angst, dass uns persönlich was geschieht.

0: V Berlíně se v květnu 1945 bojovalo řadu dní dům od domu. Tyto dny samozřejmě mojí tetě Kete po 56 letech splývají dohromady. Střídali se momenty naprostého ticha se střelbou, kterou v městské aglomeraci nejde pro četné zvukové odrazy rozlišit ani z pohledu množství, natož směru, z kterého přichází. Hned na počátku května si Kete uvědomila, že Miča a jeho spolubydlící v bytě na Schillerstraße nemají žádné jídlo. Ani nevěděla, co s nimi vlastně je. Zabalila proto balíček potravin a přes maminčin razantní odpor a vyčítavý pláč opustila bezpečí sklepa na Wilhelmstraße. Venku na ulici bylo naprosté ticho. Nikde nikdo. Kete klidně vyrazila středem ulice směrem na Schillerstraße. Některé části města byly zničené úplně, takže orientace byla velice obtížná. Šla rychle, ale klidně. Nijak se nekryla. Za celou nekonečně dlouhou cestu přes zničené město nikoho nespatřila. Až v Schillerstraße uviděla na dálku známou siluetu. Miča stál ve dveřích domu a bohorovně tam pokuřoval. Doběhla poslední metry. Padly si do náručí. Máš jídlo? Zeptal se dychtivě. My tady sušíme hubu už několik dní, přikývla. Jídlo rozdělili i spolubydlícím. Všichni se do něj dychtivě pustili. Mičo, pojď se mnou zpátky na Wilhelmstraße. Nejdu s tebou, to je strašně nebezpečný. Teď už se lidi z našeho domu bát nemusíš, nemůžou tě už udat, nemají komu, je konec. Nejdu, přemlouvala ho, plakala. Bylo jí jasné, že na cestu zpět je potřeba vydat se okamžitě, pokud nechce riskovat chůzi přes Berlín po tmě. Jakmile padl soumrak, střílel se každý den. Rusové bojovali se zbytky SS, ukrytých mezi 10 000 civilisty v berlínské podzemce. Miča s ní ale nešel. Rozloučili se. Kete se vydala na cestu zpět. Opět nikoho nepotkala, nikoho neviděla. Ještě před setměním se vysíleně svalila do křesla v zadním sklepě na Wilhelmstraße. Chtěla spát. Matka jí to však nedovolila, byla očividně na pokraji nervového zhroucení. Kete to považovala za výsledek svého riskantního celodenního výletu. Už jsem zpátky doma, mami, tak co trojčíš? Vždyť to dobře dopadlo, tak co si děláš nervy? Maminka jí vysvětlila, že celé okolí nemluví o ničem jiném, než že Rusové připravují odsun všech práceschopných svobodných Němců do Ruska. Na práce, na odklízení válečných škod. Mělo to logiku. V Německu již řadu let pracovala v průmyslu a na odklízení trosek po bombardování málem polovina Evropy. Hele, já rozhodně nikam do Ruslandu nepojedu. Já se jim na tu jejich Sibiř můžu zvysoka vysrat. Maminka plakala. Kete klidně usnula. Byl konec války.
1: Also ich war so gestimmt, dass ich nicht mehr leben wollte. Wir sind sehr christlich erzogen.
2: Byla jsem v takovém rozpoložení, že mě už se nechtěl žít. My jsme byli křesťansky vychovaní. Můj otec nebo vůbec rodiče by nikdy nikomu nic špatného neudělali. Byli jsme prostě nábožná rodina. Ale ve škole jsme byli nějak vychovaní. Ráno pozdrav Heil Hitler, pak jsme se museli pomodlit předepsanou modlitbu za vůdce se zdviženou pravicí, to bylo nařízené. A všude ve škole v obchodech byly hesla jako německý pozdrav Heil Hitler. Ale my jsme se tomu vyhýbali. Lidi, který jsme znali, těm jsme jako děti říkali dobrý den. Tak takhle jsme byli vychovaní a já jsem nechápala, jak se něco takového mohlo stát. Že to postihlo naši rodinu, že jsem ve 14 ztratila bratry, těm bylo 17, 18, když padli. Máma z toho všeho byla na smrt nemocná, brzy po válce zemřela. Táta se nevrátil, o švagrovi a dalším bratrovi jsme vůbec nevěděli, kde zůstali na frontě. Tátu vytáhl Volkssturm ještě v Berlíně ze sklepa. A zbyli jsme já s mámou. A já si říkala, to není možný. Proč to všechno? Svůj život jsem považovala za ztracený, zničený. A vůbec jsem si nedovedla představit, jak to mohla snést naše máma. To byla taky moje velká starost. A já... Mně se nechtělo žít. To jenom pozorní lidi zabránili tomu, abychom si vzali tabletky. Moje máma a já jsme si chtěli vzít život. Táta se nevrátil, máma nemocná, neměli jsme žádné peníze, žádné jsme nedostávali. Táta byl řadový člen strany, dělal na poště, musel tam stoupit. Seděl v kanclu s takovým ostrým hochem nacistickým. Můj táta byl prostě pěšák. Ale já musela odklízet rosky jakoby za něj, rozumíte? To byla tvrdá práce, bylo parné léto. A když pak ty příbuzné těch lidí od toho osvobodili, tak pak se z toho stala regulérní práce, zaplat a potravinové lístky. Ale pro nás to byla trestná akce. Tam byly třeba ženské přes 30 ze solidních poměrů a přesto museli tohle odpracovat za své otce. Pak v srpnu nás propustili a my jsme neměli vůbec finanční prostředky, abych si mohla dodělat školu. Ale nějak se muselo pokračovat. Práce nebyla, továrny zely prázdnotou, stroje vyklidili, ty stály na nádražích na vagónech a rezavěly a nebylo prostě nic. Tak jsem šla na pracák a povídám, potřebuju práci, nevím, z čeho máme žít. A oni na to, ale my žádnou práci pro vás nemáme. A já povídám, to je jedno, cokoliv, něco musím dělat, musím živit sebe a mámu. Takových bylo mnoho. Muži se ještě nevrátili z fronty nebo byli v zajetí, tak měli jenom jedno učenické místo švadleny. A já nikdy neměla ráda ruční práce nebo šití. No, tak jsem s tou představou chvíli bojovala, ale pak jsem to vzala. Nikdy jsem to nedělala moc ráda, ale konec konců mi to neuškodilo. Prostě jsem se musela snažit, abych se uplatnila. 6 marek týdně. Ale ono se za to stejně skoro nic nedalo koupit, tak jsme v podstatě stejně hladověli a protloukali se, jak to šlo.
0: Berlín byl plný Rusů, kterým obyvatelé města neřekli jinak než Ivani. Fáma o tom, že všichni mladí a svobodní Němci půjdou na práce do zničeného Ruska, nabývala na síle. Käthe proto kvapně přesvědčila Miču, aby si ji vzal za manželku a tím ji zachránil před deportací na Sibiř. Daleko těžší bylo ale přesvědčit matku. Käthe byla teprve 17letá a tedy neplnoletá. Matčin souhlas byl nutný. Při přesvědčování sehrálo nemalou roli i to, že ženy neměly žádné zprávy ani o Käthinu nevlastním otci Alfrédovi, ani o vlastním otci Kirštovi. Käthe argumentovala horem dolem. Když mě Ivani odvezou na Sibiř, zůstaneš mami v celém Berlíně sama. Když se vdám za Miču, budeme v Berlíně žít společně všichni tři. Maminka nakonec podlehla a souhlas s okamžitým sňatkem Miči s Käthe dala. Představa, že bude úplně sama ve městě, které bylo málem srovnáno se zemí a navíc plné podivných Rusů, zmatených civilistů, žen, dětí a starců, pro ně byla nesnesitelná. Svatba se konala ještě v květnu 1945 a byl to úplně první svatební obřad na Wilhelmstraße po ukončení války. Miča opatřil krásnou svatební kytici a prstýnky. Jak se mu to v Berlíně o něch dnů podařilo, se už nikdy nedozvíme, ale tyto malé zázraky byly pro Miču zcela typické. Měl na sobě překrásný tmavý oblek z evidentně kvalitní látky, hlavu mu zdobil nezbytný měkký klobouk. Käthe ovšem nezůstala v ničem pozadu. Když vyšli před dům, dýchl na ně nádherný slunečný den. Wilhelmstraße byla plná žen uklízejících suť a trosky. Když sehnuté ženy spatřily malý svatební průvod, který se zvolna formoval před domem, ustali v práci. Usmívali se a některé dojetím i plakali. Svatba. Aniž by to kdokoliv organizoval, vytvořili ženy uzonký špalír, kterým rozesmátí svatebčané procházeli. Kdo si ve špalíru začal zpívat slavnostní svatební pochod. I hned se všichni okolo přidali. Za zvuku tohoto veselého chorálu došel svatební průvod na místní úřad, který byl vzdálen jenom pár minut cesty. Zde proběhl krátký svatební obřad, který se ničím nevymykal tolika jiným svatbám, které jste již všichni ve svém životě viděli. Miča a Käthe si navzájem řekli svoje ano, vyměnili si prstýnky a políbili se. Tímto momentem se slečna Käthe Kirscht proměnila v mladou paní Käthe Jeřábkovou.
3: Blížíme se k závěru dnešního dokumentu, který jsme věnovali osudům dvou žen z válečného Berlína. Erika Kamac a Käthe Kirscht, provdaná Jeřábková, se nejspíš nikdy nesetkali. Víme jen jedno. Zatímco paní Kamac strávila pak svůj další život v západní okupační zóně Berlína, Käthe, později Kateřina Jeřábková, se spolu se svým manželem krátce po válce ocitla v českém pohraničí, v městečku Smržovka v Jizerských horách. Nebyl to zdaleka poslední paradox jejího života, ani její poslední štace. Když před několika lety zemřela v rodném Berlíně, měla za sebou opravdu plnokrevný a dobrodružný život. Snad se k jejímu poválečnému žití v Československu ještě vrátíme. Na dnešním pořadu Dokument spolupracovali Ivan Štern, Jaroslava Tvrzníková, Milan Bouška, Šimon Merta, Markéta Bičovská a Hana Vohrysková. Autorský pořad připravil a za pozornost děkuje Jan Sedmidubský.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Portréty.
1: Cesta Vladimíra Janka do naší vojenské jednotky v Sovětském svazu je podobná osudům dalších vojáků. Narodil se v roce 1917, po vzniku protektorátu se dostal do Polska a po jeho přepadení Sovětským svazem byl internován ve věznicích sovětské tajné policie NKVD. Když Německo napadlo Sovětský svaz, začala se v Buzuluku formovat vojenská jednotka složená z vojáků bývalého Československa. Janko do ní vstoupil a protože ještě v Československu absolvoval školu pro důstojníky a vojenskou akademii, stal se v hodnosti nadporučíka velitelem pěší roty a po únoru 1948 se stal náčelníkem tankového vojska. V roce 1950 byl povýšen do hodnosti brigádního generála, jenže přišla 50. léta.

0: Puls.
1: Od října 1956 je Vladimír Janko zástupcem náčelníka generálního štábu pro tankové a mechanizační vojsko, od července 58 náměstkem ministra národní obrany a od října 1966 náčelníkem hlavní správy pozemního vojska a zástupcem ministra. Janko se posouvá z funkcí vojenských k těm politickým a to je problém. Když se v prosinci 67 začne v ústředním výboru komunistické strany Československa jednat o tom, že Antonín Novotný by měl odstoupit z funkce prvního tajemníka, začnou se na obranu Novotného aktivovat konzervativní síly uvnitř KSČ. Později se začalo hovořit o údajné přípravě vojenského puče na podporu Antonína Novotného. Když se na jaře 68 začaly aktivity vojáků vyšetřovat, napsal si Janko do svého deníku, že žádný rozkaz ke zneužití armády nikdy nikomu nevydal. A pak sedl do auta a jel do sídla KSČ v Praze na Těšnově. Nedojel, jak dokládá ukázka z rozhlasových novin ze 14. března 68.
2: Dnes v odpoledních hodinách tragicky zemřel generál plukovník Vladimír Janko. Generál Janko byl náměstkem ministra národní obrany. Na dotaz zpravodaje ČTK o příčině úmrtí odmítli na Ministerstvu národní obrany odpovědět. Podle informací, které Československá tisková kancelář získala z jiných míst, spáchal generálmajor Vladimír Janko sebevraždu.
3: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Český rozhlas Plus v rádiu i online. Plus rozhlas.cz a máte nás živě z audioarchivu nebo v podcastech, v mobilních aplikacích, na webu i na sociálních sítích. Český rozhlas Plus online. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Prezident Petr Pavel přijme na Pražském hradě ministra školství. Hlavní hygienička Barbora Macková končí ve funkci. Rozehraný zápas tenistky Bartuňkové s egypťankou Šerifovou na US Open pořadatelé odložili kvůli dešti. A zpočátku bude slunečno, postupně až zataženo, ojediněle s přeháňkami a teploty do 25 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Na Pražský hrad popoledni dorazí ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. S prezidentem Petrem Pavlem bude jednat například o výdajích na vzdělávání. Ty by měly být podle návrhu ministerstva financí příští rok meziročně vyšší, celkem 288 miliard korun. Podle Plagy ale v rozpočtu stále chybí asi 6 miliard třeba na financování soukromých a církevních škol. Pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
5: Hovořit se bude hlavně o rozpočtu rezortu školství a připravovaném novém vysokoškolském zákonu. Pana prezidenta zajímá také strategie 2030+ a její implementace do vzdělávací soustavy. Schůzka je plánována zhruba na hodinu.
4: Barbora Macková končí ve funkci hlavní hygieničky, rezignovala na vlastní žádost. Dál ale povede Státní zdravotní ústav. Rozhodnutí zdůvodnila tím, že neměla dostatečnou podporu pro finanční a personální stabilizaci hygienické služby. Agendu hlavního hygienika dočasně převezme Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví. V Irsku pokračuje neformální jednání ministrů zahraničí Evropské unie. Česko na něm zastupuje šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Hlavním tématem má být finanční pomoc Ruskem napadené Ukrajině.
6: Program ve Vyklou začal už včera neformální večeří. Kromě unijních ministrů se jí účastnili i zástupci Kanady, Spojeného království, Švýcarska, Norska, Islandu a Ukrajiny. Právě zapojení neunijních partnerů by podle informací Rádia Svobodná Evropa mohlo být řešením finančních potřeb Kyjeva pro odolávání ruské agresi. Na pracovním setkání budou ministři také jednat o dalších sankcích proti Rusku nebo hledat cesty, jak Ukrajinu vybavit obrannými protivzdušnými raketami. Ministr Macinka má ve Vyklou na programu i schůzku se svým ukrajinským protějškem Andriem Sibihou. Z Dublinu Ladislav Novák, Radiožurnál.
4: Jordánská protivzdušná obrana zachytila 10 ze 13 balistických raket ve svém vzdušném prostoru. Zbývající 3 spadly do neobydlených oblastí. Informovala o tom armáda Jordánského království. K úderům v provincii Mafraq a Aqaba se přihlásily iránské revoluční gardy. Teherán v odvetě za americké údery útočí na americké základny v regionu.

0: Na obloze se dnes naposledy objeví cvičné proudové podzvukové letouny Aero L-39C Albatros. Formace tří strojů vzlétne krátce po 10. hodině z pardubického vojenského letiště. Jeden z nich o hodinu později přistane v pražských Kbelích, kde se stane novým exponátem leteckého muzea. Utkání české debutantky na tenisovém US Open Nicoly Bartuňkové s egypťankou Šerifovou byl odložený. V New Yorku začalo znovu pršet. Bartuňková zvítězila v první sadě 6-1. Z druhého setu už tenistky neodehrály ani gem. Tři další Češky své zápasy prvního kola Grand Slamu dohrály, ani jedna ale nepostoupila. Gabriela Knudsonová podlehla Němce Lisové 2x3-6, stejným výsledkem i Havlíčková Maďarce Bondárové a Daria Vidmanová prohrála se Španělkou Buzasovou Maneirovou po sadách 3-6 a 4-6. Desátou etapu cyklistické Vuelty vyhrál překvapivě Francouz Tronchon, uspěl v závěrečném hromadném spurtu. Celkovým lídrem závodu zůstává Španěl Mas.
1: Zavřená D6 na Kladensku a překážka na D5 se Žebrákem. Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je neprůjezdná za odbočkou na Kladno a Unhošť. Na 10. kilometru havaroval kamion, dodávka a osobní auto. Sjíždějte nejpozději na 12. kilometru, objíždějte přes Unhošť a Jeneč. Objížďka je zatím plynule průjezdná. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy velmi opatrně za Žebrákem. Na 31. kilometru stojí nákladní auto s upadlým kolem na straně dovozovky.
2: Je to v odstavném pruhu. Ale jde o levé zadní kolo přívěsu a ten přívěs je nahnutý do jízdního pruhu.
1: Překážku čekejte také na dálnici D1 z Ostravy do Přerova. Za Lipníkem nad Bečvou na kilometru 291 stojí nákladní auto s defektem. Je tam pozor na vybočující vozidla. A u Turnova je stále neprůjezdná silnice 10 na Tanvald. Hned za sjezdem ze silnice 35 je převrácený kamion. Objíždí se to přes Turnov Bezručovou ulicí. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zpočátku bude slunečno, postupně od západu až zataženo a hlavně na horách se ojediněle objeví přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách kolem 17. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Počet obětí ničivých záplav v Nepálu a Tibetu přesáhl tisícovku. Pátrací a záchranářské týmy nadále operují v odříznutých oblastech, ale taky v tunelech vodních elektráren. Povodně minulou středu způsobilo odtržení části himalajského ledovce. Masa ledu a horniny se zřítila do údolí a následně na řece Trišuli způsobila prudkou záplavovou vlnu. S čím vším se potýkají pozůstalí po obětech a humanitární týmy, které jim pomáhají? Já jsem Pavlína Nečásková a vítám vás při poslechu Interview Plus.
3: Interview Plus.
4: Mým hostem je šéf nepálské mise organizace Člověk v tísni Simon Divičenc. Dobrý den.
5: Thank you for calling.
4: Kde se momentálně nacházíte? Které oblasti jsou místem vašeho působení?
5: So I'm currently in Kathmandu where people in need is based.
6: V současné době jsem v Kathmandu, kde sídlí kancelář Člověka v tísni, ale naše organizace jako taková působí samozřejmě v terénu, na venkově.
4: A jaká je tam v tuto chvíli situace?
5: Well, so since Wednesday, I don't know how.
6: No, nevím, jak to zatím přesně definovat, protože je to docela výjimečné. Byla to událost, k jaké dojde třeba jednou za 200 let, ale celkově je situace pořád dost zoufalá. Operace armády a policie se pořád soustředí na pátrání po lidech a eventuální záchranu. Pořád je spousta lidí pohřešovaných, navíc k těm mnoha obětem. Takže situace, ano, je opravdu dost zoufalá. Mnozí lidé přišli o všechno, jsou v šoku a zažívají obrovské trauma. Samozřejmě pomoc ze všech stran je hojná a docela štědrá. Reakce na tyto události byla mimořádně velkorysá. ale lidé jsou pořád dost vystresovaní a traumatizovaní.
4: Záchranáři se stále snaží dostat ke stovkám pracovníků vodních elektráren, o nichž se předpokládá, že uvízli v rozsáhlé síti tunelů. Jak postupují záchranné práce?
5: Efforts have been supported particularly by teams from China and India.
6: Nejnovější informace k téhle věci, které máme, je, že záchranné práce postupují, podpořili je zejména týmy z Číny a Indie. Záchranáři se snaží postupovat. Zdá se, že se jim podařilo dostat se asi o 100-150 metrů dál a stále doufají, že najdou lidi živé a nevzdávají se. Pokud jde tedy o situaci kolem vodních elektráren, budou záchranáři pravděpodobně pokračovat ještě několik dní. Věří, že tam někde jsou místa, kde lidé našli útočiště díky tomu, jak je celý ten systém navržen. Ale záchranáři, kteří prošli těch prvních, jak jsem říkal, 150 metrů, zároveň připouštějí, že našli mnoho mrtvých. Takže situace je velmi složitá a nánosy bahna jsou všude a terén je velmi kluzký. Nesmíme zapomínat, že prostě na venkově je situace pořád obtížná. Odhady stále hovoří asi o 4000 pohřešovaných, ale to číslo pravděpodobně bude mnohem vyšší, protože mnoho míst je odříznuto od zbytku světa, zejména na západní straně, protože tam voda zničila mosty. A mluvíme o venkovských oblastech s mnoha malými vesnicemi, které jsou naprosto odříznuté od světa a třeba i od připojení k elektřině. Mnoho lidí také kvůli záplavám uteklo nahoru do lesů, takže skutečný počet nezvěstných bude, řekněme, reálně stanovený až za několik dní nebo i později.
4: Úřady vydaly varování před dalšími srážkami. Oblast v současné době zažívá také období monzunových dešťů. Mohl by déšť záchranné operace zastavit?
6: No, mohl by je určitě pozastavit, to máte pravdu. A máte pravdu i v tom, že předpověď na dnešek, na zítřek a na další dny předpovídá silné deště. Víme samozřejmě, že monzunové období neznamená, že prší celý den. Během tohoto období prší 2, 3, 4 hodiny denně. Takže na tu dobu budou nebo jsou pátrací a záchranné operace pozastaveny. To bývá tak pozdě odpoledne, večer, během noci. To vidíme teď. A je pravda, že deště rozhodně veškeré úsilí komplikují. Řeky se neustále rozvodňují a dostáváme informace také, že mění tok, takže jeden den je prostě jedna část přístupná a druhý den už přístupná není, takže celková situace je poměrně nestabilní.
4: Před víkendem panovaly obavy, že jezera, která se po zřícení části ledovce nově vytvořila, by mohla přetéct a potenciálně způsobit další záplavy. Jsou tyto obavy ještě stále aktuální?
5: It seems not. Yes, there was a very big alert and has been a great coordination between the Chinese authorities and the Nepalese authorities in trying to monitoring.
6: Zdá se, že už nejsou, ale je pravda, že byla vyhlášena pohotovost a v této věci probíhala skvělá koordinace mezi čínskými a nepálskými úřady, které se snažily monitorovat jezera společně s dalšími mezinárodními partnery, včetně Evropské unie. A během pátku a soboty skutečně přišlo několik varování, která způsobila značnou paniku. Hladina vody začala stoupat, pak zase klesat. A teď se zdá, že obě jezera se zvolna přirozeným způsobem odvodnila, takže již nepředstavují bezprostřední hrozbu. ale samozřejmě pokud budou deště pokračovat, tak se to může opět zhoršit. Ale v tuto chvíli zásadní hrozbu nepředstavují.
4: Když jste mluvil o mezinárodních týmech zasahujících na místě, tak jak funguje spolupráce mezi Čínou a Nepálem?
5: In this particular event, it seems that there's quite a positive collaboration.
6: Zdá se, že v této konkrétní události je to vcelku pozitivní spolupráce. Je pravda, že nepálská vláda zpočátku odmítala pomoc sousedních zemí, ale pak změnila názor. A jak už jsem se zmínil, zejména pokud jde o zachraňování lidí uvězněných v těch tunelech, tak Nepálci tuto pomoc přijali. Takže tady máme poměrně jasný, pozitivní, konstruktivní vztah. A také co se týče sdílení informací a systému včasného varování, je teď to předávání informací rychlejší. Úplně zpočátku totiž bylo předmětem určité kritiky, že Číňané nebyli úplně ochotní ve sdílení informací, což se ovšem zlepšilo a díky tomu také to zachránilo poměrně dost životů, protože i zpoždění třeba půl hodiny mohlo znamenat ztráty na lidských životech.
4: A rozumíte tomu, proč nepálská vláda nejprve mezinárodní pomoc odmítala?
5: Well, there's a bit of politics there, so I don't have a very clear answer, but I think
6: Tak v tom hraje trochu roli politika, takže nemůžu dát úplně jasnou odpověď, ale domnívám se, že tato nepálská vláda je prostě relativně nová, mladá. Svůj mandát nastoupila letos v březnu, takže se od ní hodně očekává a vláda se snaží ze všech sil. A podle lidí, kteří sledují krizové reakce tady v Nepálu posledních třeba 20 let, patří tato vláda k nejlépe koordinovaným a k nejlépe organizovaným. A já bych řekl, že pro tuto vládu je prostě úkolem ukázat, že na to stačí a že se v tom odlišuje od té předcházející vlády. Prostě oni chtěli ukázat, že to zvládnou sami. Já se domnívám, že to mohl být ten důvod.
4: Hostem Interview Plus je z Kátmandu šéf nepálské mise Člověka v tísni Simone de Vicens.
3: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
4: Ví se, co se vlastně děje uvnitř ledovců? Hrozí další zřícení?
5: Well, I think this is going to be our new reality. A scientist has a monitor a lot of lakes with a fear of loss.
6: Myslím, že taková bude teď naše nová realita. Vědci monitorují celou řadu jezer, ale co se stalo minulou středu? To bylo něco trochu jiného, protože nepřeteklo ledovcové jezero. Zřítila se část hory a to je typický znak jakési nové éry našeho období antropocénu. Víme, že změny klimatu mají na Himalaj velmi vážný dopad. Himalajské pohoří, i když to tak nevypadá, je poměrně křehké. Je to nakonec velmi mladé pohoří, samozřejmě relativně mladé. A jak permanentně zmrzlá půda nebo permafrost pomalu roztává, tak protože permafrost funguje jakési lepidlo mezi horninami, tak se to prostě rozpadá. Já si myslím, že vědci nám v blízké budoucnosti toho řeknou víc, ale domnívám se, že na podobné události musíme teď být připraveni. Nebude k ním už docházet jen jednou za 200 let, ale mnohem častěji.
4: Co v této chvíli v Nepálu přímo na místě dělá Člověk v tísni? Na co se vaše týmy právě teď zaměřují?
5: We were somehow well positioned because we've been working in exactly those districts until June.
6: My jsme měli nebo máme svým způsobem dobrou výchozí pozici, protože jsme v těch okresech, o které jde, pracovali společně s naším místním partnerem Community Self-Reliance Center. Hodně jsme toho vybudovali a nějakých asi 6 let vlastně pracujeme na to, abychom byli na podobné události připraveni. Pomáhali jsme místním úřadům, komunitám připravit se na sesuvy, půdy, povodně a podobné věci. Takže jsme měli v úvozovkách štěstí být na správném místě, máme velmi dobrou znalost území, silný vztah s místní komunitou a máme i důvěru lidí. A to všechno nám umožnilo začít pracovat téměř okamžitě. A důležitá věc, že ta katastrofa místní úřady úplně zahltila. Takže to bylo něco úplně jiného, než to, na čem jsme s nimi posledních 6 let pracovali. Bylo to něco úplně nečekaného. My se snažíme podporovat místní samosprávu ve sdílení informací, protože spousta obětí a lidí, kteří buď zemřeli nebo se pohřešují, jsou zaměstnanci místní samosprávy, takže tady byl další problém. My teď zaplňujeme na jejich žádost tyto mezery. Neznamená to, že bychom něco vnucovali, ale místním opravdu chybí jak lidé, tak odborný personál, aby koordinovali práce, evidovali veškeré zboží, které přichází a distribuovali ho dál. A to je první věc. My jsme se potom s našimi partnery vymezili na další věci, například na správu nebo fungování táborů, jak tomu můžete říkat, kde jsme začali zřizovat komunitní kuchyně a další věci. Potom je tu velmi, velmi klíčová oblast, kterou jsme na základě předcházejících zkušeností okamžitě vzali za svou, a to je poskytování psychosociální podpory, protože lidé, jak jsem říkal, jsou extrémně traumatizováni, takže jsme zahájili tento typ intervencí, přivedli jsme specialisty, kteří pomáhají lidem se s traumaty vyrovnávat. A také se snažíme o to, aby se lidé mohli scházet a určitým způsobem společně truchlit, protože my máme znalost místních znalostí a místních způsobů zvládání traumatu. A nemluvím o tom, že se soustředíme taky na takové věci, jako je voda a sanitární opatření, dočasné toalety a tak dále. To byla taky pro nás jedna z priorit. A teď se budeme snažit obnovovat vodní zdroje, protože kvůli velkému množství lidských ostatků kolem nás se vodní zdroje kontaminovaly. Také pracujeme na budování přístřešků, což samozřejmě vyžaduje čas i materiál. Ale lidé potřebují nějaké nouzové zázemí, kde mohou nacházet nějakou ochranu. No a také se už zabýváme přípravou na zimu. Musíme mít na paměti, že tady žijeme, nebo lidé žijí vysoko v horách a zima přichází docela brzy. A ještě jedna věc, začínáme pracovat na poskytování finančních prostředků za vykonanou práci, teda platit lidem za to, že odklízejí trosky, čistí silnice, což je takový posilující způsob, jak taky lidem poskytnout finanční injekci, zejména těm lidem, kteří přišli o všechno.
4: Co vám v tuto chvíli chybí nejnaléhavěji? Co lidé kolem vás potřebují nejvíc?
6: Trochu času navíc, to by bylo skvělé, protože je potřeba udělat hrozně moc věcí. Jsou tu přece jen problémy s nějakou koordinací a Abych se ještě vrátil k té předcházející otázce. Nepálská vláda zavedla politiku jednotného kontaktního místa, takže kdokoliv přiveze věci do různých lokalit, tak se to musí odevzdat místním úřadům, ty udělají soupis a pak to prostřednictvím dobrovolníků a Červeného kříže dál rozdělují. Tato koordinace je zásadní, protože je tu sice kolem spoustu dobré vůle a mnoho organizací a jednotlivců, kteří vyrážejí po celé zemi a snaží se dopravovat pomoc, ale je potřeba se nějak propojit a koordinovat. A pak je tu ještě jedna věc, která je opravdu zásadní a všichni si toho musíme být vědomi, a to jsou děti, které se staly bezprizornými. Jejich počty jsou opravdu neuvěřitelně vysoké a ty příběhy jsou často velmi, velmi srdcervoucí. Prostě děti, které přišly o rodiče. My ty děti se snažíme velmi bedlivě sledovat. Na jedné straně jsme svědky velmi pozitivních příběhů, kdy děti nakonec ztracené rodiče najdou. A to se také snažíme prostě ztracené děti propojovat s jejich rodiči. To je přece zásadní věc. Ale lidé jsou velmi zranitelní a taky nemůžeme být úplně naivní a myslet si, že všichni jenom pomáhají. Ano, ve velké míře ano. Ale počkejte třeba nějaký čas, tak asi měsíc nebo tak. Přece jenom, co se týče bezprizorných dětí, tak je tady určitý potenciál je zneužívat. A než začala tato krize, tak zrovna tato konkrétní oblast Nepál byla oblastí, kde kvetlo obchodování s dětmi. Takže toho si musíme být velmi dobře vědomi. Teď sice panuje všude velká solidarita, lidé si navzájem pomáhají, ale musíme si dávat pozor na hrozbu, která může přijít a může být zaměřena zejména na děti.
4: OSN varovala před rizikem šíření nemocí a infekcí v důsledku špatných hygienických podmínek. Jak vážné je nyní toto riziko?
6: Velmi vážné. Jak jsem řekl, mrtvá těla jsou všude a leží tam už příliš dlouho. Nakládání s lidskými ostatky představuje velký problém, také protože se nacházejí další a další. Pochopitelně jsou tím kontaminovány vodovodní systémy. Jak už jsem se zmínil, nedostatek latrín, záchodů a podobně, takže riziko nemocí je samozřejmě veliké. A jsem rád, že to Světová zdravotnická organizace už začala řešit a začíná podnikat určité kroky.
4: A jak jsou na tom nepálské nemocnice? Jsou stále schopny přijímat pacienty?
5: At the moment, yes. As I said, I think the government is doing a pretty good job in coordination to, led by the army.
6: Ano, jak jsem řekl, myslím, že vláda odvádí v koordinaci pod vedením armády docela dobrou práci, i když místní nemocnice jsou ve velmi těžké situaci. Není jich mnoho, které by to přestály jaksi ve fungujícím stavu a jsou přetížené, ale vláda vyvíjí velmi aktivní činnost, vrtulníkem přepravuje zraněné do Katmandu. Katmandu má samozřejmě mnohem větší kapacitu vypořádat se s tak velkým počtem obětí a raněných, takže celkově úřady odvádějí dost dobrou práci, vláda vyčlenila asi 20 vrtulníků, včetně některých soukromých, které prostě v této věci pomáhají. Abych byl upřímný, všichni odvádějí docela dobrou práci.
4: Místní úřady pohřbívají stovky neidentifikovaných obětí. Proč není možné počkat, dokud nebudou oběti identifikovány?
6: Proč to není možné? No, z mnoha důvodů. Někteří bohužel byli odplaveni celé kilometry od místa, kde je voda zastihla. Těla mrtvých se našla na hranicích s Indií a nebo až v Indii, takže se dostala velmi daleko. Prostě síla povodně byla neuvěřitelná. Určitě jste viděli záběry v televizi. Voda měla nesmírnou sílu a lidi to odplavilo velmi rychle a velmi daleko. A navíc kvůli vodě se těla poměrně rychle rozkládají. Jedna věc, o kterou nepálská vláda žádá podporu nejen v Nepálu, ale také v Singapuru nebo v Malajzii, jsou specialisté na identifikaci DNA, na uchovávání vzorků DNA a na identifikaci obětí, protože v současnosti například v Čitvánu už začínají těla pohřbívat, protože je to samozřejmě pro všechny zdravotní riziko.
4: Dokážete si představit, jaké bude za několik týdnů či měsíců řešení pro ty stovky tisíce lidí, kteří přišli o domovy a o rodiny, jaká je čeká budoucnost?
6: To je velmi dobrá otázka a taky je to otázka, nad kterou se jako humanitární pracovníci společně s nepálskou vládou musíme začít zamýšlet, protože lidé jsou zatím v provizorních táborech a to samozřejmě není ideální. Lidé tam nechtějí být navždycky. Spousta lidí odejde, odstěhuje se do Katmandu nebo do jiných velkých měst, kde třeba mají rodinu a příbuzné, takže myslím, že dojde k velké vlně migrace. A pro vládu je zásadní otázkou, kam ty pohybující se lidi, a těch je obrovské množství, 10 000, kam, co s nimi, jak se o ně postarat. Mnoho z nich se samozřejmě chce vrátit tam, odkud pocházejí, ale když se podíváme prostě kam až teď voda dosáhla, tak zbývá jenom velmi málo pozemků, kde se dá něco stavět, znova rekonstruovat, kde se dá stavět bezpečně. A lidé se nemohou jen tak vrátit prostě na břeh řeky, protože to nebyla běžná povodeň. Tyto záplavy rozhodně posunuli laťku toho, co je považováno za rizikovou oblast. A abych se vrátil k vaší otázce, když se ptáte, jak často se může tento typ událostí opakovat, no možná za 20 let, možná za 50, ale je to velká otázka, na kterou v této fázi nemám odpověď, ale je to něco, o čem musíme kolektivně diskutovat na úrovni občanské společnosti, vlády, místní samosprávy a samozřejmě s lidmi, kterých se to týká.
4: To byl z Katmandu šéf mise Člověka v tísni v Nepálu, Simone Di Vicens. Mnohokrát vám děkuji za váš čas a přeji hodně štěstí. A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
3: Chcete co nejlépe využít čas mezi 6:30? Nemáte čas brouzdat po internetu? Pak je tu pro vás každý všední den Ranní plus. Rychlé a praktické informace, podrobné zprávy z Česka i ze světa, analýzy, komentáře, počasí. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas a pohled do studia najdete na webových stránkách plus.rozhlas.cz. Před čtvrtstoletím otřásly Spojenými státy a celým světem teroristické útoky na New York a Washington. V historii to nebylo poprvé, kdy se někdo pokusil vyvolat podobným způsobem strach, aby prosadil své politické zájmy. Právě o tom je zářijový cyklus Terorismus.
7: Police in Spain have arrested the former head of the Basque separatist group ETA.
8: The IRA tried to murder the prime minister and senior members of her cabinet.
9: Listas más crueles e inhumanos perpetrados por Sendero Luminoso.
10: 1977, quindi prima del rapimento di Aldo Moro.
3: Český rozhlas Plus popíše, proč vraždila baskická ETA a severoirská IRA, peruánská světlá stezka a italské rudé brigády. Cyklus Terorismus poslouchejte celé září ve čtvrtečních portrétech a sobotním tématu Plus vždy po 8 hodině večer na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Následující pořad vysíláme v repríze.
11: Proč jsou čeští politici příliš váhaví? Jak Američané kontrolují venezuelskou ropu? Proč dopadlo islandské referendum vítězstvím euroskeptiků? Jak může Evropa zastavit demografickou krizi? Kde všude si lidé stavějí domy? To je nabídka témat, kterým se budeme věnovat v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
3: Názory a argumenty.
11: Pražský městský soud rozhodl o tom, že hnutí SPD nespáchalo žádný trestný čin, když zveřejnilo své kontroverzní předvolební plakáty před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Soud také zrušil původní rozsudek, podle kterého mělo hnutí SPD zaplatit pokutu 3 miliony korun. A ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Co tento rozsudek z pohledu fungování české politiky může znamenat?
12: Může posunout určitým způsobem hranice toho, co je v předvolební kampani přípustné, co nikoli z pohledu toho, zda ta strana nebo hnutí tím spáchá trestný čin. Vzhledem k tomu, že je to plakát, který se týkal kampaně před senátními a krajskými volbami a zjednodušeně řečeno jeden z nich hovořil o tom, že Českou republiku nespasí chirurgové z dovozu, tak je samozřejmě sporné, zda takovéto plakáty nevyvolávají v lidech určité obavy, určitý pocit třeba i nenávisti vůči tomu, kdo byl na tom plakátu, ale odvolací soud dospěl k názoru, že tomu tak není, že je to zkrátka určitá zkratka a nadsázka v předvolební kampani, že se tím snaží to politické hnutí, v tomto případě SPD, upozornit na problémy, které trápí nejenom Českou republiku. Takže uvidíme, jakým způsobem v následujících měsících a také letech bude vedena předvolební kampaň pomocí takovýchto plakátů, nakolik to bude účinné, kdybych to měl stáhnout na SPD a krajské volby a senátní volby, tak takovýto styl propagace nepřispěl k tomu, že by SPD v těchto volbách nějak výrazně uspěla, spíše neuspěla. Samozřejmě v tuto chvíli nemůžeme uvěřit, zda kdyby takovéto plakáty nebyly, tak zda by neuspěla ještě hůře. Pokud samozřejmě dojde k dovolání, což v tuto chvíli nelze vyloučit, tak bychom pak mohli se ještě od příslušného soudu dozvědět, zda skutečně takovéto mantinely, které nastavil odvolací soud pro případné předvolební kampaně, jsou definitivní nebo zda skutečně je o něco zúží. Na tom je zajímavé také to, že se výrazně lišil názor státního zástupce soudu první instance a odvolacího soudu, ale vzhledem k tomu, že žijeme v právním státu, kdy je ten justiční systém nějakým způsobem nastaven, tak je potřeba takovýto rozsudek respektovat. Je pravomocný, ale samozřejmě to nevylučuje možnost dovolání.
11: Z pohledu hnutí SPD je tedy případ uzavřen. Jak je na tom jeho předseda Tomio Okamura? Bylo jeho stíhání také ukončeno?
12: Zatím ukončeno nebylo, bylo pouze přerušeno, a to z toho důvodu, že Tomio Okamura je poslancem, má tedy imunitu, a vzhledem k tomu, že ho poslanecká sněmovna nevydala k trestnímu stíhání, tak to stíhání bylo přerušeno, až uplyne doba, kdy je chráněn poslaneckou imunitou, tak asi to trestní stíhání s velkou pravděpodobností bude obnoveno, ale dá se očekávat, že pokud padl nějaký verdikt soudu, takže ten verdikt týkající se Tomia Okamury by neměl být diametrálně odlišný a že by rovněž on v tomto případě měl vyváznout s verdiktem, že se nedopustil žádného trestného činu, takže možná pro Tomia Okamuru bylo jednodušší, kdyby tehdy požádal o vydání a čelil podobně jako jeho hnutí tomu trestnímu stíhání a mohl mít ten případ uzavřen a nemusel tedy čekat na to, jak dopadne za několik let.
11: Tolik komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Děkuji a naslyšenou.
12: Naslyšenou.
11: Už několik měsíců působí volební modely agentur dojmem, že česká politika zamrzla. Preference stran jsou plus minus podobné, i když občas je patrný nějaký výkyv, jako nedávno u hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Navzdory této zdánlivé stabilitě ale musí politici neustále udržovat vazbu s voliči, soudí politický analytik Lukáš Jelínek.
13: Přestože podle čerstvého volebního modelu agentury Kantar zeslábla od června podpora Babišovců o 4%, věštit z něj tenčení tábora příznivců vládní koalice by bylo předčasné. Hnutí ANO je pořád nad 30% a vyhlídky jeho spojenců se nemění. Motoristé zůstávají na 5% hranici a hnutí SPD o 0,5% nad ní. Příliš neroste ani opozice. Starostové a nezávislí jsou už sice na 17%, občanští demokraté ovšem stagnují a mají stále 15,5%. Piráti lehce oslabili a pod čarou ponoru zůstávají lidovci i TOP 09. Máme-li tato data číst poctivě, musíme vzít v potaz voličské váhání. Od voleb uběhl skoro rok, ale život v Česku se příliš nezměnil. Koalice ANO, SPD a motoristů se soustředí zejména na to, aby mohla vládnout pohodlně a nerušeně. Její střety s opozicí, prezidentem, ústavním soudem, státními úředníky, experty či neziskovkami, ani stále četnější kulturní války, ale lidem chleba nezlevní. Na splnění řady předvolebních slibů si budou muset počkat až do konce volebního období. Odkládá se hloubková revize penzijní reformy, návrat slev na jízdné pro seniory a studenty i zákonem daný nárůst učitelských platů na 130% průměrné mzdy. Kabinet narovnává nejnůznější příjmy zaměstnanců, dbá i o penzisty, ovšem navíc mu už v kase skoro nezbývá, tudíž kličkuje mezi zájmy biznisu a odborů a když není na chleba, nabízí hry. Ty časem omrzí, ovšem zatím by ještě Andrej Babiš na svých příznivcích mohl štípat dříví. Spíš hrozí, že když jich nepřibyde a menší koaliční partneři udělají příště horší výsledek než loni, přijde hnutí ANO o moc stejně jako v roce 2021. O to smutnější je pohled na těžkopádnou a trestuhodně atomizovanou opozici. Z ODS se line názorová kakofonie. Piráty zase limituje drsný a někdy i arrogantní styl Zdeňka Hřiba. Ovšem největší opoziční slabinu lze doložit citátem místopředsedkyně starostů a nezávislých a poslanecké sněmovny Barbory Urbanové z nedávného rozhovoru pro Právo a novinky. Doslova v něm řekla: já nejsem v politice proto, abych oslovila voliče, jsem v ní proto, abych odvedla nějakou práci. Mám svůj program, agendu a cíle a věřím, že když se mi něco povede a mám za sebou výsledky, tak voliče přesvědčím, aby mě a mé straně dali v příštích volbách větší důvěru. Barboře Urbanové nebyl ani rok, když se volilo v roce 1992, takže si to nemůže pamatovat. Občanské hnutí, jež se vyklubalo z Občanského fóra, bylo tehdy nejsilnější vládní formací. Jeho ministři ve svých úřadech i na zahraničních cestách kmitali o 106 i za tu cenu, že jim nezbýval čas na kampaň. Věřili ale, že si lidé jejich práce všimnou a po zásluze ji ohodnotí. Nestalo se, přišel pád pod 5% a vlády se pak ujali ti, kteří marketing nezanedbávali. Ani po téměř 35 letech se nic nezměnilo na tom, že politik musí udržovat vazbu s voliči nepřetržitě a každý krok, který podnikne, jim vysvětlovat. Co ale lidé vidí a slyší dnes? Sněmovní hádky, stížnosti k ústavnímu soudu, omílání stále stejných frází. Odlišně to teď zkoušejí lidovci, jejichž nový předseda Jan Grolich zavelel, aby odváděli víc práce v terénu. Jedná se ale o běh na dlouhou trať. Kdo chce zaujmout ve sněmovně, může ukázat, jak jinak než vláda by nakládal s rozpočtem. Deficit jen kousek pod 400 miliardami hraje do karet reformátorům. Starostové, piráti a lidovci už naštěstí sbírají odvahu k úpravám daní, což je přesně téma, které musí být komunikováno otevřeně a včas. Volební modely působí dojmem, že česká politika zamrzla. Přitom se zhoršují rozpočtové výhledy i bezpečnostní situace. Až si to uvědomí i většina občanů, nebudou jí váhaví střelci stačit.
11: Vysvětluje politický analytik Lukáš Jelínek. Islanďané ve víkendovém referendu těsně odmítli oživit přístupové rozhovory s Evropskou unií. Je to porážka nikoli jen pro islandskou vládu, která plebiscit vyvolala, ale i pro unijní projekt. Slovo má evropský analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk.
14: Při pohledu na kampaň před referendem se místy zdálo, že otázka možného připojení Islandu do unijního klubu stojí a padá s makrelami. Přesněji řečeno, zda je tamní rybáři budou moci nadále lovit a vyvážet podle svého, nebo se budou muset podřídit unijním kvótám. Ve skutečnosti však bylo v sázce mnohem více, a to pro obě strany. Obnovení přístupových rozhovorů by vyslalo významný signál evropské jednoty a soudržnosti v době výrazného růstu geopolitického napětí v severním Atlantiku, ať už jde o ambice Číny, potažmo Ruska, které hledají nové námořní cesty, nebo o stále neukojené teritoriální choutky amerického prezidenta Donalda Trumpa, jenž se stále zcela nevzdal snu o získání kontroly nad sousedním Grónskem a nezůstává jen u něj. Island by tak dal jasně najevo, že se nenachází v menu zemí využitelných pro přeskupování geopolitického vlivu. V neposlední řadě by pak obnovený zájem Islandu o členství pomohl unijní politice rozšiřování. Dodal by jí impuls, ze kterého by těžili i další kandidátské země. Vzhledem k očekávatelnému rychlému postupu by nejspíš brzy potvrdil, že Unie stále zůstává rozšíření schopná, a to nejen východním směrem. Kdo ví, třeba by časem nezůstalo pouze u Islandu. Voliči však rozhodli jinak. Evropská unie, která o sobě říká, že chce být geopolitickou unií, by si nyní měla poctivě zodpovědět otázku, proč možnost obnovení rozhovorů nebyla pro islandské voliče atraktivnější. Rozhodně bychom si přitom neměli vystačit s banální odpovědí, že za to mohou makrely. Ano, rybolov pro Island znamená důležitý sektor ekonomiky, na němž je závislá část obyvatelstva žijící mimo metropoli. Nebyli to ale zdaleka jen rybáři, kteří hlasovali proti zbližování s pevninskou Evropou. Zastánci členství v EU na Islandu neuspěli především, protože se jim nepodařilo dostatečně přesvědčit ani klíčové voliče, tedy obyvatele Reykjavíku a mladší generaci. Mimo jiné proto, že argumentaci místo politického významu nesmyslně zúžili na otázku ekonomických výhod, zejména možnosti následně přijmout euro, které je stabilnější než volatilní islandská koruna. V jádru debaty se ale především ocitla otázka suverenity. Podle příznivců přistoupení by se suverenita ostrova vstupem do Evropského klubu zvýšila. Island totiž je už nyní členem Evropského hospodářského prostoru a Schengenu. Musí tedy přebírat množství evropské legislativy bez možnosti ji jakkoliv ovlivnit. Vstupem do EU by se Island už nemusel slepě podřizovat a navíc by získal silný hlas na mezinárodním poli. Podle odpůrců vstupu do EU by země o suverenitu naopak přišla, protože by se zvýšil počet oblastí, v níž by ostrov musel následovat unijní legislativu. Tu by sice mohl ovlivnit, ovšem hlasem jedné z nejmenších členských zemí. Ve vypjaté kampani před referendem zaznívaly nadto také klasické polopravdy a mýty o diktátu Bruselu a nikým nevolených byrokratech, známé z rétoriky evropských euroskeptických stran nebo ze Spojeného království z dob tamního brexitového referenda. Jaké ponaučení bychom si z toho tedy měli vzít my, uvnitř EU? Především, že Unie nejspíš není natolik atraktivní projekt, jak si sami někdy namlouváme. Svůj apíl má nepochybně pro chudší státy, které si od členství slibují zvýšení životní úrovně a garanci západních standardů. Podobně jako v případě Británie před Brexitem se ani na Islandu však nepodařilo vysvětlit, že z členství dostatečně těží i bohatší státy, nejen ekonomicky, ale i politicky. Za to si z části může Evropa sama. Část elit příliš dlouho mentálně žila z integračních úspěchů 80. a 90. let, ty už však dávno nestačí. Hlavní chlouba EU, tedy jednotný trh, stále není dokončen. Proti původním plánům nabral už více než 30-leté zpoždění. A i přes ránu, kterou Unii uštědřil Brexit, EU dál sklouzává ke stylu, který kritikům integrace poskytuje snadnou munici. Typicky tehdy, když vzniká legislativa, která sice jedny bariéry odstraňuje, jiné však současně nepochopitelně vytváří. A nemohou za to často ani tak mýtičtí bruselští byrokraté, jako spíše nedostatek politické ochoty ke kompromisům, který vede ke zdlouhavým vyjednáváním a suboptimálním řešením. Hlavním zdrojem politické vůle a legitimity přitom dál zůstávají členské státy. Řešení proto musíme začít hledat u sebe.
11: To byl analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Lednová vojenská operace ve Venezuele, kdy americká armáda zajala tehdejšího prezidenta Nicolase Madura a jeho ženu, má po několika měsících první konkrétní důsledek. smlouvu, která zajišťuje Američanům přístup ke skutečně velkým venezuelským ropným zásobám. Podrobnosti dodává publicista Eduard Freisler, který dlouhodobě sleduje dění v Americe.
15: Spojené státy uzavřely s Venezuelou historickou smlouvu. Mají z jeho americké země v následujících letech získat závratných 65 miliard barelů a prakticky tak vyrovnat objem svých vlastních ropných zásob. A to i přesto, že největším ropným producentem současnosti jsou právě Spojené státy. Donald Trump tento mohutný tok ropy označil za dar venezuelského lidu Američanům. Prezident má jasně vymezený slovník. Pokud neuráží nebo ze sebe nedělá Ježíši Krista, fabuluje. Není politicky nekorektní. Je demagog. Ropná smlouva s Venezuelou není dar, ale výpalné. Smlouvu s ním totiž podepsala autokratka Delcy Rodriguezová, která k něčemu takovému neměla žádné ústavní právo. Prezidentství ve Venezuele uzurpuje. Už dávno měla odstoupit a vypsat volby, protože země od 3. ledna tohoto roku nemá prezidenta. Jak je známo, americké komando toho dne zatklo a z Venezuely odvezlo vůdce země Nicolása Madura. Ve venezuelské ústavě stojí, že v případě prezidentovy trvalé absence moc přebírá viceprezidentka. Tou Rodriguezová opravdu byla. Volby ale měla vypsat do 30 dnů, protože prezident zmizel z úřadu ve lhůtě prvních 4 let svého mandátu. Rodriguezová se nemůže skrývat ani za termín dočasné absence prezidenta. Ústava totiž v takovém případě mluví o 90 nebo 180 dnech, pokud tuto lhůtu prodlouží Národní shromáždění. Někdejší Madurova pravá ruka je u moci už přes 240 dnů a navíc se nezdá, že by měla odstoupit. Ústavou je tu totiž Donald Trump. To on rozhodne, co bude s Rodriguezovou a dalšími členy diktátorského venezuelského režimu. Trump z Venezuely udělal svůj vazalský stát, kam si chodí pro bohatství, jež má lepit jeho přehmaty. Většina obyvatel Venezuely si byla vědoma, že odstranění diktátora je bude něco stát. Zpočátku to považovali za samozřejmost. Trump totiž z jejich života odstranil vůdce, který od nástupu k moci nastolil v zemi státní teror. Ze dne na den dokázal americký prezident tento režim zkrotit. Kdysi vulgárně agresivní členové mocenské kliky, kteří arbitrárně zavírali do vězení, unášeli a zabíjeli, se teď očividně klepou strachy. Kdysi velkohubý ministr vnitra Diosdado Cabello například tvrdil, že USA nikdy nedostanou ani kapku venezuelské ropy. Dnes je podepsán pod dohodou, která většinu tohoto bohatství USA de facto předává. Vystrašený a ponížený jako beránek. Jenže Cabello je stále ministrem vnitra a Rodriguezová prezidentkou. Často přitom hraje klíčovou roli. Možná se totiž blíží k okamžiku, kdy se z Trumpova sevření dostanou, kdy se pistol od jejich spánku odkloní. Republikán totiž může za 2 měsíce po takzvaných pololetních volbách přijít o kontrolu nad kongresem. A demokraté by při takovém scénáři začali úřadovat. Například by mu zřejmě zatrhli jeho zahraniční výboje. Rodriguezová a spol pak možná strhnou masku a spolupráci s Trumpem označí za nezbytnou cestu, jež vedla k přežití původního systému organizovaného zločinu, který se vydává za socialistickou revoluci.
11: Míní publicista Eduard Freisler. Kvůli stárnutí populace se může do roku 2100 snížit počet obyvatel Evropy o zhruba 50 milionů lidí. Jaké může mít demografická krize důsledky, nad tím se zamýšlí spolupracovník časopisu Přítomnost Ivan Štern.
16: Platí zásada, že kdo nemá víru ve svoji budoucnost, tak do ní také odmítá investovat. Jedna z investic do budoucnosti, která platí od nepaměti, bylo, že lidé na svět přiváděli děti, i když byli chudí jako kostelní myši. Naopak více dětí pro ně znamenalo jistější zajištění v budoucnu, a to navzdory úsloví, že jeden otec uživí 10 dětí, ale 10 dětí neuživí jednoho otce. Dnešní mladí lidé, jak ukazují demografické a sociologické průzkumy po celé Evropě, víru v to, že mají jakousi budoucnost, pozvolna ztrácejí, což se projevuje i klesající mírou porodnosti napříč celou Evropou. Podle Spojeného výzkumného centra zřízeného Evropskou komisí klesne celkový počet obyvatel Evropy díky jeho stárnutí a postupnému vymírání do roku 2100 zhruba o 50 milionů. V Evropě dnes nenajdete zemi, kde by průměrný počet dětí na jednu ženu dosahoval alespoň počtu dvou. Hlasně vyhlašovaná prorodinná politika Viktora Orbána, vyznačující se řadou materiálních úlev pro mladé rodiny, za 16 let své existence nezaznamenala žádný výrazný úspěch. Německo kupříkladu zajištění mladých rodin s dětmi řešilo zákonným nárokem rodičů na umístění dětí v jeslích a ve školkách, nicméně průměrný počet dětí na jednu ženu klesl v porovnání s rokem 2021 z 1,58 setin na 1,32 setiny dítěte. Jestliže průměrný věk Evropana v roce 1990 byl 32 let, dnes vzrostl na úroveň o 10 let vyšší. Nejstarším obyvatelstvem jsou Italové. Nicméně ostatní země je spolehlivě dohánějí. Stále více jsou tak ohrožovány základní pilíře evropského sociálního státu, zejména pak zajištění ve stáří a bezplatná zdravotní péče. Jeho rozpad není ve světle demografického vývoje nijak nereálný. Jisté reformy, kterým se ovšem mnohé evropské vlády brání, nazírající na věci z perspektivy jednoho volebního období, jako je posun věku odchodu do důchodu ve vazbě na průměrnou délku dožití, případně dovoz mladých lidí ze zemí mimo Evropu, se nakonec mohou ukázat jako kosmetické úpravy. Tou nejvíce přitěžující příčinou je ztráta víry mladých lidí ve vlastní budoucnost. Heslo dne jim zní Carpe Diem. Před takovým vývojem varovali už revoltující studenti v 60. letech minulého století. Byli přesvědčeni, že lidé pohlceni konzumním způsobem života, jaký nabízí soudobý kapitalismus proložený společností hojnosti, vede k odcizení člověčí podstaty a ztráty v jakýkoliv transcendentní smysl života. Tehdejší pocit odličtění je nyní navíc umocněn hrůzou z katastrof hrozících v důsledku oteplování klimatu. A tak človíčku, nemeškej, užij si dne.
11: Dodává publicista Ivan Štern. Většina lidí, kteří žijí na naší planetě, jsou pevně spjati s místem, kde se narodili. I za cenu toho, že může jít o oblasti, kde se častěji vyskytují přírodní katastrofy. Více už v pravidelné glose spisovatelky Ivy Pekárkové.
17: Ničivá přívalová vlna na hranicích Nepálu a Tibetu rozvířila debatu o klimatických změnách a taky o možnosti vybudovat signální systémy, které by lidi varovaly, že se blíží podobná katastrofa. Vynořila se informace, že v tomhle údolí k podobným, i když ne tak ničivým neštěstím, dochází často. A v zápětí přišla otázka. Tak proč tam ti lidi bydlí? Ta otázka dává smysl. Když někde nejsem v bezpečí, tak se odtamtud odstěhuju, no ne? V těchto pár slovech a otazníku vyhřezly na povrch hlubiny naivity nás Evropanů. My se můžeme stěhovat, kdy se nám zamane. Když se nám nelíbí v Praze, můžeme do Brna, do Berlína, anebo do Brisbane. Stěhování je jen otázka organizace, trochy peněz a možná jistého nepohodlí. Drtivá většina lidí na Zemi si ale s touhle planetou nemůže hrát jako s barevným nafukovacím míčem. Obyčejně jim nezbývá, než zůstat tam, kde se narodili. Pokusy o cestu za štěstím do ciziny, všeobecně zvané migrace, což je dnes sprosté slovo, jsou nákladné, nebezpečné a povedou se málokdy. V horách jako Himaláje nebývá snadný ani přesun do sousedního údolí. Hory uživí jen málo lidí a ta troška obdělavatelné půdy je dávno zabraná. Jistě, můžete slézt z hor a přidružit se k těm statisícům a milionům obyvatel slamů ve městech. Musíte ale počítat s tím, že tam nebudete vítáni a život tam nebude o nic lehčí. Tohle všechno by Evropané měli vědět, anebo aspoň tušit. A přece se zeptáme, tak proč se neodstěhují? V V Sydney jsem slyšela odpověď jedné z původních obyvatelek Austrálie, ženy s mateřským úsměvem a hlubokýma očima, na podobnou otázku. Televizní novinářka se jí zeptala, proč si postavila dům zrovna v záplavové oblasti. Je to tak, řekla. My aboriginálové moc dobře víme, že je to záplavová oblast. Jednou nebo dvakrát do roka vymetáme bahno z obýváku. Za ty tisíce let, co tu jsme vypozorovali, kde je vhodné stavět domy a kde ne. Jenže pak nám Anglové zabrali půdu, prohlásili, že jim patří a stavební parcely si musíte kupovat. Ano, kupovat, jakkoliv to zní neuvěřitelně. A já nemám dost těch jejich peněz, abych si mohla postavit dům na místě, o kterém my aboriginálové víme, že je bezpečné. Stavíme si domy tam, kde bychom je nestavěli, kdyby nám Anglové neukradli zemi. A zářivě se není usmála.
11: Tolik Iva Pekárková. A v této chvíli jsme

0: Ach, a pokud ano, bude se muset nejprve změnit? Zeptám se europoslance TOP 09 Luďka Niedermayera a nezařazeného europoslance Ondřeje Dostála.
1: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu. O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý po 11. dopoledne Peníze a vliv Jany Klímové a Nic osobního, prostě biznis. A ve čtvrtek Řečí peněz. K poslechu vás zvou autoři Jana Klímová, Petr Šimůnek a Václav Pešička. Všechny pořady najdete na webu Plusu, v audioportálu Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět. Nejen události. Jdeme dál. Dokumenty, reportáže, příběhy. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus.
2: Dobré ráno, v 6 hodin ve středu 2. září otevíráme živé vysílání Ranního Plusu. Do nového dne vás vítají Šárka Feniková
3: a Daniela Vrbová.
1: Český rozhlas Plus.
3: A tady jsou naše témata pro úvodní hodinu. Počet obětí ničivých záplav v Nepálu už je víc než 1000. Jak pokračují záchranné práce?
2: Jak evropské státy reagují na zjištění Německa o ruském útoku na letišti v Lipsku?
3: A proč chce vláda přistoupit ke snížení podpory v nezaměstnanosti?
2: I na to odpovíme nejdřív ale zprávy, které má Monika Vrchotová.
4: Přeji dobré ráno. Spojené státy znovu zaútočily na cíle v Íránu. Je to už podruhé za poslední 3 dny. Jde o odvetu za nedávné íránské útoky na obchodní lodě v Hormuzském průlivu a na americké vojáky v regionu.
5: Podle centrálního velitelství americké armády mířily údery na cíle íránských revolučních gard. Washington nezdělil přesná místa zásahu, ale podle íránských státních médií střely dopadly na jižní přístavní města Čábahár a Konarak, východně od Hormuzského průlivu. Obě země spolu obnovily boje v neděli po měsíci klidu. Prezident Trump v pondělí řekl, že americká reakce bude velmi omezená a tvrdil, že íránské námořnictvo i letectvo už jsou prakticky zničené. Ceny ropy po víkendové přestřelce vzrostly o téměř 3%. Americké akciové indexy naopak klesly. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Na Pražský hrad popolední dorazí ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. S prezidentem Petrem Pavlem bude jednat například o výdajích na vzdělávání. Ty by měly být podle návrhu ministerstva financí příští rok meziročně vyšší, celkem 288 miliard korun. Podle Plagy ale v rozpočtu stále asi 6 miliard chybí, a to třeba na financování soukromých a církevních škol. Témata dnešní schůzky shrnuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
6: Hovořit se bude hlavně o rozpočtu rezortu školství a připravovaném novém vysokoškolském zákonu. Pana prezidenta zajímá také strategie 2030+ a její implementace do vzdělávací soustavy. Schůzka je plánována zhruba na hodinu.
4: Podle prezidenta Pavla by se mohli s ministrem Plagou bavit i o duševním zdraví mladé generace.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: V Irsku pokračuje neformální jednání ministrů zahraničí Evropské unie. Česko na něm zastupuje šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Hlavním tématem má být finanční pomoc Ruskem napadené Ukrajině.
7: Program ve Wicklow začal už včera neformální večeří. Kromě unijních ministrů se jí účastnili i zástupci Kanady, Spojeného království, Švýcarska, Norska, Islandu a Ukrajiny. Právě zapojení neunijních partnerů by podle informací Rádia Svobodná Evropa mohlo být řešením finančních potřeb Kyjeva pro odolávání ruské agresi. Na pracovním setkání budou ministři také jednat o dalších sankcích proti Rusku nebo hledat cesty, jak Ukrajinu vybavit obranými protivzdušnými raketami. Ministr Macinka má ve Wicklow na programu i schůzku se svým ukrajinským protějškem Andriem Sibihou. Z Dublinu Ladislav Novák, Český rozhlas.
4: Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík opakovaně schvaloval bonusové příspěvky brněnské zubní ordinaci, která sídlí v jeho domě a vlastní ji jeho syn. Český rozhlas to

0: zjistil z úhradových dodatků, které pojišťovna zveřejňuje. Příspěvek dostává ordinace za to, že bere nové pacienty a zvyšuje tím dostupnost. V Brně dostali příspěvek jen 4 zařízení z přibližně 300. Pojišťovna nevysvětlila, podle jakých kritérií ordinace vybírala. Smolík na dotazy Českého rozhlasu dlouhodobě nereaguje, nevyjádřil se ani jeho syn. Úřad práce od 1. září finančně podporuje rodiče studující na vysoké škole. Pokud splní podmínky, můžou měsíčně získat příspěvek zhruba 7,5 tisíce korun. Sloužit má na zaplacení chův nebo dětských skupin po dobu studia. Žádosti je možné posílat třeba online přes portál Jenda. Podmínky pro získání příspěvku přibližuje mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
1: Dávka je určena studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek, osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině a současně studují vysokou školu v prezenční formě nebo vyšší odbornou školu v denní formě na území České republiky.
0: Více se tomu budeme věnovat v následujícím vysílání Ranního plusu. Největší světové ekonomiky, kromě Číny, podpořily opatření proti nerovnováze ve světovém obchodě. Problém vidí hlavně v zemích, které vyrábějí příliš mnoho zboží a spoléhají na jeho prodej do zahraničí. Americký ministr financí Scott Bessent označil schodu za neuvěřitelnou. Už dřív tvrdil, že by se ostatní velké ekonomiky měly inspirovat přístupem Spojených států. Ty podobné problémy řeší hlavně zaváděním cel. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Věk nástupu do školy může podle vědců z Masarykovy univerzity ovlivnit dítě na celý život. Rozdíl mezi nejmladším a nejstarším prvňákem může být až 11 měsíců. To se podle výzkumníků může projevit na výsledcích i psychické pohodě. Letošní omezení odkladů školní docházky podle nich nemusí tyto rozdíly vyrovnat.
2: Starší děti ve třídě mají zpočátku v průměru lepší výsledky, zatímco mladší mohou mít větší potíže s pozorností a sociálními vztahy.
3: Říká Luka Fumarko z Masarykovy univerzity. Potvrzuje to i učitelka Jitka Létalová ze základní školy Pavlovice u Přerova.
4: Když to dítě zažívá neúspěch, tak to vede k jeho frustraci. Když je frustrované, navazují se další problémy s chováním a vlastně snižuje se celkové sebevědomí dítěte a vlastně celkový ten vstup do toho školního života může poznamenávat na celý jeho další život.
3: Podle výzkumníků by měl stát školám zajistit hlavně asistenty, metodickou podporu a možnost výuky podle potřeb různých skupin dětí. Marek Hensel, Český rozhlas.
0: Na obloze bude dnes naposledy možné vidět cvičné proudové podzvukové letouny Aero L39C Albatros. Formace 3 strojů vzletne krátce po 10. hodině z pardubického vojenského letiště a o hodinu později jeden z nich přistane v pražských Kbelích. Bude novým exponátem tamního leteckého muzea. Ostatní letadla se vrátí zpět. Stroj přibližuje pilot Erwin M.
5: Letoun jako výcvikový byl zamýšlen pro letouny MiG-21, MiG-23. Pokud samozřejmě víme, že dneska máme letouny AS-39 Gripen, tak říct, že letoun L-39C byl vhodný pro výcvik na tento typ, tak plně ne.
0: My se teď ale přesuneme na silnice. Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je za sjezdem na Kladno na 10. kilometru uzavřená po nehodě. Brzdí se na 12. kilometru. Zpoždění půl hodiny ke sjezdu na Kladno. Poslední volný sjezd je na Velkou Dobrou. Dá se jet z exitu 16 přes Unhošť a zpět najedete u Jenče. Na D4 ze Strakonic do Prahy se tvoří kolona před sjezdem na Jíloviště. Tam je dopravní omezení. Zpomalíte na 11. a půl kilometru. Zdržení do 10 minut. A na Pražském okruhu pokračuje omezení u Jesenice. Pomaleji se jede teď směrem na letiště mezi 81. a 3. kilometrem. Zdržíte se ale jen krátce. Přejeme klidnou jízdu. Dnes bude zpočátku slunečno od západu, ale bude přibývat oblačnosti až na zataženo a hlavně na horách se ojediněle objeví přeháňky. Teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
6: Posloucháte Ranní plus.
7: A dobré ráno vám přejí Šárka Finiková a Daniela Vrbová. Máme 6 hodin a 8 minut. Přes 1000 mrtvých a další tisíce pohřešovaných. V Nepálu pokračuje pátrání po lidech uvězněných v tunelech a šachtách vodních elektráren, které minulý týden zasáhla ničivá povodňová vlna. Záchranářům ale chybí těžká technika a práci jim komplikují velmi špatné podmínky pod zemí. Pomáhají jim proto i drony. A přímo v jedné z nejvíc zasažených oblastí je teď i náš asijský zpravodaj David Jakš. Davide, dobré české ráno.
8: Přeji hezké nepálské dopoledne.
7: Kde všude a jak využívají záchranáři drony v té oblasti, kde teď jsi?
8: No tak oni je posílají například do těch mohutných tmavých míst, kde se tunely na vodních dílech v hydroelektrárnách podél řeky Trišulí svažují, jsou dlouhé nebo jsou zavaleny kamením a bahnem, protože jim to velmi šetří čas. Drony místo nich nakouknou do těch nejodlehlejších částí celého toho betonového labirintu, pátrají po náznaku pohybu nebo zvuku, který by mohl vycházet od přeživších, pokud tam tedy ještě nějací jsou. Ty drony hlídkují třeba i nad říčními břehy a také nad hladinou řek, protože pořád lidé nacházejí mrtvá zaklesnutá těla a dokonce někde už záchranné týmy používají velké drony k transportu mrtvých těl. No a díky dronům lze k lidem třeba dostat i vodu, léky, také jídlo. Ono to tady funguje tak, že ty drony přiletí nad zasaženou oblast, operátor se přes dronový reproduktor těch lidí vlastně pod tím dronem zeptá, potřebujete vodu, zvedněte ruku, nebo potřebujete ve vesnici zdravotnický materiál, zvedněte obě a tak dále. No a později drony ten materiál doručí. Vypadá to tedy velmi primitivně, ale tady v Nepálu je to teď mimořádně efektivní a účinné.
7: Záběry, které přicházejí ze záchranných akcí v těch vodních tunelech, ukazují až nadlidské úsilí, hlavně vojáků nepálské armády. Co přesně se tam děje?
8: V podstatě já to teď řeknu velmi zjednodušeně, dějí se tam neuvěřitelné věci. Záchranné týmy mají v tunelech pod nohama směs, která připomíná něco mezi kaší a lepidlem. To jsou až metrové nánosy bahna a vody, kterými oni se musí pohybovat tak, že si lehnou na břicho a po laně vlastně ručkují, přitahují se potom laně kupředu. Jinak to prostě nejde. No a potom zase stejnou cestou zpátky. Většinou tuhle práci dělají vojáci nepálské armády. Je to obrovská dřina, ta únava těch mladých lidí samozřejmě tam rychle narůstá. Na jiných místech zase zkoušejí provrtat ty masivní betonové stěny, protože věří, že podle projektové dokumentace jsou tam další odbočky, jsou tam šachty a mohli by tam narazit buď na někoho, kdo přežil, anebo na mrtvá těla, protože i ta mrtvá těla se musí dostat ven.
7: A kudy putuje technika, vybavení a jídlo právě k záchranářům?
8: No takové ty běžnější, řekněme soft položky, jídlo, voda a tak dále, lehké oblečení pro ně, no tak to zajišťují místní lidé, něco jde nahoru i ve vrtulnících, ale ti záchranáři by potřebovali hlavně daleko více kvalitní špičkové techniky. Samozřejmě Nepál jí nemá tolik, kolik by bylo potřeba, má jí Indie, má jí Čína, ale není jak jí dostat nahoru do hor. Hlavně speciální řáby, kladky, bagry, není to prostě jak do hor nahoru dopravit, ty silnice z Číny i ze severu i z jihu z hlavního města strhla voda, takže třeba benzín, nafta, plynové láhve na vaření, to do vrtulníku nemůže. To znamená, tohle všechno putuje několik dnů po těch totálně rozbitých cestách. No a ti, kdo transport zajišťují, tak tam doslova nasazují holý život.
7: Z místa tragédie, které zasáhly minulý týden ničivé povodně, se přihlásil náš asijský zpravodaj David Jakš. Davide, děkujeme, dávej na sebe pozor.
8: Děkuji, naslyšenou.
9: V 6 hodin a 12 minut se vracíme do Česka. Podpora v nezaměstnanosti má klesnout. Vláda schválila návrh ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO. Změna se týká hlavně začátku podpůrčí doby. Proč k ní vláda přistupuje a co může znamenat pro lidi bez práce? Detaily teď přidáme s Veronikou Sudkovou z domácí redakce. Dobré ráno.
10: Dobré ráno.
9: Jak by se tedy podpora měla změnit?
10: Třeba při čistém výdělku 30 tisíc korun by podpora klesla ze současných 24 tisíc na 19,5 tisíc korun měsíčně. Změní se ale i maximální částka. Letos může člověk dostat nejvýš skoro 39 tisíc korun. Nově by to při letošních hodnotách bylo necelých 29 tisíc korun měsíčně.
9: Proč se vláda rozhodla pravidla po několika měsících měnit?
10: Tehdy měla toto rozhodnutí už provedla vláda Petra Fialy z ODS. Tehdy měla lidem dát větší prostor pro hledání nové práce nebo rekvalifikaci. Ministerstvo práce teď argumentuje ale tím, že pracovní trh je stabilizovaný a vyšší podpora už není potřeba. Zároveň chce změnou ušetřit státnímu rozpočtu zhruba 4,5 miliardy korun.
9: S tím ale nesouhlasí část politiků, a to i z vládní koalice. Co na změně kritizují?
10: Proti je třeba i koaliční SPD. Upozorňuje, že nižší podpora by dopadla i na lidi, kteří přišli o práci bez vlastního zavinění a aktivně si hledají nové zaměstnání. Předseda SPD Tomio Okamura zároveň řekl, že hnutí chce řešit spíš případy lidí, kteří si práci záměrně nehledají.
11: Naopak by se měly skrouhnout veškerá podpora takzvaným nepřizpůsobivým, to znamená práce schopným lidem, kteří si záměrně práci nehledají. Tam my vidíme ten prostor. Tam vidíme prostor, ale trestat pracující lidi a vzít jim podporu nezaměstnanosti, na kterou mají nárok a ještě krátkodobá, tak s tím my opravdu nemůžeme souhlasit.
9: Kritika zaznívá i od opozice. Co jí na změně vadí?
10: Tak změnu kritizuje právě například i exministr práce Marian Jurečka z KDU-ČSL. Upozorňuje hlavně na lidi, kteří si dlouhodobě platí sociální pojištění. Podle Jurečky by měli mít při ztrátě práce dostatek času na rekvalifikaci a taky hledání zaměstnání, které jim umožní vydělávat víc.
12: Fakt špatný krok, který půjde proti lidem, především těm, kteří poměrně dlouho pracují, platí si pojistné na podporu nezaměstnanosti. Jde to proti nějaké koncepce, abychom těm lidem dali prostor doplnit si vzdělání, rekvalifikovat se a najít si práci, která znamená vyšší příjem pro domácnost, ale i vyšší odvody pro stát.
9: Vyšší podpora přitom platí teprve několik měsíců. Dá se už vyhodnotit, jestli skutečně pomáhá lidem najít lepší práci?
10: Tak podle ekonoma a výkonného ředitele výzkumného centra IDEA Daniela Minicha zatím ne. Kvalitní analýza podle něj chybí. Právě centrum IDEA je přitom ministerstvu nabízelo rezort, ale podle Minicha zájem neměl.
13: My jsme takovou analýzu ministerstvu práce nabízeli, ale žádný zájem nebyl. A teď se ukazuje, že ministerstvo, zřejmě vláda, nepotřebuje k těm domněnkám, které má, žádné analýzy, a že prostě se vrátíme zřejmě. Ještě to samozřejmě není ve finále k tomu původnímu stavu. Aniž bychom věděli, jestli to fungovalo, do jaké míry to fungovalo, na které lidi to fungovalo dobře, jaké tam byly nedostatky.
10: Minich dodal, že nižší podpora může státu krátkodobě ušetřit peníze. Dlouhodobě ale může být efekt opačný, protože lidé budou pod větším tlakem vzít první dostupnou práci místo hledání lépe placeného zaměstnání. Stát pak může v budoucnu získat méně na daních a pojištění.
9: A je samotná výše podpory hlavní problém českého pracovního trhu?
10: A zdá se, že spíš není. Důležité je podle Minicha taky rekvalifikace a další pomoc lidem při hledání práce. Právě tyto programy ale stát podle něj v poslední době omezoval. Návrh na snížení podpory navíc ještě čeká další projednávání. Proti jsou taky odbory a zaměstnavatelé.
9: Změny v podpoře v nezaměstnanosti jsme probrali s Veronikou Sudkovou z domácí redakce. Děkujeme, naslyšenou.
10: Díky, naslyšenou.
7: Posloucháte Ranní plus, máme 6 hodin a 16 minut, tady jsou krátké hlavní zprávy. Spojené státy provedly další vlnu útoku na Írán, uvedlo v noci na dnešek americké velitelství CENTCOM na síti X. Írán mezitím pokračuje v odvetných útocích na americké základny v Jordánsku, Kuvajtu a Bahrajnu. Íránské revoluční gardy oznámily, že podnikly útoky na irácký Erbil. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová hodlá dnes jednat s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem o srpnovém hybridním útoku na letišti v Lipsku, který Německo připsalo Rusku. Moskva včera v noci uvedla, že odpoví na německé rozhodnutí uzavřít ruský konzulát v Bonnu a ruský dům v Berlíně. A ministr zahraničních věcí Petr Macinka z motoristů Sobě si v souvislosti s tímto útokem na letiště v Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni v Česku Anu Ponomarjovovou. Informaci přinesli včera večer servery Novinky.cz a i dnes.
9: Je 6 hodin a 17 minut a v Ranním plusu se pro váš kompletní přehled teď podíváme do zahraničních médií. Evropa čelí rostoucímu tlaku farmaceutických firem. Ty kvůli výhodnějším podmínkám stále více investují ve Spojených státech, jak si všímá bruselské Politico. Americká vláda v pondělí oznámila dalších 9 dohod s výrobci léků. Celkem jich tak už uzavřela 26. Firmy se pondělními kontrakty Washingtonu zavázaly v zemi investovat nejméně 19,5 miliardy dolarů. To je více než 400 miliard korun.
7: Dohody mají snížit ceny některých léků ve Spojených státech. Firmy zároveň získají například úlevy od některých cel. Evropský farmaceutický průmysl ale varuje před dopady na Evropu. Výrobci můžou podle něj omezit uvádění nových léků na evropský trh a do Spojených států také přesouvají výzkum a výrobu, pokračuje Politico.
9: Evropa se snaží firmy udržet například prodloužením patentové ochrany některých léků. Podle průmyslu ale toto opatření přichází až příliš pozdě. Problémem nejsou jen ceny léků. Evropský trh je podle ekonomů příliš roztříštěný. Jednotlivé státy mají rozdílná pravidla pro jejich ceny. Spojené státy tak můžou být pro firmy aktivnější i pro výrobu a investice. Zástupci průmyslu proto vyzývají evropské vlády k rychlejším reformám. Tolip web bruselského Politika.
7: Pojďme na další téma, tentokrát z rakouského deníku Der Standard. Ten píše, že Mezinárodní agentura pro atomovou energii zajistila v Sýrii 73 tun uranu z doby vlády bývalého prezidenta Bašára Asada. Odborníci z této agentury materiál prověřili a zjistili, že zhruba 55 tun tvoří palivové tyče určené pro tajný jaderný projekt.
9: Teď je podle článku uran zabezpečený a pod dohledem. Šéf agentury Rafael Grossi už dříve varoval, že by materiál mohl být zneužitý. Mezinárodní agentura se o tajný jaderný program v Sýrii zajímala už v minulosti. Izrael v roce 2007 zničil údajný jaderný reaktor, který měl podle vyšetřování agentury podobnosti se zařízením v Severní Koreji, připomíná Der Standard.
7: A ještě rychle nahlédneme na stránky britské veřejnoprávní stanice BBC, která píše, že v kanadské Britské Kolumbii se podařilo znovu najít malý plovoucí ostrov. Poprvé ho lidé spatřili začátkem srpna ve vodní nádrži Williston, tedy největší sladkovodní nádrži v provincii, jenže po několika týdnech ostrov zmizel ze satelitních snímků. A proto správci nádrže začali zjišťovat, kam se ostrov poděl. No a má to šťastný konec, teď se opět našel. Tak tolik náš přehled zahraničního tisku.
9: Šťastné konce mám nejradši, je 6 hodin 20 minut. Viceprezident americké firmy Gilead Sciences Tomáš Cihlář je dnes zřejmě nejvýznamnějším následovníkem profesora Antonína Holého, který by se v těchto dnech dožil 90 let. Spolupracovat s ním začal těsně po revoluci. Cihlářův tým i firma dodnes staví na Holého objevech. Nejnověji pro pacienty s HIV a AIDS vyvinuli šetrný lék, který stačí podat dvakrát ročně v injekci. O spolupráci s profesorem Holým řekl Tomáš Cihlář Martině Maškové následující.
14: Když já jsem byl mladý vědecký aspirant, tak jsem samozřejmě s ním nepřicházel do styku každý den, ale tím, že jsem byl v tom jeho oddělení, tak jsme určitě měli několik možností během těch let, aby jsme i vědecky trochu interagovali, ale nakonec ten vztah s profesorem Holým jsem si jako vybudoval, musím říct, až v té době, kdy jsme vlastně se přestěhovali do Spojených států a on dále navštěvoval Gilead, protože s Gileadem měl velice úzkou spolupráci a tam potom jsme víceméně měli více možností, aby jsme si jakoby v klidu sedli a začali více mluvit o té vědě, takže ten vztah se nakonec potom dále vyvíjel víceméně na dálku do té doby, kdy vlastně pan profesor Holý se dostal do toho důchodového věku, že jo? Takže já jsem se snažil s ním udržovat ty kontakty pořád a on byl velice aktivní v tom, že jako ho velice zajímalo, co se děje i u nás tady v Gileadu.
15: Čem tedy cítíte tu návaznost a čemu by se možná divil ve smyslu toho, jak pokročil jeho obor, co by ho možná překvapilo?
14: No ta návaznost je určitě v tom, že vlastně pan profesor Holý s tím svým výzkumem a těmi jako novými chemickými postupy, jak navrhoval ta nová virostatika, tak v podstatě položil základ úspěchu v naší firmě, že jo? Protože ten tenofovir se potom stal takovým tím hlavním lékovým produktem, z kterého Gilead mohl čerpat nějaké finanční prostředky, aby dál mohl rozvíjet a budovat tu výzkumnou sféru tady u nás. To vlastně je takový počáteční bod zrodu úspěchu Gileadu, že jo, ale myslím si, že to, co by možná profesora Holého dnes překvapilo, je, jak se dále ubírá celá ta oblast léčby a prevence HIV, protože v jedné chvíli byla řada lidí i tady v Gileadu, kteří byli přesvědčeni, že vlastně tenofovir a ty další produkty, které jsou na to navázány, vyřeší ten problém HIV celosvětově a že už možná nemám příliš smysl na tom dále pracovat. Ale myslím si, že v té době na začátku toho projektu s Lena Kapaverem bylo těžké si i představit, jak daleko to dojde a vlastně jak kvalitní látka s těmi vlastnostmi z toho vzejde. Že jo? Takže to myslím, že bylo překvapení nejenom pro nás, pro všechny, kteří jsme na tom pracovali každý den, ale myslím, že by to bylo překvapení pro pana profesora Holého, jak aktivní látky vlastně je dnes možné designovat a vyprodukovat, takže to podstatně ještě dále zjednoduší vlastně tu léčbu, která se v té jeho době, ten hlavní cíl byl v tom zamezit rezistenci a nějakým způsobem potlačit to množení viru v organismu. To bylo to hlavní, že jo. Dnes jsou tam mnohem větší a mnohem další aspekty, které se týkají vlastně i toho sociálního přístupu k léčbě, toho, aby to bylo co nejjednodušší pro ty pacienty, aby nemuseli myslet každý den na to, že si musí vzít pilulku a že mají nějakou smrtelnou infekci. A celá řada stigmatů se tím odstraní, takže a je mnohem jednodušší i nějakým způsobem distribuovat ty látky celosvětově. Takže dnes se vlastně ten problém posunul do jiné sféry. A po těch 20 letech, no.
15: Vy jste, myslím, testovali ten lék, teď zase mluvím zpět o tom lenacapaviru v Africe. Také existuje projekt Humanitarians for All, čili projekt jakési, řekněme, edukace. Možná i tohleto vlastně byl dosah, něhož by byl ohromen nebo překvapen. Jakou to měl odezvu? Jak se daří vlastně nějak tu osvětu posunout dál?
14: Dnes je všechno propojeno ve světě, že jo? Takže s tím musíme vycházet a tím se vlastně i nějakým způsobem je to reflektováno v tom, jak se vyvíjí nové léky, jakým způsobem se vlastně buď ty jednotlivé firmy nebo jednotlivé vlády snaží ty léky distribuovat celosvětově, že jo, infekční onemocnění tím, že jsou přenosná a dnes s globalizací světa vlastně ty hranice neexistují. Takže to, že se nějakým způsobem ta infekce řeší v Africe nebo v jiných zemích, které se nás bezprostředně netýkají, to neznamená, že pokud by se to vymknulo kontrole, že třeba za 5 let nebo za 10 let se nás to nebude přímo týkat. Takže to jsou všechno globální problémy. A myslím si, že Cem Gilead byl velice dobrý, že vlastně byl takovým průkopníkem k tomu, aby se ten přístup k lékům nebo i těm nejdůležitějším novým léčivům nového typu účinným, aby se rozšířil celosvětově. Takže my jsme zavedli celou řadu takových opatření a nových přístupů k tomu, aby jsme jako zpřístupnili ty naše látky tam, kde je to nejvíce potřeba je používat. Že jo? A to vlastně první takový přístup byl vlastně na tu prevenci HIV ještě před zhruba 15 lety i na ty přípravky s tenofovirem, že my jsme vlastně umožnili generickým firmám po celém světě, několika vybraným generickým firmám, aby vlastně jsme jim udělili dobrovolnou licenci a oni mohli tyhle ty naše látky i předtím, než vyprší ty patenty celosvětové, aby je mohli vyrábět za nižší cenu a mohli je pak distribuovat vlastně do těch zemí, které nemají ty prostředky na to, aby si je obstarali jako ty originální léčiva. A to si myslím, že byl velice důležitý aspekt toho, aby se vlastně zpomalil ten průběh celé té epidemie HIV a my jsme potom vlastně tehle přístup uplatnili i proti s látkami proti hepatitidě C a nakonec i vlastně s remdesivirem, který se tak zpřístupnil celosvětově během covidové pandemie.
9: Tolik tedy Tomáš Cihlář, viceprezident farmaceutické firmy Gilead Sciences. Mluvila s ním Martina Mašková a k celému rozhovoru se můžete vrátit v archivu Leonarda Plus.
7: A teď další téma. Rychlá terénní tříkolka i 6-kolový nákladní podvozek. Tak můžou vypadat vozidla bez řidiče v podání vědců z ČVUT. Vyvíjejí několik typů zároveň a počítají i s využitím pro obranu. Důležitá otázka podle nich je, kam se které vozidlo bude nejvíc hodit.
16: To pojede. Startuje
17: tady na pana profesora.
16: Jo. Ale podle mě by to mělo jezdit samo.
17: Už to umí, ale tady mezi lidmi.
18: Tým z fakulty elektrotechnické ČVUT zkouší 6-kolový podvozek Taros 6x6, vyrobený vojenským opravárenským podnikem. Už na první pohled je to vojenské vozidlo, ale velké jen jako osobní auto.
17: Tak jo, Honzo, můžu s tím trošku jet? Ale nebudu jim jezdit maximálkou.
18: Zatím stroj řídí na dálku operátor. Postupně se ale učí jezdit samostatně, říká Jan Feigl z fakulty elektrotechnické.
19: Pohyb mezi lidmi je samozřejmě velká otázka. To, aby ten robot, já říkám, by měl být parťák v tom týmu, tak vyžaduje spoustu jako dalších věcí, než jenom to železo a třeba tu navigaci.
18: Týmy odborníků z různých zemí Evropské unie zkoušejí nejrůznější druhy samoředitelných vozidel, která by pomáhala i při obraně. Každé z nich se hodí pro jiné situace. Český Taros neboli taktický robotický systém patří mezi větší a těžší.
19: Logistika, doprava materiálu z místa A do místa B, a nebo když na tu ložnou plochu si představíme, že dáme jako jako nosítka, evakuace nějakého zraněného. Třeba to není úplně z toho místa incidentu, protože ta platforma je jako relativně veliká. Samozřejmě to má vždycky nějakou svoji stínovou rizikovou stránku.
18: Válka na Ukrajině ovšem podle odborníků ukázala, že kromě špičkové techniky jsou k obraně potřeba také malé, levné a rychlé vynálezy. Proto další tým z fakulty elektrotechnické vyvinul robotickou tříkolku. Dostala jméno Helhest podle trojnohého koně z dánských pověstí.
20: To je levná konstrukce, jsme schopni to nabídnout za, řekněme, skoro desetinu ceny.
18: Popisuje Karel Zimmermann.
20: My si ji postavili kompletně sami.
18: Tříkolka je udělaná tak, aby mohla jezdit po břiše i po zádech.
20: Se očekává, že ta autonomie může selhávat. Tak ten robot dřív nebo později se převrátí, tak se nic neděje a může fungovat dál.
18: Mně to připadá trochu jako zručný akrobatický cyklista, takové ty pohyby tu a tam, sem tam, po otočice.
20: Že se vlastně snažíme naučit toho robota, aby zotavoval se sám z různých zaseknutí.
18: Čím ho učíte nebo co umí už?
20: To, na čem pracuje? Z měření, které dělá ten robot, z kamerových obrázků, z lidarových skenů, z podkluzu kol, z náklonu toho robota, tak odhadujeme vlastnosti toho terénu.
18: Teď tady jede po trávě.
20: Třeba tráva typicky pro mnoho autonomních systémů je velká potíž, protože v lidaru vypadá jako vysoká překážka, která je neprůjezdná pro ty roboty.
18: Jo, když se autem zajedu do vysoké trávy, tak mi začne parkovací senzor pípat jako splašený.
20: Přesně tak. A tak je to i u většiny těch autonomních systémů, takže odhadujeme vlastnosti toho terénu. To znamená, u trávy chápeme, že je měkká, že poddajná, na druhou stranu bude kluská, takže třeba když potřebuji vjet do většího kopce, tak se musí robot rozjet.
18: Tříkolka Helhest vypadá jako samá kola. Drobný rám s elektronikou se mezi nimi skoro ztrácí. K přepravě nákladů se proto moc nehodí, ale mohl by sloužit jako ostraha.
20: Autonomní ostraha objektů, anebo vojenská mise, autonomní ostraha nějakého perimetru a liší se možná jenom vybavení, kterou na robota můžeme namontovat. Tak jedna ze zajímavých věcí je, že je tichý. Vzhledem k lítacím prostředkům, když jede po rozumným terénu, tak jsme někde do 40 decibel.
18: Velkým úkolem pro vědce ovšem zůstává, aby se roboty zorientovaly ve 4 ročních obdobích, upozorňuje Jan Feigl.
19: Je velký rozdíl mezi tím jezdit v zimě ve sněhu. Si představíme, že nemáme dostupnou satelitní navigaci v té bílé krajině. Jaro a léto přináší velkou změnu v tom, že najednou se na listnatých stromech objeví listy a celá scéna vypadá jako jinak.
18: Autonomní vozidla se podle vědců hodí nejenom do nebezpečného terénu, ale i do situací, kdy nebude k dispozici dost lidí, aby je řídili. Z fakulty elektrotechnické ČVUT Martin Srb, Český rozhlas.
9: Je 6:30 a zprávy má Monika Vrchotová.
6: Český rozhlas Plus.
0: Přeji klidné ráno. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů si kvůli hybridnímu útoku na letiště v německém Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni Annu Ponomarjovovou. Informace serveru Novinky a i dnes potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Německo včera oficiálně oznámilo, že za srpnový incident je zodpovědná Ruská federace. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová obvinění z útoku odmítla. Více se tomu budeme věnovat v následujícím vysílání Ranního plusu. Spojené státy dokončily další vlnu útoků na Irán, informovalo o tom americké centrální velitelství. Podle iránské státní agentury zemřelo při nočních úderech 11 lidí. Irán v odvetě útočil na americké základny v Perském zálivu. Střely musely sestřelovat Kuvajt, Bahrajn nebo Jordánsko. Prezident Petr Pavel odpoledne přijme na Pražském hradě ministra školství za hnutí ANO Roberta Plagu. Mluvit budou o zákonu o vysokých školách, duševním zdraví dětí nebo o výdajích na školství. Rezort má příští rok hospodařit s rozpočtem ve výši 288 miliard korun. To je zhruba o 4 miliardy víc než letos. Podle Plagy ale v rozpočtu ministerstva školství stále chybí zhruba 6 miliard korun. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský chce zpátky bitcoiny, které loni převedl ministerstvu spravedlnosti. Dar odvolává pro nevděk. Podle občanského zákoníku by ale měl Jiříkovský na vrácení kryptoměny nárok jen v případě, že by mu obdarovaný, tedy ministerstvo, závažně ublížilo. Rezort teď další kroky konzultuje s externí právní kanceláří. Americká letadlová loď USS Lincoln spolu s více než 5000 vojáky na palubě dorazila do Thajska, informovala o tom agentura AP. Podle thajských úřadů zakotví v přístavu Laem Chabang nedaleko města Pattaya. Lokalita je známá plážemi a taky nočním životem. S Starosta města doufá, že tisíce vojáků podpoří místní ekonomiku. A v Benátkách dnes začíná 83. ročník jednoho z nejstarších filmových festivalů na světě. Zlatého lva za celoživotní dílo převezme americký herec, režisér a producent George Clooney. Českou kinematografii bude na přehlídce zastupovat digitálně restaurovaný snímek Valerie a Týden divů. V řadě doprava dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je za sjezdem na Kladno na 10. kilometru uzavřená po nehodě, brzdí se na 15. kilometru a stojí se desítky minut ke sjezdu na Kladno. Poslední volný sjezd je na Velkou Dobrou. Na D4 ze Strakonic do Prahy se tvoří kolona před sjezdem na Jíloviště, tam je dopravní omezení, zpomalíte na 13. kilometru, zdržení 15 minut. Na východní části Pražského okruhu a Štěrboholské spojce je ranní kolona od D11 k Průmyslové na 16:15. Liberecká do centra se zaplnila, popojíždí se do Holešoviček a v Českobrodské směrem do centra se jede krokem před Běchovicemi zhruba 10 minut. Šťastnou cestu! Dnes bude zpočátku skoro jasno, postupně od západu až zataženo a hlavně na hory výjimečně dorazí i přehánky a teploty 21 až 25 na jihu Moravy až 27 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Ranní Plus.
9: A to v 6 hodin a téměř 34 minut. Dobré ráno vám stále přeji Daniela Vrbová a Šárka Feniková. A přesně teď je čas podívat se do českých médií, na jaká důležitá témata dnes upozorňují. Pročetl je redaktor Hospodářských novin a spoluautor podcastu Bruselský diktát Ondřej Houska. Dobré ráno.
21: Hezké ráno.
9: Našel jste v dnešních novinách něco, co je z vašeho novinářského pohledu zásadní a přitom to zatím nevzbudilo příliš pozornosti, a to ani u politiků?
21: Přesně tak, protože skoro nikdo si v Česku nevšiml nové zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu a přitom je to velmi důležité čtení. Myslím, NKÚ upozorňuje na to, co jsou podle něj klíčové problémy naší země. Pokud je budeme ignorovat a maximálně jim věnovat občasné výkřiky od stolu, dřív nebo později nás ošklivě doženou, konstatuje novinář Vojtěch Kristen na serveru info.cz. NKÚ varuje třeba před tím, že česká ekonomika roste prakticky výhradně díky tomu, že my jako občané víc utrácíme a pracujeme víc hodin ročně než dřív. Růst tedy netáhne produktivita, tedy třeba inovace a vymýšlení něčeho nového.
9: Co s tím?
21: Měl by přestat současný přístup, kdy politici chtějí každý problém takzvaně zasypat penězi, slibují tedy všechno všem, ale o problémech, na které upozorňuje Nejvyšší kontrolní úřad, prakticky nemluví. Co dalšího podle něj zanedbávají, o tom píše web info.cz.
9: Do Česka přichází výrazně méně mužů z Ukrajiny než dřív. Která média si všímají tohoto a s čím to vlastně souvisí?
21: Důvodem je změna pravidel, kterou nedávno schválili země Evropské unie, včetně Česka. Nově už tak na takzvanou dočasnou ochranu kvůli válce nemají nárok ukrajinští muži ve věku 23 až 60 let. O tohle opatření ostatně žádala sama Ukrajina. Tito muži původně tvořili 20% příchozích do Česka. V posledních týdnech tento podíl klesl na 7%, řekl deníku Právo ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. A žádosti těchto mužů o ochranu Česko teď odmítá. Další podrobnosti jsou v dnešním Právu.
9: Média také píší, že ve výdajích na obranu patří Česko na chvost zemí Severoatlantické aliance a nejinak tomu bude i letos a v příštím roce. Jak se dá tento postoj vysvětlit?
21: Je to tak, Česko dává na obranu v poměru k velikosti HDP téměř nejméně ze všech zemí Severoatlantické aliance, je tedy i za státy, které jsou od Ruska vzdálené tisíce kilometrů. Co zatím je, o tom mluví v rozhovoru s Hospodářskými novinami ekonom Mojmír Hampl. Podle něj v Česku výdaje na obranu nikdy nebudou populární, protože Češi se řídí touto myšlenkou. Proč bychom zbrojili, když přece nechceme nikoho napadnout? Podle Hampla je to úplně stejné, jako kdyby někdo řekl, že si nedá na dům alarm, pořádné zámky a silné dveře, když přece nechce nikoho vykrást.
9: A dá se s tím podle Mojmíra Hampla, který dal tedy rozhovor Hospodářským novinám, něco udělat?
21: On razí změnu volebního práva, tedy nechce ho nikomu upírat, ale navrhuje, aby mohli rodiče volit i za své nezletilé děti, takže kolik nedospělých dětí, tolik hlasů. Podle něj by pak lidé u voleb více mysleli na budoucí generace, a to i třeba z hlediska míry zadlužování státu. Je ale jasné, že to je hodně kontroverzní myšlenka, která by jistě měla spoustu odpůrců, nicméně její vysvětlení najdeme v Hospodářských novinách.
9: No a vy jste našel i jedno, řekněme, trošku odlehčení téma, tak kdo píše o tom, že po letních dovolených si řada lidí dává přece vzetí, že zhubne nebo že se vrátí zpět do formy, a radí také ta média, jak na to?
21: Hlavní je údajně v prvním zářijovém týdnu při pohledu na váhu nepanikařit, protože tělo v sobě po uvolněnějším období má hodně vody třeba, takže je dobré vážit se několik dní a pak si z nich vypočítat průměrnou váhu. Na serveru peníze.cz to vysvětluje výživová poradkyně Martina Vajzerová.
9: No a jaký režim by tedy měl člověk od září nasadit? Nepanikařit, to už víme, a co dál?
21: Nepanikařit a pravidelnost, to znamená jíst každý den ve stejnou hodinu, to neznamená, ale pro většinu lidí je dobrým začátkem zařadit 3 hlavní jídla a podle délky dne či hladu přidat svačinu. Vajserová upozorňuje, že tělo si večer řekne o všechno, co jsme přes den zanedbali. Tomu se říká takzvaný vlčí hlad a předejít mu můžeme pouze pravidelným jídlem během dne. Takže samozřejmě bílkoviny a vlákninu, ale vůbec není potřeba zakazovat si pečivo, těstoviny nebo brambory. Rozhoduje celkové množství a to, co dokážeme dodržovat dlouhodobě. Víc na peníze.cz.
9: Tak i tento server pro nás pročetl a přiblížil nám z něho zajímavý článek redaktor Hospodářských novin a spoluautor podcastu Bruselský diktát Ondřej Houska. Díky za to, naslyšenou.
21: Hezké ráno.
7: 6 hodin a skoro 39 minut, tohle je Ranní plus. Německé úřady uzavřou ruský konzulát v Bonnu a ruský dům v Berlíně. Chtějí také zpřísnit kontroly ruských občanů při vstupu do Německa a tlak se má zvýšit i na takzvanou ruskou stínovou flotilu. Jde o reakci na hybridní dronový útok na letiště v Lipsku ze začátku srpna. Z něj Německo obvinilo právě Moskvu. Ruská diplomacie to ale odmítá a nebere si přitom servítky. Dění kolem tohoto útoku na letiště v Lipsku a aktuální reakce sledoval Matěj Kulář ze zahraniční redakce, který už je s námi ve studiu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
7: Začněme těmi reakcemi z Ruska, které přicházely v noci na dnešek. Co Moskva říká na ta německá obvinění?
2: Závěry německých úřadů už odmítl dokonce přímo ruský prezident Vladimír Putin. Útok na lipském letišti podle něj totiž připravili Němci, kteří pak nastražili důkazy proti Rusku. Ta německá odvetná opatření Putin nazval další chybou, která je v jasném rozporu se zájmy německého lidu. Na to avizované uzavírání ruských institucí v Německu už předtím reagovala taky mluvčí ruské diplomacie Maria Zacharovová, podle které na to Rusko adekvátně odpoví. Podle veřejnoprávní stanice Deutsche Welle se ruské reakce dotknou nejen politických, ale i kulturních institucí. Konkrétně na uzavření ruského domu v Berlíně, ten slouží jako kulturní centrum, ale podle kritiků taky jako středisko ruské propagandy a špionáže, by Moskva mohla odpovědět zrušením německého Goethe institutu v Moskvě. Tomu už Rusko ostatně před několika týdny zmrazilo bankovní účty.
7: A k tomu samotnému hybridnímu útoku, čeho konkrétně se tedy mělo Rusko podle německých úřadů dopustit?
2: Podle Německa Rusko stálo za nezdařeným útokem, při kterém bezpilotní letoun s výbušninou narazil do prázdného ukrajinského letadla Antonov. Stroj ale nevybuchl a naštěstí se nikomu nic nestalo. O několik hodin později pak jiný dron nad Lipskem narazil do německého dopravního letadla. Dvojice dronů se o 2 dny později pohybovala taky nad vojenskou základnou v západoněmeckém Mechernichu. Podle německého ministra vnitra Alexandra Dobrinta zprávy německých i zahraničních tajných služeb a úřadů jasně mluví právě o zapojení Ruska.
4: Tyto hybridní akce se řídí opakujícími se vzory. Ty vzory mají obdobné cíle, prostředky k jejich dosažení i metody. A pachatelé těch akcí mají podobné profily.
2: Německo se tak aktuálně chce zaměřit na posílení bezpečnosti. Kromě těch kroků, o kterých už tu byla řeč, bych zmínil třeba i to, že němečtí poslanci mimo jiné kvůli ruské hrozbě v uplynulých týdnech výrazně rozšířili pravomoce německých tajných služeb.
7: A Matěj, jak na včerejší oznámení a kroky Německa zareagovali další evropské země a partneři Německa?
2: Na informace o ruské roli v hybridním útoku zareagoval třeba i český ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Ten si v nejbližších dnech plánuje předvolat ruskou velvyslankyni v Praze Annu Ponomarjovovou. Ta na post nastoupila teprve v prosinci a například podle serveru Voxpot si Moskva slibovala, že právě ona pomůže zlepšit vztahy mezi Ruskem a Českem. O tom, že drony a výbušniny patřily právě Rusku, mluví i představitelé Spojených států. Podporu a sounáležitost s Německem už vyjádřila například předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ta bude dnes o incidentu jednat taky s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Markem Rutem, který taky ocenil německé kroky vůči Rusku.
7: A nejen toto jednání budeme sledovat také v Ranním plusu. Pro teď děkuji Matěji Kolářovi ze zahraniční redakce za základní souhrn událostí.
2: Já děkuji, naslyšenou.
9: No a věnujeme se samozřejmě blížícím se komunálním a senátním volbám. Danielo, věděla bys, jaký je nejmenší počet lidí, kteří se musí přihlásit, aby se v dané obci mohly konat komunální volby?
7: Já myslím, že to jsou 2 až 3 podle toho starého vtipu, že kolik lidí je potřeba na založení dvou politických stran.
9: A to by mohlo být, tuším, že to tak i v tom zákoně je, ale pro konání voleb musí být zákonný limit je 5. Tak, teď už to víme. Ovšem v obci Rokytovec na Mladoboleslavsku, tam právě o mandát v zastupitelstvu se přihlásili pouze 4 kandidáti, takže k volbám se tam nepůjde. Poslední zákonnou zakázkou současného vedení je výměna pouličních lamp, pak správu obce a nejnutnější agendu převezme ministerský úředník.
3: Vcházím na obecní úřad, úřední hodiny středa od 16 do 17 hodin, tak přímo tady pan starosta. Nebude se vám stýskat po tom, že nebudete pan starosta?
5: Nebude. Hlavně se mi nebude stýskat po té agendě, které je čím dál tím více.
3: Nezávislý starosta Rokytovce Jaroslav Misík. Je to ten hlavní důvod, proč nejdete znovu do voleb?
5: Mám své druhé zaměstnání a je to tak časově náročné, že už mi nezbývá čas ani na své vlastní koníčky a rodinu.
3: Přišel se za námi podívat nezávislý zastupitel Zbyněk Horvát, který chtěl kandidovat v říjnových volbách.
22: Už v předchozích volbách jsem kandidoval v dodatečných volbách, kdy vlastně rovněž se stala situace, kdy byly dodatečné volby, nebylo dostatek kandidátů, takže tuto situaci známe. Chtěl jsem to vlastně v úvozovkách zkusit znova, nemám co ztratit, chtěl jsem vlastně pracovat pro tu obec, pro ty lidi, které tady máme.
3: Mluvčí ministerstva vnitra Adam Rézler potvrzuje, že obec povede ministerský úředník.
23: Zjednodušeně se dá říct, že správce zajišťuje běžný chod obce. To je třeba odvoz odpadů, v zimě případně úklid sněhu, nebo se stará, aby bylo funkční veřejné osvětlení. Na druhou stranu nesmí nakládat s majetkem, nesmí prodávat nebo kupovat nemovitosti a to samé se týká i pozemků.
3: V Rokytovci se ptám lidí přímo na návsi, co říkají tomu, že volby nebudou.
24: Hejte, že nebudeme mít starostu, mi až tak zase tak nevadí, jsme malá obec, klidně bychom mohli patřit pod nějakou větší, nevadilo by mi to.
3: Druhý muž u dřevěné zvoničky na návsi mi říká, co si myslí o tom, že nebudou mít starostu.
25: Není to dobře, protože obec si má hospodářit sama, a ne, aby někdo hospodářil s našima penězi.
3: A třetí obyvatel obce, který je na procházce u rybníka, by k volbám rád šel. Dosavadní vedení chválí.
26: Jsem rád, že se udělala kanalizace, na kterou se hodně dlouho čekalo. Jsou tady jakoby dětský dny a rybářský závody.
3: Pod Rokytovec patří i místní část Malé Horky. Tam bydlí pan Milan.
27: Starosta se tady o to postaral a zraňoval tady plno věcí. Třeba tu meliorovací v Rokytovce, silnici, tady udělal osvětlení. Je to škoda.
3: Řešení dalších mnoha věcí se tak přesune na magistrát do Mladé Boleslavy. Z Rokytovce Radek Duchoň, Český rozhlas.
7: V 6 hodin a 46 minut jsou v Ranním plusu teď připravené krátké zprávy z ekonomiky. Česko má stále nejnižší nezaměstnanost v celé Evropské unii. Podle sezóně očištěných dat Eurostatu je podíl nezaměstnaných v Česku 3,3%. V celé Evropské unii je to 6,1%.
9: Průmysl v eurozóně roste nejrychleji za poslední více než 4 roky, ukázal to srpnový index PMI. Růst táhly zejména nové objednávky a exportní poptávky. Nejvýrazněji přispěly manufaktury z Německa, Rakouska a Nizozemska.
7: A americké akcie uzavřely v úterý obchodování poklesem, zatímco americký dolar zpevnil. Dělo se to poté, co obnovené útoky Spojených států na Irán vyvolaly růst cen ropy k $95, což podnítilo obavy z inflace a spustilo celosvětový výprodej dluhopisů. Uvedla to agentura Reuters.
9: Návrh českého rozpočtu na příští rok se schodkem 389 miliard korun kritizuje nejen opozice, ale také koaliční partneři Hnutí ANO. Na jednání mají podle ministryně financí Aleny Schillerové celé září. Publicista Petr Holub se ve svém dnešním komentáři zabývá právě oprávněností kritiky, kterou po představení rozpočtu ministryně financí schytala.
8: Pokud je návrh rozpočtu na příští rok něčím unikátní, pak intenzitou kritických útoků, kterého stíhají ze strany opozice a médií. Je to finanční marazmus, brutálně nezodpovědná politika, prožírání, které zaplatíme všichni, rozpočet podle hesla po nás potopa, strkání hlavy do písku, jasná cesta k bankrotu a do dluhové republiky. Autoři rozpočtu museli zešílet, hráze populistického rozhazování se otevřely naplno. K těmto závěrům stačilo opozici a dotčeným komentátorům v zásadě jediné číslo, tedy schodek naplánovaný na 389 miliard korun. To je oproti letošním 310 miliardám skutečně mohutný nárůst a proto se takové oblibě těší superlativ, podle kterého jde o druhý nejvyšší schodek v dějinách země. Vládu je správné kritizovat kdykoliv a u rozpočtu to platí dvojnásob. Ovšem přece jenom, u rozpočtu by měla souhlasit čísla. Jasně, chtěl bych vymyslet šikovný titulek. Nemůžu tedy očistit výši schodku od vlivu inflace, protože v takovém případě by byl schodek až čtvrtý nejvyšší a to už není taková sláva. O populistických strategiích stran současné vlády by také šlo napsat lecos. Z globálního čísla o rozpočtovém deficitu plánovaném na rok 2027 však nelze automaticky učinit závěr, že se populismus projevil také v rozpočtu. Konkrétní kapitoly naznačují, že problémy leží jinde, a mají také delší historii než 12 měsíců současné vlády Andreje Babiše. Ministerstvo financí v pondělí zveřejnilo, že se výdaje rozpočtu proti letošku zvýší o 150 miliard, tedy o částku, kterou mnozí experti předpokládali už předem. Z toho vyjde 40 miliard na navýšení důchodů a platu státních zaměstnanců, ovšem jaký to je populismus, když valorizace penzí pouze kopíruje očekávanou inflaci a státní zaměstnanci si polepší méně, než kdyby pracovali v soukromé sféře. Dalších 54 miliard navíc pohltí zvýšení výdajů na armádu podle požadavků Severoatlantické aliance a investice do dálnic. Pokud jde o populismus, pak musela být populistická i předchozí vláda, protože to byla právě ona, kdo určil armádu a dálnice za státní priority. O 23 miliard navíc Česko zaplatí kvůli závazkům vůči Evropské unii, včetně zvýšení odvodů za obnovitelné zdroje. Zbývají už dvě položky na úrovni 20 miliard, konkrétně valorizace příspěvku zdravotním pojišťovnám a navýšení úroků za státní dluh v obou případech jde zhruba o 20 miliard. Tím už je zmíněných 150 miliard celkového růstu výdajů vyčerpáno. Ostatní kapitoly zůstávají na svém a jejich výdaje se v souhrnu nezvyšují ani o inflaci. Navýšení schodku nemělo alternativu, tvrdí ministryně financí Alena Schillerová, a do značné míry má pravdu, protože za nárůst výdajů mohou především závazky vůči mezinárodním institucím anebo v zákonech zakotvená valorizace. Alternativu lze přesto najít, když se u rozpočtových úvah rozšíří perspektiva. Zřejmě nejrozumnější by byl přístup, který by hledal úspory s větší razancí, než zatím projevili Babišovi ministři. Za pozornost stojí, že řada komentátorů doporučuje pravý opak, totiž zvyšování daní, a opatrně se k tomu přidávají i nevládní politici. Tento rozměr opoziční kritiky aspoň dává smysl. Až se vrátíme do vlády, pak bychom chtěli mít víc peněz v rozpočtu, ale nepopulárním zvýšením daní, ať se raději znemožní současná vláda.
9: Říká publicista Petr Holub. A my se rozpočtu v našem vysílání budeme věnovat po 7:45 společně s naší hlavní ekonomickou analytičkou Janou Klímovou.
7: Teď je ale teprve 6 hodin a 51 minut. Propojit studium vysoké školy s péčí o dítě bývá z časových a finančních důvodů složité. Řada rodičů kvůli tomu vzdělání dokonce předčasně ukončí. Teď by jim ale mohla pomoct nová finanční podpora od úřadu práce. Pokud studující rodiče splní podmínky, dostanou na zaplacení chův zhruba 7,5 tisíce korun měsíčně. A detaily o takzvaném hlídačkovném už přinesla do studia redaktorka Anna Millerová. Dobré ráno.
10: Dobré ráno.
7: Co všechno tedy musí žadatelé splnit?
10: Na takzvané hlídačkovné dosáhne každý, kdo pobírá rodičovský příspěvek, celodenně pečuje o nejmladší dítě v rodině a k tomu prezenčně studuje buď vysokou nebo vyšší odbornou školu. Určitou roli hraje taky věk, jak za úřad práce přibližuje mluvčí Jaroslava Baleková.
11: Nárok mají zpravidla studenti do 26 let včetně, přičemž musí jít o první studium daného typu a formy. U rodičů studujících první doktorský studijní program se věková hranice neuplatňuje.
10: Kdo podmínky splňuje, tak může podat žádost buď online přes klientskou zónu Jenda nebo osobně na některé z poboček. Úřad práce počítá, že ročně dá na příspěvky desítky milionů korun, odhady průběžně zpřesní. Jak velký zájem očekává třeba Univerzita Karlova, tak to říká její mluvčí Michála Langronová.
12: My jsme zhruba spočítali, že by to mohlo být 200 až 230 studujících, kteří vlastně u nás aktuálně studují buď bakalářský, magisterský nebo doktorský program v prezenční formě studia a zároveň mají děti do 3 let.
10: Říká Michaela Lagronová. I ti všichni teoreticky můžou měsíčně získat přesně 7 467 korun. Není to náhodná částka, jde o 1/3 minimální mzdy. Příspěvek je tím pádem pro každého úplně stejný. Sloužit má hlavně na zajištění péče o dítě po dobu studia, jde třeba o zaplacení dětské skupiny, jeslí nebo chůvy. Příjemce ale nebude muset přesně dokládat, za jaké služby peníze využil.
7: A je ta částka dostatečně vysoká?
10: Tak ty změny vítá například spolek studujících rodičů. Už dřív k ním uvedl, že cílem je, aby mladí lidé nemuseli rezignovat buď na své profesní nebo na rodinné ambice. Příspěvek by podle spolku měl pomoct hlavně ženám, protože v drtivé většině se o ženy, teda o děti, starají právě oni. A jestli částka 7,5 tisíce korun bude dostatečná, tak to je otázka. Například z dat portálu hlídačky.cz vyplývá, že teď si chůvy říkají v průměru o 180 až 250 korun na hodinu. Podle jednatele portálu Petra Ziguta záleží hlavně na regionu.
13: Nejdrahší z regionu je pochopitelně Praha, tam je to 200 až 300 korun na hodinu. Na tom druhém nejlevnějším konci jsou regiony kraje Moravskoslezský a Vysočina, tam je to 150 až 200 korun na hodinu.
10: No a když budeme počítat, že rodič z Prahy stráví ve škole přibližně 5 hodin, tak denně zaplatí za hlídání 1500 korun. Připomínám, že příspěvek na celý měsíc je 7,5 tisíce korun. Třeba analytik pracovního trhu Tomáš Ervín Dombrovský z Alma Career ale říká, že příspěvky můžou skutečně přispět k tomu, že víc lidí bude dokončovat vysokoškolské studium.
14: Vyšší vzdělání se v průběhu celé kariéry potom dlouhodobě vyplácí, a to nejenom těm lidem, který se týká při uplatnění na pracovním trhu, ale i celé ekonomice, kdy ti lidé jsou schopni obsazovat náročnější pozice s vyšší přidanou hodnotou.
10: Studujícím rodičům s trochu staršími dětmi pak může pomoct ještě znovu zavedení školkovného, které v létě schválila sněmovna. Díky němu si budou smět snížit daň z příjmů o část toho, co zaplatili za umístění dítěte v mateřské škole nebo v dětské skupině. Maximálně tak ročně můžou ušetřit něco přes 22 tisíc korun.
7: Shrnuje Anna Millerová z domácí redakce. Děkujeme za to.
10: Díky, naslyšenou.
15: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
9: Jak správně poskytnout první pomoc se lidé doposud učili převážně teoreticky nebo na modelových situacích. Legendárními se přitom staly pomůcky jako umělohmotné figuríny, na nichž se trénovalo a dodnes někde trénuje umělé dýchání z úst do úst nebo masáž srdce. Teď se díky spolupráci Českého červeného kříže a technologického projektu VR Rescue trénink první pomoci přelévá i do virtuální reality. Jaké možnosti to vyučujícím a účastníkům kurzu dá. Probereme teď s Janou Majerichovou, první viceprezidentkou Českého červeného kříže. Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
9: Jak je ten projekt postaven? Co v něm mohou účastníci zažít?
0: Tak ten projekt je postaven tak, aby si v něm zažili situaci, a to bezpečně, při které dojde k nějaké události, kdy je potřeba poskytnout první pomoc. Ten první virtuální scénář, který jsme začali trénovat, se týkal resuscitace.
9: A jak si to mám ve virtuální realitě vlastně představit? Resuscitaci?
0: Představte si, tak jak jste říkala, že bývaly umělohmotné figuríny, oni ty resuscitační modely se používají samozřejmě dál, nicméně jsou propojeny s virtuálními brýlemi, které má ten účastník na hlavě. Ta figurína se propojí s těmi brýlemi a přestože vy se vidíte jako v reálné situaci, před vámi leží reálně člověk, jste v podchodu u autonehody na ulici a zachraňujete reálného člověka, tak samozřejmě prakticky potom tu první pomoc poskytujete na té resuscitační loutce. A tím, že je to všechno propojené, tak ta kvalita toho tréninku a to, jak postupujete, jak vás ta virtuální asistentka vede, tak je perfektně měřitelná. Takže ta zpětná vazba je v podstatě 100%.
9: Ale ten fyzický zážitek, jestli to tak dobře chápu, to, že musím stlačit hrudník té figuriny, to tam zůstává.
0: Samozřejmě, protože bez toho by to nepřinášelo právě to propojení a tu praxi s tou teorií.
9: Mě to právě zajímalo, protože jsem si vybavila trenažer v autoškole, který jsem si vyzkoušela a pak jsem sedla do auta a bylo to něco úplně jiného, takže tady vlastně zůstává fyzický zážitek a je to doplněno o tu virtuální realitu. Vy sama jste si to vyzkoušela. Co vás nejvíc bavilo?
0: No právě to, že máte pocit, že poskytujete tu první pomoc reálně a já potom věřím, že když uvidíte, že před vámi někdo se zhroutí nebo se stane nějaký úraz, tak tím, že budete mít podvědomý pocit, že jste už někdy člověka ošetřovala anebo neposkytovala to jenom na té

0: vám vysvětlí, co máte dělat a zároveň celý ten systém hlídá, jestli stlačujete správnou frekvencí ve správné hloubce, jestli jste zaklonil hlavu, tak vás nepustí dál, to znamená, že vy si ty návyky opravdu, jako nejste na to sama, prostě si ty návyky uděláte správně, tak, jak je máte mít, a nebo když si nebudete do budoucna jistá, tak si můžete ten trénink kdykoliv zopakovat, anebo se prostě přihlásit potom na kurz, kde už vás povede lektor, která je to spojené s podrobnějším samozřejmě vysvětlováním a s větším tréninkem.
1: Vysvětluje Jana Majerichová, první viceprezidentka Českého červeného kříže. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
0: Já také děkuji a přeji hezký den. Naschledanou.
1: Bylo 7 hodin a ve středu 2. září vás do nového dne vítá Ranní plus a také Daniela Vrbová
2: a Šárka Feniková.
3: Český rozhlas plus.
1: A čemu se budeme věnovat v další hodině ranního plusu? Proč dnes končí na postu hlavní hygieničky Barbora Macková?
4: Jak velký manévrovací prostor připouští ministryně financí pro úpravu schodku státního rozpočtu na příští rok?
1: Kontroverzní billboardy SPD namířené proti migrantům nebyly podle soudu v rozporu se zákonem. Uvidíme je tedy teď v politických kampaních častěji.
4: To vše probereme, nejdřív tu jsou ale zprávy s Monikou Vrchotovou.
5: Pěkné ráno. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová odsoudila srpnový pokus Ruska o dronový útok na letišti v německém Lipsku. Prohlásila, že ruské hybridní útoky nezůstanou bez odezvy. Německo včera v reakci na incident v Lipsku oznámilo, že uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a ruský dům v Berlíně.
6: Rusko se podle von der Leyenové snaží zasévat nedůvěru a strach v evropské společnosti, ale selže. Incident v Lipsku odsoudil také generální tajemník NATO Mark Rutte. Důkazy o tom, že za útokem stálo Rusko, jsou podle něho jasné. Šéf aliance také přivítal odvetné kroky Německa a zdůraznil, že ruské pokusy zastrašit státy NATO a podkopat jejich ochotu podporovat Ukrajinu jsou marné a selžou. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
5: Doplním, že o incidentu v Lipsku budou Rutte a Leyenová jednat dnes v centrále NATO a český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů si kvůli němu v nejbližších dnech předvolá ruskou velvyslankyni Annu Ponomariovovou. Informaci serveru Novinky a i dnes potvrdil Českému rozhlasu mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministra školství Roberta Plagu za hnutí ANO. Jednat budou třeba o zákonu o vysokých školách, duševním zdraví dětí nebo rozpočtu ministerstva. To by mělo příští rok podle návrhu rezortu financí hospodařit s částkou 288 miliard korun, což je asi o 1,5% víc než letos. Prezident Pavel včera řekl, že vzdělávání je jednou ze strategických priorit Česka a tomu by měl odpovídat i rozpočet.
7: Protože jedině vzdělaná společnost bude zároveň taky odolná a bude prosperující. Pokud se to neodrazí v rozpočtu na školství, na vzdělávání, pak je evidentní, že to asi za prioritu nepovažujeme.
5: Podle Plagy v rozpočtu ministerstva na příští rok chybí asi 6 miliard korun.
3: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
5: Létat nad Ruskem už podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského není bezpečné. Ukrajinské drony tam podle něj budou útočit i dál. Zelenský proto varoval ruské i zahraniční letecké společnosti, aby se ruskému vzdušnému prostoru vyhýbali.
8: Ukrajina nezahrožuje civilní aviaci.
9: Ukrajina nebude podle Zelenského záměrně ohrožovat civilní letecký provoz. Nechce vystavit žádné letadlo nebezpečí. Bude ale třeba počítat s přítomností ukrajinských dronů nad ruským územím.
8: Nebo nad Rusií zaraz dla dronů.
9: Dokud je válka, nebe nad Ruskem patří dronům a není v něm místo pro civilní letecký provoz, uvedl Zelenský. Ukrajinské drony dokázaly, že jsou schopné zasáhnout sklady ruského internetového obchodu Wildberries u Moskvy i cíle u Petrohradu. Ukrajinský prezident slíbil pozastavení dronových náletů v době případných mírových rozhovorů v Moskvě, podobně jako to bylo, když minulý týden do ruské metropole přiletěl šéf CIA John Radcliffe. Z Ukrajiny Pavel Novák, Český rozhlas.
5: Podle ruského prezidenta Vladimira Putina znějí Zelenského výroky jako terorismus a s teroristy se podle něj nejedná. Barbora Macková dnes skončí ve funkci hlavní hygieničky, rezignovala na vlastní žádost, dál ale povede Státní zdravotní ústav, rozhodnutí odůvodnila tím, že

0: měla dostatečnou podporu pro finanční a personální stabilizaci hygienické služby. Agendu hlavního hygienika dočasně převezme Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví. Jde o další personální změnu na vysokém postu během krátké doby a téma pro Ranní plus hned po zprávách. Hongkongský aktivista Joshua Wong se u soudu přiznal ke spiknutí proti bezpečnosti Číny, informovala o tom agentura AP. Hrozí mu až doživotní trest. Bývalého studentského vůdce viní úřady z podpory nezávislosti Hongkongu na Číně. V minulosti organizoval neoficiální primárky, aby pomohl vybrat kandidáty do parlamentu mimo čínskou komunistickou stranu. Pekingem kontrolované úřady to považují za nelegální. Od roku 2024 si Wong zároveň odpikává 5letý trest za podvracení státu. Wong byl v roce 2018 navržený na Nobelovu cenu za mír. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes v Londýně zahájí výstavu středověké tapisérie z francouzského Bayeux. Francie slavné dílo na rok zapůjčila britskému muzeu. Je to Macronova první návštěva Velké Británie od nástupu nového premiéra Andyho Burnhama do úřadu.
1: Přesun tapisérie z Bayeux ve francouzské Normandii byl podle televize France 24 naplánovaný do posledního detailu. Křehkou, téměř 70 metrů dlouhou vyšívanou tapisérii, starou skoro 1000 let, museli restaurátoři po centimetrech složit jako harmoniku. V červenci tajně převezli do Británie. O zapůjčení výjimečného díla, které zobrazuje dobytí Anglie normandským vévodou Vilémem dobyvatelem, se sám zasazoval prezident Emmanuel Macron. Ten se po zahájení výstavy setká s premiérem Andy Burnham a králem Karlem III. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: V Hradci Králové začíná odpoledne mezinárodní přehlídka horkovzdušných balonů. Nad město a okolí vzlétnou v následujících 5 dnech vzduchoplavci z 5 evropských zemí. První starty 50 balonů začnou dnes v 17 hodin na městské louce poblíž ulice Akademika Bedrny, říká mluvčí akce Lucie Peterková.
2: Ranní lety budou soutěžní a jejich cílem bude co nejvíc se přiblížit hradecké dominantě Bílé věži. Lidé tedy budou moci sledovat od čtvrtka až do soboty. Páteční hlavní program pro veřejnost pak nabídne na louce v ulici Akademika Bedrny dva koncerty, upoutané lety, hromadný start 51 balónů a noční hořákovou show.
0: My se teď podíváme na silnice. Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy byla za sjezdem na Kladno na 10. kilometru uzavřená. Už se podařilo obnovit provoz a kolona z 12. kilometru se rozjíždí. Zpoždění zatím ale stále kolem 20 minut. Na D4 ze Strakonic do Prahy čekejte kolonu před sjezdem na Jíloviště. Tam staví most, zpomalíte na 13. kilometru, zdržení čtvrt hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště hostne provoz mezi Lochkovem a Slivencem, zdržení kolem 15 minut mezi 15. a 18. kilometrem a začala regulace provozu na vjezdu do Lochkovského tunelu. A v Brněnské na příjezdu do Prahy za sjezdem na Opatov na 0. kilometru řešili nehodu v levém pruhu. Vozidla před okamžikem odjela, zpomalíte za průhonicemi na 6. kilometru, zdržení přes 10 minut. Dobře dojeďte. Středa bude zpočátku slunečná, od západu se ale postupně zatáhne a hlavně na horách se ojediněle objeví přehánky. Odpolední teploty vystoupí na 21 až 25, na jihu Moravě až na 27 stupňů, na horách bude kolem 17. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Ranní Plus.
4: A to 8 minut po 7 hodině. Dobré ráno vám stále přejí Daniela Vrbová a Šárka Feniková. Ve funkci hlavní hygieničky dneškem končí Barbora Macková. Informovalo o tom v pondělí ministerstvo zdravotnictví. Odchází na vlastní žádost. Jako důvod uvedla, že současné vedení ministerstva má jiné představy o reformě a modernizaci ochrany veřejného zdraví. Macková ale dál zůstává v čele státního zdravotního ústavu, kde se chce víc zaměřit na posílení prevence nemocí. Od června 2024 byly obě funkce z rozhodnutí vlády spojené. S podrobnostmi už je ve studiu Veronika Sudková z domácí redakce. Ještě jednou dobré ráno.
5: Dobré ráno.
4: Kdo Barboru Mackovou ve funkci hlavního hygienika nahradí?
5: Do doby obsazení postu na základě výběrového řízení bude dočasně hlavním hygienikem ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum. Řekl, že mezi své priority řadí mimo jiné podporu očkování.
6: Rád bych, aby hygiena byla pro lidi rádce. Tím, že ta má prioritní cesta, kterou půjdu, tak je připravenost na mimořádné události, respektive, aby se jedná o epidemie, vlnu veder, povodně, tak hygiena musí být ta, která bude připravena dřív, než ta mimořádná událost nastane.
5: Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch odchodu Mackové z funkce hlavní hygieničky v tiskové zprávě uvedl, že Státní ústav je klíčová instituce českého veřejného zdravotnictví a potřebuje tedy plné vedení. Proto je podle Vojtěcha správné, že se bude moct Barbora Macková naplno věnovat jeho řízení a dalšímu rozvoji.
4: Není to jediná změna, která v poslední době za vlády ANO, SPD a motoristů na vysokých úřednických postech nastala. Od včerejška například mají novou generální ředitelku České dráhy, koho vystřídala.
5: Lenka Hamplová nahradila v čele státního dopravce Michala Krapince, který po dohodě ve funkci po 4 letech skončil. Bývalý šéf Českých drah nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji pro výkon funkce nepotřebuje.
7: Bylo by fér, že to vlastně bylo akcentováno i nějakou mírou nedůvěry, která mohla panovat mezi mnou a kontrolním orgánem nebo řekněme nejvyšším orgánem. Tím vlastně, že já jsem byl rozhodnut další dobu, že nebudu na nějaký další funkční období aspirovat, tak mě nedávalo jakoby hlavu a patu, abych si kvůli nějakým řekněme půl roku měl prověřování dál podstupovat.
5: Nutnost mít prověrku byla v požadavcích tehdejšího výběrového řízení. Nová ředitelka Českých drah Lenka Hamplová je bývalou vrchní ředitelkou ekonomické a infrastrukturní sekce na ministerstvu dopravy. Do funkce ji navrhl ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik.
8: Takže nikdo nemusí teďka čekat na 90 až 180 dní na to, jestli ten uchazeč, který by prošel, vyšel nebo vypadl z nějakého výběrového řízení, splňuje to kritérium.
5: Lenka Hamplová příslušnou prověrku má, i proto byla vyjmenovaná přímo bez výběrového řízení. Toto přímé jmenování kritizoval například senátor Ondřej Lochman z opozičního hnutí STAN.
9: Především bych očekával, že na pozici za pana Krapince bude vypsáno výběrové řízení a nebude to přímá politická nominace.
5: Pro zajímavost, podle dostupných historických pramenů je Hamplová první ženou v čele celostátních drah od vzniku Československa v roce 1918.
4: No a když už jsme u těch výměn, tak do třetice zmiňme ještě jeden příklad, tentokrát letiště Praha. Do vedení společnosti nastoupil začátkem srpna podnikatel Radomír Lašák. Kdo o tom rozhodl?
5: Tak Radomíra Lašáka vybralo jako vhodného kandidáta ministerstvo financí na základě výběrového řízení. Jeho volbu kritizuje nejen opozice, třeba ODS, ale i letišní odbory. Vadí jim mimo jiné, že je Lašák v minulosti spojený s vedením českých aerolinií v době jejich úpadku.
4: Poslední výměny na postech důležitých jsme probrali s Veronikou Sudkovou z domácí redakce. Děkujeme, naslyšenou.
5: Taky děkuju, naslyšenou.
4: A téma dál probereme s politologem a politickým reportérem z pravodajského serveru Aktuálně.cz Vratislavem Dostálem. Dobrý den.
10: Dobrý den a děkuji za pozvání.
4: Hlavní hygienička Barbora Macková uvedla, že končí na vlastní žádost. Dnes už bývalý generální ředitel Českých drah Michal Krapinec skončil z osobních důvodů. Lze takové odchody přičítat působení Babišovy vlády?
10: No já myslím, že stoprocentně je to jednoznačně reakce na to, že nastoupila ani ne před rokem nová vláda a někteří ti vysoký státní úředníci a šéfové státních podniků na to reagují tím až úsměvným způsobem, že se rozhodli tu spolupráci ukončit nebo že opouštějí svoji pozici, takže já si myslím, že to je jasná reakce, jasný vzkaz na to, že máme novou vládu.
4: Jak už zaznělo v tom předešlém příspěvku, Michala Krapince nahradila dosavadní vrchní ředitelka ekonomické a infrastrukturální sekce na ministerstvu dopravy Lenka Hamplová. Stalo se tak bez výběrového řízení. Za Krapince v roce 2022 dozorčí rada Českých drah vybírala mezi 11 uchazeči. Teď jsme slyšeli, že ministr dopravy Ivan Bednárik to zdůvodnil tak, že paní Hamplová má prověrku, takže výběrové řízení není nutné, ale vybírá dozorčí rada, tak jak to zdůvodnila ona? Víme to?
10: Já přesně nevím, jak to ona zdůvodnila, ale už to zaznělo v jedné z těch reakcí před chviličkou. Prostě podle všeho většina těch výměn jsou politické nominace a ta otevřená transparentní výběrová řízení se obcházejí. Ostatně Karel Havlíček se před časem nechal slyšet, že prostě potřebují na těch místech mít lidi, na které se můžou spolehnout.
4: Na druhou
10: a
4: stranu.
10: A teď je otázka, co ano. To znamená. Jo? To může, co tím přesně Karel Havlíček to už myslel, to už nechám na každém, ať si domyslí.
4: Na druhou stranu třeba na funkci generálního ředitele a předsedy představenstva Českých drah se výběrové řízení dělat nemusí, protože dráhy jsou akciová společnost. Tak tím mohou taky asi argumentovat zástupci vlády.
10: Tím určitě budou argumentovat, ale to není v rozporu s tím, co říkám. To znamená, že prostě ta vláda. Těch výměn je několik desítek během relativně krátké doby, co je u moci a je to prostě tak, jak to říkal Karel Havlíček, potřebují mít spolehlivé lidi, dosazují sobě loajální úředníky a to je asi jednoznačná a jasná motivace.
4: Které další odchody nebo výměny zanechávají podle vás otazníky?
10: No těch výměn bylo několik, ale dívejte, ono je v celku běžné, že každá vláda, každá nastupující vláda si do těchto z těch pozic nominuje a nějakým způsobem dosazuje lidí, na které se může spolehnout, řekněme. Ale teďkom se ukáže teprve a já mám prostě informace od některých vysokých státních úředníků z různých ministerstev, že problém spočívá v tom, zdali ty lidi, kteří tam teďka nastupují, jsou prostě kompetentní. A to je otázka, na kterou odpověď ještě nemáme a ta se ukáže během pár měsíců nebo během příštího půl roku, řekněme.
4: No a když jste zmínil ty počty, dá se to, a navíc jste tedy řekl sám, že vlastně ty výměny přichází vždycky s výměnou vlády, dá se to porovnat s tím, kolik jich za stejné období provedl kabinet Petra Fialy?
10: No já si vzpomínám ještě před volbami, které skončily vítězstvím koalice Spolu a nástupem vlády Petra Fialy, že ty strany tehdejší pětikoalice slibovaly deagrofertizaci států, slibovaly výměnu právě úředníků na nejvyšších státních pozicích, které si tam v tom volebním období předtím dosadil Andrej Babiš a nakonec z toho v celku bych řekl sešlo. Takže myslím si, že Andrej Babiš je v tomhle tom důslednější, je tím vlastně pověstný, že si v tomto ohledu umí ty věci pohlídat a dosazuje si do různých pozic lidi, který má prověřený.
4: Politický reportér z pravodajského serveru Aktuálně.cz Vratislav Dostál byl naším hostem. Díky, naslyšenou.
10: Děkuju, nashledanou.
4: Posloucháte Ranní plus, teď v 7 hodin a 16 minut jsou tu krátké hlavní zprávy, které sledujeme. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová bude dnes jednat s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem o srpnovém hybridním útoku na letišti v Lipsku, který Německo připsalo Rusku. Moskva včera v noci uvedla, že odpoví na německé rozhodnutí uzavřít ruský konzulát v Bonnu a ruský dům v Berlíně. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka z motoristů sobě si v souvislosti s tímto útokem předvolá ruskou velvyslankyni v Česku Annu Ponomariovovou. Informaci včera přinesly servery Novinky.cz a iDnes. A venezuelský parlament schválil smlouvu, podle níž Spojené státy získají přístup k pětině prokázaných ropných rezerv této jeho americké země. Podle smlouvy získá soukromá ropná společnost North American Blue Energy Partners na 100 let pronájem 17 venezuelských ropných polí, když se nacházejí zásoby ropy v objemu přibližně 65 miliard barelů. Motoristům a SPD se nelíbí návrh rozpočtu na příští rok, který v pondělí představila ministryně financí Alena Schillerová. Ta navrhuje rozpočet se schodkem 389 miliard korun, který schválila vláda, včetně ministrů za SPD a motoristy sobě. Včera ale předsedové těchto koaličních stran oznámili, že se jim takový schodek nelíbí a chtějí jednat o jeho snížení. Ve studiu už je teď naše hlavní ekonomická analytička Jana Klímová. Dobré ráno.
11: Dobré ráno.
4: Jano, co se v této situaci vlastně dá se schodkem rozpočtu ještě udělat? Dají se najít další výrazné úspory během září, což chce prosadit část koalice?
11: Tak určitě se dají udělat nějaké přesuny v řádu miliard nebo třeba, nevím, 10 miliard, ale rozhodně nic významnějšího. A těch důvodů je několik. Drtivá většina těch rostoucích výdajů státu je prostě daná zákonem nebo vyhláškou. Je takzvaně mandatorních nebo polomandatorních, tedy že jde třeba na platy zaměstnanců státní veřejné sféry. A z toho návrhu státního státního rozpočtu vyplývá, že příští rok budou tvořit tyto povinné výdaje už 97% všech příjmů státu a 82% veškerých výdajů. Vláda by tak fakticky, pokud by chtěla tedy ušetřit nějaké výdaje, musela škrtat třeba v investicích nebo méně přidat na platech, než slíbila, což se nedá asi moc čekat, a nebo by musela změnit nějakou legislativu na straně příjmů, nebo to znamená daně, což se asi také v tuto chvíli nedá moc čekat, zrušit nějakou agendu státu, nevypadá dokonce státu reálně, ale uvidíme, s čím SPD a motoristé přijdou, zatím jsme od nich nic neslyšeli a pokud si dobře pamatuju, tak SPD odmítla i škrtnout 4,5 miliardy z dávek na nezaměstnanost.
4: Alena Schillerová označila i rozpočet pro ministerstvo obrany za mandatorní výdaj vlastně.
11: Ano, tam je, dokonce jsem se dívala, že v mandatorních výdaje jsou i ty poplatky na obnovitelné zdroje, takže, které tam byly přidány vlastně, tak proto říkám právě, že ty mandatorní výdaje naopak stále rostou.
4: Tak my víme, že tento návrh rozpočtu je s vysokým schodkem, ale že taky vláda slibuje ty další rozpočty se schodky razantně snižovat a ze střednědobého plánu tedy už teď víme, jakým tempem, obrovským tempem bych dodala možná. Je to reálný plán a vlastně závazek vlády?
11: Ano, já připomenu, že tedy vláda ve svém výhledu hospodaření na další 3 roky tak se zavázala, že začne snižovat ty schodky od roku 2028, to se zavázala i v tom výhledu pro Evropskou komisi a hlavně tedy pak bude snižovat v roce 2029. Pro představu, na přes rok má být schodek, který již jen ve výši 360 miliard korun, v uvozovkách jen tedy, a v posledním roce této vlády 250 miliard. To tedy znamená, že na přes rok má klesnout jenom o 29 miliard, ale v roce 29, tedy ve volebním roce, kdy se bude rozhodovat o nové vládě a všechny ty vlády, co jsou u moci, tak víc utrácejí, tak meziročně má klesnout o 110 miliard korun. Takže to vypadá jako hodně odvážný plán.
4: Ministryně financí Alena Schillerová už taky nastínila kroky, které by mohly pomoci naplnit státní kasu. Mluví o úpravě spotřební daně a změně daní z nemovitostí. Je reál ne, že by právě to zásadně mohlo pomoci?
11: No, tak pokud jde o příjmy, tak i v těch střednědobých výhledech se počítá s tím, že vláda bude vybírat více na daních díky růstu ekonomiky, zavedení EET 2.0 a lepším výběrem daní. O žádných reformách tam řeč není a ohledně těch spotřebních daní je v materiálech ministerstva zmínka hlavně o kratomu, o kterém mluví Alena Schillerová, a to obecně, že by se z něj mělo vybrat více na DPH a inkaso spotřební daně z kratomu pro roky 28 a 29 ministerstvo odhaduje na úrovni 0,8 miliardy korun. Čili to není nic, co by jako změnilo situaci, ale na Schillerová mění o zdanění nikotinových sáčků. Tam nic konkrétního nevíme, ale obecně se bude nastavovat od roku 2027, jestli bude další růst zdanění všech tabákových výrobků, protože to nastavovala minulá vláda a to právě příští rok končí ta trajektorie růstu. No a pak mluvila Alena Schillerová o té dani z nemovitostí a tam víme jenom to, co řekla v České televizi, že se chce podívat na možnosti zdanění těch dalších investičních bytů, rozhodně ne žádné plošné škrty. A jenom řeknu jednu zajímavost ještě. Vláda naopak slibovala, má to i v programovém prohlášení, že sníží daně z příjmů firem, tedy firemní daně, a to o 2% body a vrátí je do, na nižší sazbu, než přišla Fialová vláda s konsolidačním balíčkem a změnila to, tedy zvýšila na 21% z 19%, což takový krok by znamenal výpadek ještě 20 miliard korun ročně, ale zajímavé je, že v tom výhledu rozpočtu o tom vůbec není zmínka, takže možná, že to je jedna z těch reform, že neudělají to, co sami slibovali, a ministerstvo k této dani pouze píše, že díky ekonomickému růstu a EET výběr té korporátní daně poroste asi o 8% ročně.
4: Na EET se odvolávají hodně, tedy současný kabinet. Vláda také spoléhala na ekonomický růst, který by měl veřejným financím pomoci. Jak vysoký by ale musel být, aby ty rozpočtové deficity umořil?
11: No, musel by být asi dvojnásobný, než je teď. Nedávno, konce minulého roku, se právě touto tezí, kterou ANO a další strany vlastně měly už ve volební kampani, zabývala a došla k tomu, že v českých podmínkách je něco takového jako vyrůst dluhu v podstatě nemožné, a protože to tempo ekonomického růstu by podle IDEA ekonomického institutu muselo dlouhodobě převyšovat úrokovou sazbu, za kterou si stát půjčuje peníze. A to se neděje, protože, jak jsem říkala, je to prostě ty úrokové sazby z dluhopisů na 10 let, kterými se financuje státní dluh, aktuálně přesáhly 5% a my máme růst 2% a příští rok se plánuje 2,4%.
4: No právě, a to ještě nejsme u obsluhy dluhu státního. Jak moc se nám to zadlužení aktuálně prodražuje? Protože připomenu, že už za minulé vlády jsme jen na úrocích zaplatili víc než 100 miliard korun. Tak jaký ano, je ten další výhled?
11: Ten výhled je takový, že letos máme zaplatit skoro 110 miliard korun a za rok 2027 130 miliard. A pokud se ten schodek bude dál zvyšovat a náklady vlastně na dluhopisy nebo ta cena těch dluhopisů státu poroste, tak to tempo bude přibývat tím dvojciferným tempem v miliardách i dál.
4: Říká hlavní ekonomička, teda analytička ekonomická, vidíš, toto je nový název pro tebe, Jano.
11: A už tady jednou padlo, myslím, že minulý týden.
4: Děkujeme za to, že sleduješ dění kolem státního rozpočtu.
11: Já také děkuji, nashledanou.
4: A my se k dění na dluhopisových trzích vrátíme ještě po 8:30, kdy se budeme ptát, proč se vlastně dluhopisy tak prodražily, a to nejen v Česku.
12: Teď je ale 7 hodin 25 minut a my pokračujeme ve vysílání Ranního plusu. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra řeší další problém. Její někdejší výkonný ředitel Otakar Smolík schvaloval opakovaně bonusový příspěvek zubní ordinaci, která sídlí v jeho domě a vlastní jeho syn. Investigativní tým Radiožurnálu to zjistil z úhradových dodatků zveřejněných pojišťovnou. Dění v druhé největší pojišťovně sleduje dlouhodobě reportérka Kristýna Šopfová. Dobré ráno.
13: Dobré ráno.
12: Kolik peněz tedy pojišťovna ordinaci vyplatila?
13: Za poslední 3 roky dostala stomatologie s úsměvem, tedy ordinace Smolíka mladšího, v součtu přes 280 tisíc korun. Přijali do péče 72 nových pacientů, vyšetřili je a za každého jim pojišťovna uhradila 4 tisíce korun. Údaje nám poskytla pojišťovna. Samotný bonus ale není problematický. Pojišťovny pomocí něj běžně motivují lékaře ve vytížených lokalitách k tomu, aby přibrali ještě další pacienty a zvýšila se tím dostupnost. Ordinace Smolíkových je ale v Brně, kde problém s dostupností není, což nám potvrdil i prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. Někteří zubaři podle něj naopak jezdí za pacienty, aby se uživili. A druhá nejasná věc je ta, že ačkoliv je v Brně kolem 300 zubních ordinací, jen 4 dala pojišťovna příplatek za přijímání nových pacientů. A jednou z nich je právě ta Smolíková.
12: A jak pojišťovna vysvětluje, že zrovna vybrala tu Smolíkovu?
13: To právě pojišťovna nevysvětlila. Její mluvčí Lucie Krauzová nám napsala, že o tom rozhodoval Smolík, který byl nejen výkonným ředitelem pojišťovny, ale i šéfem moravské divize. A dodala, že nejde jen o Brno, ale cílem bylo postarat se také o lidi z širšího okolí, pokud tam mají problém zubaře sehnat. A ordinace Smolíkových, stejně jako další 3, byly podle pojišťovny ochotné tyto lidi přijmout. Zubařů, kteří nabírají nové pacienty, je přitom v Brně víc. Některé jsme namátkově oslovili a řekli nám, že jim ale bonus nikdo nenabídl. Pravidla pro podporu teď pojišťovna reviduje a chystá pro regiony změnu.
12: Vy v investigativním týmu Radiožurnálu sledujete to dění v pojišťovně vnitra několik měsíců. Na co jste už všechno přišli?
13: Nejprve to bylo nezvykle vysoké odchodné pro bývalého generálního ředitele Davida Kostku. Nárok měl na 6 milionů po skončení ve funkci, což je dvojnásobek oproti šéfovi VZP. Následně jsme ale zjistili, že Kostkovi podřízení dostanou ještě víc. Například Smolík má nárok na 23 milionů a bývalá šéfka personálního oddělení na 20 milionů. To vše v době, kdy má pojišťovna šetřit, protože je dlouhodobě ve ztrátě. Také jsme nedávno upozornili, že si platí pojišťovna v Brně jedny z nejdražších kanceláří. Odměny a odchodné teď prověřuje dozorčí rada pojišťovny i ministerstvo financí a zdravotnictví. Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch si vyžádal i přezkoumání toho brněnského pronájmu. Nový ředitel Ondřej Felix nicméně už dříve řekl, že nastavil u odměňování nová pravidla a hodlá hospodařit efektivně.
12: Tak tolik. Reportérka Kristýna Šopfová, děkujeme.
13: Naslyšenou.
12: A já připomenu, že ke všem těmto zjištěním se můžete vrátit i na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
14: Pro a proti.
15: Islanďané o víkendu odmítli obnovení přístupových rozhovorů, zatímco o členství v Evropské unii usiluje řada zemí západního Balkánu nebo Ukrajina. Co dnes Unie nabízí zemím, které stojí mimo ni, a co naopak očekávají její stávající členové? Měla by se Unie dál rozšiřovat, i když se už dnes obtížně shoduje na některých otázkách? A pokud ano, bude se muset nejprve změnit? Zeptám se europoslance TOP 09 Luďka Niedermayera a nezařazeného europoslance Ondřeje Dostála.
14: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
4: Teď se nám ale blíží teprve 7:30, takže co nás bude čekat v té další hodině? Například se budeme věnovat tomu, že dronový útok na letiště v Lipsku dál plní evropská média. A Německo už proti Rusku chystá odvetu. V přehledu zahraničního tisku se ale zaměříme i na zákaz dovozu některých potravin z Brazílie, neobvyklý švédský vojenský výcvik a na to, proč může oteplování komplikovat návrat Evropy k jaderné energetice.
12: No a vrátíme se také k včerejšímu rozhodnutí odvolacího senátu o tom, že obří billboardy SPD namířené proti migrantům a příjemcům sociálních dávek z řad Romů nebyly trestným činem podněcování proti nenávisti. Uvidíme je tedy teď v politických kampaních častěji. I to probereme s politickou marketérkou a také odborníkem na problematiku extremismu, tak nás poslouchejte i nadále.
4: Je 7:30 a zprávy má Monika Vrchotová.
14: Český rozhlas Plus.
0: Přeji hezké ráno. Rusko odpoví na vynucené uzavření generálního konzulátu v německém Bonnu. Podle agentury Interfax to oznámila mluvčí ruské diplomacie Marie Zacharovová. Německo nechá ruský konzulát a ruský dům v Berlíně zavřít v reakci na srpnový hybridní útok na letišti v Lipsku. Z toho teď Německo obvinilo Rusko. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů si kvůli tomu v nejbližších dnech předvolá ruskou velvyslankyni Annu Ponomarjovovou. Dnes ještě Macinka zůstává v Irsku, kde pokračuje neformální jednání ministrů zahraničí Evropské unie. Hlavním tématem má být pomoc Ukrajině a další sankce proti Rusku. I proto je v Irsku taky šéf ukrajinské diplomacie Andrej Sibiha a jednat bude i s Macinkou. O příspěvek na hlídání dětí můžou nově žádat rodiče, kteří studují vysokou školu. Od září jim úřad práce při splnění podmínek přispěje zhruba 7,5 tisíce korun měsíčně. Peníze můžou využít třeba na chůvu nebo dětskou skupinu. Jen na Univerzitě Karlově by o příspěvek mohly požádat stovky lidí. Spojené státy získají přístup k pětině prokázaných ropných rezerv. Dohodu s USA schválil venezuelský parlament. Americký prezident Donald Trump ji označil za největší ve světové historii. Smlouvu by měl dnes během své návštěvy v Caracasu podepsat americký ministr energetiky Chris Wright. Čínský prezident Xi Jinping je na státní návštěvě Egypta. Dnes tam bude jednat s prezidentem Abdelem Fattah al-Sisi o další spolupráci obou zemí. Pro Xi Jinpinga je to první návštěva Egypta po 10 letech. Během ní se chystá navštívit taky třeba muzeum v Gíze. A Národní divadlo Brno dnes zahájí novou sezónu venkovním koncertem. Představení zdarma začne v 6 hodin večer na Piacetě před Janáčkovým divadlem. Vystoupí solisté, sboristé i orchestr a taky baletní tanečníci. Před koncertem je naplánovaný program pro rodiny s dětmi. Zájemci si například vyzkouší povolání dirigenta. Teď pohled na dopravu. Na D4 ze Strakonic do Prahy čekejte kolonu před sjezdem na Jíloviště, tam staví most, zpomalíte na 13. kilometru a zdržíte se téměř 20 minut. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Kladno ze 6. kilometru pojedete pomaleji, do omezení u letiště je to na 15:15. Na Pražském okruhu jsou obousměrné fronty před Ořechem, směrem na letiště regulují provoz v Lochkovském tunelu. V Evropské směrem z centra je před nádražím Veleslaví blokovaný pravý pruh po nehodě, je tam fronta na 10 minut a Horoměřická je před Evropskou ucpaná z Půčálky, je to na téměř půl hodiny a plný je i sever města Liberecká před Holešovičkami, Prosecká před Vysočanskou nebo Povltavská před odbočkou na Bulovku směrem k Blance. Šťastnou cestu! Zatímco teď převládá skoro jasno až polojasno, během dne se postupně čeká zataženo a hlavně na horách ojedinělé přehánky a teploty do 25 na jihu Moravy do 27 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
14: Posloucháte Ranní Plus.
12: A dobrý poslech vám i nadále přejí Šárka Feniková a Daniela Vrbová. Kontroverzními předvolebními plakáty z roku 2024 namířenými proti migračnímu paktu Evropské unie a zneužívání sociálních dávek v romské komunitě nespáchalo hnutí SPD trestný čin podněcování k nenávisti ani jinak nepřekročilo zákon. Včera o tom pravomocně rozhodl pražský městský soud, který tak vyhověl odvolání SPD a zrušil původní rozsudek, podle nějž mělo hnutí zaplatit pokutu 3 miliony korun. Obžalobě čelí v této souvislosti také šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura. Jeho stíhání je ale přerušené, protože ho poslanci odmítli vydat. Předsedkyně odvolacího senátu včera konstatovala, že není úkolem trestního soudu rozhodovat, které politické názory jsou správné. Úkolem bylo posoudit, jestli hnutí SPD překročilo hranice dané trestním právem. A naším hostem je teď Anna Šavit z katedry marketingové komunikace a public relations na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobré ráno.
16: Dobré ráno.
12: Já ještě uvedu jeden citát z toho včerejšího rozsudku na adresu těch obřích billboardů. Použitá forma byla výrazná, zjednodušující, místy provokativní, na hraně dobrého vkusu, ovšem takový způsob vyjadřování je pro předvolební agitace a debaty v zásadě typický. Konec citátu. Souhlasíte s tím, že to byl typický prostředek v předvolební kampani?
16: To je samozřejmě otázka na místě, ale spíše se pojďme podívat na to, jak jsou vlastně ty kampaně, respektive politická reklama, a použiju slovo nevymezené u nás. V podstatě všechno, co řeší zákon o volebních kampaních, transparentnosti a cílení politické reklamy, je, jak ty volby proběhnou. A volby mají probíhat čestně a poctivě a tady samozřejmě můžeme řešit jakoby ten obsah, ale co se týče samotné politické reklamy, a tady já si myslím, že to je do velké míry správně, ten zákon vlastně vůbec neurčuje, jaký má být obsah. On se soustředí na to, aby bylo jasné, kdo to jako zadal, kdo to vyrobil, kdo to zaplatil, ale ten obsah je i v porovnání jako s klasickou reklamou, která prostě zabraňuje například používání dětí a podobně, tak v politické reklamě žádné limity nejsou. To znamená, že tady ano, SPD použilo něco, co pobouřilo veřejnost, taky to tedy bylo vlastně jako řešeno jiným skrze jiná pravidla, než je zákon o volebních kampaních. Ale jako když se podíváme na samotný ten zákon a způsob komunikace ve volebních kampaních, tak tam nejsou v podstatě žádné limity na ten obsah.
12: A je možné, že hnutí SPD tento rozsudek teď marketingově využije před těmi dalšími říjnovými volbami?
16: Uvidíme, čeho bude vlastně jako hnutí SPD schopno. Navzdory tomu, že jim relativně stabilně roste členská základna, když se podíváte například na to, kdo kandiduje do Senátu, tak jsou to hlavně lidé z PRO. To znamená, že SPD je v dlouho v jakémsi útlumu a potom samozřejmě se může stát, že tohle to bude potvrzení toho, že co říkají je pravdivé a můžou v tom pokračovat. Ostatně myslím si, že budeme vystaveni jako velké záplavě obrázků, které budou vygenerovány přes umělou inteligenci a nedělala bych si žádné velké iluze o tom, zdali to bude působit čestně či poctivě.
12: Teď narážíte i vlastně na ten obsah, protože jak konstatoval včera i soud, jednalo se o zjednodušení komunikace sociálního tématu a kritiku politických protivníků. Znamená to, že vlastně po včerejšku je tahle metoda úředně povolená a těch dehonestujících kampaní, které používají extrémní zkratky, bude v Česku přibývat?
16: Já myslím, že vlastně největší problém já vidím, že to bylo zkoumáno na té soudní úrovni, protože v podstatě jako nechutné prostředky volebních kampaní se objevovaly i předtím, ale v tuto chvíli jako SPD vlastně vytváří nějaký milník, který žádným milníkem není, protože prostě věci, které byly za hranou dobrého vkusu či urážlivé, se objevovaly už předtím, ale nějakým způsobem se to do velké míry jako předcházelo. Já si ostatně myslím, že to je dobře, že ten soud nic neodsoudil, protože kdyby ještě došlo jako k limitům k tomu, co může být jako obsahem politické reklamy, tak by v podstatě už ta upadající politická participace klesla dolů a vlastně by to paradoxně mnohem víc pomáhalo jako stranám, které komunikují extrémní obsah. Já si jenom narážím, jestli si vybavíte třeba druhé kolo prezidentské volby. V podstatě billboard, který říkal generál Pavel, nás chce zatáhnout jako do války a bude mobilizace. Obsahově taky se lhalo, nikdo se vůči tomu takto ostře nevymezil a těch příkladů jako historických, jako, ačkoliv to je jako relativně krátká historie těch našich moderních volebních kampaní, které jsou za hranou jako dobrého vkusu či obsahu, je více. Viz i první prezidentská kampaň Karla Schwarzenberga, jeho osočení jeho ženy z toho, že někde používala nacistické pozdravy a tak dále.
12: Říká Anna Šavec z katedry marketingové komunikace a public relations na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkujeme za rozhovor.
16: Děkuji pěkně, hezký den, nashledanou.
12: A poslouchal ho i odborník na problematiku extremismu Miroslav Mareš z katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Dobré ráno i vám.
17: Dobré ráno vám i posluchačům.
12: Jak vy hodnotíte včerejší argumenty odvolacího senátu, s kterými zvrátil rozhodnutí toho prvoinstančního soudu o tom, že SPD plakáty spáchalo trestný čin k podněcování k nenávisti?
17: No, tak zatím jsem neviděl celé rozhodnutí soudu, které ještě asi není v písemném vyhotovení, vycházím pouze z mediálních zpráv a tady skutečně je tedy možné, že je určitě jasné, že soud odvolací rozhodl jinak než prvoinstanční soud, jak bylo řečeno, a je to určitě tedy nějaké zase jiné stanovení hranic toho, co je postihnutelné trestním právem a co není v tomto konkrétním případě. U nás není něco jako precedenční systém, nicméně domnívám se, že to bude mít určitě dopad na orgány činné v trestním řízení v podobných řízeních.
12: Jaký podle vás?
17: No, takže nebudou zasahovat do svobody projevu, jako to bylo v tomto případě. Takže, protože je samozřejmě ještě otázkou, zda tam nepadne dovolání k nejvyššímu soudu, ten rozsudek je současně nově pravomocný, ale pokud opět vychází z mediálních zpráv, tak tam bylo řečeno, že je zvažováno i dovolání, ale v tuto chvíli si myslím, že to bude mít takový dopad, že orgány činné v trestním řízení budou podobné případy buď přesouvat na přestupkové řízení, anebo se jim nebudou zabývat, budou konstatovat, že to nenaplňuje znaky trestného činu.
12: Já jenom doplním, že dovolání znamená, že je napadnut verdikt odvolacího soudu. Ale jaký signál to rozhodnutí ze včerejška vysílá pro další extremistické politické strany? Teď tady neříkám, že SPD je extremistické, ale řekněme pro politické strany, které mohou využívat takové extrémní zkratky nebo právě zveřejňovat plakáty, které už mohou být na hraně, že se člověk zamýšlí, jestli to také náhodou nepodněcuje k nenávisti k ostatním nebo k dalším skupinám obyvatelstva.
17: Pokud takovéto volební plakáty nebo banery nebo billboardy budou využívat, tak se mohou odkázat na to, že v takovémto rozsudku soud už rozhodl, takže není porušen trestní zákoník.
12: A myslíte si, že takových plakátů teď přibyde? Nebo takových prostředků politické reklamy?
17: Nelze to samozřejmě vyloučit, je to možné s tím, že v tuto chvíli už ale ty subjekty, které třeba více využívaly ten nenávist vůči migraci a Romům, tak zároveň už se dělí o ty útoky i na Ukrajince, takže si myslím, že tam bude, řekl bych, rozdělen v uvozovkách zájem těch subjektů, které využívají takovéto útoky na třeba trestné činy páchané Ukrajinci a podobně, ale to, že to může v současné kampani se znásobit nebo zintenzivnit, to je možné.
12: Odvolací senát konstatoval, že není jeho úkolem posuzovat, které politické postoje jsou správné, ale jestli nepřekročili trestní právo. Jak zřetelná podle vás ta hranice předtím byla a co by už překročením bylo?
17: No, říkám, musíme počkat na písemné odůvodnění rozsudku. Tam jde o to zřejmě, skutečně teďka spekuluji, protože vycházím z mediálních informací, spekovala o tom, zda ty plakáty směřují vůči třeba konkrétním jevům, které jsou kritizovány, anebo zda třeba paušálně směřují vůči nějaké národnostní, rasové či náboženské skupině. To je ta podněcování k takovýmto celým skupinám, to v trestním zákoníku je vymezeno jako trestné a zřejmě tedy soud se domníval, že se pouze upozorňuje na činy jednotlivců a ne na skupiny jako celek. Ale znovu říkám, vycházím z toho, co jsem zatím viděl v médiích.
12: A zaznamenal jste už i nějaké reakce třeba v online prostoru na nějakých extremistických webech, nebo vy sledujete dlouhodobě tu extremistickou scénu, komentovali nějak to včerejší rozhodnutí soudu?
18: Tak já jsem se na nějaké ty vyhraněné extremistické stránky, ale obecně na sociálních sítích ti příznivci z tady toho proudu krajně pravicového v české politice, tak ten rozsudek vítali a žádali právě, aby stát v dalších případech takto neintervenoval a používali k tomu třeba někdy velmi ostré výrazy.
12: Říká Miroslav Mareš z katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Děkujeme, že jste byl hostem Ranního plusu.
17: Děkuji vám i za pozvání.
4: 7 hodin 44 minut posloucháte Ranní plus a před námi je výběr ze zahraničních médií. Těm evropským dnes dominuje jedno téma. Pokus o dronový útok na německé letiště v Lipsku, který Rusko podniklo na začátku srpna. Německo v úterý oznámilo řadu odvetných kroků, mimo jiné uzavření ruského konzulátu v Bonnu a ruského domu v Berlíně. Zpravodajské servery připomínají, že o situaci dnes bude jednat generální tajemník NATO Mark Rutte s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Čemu dalšímu se věnují evropská média, to zjišťovala bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Dobré ráno.
19: Dobré ráno.
4: Zdeňko, co tě tedy dnes v zahraničních médiích zaujalo, kromě toho zmiňovaného útoku v Lipsku?
19: Tak pokud máte rádi vyhlášené brazilské hovězí maso, tak vás zřejmě bude zajímat, že jeho dovoz do Evropské unie bude od zítřka dočasně zakázaný. List EU Observer píše, že brazilský hovězí průmysl nebyl podle Evropské komise schopen zaručit dodržování pravidel 27, která se týkají používání antibiotik v živočišné výrobě. Netýká se to jen hovězího, ale také většiny další živočišné výroby, tedy drůbežího masa, vajec a medu. To omezení bude trvat do té doby, než Brazílie poskytne Evropské unii záruky, že dodržuje právě ty předpisy. Evropská unie se dlouhodobě snaží omezit rezistenci lidí vůči antibiotikům, to znamená, že zakazuje používání antibiotických a antimikrobiálních látek k podpoře růstu hospodářských zvířat. Jenže Brazílie nedokáže zaručit dodržování tohoto pravidla a to je právě ten problém. Brazilské úřady v současnosti provádějí audit pravidel v země dělském sektoru, ale podle mluvčí Evropské komise zatím nelze říct, jak dlouho bude ten zákaz dovozu platit. EU Observer přitom připomíná, že v roce 2025 byla Brazílie druhým největším dodavatelem hovězího masa do Evropské unie.
4: Web televize Euronews píše o švédském vojenském cvičení, které se zaměřilo na zacházení s padlými. O co konkrétně v tom výcviku šlo?
19: Byl to nácvik pohřbívání a celkového zacházení s padlými vojáky. Bylo to součástí cvičení Aurora 26, což bylo dosud největší švédské vojenské cvičení od 90. let, které probíhalo letos v dubnu a v květnu. Euronews popisuje, že v tom nácviku figurovala i márnice s více než 500 figurínami v pytlech na těla. Ty figuríny tedy představovaly ty padlé vojáky a cvičení otestovalo celý ten řetězec nakládání s padlými ve válce, tedy vyzvednutí těl, identifikace, informování spojeneckých ambasád a Mezinárodního výboru Červeného kříže i pohřeb s vojenskými poctami. Pro Švédsko to bylo vůbec první takovéto cvičení od 50. let a kromě více než 300 vojáků se ho účastnili také církevní představitelé i zástupci některých švédských úřadů. Možná to může znít trochu morbidně, ale Euronews cituje účastníky toho výcviku, kteří upozorňovali na to, že jde hlavně o otázku morální a institucionální připravenosti na nejhorší scénář, než o nějakou černou předpověď těch obětí. Jeden z citovaných vojáků například uvedl, že to cvičení mu poskytlo jasnější pochopení důsledků války.
4: No a do třetice si pro nás vybrala text ze serveru Politico s titulkem Jak klimatická změna ohrožuje evropskou jadernou renesanci, tak jaká je odpověď?
19: Politico upozorňuje na paradox evropské jaderné renesance. Státy chtějí pomocí jaderné energetiky bojovat proti klimatické změně, ale zároveň právě dopady klimatické změny začínají provoz elektráren komplikovat. Jaderné reaktory totiž potřebují obrovské množství vody ke svému chlazení a když během vln veder klesají hladiny řek, tak zkrátka musí tyto elektrárny snižovat výkon, případně některé bloky úplně odstavit. Letos se to týkalo například elektráren ve Francii, v Maďarsku či v Rumunsku. Politico píše, že tento problém může být s pokračujícím globálním oteplováním stále závažnější, protože častější sucha, teplejší řeky a extrémní vedra snižují jednu z hlavních výhod jádra, tedy jeho spolehlivost a schopnost vyrábět elektřinu prakticky nepřetržitě. Politico ale dodává, že to neznamená konec jaderné energetiky. Samozřejmě je možné ty nové elektrárny projektovat odolněji, například s jinými chladícími systémy, nebo tak, aby byly umístěné přímo u moře. Nicméně to bude samozřejmě podle politika vyžadovat další investice.
12: A nesmíme také zapomenout na ty množící se medúzy v moři s vzrůstající teplotou. Ano. Ano, to by také mohlo komplikovat.
19: Přesně tak, s tím se potýkala letos opět Francie.
12: Přesně tak. Tak tolik tedy výběr tisku od naší bruselské zpravodajky Zdeňky Trachtové. Díky za to, naslyšenou.
19: Naslyšenou.
20: Posloucháte Ranní plus. Spojené státy v noci znovu zaútočily na několik oblastí Íránu. Tvrdí, že je to odveta za útoky na americké vojáky a obchodní lodě v Hormuzském průlivu. Boje obě země obnovily zhruba po měsíci relativního klidu. S íránskou odvetou se potýkalo hned několik zemí. Kuvajt, Bahrajn, Irák a Jordánsko. A právě do jordánského Amánu teď míříme za naší zpravodajkou Janou Karasovou. Jano, dobré ráno.
21: Dobré ráno.
20: Po amerických útocích hlásí Irán několik mrtvých. Kde je konkrétně nejvíc obětí?
21: V jihoiránském městě Sirigu Hormuzského průlivu americké střely údajně dopadly na dům, ve kterém lidé pořádali svatební obřad a iránský červený půlměsíc podle britské BBC oznámil, že šrapnely tam zabily 5 lidí, včetně jednoho dítěte a asi 50 lidí vyvázlo se zraněnými. Ty informace je těžké ověřit. BBC se obrátila na kapitána amerického námořnictva Tima Hovkince, který tedy za americkou armádu řekl, že o těch zprávách iránských státních médií o útoku Siríku ví, ale zároveň dodal, že podle něj americká armáda nikdy neútočí na civilisty. Další mrtví jsou podle Tehránu taky na třech různých místech v provincii Chuzestán na západě země. Exploze byly slyšet třeba i na ostrově Kešm nebo v přístavu Bandar Abbas. To jsou právě místa v tom kritickém hormuzském průlivu a iránská státní média informují také třeba o poškozených telekomunikacích, výpadcích mobilní sítě a přerušení dodávek elektřiny. Velitelství amerických sil na Blízkém východě v tom svém prohlášení uvedlo, že mimo jiné útočilo právě i na komunikační sítě a já už jsem zaznamenala, že někteří lidé se pomocí otevřených zdrojů, například satelitních snímků, snaží ověřit, jestli některá ta zasažená místa, o kterých píší iránská média, nejsou někde v blízkosti třeba právě vysílačů.
20: Irán v odvetě poslal 13 raket na Jordánsko, mimo jiné. Kolik se jich podařilo sestřelit?
21: Tak armáda uvedla, že zlikvidovala 10 střel, další 3 měly dopadnout do odlehlých neobydlených oblastí, což v Jordánsku prakticky znamená někam do pouště. V přístavu a letovisku Aqaba na jihu země, tak tam lidé zachytili na videu sestřelení právě některých těch raket a úřady tam taky varovaly před možnými padajícími troskami, nicméně to upozornění následně odvolali. Iránské revoluční gardy tvrdí, že tam útočili na základnu, na které je americká námořní pěchota a cílem těch iránských úderů proti Jordánsku měly být i hangáry s americkými drony dlouhého doletu na jordánské základně Prince Hassana, letecké základně, která je tedy na východě země. Jordánsko ani Spojené státy obecně nepotvrzují případy škod na těch vojenských základnách. A v červenci informace o tom, že Irán některé základny v Jordánsku opravdu zasáhl, vlastně vyšly až najevo ve chvíli, kdy Spojené státy informovaly o smrti z několika svých vojáků.
20: Z jordánského Amánu se přihlásila naše zpravodajka Jana Karasová. Děkujeme za to.
21: Pěkný den, naslyšenou.
22: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 5:30 na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
20: Český e-shopový trh naráží na svůj strop. V letošním prvním pololetí vzniklo o 7% méně internetových obchodů než za stejné období loni. Počet e-shopů v Česku se tak začíná stabilizovat na zhruba 50 tisících. Informovala o tom společnost Upgates, která se podílí na vývoji internetových obchodů. Téma teď probereme s Alešem Kozlem ze zmíněné společnosti. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
20: Proč letos přibylo míň e-shopů? Je to hlavně kvůli velké konkurenci na českém trhu?
1: Je to obrovská konkurence. Český trh je vlastně čím dál tím více a více přesaturovaný, ale nesvádil bych to jen čistě na tu konkurenci. Je tam vlastně i obrovský tlak ze zahraničí, co se týká vlastně dropshippingu a tržišť, ale také je tam hodně velký faktor i a dejme tomu dvousečný, je AI, jelikož je teď o hodně jednodušší vlastně prolomit tu bariéru vstupu do toho e-commerce, ale zároveň se tím více a více saturuje ten trh.
20: Není vlastně umělá inteligence problém pro e-shopy, když například ve vyhledavači vyskočí jako první odpověď generovaná AI?
1: Záleží. Na jednu stranu ano, takto. Pokud není proto ten e-shop přímo, dejme tomu, optimalizovaný, může to být pro něj problém, ale i toto, tak jak třeba v minulosti přišel Google a začal vlastně více rankovat některé e-shopy, tak i takto se dají vlastně zoptimalizovat e-shopy vlastně i pro to vyhledávání a odpovědi přímo od AI.
20: Musí mít prostě správně nastavená klíčová slova, aby nezůstaly stranou. Abychom si to dokázali představit, kolik v absolutních číslech vlastně těch e-shopů ročně v Česku vznikne. A jestliže se tedy trh stabilizuje, znamená to, že zhruba podobný počet internetových obchodů zase zmizí?
1: Tak to ubytek může být časem i o něco vyšší. Ale co se týká vznikání, ročně přibude přibližně okolo 1900 firm jako takových, jo, IČ. A odhadujeme, že 1/3 z toho jsou e-shopy jako takové, jo, že čistě jenom za tím zájmem založit e-shop. Každopádně ročně vznikne, dejme tomu, tedy okolo těch 700 e-shopů a minulý rok jich zaniklo přes 500, nebo teď v tomto pololetí. A ten úbytek jako takový těch e-shopů na české scéně nemusí být až tak rázný, dejme tomu, protože těch e-shopů stále vzniká dost, ale ten úbytek byl tento rok o dost vyšší než předchozí roky.
20: Myslíte, že to nemůže souviset i s těmi úpravami, které po e-shopech třeba chce legislativa? Museli se nějakým způsobem přizpůsobit i tomu, aby s nimi mohli pracovat lidé s různým postižením, ať už zrakovým, sluchovým?
1: Spíše ne, protože naprostá většina e-shopů v Česku funguje na takzvaných krabicových řešeních, jo, jako jsme třeba my. A nevím o žádném krabicovém řešení v Česku, které by tyto věci nemělo vyřešené. Takže neměl by to být až tak veliký problém. A pokud nějaké e-shopy kvůli tomuto končí, tak je to opravdu spíše v jednotkách. Jo, ten počet nebude tak vysoký.
20: My už jsme na začátku říkali, že v Česku je zhruba 50 tisíc e-shopů. Mm-hmm. Je to na tak velkou nebo malou zemi, záleží na úhlu pohledu, jako je Česko, mm-hmm, tedy evropský standard, nebo jak byste to srovnal s Evropou?
1: Evropský standard to určitě není. Česko je vlastně celosvětově nejsaturovanější trh, co se týká e-shopů. Jo, my máme, a teď záleží, jaká data se vezmou, protože některé zdroje říkají, že v Česku 50 tisíc e-shopů, některé, že 65, záleží na tom, jak se to počítá. A i při tom nejnižším počtu máme přibližně 5,2 e-shopů na 1000 obyvatel, což v Evropě je absolutní nadstandard. A takže nejenom v Evropě, ale celosvětově.
20: Říká Aleš Kozel z firmy Upgates. Díky, naslyšenou.
1: Mějte se, nasedanou.
20: Posloucháte Ranní plus. Nejmladší a nejstarší děti v první třídě může dělit až 11 měsíců. A v tomto věku je podle učitelů a vědců z Masarykovy univerzity každý měsíc znát. Nejmladší žáci tak mohou mít zpočátku horší výsledky a častěji čelit šikaně. Věk nástupu do školy tak může dítě podle výzkumů ovlivnit na celý život.
2: Tady mám růžovou laptopku, takovou vínovou, a půjdu do první třídy.
3: Mia z Brna jde letos poprvé do školy. Ukazuje mi obsah své aktovky. Tady mám pouzdro.
6: Co se těšíš, že se tam naučíš?
3: Až budu třeba umět psát a číst. Na to se moc těším.
6: A co si přečteš, až budeš umět číst?
3: No, všechny knihy.
7: Mia má 6,5 roku a podle maminky Martiny Čelišové je na školu připravená.
23: Vlastně s každým tím měsícem je vidět, jak to dítě se zajímá více právě o ty věci typu psaní, čtení, počítání.
7: Ne všechny děti stejného věku jsou ale stejně vyspělé, vysvětluje výzkumník Luka Fumárko z ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.
24: Důležitý je skutečný věk, ve kterém dítě nastupuje do školy, ale také jeho relativní věk ve srovnání se spolužáky.
7: Mezi nejmladším a nejstarším může být i po letošním zavedení omezení odkladů téměř rok, říká učitelka, která pracuje se žáky se specifickými potřebami, Jitka Létalová ze základní školy Pavlovice u Přerova.
25: Když to dítě zažívá neúspěch, tak to vede k jeho frustraci. Když je frustrované, navazují se další problémy s chováním a vlastně snižuje se celkové sebevědomí dítěte a vlastně celkový ten vstup do toho školního života může poznamenat na celý jeho další život.
7: Podle vědců z Masarykovy univerzity omezení odkladů věkové rozdíly ve třídách nevyřeší. Důležité je, jak se školy dokážou přizpůsobit tomu, že děti v jedné třídě mohou být ve velmi odlišné fázi vývoje, říká Fumárko.
24: Starší děti ve třídě mají zpočátku v průměru lepší výsledky, zatímco mladší mohou mít větší potíže s pozorností a sociálními vztahy.
7: A stát by podle vědců měl školám zajistit například asistenty, metodickou podporu nebo možnost diferencované výuky, kdy učitel přizpůsobuje obtížnost různým skupinám žáků podle jejich schopností a potřeb.
24: Omezení odkladů věkové

0: najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus.
1: Je 8 hodin a ve středu 2. září vám společnost dělá Raně Plus a také Šárka Feniková
2: a Daniela Vrbová.
0: Český rozhlas Plus.
2: A co od nás v této hodině uslyšíte? Proč chce vládní koalice zrušit nominační zákon?
1: Kvůli čemu zdražují celosvětově státní dluhopisy?
2: A jak vypadal převoz slavné středověké tapisérie z Baye z Francie na výstavu v Londýně?
1: Dozvíte se to, ale nejdřív zprávy, které připravuje Monika Vrchotová.
3: Přeji pěkné ráno. Kanadský premiér Mark Carney vyzval Spojené státy, aby začaly s Kanadou jednat o zmírnění obchodního napětí. Podle něj je ještě možné zabránit obchodní válce, pokud budou mít Američané o dohodu skutečný zájem. Kanada od příštího týdne zavede na americké zboží odvetná cla ve výši 15 až 50%. Prezident Donald Trump zatím na výzvu kanadského premiéra nereagoval.
4: Carney řekl, že jednání mohou pokračovat, až Washington přestane hrát hry a začne jednat vážně. Podle něj musí dohoda respektovat i kanadskou suverenitu, včetně francouzského jazyka a kultury Quebecu. Napětí přeživuje i Trumpovo přejmenování jezera Ontario na jezero Amerika a posměšný příspěvek ministra obrany Pita Hexeta o kanadských kadetech, který Carney označil za jednání pod úroveň jeho úřadu. 8. září mají začít platit kanadská cla na 700 amerických produktů jako odpověď na americká 50% cla. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík schvaloval bonusové příspěvky brněnské zubní ordinace, která sídlí v jeho domě a vlastní ji jeho syn. Český rozhlas to zjistil z úhradových dodatků, které pojišťovna zveřejňuje. Ačkoliv má Brno podle vedení České stomatologické komory zubařů dostatek, odměňuje pojišťovna ordinaci Smolíkových za přijímání nových pacientů. Takové podmínky mají v Brně jen 4 ordinace z téměř 300. O výběru rozhodl podle pojišťovny ex-ředitel Smolík. Podle jakých kritérií pojišťovna neupřesnila. Smolík ani jeho syn na dotazy nereagovali.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ruský prezident Vladimir Putin odmítá, že by za srpnovým hybridním útokem na letiště v Lipsku stálo Rusko. Podle něj ho připravili lidé přímo v Německu a důkazy nastražili tak, aby ukazovali na Moskvu. Německé úřady ale tvrdí opak. Podle nich ruské státní orgány pověřily provedením útoku na verbované a natrénované agenty. Německo v reakci na to nechá zavřít ruský konzulát v Bonnu a ruský dům v Berlíně. A český ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů si kvůli incidentu v Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni. Informace serveru Novinky a i dnes potvrdil Českému rozhlasu mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Diplomatka by měla být předvolaná v nejbližších dnech. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Rezort to oznámil s tím, že si kvůli hrozícím soudním sporům najal externí právní kancelář. Přijetí kryptoměny od Jiříkovského loni vyvolalo kauzu, kvůli které rezignoval tehdejší ministr a někdejší člen ODS Pavel Blažek. Ten teď spolu s dalšími lidmi čelí obžalobě. Sám Jiříkovský je ve vazbě a hrozí mu až 30 let vězení. Všichni vinu odmítají. Rodiče studující na vysoké škole můžou žádat o příspěvek na hlídání dětí. Pokud splní podmínky, získají od úřadu práce zhruba 7,5 tisíce korun měsíčně. Peníze jsou určené hlavně na zajištění chův nebo na zaplacení dětských skupin po dobu studia. Úřad práce plánuje na příspěvky vyčlenit desítky milionů korun. Například na Univerzitě Karlově by o ně mohly žádat stovky lidí, říká mluvčí Michaela Lagronová.
5: Nicméně ke splnění toho nároku se musí současně jednat o první studium na vysoké škole. To znamená, že se dá očekávat, že reálný počet těch oprávněných žadatelů bude nižší než těch 200 až 230.
3: Země Vyšegradské čtyřky by mohly víc spolupracovat s Japonskem, a to v oblastech umělé inteligence nebo pokročilých technologií. Ministři zahraničí Česka, Slovenska, Maďarska a Polska se na tom s šéfem japonské diplomacie shodli při schůzce na Slovensku.
6: Japonsko je v podstatě nejstarším partnerem Vyšegrádské skupiny.
7: Shrnul pojednání s japonským ministrem Toshimitsuem Motegim šéf černí

0: Zlínského paláce Petr Macinka z motoristů sobě dodal, že Japonsko je pro střední Evropu klíčovým partnerem a že japonské společnosti v Česku zaměstnávají asi 50 tisíc lidí. Ministři Česka, Polska, Maďarska, Slovenska a Japonska jednali taky o válce na Ukrajině a důležitosti zachování světového řádu založeného na dodržování pravidel, ať už ze strany Ruska nebo v indopacifické oblasti. Ze Slovenska Ladislav Novák, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Plusu. V Benátkách dnes začíná 83. ročník jednoho z nejstarších filmových festivalů na světě. Zlatého lva za celoživotní dílo převezme americký herec, režisér a producent George Clooney. Českou kinematografii bude na přehlídce zastupovat digitálně restaurovaný snímek Valerie a Týden divů.
2: Snový film natočil režisér Jaromil Jireš v roce 1970. Příběh vypráví o 13-leté Valerii, která za jeden týden prožije řadu surrealistických událostí a poprvé se setkává s dospíváním a láskou.
3: To, co od tebe chci, je sladké.
2: Benátský festival uvede v premiéře také nové drama Společnost, režiséra a herce Caseyho Afflecka. Mimo soutěž pak budou pořadatelé promítat také dokument o britské skupině Oasis. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Začala rekonstrukce rozhledny ve vysílači na pradědu v Jeseníkách. Vyhlídka už byla ve špatném stavu a teď je mimo provoz. Kvůli bezpečnosti je omezený i přístup do okolí vysílače. Tamní restaurace ale funguje.
4: Vyhlídková kabina má podhledy z plechu, který nevyhovoval dlouhodobým účinkům povětrnostních vlivů.
5: Říká Michal Kozák z Českých radiokomunikací. Kromě nových podhledů dostane kabina třeba nátěr, který se používá na zaoceánské lodě. Tomáš Hrazdil se stará o hotel a restauraci ve vysílači.
6: Klienti, kteří jezdí na ubytování, nám ruší ubytování, protože jezdí kvůli rozhledně, v rámci ubytování mají vstup na rozhlednu zdarma.
5: Nutnost opravy ale chápe. V případě špatného počasí se můžou práce protáhnout až do jara. Radet Adam Tomáš, Český rozhlas.
1: Na Plusu teď máme informace pro řidiče. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku popojíždí kolona kvůli omezení u Jíloviště. Brzdí se na 14. kilometru, zdržení 20 minut. Na D5 se z Plzně do Prahy před sjezdem na Rudnou ze 6. kilometru počítejte s kolonou táhnoucí se na okruh za Ořech. Na Pražském okruhu jsou obousměrné fronty před Ořechem ve směru na D1. Začíná kolona za dálnicí D6 a je na půl hodiny. Směrem na letiště regulují provoz. V obou tunelech kolona začíná za Vestcem na 3. kilometru. Počítejte se zpožděním přes 20 minut. Přejeme šťastnou cestu. Obloha je teď převážně skoro jasná až polojasná. Od západu má ale přibývat oblačnosti až na zataženo a hlavně na horách hrozí výjimečně přehánky. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 21 a 25 stupni. Na jižní Moravě bude až 27. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
7: Posloucháte Ranní Plus.
8: A to 8 minut po 8 hodině. Dobré ráno vám přejí Daniela Vrbová a Šárka Feniková. Poté, co poslanecká sněmovna odhlasovala nový služební zákon, se bude jednat také o tom nominačním, který určuje zákonná pravidla pro výběr kandidátů do orgánů státních a polostátních firem. Vládní poslanci ho navrhují rovnou zrušit. Přitom to byla předchozí vláda Andreje Babiše, která zákon předložila a získala pro něj podporu napříč politickým spektrem. Nominační zákon je v poslanecké sněmovně od února. V červnu poslanecký návrh podpořil hospodářský výbor. Návrh teď směřuje do druhého čtení. Odborníci varují, že zrušení zákona otevře prostor k takzvaným politickým trafikám. O záměru teď budu mluvit se dvěma poslankyněmi. Pozvání přijala jedna z předkladatelek poslaneckého návrhu, Zuzana Ožanová z Hnutí ANO. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: A do vysílání zvu také poslankyni Pirátské strany a předsedkyni Pirátského poslaneckého klubu Olgu Richterovou. Dobrý den.
9: Krásný den.
8: Paní Ožanová, proč chce rušit Hnutí ANO něco, co samo navrhlo a prosadilo?
9: Hnutí ANO to úplně není. Jsme to opravdu my předkladatelé, kteří jsme se setkali v praxi s tím, že ten zákon je bezzubý a pouze způsobuje administrativní zátěž a nezbavuje nikoho politické odpovědnosti za nominace.
8: Promiňte, takže můžu jenom se doptat, když říkáte, že hnutí ANO to není, jste to vy předkladatelé, vy jste z hnutí ANO, takže vy nemáte ani podporu ve své vlastní straně pro zrušení toho zákona?
9: Já jsem to kolegům řekla, že to předložím, ti s tím souhlasí. Nicméně, tak jak já jsem na plénu uvedla, s nikým z vlády jsem to nekonzultovala, a ve své podstatě slyšeli mě o tom mluvit až na plénu. A samozřejmě hnutí ANO to ví, ale žádná konzultace nebyla.
8: V čem byl podle vás ten zákon nefunkční?
9: Nefunkční je v tom, že poradní orgán vlády, který nepracuje takzvaně pro vládu, jenom posuzuje předvýběr ministerstev a jeho stanovisko není závazné. Ministerstvo někoho předvybere, oni posoudí výběr a ministerstvo si potom rozhodne, jak chce. Protože se i v minulosti stávalo, i za našich předchůdců, že ten výbor pro nominace někoho nedoporučil, přesto příslušný ministr dotyčného člověka jmenoval. To znamená, bylo to jenom proto, abychom si řekli, že se něco děje. No. Ale výsledek byl nijaký, výsledek byl žádný.
8: Paní Richterová, podle vás fungoval nominační zákon nebo výsledek toho nominačního procesu byl takzvaně žádný, jak říká paní Ožanová?
10: Hodně mě překvapuje, že to paní Ožanová má tu ochotu hájit v médiích, protože samozřejmě, že hnutí ANO to prosadilo. V tom roce 2019 prosadilo to i tehdy spolu s námi Piráty. A za těch 5 let, co to funguje, ten výbor pro personální nominace, se samozřejmě ukázalo, že to není jaksi všespásné. Ale v naprosté většině případů, v 80% případů, kdy výbor kandidáta nedoporučil, tak ta ministerstva to stanovisko respektovala. Takže jde o nějaký celkový kultivování toho procesu výběru té personální politiky státu, protože o co jde? Už ta transparentnost, ten proces toho rychlého přezkumu před tím výborem pro personální nominace je prostě záruka, že některé úplně nevhodné osoby, šílená jména ani nebudou navrženy. A když si vezmeme, že teďka jsme v situaci, kdy prostě motoristé svého sponzora instalují bez patřičné odbornosti na šéfa inspekce životního prostředí, kdy prostě třeba syn Kláry Dostálové, Kevin Dostál, je na ministerstvu pro místní rozvoj, kdy prostě na ministerstvu spravedlnosti pozici získal pozici náměstka Adam Šimice, synovec poslankyně Renaty Vesecké, tak se říkám, že právě teď je ten nominační zákon o to potřebnější a hrozně se divím hnutí ANO, že chce nechat prostě vykostit tady ta jak se ty jasné procesy, které navíc byly velice levné. Takže co já vím, tak ten výbor pro personální nominace stát vyšel v roce 2021 na nějakých 79 000 korun. Ve srovnání s tím, co ušetřil.
8: Ano. Tak. Zeptáme se paní Ožanové. Odborníci, například Tomáš Opat z organizace Lobio, která fungování zákona analyzovala, říká, že tam zůstává velký prostor na to, aby se zákon ještě posílil. Proč jste nezvolili vy předkladatelé tuto cestu?
9: Je to zajímavé. Já musím napřed navázat trošku na kolegyni Richterovou, protože ona uváděla příklady pro ní důležité, které se k tomu zákonu nominačnímu nevztahují. Tu jsme vlastně vyčlenili určitý segment, který jsme řekli, že bude procházet tím nominačním zákonem. Ano, i tehdy jsem proto hlasovala, nicméně ukázalo se to jako nefunkční. Posílit. My tady máme větší problém. Tu se netýká, tady se bavíme jenom o státních firmách. Ale tu máme kraje, obce, tam jsou také dozorčí rady. Máme rozpočtové organizace, v rozpočtových organizacích nic není takovéto hlídání. Já jsem se naopak setkala s tím, že by bylo potřeba posílit nějakým způsobem kontrolu rozpočtových organizací, protože když rozpočtová organizace přešla pod akciovou společnost, najednou zjistili, že někdo kontroluje a že je tam dozorčí rada.
8: Promiňte, že vám do toho vstupuji, paní. Ano, paní Ožanová, promiňte, že vám do toho vstupuji, ale to bylo přesně to, kam jsem mířila tu svoji otázku, že i vy teď říkáte, že vás vlastně překvapuje, že to bylo jenom určitý segment, který byl vybraný a že by se měla naopak ta transparentnost posílit o další výběrová řízení, která bude posuzovat ten výbor nominační. Tak proč tedy jste nezvolili tuto cestu, znovu se ptám?
9: Prosím vás, tam je vždycky politická zodpovědnost těch, kteří dávají ty nominanty a těch ministerstev. Já to trošku na jiném příkladě. Dopravní podnik hlavního města Prahy. Předsedou je kolega Hřib. Je to regulérní, je to v pořádku. Koalice v Praze si zvolila, že chce, aby kontroloval tento podnik kolega Hřib. Ano, žádné výběrové na to řízení samozřejmě nebylo. A všichni to považujeme, že je to logické, že si dotyčná politická garnitura kontroluje dopravní podnik a prostřednictvím hlavním člověkem, který to kontroluje, kolega Hřib. Je to v pořádku. Totéž je u těch státních podniků. A prosím vás, abychom to udělali na kraje, obce, rozpočtové organizace, je velmi složité a skoro až nereálné. A spíš mám dojem, že tohleto, bohužel, když jsme schválili, tak je to proto, aby se říkalo, že se něco dělá. Ale efekt není žádný. Víte, já to vždycky, promiňte, já to potřebuji říct, ten příměr, já se vždycky vzpomenu na básníky, tam je krásná scéna, jak se upravuje pracovní stůl a vyučuje se, jestli si dávat pomůcky do sektoru A, do sektoru B nebo do sektoru C. A jestli přesunutím papíru do sektoru B, to bude lepší. No přesně takhle já vnímám ten nominační zákon.
11: Paní Richterová, vy ten prostor pro posílení a zefektivnění zákona vidíte, případně jak?
10: No samozřejmě. Navíc nominační zákon, tak jak dosud platí a který chce hnutí ANO kompletně zrušit, úplně vygumovat, tak prostě byl přesně v souladu i s doporučeními OECD pro řízení státních firm, ty jsou nedávná z roku 24, ale taky v souladu s hospodářskou strategií této vlády. Takže jenom chci říct, je to prostě systémové řešení, mít takový pohled z vrchu a jasný, rychlý proces, kdy prostě musí být to oznámení o výběrovém řízení zveřejněno předem. Ano, je to pouhých 10 dní, ale je tam prostě u toho obsazování řídících orgánů jasný proces, který vnáší transparentnost, vnáší do toho informace pro veřejnost. A my když teďka máme taky výroční zprávu BISKY za rok 2025, která opět upozorňuje, že prostě ve státních firmách dochází k nějakému prorůstání s vybranými obchodními partnery. Jsou to velice alarmující věci, protože pak chybí peníze na normální služby pro lidi, chybí peníze v našem státě pak od školství přes zdravotnictví až pro třeba podporu obecního bydlení. Tak by hnutí ANO mělo dělat všechno, co umí, ano, aby takovému prorůstání zabránilo. Namísto paní Richterová, toho, tu pojistku, která se osvědčila, hnutí ANO ruší, což vůbec nedává smysl. A to, co jsme slyšeli doposud, byly přesně argumenty pro rozšíření funkce toho nominačního zákona.
11: Paní Richterová, to stanovisko výboru pro personální nominace nebyl pro ministerstva závazný. Slyšeli jsme to i od paní Ožanové. Měla podle vás i tak smysl?
10: No samozřejmě, protože těch 80% případů, kdy ten výbor kandidáta nedoporučil, ukázalo se, že ta ministerstva to stanovisko respektovala. Samozřejmě je to ve finále zodpovědností ministra a to je naprosto správně. Je to zodpovědností i té obecně řečeno politické strany, koho tam má. Ale tady šlo o to, že to byla zaprvé prevence některých úplně nejhorších nominací s některými jmény, se to ani neskusilo. A za druhé, opravdu v těch 80% nedoporučení, čili negativního stanoviska, tam k tomu byl respekt. Takže si to mnohokrát rozmyslel ten daný ministr či ministrině, jestli půjde do rozporu. A proč? No, protože prostě už se na to vidělo, už se o tom vědělo. A když vím, že žijeme v zemi, kde i podle týdeníku The Economist jsme prostě druzí v šíleném žebříčku klientelistického kapitalismu, tak já si přeju, aby se klientelismu všemi způsoby přestřihávaly nitky a vazby a ne, že se tady ještě usnadní například to, že tedy sponzor určité politické strany se stane šéfem odborného tělesa.
11: Paní Ožanová, vy v tom návrhu argumentujete tím, že zrušením zákona nechcete rezignovat na transparentnost. Čím ji tedy chcete zajistit?
9: Tady se bude moci vláda udělat svá vnitřní pravidla. Nebude potřeba na to zákon. Nedomnívám se, že na každý úkon potřebujeme zákon. A je otázkou, zda v budoucnu neudělat na všechna různá prostě výběrová řízení nějaký univerzální zákon. Ale opravovat neopravitelné. Víte, pokud bychom to chtěli extrémně rozšířit a opravdu jít až do rozpočtových organizací obcí a krajů, tak by to chtělo opravdu
12: velmi dlouhý čas na přípravu. A já se domnívám, že tady opravdu zapomínáme na to, že se vybral určitý segment. Řekli jsme, aby to vypadalo, a teď, když říkáme, dobře, nefunguje to, není to v pořádku, tak se to taky
11: to najít. Už jste říkala, já se jenom ještě zeptám paní Ožanová na jednu věc. Pan Andrej Babiš nebo jeho předchozí kabinet, když přicházel s tímto návrhem, tak právě odůvodňoval ten návrh tím, aby ten proces byl zákonně ukotvený, ten proces výběru. Vy teď říkáte, že na všechno nepotřebujeme zákon. Myslíte si, že tedy získáte pro ten svůj návrh opravdu podporu hnutí ANO, když, jak slyšíme, tak i premiér měl na to názor, že zákonem by to mělo být ukotveno?
12: Já si myslím, že to s kolegy stále ještě diskutujeme, když se mě na to někteří kolegové ptají a ptají se mě na to, tak jim vlastně vysvětlují svůj postoj. Takže já uvidím a doufám, že získám podporu. Ale přiznávám, že se mě ptají na to a já se domnívám, že je to správně, že se ptají, že to tak má být.
11: Říká předkladatelka návrhu Zuzana Ožanová z hnutí ANO. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
12: Naslyšenou.
11: A pozvání přijela také poslankyně Pirátské strany a předsedkyně Pirátského poslaneckého klubu Olga Richterová. Děkuji i vám za váš čas a rozhovor.
10: Také děkuji a přeju si, aby státní firmy řídili profesionálové a nejlepší kamarádičci.
11: Děkujeme, naslyšenou.
13: Posloucháte Ranní plus v 8 hodin a 21 minut. Tady jsou krátké hlavní zprávy. Při poslední úterní vlně amerických útoků na Irán zemřelo 11 lidí, informovala o tom dnes ráno agentura IRNA. Boje mezi Washingtonem a Teheránem propukly po zhruba měsíci relativního klidu. Irán v noci na dnešek pokračoval v odvetných útocích na americké základny v arabském regionu. Několik lidí dnes brzy ráno utrpělo lehká zranění při výbuchu neznámého předmětu nedaleko hlavního vlakového nádraží v jeho německém Augsburgu, informoval o tom německá veřejnoprávní rozhlasová a televizní stanice Bayerische Rundfunk, s tím, že na místě provádí policie rozsáhlý zásah a je omezená silniční a železniční doprava. A ministr zahraničních věcí Petr Macinka z motoristů sobě si v souvislosti se srpnovým hybridním útokem na letišti v Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni v Česku Anu Ponomariovovou. Informaci včera přinesli server Novinky.cz a i dnes. Slavnou středověkou tapisérii z Baye budou už příští týden moct poprvé obdivovat návštěvníci Britského muzea v Londýně. Z Francie se dílo do Anglie vrátí po téměř tisíci letech. Už dnes roční výstavu zahájí francouzský prezident Emmanuel Macron, který se o historickou zápůjčku hlasitě zasazoval. A detaily už teď z Francie přidá Marcel Faltis, náš tamní zpravodaj. Dobré ráno.
14: Dobré ráno.
13: Jak náročný byl vlastně převoz té skoro tisíc let staré tapisérie z Baye?
14: Převoz toho díla, které má nevyčíslitelnou hodnotu, provázela přísná bezpečnostní opatření. Restaurátoři v Baye na severozápadě Francie museli slavnou výšivku centimetr po centimetru složit do takové harmoniky a poté ji uložit do dvojitého kontejneru. Ten odborníci speciálně navrhli tak, aby během tajné přepravy kamionem do Británie minimalizoval vibrace. Restaurátorka Ot Radoševič Mansurijová, která na převoz dohlížela, ale televizi France 24 řekla, že i tak dílo utrpí.
15: Bohužel každý převoz provázejí vibrace. Nevyhnutelně, i když se budeme snažit sebe víc, se dílo během tak dlouhé cesty poškodí.
14: Z Londýna se tapisérie vrátí do Baye v Normandii příští rok. Poté se o dílo postarají odborníci kvůli dlouho plánované restauraci.
13: A proč, Marcel, vlastně Francie tapisérie zapůjčila zrovna Velké Británii?
14: Tapisérie z Baye je z Británie, přesněji řečeno z Anglie, historicky neodmyslitelně spjata. Výšivka na 70 metrů dlouhém díle ukazuje dobytí Anglie normandským vévodou Vilémem Dobyvatelem, který se stal prvním normandským králem Anglie, když porazil Harolda II. Podle historiků tapisérie zřejmě ušily anglické jeptišky a poté byla převezena právě do Baye, kde s výjimkou dvou výstav v Louvru byla skoro tisíc let. Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona je cílem výstavy prohloubit francouzsko-britské kulturní vztahy po odchodu Velké Británie z Evropské unie.
13: Co dalšího má francouzský prezident Emmanuel Macron dnes v Británii na programu?
14: Emmanuel Macron bude poprvé bilaterálně jednat s premiérem Andy Burnhamem. Politici spolu sice už mluvili v širším formátu, například při jednání koalice ochotných, ale toto bude jejich první schůzka, kdy budou moct podrobněji probrat francouzsko-britské vztahy nebo mezinárodní dění. Schůzka navazuje na jejich červencový telefonát, kdy spolu politici mluvili o pokračování vojenské a finanční pomoci Ukrajině a třeba dalším postupu koalice ochotných, tedy zemí pomáhajících Ukrajině proti ruské agresi. Kromě toho se Emmanuel Macron sejde taky s králem Karlem III.
13: Tak to se z Francie přihlásil náš tamní zpravodaj Marcel Faltis. Děkujeme za to.
14: Díky, naslyšenou.
11: A teď budeme mluvit o jednom velkém historickém otazníku a tím je neobjasněná smrt Jana Masaryka. Bývalý československý ministr zahraničí zemřel za dosud nevyjasněných okolností před necelými 80 lety. K vyřešení tragické události by ale mohly pomoct nové poznatky. Odborníci začátkem září Masarykovy ostatky exhumují, a co může následná pitva přinést, tak o tom teď budeme mluvit s reportérkou Adélou Burešovou. Dobré ráno, kterou máme v Lánech, zdravím.
16: Hezký den, my jsme tu už od 6. hodiny ráno, kdy začala příprava na tu exhumaci Masarykových ostatků. Tou dobou už tu byla i pohřební služba a policisté. Tři z nich tu nadále hlídkují, aby tedy na hřbitov nikdo nechodil. Ten by totiž měl zůstat pro veřejnost uzavřený 2 dny, stejně tak jeho přilehlé parkoviště, které je vyhrazeno právě policistům. Ta rodinná hrobka, ze které budou Masarykovy ostatky exhumovány, je ve středu hřbitova. Kromě něj jsou v ní pohřbeni ještě jeho rodiče, tedy Charlota a Tomáš Garrigue Masarykovi a taky jeho sestra Alice.
11: Adélo, a co se dá zjistit z ostatků po více než 70 letech?
16: Po tolika letech už nebudou zachované měkké tkáně, jako jsou vnitřní orgány a podobně. Odborníci tak budou vycházet pravděpodobně převážně pouze z těch kosterních pozůstatků. Důležité bude podle Alexandra Pilina z Ústavu soudního lékařství první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze provést CT vyšetření těch kosterních pozůstatků.
17: No, dá se zjistit přesná lokalizace a průběh třeba zlomenin. Také je často diskutována ta kytička za pravým uchem, jestli je to střelná nebo není střelná rána, takže CT by to celá určitě jednoznačně prokázalo.
16: Objasnit by se tak díky tomuto CT vyšetření právě podle soudního lékaře Plyna mohlo s jistotou, jestli byl nebo nebyl Jan Masaryk zastřelený.
11: No a když se trochu ohledneme do historie, co tedy o smrti Jana Masaryka víme?
16: Víme určitě to, že bývalý ministr zemřel v noci z 9. na 10. března 1948 po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Takto třeba Masarykovu smrt oznámil ještě ten den, tedy 10. března, v Národním shromáždění tehdejší ministr vnitra komunista Václav Nosek a stalo se to oficiální verzí minulého režimu.
18: Ministr zahraničních věcí doktor Jan Masaryk není již mezi námi živými, k zármutku celého národa Čechů a Slováků ukončil dobrovolně svůj život.
16: Vyšetřování převzala státní bezpečnost, která ale neprovedla řadu expertíz, mimo jiné třeba nezabránila manipulaci s tělem, to místo činu nějak bylo průchozí, nějak ho nezajistila a nevyslechla všechny svědky. I následná pitevní zpráva vyvolala pochybnosti, jestli nebyla na pokyn STB sfalšovaná. Objevilo se proto i více verzí o té tragické smrti Masaryka. Kromě sebevraždy se spekulovalo o vraždě nebo nešťastné náhodě.
19: Oni ho v té vládě tehdy potřebovali, protože to byla určitá míra legitimity nově nastolené moci. Komunistům dělalo velmi dobře, když mohli říci, podívejte se, i Jan Masaryk jako syn zakladatele tohoto státu s námi souhlasí a sedí ve vládě.
16: To byl historik Jan Kalous, který se, protože ani mezi historiky vlastně není ten jednotný názor, a třeba historik Jan Kalous se přiklání k tomu, že skutečně Jan Masaryk spáchal tu sebevraždu. Naopak, ale třeba badatelka Václava Jandečková je na základě těch dosavadních důkazů přesvědčena o tom, že ho někdo zavraždil.
11: Tak tolik tedy Adéla Burešová, která v Lánech sleduje současnou exhumaci Masarykových ostatků. Díky za to, naslyšenou.
16: Taky děkuju, naslyšenou.
13: Posloucháte Ranní plus. Já připomenu, že všechny pořady naše najdete na stránkách plus.rozhlas.cz. Z dnešní dopolední nabídky vybíráme například rozhovor v rámci pořadu Osobnost plus. Hostem Barbory Tachecí bude Michal Žantovský, poradce prezidenta pro zahraniční politiku, bývalý diplomat a někdejší ředitel knihovny Václava Havla, který říká, že zahraniční politika této vlády nemá žádný dopad na to, co se děje ve světě, nijak nepomáhá ani nepozvedává respekt ani postavení, které v Česku ve světě má. Tak to si poslechněte po půl jedenácté.
7: Interview plus.
20: Ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián připravuje zákon o předkupním právu na zemědělskou půdu, kterým podle kritiků jde na ruku velkým agrokoncernům. Kdo ministrovi se zákonem pomáhá a kdo je z přípravy vyloučen? Petr Vizina se zeptá místopředsedy Asociace soukromých zemědělců Jana Štefla.
7: Interview plus Petra Viziny dnes po půl dvanácté na plusu.
8: Je půl deváté a zprávy má Monika Vrchotová.
7: Český rozhlas plus.
1: Přeji pěkné ráno. Prezident Petr Pavel odpoledne přijme na Pražském hradě ministra školství za hnutí ANO Roberta Plagu. Mluvit budou o zákonu o vysokých školách, duševním zdraví dětí nebo o výdajích na školství. Rezort má příští rok hospodařit s 288 miliardami korun. Podle Plagy ale v rozpočtu ministerstva školství chybí zhruba 6 miliard. Ruská diplomacie tvrdí, že odpoví na rozhodnutí Německa o uzavření ruského domu v Berlíně a konzulátu v Bonnu. Řekla to mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. Tvrdí, že Berlín si vymyslel záminku, aby mohl budovy uzavřít. Německo krokem reagovalo na srpnový hybridní útok na letiště Lipsko. Včera z něj německá vláda přímo obvinila Moskvu. Nedaleko ukrajinských letadel tam policisté našli dron, který nesl výbušninu. Rozbuška byla ale vadná. Kvůli incidentu si šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů v nejbližších dnech předvolá ruskou velvyslankyni a útoku se budeme více věnovat i v Ranním plusu za pár minut. Hlavní hygienička Barbora Macková dnes skončí, odchází na vlastní žádost. Zdůvodnila to tím, že neměla dostatečnou podporu pro finanční a personální stabilizaci hygienické služby. Dál ale povede Státní zdravotní ústav. Od zítřka Mackovou ve funkci dočasně nahradí ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum. Největší světové ekonomiky, kromě Číny, podpořily opatření proti nerovnováze ve světovém obchodě. Problém vidí hlavně v zemích, které vyrábějí příliš mnoho zboží a spoléhají na jeho prodej do zahraničí. Americký ministr financí Scott Bessent označil dohodu za neuvěřitelnou. Už dřív tvrdil, že by se ostatní velké ekonomiky měly inspirovat přístupem Spojených států. Ty podobné problémy řeší hlavně zaváděním cel. Problémovou ubytovnu v Drahomyšli na Lounsku koupí obec Lipno. Zaplatí za ní přes 7,5 milionu korun. V posledním roce tam policisté opakovaně zasahovali kvůli konfliktům a drogám. V březnu tam podle kriminalistů muž zavraždil dvouleté dítě. Smlouvu chce obec podepsat ještě tento týden. Teď pohled na silnice na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 182. Čekejte silný provoz, do zužení v Brně pojedete 25 minut. Na D6 z Karlových Varů do Prahy u nájezdu od Hostivice se srazil mikrobus a osobní auto. Na druhém kilometru blokují levý a připojovací pruh. Popojíždí se ze čtvrtého kilometru 10 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 se popojíždí od dálnice D6. K Ořechu je to na 40 minut. Na D5 z Plzně do Prahy se stojí před Prahou ze 7. kilometru a na východní části okruhu směrem na Lanový most zůstává fronta od Černého mostu. K Průmyslové je to na více než půl hodiny. Přejeme klidnou jízdu. Středeční ráno je slunečné, od západu ale bude postupně přibývat mraků až na zataženo a na horách se ojedinělé objeví přehánky. Teploty dnes vystoupí na 21 až 25, na jihu Moravy až na 27 stupňů. Zprávy plusu a Monika Vrchotová.
7: Posloucháte Ranní plus.
13: A dobrý poslech vám v 8 hodin a 33 minut přejí Šárka Feniková a Daniela Vrbová. Vládní dluhopisy globálně zdražují a to může být pro světovou ekonomiku problém. Ukazují to příklady od Asie po Evropu. Referenční výnos japonského dluhopisu po 30 letech promil hranici 3%. Výnos desetiletých německých státních dluhopisů, který je referenčním ukazatelem pro eurozónu, dosáhl 3,34%, což je nejvyšší úroveň od roku 2011. A výnos desetiletého dluhopisu české vlády se dostal nad 5%, což je nejvýše od podzimu 2022. Vyšší výnosy znamenají, že si vlády půjčují za vyšší náklady. Jako důvody se zmiňují nejčastěji krize na Blízkém východě nebo také vysoký zájem o investování do umělé inteligence. Podrobněji to teď už probereme s Tomášem Feilerem, analytikem společnosti Cirrus. Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
13: My už jsme to trochu naznačili, ale potvrzujete, že nárůst úroku na státních dluhopisech má nějakého společného globálního jmenovatele?
0: Tak já bych řekl, že tím prvotním společným jmenovatelem je vládní zadlužování, že z vlád se stal takový ten problémový subjekt, který si hodně půjčuje na trhu a příliš neřeší, jestli je to zadlužení udržitelné. To je rozhodně faktor, který se týká většiny západních zemí a řekl bych, že je to ten společný jmenovatel. Nicméně i ty faktory, o kterých jste již mluvila, to znamená válka v Iránu a její vliv na vyšší ceny ropy a tím pádem na inflaci, na co se musí reagovat centrální banky, to pochopitelně hraje roli a roli hraje i umělá inteligence, především tedy to, že ty velké firmy, jako je například Microsoft, Alphabet, Amazon nebo Meta, tak mohutně investují do datových center, do infrastruktury kolem umělé inteligence a na to ve velké míře právě vydávají také dluhopisy a tak trošku vytlačují z toho dluhopisového trhu ty vlády.
13: Ale čím tyto technologické společnosti vlastně přesvědčují investory, že jsou pro ně zajímavější než celé národní ekonomiky? Proč investoři nevidí u těchto společností takové riziko, když jsou teprve ve fázi růstu a nemají nějaké zásadní výdělky?
0: My se tady bavíme o skutečně velkých skupinách, jako je právě například Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, tedy vlastník Facebooku, Instagramu, případně Alphabet, vlastník tedy Googleu. A to jsou firmy, které už mají obrovské příjmy. Jo? A naproti tomu ty vlády, tam všichni investoři vidí, že to vládní zadlužení se stále navyšuje, deficity, schodky toho rozpočtu se prohlubují stále a není z toho úplně cesta ven. Takže ono dlouhodobě, ano, ta finanční teorie klasická nás učí, že vláda je vždycky bezpečnější než soukromá firma, protože vláda může zvednout daně, když potřebuje a má tedy hned extra příjem. V praxi je to samozřejmě obtížnější. A možná teď se na to ti investoři dívají, že tady ty velké technologické firmy, že generují velké zisky, mají kam růst a to jejich zadlužení není tak velké ve srovnání s těmi vládami, když se to převede na nějaké finanční ukazatele.
13: A jaké riziko představují ty vyšší úroky pro jednotlivé vlády, když nastavují svoji fiskální politiku?
0: Tak samozřejmě není to pro ně úplně pozitivní zpráva, protože musí počítat s tím, že to zadlužování, že to další zadlužování se jim prodražuje, že jim takto vlastně rostou výpůjční náklady. A jako jediná taková výhoda je, nebo že tam mají ještě řada těch vlád, vyvydala hodně toho dluhu v dobách, kdy byly ty sazby nízké a tím pádem ta průměrná, jo, takový ten průměrný úrokový náklad, ještě třeba není tak extrémně vysoký, je nižší než teďka ty výnosy z těch než ty kupony z těch nově vydávaných dluhopisů. Ale to se do budoucna bude měnit a půjde to pořád nahoru a jakoby tou cestou ven z toho je nějaká fiskální konsolidace typu výrazné buď jako snížení nákladů tedy toho rozpočtu nebo výrazné zvýšení příjmů a ani jedna z těchto věcí bohužel není úplně tak nějak politicky průchozí.
13: Když říkáte, že ty úroky půjdou pořád dál, tak jak dlouho to může trvat, jak dlouho může trvat zvýšený úrok na státních dluhopisech nebo se z toho stal takový nový normál?
0: To může trvat tak dlouho, dokud já si myslím, že v této situaci to ještě nějakou dobu trvat může. Samozřejmě tam je pak vždycky takový přirozený mechanismus, že pokud ty výnosy porostou výrazně, tak to zase přiláká ty investory, kteří si řeknou, toto je na státní dluhopis velmi atraktivní zhodnocení a začnou to nakupovat. Jo? Taky pravděpodobně, pokud by ty výnosy rostly výrazně dále, Jo, pokud bych řekl například, pokud by se desetiletý americký vládní dluhopis obchodoval s výnosem přes 6%, tak už by to pravděpodobně zabolelo, jo, na nějakých jako jiných místech, to znamená, mohly by začít padat akcie, mohla by nastat k nějakým jako finančním nerovnováhám, horší finanční stabilita, a v takovém případě by pravděpodobně museli nějakým způsobem intervenovat centrální banky, aby tomu zabránili, a ty výnosy by potom klesly.
13: Ještě se podívejme krátce na situaci v Česku, kde řešíme 100 miliardové rozpočtové schodky. Jak velkým rizikem jsou vlastně při úrocích nad 5%? Můžeme ještě připomenout, že Česko musí i refinancovat svoje zadlužení z let minulých.
0: Na jednu stranu zase to české vládní zadlužení ještě není tak významné ve srovnání s jinými evropskými zeměmi, když tady zmíním Francii. Na druhou stranu ta dynamika, tedy jak to zadlužení roste, ta už jako docela taková jako trošku víc nepokojivá je. Takže zase je to nějaká překážka. Samozřejmě tady ty vyšší výnosy, a je to zároveň takový apel, aby i naše vláda se tak nějak jako víc zaměřovala na to, které ty skutečně ty výdaje jsou úplně nezbytné, a aby ona začala tak nějak jako víc uvažovat, třeba které ty výdaje by se daly snížit.
13: Říká Tomáš Pfeiler, analytik ze společnosti Cirrus. Děkujeme za rozhovor.
0: Já děkuji za pozvání.
3: Je 8 hodin 40 minut, posloucháte Ranní plus. Německo viní za dronový útok na letišti v Lipsku Rusko. Je to už skoro měsíc, co měl zaměstnanec letiště Lipsko-Halle najít u odstaveného nákladního ukrajinského letadla nevybuchlý kamikaze dron. Ruský prezident Vladimír Putin teď obvinění, které přišlo včera, označil za vážnou chybu, a my si víc řekneme s naším zpravodajem v Berlíně, Tomášem Havlínem. Dobré ráno.
21: Dobré ráno.
3: Tomáši, co přesně včera řekl ruský prezident Putin, jak reagoval na německé obvinění, že Rusko stojí za pokusem o dronový útok v Lipsku?
21: On se vyjádřil k tomu německému obvinění včera večer, a to na fóru Šangajské organizace pro spolupráci v kyrgyzském Biškeku.
22: Já myslím, že to je связано прежде всего с внутриполитической ситуацией.
21: A tam Vladimír Putin řekl, že takovou fabrikací nebo podsouváním důkazů se podle něj německá vláda kancléře Friedricha Merce snaží především řešit domácí neutěšenou politickou situaci, kdy se odkaz na údajně agresivní Rusko podle Vladimíra Putina jeví jako jediný způsob, jak občanům Německa vysvětlit špatnou ekonomickou situaci, kdy zavírají podniky, lidé přicházejí o práci a snižuje se životní úroveň. Němci by podle Vladimíra Putina mohli mít snadno opět levný zemní plyn z Nord Streamu, co jim v tom brání, jenom kdyby nehazardovali se svými národními zájmy, normalizovali vztahy s Ruskem. Ovšem Německo, a to naposledy včera ústy ministra zahraničí Johana Vadefula, tvrdí, že o normalizaci nestojí naopak Rusko, které dál útočí na Ukrajinu, ale taky se podobnými hybridními útoky, jako byl ten v Lipsku, snaží destabilizovat celou Evropu. A německou kritickou infrastrukturu nebo zbrojní průmysl zvlášť, protože Německo je momentálně největším podporovatelem Ukrajiny.
3: Když se ale vrátíme k pokusu o dronový útok na letišti v německém Lipsku, ze kterého tady Berlín obvinil Moskvu, to skutečně Němci nepředložili žádné neprůstřelné důkazy, jak to řekl ruský prezident Putin?
21: Tam záleží na tom, co za takové důkazy považujeme nebo jsme ochotni považovat. Nicméně včera to na ministerstvu vnitra v Berlíně opravdu nebyla nějaká zevrubná demonstrace důkazů, jako spíš politické prohlášení.
23: Fügt sich in das bekannte Muster.
21: Ministr vnitra Alexander Dobrindt prohlásil, že ta akce v Lipsku, pokud se podíváme na její provedení, na použité technické prostředky, na úroveň technické expertízy nebo organizační úroveň, tak přesně zapadá do vzoru, do mustru podobných ruských hybridních operací v Evropě. A že nad to taky poznatky zpravodajských služeb poukazují na účast osob přímo úkolovaných ruskými státními úřady nebo institucemi. Což samozřejmě nemusí jako důkazy přesvědčit všechny a asi ani nepřesvědčí. Podle německého ministra vnitra vyšetřování dál probíhá, ale jeho výsledky podle něj už teď dovolují spolkové vládě tvrdit, že za tím pokusem o útok na letišti v Lipsku zodpovídá Rusko.
3: Mluvilo se o tom, že když už Německo tímto způsobem Rusko obviní, tak bude taky muset zvolit odvetné kroky. Stalo se to?
21: Děje se to, a včera právě tu německou odpověď upřesnil, konkretizoval ministr zahraničí Johann Vadefull.
23: Das russische Generalkonsulat in Bonn
21: Podle Johana Wadefula Německo ještě tento měsíc uzavře ruský generální konzulát v Bonnu. To je poslední ruský konzulát v Německu jako diplomatické zastoupení. Potom zbyde už jenom velvyslanectví v Berlíně. Německá vláda taky vypoví Rusku smlouvu k takzvanému ruskému domu v Berlíně, což je poměrně kontroverzní instituce, o které se mluví už dlouho, proč Německo Rusku, které napadlo Ukrajinu, dál vlastně platí energie v tomto domě, nevybírá nájem, umožňuje jim tam dál fungovat, je to dům v centru Berlína. Dál chce Německo přísněji kontrolovat ruské státní příslušníky, kteří do Německa přijíždějí, a zároveň prosazovat na úrovni Evropské unie další sankce, ať už vůči jednotlivým Rusům nebo vůči takzvané stínové flotile.
2: A já ještě doplním k tomu všemu, co říká náš zpravodaj v Německu, že agentury teď píší o tom, že se k věci vyjádřila také šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová, a ta má srpnový útok na německé letiště v Lipsku. Všechny, podle ní, má tedy všechny znaky státem podporovaného terorismu. Tolik tedy doplnění. Děkujeme našemu zpravodaji v Berlíně Tomáši Havlínovi. Naslyšenou.
21: Děkuji, hezký den.
4: A pokus o dronový útok v Německu dominuje i dnešním evropským médiím. Naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová se tedy při jejich pročítání zaměřila i na další témata. A zaujal ji zákaz dovozu hovězího a vajec z Brazílie do Evropské unie, který začne dočasně platit od zítřka.
5: List EU Observer píše, že brazilský hovězí průmysl nebyl podle Evropské komise schopen zaručit dodržování pravidel 27, která se týkají používání antibiotik v živočišné výrobě. Netýká se to jen hovězího, ale také většiny další živočišné výroby, tedy drůbežího masa, vajec a medu. To omezení bude trvat do té doby, než Brazílie poskytne Evropské unii záruky, že dodržuje právě ty předpisy. Evropská unie se dlouhodobě snaží omezit rezistenci lidí vůči antibiotikům, to znamená, že zakazuje používání antibiotických a antimikrobiálních látek k podpoře růstu hospodářských zvířat. Jenže Brazílie nedokáže zaručit dodržování tohoto pravidla, a to je právě ten problém. Brazilské úřady v současnosti provádějí audit pravidel v zemědělském sektoru, ale podle mluvčí Evropské komise zatím nelze říct, jak dlouho bude ten zákaz dovozu platit. EU Observer přitom připomíná, že v roce 2025 byla Brazílie druhým největším dodavatelem hovězího masa do Evropské unie.
2: Evropská média pročítala naše zpravodajka při Evropské unii Zdeňka Trachtová.
4: A my v 8 hodin a 46 minut přidáme v Ranním plusu hlavní zprávy dne. Podle šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové má srpnový hybridní útok na německé letiště v Lipsku všechny známky státem podporovaného terorismu. Berlín včera odpovědnost za útok přisoudil Rusku. Při poslední vlně amerických útoků na Irán zemřelo 11 lidí, informovala o tom dnes ráno agentura IRNA. Irán noci na dnešek pokračoval v odvetných útocích na americké základny v arabském regionu. A policejní odborníci v Lánech přikročili k exhumaci ostatků někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka s cílem objasnit okolnosti jeho úmrtí v roce 1948.
2: Síček obecný je v Česku stále na pokraji vyhynutí a výsledky letošní hnízdní sezóny povzbudivé bohužel také nejsou. V jádrové oblasti na severozápadě Čech vyvedli pouhých 48 mláďat. Stojí zatím především letošní sucho. Co vše se dá dělat pro záchranu síčků v naší krajině, to už je téma pro ornitologa Martina Šálka z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd, který dlouhodobě koordinuje ochranu síčků. Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
2: Proč je pro síčka sucho problém?
6: Sucho je problém vlastně zejména v kombinaci. Jo? Když je vlastně velké sucho, tak se nedokáží vylíhnout některá zásadní kořist pro síčky, například hmyz, kobylky a druhá důležitá potrava, co jsou žížaly, zalízají hluboko do profilu, protože když je horko, tak prostě žížaly jsou zalezlé. A letos to bylo ještě s kombinací to, že prostě byl nedostatek jejich hlavní kořisti, což jsou drobní savci, hraboši, protože v zájmové oblasti severozápadníček prostě ty drobní sapci nebyly a síčkové nedokázali své mláďata ukrmit.
2: Přesto, když odhlédneme od letošního suchého roku, tak síček je stále v Česku na pokraji vyhynutí. Co dalšího je tedy ohrožuje?
6: To zásadní, co je ohrožuje, vlastně je stav naší české krajiny, vlastně stav i českého venkova, protože Síček, když byl vlastně velice početný před cca 80 lety, tak žil v pestré mozaikovité extenzivní krajině s drobnými poli, a kde bylo dostatek hnízdních i loveckých prostor, kde Síčci mohli lovit. Ale to se změnilo a kolikrát teďka vidíme, že naše česká krajina je, nebo zemědělská krajina je taková poušť a Síči tam nemají prostě kde žít, a proto vlastně většina teďka Síčků se přesídla i do lidských sídel, kde vlastně 30 let vlastně nemáme žádný záznam Síčka, který by hnízdil v otevřené krajině.
9: Už jsme zmínili na začátku, že ta jádrová oblast je v severozápadních Čechách, tam mají Síčci lepší podmínky než jinde?
6: Já si myslím, že proč tam pořád ta největší populace česká je kombinace tří různých věcí. První je to, že je tam obecně, je to termofytikum, je to teplá oblast, ty Síči tam možná lepší přežívají zimy, je tam více kořisti, zejména hmyzu, a to si myslím, že je asi zásadní. Druhá věc může být, že tam otevřená struktura, je tam, zejména ty Síči žijí, prakticky není les a v lese žijí jeho predátoři, jako jsou víři nebo jestřáby. A třetí věc je, může být socioekonomický status vlastně některých těch vesnic, protože Síčci mají rádi opravdu takový ty starší vesnice, kde jsou opuštěné budovy, hospodářské stavení, a to si myslím si, že tam jim vyhovuje. Tam je dosáhá těch rozpadlých budov docela dost.
9: Vy v rámci právě té dlouhodobé pomoci třeba pomáháte vyvěšovat budky. Co ještě dalšího se dá udělat pro záchranu Síčka a co má hlavně největší efekt?
6: V současné době má největší efekt se opravdu soustředit na ty oblasti, kde ty Síčci žijí, a tam my vyvěšujeme speciální budky, aby ty Síčci měli bezpečně kde hnízdit. Dále se spolupráci se zemědělci upravujeme hospodaření tak, aby ty Síčci si dokázali nalovit dostatek potravy. Může to být například pásová seč nebo nějaký různý biopásy, které se dávají okolo těch hnízdí Síčků. A dále to je vlastně takový jako opomínený faktor, což jsou různý technické pasti. Technické pasti, to musím vysvětlit, to jsou například nádrže na vodu, duté rody, kde nyní hyne 30% Síčků. Oni jsou velice zvědaví, všechno prozkoumávají, a například když vidí, že nějaká můra spadla vlastně do barelu z vody, tak oni tam prostě skočí a utopí se. To znamená, tady stačí dát plovák nebo ty stojící trubky dát do vodorovné polohy a ze smrtelné pasti prostě se stane úplně obyčejná technická věc.
9: Dá se ještě na závěr prosím říct, kolik by bylo potřeba párů, abyste mohli říct, že ta populace Síčku v Česku samostatná a životaschopná?
6: Těžké to je odhadnout. Nyní evidujeme okolo 100 až 120 hnízdních párů, ale podle některých výzkumů, které jsou spojeny i vlastně s genetickým zdraví, se odhaduje, že bychom měli mít minimálně 1000 jedinců, to znamená pětkrát více. To, že náš dlouhodobý cíl, je to i cíl záchranného programu, protože Síček je jediný pták se záchranným programem, a děláme všechno pro to, aby jsme tu populaci dokázali aspoň chvilku stabilizovat a potom nastartovat její růst.
9: Budeme Síčkům i nám všem držet palce. Tolik tedy ornitolog Martin Šálek. Děkujeme za rozhovor, naslyšenou.
6: Děkuji, hezký den.
10: Tohle je Ranní plus, posloucháte nás v 8 hodin a 52 minut. Propojit studium vysoké školy s péčí o dítě bývá z časových a finančních důvodů složité a řada rodičů kvůli tomu vzdělání dokonce předčasně ukončí. Teď by jim ale mohla pomoct nová finanční podpora od úřadu práce. Pokud studující rodiče splní podmínky, dostanou na zaplacení chův zhruba 7,5 tisíce korun měsíčně. Detaily o takzvaném hlídačkovném už do studia přinesl redaktor Dominik Hron. Dobré ráno.
12: Pěkné ráno.
10: Tak co všechno musí žadatelé splnit?
12: Na to zmiňované hlídačkovné dosáhne každý, kdo pobírá rodičovský příspěvek, celodenně pečuje o nejmladší dítě v rodině a k tomu prezenčně studuje buď vysokou nebo vyšší odbornou školu. Určitou roli hraje taky věk, jak za úřad práce přibližuje mluvčí Jaroslava Baleková.
15: Nárok mají zpravidla studenti do 26 let včetně, přičemž musí jít o
14: první studium daného typu a formy. U rodičů studujících první doktorský studijní program se věková hranice neuplatňuje.
15: Kdo podmínky splňuje, může podat žádost buď online přes klientskou zónu Jenda nebo osobně na některé z poboček. Úřad práce počítá, že ročně dá na příspěvky desítky milionů korun. Odhady potom průběžně zpřesní. Jak velký zájem očekává třeba Univerzita Karlova, říká její mluvčí Michaela Lagronová.
17: My jsme zhruba spočítali, že by to mohlo být 200 až 230 studujících, kteří vlastně u nás aktuálně studují buď bakalářský, magisterský nebo doktorský program v prezenční formě studia a zároveň mají děti do 3 let.
15: I ti všichni teoreticky můžou měsíčně získat přesně 7467 korun. Není to náhodná částka, jde o 1/3 minimální mzdy. Ten příspěvek je tím pádem pro každého úplně stejný. Sloužit má hlavně na zajištění péče o dítě po dobu studia, jde třeba o zaplacení dětské skupiny, jeslí nebo chůvy. Příjemce ale nebude muset přesně dokládat, za jaké služby ty peníze využil.
4: A Dominiku, je ta částka dostatečně vysoká?
15: Ty změny vítá například spolek studujících rodičů. Už dřív k ním uvedl, že cílem je, aby mladí lidé nemuseli rezignovat buď na své profesní nebo na rodinné ambice. Příspěvek by podle spolku měl pomoct hlavně ženám, protože v drtivé většině se o děti starají právě ony. Jestli částka 7,5 tisíce korun bude dostatečná, to je ale otázka. Například z dat portálu hlídačky.cz totiž vyplývá, že si teď chůvy říkají v průměru o 180 až 250 korun na hodinu. Podle jednatele portálu Petra Siguta záleží hlavně na regionu.
18: Nejdražší z regionu je pochopitelně Praha, tam je to 200 až 300 korun na hodinu. Na tom druhém nejlevnějším konci jsou regiony kraje Moravskoslezský a Vysočina, tam je to 150 až 200 korun na hodinu.
15: Když budeme počítat, že rodič z Prahy stráví ve škole běžně 5 hodin, tak denně zaplatí za hlídání 1500 korun. Připomínám, že příspěvek na celý měsíc je 7,5 tisíce korun. Třeba analytik pracovního trhu Tomáš Ervin Dombrovský z Alma Career ale říká, že příspěvky můžou skutečně přispět k tomu, že víc lidí bude dokončovat vysokoškolské studium.
24: Vyšší vzdělání se v průběhu celé kariéry potom dlouhodobě vyplácí, a to nejenom těm lidem, který se týká při uplatnění na pracovním trhu, ale i celé ekonomice, kdy ti lidé jsou schopni obsazovat náročnější pozice s vyšší přidanou hodnotou.
15: Studujícím rodičům s trochu staršími dětmi pak může pomoct ještě znovu zavedení školkovného, které v létě schválila sněmovna. Díky němu si budou smět snížit daň z příjmů o část toho, co zaplatili za umístění dítěte v mateřské škole nebo dětské skupině. Maximálně tak ročně můžou ušetřit něco přes 22 tisíc korun.
4: Shrnuje Dominik Hron a my za to děkujeme.
15: Naslyšenou, díky.
9: A měníme téma, respektive měli bychom změnit přístup k jídlu. Tomu vyzývají OSN a Himalajské království Bhútan. Společně svolali vůbec první globální summit o vědomých potravinových systémech, který do pátku hostí bhútánské město Paro. Mezi delegáty z více než 60 zemí jsou zástupci vlád, zemědělců, domorodých komunit a nevládních organizací. A detaily má Matěj Kolář ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
25: Dobrý den.
9: Co to vlastně je, ten vědomý potravinový systém?
25: Je to řetězec založený na udržitelnosti od produkce potravin až po jejich spotřebu. Znamená to uvážlivé hospodaření, třeba důraz na šetrné nakládání s půdou a její regeneraci. A na konci by mělo být vědomé stravování. Stručně řečeno, jezení, když máme zrovna hlad, nebo neplýtvání potravinami. Píše o tom britský deník Guardian.
9: No a co je cílem toho summitu?
25: Konkrétně dát podmět ke změně potravinových systémů právě v duchu udržitelnosti a ohledu plnosti k planetě. Mluví o tom třeba bhútánský premiér Tsering Topgay.
26: V době, kdy svět ohrožují změny klimatu, úbytek biodiverzity a rostoucí potravinová nejistota, vidíme řešení nejen v technologiích, ale i v hodnotách.
25: Organizátoři summitu vycházejí z toho, že potraviny souvisí s problémy jako hlad, špatná výživa, chudoba nebo potravinová bezpečnost. A negativní vliv na to aktuálně mají hlavně dvě věci. Dopady změn klimatu a vojenské konflikty. Například Světový potravinový program OSN varoval, že vzhledem k letošnímu extrémně silnému jevu El Niño, při kterém se oteplují povrchové vody Pacifiku, se může nedostatek jídla dotknout až 50 milionů lidí. Úrodu na severní polokouli navíc letos poškodilo sucho, extrémní vedra a lesní požáry. Premiér Bhútánu pak uvedl, že farmáři jsou často vydáni na milost a nemilost trhu a že zemědělská politika až příliš často slouží právě trhu a ne zemědělcům. Tohle chtějí delegáti změnit a ta změna by podle organizátorů summitu měla zahrnovat nejen samotné zemědělství, podporu místních komunit, trhů, financí a spotřeby, ale taky obnovy duchovního vztahu k jídlu.
9: Matěj, a zmiňují také, co tím přesně myslí?
25: V podstatě tím myslí vděk za jídlo. Mnoho kultur ho projevuje po svém, včetně té v Bhútánu, kde se asi 3/4 obyvatelstva hlásí k buddhismu. Potvrzuje to i premiér Topgay.
26: V Bhútánu znamená jídlo víc než potravu. Je to skryté pouto mezi lidmi a přírodou.
25: Když se jídlo bere jako samozřejmost, podle Topgaye to tak vede třeba k plýtvání a obezitě.
9: S informacemi byl ve studiu Matěj Kolář ze zahraniční redakce. Díky.
25: Já děkuju. Naslyšenou.
1: Socher slaví 100 let.
7: Mimořádný zahajovací koncert bude zároveň inaugurací nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Ten symbolicky oživí program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu. Smetanova předehra k Prodané nevěstě či Beethovenovy romance s houslistou Janem Mráčkem. Buďte součástí výjimečného večera. Slavnostní zahájení z té sezony 24. září v Rudolfinu. socher.rozhlas.cz.
8: A ještě pro vás máme pozvánku k poslechu dnešního pořadu Interview Plus. Ministr zemědělství

0: americké odhalení hybridního útoku z Ruska změní postoje unijních států k protiruským sankcím.
1: A s novým školním rokem v Česku přibyla další města, která spustila poptávkovou dopravu. Co je její podstatou?
0: Prozradíme, ale teď ještě zprávy, které připravuje dnes ráno a dopoledne Monika Vrchotová.
2: Dobré ráno. V jeho německém městě Augsburg vybuchl nedaleko hlavního vlakového nádraží neznámý předmět. Několik lidí lehce poranili střepy z rozbitých oken a výloh. Na místě je kvůli probíhajícímu policejnímu zásahu omezená silniční i železniční doprava. Policie zatím podrobnosti o vybuchlém předmětu nezveřejnila. Při amerických úderech na Irán zemřelo podle místních médií 11 lidí, několik desítek je pak zraněných. Irán v odvetě útočil na vojenské základny s americkými vojáky v Jordánsku a Iráku. Zasahovala i armáda v Kuvajtu a poplach vyhlásil také Bahrajn.
3: V jihoiránském městě Sirik u Hormuzského průlivu americké střely podle místních úřadů dopadly na dům, ve kterém lidi pořádali svatební obřad. Další mrtví jsou podle Tehránu taky v provincii Chuzestán na západě země. Velitelství amerických sil v regionu prohlásilo, že útočilo na cíle spojené s iránskými revolučními gardami kvůli iránským úderům proti americkým vojákům a útokům na komerční lodě v Hormuzském průlivu. V Jordánsku úřady varovaly lidi v přístavu a letovisku Akaba před padajícím troskami. Armáda sestřelila 10 iránských raket, 3 podle ní dopadly do pouště. Z Jordánska Jana Karasová, Český rozhlas.
2: Na Pražský hrad popoledni dorazí ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. S prezidentem Petrem Pavlem bude jednat například o výdajích na vzdělávání. Ty by měly být podle návrhu ministerstva financí příští rok meziročně vyšší, celkem 288 miliard korun. Podle Plagy ale v rozpočtu stále asi 6 miliard chybí, a to třeba na financování soukromých a církevních škol. Témata dnešní schůzky shrnuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
4: Hovořit se bude hlavně o rozpočtu rezortu školství a připravovaném novém vysokoškolském zákonu. Pana prezidenta zajímá také strategie 2030+ a její implementace do vzdělávací soustavy. Schůzka je plánována zhruba na hodinu.
2: Podle prezidenta Pavla by se mohli s ministrem Plagou bavit i o duševním zdraví mladé generace.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Rusko odpoví na vynucené uzavření generálního konzulátu v německém Bonnu. Podle agentury Interfax to oznámila mluvčí ruské diplomacie Maria Zacharovová. Německo nechá ruský konzulát a ruský dům v Berlíně zavřít v reakci na srpnový hybridní útok na letišti v Lipsku. Z toho teď Německo obvinilo Rusko.
6: Bezmála měsíc po nezdařeném dronovém útoku, při kterém bezpilotní letoun nenarazil v Lipsku do odstaveného ukrajinského nákladního letadla, ale neexplodoval, německý ministr vnitra Alexander Dobrindt oznámil, že výsledky policejní práce a poznatky zpravodajských služeb ukazují na odpovědnost Ruska. Ministr zahraničí Vadeful řekl, že kromě uzavření konzulátu v Bonnu Německo vypoví čím dál nepřátelštějšímu Rusku taky smlouvu k takzvanému ruskému domu v Berlíně a bude víc prověřovat ruské občany přijíždějící do země. Podporu Německu vyjádřila Evropská komise i Severoatlantická aliance. Z Berlína Tomáš Žablín, Český rozhlas.
2: Doplním, že kvůli útoku v Lipsku si šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů v nejbližších dnech předvolá ruskou velvyslankyni Annu Ponomarjovovou. Dnes je Macinka v Irsku, kde pokračuje neformální jednání ministrů zahraničí Evropské unie. Hlavním tématem má být finanční pomoc Ruskem napadené Ukrajině.
7: Program ve Vyklou začal už včera neformální večeří. Kromě unijních ministrů se jí účastnili i zástupci Kanady, Spojeného království, Švýcarska, Norska, Islandu a Ukrajiny. Právě zapojení neunijních partnerů by podle informací Rádia Svobodná Evropa mohlo být řešením finančních potřeb Kyjeva pro odolávání ruské agresi. Na pracovním setkání budou ministři také jednat o dalších sankcích proti Rusku nebo hledat cesty, jak Ukrajinu vybavit obranými protivzdušnými raketami. Ministr Macinka má ve Vyklou na programu i schůzku se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sibihou. Z Dublinu Ladislav Novák, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Plusu. V Česku je letos výrazně víc dětských skupin. Ministerstvo práce a sociálních věcí podpořilo dotací vznik zhruba 500 takových zařízení. Velká část z nich otevřela se začátkem nového školního roku, třeba v Hrušovanech u Brna.
8: Kouří se to na háče?
9: Děti se hlavně těší, takže to je nejdůležitější pro nás. Zatím zkusíme bez spaní, takže...

0: hned po obídku, ale od příštího týdne už zkusíme i se spaním.
1: Syn a dcera paní Kateřiny patří mezi 80 dětí, které chodí do domu dětských skupin v Hrušovanech u Brna. Učitelky, včetně Petry Kejdušové, by zvládly starat se ještě o dalších 16 dětí. Režim tu mají podobný jako v běžné mateřince.
2: Rozdíl je možná v tom, že jsme tu dvě paní učitelky a jedna chůva.
1: Podmínkou dotace je, že musí být skupiny naplněné alespoň z 65%. To v Hrušovanech splňují. Alena Hesová, Český rozhlas.
3: V Přelouči odhalili pomník herci Dabérovi a místnímu rodákovi Františku Filipovskému. Stojí v parku u městského kina. Tvoří ho dvě písmena F z pískovce, ze kterých vystupuje bronzová bysta herce v typické košili s kravatou.
4: On si zásadně pral svoje košile a kravaty a vžehl si všechno, to nesměla ani manželka. Každý den chodil v sáčku, kravata, košile.
5: Říká autor sochy Josef Dvořáček. Filipovský patřil k nejvýraznějším českým hercům a dabérům. Proslavil se mimo jiné českým hlasem francouzského komika Louise de Finé.
6: Hej, vítám! Jo, šéfe. Sem se dívejte, vždycky sem!
7: A je to vlastně zajímavé, že se mě nevybaví přímo jeho role, ale spíš teda právě teda jeho dabérská role.
5: Říká při odhalení sochy Martin Štěpánek z Přelouče. Město jeho odkaz připomíná také cenami Františka Filipovského, které od roku 1994 každoročně oceňují nejlepší filmový a televizní dabing. Z Přelouče, Naďa Kubínková, Český rozhlas.
3: Na plusu teď máme čerstvé informace z dopravy. Na D5 se z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici ze 7. kilometru pojedete v koloně k Ořechu, je to na necelých 50 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 se jede pomalu od dálnice D6, k Ořechu pojedete 40 minut. Na D8 z Ústí do Prahy od sjezdu na Zdiby pojedete různě pomalu k tunelu Blanka, tam je to na 35 minut. A ve Strahovském tunelu směrem na Troju stojí porouchané auto, ve druhé třetině tunelu blokuje pravý pruh, kolona se táhne z jižní spojky od sjezdu na Krč a je na 40 minut. Přejeme šťastnou cestu. Dnes máme skoro jasno až polojasno, ovšem postupně bude od západu až zataženo a hlavně na hory výjimečně dorazí i přehánky. Teploty dnes vystoupí na 21 až 25, na jihu Moravy až na 27 stupňů, na horách bude kolem 17. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
8: Posloucháte Ranní Plus.
9: A dobrý poslech vám přejí Šárka Feniková a Daniela Vrbová. Opoziční strany dnes v Praze představí své priority do říjnových komunálních a senátních voleb. Piráti se na dopoledním setkání zaměří hlavně na svoji ekonomickou strategii. O hodinu později zahájí kampaň ve Středočeském kraji strana ODS. Její kandidáti do Senátu se budou věnovat tématům sucha, hospodaření s vodou a rozvoji infrastruktury. V pravé poledne pak představí své kandidáty KDU-ČSL a odpoledne má setkání s veřejností naplánované hnutí STAN. Další podrobnosti k průběhu dnešních akcí tyto strany neuvedly. A my teď postavení opozice v říjnových volbách probereme s Petrem Hartmanem, komentátorem Českého rozhlasu. Dobrý den, Petře.
10: Dobrý den.
9: Pojďme se nejdřív zaměřit na komunální volby. Jak zásadní je pro opozici v nich uspět nebo aspoň obhájit tu svoji současnou pozici?
10: Komunální volby jsou volby velmi specifické, protože se volí v rozdílných typech obcí i měst, různé velikosti a tak dále, takže ty výsledky zvlášť těch menších obcích a městech nejsou úplně vypovídající a jsou specifické také v tom, že voliči nevolí pouze jednu kandidátku, ale mohou křížkovat napříč tou nabídkou jednotlivých kandidátních listin, takže samozřejmě největší pozornost bude upřena na velká města a tam by se mohlo zdát, že by to mohl být souboj opozice proti současné vládě, že by to mohl být test toho, jak veřejnost vnímá to, jak si počíná vláda, jak si počíná opozice, ale ta výchozí pozice pro opozici je složitá v tom, že když vezmete ty tři největší města, tak v Brně a v Ostravě opozice s hnutím ANO na radnicích spolupracuje, takže tam nějak se vymezovat takto čistě stranicky asi bude velmi složité.
9: Všechny dnešní startovní výstřely k zahájení kampaní zazní v Praze. Lze právě hlavní město považovat za hlavní baštu opozice, kde má volební vítězství jisté?
10: Kdysi se říkalo, že v Praze by vyhrála i tenisová raketa Václava Klause, tak ano. Už to dávno neplatí. Mimochodem hnutí ANO už mělo také svoji primátorku. Primátoři byli i z jiných stran, třeba Zdeněk Hřib z Pirátů, což asi před takovými 10-20 nebo více lety bylo naprosto nepředstavitelné, ale je pochopitelné, že když se podíváme na celostátní volby, tak v těch sněmovních vždy především ODS a TOP 09 dosahovali velmi dobrých nebo nejlepších výsledků. V Praze v minulosti, když kandidovala například TOP 09 samostatně, tak právě Praha ji zachránila v tom, že se dostala do poslanecké sněmovny. Takže to bude zajímavý test také v tom, že letos bude koalice Spolu pro Prahu a tam bude jenom ODS a TOP 09. Takže tam si názorně ověří, jak na tom jsou. Navíc tu kandidátku povede první místo předseda ODS Tomáš Portlík, takže pokud v Praze výrazně neuspějí, tak to bude další náznak toho, že především ODS a TOP 09 na tom nejsou úplně nejlépe a z pohledu Prahy tam jsou ještě zajímavé další věci. Jedna je ta, že tedy obhajovat post primátora nebude pan Svoboda, vzhledem k jeho věku už i ty jeho aktivity v současné době byly velmi malé, málo intenzivní a příliš se o něm nevědělo. A další zajímavá věc je ta, že hnutí ANO si systematicky připravovalo Ondřeje Prokopa, že to bude on, kdo potáhne tu kandidátku hnutí ANO, a vzhledem k různým skandálům, které byly s jeho osobou spjaty, tak musel z toho postu lídra hnutí ANO pro komunální volby v Praze odstoupit a nahradil ho Jan Hušbauer, který širší veřejnosti je podle mého názoru ještě daleko méně známý, než byl Ondřej Prokop.
11: My už jsme zmínili ta některá témata, která chtějí strany, opoziční strany dnes představit. Boj se suchem, rozvoj infrastruktury ve středočeském kraji. Pak je tu ale také hospodářská strategie pro celé Česko. Jakou roli hrají v komunálních volbách celostátní témata a mají právě ta větší šanci přitáhnout voliče než lokální problémy a návrhy na jejich řešení?
10: Podle mého názoru moc nemají, protože lidé si uvědomují, že volí zastupitelstva, která bezprostředně ovlivňují život v jejich bydlišti, v jejich okolí a tak dále. Takže tam hrají důležitou roli věci týkající se dostupnosti bydlení, týkající se dopravy, parkování, životního prostředí, týkající se bezpečnosti a tak dále. Když se podíváte tak obecně na programy, s kterými kandidují různé strany, hnutí, uskupení v těch větších městech, tak vždy se to dotýká těchto věcí a samozřejmě jsou tam místní specifika, že některá obec nebo některé město má větší problémy, dejme tomu, s bezpečností, jiné třeba s parkováním a tak dále. Takže já si myslím, že pokud by tedy Piráti chtěli výrazně uspět v komunálních volbách tím, že představí nějakou ekonomickou strategii, jak by Česko mělo fungovat, tak to je skvělé, ale takovéto věci se prosazují na celostátní úrovni a na té komunální minimálně.
11: Petře, ještě na závěr ty senátní volby. Jak důležité bude pro vládní koalici posílit svoji přítomnost v horní komoře parlamentu?
10: Důležité to pro ně samozřejmě je, tak to je to i komunikováno, kdy hnutí ANO, Andrej Babiš a další představitelé poukazují na to, jak mají složité vládnutí, protože mají proti sobě jinak složený senát, kde má převahu opozice a mohou to dokumentovat na některých zákonech, které byly vráceny zpět do sněmovny a sněmovní většina vládní je musela přehlasovávat, takže se dá očekávat a oni už to slibovali dlouhodobě, že senátním volbám letos věnují maximální pozornost, že udělají všechno pro to, aby co nejvíce uspěli, a když se podíváme na to, že obhajují jeden jediný mandát a ten zbytek 26 mandátů připadá obhajobě opozici, tak je velmi pravděpodobné, že klub hnutí ANO posílí a že pokud by se ty senátní volby mimořádně hnutí ANO vydařily, tak by dokonce mohlo hnutí ANO získat nejsilnější senátní klub horní parlamentní komoře, což ještě před 4-6 lety bylo naprosto nepředstavitelné. Bylo to v době, kdy hnutí ANO nebylo schopno ze svých senátorů dát dohromady ani klub a museli spolupracovat, aby mohli mít svůj vlastní klub se sociální demokracií.
11: Připomíná komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Děkujeme za to.
10: Naslyšenou.
12: Světové mocnosti reagují na oznámení Německa, že za hybridním útokem na letiště v Lipsku ze začátku srpna je Rusko. Kromě Spojených států vyjádřila sounáležitost třeba předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která bude dnes o incidentu jednat s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Markem Rutem. Také podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové má útok na letiště v Lipsku všechny známky státem podporovaného terorismu. Jak se chtějí mezinárodní organizace postavit ruské agresi, o které von der Leyenová psala na sociální síti X. To teď probereme s naším analytikem Viktorem Daňkem. Dobré ráno.
13: Hezké ráno.
12: Německo v reakci na svá odhalení původu útoku tvrdě zakročilo proti ruským aktivitám na jeho území a zavede také sankce. Dá se očekávat i něco podobného od dalších evropských zemí?
13: Reakce rozhodně přijde. Ten incident je určitě vážný a nikoli ojedinělý, zvlášť v posledních měsících těch incidentů dosti přibylo. Přibylo podivných požárů a explozí v muničních skladech nebo továrnách na výrobu v munice. V sousedním Polsku v poslední době zaznamenali hned 3 vážné incidenty. Jednak požár výrobce dronů, pak to přerušení elektrického vedení u chemičky v Tarnobřegu a přelet ruského průzkumného letounu blízko polského pobřeží nad Baltským mořem. Zcela zjevně to jsou aktivity, které zapadají do té standardní, řekněme, ruské kuchařky aktivit. A jestli jsme se něco měli naučit z těch posledních 4 let, takže Rusko opravdu nechápe slabou nějakou vstřícnou reakci ze strany Evropy jako způsob, jak urovnat neschody, naopak to vnímá jako slabost a příležitost. Takže ta reakce by měla být tvrdá. Je dobře, že Německo přistoupilo k relativně tvrdé reakci a určitě k nějaké reakci přistoupí i jiné evropské země. Ta otázka spíše je, jak tvrdá bude ta reakce ze strany ostatních zemí, zda to bude nějaké symbolické politické gesto, anebo zda dojde i na něco hmatatelného.
12: No, například český ministr zahraničí Petr Macinka, který je teď na neformálním jednání unijních ministrů zahraničí v Irsku, před chvílí řekl v České televizi, že to není nic, co by mohlo být v úrovni mediálních spekulací a sám prý mluvil už se svým německým protějškem. Vyjádřil se také v tom duchu, co by měla teď udělat Česká republika nebo co plánuje udělat on.
13: Petr Macinka předeslal, že si hodlá předvolat ruskou velvyslankyni, to je řekněme ten standardní diplomatický postup. Uvidíme, jak se Česko postaví k případným sankcím, respektive sankce jsou už v přípravě. Evropská komise již před tímto incidentem ohlásila, že pracuje na dalším balíčku sankcí a bude určitě zajímavé sledovat, jak bude vypadat, protože se tady spekuluje, že i potom, jak složité bylo dojednat poslední kolo sankcí, v tomto případě to bylo kvůli odporu Řecka, takže možná Evropská unie už nebude sahat k hospodářským plošným sektorovým sankcím, ale omezí se pouze na ty adresné, na rozšiřování seznamu osob se zmrazeným majetkem a zákazem vstupu na území Evropské unie. Sice by mělo jít o významné rozšíření, dosud největší, ale i tak byla změna proti dosavadní praxi a uvidíme, jak se k tomu postaví samozřejmě Česko, zda třeba nebude mít vlastní návrhy na osoby k zařazení. V minulosti Česko přicházelo s vlastními návrhy. I nová vláda se chovala dosti konstruktivně, řekněme, v Bruselu podpořila poslední balíček sankcí, ale uvidíme, jestli v tomto případě to nevyprovokuje Česko k něčemu významnějšímu. Zatím z těch slov ministra Macinky se zdá, že ne.
12: A jak jinak chce Unie odrazovat od útoku na svobodu a bezpečnost evropských států, o čemž psala von der Leyenová na síti X?
13: Zcela zřejmě se nacházíme v nové, ne tak v nové, ale v trochu nové situaci, protože to, co, jak jsem o tom mluvil, ta ruská kuchařka, to je něco, co nás tady provází vlastně celou dobu od invaze na Ukrajině, ale těch útoků opravdu, nebo útoků těch operací opravdu přibývá a na to Evropa prostě musí reagovat. Je to obrovská výzva, zejména pro bezpečnostní složky, protože Rusko si zcela zjevně testuje nejenom politickou reakci, ale hledá i ta slabá místa, takže evropské státy tady musí dosti soustavně hledat, kde jsou ta slabá místa, jak jim předcházet. Ale nejde to i bez té politické reakce, která musí být tvrdá a ostrá. Má-li mít Evropa ambici odrazovat od příštích podobných operací.
12: Jak německé odhalení hybridního útoku z Ruska změní postoje unijních států? Nejenom k sankcím, to jsme probrali se zahraničně politickým komentátorem Českého rozhlasu Viktorem Daňkem. Díky za to.
13: Díky, hezký den.
11: A já teď v 9 hodin na 19 minut ještě připojím krátké hlavní zprávy. Policie v jihoněmeckém Augsburgu uzavřela hlavní vlakové nádraží kvůli vyšetřování ranní exploze v nedaleké pasáži, při níž několik lidí utrpělo lehká zranění. Policie oznámila, že nalezla podezřelý předmět. nový hybridní útok na německé letiště v Lipsku nese podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové všechny známky státem podporovaného terorismu. Berlín včera odpovědnost za útok přisoudil Rusku. A policejní odborníci dnes v Lánech exhumují ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka s cílem objasnit okolnosti jeho úmrtí v roce 1948.
12: Na mnoha místech v Česku můžou lidé využívat poptávkovou dopravu. Od září službu spustilo několik dalších měst. Už přes rok funguje i v Jablonci nad Nisou a zájem o ní roste. Dopravce proto od září přidal další dvě nové oblasti. Dodávky vyjíždí vždy z autobusového nádraží v centru města. A z detaily se přihlásila reportérka Kateřina Kubíčková. Dobré dopoledne.
14: Dobré dopoledne. Tak na autobusovém nádraží má poptávková doprava svoje stanoviště, kde můžou lidé do dodávky nastoupit nebo na ní naopak z některé z oblastí přijíždí a dál pokračují běžnými linkami. Služba v Jablonci funguje od loňského července a podle ředitele jablonecké dopravní Luboše Vejnara je o ní velký zájem. Zpočátku auto zajíždělo pouze do 4 oblastí a postupně přibyly další. Poslední dvě jsou v provozu od včerejška. Jde o oblast Kynastu a taky Lukášovského údolí. Kromě toho se včera po prázdninové přestávce obnovil provoz poptávkové dopravy taky v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Tam je služba určená hlavně dětem z okolí Rychnova, které ji využívají pro cesty do školy a ze školy. Slouží ale taky dalším obyvatelům, kteří ji můžou používat. Od září funguje poptávková doprava taky v Litoměřicích v Ústeckém kraji. Po městě s ní můžou lidé jezdit zdarma, do okolních obcí je cesta za 15 korun.
12: Tolik tedy Kateřina Kubíčková z Jablonce nad Nisou. Děkujeme, naslyšenou.
14: Hezký den, naslyšenou.
12: A ve Šlapanicích u Brna nahradí poptávková doprava Seniorbus. Fungovat bude pro všechny obyvatele a navíc i pro další 4 obce v okolí. Detaily teď přidá reportérka Vlasta Gajdošíková. Zdravím.
15: Hezké ráno. Šlapanicko je v rámci Jižní Moravy prvním regionem, kde poptávkovou dopravu zavedli. Kromě Šlapanic cestující zaveze taky do nedaleké Prace, Kobylnic, Ponětovic a Jiříkovic. Funguje pouze ve všední dny a v předem určeném časovém rozmezí. Cestující vozí dodávka, kterou si předem objednají přes aplikaci Iris nebo po telefonu, a to nejpozději hodinu před plánovanou cestou. Jízdné se platí u řidiče buď hotově nebo kartou a nejpozději a je stejné, jako kdybyste jeli linkovým autobusem. Služba je totiž integrovaná v dopravním systému Jihomoravského kraje a platí v ní stejný tarif. Takže je tam možné využít i předplatní jízdenky, ale papírové jízdenky z předprodeje ne, protože v autě není validátor. Roční provoz služby na Šlapanicku má stát 1 600 000 korun. Tato částka se ale sníží o tržby z jízdného a platí ho společně všech 5 obcí. Poptávkovou dopravu plánuje od října spustit taky brněnský dopravní podnik. Cestujícím nabídne snazší spojení do těch částí města, kam veřejná doprava běžně nezajíždí, třeba na Červený kopec.
12: S informacemi ze Šlapanic u Brna se přihlásila Vlasta Gajdošíková. Díky a naslyšenou.
15: Naslyšenou.
11: Nejdůležitějším dopravním prostředkem teď v Nepálu je vrtulník. Armáda jich používá bezmála 20. Ne všechno se v nich ale dá bezpečně přepravit k lidem v horských oblastech odříznutých při záplavové vlně. Benzín, nafta, plyn na vaření nebo stavební materiál musí nahoru do hor vyvést džípy a malé dodávky. Jediná zbývající cesta do nejpostiženějších oblastí je přitom jen úzká silnice bez asfaltu, která na zvýšený provoz zdaleka nestačí. Jak se na vlastní kůži přesvědčil i náš zpravodaj na místě David Jakš.
16: Tohle je teprve začátek a jistota, že sklon ani povrch nemůže naše Toyota zvládnout, mě rychle přešly. Cesta nemá na šířku ani 4 metry, pod koli se střídají ostré kameny s ještě ostřejšími a než dojedeme do nejzasaženějšího okresu Nuvakot, musíme překonat 4 horské hřebeny a nespočet vodních brodů.
17: Jiná cesta tam prostě nevede. My vezeme celtovinu, stany, deky, oblečení, trvanlivé jídlo, hygienické potřeby a třeba i stolní hry. Nevěřili byste, jak jsou ty hry pro děti důležité, aby se nedostali do psychických problémů po tom, co viděli a zažili.
16: Vysvětluje mi paní Sajana Šresta z nepálské pobočky české organizace Člověk v tísni a připouští, že dojezd není stoprocentní. Mít dobrého řidiče nestačí, místní přidávají modlitbu a ohleduplnost. Na 15 minut jízdy připadají 2-3 minuty couvání, protože jinak se cesta zablokuje. Každý chce dojet, než přijde odpolední monzunový liák. A v kombinaci s tmou je to pořád mimořádně blízko. Nakonec přichází obojí a Nepálci tomu čelí po svém. Řidič zrychlí a posádka zpívá. Tam, kde byly kameny, se teď valí voda a občas strne okraje cesty a ve tmě a v dešti je vlastně lepší to nevidět. Těžké dodávky se sudy s naftou zapadají do bahna stále častěji a stává se, že zapadnou tak hluboko, že musí počkat do rána, než je ostatní řidiči vyprostí. Přesně 100 kilometrů nakonec zvládáme za krásných 13 hodin. Ubytovna bez elektřiny nestojí za řeč, důležité jsou dvě věci. Materiální pomoc dovezla humanitární organizace Člověk v tísni včas. A ta další, všichni nocujeme bezpečně vysoko nad rozbouřenou řekou Tríšulí. Z nepálského Nuvakotu, David Jakš, Český rozhlas.
12: A 5 minut před 9:30 máme pro vás ještě jedno téma. Na České televizi a její online platformě i vysílání dnes uvedou nový český seriál Filtr. O 6-dílné minisérii, která měla premiéru na začátku července na festivalu v Karlových Varech, budeme mluvit s filmovou publicistkou webu i rozhlas Kristýnou Roháčkovou. Dobré ráno.
18: Hezký den. Hlavní postavou Filtru je Matyáš, neboli Maty, což je docela obyčejný 15-letý kluk. Potkáváme ho zrovna ve chvíli, kdy dělá talentové zkoušky na uměleckou střední školu. Má z toho pochopitelně nervy a navíc se to v něm pere, protože jeho nejlepší kamarádi jdou na jinou školu a Maty ho trápí, že už se nebudou tolik vídat. Když se pak před školou snaží zahnat obavy takovým malým tanečkem, tak se seznámí s Radkem, na první pohled velmi sebevědomým, věčně vtipkujícím klukem a od začátku je jasné, že s Matym nechce být jenom kamarád. Jenže Radek má holku a taky je Matymu a Radkovi 15, takže se jedno emotivní rozhodnutí změní v pořádný malér pro oba a spustí se série nešťastných událostí, kterým by se z pohledu dospělého nejspíš dalo předejít, ale pro dospívajícího člověka působí velmi autenticky a žitě, aniž by se ty situace jakkoliv zjednodušovaly nebo vyumělkovávaly, anebo jim byla odpíraná skutečnost, že v tomhle věku někdy naše kroky a pocity mohou působit monumentálně, nebo že schovávat se za přetvářkou může člověku ublížit v jakémkoliv věku. Mám tu z Filtru krátkou ukázku. Uslyšíte v ní Matyho babičku v podání Simony Pekové, maminku Martu Isovou a také jejího přítele Petra Lněničku. Ti se Matymu snaží promluvit do duše, jsou to ale takové ty fráze z ranku, to, co prožíváš, je jenom fáze, ze které vyrosteš, což zranitelnému mladému člověku akorát ještě více ublíží.
19: Domluvila jsem ti rande.
20: Mami, já jsem tě prosila, aby ses mu nemontovala do těchto věcí.
19: Prosím tě, teď on nikdy nechodil s holkou, tak nemůže vidět, jaký to je.
21: Tak za zkoušku nic nedáš, ne?
12: Za režií a scénářem k seriálu Filtr stojí debutant David Semler, který i před kameru postavil ve velké míře neznámé tváře. Koho tedy v seriálu uvidíme?
18: Ta nejznámější jména už jsem zmínila. Nezmínila jsem ale, kdo hraje Matyho, tedy hlavní roli. V té se představí Antonio Šoposky. Toho můžete znát třeba z dramatu Tancuj Matildo, kde se objevil po boku Reginy Rázlové a Karla Rodena a později za svůj herecký výkon získal nominaci na Českého lva. Ve Filtru si s ním zahrálo několik mladých herců, pro které šlo o první velkou zkušenost před kamerou. Platí to i o představiteli Radka, kterým je student Pražské konzervatoře Adam Buš. Dále pak se tam objeví Iva Zahrán, Daniel Šíp nebo Julie Loutanová. Vykročené mezi diváky má zatím Filtr na výbornou. Jsme zmiňovali jeho premiéru na festivalu v Karlových Varech, což se předtím podle kreativního producenta Jaroslava Sedláčka povedlo jen dalším 5 českým hraným seriálům a je to velmi pěkná společnost. Jsou to třeba série Pustina nebo Hoří Cíkeř. Já už jenom dodám, že zatímco první program České televize bude servírovat epizody Filtru tou tradiční cestou, tedy každou středu večer jeden díl, na platformě i vysílání je už teď ke zhlédnutí komplet celý seriál. Těch 6 zhruba půlhodinových epizod je dohromady ještě asi o 20 minut kratších než letní filmový spektákl Odysea.
12: To zní jako pozvánka od filmové publicistky webu i rozhlas Kristýny Roháčkové. Díky, naslyšenou.
18: Děkuju, naslyšenou.
11: Ranní plus se pomalu, ale jistě chýlí ke konci a ve studiu už nás za chvíli vystřídá kolega Lukáš Matoška, ale přečeno on už nás tady přišel vystřídat a postavil se za mikrofon, aby nám řekl, o čem bude dnešní pořad pro a proti. Islanďané o víkendu odmítli obnovení přístupových rozhovorů do Evropské unie, co tím dali za signál členským zemím a dalším státům, které o členství usilují. Lukáši, koho jsi pozval do tohoto pořadu?
22: Pozvali jsme si nezařazeného europoslance Ondřeje Dostála,
0: Fiala a europoslance TOP 09 Luďka Niedermayera.
11: A je Evropská unie tedy teď lákavá už jen pro země, které z členství budou mít nějaký ekonomický prospěch, nebo stále nabízí i víc?
0: Já na to tu odpověď nemám, ale budu se na to ptát našich hostů, protože tohle zdá se je ta hlavní otázka po islandském referendu, které tedy odmítlo obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií, protože je skutečností, že bohatší země typu Islandu, Norska nebo můžeme dodat Švýcarska o členství v Unii neusilují, zatímco tady máme řadu zástupců, které můžeme nazvat, řekněme, těmi relativně chudšími zeměmi, jako je Černá Hora, Albánie a konečně jako je i Ukrajina.
11: Tak to je Lukáš Matoška, za pozornost Rannímu plusu teď děkuji.
12: Šárka Feniková
11: a Daniela Vrbová, mějte se hezky.
3: Bylo 9:30.
8: Český rozhlas plus. Zprávy.
3: Podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové má srpnový útok na letiště v Lipsku všechny známky státem podporovaného terorismu, řekla to před dnešním jednáním unijních ministrů zahraničí v Irsku. Německo včera oficiálně přisoudilo odpovědnost za útok Rusku. Ministři by měli dnes debatovat právě i o tom, jaká by měla být reakce na tento útok. Česko na jednání zastupuje ministr Petr Macinka z motoristů. Rusko v noci útočilo na ukrajinské přístavní město Oděsu. Ruské střely zasáhly 24-patrovou obytnou budovu i několik aut a způsobily výpadky proudu. 8 lidí, včetně jednoho dítěte, je zraněných. Na síti Telegram o tom informoval náčelník městské vojenské správy Serhii Lisak. Ruské vzdušné útoky na Oděsu pokračují už několikátý den v kuse. Odborníci dnes exhumují ostatky Jana Masaryka. Po téměř 80 letech je vyzvednou z lánské rodinné hrobky. Nová pitva by mohla pomoci objasnit tragickou smrt bývalého československého ministra zahraničí. Na Pražský hrad popolední dorazí ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO s prezidentem Petrem Pavlem. Bude jednat například o výdajích na vzdělávání. Ty by měly být podle návrhu ministerstva financí příští rok meziročně vyšší, celkem 288 miliard korun. Podle Plagy ale v rozpočtu stále chybí asi 6 miliard, třeba na financování soukromých a církevních škol. Spojené státy dokončily další vlnu útoků na Irán, informovalo o tom americké centrální velitelství. Podle iránské státní agentury zemřelo při nočních úderech 11 lidí. Irán v odvetě útočil na americké základny v Perském zálivu. Střely musely sestřelovat Kuvajt, Bahrajn nebo Jordánsko. Spojené státy a Irán obnovily ostřelování tento týden po měsíci relativního klidu. Kvůli sporu o kontrolu nad Hormuzským průlivem zdražila cena ropy na světových trzích. Úřad práce od 1. září finančně podporuje rodiče studující na vysoké škole. Pokud splní podmínky, můžou měsíčně získat příspěvek zhruba 7,5 tisíce korun. Sloužit má na zaplacení chův nebo dětských skupin po dobu studia. Žádosti je možné posílat třeba online přes portál Jenda. Podmínky pro získání příspěvku přibližuje mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
2: Dávka je určena studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek, osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině a současně studují vysokou školu v prezenční formě nebo vyšší odbornou školu v denní formě na území České republiky.
8: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
3: Ve funkci dnes končí hlavní hygienička Barbora Macková. Rezignovala na vlastní žádost. Své rozhodnutí odůvodnila tím, že neměla dostatečnou podporu pro finanční a personální stabilizaci hygienické služby. Mackovou dočasně nahradí ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum. Hongkongský aktivista Joshua Wong se u soudu přiznal ke spiknutí proti bezpečnosti Číny. Informovala o tom agentura AP. Hrozí mu doživotní trest. Bývalého studentského vůdce viní úřady z podpory nezávislosti Hongkongu na Číně. Od roku 2024 si Wong zároveň odpikává 5letý trest za podvracení státu. V roce 2018 byl aktivista navržený na Nobelovu cenu za mír. V italských Benátkách začíná 83. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Cenu za celoživotní dílo Zlatého lva převezme americký herec a režisér George Clooney. O hlavní cenu bude soutěžit celkem 21 snímků. V sekci pro restaurované filmy bude na festivalu uvedená restaurovaná kopie československého snímku Valerie a týden divů režiséra Jaromila Jireše. Brněnské národní divadlo dnes slavnostně zahájí novou sezonu. Na Piacetě před Janáčkovým divadlem představí návštěvníkům premiérové tituly. Tradiční večerní koncert vážné hudby letos doplní stanoviště s aktivitami z divadelního zákulisí. Doplňuje lektorka Klára Mazlová.
1: 4 stanoviště, 2 budou operní, škola dirigování, kde se dětem i dospělým budou věnovat dirigenti Janáčkovy opery. Dozví se, co to je partitura, jak se diriguje, dozví se, jestli vůbec někdy dirigent má čas si odpočinout. Jedno bude baletní a jedno bude činoherní.
3: Pohled na dopravu na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 182. Čekejte silný provoz. Do zúžení v Brně pojedete necelých 25 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici ze 7. kilometru pojedete v koloně, k Ořechu je to na půl hodiny. A na Pražském okruhu směrem na D1 se jede pomalu od dálnice D6. K Ořechu pojedete půl hodiny a ještě třeba ulice 5. května směrem do centra za sjezdem na Pankrác. Čekejte kolonu k muzeu, pojedete zhruba půl hodiny. Dobře, dojeďte. Středa je zatím slunečná, ovšem od západu se bude postupně zatahovat a hlavně na horách se ojediněle objeví přehánky. Odpolední teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 27 a na horách pak kolem 17. Tolik zprávy. Teď už Lukáš Matoška začíná pro a proti.
0: Co si má Evropská unie vzít z toho, že Islanďané v referendu odmítli obnovení přístupových rozhovorů? Je to varovný signál, že se 27 musí změnit, pokud chce být atraktivní pro státy mimo ni? A nebo je členství dostatečně lákavé, protože o něj usilují například země západního Balkánu? Jak pravděpodobné je, že se unie v dohledné době rozšíří? A je to žádoucí?
8: Pro a proti Lukáše Matošky.
0: Našimi hosty jsou nezařazený europoslanec Ondřej Dostál. Dobrý den do Bruselu.
4: Dobrý den.
0: A člen poslaneckého klubu Evropské lidové strany, europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer. Dobrý den i vás zdravím do bruselského studia.
22: Dobré jutro.
0: A začněme od vás. Čím si vysvětlujete, že Islanďané většinově nestojí o členství v Evropské unii?
22: Ten rozdíl, který byl relativně těsný, myslím si, není úplně překvapivý. Island je velmi speciální ekonomika, patří to mezi nejbohatší země na světě, zároveň nejdražší země na světě. Zároveň je velmi silně propojená s Evropskou unií, jednak je součástí našeho jednotného trhu, je součástí schengenského systému, jeho bezpečnost je garantovaná pomocí NATO a hold těsná většina nebo mírná většina občanů se rozhodla, že prohlubovat to partnerství s Evropskou unií není úplně zásadní, zřejmě, nebo není v jejich zájmu. Myslím si, že velkou roli tam sehrála otázka rybolovu, ke které se asi dostaneme.
0: Pane Dostále, váš pohled?
4: Tak referendum ukázalo, že Evropská unie je nástroj mezinárodní organizace, která má výhody, ale i nevýhody a každý stát, ať už vstupuje nebo je členem, si musí průběžně hodnotit, zda výhody členství převyšují nevýhody. Island si ponechal výhody, ale odmítl nevýhody, evropské regulace a omezení, příspěvky do většiny rozpočtů a podobně. Přitom je členem Schengenu, je členem NATO, jak bylo správně řečeno, je členem Evropského hospodářského prostoru, takže je vázán pravidly jednotného trhu, má svobodný pohyb zboží, osob, služeb, ale není vázán pravidly mimo EHS, tedy například v oblasti rybolovu, jak bylo správně řečeno, zemědělství nebo zahraniční politiky. A taky, pokud se nemýlim, tak je součástí EFTA, ale není součástí celní unie, takže má volnou celní politiku vůči třetím zemím. Takže pro bohatou zemi může dávat smysl, aby si nechali tento status, ale dále ho neprohlubovali.
0: Pane Niedermayere, není to pro Evropskou unii varovné, že podle všeho si na Islandu vyhodnotili, že převažují nevýhody u případného členství v unii?
22: Zajímavé bylo, že já jsem nezaznamenal nějakou velkou diskuzi ani v Bruselu, ani v České republice o tom, jestli bychom si vlastně přáli, aby Island se stal členem Evropské unie, nebo jestli bychom si to naopak nepřáli. Čili myslím si, že to bylo relativně okrajové téma. A když se dívám na tu dnešní populismem dominovanou dobu, tak já bych si úplně netroufl soudit, že to referendum říká, že občané nějakým pečlivým způsobem, téměř bych řekl s akademickou přesností, zvažovali ty výhody a nevýhody.
0: Promiňte, že vám myslím do toho vstupuju, ale ze strany islandské vlády zaznělo, že tomu referendu předcházela dost robustní demokratická debata, ve které zazněly nejrůznější argumenty.
22: To je otázka, jaký zájem vlastně byl o přesnost těch argumentů, a znovu se vracím k té otázce rybolovu, který je pro Island zřejmě zcela zásadní. Myslím si, je to druhý největší sektor tamní ekonomiky a má desetiletá zkušenost v evropské politice, říká, že ryby jsou opravdu peklo. To dohadování o tom, kdo má jaká práva, kde lovit, jakým způsobem se dá lovit, jakkoliv ten zájem je naprosto odůvodnitelný, protože ta politika se snaží o to, aby nadále bylo co lovit, tak je to nesmírně kontroverzní a já mám pocit, že tento argument, když je správně podán, převáží ty argumenty ostatní. Ale myslím si, že je důležité to rámovat tím, že Island je opravdu velmi bohatá země, ve které se skvěle žije, která je zároveň hrozně malá. Má méně než 400 tisíc obyvatel, ještě pár slov.
0: Určitě.
22: A to znamená, že pro ně by to členství v EU z hlediska zapojení do těch institucí byl úplně jiný úkol než pro zemi, která má 10 nebo 40 milionů obyvatel.
0: Na to bohatství Islandu a na to, jakou roli to v tomto referendu hrálo, bych se, pánové, ještě zaměřil, protože tady podruhé zaznělo ze strany pana Niedermayera, obracím se na vás, pane Dostále, že důležitým tématem islandského referenda byl rybolov. Tak nelze ten výsledek vnímat tak, že zkrátka Islandiané se zalekli toho, že by do svých vod měli přístup i rybáři z jiných zemí Evropské unie, a že nebýt této obavy, tak by bývalo to referendum třeba dopadlo jinak ve prospěch unie?
4: Já si myslím, že to tak je. Island má klíčový produkt, což je rybolov nebo klíčovou oblast, a v této oblasti si chce podržet co největší kontrolu, dá se říct suverenitu. Takže pokud se jedná o ekonomiku s počtem obyvatel, řekněme, jako je Brno, a ta se zabývá zejména rybami, proč ne, a jinak jsou bohatí. Ještě jedna věc mě přijde zajímavá, a nejenom ve vztahu k Islandu. Nejde dost dobře být součástí více celních unií současně. To znamená, že pokud vstoupíte do poměrně hodně sevřené unie, jako je EU, tak si tím současně zavíráte dveře k volnějšímu obchodu s jinými ekonomikami, asijskými, americkými a podobně. A možná i toto, byť to možná lidé úplně na Islandu nezvažovali, je důležitá otázka pro každou přistupující zemi.
0: Pane Niedermayere, nezavřel by si Island dveře ke spolupráci s jinými částmi světa, kdyby vstoupil do Evropské unie? Nemohlo i toto v tom rozhodnutí v referendu hrát roli?
22: Já mám pocit, že ta samotná účast na tom společném trhu, jednotném trhu, který vlastně znamená, že ty pravidla ty země musí pasivně přejímat, výrazným způsobem formuje tu podobu té ekonomiky. A když jsem se krátce na Island díval, tak opravdu zjistíte, že ty tři sektory jsou turismus, rybolov a tuším energetika, kde Island je nesmírně ekologicky, klimaticky čistá země. Čili já bych tam tady tenhle argument úplně neviděl v situaci 400-tisícové země, ale bylo zajímavé, možná se ještě dostaneme druhé téma, které tam trošinenku viselo, a to je otázka eura. A tady si myslím, že to rozhodnutí Islandianů, já ho nechci hodnotit, jestli je dobré nebo špatné, ale ukazuje nesmírně krátkou paměť, protože Island byl jedna ze zemí, která byla nejhůř a nejrychleji postižená světovou finanční a ekonomickou krizí v roce 2008. Dokonce Island byl zachraňován Mezinárodním měnovým fondem, spoustu lidí přišlo velké množství peněz, pokud si to dobře pamatuju, tak HDP, myslím, klesl o nějakých 10% bodů, a za touto krizí hodně stála prostě islandská měna a spekulace na kurz této měny, čerpání cizoměnových úvěrů s nižšími úrokovými sazbami a tak dále. A je zajímavé, jak se to úplně vykouří prostě z té historické paměti, a já když jsem vlastně si trošku sbíral aspoň nějaké podklady na tento náš dnešní rozhovor, tak jsem vlastně zjistil, že v té první fázi tam o tom vůbec nic nebylo. nebylo. Tohle bylo jakoby hluboce zapomenuto.
0: Nicméně zastánci obnovení přístupových rozhovorů v Evropské unii před tím islandským referendem právě i možností přijetí eura argumentovali. Není to, pane Dostále, překvapivé a nebyla by společná měna něčím, co by takové malé ostrovní ekonomice, malé, byť velmi bohaté, pomohlo a co by ji zastabilizovalo a třeba ochránilo před takovými finančními krizemi, jako byla ta z roku 2008?
4: To je složitá otázka, zda je lepší věřit společné měně nebo vlastní měně, případně se orientovat ještě na nějakou třetí měnu. Pokud by euro bylo skutečně nejsilnější měnou na světě, bylo rezervní měnou, já nejsem odborník na tyto oblasti, ale zatím bohužel se to tak neděje, přestože k tomu náběh byl, tak by třeba to hodnocení bylo jiné, ale úplně to tak v tento moment není a je to otázka nejenom pro Island, ale i pro Českou republiku a další země, které eurem v tento moment neplatí a zvažují, jestli tak bude, či nebude.
0: Vaše stručná reakce, pane Niedermayere?
22: No to já vidím úplně jinak, protože nejde o to, jestli ta měna je největší, ale jestli odpovídá struktuře a provazbě mé ekonomiky. A vzhledem k tomu, že Island je členem jednotného trhu, tak by tam nějaké výhody byly. Na druhou stranu je něco jiného, když obchodujete v rámci s eurozónou, například já nevím, automobilové součástky, které mají marži jednotky procent. A pokud váš hlavní sektor ekonomický je turismus a rybolov, ve kterém přece jenom ta cenotvorba funguje jinak. Já bych spíš řekl, že je to členství v eurozóně by zvýšilo finanční stabilitu Islandu, což je důležitá věc, protože banky by se stály součástí bankovní unie, by lépe dohlížené a také by existovaly mechanismy na řešení krizí, což by bezesporu Islandianům v případě, že se bude opakovat někdy nějaká finanční krize, mohlo docela dost pomoci.
0: Přesvědčil vás pan Niedermayer, pane Dostále?
4: Jsou to zajímavé otázky k úvaze. Island pro nás není tolik relevantní, podstatné jsou, byť je to zajímavá země, podstatnější jsou otázky přistoupení například Moldovy, Ukrajiny či dalších zemí a tam my budeme muset zvažovat, jestli je to výhodné i pro nás a jestli ty nevýhody nepřevyšují, protože konec konců Evropská unie není charitativní organizace, je to mezinárodní organizace, která má posílit prosperitu členských států a toto bude důležitá otázka.
0: K čemuž bych se taky ještě rád dostal, teď ale připomenu, že našimi dnešními hosty v Pro a Proti jsou nezařazený europoslanec Ondřej Dostál a europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer.
8: Posloucháte Pro a Proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pane Niedermayer, není to dnes tak, že bohatší státy, jako je Island, o členství v Evropské unii nestojí, zatímco ty relativně chudší, které teď zmínil pan Dostál, o něj stojí?
22: Je to možné, to, jak také někteří čeští politici vlastně prezentují členství Evropské unie, že je to cesta k penězům. Nechvalně známý výrok Miloše Zemana na toto téma, tuším pro Financial Times. To je jeden způsob, jak je to prezentováno. Je to způsob nesmírně nešťastný a devastující, protože naznačuje těm, kteří tam ty peníze dávají, že jsou vlastně hloupí, ale já bych spíš řekl, že mnohem větší roli v tom hraje nyní geopolitika a také historie. Zkušenost Islandu z první a druhé světové války, které vlastně dali vznik tomu uspořádání v Evropě, které velmi úspěšně vlastně zajistilo mír mezi zeměmi Evropské unie. To je něco, co tuto zkušenost Island nemá. A jakkoliv já jsem velký příznivec rozšíření Evropské unie, zejména o ty země na Balkánu, které už více než 10 let se na to připravují, tak jsem daleko od toho tvrdit, že každá země na světě, která je skvělá jako Island nebo jako Kanada, se má stát členem Evropské unie, protože pro ně ta Evropská unie něco znamená úplně jiného než dneska třeba pro Estonce nebo Čechy.
0: Pane Dostále, nebylo by to krátkozraké dívat se na členství v Evropské unii jako na něco, co má přinést peníze?
4: Předně základní jednotkou mezinárodního pořádku je stát, svrchovaný stát. Pokud se svrchované státy rozhodnou udělat si organizaci, ať už je to Evropská unie nebo ASEAN nebo něco dalšího, je to v pořádku, pokud jim to všem prospívá. Pokud zjistí, že ty nevýhody převyšují, tak ty organizace se rozpadají, jsou opouštěny. Co si myslím, že je dobré říct na počátek, neuvažujeme v pojmech bloků. soupeřících. Uvažujeme radši v kontextu spolupráce, kdy by to nemělo být tak, musí si země vybrat, buď budete v Evropské unii a nepřáteli všech ostatních, anebo budete mimo Evropskou unii a pak budete vyvrženi ze spolupráce s Evropskou unii. Je tam mnohem více variant.
0: Kdybyste měl odpovědět na tu moji otázku?
4: Ještě jednou poprosím o ní.
0: Ptal jsem se v návaznosti na to, co namítal Luděk Niedermayer, zda by nebylo krátkozraké vnímat členství v Evropské unii jako něco, co má přinášet peníze danému státu, který vstoupí.
4: Krátkozraké to není, protože každá vláda odpovídá svým občanům za mír a prosperitu a pokud tu prosperitu nebo ten mír vstupem do jakékoliv organizace ohrozí, tak do ní vstupovat nemůže. Pokud ji tím naopak posílí, potom vstupovat může. A v tomto není výrok Miloše Zemana zcela mimo, naopak, protože pokud vstup do Evropské unie nějaké zemi přinese finanční prostředky, tak v takovém případě je to argument pro. Pokud by znamenal ztrátu, jo, výdaje platit na ostatní, tak v takovém případě to lze zvážit jako v případě patrně Švýcarů, možná Islandianů.
0: Pane Niedermayere, nemyslíte, že Islandiany od členství v Unii mohlo odradit i to, že kdyby vstoupili, tak by za to svoje členství museli platit?
22: Nedovedu si představit a nebylo by to racionální a pokud tady kolega možná, že já nevím, jestli chtěl nebo nechtěl rozlišit to, ty peníze, které získáváme v rámci evropského rozpočtu anebo ten ekonomický benefit členství v Evropské unii.
0: Protože ten měl jsem dojem, že mluví o obojím, tak to možná rozdělme.
22: No a to právě rozdělme, protože pokud se bavíme o těch penězích, které my dostáváme, o kterých mluvil Miloš Zeman, tak to jsou peníze, které tam dávají ostatní země Evropské unie. A pokud já vystavím konstrukci, že EU je o tom, že dostávám peníze od těch ostatních, tak se ptám, proč oni chtějí být součástí tady tohoto uskupení a zároveň se dostávám do velmi komplikované situace v okamžiku, kdy pominou ty okolnosti, kdy já ty peníze dostávám a měl bych je tam naopak dávat ve prospěch těch jiných chudších zemí, tak se mi celá tato konstrukce rozpadne jako balíček z karet. Na druhou stranu ty přínosy zapojení do Evropské unie a jenom v oblasti jednotného trhu jsou násobně vyšší než ty přínosy, které my máme z toho, že se nám bohužel k naší škodě nepodařilo dotáhnout na průměr bohatství Evropské unie za ta léta, co jsme členy.
0: Pane Dostále, to byste uznal, že ty benefity spočívající v členství v Evropské unii spočívají především v jednotném trhu, spočívají především v určité záruce prosperity?
4: Je to vždycky otázka, co dostáváme a co dáváme. My jsme získali nějaké euro dotace, euro peníze, nějaké transfery, když jsme vstoupili, ale na druhou stranu jsme umožnili zase západním zemím přístup na náš trh, ať už realitní, ať už na trh bankovní a podobně, což zase pro ně není jako úplná ztráta, to si řekněme otevřeně. Dividendy plynou z České republiky na západ. Takže vždycky je to otázka dvou stran a důležitá věc je, že členstvím v Evropské unii si taky zavíráte do určité míry možnost spolupráce s jinými trhy, například asijskými, indickými, čínskými a podobně. S Indií teď budeme mít dohodu o svobodném obchodu. Ale právě, existují přece jenom celní bariéry.
0: Jestli se tím nepopíráte, pane europoslanče.
4: Nepopírám, protože Evropská unie v tento moment jedná protekcionisticky. A pokud například německé podniky mají potřebu chránit ten trh a v tomto smyslu lobují i v Bruselu, ale pro české podniky by to úplně hypoteticky neplatilo, tak v takovém případě to pro nás přestává být zajímavé. My si potřebujeme spíše odemknout tu cestu na trhy celosvětové a tady může být Evropská unie při špatném řízení významnou překážkou. Pokud bude mluvit o strategické rivalitě, pokud bude zvyšovat v podstatě překážky pro spolupráci s těmi třetími zeměmi, tak pro nás to nakonec může být horší, než kdybychom v té unii nebyli. Nebo přesně řečeno byli tak jako Island v nějakém částečném prostoru spolupráce.
0: Pane Niedermayere, tak nemůže to být tak, že si 27 i zavírá dveře ke spolupráci s určitými částmi světa, pakliže samu sebe vnímá jako geopolitický blok s určitými hodnotami?
22: Tak především to, že máme ten vnitřní trh, znamená, že musíme mít obchodní politiku nějakou. A je naprosto naivní si myslet, že Česká republika by si byla schopna vyjednat lepší, hlubší, výhodnější obchodní dohody sama o sobě, než prostřednictvím Evropské unie, protože prostě z naší zemi, jakkoliv jsme skvělá země s 10 miliony obyvateli, se skvělými firmami, tak by se v tom dnešním světě nikdo nebavil. Čili to je naprosto naivní myšlenka, že my na tomto ztrácíme.
0: A nezavírá si Evropská unie dveře k jiným trhům?
22: Evropská unie, to je demokratické uskupení členských zemí, kde ty členské země, ti občané mají nějaké zájmy. A v tom dnešním světě se hrozně pečlivě prověřuje, jestli v rámci té obchodní smlouvy neotvírám těm zemím, se kterými tu smlouvu vyjednávám, víc prostoru, než oni otvírají nám. A to jsou nekonečné debaty, které, tady bych se možná s kolegou shodl, vedou k tomu, že je obtížné ty smlouvy uzavírat. Mm-hmm. Já nevím, jak se stavěl kolega třeba k dohodám Mercosuru a tak dále, ale to jsou všechno věci, které narážejí prostě na obrovský odpor v rámci svobodné demokratické společnosti. A já si jenom troufám pochybovat, že kdyby vyjednávala takovéto dohody Česká republika, že by tomu u nás bylo jinak.
0: To byste uznal, pane Dostále, že Česká republika v rámci Evropské unie je silnější, pakliže jde o dojednání dohod s celými kontinenty, dohod o volném obchodu?
4: Lze souhlasit s tím, že vyjednávat za větší blok je vždycky snazší než za menší blok nebo jednotlivou zemi. Na druhou stranu si nemyslím, že by Česká republika byla ve světě ztracena. Já jsem měl možnost teď navštívit Pákistán, Indii, Čínu, Mongolsko. Všude si pamatují Československo jako vynikajícího partnera, který nikdy nebyl koloniální zemí, který vždycky pomáhal rozvojovým zemím a jsou připraveni nám vracet. Kdežto s některými západními zeměmi mají objektivní v podstatě nejen historické, ale i obchodní rozpory. Čili v takové situaci může být pro Českou republiku, případně pro nějaký blok středoevropských států, řekněme třeba V4, snazší vyjednat dobré obchodní podmínky, než pokud se vyjednává za větší celek, kde jsou ale ty, řekněme, komparativní výhody rozdílné.
0: Což mi poněkud připomíná slova premiéra Babiše, stará jenom pár dnů. Pan premiér vyzval k tomu, aby se vytvářely koalice, které budou hájit zájmy nás, středoevropanů, tedy i zájmy Česka. Souhlasil byste s tím, pane Niedermayere?
22: Bezesporu ty koalice vznikají v radě. Mám pocit, že v radě při projednávání každého dokumentu vzniká nějaká koalice, která se snaží získat tu kýženou většinu. Mě trošku na tomhle výroku mrzí, že mám pocit, že vzniká v kontextu projednávání evropského rozpočtu. A do toho jednání vlastně ta naše země, stejně tak jako země našeho regionu, jdou sice s racionální, ale s neprosaditelnou a vlastně ne úplně férovou pozici, že chceme do něj platit co nejméně a dostávat co nejvíce. A samozřejmě takový zájem nemůže být prosaditelný, protože ty ostatní země mají přesně to postavené jinak v tom, že oni, protože z rozpočtu nejsou schopni dostávat dostatek peněz, protože rozpočtu dominuje koheze a zemědělská politika, tak pro ně je evropský rozpočet otázkou toho, kolik do něj platí, zatímco pro nás je to otázka, kolik z něj přijímáme. A myslím si, vyhrocovat tento spor nepomáhá. Samozřejmě tahle myšlenka tu má každý premiér v hlavě, ale myslím si, že by ji spíš měl držet v té hlavě a držet si je na ty kuloární jednání, ve kterých se bude snažit za tou plentou v tichosti vyjednat co nejlepší podmínky, ale dávat to příliš na odiv vlastně atakuje tu vyjednávací pozici těch politiků z bohatých zemí, kteří jsou ve velmi obtížné situaci. A jde to pak k tomu, co se bohužel stalo, že německý kancler se snaží sjednotit ty země, které platí do rozpočtu, aby přitlačili na to, aby ten rozpočet byl co nejmenší. A to je přesně to, čeho jsme nechtěli dosáhnout.
0: Pane Dostále, tak nepřipomíná teď ten český přístup reprezentovaný vládou Andreje Babiše, že z Evropy chceme dostat maximum, ale chceme dávat minimum?
4: Je to tak překvapivé. Jeden dávný státník, tuším britský, řekl, že jeho země nemá přátel, ale jenom zájmy. A přiznejme si otevřeně, takto jednají i zástupci Německa, Francie či dalších zemí při těch vyjednáváních v rozpočtu. Čili i Česká republika by měla především dát na stůl své zájmy a snažit se, zní to možná trošku ošklivě, ale co nejvíce získat a co nejméně zaplatit. Jo a z toho střetu těchto nejrůznějších zájmů pak snad vzejde kompromisní úvaha o rozpočtu, který pak třeba schválíme a bude výhodnější pro všechny zúčastněné, než kdyby se nedohodli.
0: Vraťme se, pánové, závěrem k našemu tématu, kterým je případné rozšiřování Evropské unie. Tak už víme, že se Unie v dohledné době nerozšíří o Island. Nicméně jsou tady další zájemci, například nebo možná především země západního Balkánu. Pozice české vlády je, že by se členy měly stát vlastně velmi rychle. Tady s tím souhlasíte, pane Niedermayere, prosím stručně?
22: Ano, jednoznačně je to náš zájem, je to zájem Evropské unie a ještě k tomu, co jste říkal před chvílí, ano, my bojujeme za své zájmy, ale uvědomme si, co je náš zájem a ty eura z toho evropského rozpočtu hrají mnohem menší roli než fungující Evropská unie, soudržná Evropská unie, která zajišťuje naši prosperitu a bezpečnost v tom dnešním světě.
0: Pane Dostále, podle vás měla by se Černá Hora nebo Albánie stát členskými zeměmi unie co nejdřív, jak říká premiér Babiš?
4: Budeme si muset spočítat plusy a mínusy a oni si budou muset spočítat, jestli je pro ně zajímavější vstoupit do Evropské unie a do určité míry si zavřít zase některé vztahy třeba s asijskými trhy.
0: Našimi dnešními hosty v Pro a Proti byli nezařazený europoslanec Ondřej Dostál a člen poslaneckého klubu Evropské lidové strany, europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer. Pánové, oběma vám děkuju.
22: Děkuji, nashledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.

0: musí hospodařit s částkou 288 miliard korun, což je asi o 1,5% víc než letos. Prezident Pavel včera řekl, že vzdělávání je jednou ze strategických priorit Česka a tomu by měl odpovídat i rozpočet.
1: Protože jedině vzdělaná společnost bude zároveň taky odolná a bude prosperující. Pokud se to neodrazí v rozpočtu na školství, na vzdělávání, pak je evidentní, že to asi za prioritu nepovažujeme.
0: Podle ministra Plagy v rozpočtu ministerstva na příští rok chybí asi 6 miliard korun. Policie po výbuchu v německém Augsburgu zcela uzavřela vlakové nádraží. Na místě našla další podezřelý předmět. Omezená je i autobusová a tramvajová doprava v okolí a přilehlé ulice jsou uzavřené. Při explozi neznámého předmětu utrpěli dva lidé lehká zranění.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík opakovaně schvaloval bonusové příspěvky brněnské zubní ordinaci, která sídlí v jeho domě a vlastní ji jeho syn. Český rozhlas to zjistil z úhradových dodatků, které pojišťovna zveřejňuje. Příspěvek dostává ordinace za to, že bere nové pacienty a zvyšuje tím dostupnost. V Brně dostali příspěvek jen 4 zařízení z přibližně 300. Pojišťovna nevysvětlila, podle jakých kritérií ordinace vybírala. Smolík na dotazy Českého rozhlasu dlouhodobě nereaguje, nevyjádřil se ani jeho syn. Létat nad Ruskem už podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského není bezpečné. Ukrajinské drony tam podle něj budou útočit i dál. Zelenský proto varoval ruské i zahraniční letecké společnosti, aby se ruskému vzdušnému prostoru vyhýbali.
3: Ukrajina nezahrožuje civilní aviaci.
4: Ukrajina nebude podle Zelenského záměrně ohrožovat civilní letecký provoz. Nechce vystavit žádné letadlo nebezpečí. Bude ale třeba počítat s přítomností ukrajinských dronů nad ruským územím.
3: Nebo nad Rusií zaraz dla dronů.
4: Dokud je válka, nebe nad Ruskem patří dronům a není v něm místo pro civilní letecký provoz, uvedl Zelenský. Ukrajinské drony dokázaly, že jsou schopné zasáhnout sklady ruského internetového obchodu Wildberries u Moskvy i cíle u Petrohradu. Ukrajinský prezident slíbil pozastavení dronových náletů v době případných mírových rozhovorů v Moskvě, podobně jako to bylo, když minulý týden do ruské metropole přiletěl šéf CIA John Radcliffe. Z Ukrajiny Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Podle ruského prezidenta Vladimira Putina znějí Zelenského výroky jako terorismus a s teroristy se podle něj nejedná. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes v Londýně zahájí výstavu středověké tapisérie z francouzského Bayeux. Francie slavné dílo na rok zapůjčila britskému muzeu. Je to Macronova první návštěva Velké Británie od nástupu nového premiéra Andyho Burnhama do úřadu.
5: Přesun tapisérie z Bayeux ve francouzské Normandii byl podle televize France 24 naplánovaný do posledního detailu. Křehkou, téměř 70 metrů dlouhou vyšívanou tapisérii, starou skoro 1000 let, museli restaurátoři po centimetrech složit jako harmoniku. V červenci tajně převezli do Británie. O zapůjčení výjimečného díla, které zobrazuje dobytí Anglie normandským vévodou Vilémem dobyvatelem, se sám zasazoval prezident Emmanuel Macron. Ten se po zahájení výstavy setká s premiérem Andy Burnham a králem Karlem III. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Na obloze můžeme dnes naposledy vidět cvičné proudové podzvukové letouny Aero L-39C Albatros. Formace 3 strojů vzlétne každou chvíli z pardubického vojenského letiště a zhruba za hodinu jeden z nich přistane v pražských Kbelích. Bude novým exponátem tamního leteckého muzea. Ostatní letadla se vrátí zpět. Stroj přibližuje pilot Erwin M.
6: Letoun jako výcvikový byl zamýšlen pro letouny MiG-21, MiG-23. Pokud samozřejmě víme, že dneska máme letouny AS-39 Gripen, tak říct, že letoun L-39C byl vhodný pro výcvik na tento typ, tak plně ne.
0: Na plusu teď máme informace pro řidiče. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem se před sjezdem na Mělník stala vážná nehoda. Na 17. kilometru osobní auto narazilo do kamionu. Osobní auto stojí napříč uprostřed a dálnice je neprůjezdná. Poslední volný sjezd je na 9. kilometru. Pozor ale na souběžné silnici, je dopravní omezení za veltrusy. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici ze 6. kilometru pojedete v koloně k Ořechu. Je to na 20 minut. V

0: osobních autech a na okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech. Kamiony se zastavují už za D1. Osobními auty čekejte půl hodinu navíc. Dobře dojeďte. A zatímco teď převládá slunečno, během dne se čeká od západu až zataženo a hlavně na horách ojedinělé přeháňky. Nejvyšší teploty dnes 21 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. To byly zprávy a teď už začíná další díl podcastu Vinohradská 12.
1: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
2: Počet obětí ničivých povodní v Nepálu a Tibetu dál roste.
3: Úřady pohřešují tisíce dalších.
4: Záchranářům práci v terénu komplikuje obtížně přístupný terén.
5: Zároveň pokračují pokusy o záchranu víc než 900 dělníků z tunelů vodních elektráren.
6: Úřady nestíhají identifikovat a pohřbívat mrtvé, naplňují se i kapacity tamních márnic.
7: Masa vody, bahna, kamení a ledu smetla všechno, co jí stálo v cestě. Co se stalo v Nepálu a jak to teď na místě vypadá, poví náš zvláštní zpravodaj David Jakš. A na příčiny tragédie se zeptám Jana Kropáčka, fyzického geografa z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je středa, 2. září. Dobrý den, Davide. Vážíme si toho, že jste si udělal chvíli na Vinohradskou 12.
8: Já děkuji za pozvání a pojďme na to.
7: Kde teď aktuálně jste?
8: No tak já jsem se vrátil po nějakých 2,5 dnech zpátky do hlavního města, do Kátmandu. Byl jsem v tom nepálském okresu Nuwakot, konkrétně v městě Kalikasan. Nuwakot a Rasuwa, to jsou ty dva nejzasaženější okresy v centrální a severní části Nepálu. Tam vlastně zemřelo, nebo tam se pohřešuje nejvíc lidí, je tam nejvíc zničených měst a vesnic, také ty hydroelektrárny. Člověk sebou zpátky do Kátmandu samozřejmě přivezl spoustu natočeného materiálu, proto tam jel. Teď ho budu postupně zpracovávat, půjde do vysílání, ještě koordinuje s kolegy, jak to bude v těch dalších dnech, no a samozřejmě tam nahoře, tam za sebou necháváte něco, co je pro nás Středoevropany dost těžko představitelné.
7: Vy jste byl totiž opravdu přímo v těch místech, kudy se prohnaly ničivé povodně a ty obrázky z toho, co se stalo v Nepálu a na hranicích Nepálu a Tibetu, ty se dostaly do celého světa. Ta cesta tam a zpátky, ta nebyla úplně jednoduchá v této době, že?
8: No, klasik by řekl, že to byla epická cesta. Mě tak napadá to srovnání. Nahoru do hor, tam mě vzali sebou nepálští pracovníci humanitární organizace Člověk v tísni, mimochodem je naprosto neuvěřitelné, jaké nasazení oni předvádějí. Jenom ta cesta, ta poslední, jediná přístupová cesta, po které se tam ještě dá dostat, pokud tedy neletíte vrtulníkem a tím skutečně novináři, alespoň ti čeští tedy nelétají, je velmi obtížné se do těch vrtulníků dostat, tak musíte absolvovat 100 kilometrů přes 3 horské hřbety. Ta cesta 100 kilometrů trvá 12 hodin, 12 hodin tam, 11 hodin zpátky. Já to odhaduju, že z 80% je to prostě kamenná vysokohorská cesta, plná bahna, velmi nestabilní podloží, navíc do toho prší, vrcholí monzunové deště, takže vlastně projíždíte přes vodopády. Musím říct, že to byla cesta nebezpečná a hlavně všichni po téhleté cestě míří tam a zpátky. Ta silnice v uvozovkách je široká 4 metry, musí se tam vejít 2 auta vedle sebe, což se samozřejmě nevejdou, takže se vyhýbáte. Nemůžou nahoru autobusy, cisterny palivy a tak dále, takže pouze auta do nějaké velikosti, nosnosti a tak dále. Takže je to cesta, na kterou se opravdu nezapomíná.
7: Vy když jste teď v Kátmandu a povídáte si se mnou a srovnáte to s tím, co jste viděl v těch posledních dnech, to, jak vlna smetla domy, mosty, vodní elektrárny, prostě všechno těm lidem, kteří v těch místech žili, jak ty obrazy v hlavě srovnáváte? Jaký obraz z hor vám uvízl nejvíc v paměti?
8: No tak já se přiznám, že mi uvízly takové dvě situace. Tou první byla chvilka, kdy poprvé vyjedete do toho údolí a vidíte, jak to říční koryto s odpuštěním je úplně vymydlené. Ten obrovský rozdíl mezi tou krásnou, zelenou, svěží přírodou Nepálu, teď je vlastně období dešťů, takže teď je Nepál nejzelenější. A v ostrém kontrastu s tím, vlastně tam, kam ta vlna dosáhla, tam, kam ta rozbouřená řeka vystoupala, tak tam převažuje barva taková cementově bílá, šedivá, je tam všechno zničené. Úplně stejnou barvu mají kameny, lidská obydlí, rozbitá auta a tak dále. Je to všechno, mě opravdu nenapadá jiné srovnání než pohřební. Pohřební šedivá, pohřební bílá. To je takový první moment. A ten druhý, to byla situace, kdy jsem dokončil rozhovor s jedním nepálským pracovníkem Člověka v tísni a najednou jsem se podíval před sebou a tam na patníku takový oprýskaný klasický nepálský patník silniční a tam ležel přívěsek takový hodně ušmudlaný s klíčky od zapalování. Já nevím, jestli ty klíčky byly do auta nebo do motorky, ale když jsem se potom otočil, tak jsem vlastně viděl, že takových 20 metrů pod námi je převržený školní autobus, takový ten klasický žlutý, plný bahna. Očividně ho ta řeka musela nějaký kus nést nebo ho přinesla. No a teď vás samozřejmě napadá, jestli to spolu souvisí, jestli ty klíčky byly od toho autobusu, jestli tam někomu vypadly, nebo je tam ta řeka nějakým způsobem zanesla. A nejde se zbavit toho, že pořád myslíte na to, jak ten autobus byl nebo nebyl naložený v tu chvíli, kdy dostal ten zásah. Byly tam děti, nebyly tam děti, kde jsou dneska, kde je ten řidič? A možná, že ty klíčky vůbec od toho autobusu samozřejmě nebyly, já nevím.
9: Kromě humanitárních pracovníků, záchranářů, v těch oblastech se pohybují i lidé, kteří nadále pátrají v těch troskách a bahně po přeživších příbuzných, právě třeba po osobních věcech, které skončily pod vodou. Kolik lidí tam teď je?
8: Ano, tak to je, i když pouze částečně. Ti lidé mají pořád z té řeky obrovský, ne respekt, ale strach, to je strach samozřejmě, bojí se k ní přiblížit. Na břehu je spousta rozházených věcí, šaty, hračky, boty, kusy nábytku, samozřejmě auta, motorky a tak dále, ale ti lidé moc do těch trosek nejdou, drží se dál od té řeky. To pátrání po těch zmizelých samozřejmě pokračuje, už méně v těch skalách a v těch příkrých kopcích kolem řeky, protože jak už uplynulo pár dnů od té katastrofy, tak samozřejmě ta naděje na to, že by někdo, kdo utekl do těch hor, mohl tam přežít nahoře a nebyl objeven, tak ta naděje prudce klesá. Nicméně ti lidé pátrají takovým svým vlastním, poměrně dost smutným způsobem. Potkal jsem hodně lidí, kteří jeli na vlastní pěst právě z hor dolů do Kátmandu a neměli vůbec nic. Oni měli pouze pár peněz v kapse, v druhé ruce mobil. V tom mobilu měli fotku svého příbuzného nebo toho, koho hledali. A vlastně takhle vyzbrojení v uvozovkách jeli do Kátmandu, jeli do nemocnic, do márnic a snažili se tam najít ty své příbuzné, ty své blízké a měli tu fotku, kdyby tedy byla potřeba nějaká identifikace. Tihle lidé vlastně vůbec neřešili, jestli budou mít peníze na cestu zpátky, kde budou v Kátmandu spát, protože v Kátmandu samozřejmě život běží normálně dál, tady jim nikdo nic zadarmo nedá. Takže to byl taky takový zajímavý způsob, v uvozovkách zajímavý, jak ti lidé pátrají.
9: Jak Nepálci o té vlně mluví? Nebo mluví vůbec o tom s vámi, co se odehrálo? Jsou sdílní?
8: Nepálci jsou velmi sdílní, velmi příjemní, otevření lidé. Já se přiznám, že po celá léta, co tady člověk nějak funguje v Asii, tak je považuji za jedny z nejpřátelštějších a nejpříjemnějších vůbec. Navzdory té obrovské bídě, která tady pořád panuje. Ano, oni o tom mluví a je zajímavé, že směrem k vládě, k tomu establishmentu, mají velmi smířlivý tón. Oni neviní vládu z toho, že by mohla za to, co se stalo, že tam jsou nějaké nedostatky třeba v tom vodním systému a tak dále. Jediné, co tedy trošku kritizují, trošku víc tedy, tak je ta velmi špatná úroveň dopravních cest a té dopravní infrastruktury. Oni říkají, že už dávno se stát měl vzorně starat o ty dvě, možná tři nejdůležitější silnice ve státě, z nich tedy ta jedna z nich je právě ta přerušená, úplně odříznutá od světa, proto je ta humanitární pomoc nahoru tak problematická a pomalá, že prostě to je něco, co je pro Nepál životně důležité. Dobré spojení s oběma sousedy, že to kdyby fungovalo, tak by všechno bylo daleko rychlejší.
9: Statistiky obětí ty vypadají bohužel den ode dne hůře. Stovky mrtvých, už přes 1000 mrtvých, tisíce pohřešovaných, ta čísla stále rostou. Objevila se teď taky informace, že se záchranáři snaží dostat k dělníkům v tunelech vodních elektráren, kteří tam uvízli. Kde přesně, jak náročné ty záchranné práce, teda nejen v tunelech teď v Nepálu nebo na hranici Nepálu a Tibetu jsou?
8: Ty vodní tunely nahoře na těch vodních dílech, to je velká neznámá. To jsou vodní díla, jsou to hydroelektrárny na řece Trišulí. Je to celá kaskáda takových menších a středně velkých staveb. ale jsou to i vodní díla na okolních řekách, na přítocích a tak dále. Nepal si od nich hodně slibuje, ten potenciál zdejších řek, ten je obrovský a pracovali na těch stavbách nejen místní dělníci a inženýři, ale také cizinci, hlavně Jihokorejci, byli tam Indové, Číňané, lidé z různých míst světa. No a bohužel většina těchto lidí prostě není. Zmizeli, nejsou, záchranné týmy věří, že by tedy paradoxně mohli najít úkryt ve vodních tunelech, ve vodních šachtách, které jsou součástí těchto hydroelektráren,
10: ano.
8: Ale jsou to zatím pouze otazníky. Těch lidí objevených v těch tunelech je zatím velmi málo a čas bohužel velmi rychle běží.
9: A ty záchranné práce navíc, a vy už jste to říkal, komplikuje teď to vrcholící období dešťů monzunů, to znamená, Prší neustále?
8: Prší velmi často, prší každý den, odpoledne začne pršet a ten déšť trvá často do půlnoci a je to velmi silný monzunový déšť, takže ten úhrn srážek je obrovský, najednou vzniknou vodopády v té krajině, kde ještě před pár hodinami nebyly. Tím právě tímhletím terénem, kde se valí voda, tak putuje ta humanitární pomoc tam a zpátky. No a co si budeme povídat, takovéhle počasí nepřidá na psychice ani těm lidem. Vůbec ta psychika, v jakém jsou stavu ti lidé, mluvil jsem o tom před pár hodinami s jedním lékařem nepálským, tak on říkal hrozné věci, v jakém jsou ti lidé stavu.
9: Nepál požádal o pomoc i ze zahraničí, mimo jiné prosí o mrazáky kvůli velkému počtu zemřelých. Jak dlouho se bude ještě s následky bleskových povodní vypořádávat? Dá se to už teď odhadnout? Mluví o tom vládnoucí garnitura?
8: Budou to roky, budou to určitě roky. Vemte si jenom dát vlastně do pořádku tu hlavní silnici z Kátmandu na sever k čínské hranici. To jsou stavby, které jsou jednak velmi drahé. Také nějakou dobu trvá veškerá ta projektová příprava. Je potřeba dát dostatek stavební techniky. To vůbec není samozřejmost tady v Nepálu. Často Nepálu pomáhají okolní země, Čína i Indie. Bude důležité také sehnat peníze nejenom z domácího rozpočtu, ale Nepál hodně spoléhá na mezinárodní pomoc. Nepálská vláda už řekla, že odhaduje, že bude potřeba minimálně částka 4 až 5 miliard amerických dolarů a to je velmi skromný odhad. Navíc blíží se zima, v těchto zatažených oblastech sice není pravidlem, že by byl sníh, ale hodně se ochladí a to bude pro jakékoliv práce samozřejmě problém, bude nedostatek pracovních sil. Ten odhad, jak dlouho budou ty práce trvat, tak když jsem se ptal Nepálců, říkali 3 až 5 let.
9: Davide, díky, že jste tam, kde jste a díky za všechny ty informace.
8: Děkuji a přeji všem, pokud možno, hezké dny.
9: Jak David říkal, přivezl sebou z hor spoustu natočeného materiálu, mimo jiné zachytil lidi stojící kousek od stále ještě rozvodněné řeky. Mluvil s lidmi z Člověka v tísni, které rozsah té katastrofy hodně šokoval.
11: Personally, also, I had never imagined like this level of flood or disaster would happen.
9: A vydal se třeba i přímo v Kátmandu mezi lidi, kteří tam dorazili z hor v naději, že své pohřešované blízké najdou v místních nemocnicích. David na místě zůstává, nadále bude odtamtud reportovat pro vysílání Českého rozhlasu a bude dál sledovat záchranné práce. K čemu konkrétně v Nepálu došlo, tak o to se detailně zajímá Jan Kropáček, fyzický geograf z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den, díky, že jste dorazil do Vinohradské 12.
12: Dobrý den.
9: Náš reportér na místě popsal následky velké vlny, která brala vše, co jí stálo v cestě. Vy už máte spočítané, vy jako myslím tím odborná veřejnost, jak velká masa vody, kamení, bahna se prohnala tím údolím?
12: No na přesný výsledek si musíme počkat, ale teď jsou předběžné výsledky velice jako hrubé a ty mluví o 100 až 200 milionů kubických metrů.
9: Wow.
12: Ale já myslím, že to může být potom třeba 30 nebo 400, jo, to je velice hrubý.
9: A zároveň víte už přesné příčiny celé té tragédie, protože na začátku a vlastně i v těch posledních dnech jsme slýchali z veřejně dostupných zdrojů několik různých možností a verzí, tak o co šlo?
12: No, ono je potřeba rozlišovat vlastně příčinu, potom ten bezprostřední spouštěč a co se dělo, to je vlastně řetězec různých událostí, takže když se řekne, bylo to to, bylo to ono, tak ono to může být obojí, ale po sobě. A tady to byl řetězec událostí, na začátku byl víceméně řícení ledovce a části skalního masivu. To se potom přeměnilo postupně v, říká se tomu, blokovou skalní lavina a to přecházelo do debris flow, čili nějakého blokovou bahenního proudu a nakonec toho v tom údolí máte bleskou povodeň.
9: Hmm. Jak velký ten ledovec byl, který se utrhl? A utrhl se jenom ten led, anebo se utrhla i ta skála nebo ty horniny pod ním?
12: Nějakou dobu se mělo za to, že se vlastně odlomila velká část ledovce. Já bych řekl, že to mohlo být třeba 20% ledovce, ta spodní části samozřejmě, a postupně se ukázalo, že to nebyl jenom ledovec, ale že tam byla velká část i horninového materiálu. A ono se dá mluvit v tomhle případě o anglický termín rock ice avalanche. A česky se to nepřekládá většinou, ale je to víceméně nějaká lavina kameno-ledová.
9: A 20% toho ledovce, to jsou stovky metrů, to jsou kilometry?
12: No ono, mluvit o objemu je trošku obtížný, protože nevíme, do jaké hloubky vlastně jaká byla mocnost toho materiálu. To se zjistí až později s nějakým odečítáním dvou digitálních modelů terénu, jeden před, po, a ten po se musí pořídit. Vlastně se dělají nějaké stereoskopické záběry z vesmíru a vlastně vznikne digitální model. Ale než tady to nastane, tak můžeme odhadovat daleko líp vlastně plochu.
9: No právě na to toho, se tam neptám za ty kubické metry, ale
12: no,
9: na tu plochu.
12: A já vám řeknu spíš ještě jenom šířku toho ledovce, no, protože to jsem si měřil sám.
9: Ano, tak vy
12: a je to asi 600 metrů. Takže ten ledovec byl poměrně mohutný, ten objem mohl být opravdu velký, ten odhad těch 100 až 200 milionů kubických metrů, to si myslím, že se pojí k tomu iniciálnímu stádiu toho procesu, jo, potom se nabuluje
9: ten materiál. Potom se nabuluje ten materiál, tak tomu naprosto rozumím. Když říkáte, že jste si to měřil sám, tak vy tu oblast znáte, vy jste tam i letos byl, vy už jste letos věděl, jak moc nestabilní to může tam být?
12: Já jsem nebyl přímo v tom údolí, my jsme jenom projížděli s kolegy z expedicí Neuron z Tibetu do Nepálu, čekli jsme tam v tom hraničním přechodu nějakou dobu. A potom jsme jeli vlastně po silnici, která je dneska zničená. Její část vede vysoko nad údolím, tak tam jsme taky jeli a pak jsme vlastně dojeli až asi za 8 hodin do Katmandu dneska, nebo za 12. Dneska je to samozřejmě s těmi potíži na té cestě daleko další příběh.
9: No já se na to ptám z toho důvodu, že třeba britský deník The Guardian píše, že čínští a nepálští experti řešili pravděpodobnost podobné katastrofy už před 3 měsíci. Tak jestli se to dalo očekávat, jestli se dlouhodobě vědělo, že ta oblast je z nějakého důvodu nestabilní, že třeba kvůli globálnímu oteplování hrozí, že ten a ten ledovec ta je takovou rychlostí, že se třeba může skutečně odlomit a způsobit ten řetězec událostí, o kterém vy tady mluvíte.
12: Hmm. Tak pokud vím, tak pozornost nebyla zaměřena na tento ledovec. Jo? Byla zaměřena jako obecně na tu oblast. Ono se dá říct obecně, že s klimatickou změnou ledovce se destabilizují. Oni mají odvodnění jednak uvnitř ledu, na povrchu uvnitř a na bázi. A to odvodnění na bázi je vlastně takový jako promazání toho skluzu, který potom může nastat po tom odlomení. Jo? Hmm. Takže obecně se to třeba dá spojit s klimatickou změnou. V tom jednotlivém případě je to trošku zrádné, těžko vám někdo řekne, co by se přesně dělo, kdyby klimatická změna nebyla. Nemáme tam žádné měřící přístroje přímo v tom ledovci, takže pro tu jednotlivost je to těžký říct, jestli ano nebo ne. Já bych nikdy neřekl kategoricky, že to není spojený s klimatickou změnou, ale zároveň ani nemám důkazy, abych to mohl říct, že to je.
9: Ta blesková povodeň, o které jsme se zmiňovali a která se prohnala celým tím údolím, ta teda byla způsobena i tím, že se vlastně protrhly ty přehrady, které tam v tom místě byly, nebo ne?
12: Po cestě byly ty přehrady, já mám pocit, že nebyly objemem obrovské, ale samozřejmě, že to přispělo zase k vlastně zvětšení objemu té povodňové vlny.
9: Mohlo to mít podcenění té situace možná ze stran těch místních úřadů, kteří tam něco takového vybudovali?
12: Ono, těžko říct, jestli příprava na tak velkou událost jako je realistická, jestli s takovými věcmi se i v budoucnu bude počítat. Já si myslím, že by se mělo, ale vidíme všude v Himalaji, že se staví přehrady vlastně na všech těch vyšších částech toků, protože tam je samozřejmě nejvyšší ten spád a ten výkon se tím pádem samozřejmě výrazně zvyšuje. Ale samozřejmě, že to je risk, a ten risk se občas promění v takovou katastrofu. Zjistilo se, že ten výpadek těch hydroelektráren, jich tam bylo několik, dokonce snad 9, že znamená vlastně výpadek 10% výkonu všech elektráren v Nepálu, takže je to docela zásadní věc.
9: O víkendu teď vzniklo v oblasti už druhé hrazené jezero, které teda opět hrozí přetečením a následně potenciálními záplavami. Co znamená hrazené jezero a proč už je druhé?
12: Takhle, při té události vlastně se dostane do údolí obrovské množství materiálu. Část se ho dostane dál tím údolím, samozřejmě tou obrovskou rychlostí, ale část se uloží na místě. Zvlášť ta část, která jakoby míří do protitoku toho údolí, do kterého se ten materiál dostává. A tady ta část materiálu vlastně zablokuje to údolí a vznikne tam postupně jezero. To je obvyklý vlastně průběh těchto událostí. To se například stalo i při události před několika lety v indickém Himaláji. Ale ten objem vody, který se tam zadržel, nebyl dramatický.
9: To znamená, že další velké povodně teďka nehrozí podle vás?
12: Já bych se neobával povodně z těch jezer. Mohlo by se stát, že budou nějaký menší další vlastně ještě odlomy třeba toho ledovce nebo toho skalního masivu. To se může stát, ale já bych jako odhadl, že tady to už se nebude opakovat v tomhle rozsahu rozhodně.
9: To, že ta řeka, která se tak zásadně rozvodnila, teď mění směr svého toku. To je běžné po podobných událostech? Dočetl jsem se o tom na několika různých serverech a zajímalo mě, jak to funguje. Že ta klikatice prostě je trochu jiná? Teče jinudy v tom údolí?
12: No, tam, kde to údolí je uzavřené, jako velice úzké v tom horním toku, tam si myslím, že to moc jako není znát. Jako ten materiál, který se přemístuje s tou povodní, tak někde se usadí, jinde naopak eroduje, takže k určitým změnám tam došlo. Trošku jiný obrázek je na tom nižším toku, kde se ta řeka rozlévá trošku do šíře, tak tam dochází k nějakým, tam, kde se toho materiálu hodně akumuluje, tak tomu se ta řeka potom vyhne třeba. Ale zase to jsou spíš lokální věci, není to nic dramatického. Z toho, co jsem viděl na držicem snímku, tak bych neřekl, že to byla nějaká výrazná změna.
9: Ale ta krajina se změní, ten ráz té krajiny bude úplně jiný, ne?
12: Potom, tak krajina se určitě mění.
9: Údolím se prohnalo to, co se tím prohnalo.
12: Jo, ta akumulace materiálu je tam obrovská, to koryto bude mít jiný charakter, samozřejmě ten materiál nebude možné odstranit nějak technicky, ten materiál se bude postupně přemysťovat, ta řeka se s tím nějak poradí. Jo. To zanešené koryto je trošku nebezpečnější, že se snáš vlastně vylije. Jo, při i menší povodně se může zase rozlívat. Ale myslím, že tady to je i trošku cesta k návratu toho toku do přírodního stavu. Já úplně si nejsem jistý, jestli byl hodně regulovaný, já jsem se na to pořádně podrobně ještě nedíval, ale tady ty povodně jsou vlastně nějakým způsobem je zase šance pro tu řeku mít nějaký přirozený tok a to spoutávání toho toku třeba těmi přehradami vlastně v těch vysokých vrách je trochu krátkozraký a ta řeka ukázala svou sílu. A nějak se dá říct, že je to takový varování, že v určitých místech by se ty hydroprojekty neměly stavět tolik a ne tak vysoko v těch horských údolích, tam, kam ty povodně můžou dorazit v průběhu minut. Tam si myslím, že to je prostě příliš riskantní.
9: A to je varování pro Himalaj nebo varování pro svět?
12: Je to varování vlastně pro všechny horské oblasti. Já jsem se dočetl, že tam došlo k zaplavení rozestavených elektráren, došlo k zaplavení tunelů.
9: Ano.
12: Přesně k tomu došlo i v Chamoli v severní Indii před několika málo lety.
9: Teďka záchranáři se snaží z těch uzavřených tunelů dostat lidi, kteří tam měli uváznout.
12: Je fascinující, jak se ty události opakují se všemi těmi příznaky, jak to hrazené jezero, tak i tunely rozestavených hydroelektráren. Ten obrázek v těch Himalajích je velice podobný ve všech údolích a souvisí to s tím obrovským tlakem na produkci energie, jak pro prodej, třeba Nepal exportuje energie do Indie, tak pro vlastně potřebu v té dané zemi. A tady ty věci vlastně ukazují, že nějak se podceňují různá bezpečnostní opatření. Když máte v tunelu 300 lidí a hrozí povodeň a není tam žádná uniková cesta, tak se člověk musí ptát, jako, jak je tady to možné.
9: Takže varování pro hory, znovu se ptám, nejenom v Himalaj, ale třeba pro Alpy.
12: V Alpách se tady ty
9: Americe,
12: věci
9: všude
12: dějí,
9: na světě.
12: Děli a dějí. Loni došlo k události v Blaten, v Benských Alpách a ta událost měla podobný charakter. Tam došlo taky k řícení ledu a vlastně horniny. Došlo k taky vzniku toho hrazeného jezera. Naštěstí ta vesnice byla evakuovaná. Na poslední chvíli byla tam jenom jedna oběť na životě a v podstatě ta událost byla velice podobná. Je to něco, co ve velehorách není běžné, ale prostě se jednou za čas stane a přinese to velké oběti. Přitáhne to pozornost lidí, mluví se o těch systémech různých včasného varování a pak ta situace zase utichne a ta pozornost se obrátí někam úplně jinam.
9: Tak snad tentokrát neutichne. Tak moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
12: Tak jo, děkuji za pozvání.
9: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsem se dneska spojil s naším zvláštním zpravodajem Davidem Jakšem, který je momentálně v Katmandu. Kontext potom doplnil fyzický geograf Jan Kropáček z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Další detaily o dění v Nepálu, jako vždy, najdete na našich zpravodajských stanicích nebo na webu irozhlas.cz.
1: Naslyšenou zítra.
0: Pěkné dopoledne, je 10:30.
10: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Zjištění Německa ohledně útoku na letiště v Lipsku jsou podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů alarmující. Bude o tom chtít v příštích dnech jednat s českými zpravodajci. Řekl to před neformálním jednáním ministru zahraničí unijních zemí v Irsku. Macinka také zopakoval, že předvolá ruskou velvyslankyni v Česku Annu Ponomarjovovou a bude po ní žádat vysvětlení. Odborníci dnes začali připravovat exhumaci ostatků někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech. Může to pomoct při objasňování okolností jeho úmrtí. Zemřel v březnu 1948 po pádu z okna Černínského paláce v Praze. Podle oficiální dobové verze spáchal sebevraždu. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu ale prověřuje možnou vraždu. Rodiče, kteří studují na vysoké škole, můžou žádat o příspěvek na hlídání dětí. Pokud splní podmínky, získají od úřadu práce až 7,5 tisíce korun měsíčně. Peníze jsou určené hlavně na zajištění chůvy nebo zaplacení dětských skupin po dobu studia. Při nehodě autobusu u města Dahab na egyptském Sinajském poloostrově zemřelo nejméně 16 lidí, skoro 30 dalších je zraněných. Uvedlo to egyptské ministerstvo zdravotnictví s tím, že na místo nehody vyjelo 20 sanitek. O příčině nehody úřady neinformovaly. Tragické havárie jsou na egyptských silnicích poměrně běžné. Může za to mimo jiné špatný technický stav vozidel nebo nedodržování dopravních předpisů. Během epidemie eboly zemřelo v Demokratické republice Kongo už přes 3 000 lidí. Potvrzených nakažených je více než 6 000. Podle Světové zdravotnické organizace situace v Kongu zůstává mimo kontrolu. Je taky velmi pravděpodobné, že současná epidemie překoná tu zatím nejsmrtelnější z let 2014 až 16 v západní Africe. Při ní zemřelo na 11 000 lidí. A v Hradci Králové začíná dnes odpoledne mezinárodní přehlídka horkovzdušných balonů. Nad město a okolí vzlétnou v následujících 5 dnech vzduchoplavci z 5 evropských zemí. První starty 5 desítek balonů začnou dnes v 17 hodin na městské louce poblíž ulice Akademika Bedrny, říká mluvčí akce Lucie Peterková.
13: Ranní lety budou soutěžní a jejich cílem bude co nejvíc se přiblížit hradecké dominantě Bílé věži. Lidé tedy budou moci sledovat od čtvrtka až do soboty. Páteční hlavní program pro veřejnost pak nabídne na louce v ulici Akademika Bedrny 2 koncerty, upoutané lety, hromadný start 51 balónů a noční hořákovou show.
0: Jaká je situace v dopravě? Dálnice D8 je ve směru z Prahy do Ústí nad Labem neprůjezdná. Na 17. kilometru narazilo auto do kamionu. Poslední volný sjezd je na 9. kilometru. Na D11 na příjezdu do Prahy dejte velký pozor, pokud najíždíte na okruh směr Lanový most. V levotočivé zatáčce leží v pravém pruhu 4 palety. Na okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech. Kamiony se zastavují už za dálnicí D1. Jedna osobními auty čekejte 30 minut navíc k Ořechu a na Nuselském mostě do centra postojíte v koloně k muzeu, je to na více než 20 minut a plná je i Vnislavova před Výtoní a také okolí Karlova náměstí. Šťastnou cestu! Obloha je teď převážně skoro jasná až polojasná od západu, ale bude postupně oblačno až zataženo a hlavně na horách na severu hrozí výjimečně přehánky. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 21 a 25 stupni, na jižní Moravě bude až 28 a na horách kolem 17 stupňů. To byly zprávy. Teď už má slovo Barbora Tachecí, je tu Osobnost Plus.
10: Tahle vláda podle mě nemá žádnou zahraniční politiku. Má pouze domácí politiku, říká můj dnešní host. A ministr zahraničí tvrdí pravý opak. Českou diplomací prý vrací k realismu, národnímu zájmu a výsledkům. Kdo má pravdu? A je pragmatismus cesta k většímu vlivu nebo k menšímu respektu? Diplomat a prezidentův poradce Michal Žantovský, dnešním hostem Osobnosti Plus. Vítám vás. Dobrý den.
14: Dobrý den, děkuji za pozvání.
10: A hezký den z Plusu přeje Barbora Techecí.
15: Osobnost Plus.
10: Tak ještě dřív, než se vrhneme na českou zahraniční politiku jako celek, tak musím začít tou aktualitou, totiž usvědčení Ruska z útoku v Lipsku. Ptám se, je to pro Česko zásadně zvýšené riziko a mělo by to znamenat změnu, jakoukoliv změnu přístupu k Rusům v Česku?
14: Německá vláda došla po vyšetřování k závěru, že za ty útoky je zodpovědné Rusko prostřednictvím nějakých agentů a to je samozřejmě velmi znepokojivá zpráva. O to znepokojivější, že k ní nedochází ve váku, ale že se v poslední době nějak množí ty rušivé momenty v Pobaltí, v Polsku, v Rumunsku byl podobný jaksi incident a tak dále. A když k tomu přidáme ruskou rétoriku, která jaksi neslábne ve svých výpadech vůči Západu, ale naopak někdy se zdá, že jakoby sílila, tak dohromady ten obraz je znepokojivý a nutí Evropu a severoatlantické společenství, aby se k němu zodpovědně postavilo.
10: Tak a co to je zodpovědně postavila podle vás?
14: To znamená přijmout opatření, která dají Rusku jasně najevo, že jakýkoliv jaksi vojenský krok vůči Evropě, NATO, Evropské unii narazí na velmi tvrdý odpor a zároveň trestat ty původce takových provokací a ty, kdo jsou zodpovědní za pokračující agresi proti Ukrajině, která je pochopitelně u kořene celé té věci prostřednictvím mezinárodních sankcí, o což se Evropská unie snaží, teď se snaží o nové kolo sankcí. A to všechno by mělo Rusku dát jaksi najevo, že ta dosavadní politika jeho nepřináší žádné pro něj dobré výsledky a že je třeba tu politiku změnit.
10: Ale obavíme, pane Žantovský, že sankce, reakce na nejrůznější hrozby a tak dále, dokonce i změna v tempu vyzbrojování Evropy, že to všechno už se dávno děje. Máte pocit, že zrovna tenhle případ, tím, jak je prostě bezprostřední v té Evropě, takže by se prostě na ten speciálně, že by se mělo reagovat něčím jakoby výjimečným?
14: Je to velmi jaksi silný impuls, ale je to impuls samozřejmě v první řadě pro posilování bezpečnosti, posilování ochrany strategické infrastruktury pro intenzivnější činnost zpravodajských služeb proti té ruské infiltraci a také pro diplomaci a politické působení navenek.
10: Jestliže ministr Macinka bude si zvát ruskou velvyslankyni k sobě, tak myslíte, že zrovna kroky tohoto typu něco změní?
14: Je to jeden ze standardních kroků v takové situaci. My pochopitelně nevíme, co ministr Macinka ruské velvyslankyni řekne, ale pokud to bude jaksi jasné varování proti tomu, aby takové kroky pokračovaly nebo aby se dokonce přenesly na české území. Máme v živé paměti samozřejmě útok ve Vrběticích před 15 lety skoro, tak je to krok správným směrem samozřejmě.
10: Myslíte si, že by se mělo sahnout na něco takového jako vízová politika směrem k Rusům?
14: Vízová politika směrem k Rusům je nejúčinnější, když se uplatňuje v rámci schengenského prostoru a Evropské unie a bylo by, myslím, záhodno, kdyby se členské země Evropské unie dohodly na omezení volného pohybu Rusů, zejména ruských diplomatů v schengenském prostoru, protože to pochopitelně přispívá i k ruské zpravodajské a dezinformační činnosti.
10: Nepřipadá vám absurdní, že tady tom problému o propustnosti Schengenu pro ruské diplomaty, kteří nezřídka nejsou diplomaty, ale zpravodajci, že tady to je tak propustné, že můžou vlastně i ruští zpravodajci celkem bez problému pochodovat po Schengenu.
14: To je obecný problém schengenské architektury a týká se i problému migrace. Aby schengenská architektura, to znamená volný pohyb uvnitř toho prostoru, fungovala tak, jak má, k tomu je třeba daleko důslednější a přísnější zajištění vnější hranice Evropské unie, aby do ní nemohli pronikat lidé s podobnými úmysly nebo s podobnými plány. V okamžiku, kdy k tomu dojde, tak pak ten pohyb uvnitř schengenského prostoru neznamená problém.
10: Michal Žantovský je dnešním hostem Osobnosti Plus, tak já jsem slíbila téma zahraniční, současné zahraniční politiky. Musím začít tou vaší citací, totiž tahle vláda podle mě nemá žádnou zahraniční politiku. Myslíte si to, protože to je váš letní výrok, myslíte si to pořád?
14: Ano, myslím si to, protože bohužel příliš často tato vláda, zejména ministr zahraničí, zaměňuje zahraniční politikou, politiku s rétorikou zaměřenou dovnitř českého politického prostoru, to znamená s vnitřní politikou, a zaměňuje proklamace s tím, co by se opravdu mělo dělat. Je dobré říkat, jak to řekl ministr Macinka v projevu k velvyslancům nedávném v Černínském paláci, že Česká republika patří na západ. Jo? Ale je tomu také třeba, jak si přidat ty činy a někdy oběti, které to vyžaduje. Je dobré říkat, že základními zájmy České republiky je bezpečnost, prosperita a svoboda českých občanů, ale je to docela plané ujišťování, když máme takové problémy zajistit obranné výdaje, výdaje na obranu ve výši 2% hrubého domácího produktu, což je cíl, který už je vlastně voda za mlejnem. Teď ten cíl je 3,5% do roku 2035 a v tomto ohledu jaksi nejeví vláda jaksi žádné pevné odhodlání. Čili to je ten rozdíl mezi slovy a činy a zahraniční politika není o slovech, i když se to tak někdy zdá, ona je o činech.
10: Možná stojí za to připomenout, co vlastně ministr Macinka těm velvyslancům tady řekl, protože se to pokládá za jeho zásadní projev. Řekl, že naše zahraniční politika bude stát na třech základních principech: realismu, reciprocitě a diverzifikaci. A teď to rozklíčuju. Realismus znamená jednat s takovým světem, jaký je, ne s takovým, jaký bychom si jej přáli mít. Reciprocita znamená častěji se ptát, co tím získá Česká republika, co můžeme nabídnout a co za to očekáváme. A nakonec diverzifikace znamená, že rozumný stát nestaví svou bezpečnost ani prosperitu na jediné možnosti. Odhlédneme teď od toho, jak se liší případné činy od slov, a ptám se, co je na těchto principech špatně.
14: Vůbec nic, ale to je právě celý problém toho projevu. On je to dobře napsaný projev. Ministr Macinka má zřejmě dobrého speechwritera, ale ten projev používá triku, který, jak si všichni diplomaté a mnozí politici znají, že se vyvěsí papíroví tygři nebo papíroví draci a pak se na ně útočí a ničej se. Jo, jako říct, že diplomacie by měla být pragmatická disciplína, je jaksi docela legrační. Diplomacie je jedna z konzervativnějších oblastí lidské činnosti a pragmatismus je její jaksi první známkou. Říct, že jak to ministr Macinka v tom projevu učinil, ale nebyl první samozřejmě, že od teďka bychom měli věnovat pozornost ekonomické diplomacii jako něčemu, co nám opravdu přináší prospěch, no tak já tyhle porady a tyhle projevy slýchám od premiérů, ministrů zahraničí, prezidentů už 35 let a vždycky, když slyším, že by se měla Česká republika věnovat ekonomické diplomacii, tak se mi začíná dělat trochu špatně, jo? Protože vím, že ti lidé na těch ambasádách, ti velvyslanci, rozhodně ti schopnější, jak si většinu dne nedělají nic jiného, než ekonomickou diplomacii, že jak si bez toho bychom byli ještě v období plánovaného hospodářství. Já jsem osobně za 6 let, které jsem strávil v Izraeli jako velvyslanec, se obchodní výměna mezi Českou republikou a Izraelem zvýšila 6-násobně, 6x. Jo? To není malé číslo. Sjednával jsem dohody o podpoře a ochraně investice Spojenými státy. Zasloužili jsme se o to, že v záhy po revoluci se Česká republika stala členem OECD, toho spolku nejvyspělejších ekonomicko-hospodářských zemí a tak dále a tak dále. Čili připomínat velvyslancům, že mají myslet na hospodářství, může jenom někdo, kdo nikdy netrávil jaksi v diplomacii delší čas.
10: Ale ten Macinkův tlak na výsledky v diplomatické sféře je jakoby opodstatněný nebo není?
14: To je sklenice poloplná, poloprázdná. Pochopitelně je vždycky možné a dokonce možná správné prostě říkat, že bychom měli dosáhnout ještě lepších výsledků, ale ty tramvaje, co jezdí v San Francisku nebo v Portlandu, ty trolejbusy, co jezdí v Daytonu v Ohio, ty tam nespadly z nebe, ty jsou výsledkem několikaleté práce, včetně práce českého velvyslanectví a české diplomacie, čili ty výsledky ano, můžeme předvést, ale že bychom měli předvést nové výsledky, další výsledky, o tom se samozřejmě s ministrem Macinkou přijít nebudu.
10: Ministr mluví v tom projevu také mimo jiné o tom, že nepotřebuje od velvyslanců, aby se věnovali reportům o tom, co bylo, protože to si můžou lidi z ministerstva přečíst online, ale že se mají víc zabývat tím, co bude, odhadovat další vývoje, ukazovat na lidi, kteří budou mít vliv v budoucnu, nejspíš a tak dále. Tohle velvyslanci nedělali?
14: No to je zase diplomatická malá násobilka a nejenom, že to diplomaté dělají, ale píší měsíční, čtvrtletní, výroční zprávy právě, kde analyzují, jak se vyvíjí situace v té zemi, kam míří, kdo budou ty příští osobnosti v politice té země a kterým směrem se její zahraniční politika bude vyvíjet. Zase bez toho není možné diplomacii dělat. A že to je možné někdy dělat více? Ano. Mně se v tom projevu líbila jedna věc, že pan ministr Macinka vyzval velvyslance k větší odvaze k tomu, aby nečekali na instrukce z ústředí, ale odvážně jednali sami. To já považuji za správné, protože, jak už jsem říkal, velvyslanci, diplomaté jsou často konzervativní lidé a neradi jaksi takovouhle míru odvahy projevují. Otázka je, jak se bude ministr Macinka tvářit, až ji skutečně začnou projevovat.
10: Myslíte si, že ten fakt, že Černínský palác bere, a zvlášť to zdůrazňuje, bere ve velký potaz to, že dnešní svět se mění, že už to není ten svět, kdy jsme měli všichni stejné ideje, ale že je to svět, kde se musíme naučit vycházet i s těmi, se kterými se neshodneme v rámci toho nového uspořádání. Je to vlastně dobrý krok podle vás?
14: No zase konstatování, že svět se mění, je, jak by řekl bývalý prezident Klaus, triviální. No. Ano, svět
10: ne, ale víte to, pardon, že vám do toho vstupuju, ale nutno říct v tuhle chvíli, že to není to běžné, svět se vyvíjí, ale že svět se změnil tak prudce, že to ani analytici sami neočekávali. Rozumíte mi?
14: Ano, to je bezesporu pravda a ten proces té změny trvá. Ten jaksi neskončil a je pravda, že dochází k základní, zásadní změně toho dosavadního světového řádu, který fungoval od, dejme tomu, konce studené války a že ten řád je teď v krizi, protože se objevili noví hráči, objevily se nové způsoby velmocenské politiky, v kterých, jak také ministr Macinka říká, jak si se víc projevuje ta mocenská politika než zásady nebo než hodnoty těch států. To je všechno pravda, ale to se děje ve světě periodicky a vždycky na konci toho období vzniká nějaký nový pozměněný mezinárodní řád, protože naprostá většina existujících zemí má zájem, aby takový řád, aby nějaká pravidla v chování mezi státy existovala. To platí už o Vestfálské smlouvy v roce 1648. To znamená, my musíme jako středně velká nebo menší země jaksi usilovat ne o jenom vzít na vědomí to, že ten současný řád už nefunguje, ale snažit se přispět k tomu, aby vznikl nějaký nový funkčnější řád a že v něm budou noví hráči, že v něm budou nové směry zahraniční politiky, o tom není sporu.
10: Jasně. Vy jste řekl, že celý svět vždycky toužil, nebo ten západní svět vždycky toužil po pravidlech. Teď je to ústup od pravidel. Jak to podle vašeho názoru může vlastně dopadnout na malou zemi, jako jsme, jakou jsme my? A má smysl v této etapě toho vývoje jako hledat jiné postupy, než jaké aplikuje zbytek západního světa?
14: Je to otázka národních zájmů a já nejsem ve velké při s ministrem Macinkou, když říká, že těmi národními zájmy jsou bezpečnost, prosperita a svoboda jaksi českých občanů, jo, ale z toho taky vyplývá, že taková země, která je ze 70 nebo 80% závislá na výměně mezinárodní obchodní, na exportu, na světovém obchodu, země, která je čistým, velkým vlastně exportérem, země, která je suchozemská, leží mezi většími sousedy, s některými z nich měla v minulosti velké problémy a tak dále, tak má základní národní zájem na tom, aby existovalo prostředí, v kterém budou platit pravidla, v které se taková země cítí bezpečně, v které může prosperovat svým exportem a v které může taky hájit svou svobodu. A to znamená, že máme i zájem na tom, jak si přátelit se zeměmi, které tu svobodu hájí. Nemáme zájem na tom, jak si spolupracovat se zeměmi, které doma i v zahraničí svobodu ničí. Jo? A v tom...
10: Tak jak v téhle souvislosti hodnotíte například jako další reset vztahu s Čínou, který má v plánu tato vláda?
14: No tak česká zahraniční politika má některé evergreeny, je to po třetí nebo po čtvrté, co jaksi činitelé v oblasti zahraniční politiky mluví o resetu vztahu s Čínou. Naposledy to ve velkém zkoušel prezident Zeman, včetně návštěv v Pekingu ve společnosti Krtečka a tak dále. Ta obrovská povodeň těch zakázek a těch investic se nekonala, nepřišla, nepřijde ani teď. Jo? Tím jsme si celkem jistí a je otázka na tom, a tady by se možná měl minister Macinka i více ohlížet na to, jak smýšlí třeba současná americká administrativa, jak si my nestojíme mít v ložnicích a v kuchyních a v autech Huawei. My nemůžeme příliš stát o to, aby jako jeden z největších výrobců automobilů v Evropě jsme byli zdecimováni importy laciných, dotovaných čínských aut a tak dále. Čili tím neříkám, že bychom neměli kupovat z Číny sojovou omáčku. Určitě je výborná.
10: Víte, vzpomínám si na to, jak host tohoto týdne, jeden z hostů, Hynek Moníček, u mě ve studiu prohlásil, že je třeba prostě na Čínu se z České republiky dívat tak, jako se dívá většina západních zemí. Že ano, můžeme říkat, že máme jakoby jiné hodnoty a jiný pohled na to, co je svoboda a co není, ale jako obchodovat s ní chtějí všichni. Cítíte to stejně?
14: Ale my také s Čínou obchodujeme v míře, v které je to pro nás výhodné a vyhovující. Ty pokusy o nějaké ambicioznější projekty, nejenom z čínské strany, ale také z naší strany, se většinou nezdařily, většinou selhaly. Není nic v naší politice, v ústavě, v zákonech, co by nám zakazovalo obchodovat s Čínou, jo? Ale rozhodně já nevím o ničem, co by z toho dělalo nějaký prioritní cíl naší zahraniční politiky. Jo? A ona, ta zahraniční politika, ať si říká, kdo chce, co chce, se bez té hodnotové orientace úplně neobejde. Vy jste připomněla Hynka Kmoníčka, já si pamatuju, když propagoval a naše vztahy s Iránem a jezdil do Teheránu a podporovat českou účast na výstavbě iránské jaderné elektrárny Bušehr, což jsme nakonec museli zákonem v českém parlamentu zakázat. Kdybychom to byli udělali a kdyby ta elektrárna fungovala, tak ta otázka skutečně zní, v jaké situaci by byl svět a Irán a Česká republika dnes.
10: Diplomat a prezidentův poradce Michal Žantovský byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuji moc.
14: Já taky děkuju. Naschledanou.
10: Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachycí.
16: Radioservis představuje
17: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
16: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
17: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
16: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám badnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
17: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Dobré dopoledne, je 11 hodin.
15: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Kvůli srpnovému útoku na letiště v německém Lipsku chce ministr zahraničí Macinka jednat s českými zpravodajskými službami. Kanadský premiér vyzval Spojené státy, aby začaly jednat o zmírnění obchodního napětí. Ceny konzumních brambor podle odborníků porostou. Ve středu 2. září vás u Zpráv Plusu vítá Monika Vrchotová. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě chce v souvislosti s útoky na letiště v německém Lipsku v příštích dnech jednat s českými zpravodajskými službami. Řekl to před neformálním jednáním ministrů zahraničí Evropské unie v Irsku. Na letišti v Lipsku našli

0: také nějaké zjištění mají.
1: Macinka už dřív oznámil, že si k podání vysvětlení předvolá ruskou velvyslankyni v Česku Annu Ponomariovovou. Kanadský premiér Mark Carney vyzval Spojené státy, aby začaly s Kanadou jednat o zmírnění obchodního napětí. Podle něj je ještě možné zabránit obchodní válce, pokud budou mít Američané o dohodu skutečný zájem. Kanada od příštího týdne zavede na americké zboží odvetná cla ve výši 15 až 50%. Prezident Donald Trump zatím na výzvu kanadského premiéra nereagoval.
2: Carney řekl, že jednání mohou pokračovat, až Washington přestane hrát hry a začne jednat vážně. Podle něj musí dohoda respektovat i kanadskou suverenitu, včetně francouzského jazyka a kultury Quebecu. Napětí přeživuje i Trumpovo přejmenování jezera Ontario na jezero Amerika a posměšný příspěvek ministra obrany Pita Hexeta o kanadských kadetech, který Carney označil za jednání pod úroveň jeho úřadu. 8. září mají začít platit kanadská cla na 700 amerických produktů jako odpověď na americká 50% cla. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Začátek školního roku může dočasně zhoršit šíření žloutenky, upozornil na to Státní zdravotní ústav. Od února ale počet nových případů klesá. Do konce srpna lékaři potvrdili necelých 1500 nakažených hepatitidou A. Za celý loňský rok to bylo přes 3200. Od začátku roku nejvíc nových případů lékaři zaznamenali v Jihomoravském kraji a v Praze, kde se epidemie šířila hlavně před rokem. Od loňska zemřelo na žloutenku 43 lidí. Rusko v noci útočilo na ukrajinské přístavní město Oděsu. Ruské střely zasáhly 24-patrovou obytnou budovu i několik aut a způsobily výpadky proudu. 8 lidí, včetně jednoho dítěte, je zraněných. Na síti Telegram o tom informoval náčelník městské vojenské správy Serhij Lysak. Ruské vzdušné útoky na Oděsu pokračují už několikátý den v kuse. Rodiče studující na vysoké škole můžou žádat o příspěvek na hlídání dětí. Pokud splní podmínky, získají od úřadu práce zhruba 7,5 tisíce korun měsíčně. Peníze jsou určené hlavně na zajištění chův nebo na zaplacení dětských skupin po dobu studia. Úřad práce plánuje na příspěvky vyčlenit desítky milionů korun. Například na Univerzitě Karlově by o ně mohly žádat stovky lidí, říká mluvčí Michála Lagronová.
4: Nicméně ke splnění toho nároku se musí současně jednat o první studium na vysoké škole. To znamená, že se dá očekávat, že reálný počet těch oprávněných žadatelů bude nižší než těch 200 až 230.
1: Americká letadlová loď USS Lincoln spolu s více než 5000 vojáky na palubě dorazila do Thajska. Informovala o tom agentura AP. Podle thajských úřadů zakotví v přístavu Laem Chabang nedaleko města Pattaya. Lokalita je známá plážemi a taky nočním životem. Starosta města doufá, že tisíce vojáků podpoří místní ekonomiku. Letadlová loď byla více než 250 dní na Blízkém východě. Americká média informovala o zhoršujícím se psychickém stavu posádky a nedostatku zásob. Americký prezident Donald Trump tyto informace bagatelizoval. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Cena konzumních brambor podle předpokladu odborníků v následujícím období poroste. Může za to malá úroda způsobená abnormálně horkým a suchým létem. S propadem výnosů nepočítají jen pěstitelé v Česku, ale také v některých dalších evropských státech. Českému rozhlasu to řekl předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček.
5: Už se v celé Evropě mapuje ta situace a vidíme, že ty ceny se začínají trošičku otáčet. Předpokládáme, že níž už ty ceny nepůjdou. Teď, jak se rozjíždí nový školní rok, předpokládáme, že i ta spotřeba konzumních brambor se zvýší a že se trošičku oživí i ta jejich cena.
1: V Rokytnici v Orlických horách začala stavba nové výjezdové základny zdravotnické záchranné služby. Modulární objekt má zlepšit dostupnost péče v Orlických horách a zkrátit dojezdové časy záchranářů hlavně do hůře dostupných míst. Královéhradecký kraj za stavbu a vybavení zaplatí necelých 13 milionů korun. Hotová by měla být do konce letošního roku. Jak bude základna vypadat, popisuje mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
6: Výjezdová základna vznikne jako dvoupodlažní modulární stavba se dvěma garážemi pro sanitní vozy a plnohodnotnou.

0: Tím zázemím pro posádku. Kapacita je navržena pro 2 osoby na směnu a 2 sanitní vozy. Součástí projektu jsou také zpevněné plochy, oplocení s automatickou bránou a napojení na potřebnou technickou infrastrukturu. Pozemek poskytlo město Rokytnice v Orlických horách.
1: A teď míříme na silnice na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 182. Čekejte silný provoz. Do zúžení v Brně pojedete necelých 25 minut. Navíc v koloně na kilometru 186 řeší nehodu. Srazily se tam 2 kamiony v pravém pruhu. Dálnice D8 je ve směru z Prahy do Ústí neprůjezdná. Na 17. kilometru odklízejí následky nehody. Brzdí se už na 5. kilometru. Situaci komplikuje omezení na souběžné silnici za Veltrusy. Na Pražském okruhu směrem na letiště pak regulují provoz v tunelech, kamiony se zastavují už za dálnicí D1. Osobními auty čekejte 20 minut navíc k Ořechu. Přejeme klidnou jízdu. Slunečná obloha se má od západu postupně zatahovat a hlavně na horách na severu se výjimečně objeví přehánky. Zítra už má být převážně oblačno, na severu místy jinde ojediněle s deštěm nebo přehánkami. Teploty zůstanou mezi 21 a 25 stupni. Na jihu Moravy bude po oba dny tepleji až 28 stupňů. Tolik zprávy a teď už nás čeká život k nezaplacení.
2: Dobrý den, a kde jsme? Na začátku měsíce září. Po letních dovolených se do vysílání vrací i rozhovor Život k nezaplacení. Součást dlouhodobého projektu Radiožurnálu a výzkumníků z agentury PAK Research. Jeho ojedinělost tkví i v tom, že od dob vrcholícího covidu pracujeme s daty, která vypovídají o situaci domácností. Vzorek, který oslovujeme, je robustní a navíc neměnný. K projektu neodmyslitelně patří i Daniel Prokop, zakladatel PAK Research, jehož zatím poslední knihu Spravedlivý růst o stagnujícím Česku a prosperitě pro všechny jste si možná o dovolené přečetli. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Život k nezaplacení.
5: Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
2: To byla taková hezká knížka na pláž k moři.
3: Jo, je to jednoduché čtivo o daních a problémech vzdělávání.
2: Leco z toho, co vy tam píšete, tak budeme probírat i v nějakém tom aktuálním a aktualizovaném rámci. Když se podíváme na návrh zákona o státním rozpočtu, který představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Co tomu říkáte? Ten schodek je prý druhý, ne prý. Je druhý nejvyšší v historii Česka.
3: No, nespíš čtvrtý nejvyšší.
2: Protože no, podle jakoby, toho, jak se to vezme.
3: Jako absolutně v těch miliardách je druhý, ale když to vezmete vůči HDP, tak byl vyšší v roce 21, 22 a 2009, což je asi lepší metrika, jo. Ale, nebo lepší pohled, ale jako tragédie toho rozpočtu podle mě je v tom, že tam je schodek nějakých těch 389 miliard a zároveň ale řada výdajů tam není, jo. Že ta vláda do vzdělávání dává zhruba o 50 miliard méně, než má v tom programovém prohlášení, že bude na průměru OECD. Na obranu dáváme zhruba o 0,5% HDP, to je zase asi 45 miliard méně, než je průměr evropských zemí NATO. Jo. V podstatě se tam omezují výdaje na výzkum a vývoj, omezují se tam výdaje do dekarbonizace, jako zelená úsporám. Neřeší se příchod umělé inteligence prakticky, jo, která jako změní trh práce a podobně. Omezují se výdaje do rekvalifikací a tedy. Takže do té flexibility trhu práce taky. Takže tam je spousta úspor, které jsou na úkor budoucnosti. A kdyby v tom rozpočtu byly tyhle ty výdaje, které jsou docela jako zrovna ty potřebné, tak by to byl schodek 500 až 600 miliard. Jo. Což je opravdu ten dluh podle mě určité budoucnosti. A započítá tam ty takové ty jakoby chybné a hloupé úspory zároveň.
2: Tak ono to má řadu vysvětlení, některá jsou politická, některá můžou být věcná, k těm politickým patří, že je to marná sláva reakce na hospodaření minulé, tedy Fialovy vlády, a že ta zanechala rozpočet v takovémhle stavu, kdy to Andrej Babiš občas líčí téměř jako spálenou zemi, což něco na to může být, protože třeba dopravní infrastruktura a podobně, tak ten rozpočet tam nebyl úplně přesný, když to řekneme eufemisticky. Nicméně, kdybychom se měli dobrat k nějakému rozpočtu s deficitem, řekněme, kolem 150-160 miliard, jsou vůbec na stole, ať už je to opozice nebo koalice, nějaké plány, jak toho dosáhnout?
3: Takhle, jako pravda jsou ty argumenty, že to je hodně i dáno hospodařením minulé vlády a že ten rozpočet, na který oni navazovali, byl jako špatně udělaný, jak v oblasti příjmů, tak výdajů. A že to nejde skonsolidovat za jeden rok. Tak v tom jakoby uznávám argumenty třeba paní ministrině. Na druhou stranu tam jsou jako zbytečné věci, třeba převzít kompletně ty poplatky za obnovitelné zdroje, což letos stojí asi 40 miliard a bylo to v účtenkách a oni to převzali do státního rozpočtu, nebo to samé udělat s nějakými dalšími věcmi, tak to je jako zbytečné rozšíření toho schodku. A teďka co s tím udělat, to prostě vyžaduje jako velkou mentální práci nad tím, jak zvýšit ty příjmy, protože velká část toho propadu státního rozpočtu je poklesem příjmů. Jo. My vybíráme asi o 130 až 150, pardon, 130 až 200 miliard méně než podobné země. A je to daný nějakýma změnama kolem superhrubé mzdy, tím, že nám některé daně prostě v čase klesají spotřební, že tam je spousta výjimek, jo, které se kupí, že jsme převedli peníze hodně ze státního rozpočtu obcím a krajům a chybí v tom státním rozpočtu. Takže jako vymyslet, jak chytře zvýšit ty příjmy a nepoškodit růst. A druhá věc, jako kde omezit růst těch výdajů. A tam to bude, tam to nejde udělat bez těch bolestivých věcí, jako jsou důchody, zkrotit některé výdaje ve zdravotnictví, to znamená jako kontrolovat víc jakoby ty úhrady, které platí ta, těm poskytovatelům zdravotní péče, tam jsou obrovské peníze, financování obcí a krajů. Jo, ve všech těch oblastech jsou stovky miliard a když do nich nepůjdete, tak nemůžete ušetřit dost. Jo. A problém je, že když to vláda neudělá, když tam nebude mít tu odvahu, tak podle mě bude pořád četřit na těch věcech, jako je věda, výzkum, vzdělávání, dekarbonizace, armáda. Na těch věcech, na kterých fakt jako závisí ta budoucnost. No.
6: Kdy nastane čas, kdy to opravdu někdo bude muset zaplatit? A třeba to nebude tahle vláda?
3: V tom se liší ty pohledy na ten dluh, kdy vlastně dožene tu zemi, že se jí zhorší ty ratingy a zhorší se jí možnost půjčovat a bude donucená vlastně těmi finančními trhy.
6: Je Řecko tím vykřičníkem?
3: Řecko je docela daleko, že my máme prostě dluh vůči HDP v Česku, asi 45%, jo. Dlužíme našeho HDP. To je jedna z nižších částek v Evropě. Ale zadlužujeme se hodně rychle, takže to, že ten příští deficit je 3,5% HDP, tak to je zase rychlé tempo. Takže máme asi páté nejrychlejší tempo zadlužování v Evropě, ale nízký ten dluh. Jo. Takže já si myslím, že jako kdyby ten dluh byl daný dobrými investicemi, které nám pomůžou do budoucnosti, tak klidně takhle lze jet prostě 3-4 roky ještě. Jo. Prostě ten dluh vyroste na 60% a to jde, ale to pořád nebude tragédie. Ta tragédie podle mě v tom, že my ten dluh děláme a zároveň omezujeme ty investice do té budoucnosti ve všech těch oblastech, co jsem říkal. Jo. Takže já se bojím, že ta realistická jako cesta je, že budeme pokračovat v tom dluhu a dál škrtit ty výdaje. Jo. Takže když se kouknete na dlouhodobý plán rozpočtu v tom, co vydali to ministerstvo, tak třeba ty výdaje na vzdělávání dál klesají nominálně, jako v těch částkách. Jo. Takže oni počítají v tom, že budou škrtit tyhle ty důležité věci. Takže to je potom důležitější. A taky je důležitý, že když máte ten dluh, tak on má negativní dopady. Trochu posiluje inflaci, takže rostou úrokové sazby, hypotéky a podobně. Vlastně on jako je dobrý pro lidi, kteří si můžou kupovat ty státní dluhopisy, mají nějaké peníze a podobně, ale v těch daních ho zaplatí všichni, jo, a v těch službách, na které nebudou peníze. Takže on jako je taky taková metla nejenom na ty naše děti, jak se říká, že to zaplatí naše děti, ale taky to zaplatí hodně jako, že to bude na úkor té nižší střední třídy hodně, protože ta nebude mít prospěch z toho, že si nakoupí nějaké státní dluhopisy s úrokem, nevím, 4,5% prostě, ale zaplatí to v těch daních a v tom, že nebude na to zdravotnictví. Jako.
6: Pojďme se věnovat rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Posloucháte Život k nezaplacení s Danielem Prokopem.
4: Život k nezaplacení.
6: Ono to nejdřív vypadalo, že rozpočet pro školství, vědu a výzkum se v tom příštím roce bude blížit k 300 miliardám korun. Hmm. Aspoň tak o tom mluvil Robert Plaga, ministr školství za hnutí ANO. Ta jeho finální výše v návrhu, pořád mluvíme o návrhu zákona o státním rozpočtu na příští rok, je 287 miliard 900 milionů korun. Ještě není všem dnům konec, ale o čem to svědčí?
3: Jasně to svědčí o tom, že to školství není priorita a to vzdělávání, protože jenom kdyby chtěli udržet tu výši financování, to znamená jako zvedat to podle růstu HDP, tak ten rozpočet by musel mít zhruba 302 miliard. Jo. Takže tam je jako 14 miliardový škrt reálně v tom vzdělávání. A kdyby chtěli naplnit svůj slib, že budou financovat to vzdělávání celkově, ty veřejné zdroje, že budou na úrovni průměru OECD.
6: Což tak je 4,7% HDP.
3: A my máme asi 4,2, takže do toho už dneska chybělo půl procenta HDP, nějaký 45 miliard. Jo. A oni tam přidávají dalších teda 14. Jo. Tam už prostě budeme na 55 a 60 miliardách rozdílu mezi tím programovým prohlášením a tím, co tam je v tom rozpočtu. Takže to prostě jako svědčí o tom, že to není priorita a zároveň jako byl bych rád, kdyby to stoupalo, nebo bylo by dobré, kdyby to stoupalo v čase, ale i ten dlouhodobý výhled počítá s omezením financování vzdělávání. Jo. Takže jo, tam jako nějak úplně minimum podle mého názoru je udržet to financování současné a lépe ho jako zaměřit na nějaké reformy, to znamená nějakých 302 miliard jo, a v čase ho třeba zvyšovat a přibližovat tomu slibu vládnímu, jinak to neměli slibovat prostě.
6: Kdybych vás chtěl trochu pošťouchnout, proč by mělo být vzdělávání prioritou?
3: Tak za A na tom hodně závisí budoucí růst, teda to je jedna z nejvíc prorůstových investic. Ta vláda se snaží o nějakou prorůstovou politiku v oblasti startupového zákona, stavebního řízení a podobně, což je taky důležité, ale prostě musíme mít tu kvalifikovanou pracovní sílu. A my máme třeba jeden z nejmenších počtu vysokoškoláků mladých v Evropě. Jo. A to Polsko, když se na něj kouknete, tak to nám ujíždí mimo jiné proto, že mají lepší a větší tu kvalifikovanou pracovní sílu a mají tam ty zahraniční investice v mnoha místech Polska prostě. A nám tohle chybí. Tak to je jedna věc. Za druhé, jako tam je potřeba spousta reform, které i ten minister Plaga naplánoval, jako je reforma vysokých škol, aby byly kvalitnější a lépe řízené. Reforma financování základních škol, aby tam jako bylo efektivnější a podobně. Reforma struktury středních škol, kde ho máme z 19. století opravdu tu strukturu.
6: Pojďme ještě níž, předškolní vzdělávání.
3: Tak, vlastně asi v současné době, když je málo dětí, tak aby se využily kapacity školek, tak by dávalo smysl mít i povinnost od druhého roku dítěte ze strany těch obcí nabízet to, což by pomohlo pracovnímu trhu obrovsky, že by ty rodiče mohli pracovat. Jo. A teďka vlastně na nic z toho nebudou mít moc peníze. Ani na takové ty věci, které ta vláda chce dělat jako duševní zdraví, tak tam taky nebudou peníze. Jo? Asi 3 miliardy tam chybí. Takže tam je problém, že se tam zastaví podle mě ty reformy do velké míry, nebo jejich část teda. Jako. Proč nemůžete říct třeba vysokým školám, my vás chceme reformovat, trochu vám sebrat tu autonomii a lépe řídit tu kvalitu vysokých škol pomocí nějakých těch rad jo, a zároveň nedat vůbec žádné peníze navíc, když je silný populační ročník. Jo. Takže to je velké riziko v tom vzdělávání, že to zastaví ty reformy taky. No.
6: Kde má ty peníze Robert Plaga vzít?
3: Tak za A by podle mě si měl jako fakt vyjednat víc peněz z toho rozpočtu, protože tam jsou výdaje, které jsou zbytné oproti tomu. Typu to převedení toho poplatku za obnovitelné zdroje do státního rozpočtu a další. Jo. I na ministerstvu práce a sociálních věcí jsou věci, kde by se dalo šetřit. A
6: tak tam se zřejmě bude šetřit od nového roku, že? Protože se sníží ty podpora nezaměstnanosti z 80% na 65-60%.
3: To se právě jako snižuje to, co si lidi platí ve svém pojištění a mělo to rozhýbat pracovní trh, aby se víc měnili práce, takže taky tam šetří na nesprávném místě. Ale teda asi by to chtělo navýšit to financování z rozpočtu a zároveň podle mě jde mnohem víc peněz vytlačit z těch obcí a krajů, protože tam dneska často je to ve stavu, kdy ty, jo, dejme tomu třeba soukromé školy, tak tam stát platí soukromým školám takový poplatek, který nahrazuje financování od toho zřizovatele a zároveň to dává těm obcím. Jo. Ve spoustě věcí ty obce a kraje nemají motivaci investovat a zřizovat ty školy prostě. Dala by se udělat ta povinnost školek od druhého roku teďka. Jo. Takže tam se dá dostat víc peněz z krajů a obcí, které dohromady generují nějakých těch 50 až 70 miliard úspor ročně. Jo. Takže to je jeden zdroj a potom je to ale z toho státního rozpočtu a dobře ty peníze využít. No.
6: Jak si myslíte, že to dopadne? Získá Robert Plaga pár miliard navíc k tomu stávajícímu návrhu?
3: Myslím si, že
6: a co se stane, když ne?
3: On říká, že chce minimálně 6. A i to by bylo teda znamenalo škrt 8 miliard oproti nějakému udržení financování. Jo. Takže A těch 6 to je takový úplně minimalistický požadavek. Protože třeba ta vláda tam udělala to, nebo ministerstvo financí udělalo to, že říká, my chceme, abyste škrtli 3 miliardy na soukromé školy. Jo. A podle mě se tam dá ušetřit, jak jsem říkal, třeba tímhletím, že to nebude to dvojité financování přes obce a přes stát. Ale nemůžete to udělat v jednom roce a ještě ve 4 měsících od září do, jo, to je vlastně, nemůžete to nastartovat na jaře teďka, takže to vlastně jsou 3 miliardy od září do prosince. A to tam nemůžete ušetřit, protože byste musel škrtnout prakticky celé financování soukromých škol jako státní. Takže tam je očividně jako třeba úplně nesmyslný požadavek takovýhle. A potom tam jsou jako škrty ve věcech, které ta vláda říká, že je jejich priorita, jako právě to duševní zdraví a podobně. Jo. Takže myslím si, že to skončí tak, že si vyjedná něco, co se bude blížit těm 6 miliardám, asi ne úplně plně, a že to stejně bude ale škrt v tom rozpočtu vlastně. No.
6: Jak se to může projevit na takovém tom latentně přítomném tématu, jakým jsou platy učitelů? Tady připomeňme, že relativní platy se v roce 2021 přiblížily tomu politickému příslibu, 130% průměrné mzdy, což je mimochodem také v zákoně, a od té doby zase spíš klesají.
3: No on by tam, aby naplnil ten slib, že se vrátí na těch 130%, tak by tam potřeboval přidat asi 25 miliard. A má tam pokud jim zhruba 10. To znamená, že oni přistoupili k tomu, že se to bude jako postupně tam přibližovat. Což podle mě není problém, ale je to v rozporu s tím dlouhodobým výhledem, když to ministerstvo financí říká, že ty výdaje na to vzdělávání se budou snižovat dlouhodobě prostě. Jo. Takže jako nebyl by problém udělat plán, že se to přiblíží na 130% v roce 2029. Ale musí to být důvěryhodný plán a nebýt v rozporu s tím, co říkají ty finance. Jako.
6: Bylo by nutné a bylo by přínosné nastavit nějaké změny v tom koloběhu, že za střední školy zodpovídají kraje, že za základní školy a mateřské školy zodpovídají města a obce, tedy zodpovídají ve smyslu, že je zřizují a že mají tedy i velký vliv na výběr toho, kdo bude v čele té, které školy stát.
3: Tak to tam ministerstvo nějak řeší, aby bylo lepší řízení toho školství. Za prvé, aby jsme neměli tolik těch jakoby miniaturních škol pod 50 žáků a podobně. Aby se třeba doplácala ta obec, když chce takhle malou školu prostě, jo. A aby měli trochu větší vliv na to, na tu kvalitu. To znamená, aby bylo řečeno, co je povinnost toho zřizovatele té obce, za jakou kvalitu odpovídá. A ideálně, což to je jakoby můj názor, ale myslím, že už začíná rezonovat, když se to nesplňuje, tak aby to ten stát měl nějaký vliv na výběrová řízení, jo, těch ředitelů větší. Protože dneska je prakticky velmi těžké odvolat a když uděláte ten tender nový, tak ta obec si může vybrat, koho chce. Takže podle mě, aby bylo oprávněné tam investovat víc peněz do toho vzdělávání, tak musíme zlepšit to řízení, jo, to je pravda. A teďka ty kapacity, tam je prostě problém, že je tam to dvojité financování soukromých škol, že ten stát to dává těm obcím a zároveň jako nahrazuje to jejich financování těm soukromým školám. A u těch krajů je problém, že jak to financování do velké míry, jeho hlavní část není navázána, to financování krajů na zřizování středních škol, tak oni nejsou dostatečně prostě jako v úvozovkách potrestání za to, když nezřídí ty střední školy a ty gymnázia a ty děti jdou na ty soukromé školy. Oni přenesou ten náklad na ty rodiče a stát částečně. A tam by taky jakoby ten systém se mohl změnit. A kdyby se udělali tyhle věci, tak to samozřejmě jako vytlačí víc peněz z těch samospráv a z těch krajů. Jo. Ale realisticky, když se udělá všechno, tak tam může přibýt třeba 10 miliard financování z obcí a krajů. Neřeší to ten hlavní problém, že jsme jako 55-60 miliard pod úrovní OECD.
6: A kdybychom se od vzdělávání a školství vrátili zpátky k návrhu zákona o státním rozpočtu na příští rok, tak jenom aby to nezapadlo. Má někdo z relevantních politických subjektů plán, jak stáhnout ten deficit na 150 miliard, nebo to prostě nejde? Bezbolestně.
3: Já si myslím, že to bude extrémně těžké, teda, jo? Že i kdyby byl velmi odvážný politik, tak udělat to tak, aby nepoškodil růst ekonomický, tak je velmi těžké takhle rychle. Jo? Že se to nechal zajít tak daleko, že se bojím, že se bude přehodnocovat, ale na druhou stranu jako výrazně to redukovat lze a samozřejmě musíte to udělat kombinací zvýšení příjmů, to znamená daní. Jo, a udělat to tak, aby to byly daně, které nepoškozují ekonomický růst.
6: Pardon, Alena Schillerová už opatrně, ale o jistém zvýšení některých daní mluví.
3: Je tam vidět změna prostě nějaká jako připuštění reality, ale ty zvýšení, když se mluvíme jako o hazardu, tabáku, investiční nemovitosti, to jsou všechno věci, kde se dá zvyšovat ta daň, ale vyberete relativně málo, jo, tam ty hlavní díry prostě jsou v tom, že máme celkově nízké daní spotřeby. Úplně nám chybí kapitálové daně pro ty nejbohatší lidi. Jo. Tam je obrovská díra. Zhruba za 20 až 30 miliard dohromady, když to sečtete. Máme nejnižší daní nemovitostí. Ty spotřební daně na alkohol a na benzín a naftu vlastně jsou dané korunově, takže klesají v čase. Prostě, jo. Protože když to dáte korunově, tak ta koruna má menší váhu než v roce 2010. Jo. Takže to, jako, to je hlavní problém toho mixu a jako samozřejmě dobré tam udělat takové ty populární změny některé, ale vyberete tím třeba 10 miliard jo, nebo něco takového, takže nebo 15, takže to jako úplně to neřeší ten problém, byť to je jako dobrý krok. A v těch výdajích to samé, tam se dá šetřit některé drobnosti v dotacích a podobně. Ale hlavní je jako ubrzdit ten nárůst těch výdajů v těch hlavních složkách toho rozpočtu, což je třeba zdravotnictví a důchody. Kouknout se na věci jako vdovské důchody. To je potřebná věc a je navržená tak špatně ty vdovské důchody, že do ní jde 37 miliard a ne úplně jakoby, jako dobře konstruovaná. A ta vláda bude jednou muset jít do těch jakoby velkých transferů. Myslím, že velká teda věc, o kterou se bude hrát, je to rozpočtové určení daní, to znamená peníze obcím a krajům, protože ty šetří a dostávají relativně více než i v minulosti a tam to taky musíte udělat dobře, abyste to sebral v místech, kde si to ty obce můžou vybrat sami na daní z nemovitosti a nesebral to těm, kteří už dneska jsou třeba na hraně financování a podobně. Jako.
6: A když se krátce podíváme na to, co ten návrh zákona o státním rozpočtu na příští rok rozvířil, tak nejdřív Boris Šťastný, ministr z motoristů, sobě říkal, že motoristé takový rozpočet podpoří. Petr Macinka, předseda motoristů, sobě ale kritizuje ten vysoký schodek. Tomio Okamura, šéf SPD, mluví o politických neziskovkách, které prý podle něj pořád mají nějaké peníze a požaduje tyhle peníze okamžitě škrtnout. Co se děje? Je to tak jednoduché jenom říct, za chvíli jsou volby?
3: No myslím si, že to ano, bude v zajímavé situaci, že mám ty koaliční partnery, kteří zároveň jako nechtějí zvyšovat některé daně. Takže oni jsou třeba proti tomu daní tichého vína a proti zdanění slazených nápojů a budou proti dalším jakoby, zvyšování. Zároveň nebudou chtít dělat některé úspory, ty, které jakoby, jsou nepopulární. A zároveň budou kritizovat ten schodek. Jako. Takže myslím si, že paní ministryně bude mít jako relativně složité koaliční partnery v tomhle tom.
6: Tolik Daniel Prokop a dnešní život k nezaplacení. Danieli, díky, naslyšenou.
4: Terorismus.
7: Legendární Carlos zvaný Šakal nejprve zabíjel po světě ve jménu svobodné Palestiny. V 80. letech hodil ideologii za hlavu.
8: Začíná vlastně využívat té své proslulosti, peněz a toho, že vlastně si ho může najmout v uvozovkách kdokoliv z té pro něj vlastně jako správné ideologické strany, ať už tím je někdo z východního bloku nebo někdo z té protiizraelské arabské fronty.
7: Říká historik Jan Adamec.
4: Sérii portrétů poslouchejte zítra po 8 hodině večer na Plusu.
1: Pěkné dopoledne, je 11:30.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Německo už vyzvalo pracovníky ruského generálního konzulátu v Bonnu a ruského domu v Berlíně, aby v co nejkratší době opustili území Spolkové republiky. Řekl to ruský velvyslanec v Německu Sergej Nečajev. Berlín tím reaguje na srpnový pokus o dronový útok na letišti v Lipsku, ze kterého obvinil Rusko. Prezident Petr Pavel se za hodinu sejde s ministrem školství Robertem Plagou za hnutí ANO. Na Pražském hradě proberou třeba výdaje na vzdělávání. Resort má příští příští rok hospodařit celkem s 288 miliardami korun. Podle Plagy ale v rozpočtu ministerstva chybí zhruba 6 miliard, třeba na financování církevních a soukromých škol. V Irsku pokračuje neformální jednání ministrů zahraničí Evropské unie. Česko na něm zastupuje šéf diplomacie Petr Macinka z Motoristů. Hlavním tématem jednání má být pomoc Ukrajině a další sankce proti Rusku. I proto je v Irsku taky šéf ukrajinské diplomacie Andrej Sibiha. Jednat bude i s Macinkou. Hlavní hygienička Barbora Macková dnes končí, odchází na vlastní žádost. Zdůvodnila to tím, že neměla dostatečnou podporu pro finanční a personální stabilizaci hygienické služby. Dál ale povede Státní zdravotní ústav. Od zítřka Mackovou ve funkci dočasně nahradí ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum. Při amerických úderech na Irán zemřelo podle místních médií 11 lidí. Několik desítek je pak zraněných. Irán v odvetě útočil na vojenské základny s americkými vojáky v Jordánsku a Iráku. Zasahovala i armáda v Kuvajtu a poplach vyhlásil taky Bahrajn. Česká národní banka varuje před finančními poradci, kteří zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti k propagaci vlastních služeb. Někteří nabízejí studentům své finanční produkty, sbírají jejich osobní údaje nebo slibují snadný přivýdělek. Centrální banka přitom nevydává žádná osvědčení, která by poradce k pořádání přednášek opravňovala. Ředitelé škol by si proto měli přednášející vždy dopředu ověřit a posoudit jejich motivaci. Národní divadlo Brno dnes zahájí novou sezonu venkovním koncertem. Představení Zdarma začne v 6 večer na piacetě před Janáčkovým divadlem. Vystoupí solisté, sboristé i orchestr a taky baletní tanečníci. Před koncertem je naplánovaný program pro rodiny s dětmi. Zájemci si například vyzkouší povolání dirigenta. A ještě pohled na silnice D8 z Prahy do Ústí na 17. kilometru. Odklízejí následky nehody, projíždí se pravým pruhem. Po dřívější uzavírce je kolona velmi dlouhá, začíná už za Prahou a za sjezdem na Zdiby na 2. kilometru. Je to stále na desítky minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště regulují... Je silný provoz, brzdí i omezení u Jesenice. Kamiony se zastavují už u dálnice D1, osobními auty počítejte až s 20 minutami navíc a ve Strakonické směrem z centra se za Barandovským mostem popojíždí před Malou Chuchlí, jsou silničáři, uzavřený je levý pruh, zdržení 10 minut. Dobře dojeďte. Teď ještě převládá skoro jasno až polojasno od západu, ale bude postupně oblačno až zataženo a hlavně na horách na severu s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší teploty dnes 21 až 25, na jihu Moravy až 28 stupňů. Ze zpráv je to vše a teď už začíná Interview Plus.
9: Vláda Andreje Babiše chystá zavést předkupní právo na půdu pro aktivní zemědělce. Podle Asociace soukromého zemědělství jde však vláda především na ruku velkým zemědělským podnikům. Asociace tvrdí, že majitelé zemědělské půdy, kterých je v Česku přes 1,5 milionu, by přišli o část svých vlastnických práv. Premiér Babiš označil výhrady soukromých zemědělců za politicky motivované. Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
10: Interview Plus.
9: Hostem Interview Plus je místopředseda Asociace soukromého zemědělství Jan Štefl, kterého zdravím do jižních Čech. Dobrý den.
11: Dobrý den, také zdravím.
9: Babišova vláda ve svém prohlášení slibuje, že připraví zákon o předkupním právu na zemědělskou půdu pro aktivní, tedy hospodařící zemědělce. Vy jste aktivní zemědělec, zákon by tedy měl být ve váš prospěch. Nevidíte to tak?
11: No, já to tak úplně nevidím, protože sice já si myslím teda, že jsem aktivní zemědělec, protože zemědělství už, nebo se tam pohybují vlastně celý život a soukromně podnikáme přes 30 let, takže si myslím, že jo. Tady si myslím, že na první pohled to může vypadat hezky pro takzvané ty aktivní zemědělce, ale ono jde o to se podívat na to, co je cílem toho zákona a na koho to vlastně dopadne. Rozhodně to omezí a to by měla společnost trošku zavětřit, ta vlastní práva těch vlastníků. Protože když to řeknu jednoduše, tak hrozí, že budou někde s čepicí podpaždí stát někde u kanceláře nějakého podniku a budou se jich ptát, jestli chtějí koupit jejich pozemky nebo ne. A prostě bude to složitý. No.
9: Pane Štefle, vy říkáte, že přijetím toho zákona by zhruba ten 1 600 000 vlastníků zemědělské půdy v Česku bylo kráceno na vlastnických právech. Vysvětlíte to?
11: No tak vysvětlím, tak jedna věc, já jsem to už trošku nakous. Za první dneska ten vlastník pozemků se svobodně rozhodne, komu svůj pozemek prodá, kdy ho prodá a jestli ho chce prodat rychle nebo pomalu. A tady na těch právech se jednoznačně omezí, protože on už bude muset prvně jít někam minimálně oznamovat, že chce prodat svůj pozemek. Bude to oznamovat zřejmě firmě, která na tom jeho pozemku hospodaří. Bude licitovat zřejmě s tou firmou a s potenciálním kupcem, za kolik to prodá. Pokud někde bude mu hořet termín, třeba peníze, tak minimálně se prodlouží ta doba, že bude muset jednat s tím, kdo to užívá dneska. No a pak taky v každém případě já si vždycky říkám, když to bude chtít prodat třeba svýmu známému, tak vlastně, který nehospodaří zemědělské, on to může prodat z nějakého jiného důvodu, třeba proto, že ten jeho známý počítá, že by jednou on nebo jeho děti hospodařili, nebo má nějaký záměr s tou půdou, tak to nebude moc udělat, on přijde do nějakého podniku a tam mu řeknou, ne, my to chlapče kupujeme, ty tví známí mě vůbec nezajímají. Komu to chceš, a mě taky nezajímá. Jo, a bude jim to muset prodat.
9: Už rozumím. Oznámení o prodeji zemědělské půdy, a vy jste to právě řekl, by nově měla prvně doputovat neveřejně k hospodařícím zemědělcům. A to ze strany vlády je to vysvětleno tak, že to je kvůli tomu, aby půdu prvně nenakupovali spekulanti ze zahraničí, se tam říká, kteří by půdu nakoupili a pak droho prodali. Jsou podle vás tyhle spekulativní nákupy půdy skutečně trendem? Můžete to potvrdit? Děje se to?
11: Tady to je prostě naprostý výmysl. Tady jsou nějaké statistické věci na to, že cizinci tady kupují nějaký do 1% toho ročního objemu půdy, co se prodá. A to ještě vesměs jsou to cizinci, který třeba tady vlastní nějaký zemědělský firmy. Jo. Takže to prostě ten návrh, o kterým tady jenom zatím slyšíme, jak bude vypadat. Tak to on totiž vůbec neřeší. A v této věci já vám připomínám, je to ani jako není realizovatelný, protože v rámci nějakých pravidel podnikání v Evropské unii se nesmí upřednostňovat obyvatele jednoho státu před jinými státy, jinými obyvateli jiných států Evropské unie. Čili absolutně není možné vyčlenit nějak, že přednostně se bude prodávat půda českým podnikům a českým lidem. Jako to je třeba lokalizovat na místo sídla té firmy nebo místo pobytu třeba těch osob, jo, že v rámci jakého regionu asi by mohli mít předkupní práva, ale obecně proti zahraničním to prostě vůbec nejde.
9: Myšlenka, že spekulanti ze zahraničí míří na nákupy české půdy nějak masově, že kvůli tomu potřeba přijmout zákon, ta podle vás je úplně mylná.
11: Naprosto zcela mylná. Jako na okrajovou věcí to je, protože několik páro má možná jedinců to tady chce koupit, jako jo. Ale hrozí třeba, že do budoucna by to tady mohli skupovat, ale když jsme příklad ze Slovenska, tak my se spíš obáváme jako zemědělci, který aktivně hospodaří, že tady tu půdu nakonec koupí kapitál zahraniční a nejen ten evropský, ale i mimo evropský, který koupí celý zemědělský podniky. A o tom si myslím, že je celá ta hra, aby stoupla cena těch agroholdingů, které dneska se budou prodávat nebo převádět na jiný vlastníky s tím, že budou mít i nějaký přednostní právo k půdě, na které hospodaří.
9: Čili vy říkáte, že ty velké holdingy, ty velké podniky by toho zákona mohly využít tomu, aby byly ještě větší?
11: Nejen to, aby byly větší, ale aby získali tu půdu, na kterou hospodaří. A tady si myslím, že zájmem státu by to nemělo být. Naopak stát by měl udržovat, aby tu půdu tady vlastnilo co nejvíce vlastníků, protože si myslíme, že do budoucna, že nevíme, co bude, a koncentrovat zemědělskou prvovýrobu do rukou pár jedinců, právě tohleto předkupní právo směruje, tak to není prostě pro ten stát z nějaký bezpečnosti produkce potravin a vůbec jako teritoriální obyvatelnosti a funkčnosti nějakého podnikání na celým venkovském prostoru, to není vůbec smysluplný, to jde proti tomu všemu. Jako.
9: Zákon chystá ministerstvo zemědělství. Byla Asociace soukromého zemědělství přizvána k práci na tomhle zákonu nebo ne?
11: Ne, vůbec nebyla přizvána. ministerstvo v tomhle směru s náma vůbec nejedná. Ignoruje nás, říká, že projednává nějaký 4 varianty návrhu, ale my jsme je vůbec nikdy neviděli. Dokonce, když se na to ptáme, tak nám říkají, dokud není nic na stole, tak prostě se ani neptejte, takže my nejsme.
9: A vy jako asociace byste stáli o to být přizváni ke vzniku toho zákona?
11: No tak určitě bychom o to byli chtěli být přizváni, jako jo, protože to se dotkne, pokud tohle to se stane, tak se to dotkne mnoha těch menších farem, protože pokud bude existovat tady ta informační povinnost, ono něco jiného je tady ta informační povinnost, o které se mluví, ale vláda mluvila dokonce o předkupním právu, což je ještě vyšší level toho stylu, jak převíc podniků, jak převíc půdu k těm bohatým dneska podnikatelům zemědělství, když to řeknu jednoduše. Ale současně to bude mít dopady na venkov, protože to tím znamená to, že nikdo nový začínající zemědělec nebo mladý začínající zemědělec prakticky bude až v druhé řadě té možnosti si půdu koupit, protože v první řadě by ta půda při prodeji vždycky cestovala k těm, kdo už ji užívá. Prostě ty farmy, které dneska jsou nějak velké, když budou chtít se rozšiřovat, tak zase se jim stíží přístup k rozšíření velikosti těch farem, a to mám na mysli farmy 20, 50, 100 hektarů, 300 hektarů, které se nedostanou k další výměře půdy. Jo.
9: A víte tedy, kdo ministru zemědělství Šebestiánovi s tím textem zákona radí?
11: Tak úplně přesně to samozřejmě nevím, ale můžu se domývat. Myslím si, že mu v tom radí Zemědělský svaz, Agrární komora a ta iniciativa velkých zemědělských podniků, která združuje 20 největších agroholdingů v České republice.
9: Hostem Interview Plus je místopředseda Asociace soukromého zemědělství Jan Štefl.
4: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
9: Vláda v programovém prohlášení slíbila podporu, a teď cituju, rozvoje všech forem zemědělského podnikání s důrazem na rozvoj malých a středních regionálních farem. Tedy hlásí se přinejmenším slovně k podpoře zemědělců, jaké sdružuje vaše asociace. Cítíte tu podporu?
11: Ne, naopak, dneska ta vláda v podstatě i proti jako smyslu pravidel společné zemědělské politiky, která právě říká, že ta podpora zemědělství dneska musí být jakoby na 100% nebo téměř na 100% odpoutaná od produkce zemědělských komodit, ale má právě posilovat a podporovat význam těch rodinných farem a význam těch malých zemědělských podnikatelů, který sídlí na venkově, tak tady ta vláda dělá úplně pravý opak. Podle mě překvapivě rychle, protože přesouvá dotační podmínky v rámci nějakých mantinelů, jak jen to jde, k těm velkým agroholdingům. My to vidíme například na podpoře investic, kde se změnilo třeba podpora na zpracování zemědělských komodit. Se dneska změnila tak, že zatímco dříve směrovala především k mikromalým a středním podnikům, tak dneska směřuje k velkým podnikům. Je tam vyloženě napsáno, že v podstatě 3/4 těch dotačních titulů mohou čerpat jenom podniky nad 250 zaměstnanců. To tady nebylo, to myslím, že nemá obdobu nikde v Evropě.
9: Andrej Babiš vás osobně slovně napadl a Asociaci soukromých zemědělců označil jako buňku ODS. Bylo to 17. srpna na tiskové konferenci vlády a premiéra rozčílil článek v serveru i rozhlas, kde jste se neúctivě vyjádřil o vládní koalici boje se suchem. Máte vazby na ODS, jak naznačuje Babiš?
11: Víte, žádný vazby na ODS nemáme. Naše asociace je opravdu apolitická v tom smyslu, že není jako pod nějakou kuratelou nějaké politické strany, ale naše práce spočívá v tom, že musíme z politiky jednat a máme i nějaký politický názor. To mně připadá naprosto přirozený, že jo? Tady možná slovo politika se používá, že je něco špatného. Podle mě to nic špatného není, je to jenom prostě prosazování nějakého směru, který si myslíme, že je prospěšný pro nás a my si myslíme, že i je prospěšný pro společnost. Takže to není pravda. A když to takhle říkáte, tak já se musím snad usmívat, protože já třeba nejsem v žádné politické straně. Nikdy jsem ani nebyl. Jako. A že by asociace nějak patřila nebo měla nějaký vazby jak bych řekl, papírový nebo něco takového na ODS, to prostě jsme nikdy měli. Já mimochodem ani ODS nevolím. Takže a pokud vím, tak mám dojem, nevím to jistě, my se o tom takhle vůbec fakt nebavíme, myslím, že ani předseda teda ne. Jo. Takže a předsednictvu tam je to pestrá škála lidí a já fakt vůbec nevím, kdo koho volí. Takže tohleto označení připadá teda jako rána pod pás. Ale já si myslím, že je účelový.
9: Andrej Babiš často vnímá nesouhlas jako součást kampaně proti němu samotnému. Nemohla ho k reakci dovést vaše poznámka pro Český rozhlas, že minulá vláda premiéra Fialy z ODS, proti níž se Babiš často vyhraňuje, že za Fialovy vlády se dělala důležitá opatření proti suchu? Nemohlo tohle motivovat?
11: No, já si myslím, a upřímně mě opravdu překvapuje, že premiér České republiky se zabývá slovy nějakého sedláka, který tady hospodaří na 150 hektarech, jako sám jako fyzická osoba, takže ho může tohleto se jako dotknout, že se dotýká jeho politické práce. Já jsem to i jako nakonec myslel obecně, protože to je pravda, že ta minulá vláda dělala ta plošná opatření v krajině a měla to jako prioritu, dělali se různý protierozní opatření, dotace nějakých prostě úprav terénu, nějaký, já nevím, mokřady, právnatý pásy, tyhle ty. A tady ta vláda evidentně, a já prostě jsem taky účastník těch jednání o nastavení pravidel společné zemědělské politiky, a dneska říká ty erozní, protierozní pravidla v té krajině a na těch polích musíme zmírnit a zmírňuje je. Dělá to jako a podle mě si vzala jako takový zaklínadlo jenom to, že když postavíme přehrady, tak prostě vyřešíme některý všechny, ale spoustu těch hlavních důvodů. Podle mě si myslím, že se něco vyřeší, ale lokálně, ale že musíme spíš pracovat tak, jak to dělala ta minulá vláda, že prostě plošně v celé republice musíme tu vodu, která nám sem naprší, se snažit nějak zadržet, ono to není jednoduchý. A to ta vláda dělala, ale tady tou priorita tady ty vlády podle toho, jak vystupuje, se chová, to určitě není.
9: No ještě by mě zajímalo vaše uvažování o tom Babišově výroku. Není premiérovo tvrzení o vašich vazbách na ODS snahou zakrýt vlastní politické vazby, které jsou třeba u agrární komory zcela jasné a vedou k vládním stranám, respektive k agropodnikům, jako je Agrofert?
11: No tak já bych se netrvil, že jestli zakrýt, že ty jsou evidentní a on říká, jako, že by nejsou, ale myslím si, že všichni vědí. Ale já se přiznám, že se bojím trošku ještě něčeho jiného. Mně normálně opravdu jako děsí, že tady za politický názor, když někdo jako se k někomu přihlásí, že ten jeho názor, a teď třeba mám na mysli ODS, kdy jsme řekli ano, ten váš styl práce nám jakoby vyhovoval nebo částečně, a proto se k němu taky v určitých mandy hlásíme. Takže to je ten politický postoj, tady dokáže někdo někoho takhle, jako bych řekl, napadnout a zabývat se tím. Jo? Mě to opravdu nějak snad, a to nemyslím, nechci strašit, ale mě to připomíná, když jsem slyšel o 50. letech a nakonec já jsem žil v 70. 80. letech a ten komunistický systém uměl prstem ukázat na někoho, že je nepřítel toho lidu a prostě, že si na ně máme dávat bacha. A potom ho dokázal sejmout, a to nemluvím o tom, že například jsou nakonec ty soukromí zemědělci, který když prostě stát se rozhodl, že vstoupíte do velkých zemědělských družstev, tady je založím a vy tam nestoupíte, tak vám zebereme majetek, pošlem vás do vězení a pošlem vás do dolů. Tam byl můj táta, můj děda šel do vězení proto, že nechtěl vstoupit na první zátah do zemědělského družstva. To ukázal na něj prstem, on šel do basy. A já tady dneska vidím, že premiér vlády mě nazývá, že jsem nějaký ODS, jo, prostě neříká o mě pravdu. A já se zatím bojím, aby, a že nejsme žádní zemědělci, tak jo. Prostě jak si to někdo může dovolit, když asociace združuje prostě jenom lidi, kteří se zemědělství živí, nebo to mají jako další činnost ve svým podnikání. Převážně něco, jsou tam možná nějaký hobby, ale ze zemědělství jsme něco společného. A tady někdo řekne, že nejsme zemědělci, že prostě, jako bych řekl, patříme k nějaké, nechci říct, sektě, nebo nesektě, a to říkám jako z nadsázku k nějaké skupině, která to prostě je pro mě naprosto. Já o tom teď přemýšlím, jako nevím, jak se zachovat a upřímně říkám, že když jsem to řekl rodině, tak ty mají normálně strach. Takže nevím.
9: Vaše asociace soukromých zemědělců vyzvala Andreje Babiše, aby se za své nařčení omluvil. Už se omluvil?
11: Neomluvil se a neomluví se. To nám napsal, poslal nám dopis, kde prostě píše, že se neomluví. A Když to zmiňujete, teda, tak zvažujeme si ten dopis veřejně nebo ne, ale on tam opravdu třeba i mě normálně popisuje, že jsem ODSák, protože jsem ve volbách podporoval předsedu Senátu Miloše Vystrčila proti paní Naďové, která patřila do našeho oboru. No, já jsem se tím netajil, že názory pana Vystrčila jsou mi jako sympatický, jo, ne úplně všechny, to se musím přiznat, ale takový ty svobodomyslný rozhodně. A proto jsem ho volil. A principiálně jsem nechtěl volit člověka, který byl podezřelej z nějaký nekalý činnosti. A to jiný pocuzuju, to ani nevím, jak to dopadlo. Je to jedno, ale principiálně si myslím, ať se počká, až se ta doba vyřeší a pak ať člověk do té politiky jde. Jo, ale tady to, a to jsem jako řekl, to je pravda, jako, ale nemyslím si, že to je nějaký opravný, aby někdo říkal, že jsem v nějaké bunce ODS, nebo že organizace, kterou zastupuji jako místopředseda, a o které to evidentní vím, že žádnou bunkou ODS není, tak aby někdo mi tohleto říkal. Jako já si myslím, že zatím jsou jiný záměry, že tam je opravdu záměr dehonestovat asociaci soukromého zemědělství nějakým způsobem a podle mě i soukromí zemědělci.
9: Hostem Interview Plus je místopředseda asociace soukromého zemědělství Jan Štefl. Evropská unie chystá změnu společné zemědělské politiky. Diskutuje se o tom, jaké zemědělské podniky v Česku preferovat. Vy tvrdíte, že současná vládní koalice preferuje větší zemědělské subjekty. Tak tomu rozumím z toho, co jsme si doposud řekli. Je to tak?
11: No tak ona je chce preferovat a já bych vás trochu opravil, ona nechce preferovat jenom ty větší zemědělské podniky, ale jenom ty největší právě. A to je to nebezpečí právě. Jo. Oni vidějí potenciál, protože jako na rovinu si řekneme, že určitý potenciál v těch největších podnikách je, protože oni jsou kapitálově silní a dneska, když řeknu příklad agroholdingu, tak opravdu mají i svoje nějaké zpracovatelské kapacity a tak dále. A oni se v tom vidějí, jako to z hlediska nějakého podnikání ekonomicky smysluplného je v pořádku, ale já si myslím, a to je právě, klidně se přihlásím k tomu, že jako asociace děláme nějakou politiku, ale my říkáme, ale vy česká společnosti nebo vy Evropa, dejte si pozor, není dobrý všechno koncentrovat do rukou pár jedinců a navíc i peníze dávat těm, kteří jsou, a já jim to nezavidím, jako, ale kteří nejsou úplně chudí, nechci to pomoci, tak použiju slovo, nejsou úplně chudí. Spíš se snažme udržet, co je smysluplný například v tom venkovském prostoru, co je smysluplný pro krajinu. A to jsou právě ty menší zemědělci. A to já jenom říkám, to nemám ze své hlavy. To je de facto schválená koncepce, ověřená společní zemědělské politiky v celé Evropě a nakonec i v celém světě. Jako je to podobně, že ta pomoc se dává hlavně těm malým a slabým, protože je tam z nějakého důvodu chceme mít, jo, chceme, aby fungovali. Takže v tomhle smyslu to není politika, která si myslíme, že je správná, kterou tady ta vláda se snaží do těch věcí a ona se snaží, já to tam vidím, já jsem členem i monitorovacího výboru programu rozvoje venkova, který dohlíží na to, nebo může mít připomínky k tomu, kam se dávají peníze Evropské unie do zemědělství a tam ty taky na ty přesuny, na ty ohromný miliardový přesuny právě od malých podniků k těm velkým ze strany tady té vlády vidím.
9: Vaše asociace zároveň tvrdí, že podpora menších hospodářství je důležitá rovněž z hlediska potravinové bezpečnosti. Máte za to, že systém založený na produkci velkých agropodniků je zároveň křehký. Jak to myslíte?
11: No, když to řeknu jako lidově, tak úplně jednoduše tak, že kdyby byla nějaká válka, a já bych to tak dělal, být nějaký třeba strateg válečný, tak kdyby chtěl ochromit stát, tak napadnu v první řadě ty velký sklady potravinový, myslím teda fila obilní třeba, pak zničím nějaký zpracovný masa, to znamená masokombináty, které v České republice je nějaký třeba 40 těch větších, který v podstatě zpracovali veškerý maso, v Německu jich je 60 mín těch větších. Takže z tohohle důvodu je lepší, když ta produkce těch potravin je a skladování jejich a určitý zpracovatelský kapacity jsou více rozptýlený po té ploše tý České republiky nebo i Evropské unie. Tak to z těchto strategických důvodů. Pak jsou to i logistické důvody, že v případě nějakého toho prvního nárazu, a nemusí to být třeba válka rovnou, jo, to se můžeme strašit nebo nemusíme, ale může to být i nějaký výpadek, jak jsme třeba viděli, výpadky energie, nedostatek pohonných hmot nebo tak dál. Tak pokud je ta produkce a zpracování více plošně, nebo ty kapacity jsou rozloženy nějak po republice, tak se snáš potom ty potraviny dopravějí a přesunou k těm lidem, který je momentálně potřebují. A to myslím třeba zpracovatelské kapacity, není to o tom, že musí jet na 100%, naopak je lepší, když dokážou, nebo jedou v průměru někde, to nastřelím, na 60-70%, ale jsou schopní tu svoji kapacitu navýšit na 100% nebo až na dvojnásobek, jo, na směnný provozy a tak dále. Tak to si myslím, že je pro zemědělství strategický a k tomu i jako odpovídá takový to snažit se i to zemědělství udržet u těch lidí, kteří to chtějí dělat i v tom menším rozsahu, ne na desítkách, stovkách tisíc hektarů.
9: Předseda vaší asociace na téma budoucnosti zemědělství v Česku nedávno řekl, že jde o to dělat rozumnou, strategickou a systémovou politiku založenou na změnách, které jsou nevyhnutelné. Tak nejprve k té rozumnosti. Tak konečným argumentem v politické rozpravě, když se bavíme o politice, bývá často dostupnost a nízká cena potravin. Tak co tenhle argument? Není logický?
11: No tak logicky je především v tom smyslu, na to my stavíme, že je potřeba mít tu dostupnost těch potravin. Jo? A to, že bude nízká cena, tak to v žádném případě zemědělci samotní, ty, co dělají ty prvotní komodity, neovlivňují. Protože jedeme v nějakým tom světovém sektoru nebo světovým jako prostoru a tam ty ceny zemědělských komodit určuje trh. Takže jestli máme malý nebo velký zemědělce, na cenu vliv zemědělských komodit v žádném případě mít nebude. Ale má na to podstatný vliv právě ty zpracovatelské kapacity, které buď je mají samotní zemědělci, tím třeba na těch svých farmách, a nebo ty kapacity jsou ve vlastnictví někoho jiného. A to je potom ta věc, která je jako, bych řekl, z tohohle toho důvodu strategická a musí se nějak podporovat. Ale nejde zaměňovat tu zemědělskou prvovýrobu spojenou s nějakou činností v krajině a v tom venkovském prostoru s tím, že se to promítá do cen potravin. Jako to prostě je, já si myslím, že to i zneužívají trošku právě zástupci některých velkých, nebo ty zástupci velkých zemědělců a jejich organizace, protože strašejí, jak z toho vylezou ceny potravin, když se nebudou podporovat a dotovat zemědělci, ale zemědělské komodity na cenu potravin mají zanedbatelný vliv. Jestli chcete procentech, tak ta cena se pohybuje u těch nejdůležitějších věcí běžné spotřeby. Někde tam má vliv ta zemědělská komodita 10, 20, maximálně 30%. Jako jo. Někde ani to ne.
9: A když váš předseda pan Šebek říká, že ta rozumná politika by měla být založena na změnách, které jsou už teď nevyhnutelné, jak mu rozumíte, jaké změny jsou nevyhnutelné, které prostě bude muset někdo udělat?
11: No, on tě má na mysli to, že v České republice pořád prosazujeme to, že jediná správná cesta v zemědělství je a nejkonkurenčnější cesta je, když budeme ty podniky zvětšovat a budeme vytvářet podmínky pro to, aby se mohly ty podniky neustále zvětšovat. Proto se například dělá i to předkupní právo nebo ta ohlašovací povinnost, aby ty podniky, když už pod sebou mají nějakou prodej, aby si mohli koupit a pak zase, aby se mohli zvětšit a zvětšit a zvětšit. A my říkáme, je potřeba zabít to, co ta Unie říká, co je ve světě osvětlení. Je nejlíp z hlediska i třeba bezpečnosti produkce těch základních komodit a fungování venkova a tak dále, je udržet ten prostoru ty rodinný farmy, nechci říct rodinný farmy, ale farmy rodinného typu, který žijou v tom venkovském prostoru, předávají si to z generace na generaci, umějí podnikat zemědělství, umějí vyrábět základní produkty, dokonce ten globální trh je nutí, že i některé komodity musí zpracovávat, aby se vůbec uživili. To, že je ten správný směr, ale že to české zemědělství jde jiným stylem, to jde stylem, když to řeknu ještě jinak, takovým tím komoditním systémem, že my tady furt řešíme, jestli máme dostatek komodity obilí, jestli máme dostatek komodity mléka, jestli máme dostatek komodity ovoce, zelenina. Ale neřešíme to, že potřebujeme tady mít firmy soukromí, jo, a teď nerozlišuje, jestli je to fyzická osoba nebo SROčko nebo akciovka, ale ty firmy, které se chtějí v tom zemědělským sektoru uživit, který tu svoji aktivitu budou věnovat do té produkci zemědělské komodit a do stylu zpracování těch komodit a jejich distribuce, teď nemyslím, že to přímo musí dělat na té farmě. A on to myslí obecně, že tím směrem se snaží ty třeba Slováci, že to není prostě ta správná cesta, jo, z těch různých mnoha důvodů.
9: Hostem Interview Plus byl místopředseda Asociace soukromého zemědělství Jan Štefle. Já vám za to mnohokrát děkuji.
11: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
9: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
4: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Evropa chystá reakci na ruskou bezpečnostní hrozbu. Němci ze srpnového útoku na svoje letiště obvinili Moskvu.
12: Ta zjištění jsou alarmující a není možné je brát na lehkou váhu.
10: V Lánech začala exhumace ostatků Jana Masaryka. Kriminalisté chtějí zjistit, proč před skoro 80 lety zemřela.
13: Prokázat zlomeniny a jiná poškození, například střelné rány.
10: České tenistky Vidmanová, Havlíčková a Knudsonová při debitu na US Open do druhého kola nepostoupily. Kolona popojíždí na dálnici D8 za Prahou směrem na Ústí nad Labem a je převážně slunečno, postupně se zatáhne a na horách se můžou objevit přehánky. Teploty většinou do 25 stupňů. Je středa 2. září. Hezké poledne přeje u hlavních zpráv Eliška Zábrocká.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Německo už vyzvalo pracovníky ruského generálního konzulátu v Bonnu a ruského domu v Berlíně, aby v co nejkratší době opustili území Spolkové republiky. Řekl to ruský velvyslanec v Německu Sergej Nečajev. Berlín tím reaguje na srpnový pokus o dronový útok na letišti v Lipsku, ze kterého včera oficiálně obvinil Rusko.
14: Zum 18. September geschlossen.
15: Poslední ruský generální konzulát v Německu se podle ministra zahraničí Johana Vadefula uzavře ještě tento měsíc. Smlouvu ruskému domu v centru Berlína lze ale podle týdeníku Spiegel vypovědět nejdřív k příštímu červnu. Podle německé strany zelených by ale celé

0: podporovaného terorismu. Otázkou je, co s tím uděláme.
1: Řekla vysoká představitelka pro zahraniční a bezpečnostní politiku Kaja Kallasová a dodala, že mnohé země si předvolaly ruské velvyslance. Připomněla také, že na stole je možné rozšíření protiruských sankcí na dalších 1600 subjektů. Český ministr Petr Macinka z Motoristů sobě označil německé informace za vážné.
2: Je třeba si uvědomit, že je to téměř za hranicemi České republiky. To není nic, co by se stalo tisíce kilometrů daleko.
1: O útoku v Lipsku budou dnes v Bruselu jednat i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf NATO Mark Rutte. Z irského Wicklow Ladislav Novák, Radiožurnál.
3: Dvěma útokům sabotérů čelila od včerejšího rána taky německá energetická infrastruktura. Neznámí pachatelé způsobili zkrat v rozvodně v západoněmeckém Bergheimu. Vyžádalo si to odpojení 5 bloků ve 2 uhelných elektrárnách. Další zkrat odpojil taky 1 blok elektrárny Jenschwalde na východě Německa. Pachatelé tam k útoku použili po domácku vyrobenou pyrotechniku. Dodávky elektřiny pro zákazníky ale ani jeden útok neomezil. Vyšetřovatelé exhumují ostatky bývalého ministra zahraničí Jana Masaryka. Z lánské rodinné hrobky je vyzvednou po téměř 80 letech. Exhumace má pomoct vysvětlit nejasnosti Masarykovy smrti. V Lánech máme reportérku Adélu Burešovou.
4: Policie a pohřební služba k lánskému hřbitovu dorazili před 6 hodinou ráno. Od té doby je hřbitov pro veřejnost zavřený a zůstane pravděpodobně i zítra. Zevnitř se ozývají zvuky podobné vrtání a řezání a jsou tam desítky lidí, přibližuje policejní mluvčí Jakub Vinčálek.
5: Jsou tady kolegové z různých útvarů policie a samozřejmě i kolegové ze soudního lékařství.
4: Jestli exhumace přinese nové poznatky, tak to zajímá i místní lidi tady v Lánech.
6: Jestli jako po takhle dlouhé době se dá vůbec něco zjistit, no, takže já od toho fakt nic moc neočekávám.
4: Podle historiků by exhumace mohla objasnit, jestli příčinou Masarykovy smrti byla vražda, sebevražda nebo nešťastná náhoda. Z Lán Adéla Burešová, Radiožurnál.
7: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Při amerických úderech na Irán zemřelo podle místních médií 11 lidí, několik desítek je pak zraněných. Irán v odvetě útočil na vojenské základny s americkými vojáky v Jordánsku a Iráku. Zasahovala i armáda v Kuvajtu a poplach vyhlásil taky Bahrajn.
8: V jihoiránském městě Sirík u Hormuzského průlivu americké střely podle místních úřadů dopadly na dům, ve kterém lidi pořádali svatební obřad. Další mrtví jsou podle Tehránu taky v provincii Chuzestán na západě země. Velitelství amerických sil v regionu prohlásilo, že útočilo na cíle spojené s iránskými revolučními gardami kvůli iránským úderům proti americkým vojákům a útokům na komerční lodě v Hormuzském průlivu. V Jordánsku úřady varovaly lidi v přístavu a letovisku Akaba před padajícími troskami. Armáda se střelila 10 iránských raket, 3 podle ní dopadly do pouště. Z Jordánska Jana Karasová, Radiožurnál.
3: Epidemie eboly v Demokratické republice Kongo už má přes 3000 potvrzených obětí. Víc než 6000 lidí je nakažených a ebole podlehne přibližně každý druhý pacient. Aktuální epidemie se šíří výrazně rychleji než v minulosti. Pravděpodobně překoná i nejhorší epidemie, při které před 10 lety zemřelo v zemích západní Afriky přes 11 000 lidí.
9: Epidemiologickou situaci v Kongu komplikují taky boje mezi armádou a povstaleckými skupinami, říká mluvčí Organizace spojených národů Stefan Dužarik.
10: Násilí ve východní části země dál vede k vysídlování obyvatel a stěžuje snahy o zvládnutí epidemie.
9: Konžské úřady začaly proti ebole taky očkovat. Používaná vakcína Ervebo byla ale vyvinutá proti jiné variantě viru a její účinnost tak není jistá. Situaci může navíc zkomplikovat taky začátek školního roku a návrat milionů žáků do tříd. Matěj Kolář, Radiožurnál.
3: V Benátkách začíná tradiční filmový festival. Zlatého lva za celoživotní dílo převezme americký herec, režisér a producent George Clooney. Českou kinematografii na festivalu zastupuje digitálně restaurovaný snímek Valerie a Týden divů.
11: Nový film natočil režisér Jaromil Jireš v roce 1970. Příběh vypráví o 13-leté Valerii, která za jeden týden prožije řadu surrealistických událostí a poprvé se setkává s dospíváním a láskou.
12: To, co od tebe chci, je sladké.
11: Benátský festival uvede v premiéře také nové drama Společnost režiséra a herce Caseyho Afflecka. Mimo soutěž pak budou pořadatelé promítat také dokument o britské

0: Ve skupině Oasis. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
1: Teniska Daria Vidmanová prohrála na US Open v prvním kole proti Španělce Bouzasové Manejrové 3-6 a 4-6. Lucie Havlíčková a Gabriela Knudsonová podlehly soupeřkám schodně 2x3-6. Zápas Nikoly Bartuňkové za stavu 1-0 na sety předušil déšť a bude se dohrávat. Fotbalisté Zbrojovky Brno přivítají v dohrávce čtvrtého kola šance ligy Hradec Králové. Utkání začne v 18 hodin. Brňané do něj vstoupí ze čtvrtého místa neúplné tabulky a v případě výhry se Zbrojovka posune na druhou příčku. Kouč Zbrojovky Martin Svědík se ale na postavení v tabulce zatím nesoustředí.
2: My víme, nějaký v kabině máme nějaký svůj cíl, my víme, na co máme, my víme, že prostě jsme založeni na týmovém výkonu a my víme, že můžou přijít daleko horší časy, takže chceme využít toho, každým zápasem se posouvat dál a dál.
1: Ve 20 hodin začne ještě duel mezi Bohemians a Jabloncem.
3: Ucpaná D8 za Prahou a omezení na Strakonické. Na dálnici D8 se rozjíždějí kolony za Prahou směrem do Ústí nad Labem. Na 17. kilometru byla dálnice po nehodě zavřená, teď už se nějaký čas projíždí pravým pruhem. Kolona se stále dává do pohybu. Zastavíte na 3. kilometru za sjezdem na Zdiby. Chvíli se stojí a kolona se pak rozjíždí po pojíždí až ke sjezdu na Novou Ves. A to zdržení je stále asi půl hodiny. A pozor, ucpaná je velmi i objížďka po silnici 608 u Veltrus, je tam omezení a semafor. V Praze čekejte kolony taky na Strakonické, na výjezdu směr Příbram. U Malé Chuchle u Branického mostu jsou silničáři a zdržíte se asi 10 minut od Barandovského mostu. Ještě dálnice D1 příjezdy do Brna. Dejte pozor ve směru z Vyškova. Brzdí se dost prudce na 210. kilometru. U Rohlenky se pak ale kolona opět rozjede. Ještě do Českého Těšína kolony hlásíte na dálnici D48 před hranicemi s Polskem. Je tam omezení. Jede se Kyvadlově, fronta směrem do Polska je teď asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Je převážně slunečno, od západu čekáme postupně oblačno až zataženo a hlavně na horách ojediněle přeháňky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách kolem 17. Tolik hlavní zprávy. A po nich začíná publicistika s Věrou Štechrovou.
6: Jak série hybridních útoků v Německu proměňuje tamní politickou scénu? Jaká bude kampaň před říjnovými komunálními volbami? A jak se ministerstvo spravedlnosti postaví k rozhodnutí Tomáše Jiříkovského žádat zpět bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun? O tom všem budeme mluvit. Německo čelí dalším hybridním útokům. Týžden, co německá vláda oznámila, že za srpnový útok na letiště v Lipsku nese odpovědnost Rusko, někdo úmyslně způsobil zkrat v rozvodně v Bergajmu na západě země a neznámí pachatelé také zaútočili na rozvodnu u elektrárny Jansfalde. Tento případ policie vyšetřuje jako sabotáž. A dnes policie v jeho německém Augsburgu uzavřela hlavní vlakové nádraží. Při vyšetřování expoze v nedaleké pasáži nalezla podezřelý předmět. Několik lidí utrpělo lehká zranění. Co explodovalo, zatím není jasné. O tom, jaký politický dopad mají tyto události na Německo, budu mluvit s analytičkou Asociace pro mezinárodní otázky Zuzanou Zavadilovou. Dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: Můžete shrnout, jak se postupně měnil postoj Německa k Rusku od začátku války na Ukrajině?
7: Od té plnohodnotné ruské invaze v únoru 2022 je ta změna Německa ve vnímání Ruska opravdu zásadní. Možná připomeňme onen slavný proslov bývalého kancléře Olafa Scholze, také nazývaný Zeitenwende, tedy v překladu něco jako historický zlom, který označoval zásadní obrat v německé bezpečnosti, zahraniční a hospodářské politice. Německo v tom širším kontextu opustilo představu, že Rusko lze dlouhodobě integrovat, především tedy obchodem a vzájemnou ekonomickou závislostí, a začalo dodávat pomoc Ukrajině. Přímo německá národní bezpečnostní strategie také Rusko označila za největší hrozbu pro mír a bezpečnost v euroatlantickém prostoru. A nynější vláda Friedricha Merce tedy vnímá Rusko jako přímou hrozbu pro Německo a Evropu. Kancléř Merz letos v červenci přímo i výslovně mluvil o ruských kyberútocích a testování soudržnosti NATO a vláda německá v červnu taktéž vytvořila centrum proti hybridním hrozbám, přičemž právě ministr vnitra Alexander Dobrindt zdůrazňoval, že se ta takzvaná Zeitenwende musí týkat právě i vnitřní bezpečnosti.
6: No a polarizuje to téma ohrožení a série útoků nějak německou politickou scénu? Liší se hlavní politické strany v tom, jaká opatření chtějí přijmout, co by se mělo dělat?
7: Řekla bych, že v té základní diagnoze ruské hrozby je dnes mezi křesťanskými demokraty, CDU, CSU, sociální demokracií a zelenými poměrně široký konsenzus. Ty rozdíly jsou spíše v tom, jak rychle a jakými prostředky by mělo Německo reagovat. Například zelení jsou v hodnocení ruské hrozby rovněž velmi jednoznační. Jejich místopředseda poslaneckého klubu dnes dokončil označil jasnou reakci vlády za lehce opožděnou a zelení už delší dobu požadují například tvrdší postup proti hybridním hrozbám. Takže ty strany politického středu se zásadně nepřou o to, zda Rusko představuje tu bezprostřední hrozbu. Zásadně odlišnou představu má především krajně pravicová AfD.
6: No AfD právě často přejímá narrativy Kremlu, pochybňuje německou podporu Ukrajině. Tak jak ta vidí ty hybridní útoky, které se teď v Německu dějí?
7: Jak říkáte, AfD zpochybňuje tu atribuci konkrétních případů, které se staly Rusku a zdůrazňuje nějaké riziko eskalace a odmítá závěry ostatních politických stran, že Rusko představuje hlavní strategickou hrozbu pro Německo a Evropu. To je přímo vidět i na tomto konkrétním případu v Lipsku, kdy místopředseda poslaneckého klubu strany Markus Frontmajer dnes v německém veřejnoprávním rozhlase prohlásil, že vláda nepředložila dostatečné důkazy a požadoval větší transparentnost, přičemž varoval před předčasným obviněním v Moskvě. A ta vládní protiopatření vlastně označila za chybu.
6: Německá vláda nedávno schválila reformu zpravodajských služeb. Cílem je posílit jejich pravomoci právě kvůli hybridním hrozbám. Poprvé mají mít například možnost proti nebezpečí i aktivně zasahovat. Proč byly dosud ty pravomoci německých tajných služeb ve srovnání s jinými evropskými zeměmi velmi omezené?
7: Německo z historických důvodů velmi striktně oddělovalo to zpravodajské získávání informací od nějakého operativního zásahu. Byla zde silná historická nedůvěra k příliš mocnému bezpečnostnímu aparátu. Proto jsou právě německé služby ve srovnání například s některými jinými evropskými partnerskými zeměmi omezené například v nějakých exekutivních pravomocích, nikoliv však nutně v té samotné schopnosti získávat informace.
6: No a jaká je šance, že posílení pravomocí německých tajných služeb odsouhlasí němečtí poslanci?
7: Já bych řekla, že poměrně vysoká, protože reformu prosazuje právě vládní koalice křesťanských demokratů, CDU, CSU a sociální demokracie a mezi těmi vládními stranami na této reformě většinově panuje shoda. CDU, CSU chce vlastně silnější ty zpravodajské služby, například, aby měly možnost aktivně narušovat hackerské útoky nebo sabotovat prostředky připravovaného útoku. Sociální demokracie reformu v principu podporuje, ale naznačuje také, že chce silnější kontrolu. A zelení taktéž připouštějí nové pravomoci a možná lehce víc varují před nějakým stíráním, nějakým stíraním hranice mezi policií a tajnými službami v některých případech. Kdo je tam kritičtější, tak to je spíše levice, Die Linke strana, která je výrazně kritičtější a upozorňuje na nějaké zásahy do základních práv. A ten parlamentní proces je teprve na začátku, kabinet návrh schválil teprve v srpnu a zatím byl předán spolkové radě, tedy orgánu zastupující zájmy zemí na federální úrovni.
6: No, v Německu teď běží zemské volby, o víkendu budou v Sasku, Anhaltsku například, tak jak zásadní je podle vás ta závislost těch hybridních útoků, které teď v Německu sledujeme právě s těmi probíhajícími zemskými volbami?
7: Řekla bych, že samozřejmě to hraje roli v tom, jaká témata právě teď se nastolují v tom volebním boji, ale samozřejmě nějaká konkrétní čísla toho, jak moc to například pohne elektorátem, to vám bohužel říct nemohu a to uvidíme teprve na výsledcích 6. září v Sasku Anhaltsku.
6: A přináší to včerejší otevřené prohlášení německé vlády, že z útoku na letišti v Lipsku viní Rusko, nějakou ještě další změnu retoriky, nebo ta už byla možná sledovat dříve?
7: Ta změna retoriky už vlastně byla možná sledovat. To, co přímo s tím případem v Lipsku je jedinečné, je to, jak otevřeně a hlasitě vlastně němečtí političtí představitelé přímo označili Rusko za pachatele. To je něco nového. Samozřejmě o nějakých zásazích cizí mocnosti už předešli političtí představitelé a mluvili, ale takhle to označit veřejně, to je poprvé, co vlastně to němečtí představitelé udělali.
6: Analytička Asociace pro mezinárodní otázky Zuzana Zavadilová byla hostem. Děkuji, naslyšenou.
7: Děkuji, naslyšenou.
6: V Česku se rozbíhá kampaň před říjnovými komunálními a senátními volbami. Dnes na řadě míst představuje kandidáty a programy hned několik vládních i opozičních stran. Na komunální úrovni se bude o skoro 6400 zastupitelských křesel ucházet přes 190 tisíc kandidátů a kandidátek z velké části nezávislých na celostátních stranách a hnutích. Víc si už řekneme s Josefem Mlejnkem, politologem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
8: Dobrý den.
6: Připadá vám, že ta kampaň by mohla být letos v nějakém ohledu specifická oproti komunálním volbám z předchozích let?
8: Já si nemyslím, že by byla nějak extra specifická. Ta komunální kampaň spojuje jaksi dohromady celostátní témata s lokálními a určitě platí, že čím menší sídlo, tak tím větší prim hrají ta lokální témata a ta celostátní politika tam moc neproniká, zejména do obcí, kde vlastně není ani žádná stranická kandidátka a jsou tam jenom kandidátky nezávislé, no, bez nějaké stranické příslušnosti. Ten rozdíl asi bude patrný hlavně ve velkých městech, kam se právě i celostátní politické postoje nejvíce promítají a kde třeba i část voličů prostě je takových, že volí danou stranu, jak ve volbách do parlamentu, do sněmovny, tak v krajských volbách, tak pak třeba v komunálních volbách, pokud kandiduje v tom jeho městě.
6: A jak významnou zkoušku představují komunální volby pro vládní koalici? Jakou váhu jim koalice přikládá?
8: Tak určitě, pokud by koaliční strany moc neuspěly, tak je to závažný signál, že voliči jaksi jsou k té vládě kritičtí, že něčím zklamává. Ale zase je problém, nebo může být problém, jak to číst třeba u motoristů, kteří skoro ani kandidáty jako nestaví ve většině obcí, tak tam komunální volby nám vlastně nic neřeknou. Asi víc nám řeknou o SPD a o hnutí ANO, ale já bych jako neočekával nějaké výrazné rozdíly oproti situaci 4 roky zpět.
6: Když jste zmínil motoristy, tak ministři motoristů Šťastný a Macinka chtějí kandidovat i v komunálních volbách právě s tím, že pokud budou zvoleni, odstoupí. Ministr Macinka bude kandidovat i na pražský magistrát s touto taktikou. Tak je to běžná taktika jiných stran postavit známé tváře, které pak uvolní místo těm neznámým?
8: Je to taktika stran, které mají málo lidí a to jsou motoristé. Je to strana, která je nová, která spíš se prosazovala až trošku jako marketingový produkt, kde býval zprvu hlavním tahounem Filip Turek a jeho účet na Instagramu. Takže ta strana vlastně nemá propracovanou organizační strukturu, nemá moc členů a tudíž její šance nějak uspět v komunálních volbách jsou velmi malé, ne-li mizivé. A to, co teď jak si chtějí udělat předseda strany a bude šťastný, to je prostě znouzecnost a může to narazit u voličů, že voliči neradi hlasují pro politiky, kterým říká tak jako, když mě zvolíte, já odstoupím a dám šanci někomu, kdo je za mnou.
6: Už je teď viditelné, na co jednotlivé parlamentní strany v té kampani před komunálními volbami sázejí, nebo na čem jí mají postavenou?
8: Myslím si, že tak není tady nějaká generální linie. Asi uhnutí ANO lze logicky očekávat, že ti kandidáti budou jako zmiňovat, že prostě ANO je u vlády a že je to dobře a budou se snažit třeba nějakým způsobem odprezentovat nějaké vládní kroky, jakože to je pozitivní. Ale pak u těch opozičních stran tam je ještě další skutečnost, že oni často kandidují v nějakých koalicích, ať už vzájemně dohromady z části, anebo v koalici s nějakým jako lokálním subjektem a někdy i prostě koalice, která zahrnuje dvě celostátní strany, lokální subjekt, tak má ještě jako značku celkovou nějakou, jo, že je to hnutí pro větší dobro města XY. Hmm. Takže tady dochází i k tomu, jak si ta situace se může město od města lišit a nelze předpokládat, nebo nemyslím si, že by politické strany, zejména ty menší, měly v komunálních volbách nějakou jednotnou celostátní taktiku.
6: Z druhé strany hnutí ANO jde do těchto voleb skoro ve všech regionech samostatně, nikoli v koalici, kterou se stavilo na vládní úrovni. To je asi od ANO logický krok.
8: Je to logický krok. ANO je dlouhodobě největší česká strana, dlouhodobě celostátně se drží přes hranici, no, přesahuje hranici 30%. Konec konců i to vládnutí s těmi menšími koaličními partnery celostátní určitě vnímá hnutí ANO i předseda hnutí ANO Andrej Babiš jako problematické, takže tím spíš v komunálních volbách staví jednobarevné vlastní kandidátky.
6: Platí v těch komunálních volbách, že zásadní roli budou hrát nezávislí kandidáti a kandidátky a dá se vypozorovat, že těch nezávislých kandidátů v těch komunálních volbách rok nebo volby od voleb přibývá, nebo je to konstantní?
8: Já teď v hlavě nemám úplně přesnou statistiku, jestli tam jsou nějaké změny, tak jako myslím, že nejsou jako dramatické. A je to logické, jako drtivou většinu míst v těch obecních zastupitelstev zastávají nezávislí kandidáti a bude tomu taky po těchto volbách. A ty celostátní politické strany mají prostě problém jako v řadě míst postavit nějakou kandidátku, ostatně ty celostátní politické strany, počet jejich členů jsou řádově jednotky tisíc. Takže jenom kdyby všechny své členy někam nasadili na kandidátku, tak logicky jako nepokryjí zdaleka všechna místa, která jsou k dispozici, čili zejména v těch menších obcích, menších sídlech je komunální politika doménou nezávislých kandidátů a ta více stranická politika začíná v těch volbách více se projevovat až zhruba řečeno od úrovně okresního města.
6: Politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Josef Mlejnek. Děkuji, naslyšenou.
8: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
6: Obžalovaný obchodník s drogami Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Šlo o kryptoměnu v hodnotě miliardy korun. Oznámilo to ministerstvo spravedlnosti, které se obává dalších právních sporů. Ministerstvo darované bitcoiny do května 2025 dražilo v aukcích. Část bitcoinu stihlo převést po zaplacení na kupce, kteří si je ponechali. Dalším zájemcům o kryptoměnu poslalo zpět zaplacené peníze. Policie totiž ministerské bitcoiny zajistila jako možný výnos z trestné činnosti. My o podrobnostech budeme mluvit s Tomášem Nahodilem, advokátem a publicistou. Dobrý den.
9: Dobrý den.
6: Tak odvolání pro nevděk. Je možné dar takovýmto způsobem odvolat? Je to relevantní důvod?
9: Ano, je takový důvod, předpokládá občanský zákoník. Já bych jenom zdůraznil, že se pohybujeme v rovině civilní nebo v rovině civilně právní, občanskoprávní, ale ten případ pana Tomáše Jiříkovského má i trestně právní rozměr. A musíme rozlišovat oba dva tyto rozměry z toho důvodu, že vedení trestního řízení, zejména tedy vedení trestního řízení na základě zásady oficiality, to znamená povinnost stíhat skutky, které jsou trestnými činy, tak to vyplývá z trestního zákoníku, respektive trestního řádu, mezinárodních smluv a podobně a vůbec z povahy veřejného práva. To znamená, tím, že se vlastně vede trestní stíhání, se nelze zasáhnout nebo nelze porušit dobré mravy, což je právě jeden z těch důvodů, pro který by bylo možno žádat vrácení daru. Proto jsem já k té žádosti o vrácení daru nebo k odvolání toho daru pro nevděk velice skeptický. Určitě by se muselo počkat na pravomocné rozhodnutí v trestní věci Tomáše Jiříkovského, poněvadž se bude posuzovat i platnost té samotné darovací smlouvy. Protože pokud by ta darovací smlouva, byly-li převáděny bitcoiny, které měly pocházet z trestné činnosti, byla neplatná, potom by vlastně nebyl platný ani ten dar a nebylo by ani od čeho odstupovat.
6: No a co z toho teď vyplývá pro stát? Jaké možnosti reakce teď stát zastoupený ministerstvem spravedlnosti má?
9: Podle mého názoru stát musí vyčkat pravomocného rozhodnutí v trestním případu Tomáše Jiříkovského. Tam se vlastně budou předběžně projednávat i otázky, které mají svůj civilně právní rozměr, a to je právě ta platnost nebo neplatnost té darovací smlouvy. Jenom připomenu, že výhrady k platnosti, respektive neplatnosti darovací smlouvy, měl už i bitcoinový koordinátor David Uhlíř, a připomněl bych rovněž, že i v České televizi v pořadu Události komentáře zazněla odvolávka na článek, který vyšel v červnu v Biltenu advokacie. Jeho autory jsou advokát Tomáš Sokol a znalec Smejkal, a oni dochází k závěru, že ty bitcoiny vyjadřují jistou míru pochybnosti, zda ty bitcoiny vůbec měly v době převodu nějakou hodnotu, pokud pocházely z trestné činnosti. Čili já se domnívám, že bez pravomocného rozhodnutí v této trestní kauze se nedostaneme dál, abychom mohli posoudit ten civilně právní nárok, to znamená případné odstoupení od té darovací smlouvy, respektive žádost o vrácení daru pro nevděk. Ale jak říkám, já jsem skeptický k tomu, jestli stát tím, že vede trestní řízení, je nevděčný. On postupuje tak, protože tak postupovat musí, to je zásada oficiality, a postup podle zákona není porušením dobrých mravů, což je právě jeden z důvodů pro navrácení daru.
6: No on sám, pan Jiříkovský, v tom prohlášení uvádí, že je ochoten jednat o tom, že by darované prostředky zůstaly státu, a žádá jen to, aby trestní řízení proti němu bylo vedené spravedlivě, zákonně a předvídatelně. To by asi mělo být samozřejmé, ale může stát něco takového z principu zaručit?
9: Tak toto musí zaručit orgány činné v trestním řízení v každé fázi toho trestního řízení. To znamená od prověřování přes vyšetřování, přes projednávání obžaloby, odvolacího řízení, dokonce i ve fázi takzvaného vykonávacího řízení, pokud někdo vykonává trest. Čili to je obecná povinnost státu, a to, aby se té povinnosti nebo respektive jakoby dovolával dárce rovinou civilně právní, jakože státu něco v minulosti daroval, stát následně vůči němu vede trestní řízení, je právě to jako rozlišování několikarého postavení toho státu. Hmm. Stát vystupuje jak v pozici civilně právní nebo soukromoprávní, jako kdybych já vám něco daroval nebo vy mě, to je typický soukromoprávní vztah, ale vedle toho ten stát pochopitelně má i svůj aparát, to znamená má své orgány činné v trestním řízení, má své správní orgány a další jiné, a říká, tam vlastně už jako nevystupuje v rovnoprávném postavení.
6: Říká advokát a publicista Tomáš Nahodil. Děkuji za váš čas, naslyšenou, jsou tady zprávy.
9: Ráda se stalo, naschledanou.
10: Je půl jedné.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Prezident Petr Pavel bude jednat s ministrem školství Robertem Plagou za hnutí ANO. Na Pražském hradě proberou třeba výdaje na vzdělávání. Rezort má příští rok hospodařit celkem s 288 miliardami korun. Podle Plagy ale v rozpočtu ministerstva chybí asi 6 miliard, třeba na financování církevních a soukromých škol. V Irsku pokračuje neformální jednání ministrů zahraničí Evropské unie. Česko na něm zastupuje šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Hlavním tématem jednání má být pomoc Ukrajině a další sankce proti Rusku. I proto je v Irsku taky šéf ukrajinské diplomacie Andrej Sibiha. Jednat bude i s Macinkou. Německo už vyzvalo pracovníky ruského generálního konzulátu v Bonnu a ruského domu v Berlíně, aby v co nejkratší době opustili území Spolkové republiky. Řekl to ruský velvyslanec v Německu Sergej Nečájev. Berlín tím reaguje na srpnový pokus o dronový útok na letiště v Lipsku, ze kterého obvinil Rusko. Epidemie eboly v Demokratické republice Kongo má už přes 3000 potvrzených obětí. Více než 6000 lidí je nakažených a ebole podlehne přibližně každý druhý pacient. Aktuální epidemie se šíří výrazně rychleji než v ostatních případech v minulosti. Začátek školního roku může v Česku dočasně zhoršit šíření žloutenky, upozornil na to Státní zdravotní ústav. Od února ale počet nových případů klesá. Do konce srpna lékaři potvrdili necelých 1500 nakažených hepatitidou A. Za celý loňský rok to bylo přes 3200 lidí. Hasiči zasahují u lesního požáru u vesnice Chlebské na Žďársku. Předpolednem na místě vyhlásili třetí ze 4 stupňů požárního poplachu. Původně platil druhý. Hoří přibližně 1 hektar. Hasiči o něm dostali hlášení před 8:30 ráno. 12 jednotkám profesionálních i dobrovolných hasičů pomáhal s likvidací požáru taky vrtulník. Informace ze silnic a dálnic. Na plusu na D8 směrem z Prahy do Ústí po pojíždí nesouvislá kolona na Zdiby. Brzdí se okolo prvního kilometru a více než půl hodiny se po pojíždí k místu dřívější nehody před sjezd na Mělník. Na 17. kilometru se stále dá projet pouze pravým pruhem. Na D1 před Brnem nabírají zdržení hlavně kamiony, a to v obou směrech. Od Prahy zastavují za Popůvkami na kilometru 189, od Vyškova nejprve u Holubic na kilometru 210 a potom na úrovni Slatiny na kilometru 201. V Praze naberete zdržení ve Strakonické směrem z centra. Před Malou Chuchlí uzavřeli silničáři levý pruh. Kolona od Barandovského mostu se sune asi 10 minut. Silnější provoz teď čekejte i na cestě k Europarku na obou spojkách. Na jižní se zpomaluje už ve sjezdu ze Spořilovské. Na východní části okruhu pak těsně za nájezdem z Hradecké D11. V koloně popojíždí hlavně kamiony, osobní auta jedou v celku svižně. Dobře dojeďte. Od západu bude postupně oblačno až zataženo, hlavně na horách. Na severu se ojediněle můžou vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty dnes přes den 21 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů, na horách nejčastěji kolem 17 stupňů Celsia. To byly zprávy, na plusu vysíláme středeční názory a argumenty.
11: Další vývoj americko-iránské války, nečekaně vysoký deficit v návrhu státního rozpočtu, Trumpova obchodní válka s Kanadou na pozadí všelijakých domácích obtíží, extrémní přitažlivost datových center pro investory a také sport, migrace a pravice v Itálii. O tom bude řeč ve středečním vydání každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. No a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád, dobrý den.
4: Názory a argumenty.
11: Iránské revoluční gardy v pondělí zaútočily na americké základny v Jordánsku v odplatě za americké útoky na odpalovací zařízení iránských raket na ostrově Larák v Hormuzském průlivu. Jordánské ozbrojené síly údajně sestřelily 8 iránských raket. Jde právě o reakci na útoky ze strany USA, které už před týdnem po několika týdnech klidu podnikly útoky proti silám iránských revolučních gard, které totiž měly klást miny ohrožující plavbu v Hormuzském průlivu. No a ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Buď zdrav.
12: Dobrý den.
11: Jde tedy o zase eskalaci celého konfliktu, nebo jsou to jenom takové jednotlivé výkřiky, aby se tak řeklo?
12: Je to určitě částečná eskalace uvnitř takové, řekněme, podivné války, protože ta válka trvá, ale zároveň je to taková válka na půl plynu nebo na čtvrt plynu, protože ty velké střety, které jsme viděli třeba na začátku března, ty už jsou pryč a myslím si, že se ani nečeká, že by se obnovili. Američané dospěli k závěru, že není moc co vybojovat. Mají samozřejmě také na vědomí to, že jejich spojenci tlačí proti tomu, aby Američané znovu otevřeli válku s Íránem, protože ta válka dopadala na americké spojence v oblasti. To vidíme i teď v souvislosti s tím Jordánskem, i když v menší míře roli možná hraje i to, že ani Američané nemají dostatek střeliva, nemají munici do těch protiraketových systémů a podobně. Současně tu válku neukončují, protože oba ty státy v podstatě počítají s tím, že ještě mají nějaký důvod neuzavírat mír, pořád mají určitou šanci na to, nebo domnívají se, že mají šanci na to uspět v některých z těch svých cílech. Samozřejmě tím hlavním, tou hlavní otázkou je, co bude s Hormuzem, s Hormuzským průlivem, protože Iránci se domnívají, že mají šanci získat vlastně lepší výsledek, než byl před válkou, to znamená ovládat Hormuz a případně si dělit zisky s Ománem, vysílají signály, že Oman na taková jednání přistoupil a že s tím souhlasí. Pak je tady samozřejmě velká otázka, co bude s režimem. Američané momentálně asi dali k ledu ten pokus ten režim zničit minimálně tou vojenskou cestou, takže to je, řekněme, v závorce. Momentálně vlastně oba ty státy, Irán i Spojené státy, tvrdí, že ovládají Hormuzský průliv, tam je současně obnovený provoz, jak Američané si vynucují provoz ve prospěch svých spojenců, to znamená některé lodě proplody třeba opakovaně tam a zpátky. Stejně tak ale Iránci povolují nebo říkají, že povolují proplouvání lodím svých spojenců, jako je Irák, takže ta situace je trochu nepřehledná. Američané se samozřejmě obávají toho, že by Iránci mohli za pomocí svých spojenců v Jemenu uzavřít Bab al-Mandab, to znamená ten další důležitý průliv na cestě k Suezskému průplavu. Takže ta situace je, jako řekněme, neustále na ostří nože. Momentálně tady se právě jako odehrávají ty podoby horké války, protože někdo asi tak před týdnem ostřeloval jeden tanker v té oblasti. Předpokládá se, že to byl Irán, který dával najevo, že má možnost Hormuz zablokovat. Američané na to odpověděli, zabili těch zhruba 11 lidí, jak říkají Iránci, a Iránci říkají, že se momentálně tady musí pomstít, respektive, že to je jejich právo odvety, potřebují si zachovat tvář. Otázka je, co bude dál. Z hlediska Iránu nemusí být tyhle útoky na spojence Američanů v oblasti úplně výhodné, protože vlastně ty státy se budou bát Iránu a budou možná tlačit na to, aby přece jenom Američané něco s Iránem dělali. Američané momentálně asi se spolehnou spíš na nějaký dlouhodobý tlak na iránský režim.
13: Říká Jan Fingl, díky mnohokrát.
12: Děkuji, nashledanou.
14: A tématem následujících dvou komentářů je, asi podle očekávání posluchačů, nadočekávaný deficit v návrhu státního rozpočtu na rok 2027, který v pondělí předložila kabinetu ministrů šéfová rezortu financí Alena Schillerová. Ve skutečně zarážející výši blížící se 400 miliard korun, čili jde o druhý nejvyšší schodek v historii samostatné republiky. Ačkoliv premiér Andrej Babiš ještě poměrně nedávno českou veřejnost ujišťoval, že schodek bude hluboko pod oněmi 400. Reakce jsou na tuto sumu dost bouřlivé a ozývají se i nesouhlasné projevy zevnitř vládní koalice. No ale jako první má slovo publicista Petr Holub.
15: Pokud je návrh rozpočtu na příští rok něčím unikátní, pak intenzitou kritických útoků, kterého stíhají ze strany opozice a médií, je to finanční marazmus, brutálně nezodpovědná politika, prožírání, které zaplatíme všichni, rozpočet podle hesla po nás potopa, strkání hlavy do písku, jasná cesta k bankrotu a do dluhové republiky. Autoři rozpočtu museli zešílet, hráze populistického rozhazování se otevřely naplno. K těmto závěrům stačilo opozici a dotčeným komentátorům v zásadě jediné číslo, tedy schodek naplánovaný na 389 miliard korun. To je oproti letošním 310 miliardám skutečně mohutný nárůst, a proto se takové oblibě těší superlativ, podle kterého jde o druhý nejvyšší schodek v dějinách země. Vládu je správné kritizovat kdykoliv a u rozpočtu to platí dvojnásob. Ovšem přece jenom, u rozpočtu by měla souhlasit čísla. Jasně, chtěl bych vymyslet šikovný titulek. Nemůžu tedy očistit výši schodku od vlivu inflace, protože v takovém případě by byl schodek až čtvrtý nejvyšší a to už není taková sláva. O populistických strategiích stran současné vlády by také šlo napsat lecos. Z globálního čísla o rozpočtovém deficitu plánovaném na rok 2027 však nelze automaticky učinit závěr, že se populismus projevil také v rozpočtu. Konkrétní kapitoly naznačují, že problém, přesněji problémy, leží jinde a mají také delší historii než 12 měsíců současné vlády Andreje Babiše. Ministerstvo financí v pondělí zveřejnilo, že se výdaje rozpočtu proti letošku zvýší o 150 miliard, tedy o částku, kterou mnozí experti předpokládali už předem. Z toho vyjde 40 miliard na navýšení důchodů a platu státních zaměstnanců. Ovšem, jaký to je populismus, když valorizace penzí pouze kopíruje očekávanou inflaci a státní zaměstnanci si polepší méně, než kdyby pracovali v soukromé sféře. Dalších 54 miliard navíc pohltí zvýšení výdajů na armádu podle požadavků Severoatlantické aliance a investice do dálnic. Pokud jde o populismus, pak musela být populistická i předchozí vláda, protože to byla právě ona, kdo určil armádu a dálnice za státní priority. O 23 miliard navíc Česko zaplatí kvůli závazkům vůči Evropské unii, včetně zvýšení odvodů za obnovitelné zdroje. Zbývají už dvě položky na úrovni 20 miliard, konkrétně valorizace příspěvku zdravotním pojišťovnám a navýšení úroků za státní dluh v obou případech jde zhruba o 20 miliard. Tím už je zmíněných 150 miliard celkového růstu výdajů vyčerpáno. Ostatní kapitoly zůstávají na svém a jejich výdaje se v souhrnu nezvyšují ani o inflaci. Navýšení schodku nemělo alternativu, tvrdí ministryně financí Alena Schillerová, a do značné míry má pravdu, protože za nárůst výdajů mohou především závazky vůči mezinárodním institucím a nebo v zákonech zakotvená valorizace. Alternativu lze přesto najít, když se u rozpočtových úvah rozšíří perspektiva. Zřejmě nejrozumnější by byl přístup, který by hledal úspory s větší razancí, než zatím projevili Babišovi ministři. Za pozornost stojí, že řada komentátorů doporučuje pravý opak, totiž zvyšování daní, a opatrně se k tomu přidávají i nevládní politici. Tento rozměr opoziční kritiky aspoň dává smysl. Až se vrátíme do vlády, pak bychom chtěli mít víc peněz v rozpočtu, ale nepopulárním zvýšením daní, ať se raději znemožní současná vláda.
14: No a po Petrovi Holoubovi se zastavíme u nesouhlasu s výší deficitu státního rozpočtu od jedné z vládních stran, tedy motoristů sobě. Se schodkem ostatně má problém i třetí koaliční subjekt SPD, ale kolega Petr Hartmann se věnuje v následujících minutách toliko motoristům, kteří totiž před volbami vehementně tvrdili, že budou premiéra ohledně deficitu brzdit. Čas k tomu ale víceméně propásli.
16: Ministryně financí odvádí dobrou práci a sestavila realistický rozpočet. Pochválil Alenu Schillerovou Petr Macinka. Přitom chvíli předtím připustil, že navržený schodek ve výši 389 miliard korun je velmi vysoký a měl by se změnit. Podle předsedy motoristů sobě za to nemůže ona, ale přemrštěné požadavky některých ministrů. Pokud by jim ministryně financí nevyšla vstříc, mohl být deficit nižší. Na vládu z jejího úřadu putuje návrh, který počítá s druhým nejvyšším schodkem v historii České republiky. Kabinet má zhruba měsíc na to, aby ho případně změnil. Přesuny peněz mezi jednotlivými kapitolami nelze při projednávání vládou úplně vyloučit. Zároveň je málo pravděpodobné, že by plánované celkové příjmy a výdaje doznaly zásadních úprav a schodek razantně klesl. Alena Schillerová při představování návrhu rozpočtu prohlásila, že to neočekává. Z reakce Petra Macinky by se mohlo zdát, že by hlasování kabinetu o návrhu rozpočtu nemuselo být jednomyslné. V tom případě by premiér s ministryní financí riskovali, že rozpočet na příští rok neprojde v poslanecké sněmovně prvním čtením. Vláda k tomu potřebuje většinu hlasů. Bez motoristů sobě je nedá dohromady. Ti by tak teoreticky mohli splnit svůj slib, že pohlídají Babiše. Zároveň by mohli zapracovat na dodržení dalšího předvolebního hesla. To znělo země bez dluhů. Není reálné, že by se jich Česká republika zbavila během pár měsíců či let. Naopak je jisté, že dále budou narůstat. Jak rychle, to záleží na postoji vládní většiny. Ta se momentálně na zpomalení tempa zadlužování nechystá. Pokud ho motoristé sobě chtěli výrazněji přibrzdit, měli vzhledem k rozložení sil v poslanecké sněmovně slušný vyjednávací prostor. Například ke změně zákonů, které by omezily rozsah mandatorních výdajů. Ty tvoří drtivou většinu výdajů státního rozpočtu. Nejsou-li motoristé sobě příznivci zvyšování daní, nemají příliš jiných způsobů, jak se k přijatelnějšímu deficitu dopracovat. Motoristé sobě se však s výhradami vůči výši schodku ozvali až v momentu, kdy ministerstvo financí návrh rozpočtu poslalo vládě. Vzhledem k tomu, že podle slov Petra Macinky je návrh Aleny Schillerové postaven na reálných základech, nemá k jeho změně vládní většina důvod. Motoristé sobě tváří tvář deficitu ve výši 389 miliard korun se zároveň musí vypořádat se svými předvolebními sliby. Proto nemohou zmiňovanou částku ponechat bez komentáře, byť vidí, že ji nedokáží výrazně snížit. Vždyť voliče lákali na zodpovědnou rozpočtovou politiku a na postupné snižování dluhů. Pro letošní rok se jim to nepodařilo, pro ten příští budou velmi pravděpodobně stejně neúspěšní, ale pro rok 2028 už by to podle předsedy motoristů sobě mělo být jinak. Otázkou zůstává, nakolik jeho slova mohou brát voliči po dosavadních zkušenostech vážně.
14: To byl Petr Hartmann.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: A následují pohledy do světa. Americký prezident se pustil do obchodní války s Kanadou ve chvíli všelijakých potíží, s nimiž Bílý dům žongluje. Jde o vyšší ceny pohonných hmot kvůli válce s Iránem a také rostoucí výnosy z dluhopisů, říká mimo jiné ve svém příspěvku Matěj Schneider, komentátor serveru Voxpod.
17: Když se Donaldu Trumpovi nedaří v jedné sféře, rád alespoň na pár týdnů uteče k jiné. A když se mu tak nedaří ukončit nepopulární a devastující válku s Iránem, odskočí si k válce jiné, obchodní. Jejím hlavním terčem je teď Kanada. Současná eskalace přichází poté, co nejvyšší soud na začátku roku zrušil Trumpova loňská cla, vyhlášená právně mimořádně širokým výkladem prezidentských pravomocí. Bílý dům pak začal hledat jiné, snad legálnější cestičky. V posledních týdnech vyjednával s kanadským premiérem Markem Carneym novou obchodní dohodu, jednání ale těsně před jedním z termínů ztroskotala. Kanada je v mnohem absurdním terčem Trumpova hněvu. Už během prvního funkčního období vyjednal novou obchodní dohodu s Mexikem a Kanadou. Jejíž dřívější podobu udělal jedním z hlavních terčů své první prezidentské kampaně. O nové verzi pak hrdě prohlašoval, že jde o nejlepší obchodní dohodu všech dob. O to je tragikomičtější, že ji teď sám cupuje. Už když Trump loni rozjížděl novou vlnu obchodních válek, bylo zřejmé, že jejich kanadská část bude mít tvrdý dopad. A to nejen na Kanadu. Přes severní hranici Spojených států proudí obrovské množství zboží. Automobilové komponenty jí mnohdy překračují i několikrát, než z nich vznikne hotový vůz. Cla na kanadské zboží se proto velmi negativně podepisují i na americkém, nejen kanadském autoprůmyslu. Například šéf jednoho z největších amerických odborových svazů United Auto Workers Sean Fain je přitom k Trumpově protekcionistické celní politice obecně relativně vstřícný. Fain argumentuje, že Kanada má silnou ochranu zaměstnanců i odbory, takže američtí autodělníci nepotřebují ochranu před neúměrně levnou konkurencí, jako v případě jiných zemí. Souzní s ním i vedení největšího kanadského odborového svazu Unifor, který varuje, že Trumpovo počínání čím dál víc komplikuje výrobu automobilů v Severní Americe. To je další tragikomický bod. Trump si odcel sliboval návrat výroby na americký kontinent. Současná vyjednávání se zasekla a kanadští politici vyhrožují vlastními odvetnými opatřeními. Další eskalace obchodní války má přijít s novým rokem, kdy Trump hrozí 50% cly na kanadská auta, nákladní vozy, automobilové díly a ocel. Administrativa ji příznačně naplánovala až po nadcházejících volbách do kongresu. Obchodní válka ale i tak může hrát roli v rozhodování voličů. Republikánská senátorka Susan Collinsová, která obhajuje křeslo v Maine, tedy hned u kanadské hranice, se už vůči Trumpovým výpadům proti Kanadě raději vymezuje. Obchodní válka s Kanadou navíc přichází ve chvíli dalších ekonomických potíží, s nimiž Bílý dům žongluje. Vyšší ceny pohonných hmot kvůli válce s Iránem i časovaná bomba v podobě rostoucích výnosů amerických dluhopisů. To všechno leží na bedrech prezidenta, který se do Bílého domu vrátil díky slibům, že po Joe Bidenovi dá americkou ekonomiku do pořádku.
14: To byl Matěj Schneider. Co jsou datová centra, o tom má asi většina z nás aspoň nějakou mlhavou představu, ale už určitě většina z nás neví, že do nich míří vůbec největší investice současnosti. Dohromady by mělo jít o zcela astronomické 2 biliony dolarů. Proč tomu tak je? O tom už hovoří ve svém komentáři Tereza Zavadilová ze serveru Newsstream.
18: Kdyby se na nějaký obor mělo vsadit jako na jistotu, byla by to datová centra. Dávno to nejsou nějaké serverovny v suterénu, ale fyzické továrny na výpočetní kapacitu a ukládání dat. Fungují jako specializovaná průmyslová infrastruktura, která se plánuje podle spotřeby elektřiny, a to až v gigawatech. A kdo tyto železobetonové krabice bez oken, jejichž velikost se počítá v násobcích fotbalových hřišť, nyní staví? Jsou to dva typy investorů. Jednak takzvaní hyperscaleři, tedy největší technologické firmy jako Microsoft, Amazon, Google či Meta. Ti si staví obří datacentra pro sebe. Pak to jsou komerční developeři a fondy, kteří v tomto odvětví vycítili dobrou příležitost. Staví haly a pronajímají je klidně na desítky let technologickým firmám. A je to pěkný biznis, protože výstavba jednoho gigawatového kampusu vyjde na desítky miliard dolarů. Z toho 3/4 ceny tvoří křemík a technologie, zbytek pozemky, výstavba a přípojky. Do datových center míří největší investice současnosti. Celkem to mají být neskutečné 2 biliony dolarů. Proč to tak je? Datacentra se staví pro umělou inteligenci a ta se stává novým základním průmyslem. Trénování nových modelů vyžaduje nepřetržitý masivní výpočetní výkon. AI nevzniká v cloudu abstraktně, ale v konkrétních serverových polích. Protože datacentra spotřebují ohromné množství energie a také vody, musí se stavět tam, kde je jejich levný a dostupný zdroj a ideálně chladné klima. Největší koncentrace center je v americké severní Virginii. Tudy odhadem protékají 2/3 globálního internetového provozu. Svou infrastrukturu si staví také Čína, ale centra rostou i v Evropě. Nejvíce na západě, ve Frankfurtu, Londýně, Dublinu, Paříži a Amsterdamu, respektive okolí těchto měst. Ze středoevropského regionu je lákadlem pro developery Polsko. Okolí Varšavy se stalo hlavním digitálním uzlem celého regionu, s plánovanou a běžící kapacitou přesahující 500 MW. Centra pro region tam vybudovali Microsoft a Google. V Česku se staví jenom datová centra lokálních hráčů typu České radiokomunikace či Seznam. A teď zda je to dobře nebo špatně. Z hlediska energetiky a ekologie okolí jsou datacentra velkou zátěží, protože se obvykle staví v klastrech. A pak ve zmíněné severní Virginii či v Irsku spotřebovávají klidně čtvrtinu veškeré elektřiny regionu. Navíc běžná domácnost má špičky ráno a večer a průmysl běží na směny, zatímco AI datacentra odebírají maximální výkon nepřetržitě, což vytváří tlak na zdroje a přetěžuje transformátory v rozvodnách. Teď po horkém létě je aktuální další problém, a to zvyšování teploty kolem datacenter, klidně o 5 stupňů Celsia. Na druhou stranu zvláště optimisté upozorňují, že datacentra urychlují transformaci energetiky, tlačí na inovace, na renesanci jádra, včetně malých modulárních reaktorů i masivní rozvoj obnovitelných zdrojů. Na některých místech, zvláště v Evropě, která k tomu developery tlačí, se teplo z datových center používá na vytápění městských sídlišť. Jisté je, že poptávka po další výstavbě železobetonových krabic poroste. Podle poradenských firem se výkon stroj násobí už v roce 2030. Investice mířící do tohoto odvětví jsou obrovské a není se zas tak čemu divit. Z datacenter se stává nová geopolitická suverenita, výpočetní výkon a energetické kapacity brzy budou strategickou komoditou, srovnatelnou s ropou či polovodiči. Kdo je nemá, bude závislý na jiných státech. A ve světě obchodních a jiných válek je každá závislost dost bolestivá.
14: To byla Tereza Zavadilová. No a na závěr ještě pohled do Itálie, kde se poměrně značné mezinárodní sportovní úspěchy stávají politikem v rétorice tamní pravice. A slovo má naše stálá korespondentka na Apeninské poloostrově, jak se říkává, nebo spíš říkávalo, Veronika Lefrancová.
19: Na nedávném evropském mistrovství v atletice se Itálie mimořádně vyznamenala. Italští atleti na něm získali 22 medailí, z čehož 10 zlatých. Svým výkonem tak Itálie předstihla všechny ostatní země, které se šampionátu účastnily. Mezi italskými atletkami, které stanuly na nejvyšším stupni vítězů, byla také Larisa Japikinová, mistryně Evropy ve skoku do dálky. Její vítězství, stejně jako úspěchy dalších italských atletů tmavé pleti, oživily na Apeninském poloostrově debatu o rase a o tom, co znamená být Italem. K této diskusi značně přispěl bývalý armádní generál Roberto Vannacci, který se v posledních letech stal jednou z nejvýznamnějších postav italské krajní pravice. Jeho strana Futuro Nacionale, neboli Národní budoucnost, dnes představuje jednu z nejradikálnějších sil italské politické scény a řadí se ještě dále napravo než bratři Itálie premiérky Giorgie Meloniové. Vannacci na sebe výrazně upozornil, když v roce 2023 publikoval svou knihu Svět na ruby, ve které vyjadřoval své kontroverzní názory na témata, jako jsou homosexualita, imigrace, feminismus nebo environmentalismus. V knize se objevily i komentáře o italské volejbalistce Paole Egonu, narozené v Itálii nigerijským rodičům. Podle Vannacciho tato sportovkyně sice má italské občanství, její fyzické rysy však údajně neodpovídají vzhledu většiny Italů. Jeho slova rozpoutala na sociálních sítích vlnu slovních útoků proti atletům černé pleti. Avšak poté, co se právě tito sportovci zasloužili o italský úspěch na mistrovství Evropy, si někteří komentátoři na sítích povšimli, že se Roberto Vannacci ve svých rasistických komentářích poněkud odmlčel. Naproti tomu Giorgia Meloniová blahopřála atletům, kteří podle ní stělesňují Itálii, která umí vyhrávat. Její nadšená reakce tak ostře kontrastovala s rasistickými postoji krajně pravicových politiků, jako je Vannacci, a zároveň zdůraznila rivalitu mezi oběma politiky. Vannacciho strana Národní budoucnost se vzhledem k bratřím Itálie vyznačuje ještě radikálnějšími pozicemi. Například doporučuje návrat k modelu společnosti, který nazývá středomořský patriarchát. Jeho cílem má být, cituji, vychovávat silné muže, muže schopné ovládat emoce a vášně a chránit ženy. Kromě toho Vannacciho politický program prosazuje ještě tvrdší postoj k migraci. Používá přitom pojem remigrace, který jde výrazně dál než běžná politika deportací nelegálních migrantů. Podle Vannacciho by se mohl týkat i migrantů s legálním pobytem a dokonce i jejich potomků. Podpora strany Národní budoucnost v posledních měsících roste a podle aktuálních průzkumů se pohybuje kolem 7%. Začíná tak představovat komplikaci pro Giorgiu Meloniovou, která bude v příštím roce usilovat o nové vítězství parlamentních volbách. Nová radikální pravice tak vytváří tlak na Meloniovou, aby v migrační otázce neztratila své voliče. I z toho důvodu dnes pozorujeme přitvrzení postojů její vlády vůči migraci. To se projevilo například nedávno, kdy Itálie v reakci na krizi v Ceutě dočasně zavedla kontroverzní kontroly na hranicích pro cestující ze Španělska. Debata, která začala komentáři o sportovcích, ve skutečnosti odkazuje k širší politické otázce. Kdo smí definovat, co znamená být Italem a která vize italské pravice dokáže v příštích volbách oslovit více voličů?
14: Veronika Lefrancová byla poslední autorkou středečních názorů a argumentů každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. No a za všechny autory a také redakční kolegy se ze studia loučí Ondřej Konrád.
20: Série Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrad.
21: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě a začínám odpovídat do magnetofonu na vaše otázky. Mám trochu trému.
20: Poslouchejte celý příští týden po 1:30 na Českém rozhlase Plus.
22: Je 13 hodin.
23: Český rozhlas Plus.
22: Kvůli srpnovému útoku na letiště v německém Lipsku chce ministr zahraničí Petr Macinka jednat s českými zpravodajskými službami. Někteří finanční poradci podle České národní banky zneužívají školní přednášky k získávání klientů. A kanadský premiér vyzval Spojené státy, aby začaly jednat o zmírnění obchodního napětí. Dobré středeční odpoledne u Zpráv Plusu vám přeje Ondřej Látal. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů Sobě chce v souvislosti s útoky na letiště v německém Lipsku v příštích dnech jednat s českými zpravodajskými službami. Řekl to před neformálním jednáním ministrů zahraničí Evropské unie v Irsku. Na letišti v Lipsku našli na začátku srpna dron s výbušninou poblíž ukrajinského nákladního letadla. Německá vláda včera ze zorganizování akce obvinila Moskvu a ohlásila uzavření ruského konzulátu v Bonnu a ruského domu v Berlíně. Podle Macinky jsou německá obvinění velmi vážná.
0: Ta zjištění jsou alarmující a nelze je brát na lehkou váhu. Opravdu to není v rovině nějakých mediálních spekulací, že by to byla nějaká vnitropolitická hra. To tomu bohužel nenasvědčuje. Já také ještě se budu chtít bavit o tom s našimi službami, které nepochybně také nějaké zjištění mají.
22: Macinka už dřív oznámil, že si k podání vysvětlení předvolá ruskou velvyslankyni v Česku Annu Ponomarjovovou. Česká národní banka varuje před finančními poradci, kteří zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti k propagaci vlastních služeb. Někteří nabízejí studentům své finanční produkty, sbírají jejich osobní údaje anebo slibují snadný přivýdělek. Centrální banka přitom nevydává žádná osvědčení, která by poradce k pořádání přednášek opravňovala. Ředitelé škol by si proto měli přednášející vždy dopředu ověřit a posoudit jejich motivaci.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.

0: Hancocka a posměšný příspěvek ministra obrany Pita Hexeta o kanadských kadetech, který Carney označil za jednání pod úroveň jeho úřadu. 8. září mají začít platit kanadská cla na 700 amerických produktů jako odpověď na americká 50% cla. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Dáme dopravu na plusu. Na D1 na výjezdu z hlavního města směrem do Brna opatrně před průhonicemi. Okolo 5. kilometru je na vozovce vysypaný náklad Eternitu, blokovaný je levý pruh, auta prudce vybočují doprava. Na D1 před Brnem směrem z Prahy zastavují kamiony u Popůvek na kilometru 185. Sunou se pak pravým pruhem až do zúžení u sjezdu na dálnici D2 na kilometr 196. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy se zpomaluje u Modřic na 3. kilometru. Na D8 směrem z Prahy do Ústí nad Labem se kolona krátí. Nákladní soupravy zastavují před Kralupy na osmém kilometru. V obou pruzích se následně jde pomaleji zhruba z 11. kilometru. Na 17. pokračují s odklízením následku nehody. Průjezdný zůstává pouze pravý pruh. V Praze ve Strakonické směrem z centra města začíná kolona těsně za Barandovským mostem, zdržení 10 až 15 minut k omezení před Malou Chuchlí, levý pruh tam zabrali silničáři. A na výjezdu z Těšnovského tunelu směrem do centra Prahy stále blokují pravý pruh následky střetu dvou osobních aut, tam se ale výrazněji nezdržíte. Dobře dojeďte. Od západu bude postupně oblačno až zataženo, hlavně na horách. Na severu se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty dnes přes den 21 až 25 stupňů. Na jihu Moravy až 28, v tisíci metrech na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. To byly zprávy, posloucháte Plus.
2: Dobrý den, jsem ráda, že jste si k poslechu zvolili pořad, ve kterém od pondělí do pátku můžeme naslouchat názorům našich hostů. A jsem ráda, že po čase opět vítám v pořadu Viktora Daňka, analytika Českého rozhlasu, experta na evropské záležitosti. Dobrý den.
3: Díky za pozvání, hezký den.
2: Probereme zejména hybridní hrozby Ruska, odmítnutí Islanďanů obnovit přístupové rozhovory s Evropskou unií a také nástup nového norského krále Hákona 8. Zita Senková přeje nerušený poslech.
4: Jak to vidí?
2: Německo obvinilo z incidentu na lipském letišti Rusko. Došlo k němu před necelým měsícem a v reakci na to Německo uzavře mimo jiné k 18. září ruský generální konzulát v Bonnu, vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně, zpřísní kontroly ruských občanů při vstupu do Německa, navrhne zapsat další osoby na sankční seznam Evropské unie a zvýší také tlak na takzvanou ruskou stínovou flotilu. Moskva už slibuje odvetu na tato německá opatření. Překvapila vás?
3: Překvapilo mě spíše míra té odpovědi. Spekulovalo se, že může jít pouze o symbolickou odpověď, že třeba Německo pouze vypoví několik ruských diplomatů, což by bylo, řekl bych, až směšné, kdyby tomu tak bylo, ale nakonec ta odpověď je tvrdší. Těch diplomatů je hodně, včetně uzavření konzulátu, včetně té vypovězené smlouvy, a nezůstává jen u toho. Německý kancléř slíbil, že se zaměří také třeba na ruskou stínovou flotilu, že bude mít Německo vlastní požadavky v rámci dalšího sankčního balíčku, který se teď připravuje na úrovni Evropské unie, takže řekl bych, že oproti očekáváním ta odpověď je docela dost tvrdá a je vidět, že si i Německo chtělo počkat, že si bude skutečně jisté, že může mít dostatek důkazů a spolehlivě ukázat na Rusko, a proto možná i ta časová poměrně velká prodleva.
2: Spolkový ministr vnitra Dobrindt řekl, že za tím srpnovým incidentem v Lipsku byl to útok, pokus o dronový útok na ukrajinské nákladní letadlo, které bylo na letišti Lipsko, ale stojí jedna z ruských tajných služeb. Podle něj jsou to najatí agenti. Mimochodem na toto téma by se dnes měli sejít a spoluhovořit předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen a také generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte. Eskaluje Moskva vůči Evropě hybridní operace?
3: No, zdá se, že těch incidentů dosti přibývá v posledních měsících zvláště. Je to asi pozoruhodné i v kontextu toho, co zaznívá i otevřeně z úst řady evropských lídrů, že se Rusko zcela zjevně připravuje na podzim a zimu, která bude asi dost klíčová. Rusko taky čekají volby, připomeňme, teď už v polovině září do státní dumy, a spekuluje se už dlouho o tom, že by možná po těch volbách mohlo dojít třeba k nějaké další částečné mobilizaci, protože Rusko rychle docházejí vojáci na frontě. úspěchu má velice málo, postupuje velice pomalu. Rusko je zcela zjevně v problémech, zvláště pokud je třeba o zásobování palivem a tak dále. Takže ta nervozita stoupá.

0: těch incidentů také přibývá. Není to jen ten incident v Lipsku, o kterém jste mluvila, ale zvláště třeba v Polsku jich teď bylo hned několik. Je to ten požár výrobce dronů VB Electronics teď v posledních týdnech. Zvláštní přerušení elektrického vedení v Tarnobřegu u chemičky, kde tento přerušení za to mohl vrtulník, který ale podivně přistál, zkontroloval situaci a zase odletěl. Divné, nic nenahlásil. Často se objevují ruská letadla v blízkosti evropského vzdušného prostoru nebo přímo v něm. Totéž se stalo teď v posledních dnech také v Polsku 30 km od pobřeží. Takže je toho hodně a myslím si, že důvodně to vzbuzuje otazníky a nervozitu.
1: Když se zmínil, Viktore, mimo jiné Polsko a ty incidenty u sousedů, tak na ty ruské hybridní operace, na jejich eskalaci upozornil včera polský premiér Donald Tusk a tou příležitostí 87. výročí začátku druhé světové války vyzval také k solidaritě s Ukrajinou a za nejdůležitější poučení z těch hrůz považuje druhé světové války, považuje to, že cituji, zlu se nesmí ustupovat a že nikdo, kdo byl napaden agresorem, by už nikdy neměl být sám. Tak jaké názory vůči Rusku v tomto směru převládají v rámci ať už teda Evropské unie nebo mezi spojenci v Severoatlantické alianci? Možná bych připomněla ještě slova finského prezidenta Alexandra Stuba pro německý list Bild, který nevěří, že by se Rusko někdy odvážilo zaútočit na alianci. Odvolává se jednak na informace zpravodajců a také on věří osobně v odstrašující sílu konvenčních ozbrojených sil, raket a jaderných zbraní a vůbec v sílu aliance.
0: Alexander Stubb také mimo jiné zmiňoval to, že byl v posledních měsících docela intenzivním kontaktu s Čínou, který tolik nemedializoval, ale teď tedy přišel také s informací, že se i dotazoval Číňanů, jak by se postavili k tomu, nebo jak vyhodnocují případnou hrozbu, že by Rusko mohlo využít jaderné zbraně, protože ruské státní propagandě jaderné útoky tam zaznívají celkem na denní bázi, že je třeba k ním sáhnout, k nějakému odstrašujícímu taktickému útoku třeba. Tak se na to Alex Stubb dotazoval a bylo mu odpovězeno ze strany Číny, že nic takového by Čína nepřipustila, že by to bylo zcela nepřípustné a nemožné, tak toho uklidnilo a chtěl tu zprávu poslat takto i směrem navenek, že ten klíčový ruský spojenec, ten hlavní a téměř jediný, kterého stále Rusko má, tak že nic takového by nepřipustilo. Tak to ještě pro kontext. Já si myslím, že tady po roce 2022 víceméně až na drobné výjimky převážilo pochopení, že opravdu nelze Rusku ustupovat, že Rusko je agresor, pošlapalo všechny možné standardy mezinárodního práva, které je možné, porušilo dohody, které samo v nedávné době podepsalo, minské dohody, tím třeba míním. Ale liší se názory politiků, lídrů na to, jakou podobu by ta hrozba mohla mít a na to jste, myslím, teď právě narážela. Alexandr Stubb říká, ničeho se nebojte, NATO má tak ohromnou, drtivou, odstrašující sílu, že otevřený útok si Rusko nikdy netroufne, bylo by to bláhové, nesmyslné, sebevražedné. Ale pak jsou tady jiní, jako třeba německý kancléř Friedrich Merz, který naopak trochu bije na poplach. Říká, podívejte se, těch incidentů opravdu přibývá, tohle není standardní, tohle je eskalace ze strany Ruska, musíme na to reagovat a nepřipustit, aby ta eskalace stoupala. Já myslím, že rozdíl mezi nimi není ani tak v tom, že by viděli tu hrozbu úplně jinak, spíše v potřebě toho, co je potřeba teď sdělovat veřejnosti v té dané zemi. Finsko je v úplně jiné situaci než Německo. Finsko velmi dobře ví, že Rusko je hrozba, není potřeba to opakovat, samo s tím má hlubokou historickou zkušenost, naopak finský prezident zcela zjevně uklidňuje. Když to Německo, tam sílí AfD, která by si přála oživení vztahů s Ruskem, která bagatelizuje to, co se na Ukrajině děje a která, a to taky asi není náhoda, čekají nás volby v Sasku-Anhaltsku, zemské volby, kde AfD možná podle průzkumu vyhraje a poprvé by mohla sestavit zemskou vládu a to si myslím, že je něco, co určitě německého kancléře musí znervozňovat a proto možná zdůrazňuje to, že Rusko je hrozba a není možné ho podceňovat.
1: Když jste se, Viktor, zmínil o nadcházejících zemských volbách u sousedů, tak kromě Saska-Anhaltska to bude také Berlín a později Mecklenbursko, Přední Pomořansko. Myslíte si, že ten zisk alternativy pro Německo nějakým způsobem výrazně zasáhne teda do celkové politiky, té celoněmecké?
0: Já si myslím, že ano, Friedrich Merz od samého počátku se snaží, kde může napodobovat trochu styl AfD, tu tvrdou rétoriku, bylo to hodně vidět třeba v migrační oblasti, ve snaze přetáhnout ty různé voliče, kteří jsou rozpolcení někde mezi AfD a, a CDU na svou stranu a snaží se také zdůrazňovat ty rozdíly, což je právě pohled na bezpečnost, pohled na Rusko jako riziko, aby udržel jakýsi koridor, řekněme, mezi AFD a ostatními standardními neextremistickými stranami. Kdyby AFD skutečně uspěla teď v tom Sasku-Anhaltsku, to vypadá nejpravděpodobněji, tak to krásně může posloužit jako odrazový můstek i do federální politiky pro případný úspěch ve spolkových volbách, a to si myslím, že musí rozhodně obrovsky znervozňovat Friedricha Merce.
1: A se předpokládat, že tato agenda, respektive tyto aktuální problémy, hybridní útoky Ruska, ostatně také nekončící válka na Ukrajině, bude nadále, kromě jiných pochopitelně, agent zaměstnávat Evropskou unii, ty eurounijní instituce se také vracejí k práci po letní přestávce.
0: Přesně tak, tak jako v českém parlamentu, tak i v tom evropském. Máme teď za sebou letní legislativní přestávku, ale teď velmi rychle se všichni vracejí do práce a čeká se zejména za zhruba 14 dní na projev předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, takový tradiční, kterým ona otevírá ten legislativní rok v Evropském parlamentu, a tam nepochybně bude řeč o bezpečnosti, o incidentech, zvláště když se staly v její domovské zemi v Německu, teď ten nejčerstvější, nebo ten, o kterém teď mluvíme. Takže to tam určitě bude rezonovat, určitě bude řeč o sankcích. Myslím, že bude zajímavé, zda nastíní i jakým směrem by ty sankce mohly jít, protože se tady mluví delší dobu o tom, že Evropská unie dosáhla jakéhosi stropu, co je ještě možné v hospodářských sankcích zasáhnout, aby plnil cíl, tedy že poškozuje zejména tu protistranu, ne nás. Stále se také ukazuje, že politicky obtížnější jakékoliv sankce, které jsou takto citlivé, třeba i schválit. Viděli jsme to zase v létě, myslím, velkému pobavení Kremlu, jak se Evropská unie a země, členské země nemohly shodnout na posledním balíčku sankcí, takže se spekuluje o tom, že možná žádné hospodářské sankce už nebudou a že se bude pouze rozšiřovat ten seznam osob a entit, které mají zmrazený majetek a zákaz vstupu do Evropské unie.
1: Mimochodem, český premiér Andrej Babiš se účastnil strategického fóra ve slovinském Bledu a mimo jiné Vyšegrádskou skupinu označil za budoucnost Evropy. Tak jaká jsou očekávání vůbec od této platformy?
0: No, Vyšegrádská čtyřka, její největší přítel a zastánce Viktor Orbán, paradoxně tím, že už není u moci, tak umožnil její oživení, protože byl natolik rozpolcující figurou, že bylo nemyslitelné, že by se zvláště Polsko a Maďarsko byly schopné na čemkoliv dohodnout, ale tím, že Viktor Orbán už není u moci, je tam Peter Maďar, tak se náhle otevřelo okno příležitosti skutečně tu V4 oživit. V4 vždycky v minulosti byla silná, když měla nějaké silné jednotící téma, a tím by možná mohlo být teď vyjednávání příštího víceletého evropského rozpočtu, protože přece jenom byť Polsko a Česko jsou trochu jinde už ekonomicky než Slovensko a Maďarsko, tak přece jenom ty zájmy jsou stále velmi podobné. Jsou to země, které budou vždy chtít udržet ty tradiční politiky, dotační politiky, které budou chtít se snažit tlačit na tento směr, a v tom si můžou asi velice dobře rozumět a pomoct. Takže myslím si, že to není náhodné, že Andrej Babiš teď využil tu možnost v Bledu o tom pohovořit, protože teď ty nejbližší měsíce budou asi velmi ostré, pokud jde o vyjednávání právě o rozpočtu.
1: Co se týče Maďarska, Orbán tam zůstal, když to nebudu přechylovat, je to Anita Orbánová.
0: A takhle to myslíte?
1: Ministryně zahraničí.
0: Ano, ministryně zahraničí Anita Orbánová, mimochodem se vztahem na Česko, pracovala tady dlouho v Česku v jedné poměrně velké továrně, takže možná tady zafunguje nějaká česká linka.
1: Říká Viktor Daněk, dnešní glosátor, bývalý zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu ve Varšavě a v Bruselu a náš analytik.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
1: Islanďané v referendu odmítli obnovit přístupové rozhovory s Evropskou unií. Odpůrci vyhráli o 12 000 hlasů. Dalo se to čekat, Viktorem?
0: 12 000 hlasů zní jako málo, ale na Island, vzhledem k tomu, že je malý, je to fakt hodně. Je to překvapení trochu. Bylo jasné, že to bude velmi těsný souboj, ale průzkumy dlouho naznačovaly lehký náskok tábora zastánců při otevření přístupových nebo znovu obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií, ale v těch posledních dnech se to otočilo a nakonec tedy vyhráli odpůrci. Takže překvapení to trochu je. Je vidět, že kampaně zastánců, vládní kampaň vlastně, protože to byla vládní politika, zejména sociálních demokratů obnovit přístupové rozhovory, tak té kampani se nepodařilo oslovit ani ty klíčové voliče, což jsou zejména obyvatele Reykjavíku, metropole a mladší voliči, kteří převážně překvapivě volili naopak tedy setrvání ve stavu, v jakém tedy Island je, tedy že je členem schengenského prostoru, že je členem evropského hospodářského prostoru, má velice těsné vazby na Evropskou unii, ale neusiluje o členství v Evropské unii. A myslím si, že tady je hned několik bodů, o kterých se dá mluvit jako o selhání, jednak na straně Islandu, ale také na straně Evropské unie. Myslím si, že u islandské vlády je to stejná chyba, jakou jsme viděli v minulosti ve Velké Británii v kampani před brexitovým referendem, v kampani zastánců členství, kteří se soustředili pouze na ty ekonomické výhody a nikoli na ty politické. A v případě Islandu si myslím, že šlo především o ten politický, geopolitický signál, že Island není v menu pro různé světové mocnosti, aby se na tom kolbišti nových geopolitických zájmů usilovali získat kontrolu nad Islandem. A chyba na straně Evropské unie je, že zjevně nejsme natolik atraktivní, aby o vstup měli zájem i země, které jsou bohaté. Zájem je velký, ale zejména na straně zemí, které jsou chudší, které si od členství slibují zvýšení životní úrovně, jako jsou země západního Balkánu třeba. Ale to, že se to nepodařilo u Islandu, to je myslím velké selhání a důvod reflektovat, čím to je, že Evropa už není dostatečně atraktivní i pro země, které jinak mají k Evropě velmi blízko.
1: No a čím to je? Vy se léta zabýváte problematikou Evropy, Evropské unie.
0: Já myslím, že
1: je Brusel zklamán.
0: Určitě velmi zklamán. Já myslím, že i pro Brusel by to byl vítaný signál jakési soudržnosti síly Evropy, že je tou geopolitickou unií, o které mluví, že by sama jí chtěla být. A zjevně tedy asi není. Určitě by to vneslo nový impuls do politiky rozšiřování jako takové, která dlouho spala. Teď se mluví o tom, že Černá Hora by možná mohla v roce 2028 přistoupit. Teoreticky, kdyby Island tedy měl zájem, tak to by taky mohl být ten rok, kdyby mohl přistoupit, ale nebude tomu tak. Čili by to určitě byla nová energie, kterou zejména západní Balkán potřebuje. Ale zklamání to je. Proč není atraktivní? Já myslím, že množství evropských lídrů příliš dlouho žilo s integrační úspěchů 80. a 90. let z Maastrichtské smlouvy. Tehdy se opravdu dařilo, ekonomicky se Evropě dařilo, dlouho vlastně Evropa následovala podobnou trajektorii jako Spojené státy, ale ty nůžky se začaly otevírat v posledních letech, zejména protože Evropa úplně minula digitální revoluci, všechny ty velké digitální firmy, ty jsou ve Spojených státech, nejsou v Evropě a musíme si zodpovědět otázku, čím to je, mimo jiné také, protože v Evropě stále nemáme vnitřní trh, to byl jeden z těch velkých integračních úspěchů konce 80. let, měl být hotový na začátku 90. let, uplynulo víc než 30 let a stále není. Stále máme bariéry na vnitřním trhu a ukazuje se, že je dost komplikované se politicky shodnout mezi členskými státy na odstraňování dalších bariér. Takže já myslím, že to, co Evropa teď nejvíc potřebuje, je nějaký nový impuls, nějaký nový signál o tom, že stále dokážeme být úspěšní. Mohlo by to být třeba dokončení kapitálové unie nebo něčeho jiného, možná i sama politika rozšiřování. Ale každopádně Evropa zcela zjevně se dostala do takové zvláštní strnulé, možná agonie, až kdy se kompromisy dějí velice obtížně, zdlouhavě, vždy to řešení je nakonec suboptimální, nikomu vlastně moc nevyhovuje, protože často schází prostě politická vůle. Někdy za to můžou tím mítičtí bruselští úředníci, o kterých byla také v té kampani na Islandu řeč, ale velice často za to můžeme my sami, my jako členské státy, protože prostě nejsme ochotní dělat ty bolestivé kompromisy, stále si příliš hledíme na své drobné národní zájmy a trošku nám uniká, že v tom globalizovaném světě ty národní zájmy jsou vlastně úplně okrajové proti těm společným evropským a tady nám trochu uniká perspektiva.
1: Jinými slovy, Viktor, Islanďanům alespoň nyní stačí ta dohoda o evropském hospodářském prostoru, kterou sdílí s Norskem, s Lichtenštejnskem. Je to téma pro Islanďany, co se týče obnovení přístupových jednání k Evropské unii ze stolu definitivně?
0: To téma asi zapadne teď na mnoho let, možná dekád. Vlastně připomínáme, že to byl druhý pokus. Ten první byl už v době finanční krize, kdy Island byl na pokraji bankrotu a s velkým zájmem hleděl směrem k přijetí eura jako k možnosti, jak stabilizovat islandskou ekonomiku. A znovu se ten argument objevil i teď. Island má dosti volatilní měnu, vysokou inflaci a znovu se objevil ten argument, možná by nám euro pomohlo. Já myslím, že To je úplně nesmyslný směr, kterým se ta debata vydala, protože o tom opravdu členství v Evropské unii, nebo tak, samozřejmě také je to jedna z možností nebo potenciálně výhod, ale na tom se nedá stavět. Myslím si, úspěšná kampaň, ta by měla být daleko víc emotivnější, řekněme, o tématech, která jsou lidem bližší, a zejména měla být o té geostrategické, řekněme, budoucnosti a směřování Islandu jako klíčového regionu, zejména pro bezpečnost Evropy a Severního Atlantiku.
1: Vysvětluje Viktor Daněk, analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti.
2: Jak to vidí?
1: Nový norský král Hákon VIII. Složil včera v parlamentu v Oslo symbolickou přísahu. V čele severské konstituční monarchie stanul 53-letý Hákon. V pátek po smrti svého otce Haralda V., který tentýž den zemřel ve věku 89 let, byl nejstarším monarchou Evropy. Tak jaké hodnoty prosazoval zesnulý Harald V.?
0: Harald V. byl v podstatě takovým stělesněním Norska a norských dějin, co kdo v Norsku pamatuje, i vzhledem k jeho vysokému věku. Velice osobně si prožil všechny rány, které zažilo i Norsko, počínaje nacistickou okupací. Harald V. strávil mnoho let ve Spojených státech v exilu. Vlastně už jako malé dítě s rodiči byl nucen uprchnout. Je mimochodem hezké sledovat jeho projevy v angličtině. Mluví krásnou, plynulou angličtinou s přízvukem, který mi hrozně připomíná takové ty reklamy z 50. let ze Spojených států. Má takový velice distinktivní přízvuk, který odjinud neznám. Tak to je takové roztomilé. Bylo to roztomilé na něm sledovat, že si ho z dětství takhle do sebe hluboko vtisknul. A tak dále. Obnovení nezávislého Norska. Myslím si, že jedním ze stěžených momentů byly také teroristické útoky, to už byl potom později králem. A Anders Breivik, tak ten jeho projev je, myslím, velice známý projev, ve kterém byl i dosti emotivní, neskrýval slzy. Myslím si, že bylo na něm vidět, že prožívá tu bolest a norskou národní tragédii a tak dále. A myslím si, že i svými třeba koníčky vlastně také dost tělesňoval jakýsi archetyp Nora, řekněme. Byl to velký sportovce, příznivce zimních sportů, příznivce jachtingu, příznivce přírody. Vlastně je až zajímavé, kolik toho v životě dokázal. Prožil několik životů, řekl bych, protože byl dlouhá léta čestným předsedou jedné z nejznámějších světových organizací na ochranu přírody. Měl za sebou docela hvězdnou vojenskou kariéru, dotáhl to až na hodnost generála, respektive admirála flotily. V té sportovní kariéře byl také velice úspěšný, byl dokonce se mnohokrát, myslím, že třikrát kvalifikoval na olympijské hry v jachtingu, jednou byl dokonce vlajkonošem, si nemůžu vzpomenout, kde to bylo. Bylo to v Mnichově možná, nejsem si jistý. A tak dále. Takže velice zajímavá osobnost s velkým charizmatem. Norové ho milovali pro jeho smysl, pro humor, pro jeho empatii, pro to, jaké hodnoty stělesňoval, inkluzivitu, otevřenost. Vlastně to vše, čím Norsko bylo a je a čím je proslulé, řekl bych, jaký je takový norský, typický norský obrázek, tak to byl vlastně on.
1: Nakolik se Norové tedy, ale už to i vyplývá, Viktore, z vašich slov, identifikují právě s monarchií, co pro ně znamená. Bylo velmi, myslím, dojemné sledovat vlastně i převoz rakve z nemocnice, kde skonal Harald V. do Královského paláce, kdy vlastně ty silnice byly lemovány truchlícími lidmi, občany Nory.
0: Množství lidí, které evidentně velice zasáhl odchod Haralda V., přestože byl ve vysokém věku a dlouhá léta se už potýkal se zdravotními obtížemi. Ukazuje to, že to pro Nory bude určitě velká ztráta. Norská monarchie má trochu jinou pozici než třeba britská, kterou asi známe blíže. Žije v trochu v takovém ústraní. Sám Harald dlouhá léta žil v ústraní. Jeho rodina zcela záměrně se dlouhá léta vyhýbala mediální pozornosti, což je trochu něco jiného, než na co jsme zvyklí třeba právě z Velké Británie, kde ten zájem zejména bulváru je obrovský, často i známe to velmi dobře s drtivými dopady na samotnou královskou rodinu, tak to je trochu něco jiného. I sama norská královská rodina se snaží držet třeba trochu nižší úroveň takového toho pozlátka, řekněme, toho velikářství, které které přece jenom známe z té britské tradice, ale třeba proces korunovace je velice skromný proti tomu britskému. V Norsku je to vlastně téměř formalita, říkám to s velkou nadsázkou, ale proti tomu opulentnímu, drahému slavení nástupu krále Karla na britský trůn je to opravdu nesrovnatelné. Takže ten vztah Norů je přece jenom trochu jiný, ale přesto monarchii mají rádi, má dlouhou tradici a vysokou důvěru norských občanů a je vidět, že to je záležitosti velmi emotivní.
1: Během toho ceremoniálu včerejšího, toho symbolického převzetí moci, vlastně té přísahy, jsme po boku nového monarchy viděli jeho dceru, korunní princeznu, protože manželka už teda nyní královna Mette Marit se zotavuje po náročné transplantaci plic. Co, Viktore, očekávat od nového norského krále?
0: No, úkol bude mít velice složitý, protože ta laťka zůstala velice vysoko. Harald V. se snažil být velice blízko Norům, dal si takový vnitřní cíl navštívit během své vlády všechny norské města a vesnice a téměř se mu to povedlo, to až neuvěřitelné, scházelo mu opravdu jenom velice málo, tak tady myslím si, že to bude mít dosti složité Håkon VIII, aby dostal tomu standardu, který před ním zůstal. Zároveň sám mluví o tom, že jako jedno z poselství od svého otce a vlastně i dědečka si vzal to, že každý král si musí tu funkci tak trochu přišít sám sobě na míru. Takže uvidíme, jak se to podaří jemu. Má taky trochu komplikovanou situaci vzhledem k nemoci své manželky, jak jste říkala, která je po transplantaci plic, ale také protože jeho rodinu postihly kontroverze. Jeho nevlastní syn je odsouzený násilník. Teď už soudy ho odsoudili pravomocně za to, že spáchal několik znásilnění. To se určitě bude táhnout s norskou královskou rodinou dále. Bude zajímavé, jak se k tomu postaví. Bylo také zajímavé toho nevlastního syna vidět na tom ceremoniálu. Byl tam, takže také možná nějaký signál. No uvidíme. Jednoduché to rozhodně mít nebude, ale bude to zajímavé sledovat. A možná ještě jedna zajímavost. On má také starší sestru, která ale není nástupnicí, přestože ještě za života Haralda V. v 90. letech byl schválen zákon, který umožňuje nástup žen na trůn, pokud tedy nejstarší dítě je žena, ale týká se to až od obu generaci, takže nikoli Håkona VIII, ale až jeho, tedy jak jste říkala, prvorozené dcery, která se potom stane norskou královnou.
1: Viktor Daněk, odborník Českého rozhlasu, analytik na problematiku evropských záležitostí, byl dnešním hostem. Děkuji za to a přeji vše dobré. Naslyšenou.
0: Bylo hezký den.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu. Přeje Zita Senková.
3: Půl druhé.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: I přes růst cen paliv v Česku dál roste spotřeba pohonných hmot. Řidiči za první pololetí natankovali necelé 4,5 miliardy litrů benzínu a nafty. Je to meziročně o 3% víc, ukazují to data Českého statistického úřadu. Ceny paliv rostou od března kvůli konfliktu na Blízkém východě. Spojené státy dokončily další vlnu útoků na Irán. Informovalo o tom americké centrální velitelství. Podle iránské státní agentury zemřelo při nočních úderech 11 lidí. Irán v odvetě útočil na americké základny v Perském zálivu. Slovensko se navzdory ruským výhradám nakonec připojí k Mezinárodní komisi pro odškodnění Ukrajiny. Schválila to dnes vláda v Bratislavě. Původně přitom toto rozhodnutí na pokyn premiéra Roberta Fica odložila. Rusko dalo ještě předtím Slovensku najevo, že má k úmluvě výhrady. Policejní odborníci dnes začali exhumovat ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech je exhumují asi po 80 letech. Příčina smrti Jana Masaryka není doteď známá. Desítky odborníků se proto k případu znovu vrací. V Benátkách začíná 83. ročník jednoho z nejstarších filmových festivalů na světě. Zlatého lva za celoživotní dílo převezme americký herec, režisér a producent George Clooney. Českou kinematografii bude na přehlídce zastupovat digitálně zrestaurovaný snímek Valerie a Týden divů. Na Plusu nabízíme dopravní informace. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy je kolona kamionů o něco málo narostla. Aktuálně se sune od Popůvek z kilometru 184. Směrem z Vyškova zpomalují za sjezdem na Svitavy na kilometru 202. D2 z Bratislavy do Brna zůstává plnější z úrovně Mondřic ze 3. kilometru. Na D8 směrem z Prahy do Ústí nad Labem se rozjíždí poslední zbytky kolony před Novou Vsí. Na 17. kilometru už následky nehody odklidili, opět se projíždí dvěma pruhy. Nesouvislá fronta vzniká za sjezdem na Kralupy na 10. kilometru a dává se ale rychle do pohybu. V Praze aktuálně naberete nejdelší zdržení ve Strakonické směrem z centra. Před Malou Chuchlí pracují v levém pruhu silničáři. Kolona už z Barandovského mostu je asi na 15 minut. A před Vypichem v Praze se krátce popojíždí v Bělohorské ulici směrem z centra od Kláštera. Ječná se plní ze spod od Karlova náměstí až k Legerově. Dobře dojďte. Od západu bude postupně oblačno a zataženo, hlavně na horách, na severu se ojediněle vyskytnou přehánky, teploty dnes 21 až 25, na jihu Moravy až 28 stupňů. V noci čekáme oblačno a zataženo, od severozápadu ojediněle s přehánkami, během noci bude v Čechách oblačnosti ubývat a ochladí se na 15 až 11 stupňů. A zítra má být oblačno, zpočátku místy až polojasno, na severu se objeví místy jinde jenom ojediněle déšť anebo přehánky a teploty zítra 21 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
4: Pěkný den. Čeká nás necelá půl hodina novinek a zajímavostí ze světa vědeckých výzkumů či inovací, tedy Věda Plus. Dnes s datem 2. září. Věk při nástupu do školy může podle vědců z Masarykovy univerzity ovlivnit děti na celý život. Proč si to myslí? Jak je používání generativní umělé inteligence spojeno se školními výsledky žáků 7. tříd? Roční období a lidé, to jsou zatím nejtěžší překážky pro robotická vozidla. Odborníci z ČVUT jich vyvíjejí několik typů, kdy je lepší mít 3 kola a kdy 6. A vědci v Plzni vyvinuli novou rehabilitační pomůcku po úrazu kolene. Pomáhá s pohybem a sleduje i mozkovou aktivitu. Taková je naše dnešní nabídka. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
2: Věda Plus.
4: Do první třídy nastupují děti ve stejném roce. Nejmladší a nejstarší však může dělit až 11 měsíců. A v tomto věku je podle učitelů a vědců z Masarykovy univerzity každý měsíc znát. Nejmladší žáci tak mohou mít zpočátku horší výsledky a častěji čelit šikaně. Věk nástupu do školy tak může dítě podle výzkumu ovlivnit na celý život.
5: Tady mám růžovou laptopku, takovou vínovou, a půjdu do první třídy.
6: Mia z Brna jde letos poprvé do školy. Ukazuje mi obsah své aktovky.
5: Tady mám pouzdro a je plný fix.
7: Všech různých barev.
5: Ano. A tady mám fixy na mazací tabulku, červená, zelená a modrá.
7: Co se těší, že se tam naučíš?
5: Až budu třeba umět psát a číst. Na to se moc těším.
7: A co si přečteš, až budeš umět číst?
5: No, všechny knihy.
6: Mia má 6,5 roku a podle maminky Martiny Čelišové je na školu připravená.
8: Vlastně s každým tím měsícem je vidět, jak to dítě se zajímá více právě o ty věci typu psaní, čtení, počítání. A s každým měsícem se jí opravdu mění i to myšlení, vidím, jak se posouvá.
6: Ne všechny děti stejného věku jsou ale stejně vyspělé, vysvětluje výzkumník Luka Fumárko z ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.
9: Důležitý je skutečný věk, ve kterém dítě nastupuje do školy, ale také jeho relativní věk ve srovnání se spolužáky.
6: Potvrzuje to i učitelka Pavla Šebelová ze základní školy Hamry v Brně.
10: Mám zkušenost, že spousta dětí, které by potřebovaly odklad a nedostali ho, tak se stává, že se dokáží vlastně nastartovat až zhruba kolem Vánoc a pak už vlastně ta práce je úplně jinačí, snažší, chybí jim prostě ten čas.
6: Mezi nejmladším a nejstarším může být i po letošním zavedení omezení odkladů téměř rok, říká učitelka, která pracuje se žáky se specifickými potřebami, Jitka Létalová ze základní školy Pavlovy. Alice Upřerová.
11: Z pohledu vývojové psychologie neplatí, že dvě šestileté děti jsou stejně staré.
6: Mladší a vývojově méně zralé děti mohou být zpočátku znevýhodněné. Jejich obtíže mohou být někdy mylně považovány za poruchu.
11: Když to dítě přijde do školy nezralé, tak potom zažívá neúspěch. Když zažívá neúspěch, tak to vede k jeho frustraci. Když je frustrované, navazují se další problémy s chováním a vlastně snižuje se celkové sebevědomí dítěte a vlastně celkový ten vstup do toho školního života může poznamenávat na celý jeho další život.
6: Podle vědců z Masarykovy univerzity omezení odkladů věkové rozdíly ve třídách nevyřeší. Důležité je, jak se školy dokážou přizpůsobit tomu, že děti v jedné třídě mohou být ve velmi odlišné fázi vývoje, říká Fumárko.
9: Starší děti ve třídě mají zpočátku v průměru lepší výsledky, zatímco mladší mohou mít větší potíže s pozorností, sebevědomím a sociálními vztahy. Učitelé a psychologové by měli při hodnocení malých dětí zohledňovat jejich relativní věk.
6: A stát by podle vědců měl školám zajistit například asistenty, metodickou podporu nebo možnost diferencované výuky, kdy učitel přizpůsobuje obtížnost různým skupinám žáků podle jejich schopností a potřeb.
9: Omezení odkladů věkové rozdíly mezi dětmi neodstraní. V každé třídě bude dál nejmladší a nejstarší dítě. Důležité proto je, aby školy uměly pracovat s dětmi, které jsou různě zralé a potřebují jiný přístup.
6: Reformu omezení odkladů by podle vědců měla provázet průběžná kontrola výsledků, absencí, obtíží a psychické pohody dětí. Marek Gensl, Český rozhlas.
4: A stále posloucháte Český rozhlas Plus. Jak jste slyšeli, v první třídě se tedy potkávají děti podobného věku, ale v různých fázích vývoje. Rozdíl mezi nimi může být téměř rok. A jak jsme slyšeli v reportáži, na každém měsíci záleží. Co to znamená pro jejich psychiku a vztahy? A jak by na to měly školy reagovat? Tak to už si teď povíme s psycholožkou a lektorkou z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Šárkou Hlaváčovou. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
12: Dobrý den.
4: Paní Hlaváčová, povězte nějak jednoduše, proč je vůbec každé dítě v šesti letech na trochu jiné úrovni vývoje? Co všechno má vliv?
12: Děti mezi pátým a sedmým rokem se v podstatě vyvíjejí každé trochu jinak a dozrávají různé oblasti různou rychlostí u každého dítěte. A je to úplně přirozené. Znamená to, že i u jednoho dítěte můžeme vidět rozdíly právě v různých oblastech té školní připravenosti, školní zralosti pro zvládnutí trivia, to znamená pro zvládnutí čtení, psaní a počítání ve škole.
4: No a promiňte, že vám skáču do řeči, ale co všechno se tedy může v tomto věku, o kterém se bavíme, mezi dětmi lišit? Jak velké rozdíly tam mohou být v té připravenosti?
12: Rozdíly mohou být poměrně dost značné, právě že až klidně i ty dva roky. Můžou tam být rozdíly, co se týče kognitivních zralostí, to znamená připravenost na psaní, jako je grafomotorika, vizuomotorika. Může tam být oblast sociální, schopnost fungovat mezi vrstevníky, vůbec navázat vztahy s učiteli, s dospělými autoritami, poslouchat jejich pokyny, pak je tam emoční zralost, schopnost udržet pozornost i třeba pracovní zralost, schopnost dodělat úkol až do konce.
4: A psycholog, když si bude všímat těchto faktorů, tak pozná, že dítě třeba ještě není na nástup do školy připravené a odklad by mu prospěl?
12: Psycholog to může poznat, poznat díky tomu, že máme standardizované diagnostické metody. Nicméně psycholog na to nikdy není sám. Ten standardizovaná diagnostika tyto metody je jenom jedna třetina. Další částí jsou i rozhovory se zákonnými zástupci a s rodinou, kteří sdělí anamnézu dítěte a vůbec seznámí psychologa s rodinným prostředím. A nezastupitelnou součástí toho případného rozhodování o odkladech školní docházky je pedagogická diagnostika, kterou dostává ten psycholog v nějakém školském poradenském zařízení od učitelů právě.
4: Rozumím. No a teď, protože u nás se ty odklady poněkud nadužívaly, tak jsme svědky změny od letošního roku. A pokud tedy bude po omezení odkladů ve třídách více mladších a méně zralých dětí, co to bude znamenat pro učitele a pro ty školy z vašeho pohledu?
12: Tak já bych řekla, že na prvním místě učitelé by měli vstupovat do těch tříd s tím, že nebudou čekat, že všechny děti budou stejné, už mít takové to nastavení. Za další bych zdůraznila to, co už jsem předtím zmínila, a to je umět pedagogickou diagnostiku. Je to něco, co se standardně vyučuje na pedagogické fakultě a ty učitelé mají k dispozici v současné době už i standardizované metody, jednak učitelé v mateřských školkách i učitelé na prvním stupni. Dále by měli více individualizovat výuku, to si myslím, že už v tom příspěvku bylo zmíněno dříve, a diferencovat výuku, což jsou základní takové nástroje, kterými ty učitelé už teďka pracují.
4: A když říkáte, že už teď s tím pracují, chápu dobře, že učitelé jsou tedy v podstatě připraveni na to, že mohou mít v jedné třídě děti ve velmi rozdílných fázích vývoje. Ti učitelé, kteří chtějí, tak mají podkladu a pomoci zvenčí dost?
12: Řekla bych, že určitě ti učitelé, kteří v nedávné době absolvovali vzdělání pedagogické, tak určitě mají, nicméně myslím, že i existuje spousta seminářů a školení, které mohou vlastně, pokud studovali ti učitelé před dřívější dobou, ale zase mají dlouhodobou praxi, tak můžou načerpat tyto znalosti.
4: Napadá vás, jak by měl stát školy podporovat, aby učitelé a vedení škol dokázala takové třídy zvládnout?
12: Již byla zmíněna metodická podpora i různé semináře a školení, nicméně já bych ráda zdůraznila, že na prvním místě bych začala právě u mateřských školek. To znamená posílení i prestiže mateřských školek, protože právě tam začíná to vzdělávání. To znamená personálně posílit a umožnit i nižší počty dětí ve třídách. Dále bych viděla, ráda bych viděla vedenou diskuzi, vlastně jako společenskou diskuzi o tom, že vzdělávací systém by měl odpovídat, dejme tomu, že jsme demokratická otevřená společnost a že vzděláváme tedy budoucí občany a to vzdělávání by mělo už od té mateřské školy tomu odpovídat. To znamená, že vlastně frontální výuka například, jaká byla ta jediná
4: myslitelná
12: realizovaná v dřívějších dobách, tak ta už v tuto chvíli není možná, protože ty děti jsou zkrátka úplně jiné v těch třídách.
4: Tak o rozdílnostech ve zralosti dětí nejen v první třídě a o tom, jak s nimi mohou učitelé lépe pracovat, jsme mluvili se Šárkou Hlaváčovou z katedry psychologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Díky za to a mějte se hezky, naslyšenou.
12: Naslyšenou.
4: Naladili jste si Český rozhlas Plus a konkrétně posloucháte Vědu Plus. Rychlá terénní tříkolka i šestikolový nákladní podvozek. Tak rozdílně mohou vypadat vozidla bez řidiče v podání vědců z Českého vysokého učení technického. Vyvíjejí několik typů zároveň a počítají i s využitím pro obranu. Důležitá otázka podle nich je, kam se které vozidlo bude nejvíce hodit.
13: To pojede.
14: Startuje tady na pana profesora.
13: Jo. Ale podle mě by to mělo jezdit samo.
14: Už to umí, ale tady mezi lidmi.
15: Tým z fakulty elektrotechnické ČVUT zkouší šestikolový podvozek Taros 6x6, vyrobený vojenským opravárenským podnikem. Už na první pohled je to vojenské vozidlo, ale velké jen jako osobní auto.
14: Tak jo, Honzo, můžu s tím trošku jet? Ale nebudu jim jezdit maximálkou.
15: Zatím stroj řídí na dálku operátor. Postupně se ale učí jezdit samostatně, říká Jan Feigl z fakulty elektrotechnické.
16: Pohyb mezi lidmi je samozřejmě velká otázka. To, aby ten robot, já říkám, by měl být parťák v tom týmu, tak vyžaduje spoustu jako dalších věcí, než jenom to železo a třeba tu navigaci.
15: Týmy odborníků z různých zemí Evropské unie zkoušejí nejrůznější druhy samoředitelných vozidel, která by pomáhala i při obraně. Každé z nich se hodí pro jiné situace. Český Taros neboli taktický robotický systém patří mezi větší a těžší.
16: Logistika, doprava materiálu, z místa A do místa B, a nebo když na tu ložnou plochu si představíme, že dáme jako nosítka evakuace nějakého zraněného. Třeba to není úplně z toho místa incidentu, protože ta platforma je jako relativně veliká, samozřejmě to má vždycky nějakou svoji stínou rizikovou stránku.
15: Válka na Ukrajině ovšem podle odborníků ukázala, že kromě špičkové techniky jsou k obraně potřeba také malé, levné a rychlé vynálezy. Proto další tým z fakulty elektrotechnické vyvinul robotickou tříkolku. Dostala jméno Helhest podle trojnohého koně z dánských pověstí.
17: To je levná konstrukce, jsme schopni to nabídnout za, řekněme, skoro desetinu ceny.
15: Popisuje Karel Zimmermann.
17: My si ji postavili kompletně sami.
15: Tříkolka je udělaná tak, aby mohla jezdit po břiše i po zádech.
17: Se očekává, že ta autonomie může selhávat. Tak ten robot dřív nebo později se převrátí, tak se nic neděje a může fungovat dál.
15: Je to připadá trochu jako zručný akrobatický cyklista, takové ty pohyby tu a tam, sem tam, po otočice.
17: Že se vlastně snažíme naučit toho robota, aby zotavoval se sám z různých zaseknutí.
15: Čím ho učíte nebo co umí už?
17: To, na čem pracujeme. Z měření, které dělá ten robot, z kamerových obrázků, z lidarových skenů, z podkluzu kol, z náklonu toho robota, tak odhadujeme vlastnosti toho terénu.
15: Teď tady jede po trávě.
17: Třeba tráva typicky pro mnoho autonomních systémů je velká potíž, protože v lidaru vypadá jako vysoká překážka, která je neprůjezdná pro ty roboty.
15: Jo, když se autem zajedu do vysoké trávy, tak mi začne parkovací senzor pípat jako splašený.
17: Přesně tak. A tak je to i u většiny těch autonomních systémů, takže odhadujeme vlastnosti toho terénu. To znamená, u trávy chápeme, že je měkká, že poddajná, na druhou stranu bude kluská, takže třeba když potřebuji jet do většího kopce, tak se musí robot rozjet.
15: Tříkolka Helhest vypadá jako samá kola. Drobný rám s elektronikou se mezi nimi skoro ztrácí. K přepravě nákladu se proto moc nehodí, ale mohl by sloužit jako ostraha.
17: Autonomní ostraha objektů, anebo vojenská mise, autonomní ostraha nějakého perimetru, a liší se možná jenom vybavení, kterou na robota můžeme namontovat. Tak jedna ze zajímavých věcí je, že je tichý. Vzhledem k lítacím prostředkům, když jede po rozumným terénu, tak jsme někde do 40 decibelů.
15: Velkým úkolem pro vědce ovšem zůstává, aby se roboty zorientovaly ve čtyřech ročních obdobích, upozorňuje Jan Feigl.
16: Je velký rozdíl mezi tím jezdit v zimě ve sněhu. Si představíme, že nemáme dostupnou satelitní navigaci v té bílé krajině. Jaro a léto přináší velkou změnu v tom, že najednou se na listnatých stromech objeví listy a celá scéna vypadá jako jinak.
15: Autonomní vozidla se podle vědců hodí nejenom do nebezpečného terénu, ale i do situací, kdy nebude k dispozici dost lidí, aby je řídili. Z fakulty elektrotechnické ČVUT Martin Srb, Český rozhlas.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Každý druhý dospívající si denně pomáhá s učením generativní umělou inteligencí. Nechává si vysvětlit novou látku, hledá s ní zdroje nebo si vytváří studijní materiály. Ovlivňuje to tedy nějak výsledky dětí ve školách? Zjednodušeně bychom mohli říci, že velmi záleží, co si z odpovědí AI děti vezmou. Zabývali se tím výzkumníci z několika českých univerzit. A jeden z nich, Tomáš Lindner, vedoucí výzkumné skupiny Statis Lab z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, je teď s námi po linkách z Brna ve spojení. Přeji dobrý den.
18: Krásný den prajem.
4: Tak pane Lindnere, poslední studii jste dělali prý na vzorku více než 2000 dětí, a to v 7 třídách. Povězte, používají umělou inteligenci vždy poctivě k učení, nebo s ní i často obcházejí pravidla?
18: Ja len doplním, nielen na 7 triedách, ale aj na českých stredných školách. Aha. Každopádne používajú umelú inteligenciu na spôsoby, ktoré si len vieme predstaviť a aj ktoré si nevieme predstaviť. Približne 50% z nich využíva AI aj rôznymi, dajme tomu, problematickými spôsobmi. Dôležité je povedať, čo považujeme za problematický spôsob. V našom vnímaní je problematický spôsob taký, ktorý tým žiakom, študentom neumožní potom prevziať plné autorstvo a zodpovednosť za tie vygenerované materiály.
4: Mm-hmm. Čili problém je tam, kde se ztratí vlastně to autorství. Já vám rozumím, ale zaujalo mě vtipně, že jste říkal, že to používají i tak, že si to neumíme představit. Co si vy jako odborník neumíte představit, nebo co vás překvapilo?
18: No viete čo, pozitívne ma prekvapilo, že aktívne využívajú najmä stredoškoláci rôzne nástroje, napríklad na učenie si jazykov, vysvetľovanie si látky spôsobom, ktorý možno, že niekedy chýba v škole, prípadne im možno, že pomáha ako doplnok k niečomu, čo dostávajú z tej školy. Čo nás bohužiaľ negatívne prekvapilo je, že malé percento dospievajúcich používa tie nástroje aj naozaj spôsobmi typu vytvárajú rôzne kompromateriály a šikanujú tým spolužiakov, spolužiačky, ale je to samozrejme veľmi drobná minorita našťastie.
4: Tak je to nástroj. V každém případě pojďme teď k té důležité otázce. Dopadá to nějak, respektive jak to dopadá na školní výsledky a celkový rozvoj dětí? Co jste zjistili?
18: Dopadá. Tá najdôležitejšia otázka je, akým spôsobom AI využívajú. A v zásade najväčším problémom je, keď prebieha tzv. Cognitive offloading. Dalo by sa to preložiť ako vzdávanie sa nejakej kognitívnej náročnosti a vlastne delegovanie kognitívnych úloh komplet na umelú inteligenciu. A vtedy je to problém, pretože keď žiaci dlhodobo vlastne delegujú vyššie kognitívne náročné úlohy na umelú inteligenciu, tak vlastne im tie schopnosti samostatne vlastne kognitívne uvažovať trošku zakrpatievajú. Takže je určite dôležité.
4: Zakrňuje im mozek, říkame.
18: To je, áno, mohli by sme to aj tak povedať. Samozrejme, dôležité je z toho sa ponaučiť, že potrebujeme viesť deti k produktívnym a dobrým spôsobom, ako využívať AI. Tie nástroje môžu naozaj obrovským spôsobom pomôcť, pomôcť žiakom s výukou, koniec koncov aj učiteľom, s prípravou výuky a so samotnou výukou. Úlohou je, aby sa to k tým žiakom dostalo a aby naozaj na tých jednotlivých predmetoch vedeli používať tie nástroje spôsobom, ktoré im pomôžu učiť sa a nie nahradia učenie sa ako také.
4: Půjde to, co vy si přejete, o čem ste teď mluvil, nějak zařídit, když současně se tady chystá zákaz mobilů ve školách? Já vím, že to je otázka mimo, ale napadla mě.
18: Jasné, no tak samozrejme nástroje umelej inteligencie sa dajú používať mimo mobilných nástrojov a hlavne nástroje aj presne tak sa môžu využívať mimo školy. Myslím si, že ilúzia snažiť sa vo vzťahu k umelej inteligencii presadzovať nejaké plošné zákazy. Nemyslím si, že by to bolo produktívne a niečomu prospešné. Práve naopak, skôr si myslím, že školy by sa mali snažiť o to, zabezpečiť, aby prakticky na každom predmete vlastne sa dostalo k tým žiakom od učiteľov vedomosti, ako tie jednotlivé nástroje používať tak, aby si pomohli pri tom učení. Koniec koncov, mnohí z nich budú rôzne nástroje umelej inteligencie využívať potom v zamestnaní, takže bola by ilúzia snažiť sa nejakým spôsobom presadzovať nejaké masívne zákazy.
4: Tak tolik Tomáš Lindner, vedoucí Satislabu a odborný asistent na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Moc fakulty filozofické, ano. Děkuji vám moc krát za rozhovor a mějte se hezky.
18: Majte se krásně, naschledanou.
4: A teď se přesuneme k úplně jinému tématu. S rehabilitací po operaci nebo úrazu kolenního kloubu by v budoucnu mohla pacientům pomáhat nová robotická pomůcka. Vyvinuli ji vědci ze Západočeské univerzity spolu se svými německými kolegy. Zařízení pomáhá s pohybem kolena a sleduje mozkovou aktivitu. Vyrobeno bylo na 3D tiskárně. Zatím je tedy k dispozici prototyp, který otestovalo 15 dobrovolníků. No a jak přesně pomůcka funguje a jak vypadá, na to se teď budu ptát Tomáše Chocholy z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Univerzity v Plzni. Hezký den.
19: Dobrý den vám i posluchačům z Plzně.
4: Tak pane Chocholo, můžete prosím nejprve mě a našim posluchačům tu pomůcku popsat, abychom si uměli představit, jak to vlastně vypadá, jak je to velké a z jakých částí se pomůcka skládá?
19: Já myslím, že to pro posluchače bude celkem jednoduché na představivost, protože hodně lidí má zkušenost s takovou klasickou ortézou kolene, tak to naše zařízení, které nazýváme exoskeleton, je vlastně robotická ortéza nebo robotická kosterní pomůcka, která je vymyšlená, navržená modulárním systémem, tak aby vlastně byla nositelná ve velikostech, tak jak je známe z běžné konfekční módy S, M a L. A je to fixované na nohu pacienta v oblastech kotníku a chodidla, v oblastech holeně a potom stehna. Používáme nějaké chytné pásky pro lepší stabilizaci exoskeletonu na noze pacienta. Je tam baterie, která pohání vlastně motorek, který pomáhá pacientovi ohýbat nohu právě v koleni. A je tam také nějaký mini digitální počítač.
4: No tak mluvíte o ohýbání v koleni, čili když bych si jako pacientka nasadila takovou pomůcku, co všechno se může dít? Jak ta robotická ortéza bude se mnou cvičit nebo já s ní?
19: Tady asi na začátku je potřeba říci, že veškeré cvičení nebo veškerý rehabilitační proces musí být tedy veden pod dohledem zkušeného rehabilitačního pracovníka, který na základě analýzy, té anamnézy pacienta stanoví vlastně postup při té rehabilitaci. Pacientovi ukáže, jakým způsobem se ten exoskeleton na nohu usadí, jakým způsobem by s ním měl pracovat, nastaví podle té anamnézy vlastně rozsah toho ohybu, aby to pro pacienta bylo bezpečné, aby to bylo přínosné a užitečné. A ten exoskeleton je možné používat ve třech polohách, v leže, v sedě i ve stoje. A my předpokládáme, že běžný ten rehabilitační proces probíhá po dobu několika týdnů, takže se jedná o hodiny a týdny, kdy to pacient může používat.
4: Jinak už jsme zmínili, že součástí je systém, který sleduje mozkovou aktivitu. Jak to funguje a proč je to u rehabilitace důležité?
19: Tak v rehabilitaci jde o vlastně celý komplexní proces toho vnímání toho pacienta a my díky tedy tomu, že dokážeme snímat elektrickou aktivitu lidského mozku, tak dokážeme měřit, jak moc se pacient na tu rehabilitaci soustředí, jak moc je koncentrovaný a na základě těchto poznatků potom ten rehabilitační pracovník dokáže třeba upřesnit ten rehabilitační proces, nastavit cvičení tak, aby bylo efektivní pro toho pacienta, protože každý z nás se přeci jenom soustředí v trošku jiných polohách, nebo to soustředění nemáme vždy stejně koncentrované. Takže k tomu nám pomáhá vlastně měření té elektrické aktivity mozkových vzruchů.
4: No a povězte, proč jste se vůbec do vývoje této robotické pomůcky pustili? Kde byl ten impuls?
19: My jsme si celý ten projekt trval 3 roky, my jsme vyvíjeli exoskeleton 3 roky v tom mezinárodním mezioborovém týmu a na začátku toho našeho procesu byla vlastně pečlivá rešerše, jestli vůbec takovýhle zdravotnický prostředek existuje v praxi, jestli se používá. Zjistili jsme, že v tomto pojetí vlastně není na trhu nebo není dostupný pro tu rehabilitaci, takže motivací bylo vyvinout něco nového, co by mohlo být používáno v praxi ve spolupráci s nějakým průmyslovým partnerem, který by dokázal vlastně exoskeleton dostat na trh.
4: No a jednou, dvěma větami, kdyby se eventuálně tato pomůcka dostat přímo k lidem, k pacientům?
19: My jsme v současné době ve stádiu prvního prototypu, který byl testován v laboratorních podmínkách. Asi je běžně známé, že
4: čili váš odhad jednou větou, jenom stručně?
19: Můj odhad je v řádech několika měsíců.
4: Tak to nezní špatně. Díky moc za informace, ať se vám daří. Tolik Tomáš Chochola ze Západočeské univerzity v Plzni. Naslyšenou.
19: Naslyšenou.
4: A tolik i z dnešní Vědy Plus. Je přesně 14 hodin, začíná Odpolední plus, dnes s Lucí Vopálenskou přeji vám hezký den.
2: Český rozhlas plus.
4: Proč se Slovensko nakonec připojí k zemím, které chtějí společně řešit odškodnění za ruskou invazi na Ukrajinu? Češi utratí za dovolenou nejméně peněz v rámci střední Evropy. Jaká byla letní sezóna? A do nejpostiženějších částí Nepálu, kde lidé bojují s následky záplavové vlny, vede aktuálně pouze jedna přístupová cesta. V jakém je stavu? Tak i o tom budeme mluvit v úvodní půlhodině. Nabídneme vám tato témata po zprávách, které má Ondřej Látal.
3: A přeju vám hezkou středu u Zpráv Plusu. Slovensko se navzdory ruským výhradám nakonec připojí k Mezinárodní komisi pro odškodnění Ukrajiny. Schválila to dnes vláda v Bratislavě. Původně přitom toto rozhodnutí na pokyn premiéra Roberta Fica odložila. Rusko dalo ještě předtím Slovensku najevo, že má k úmluvě výhrady.
20: Premiér Fico tvrdí, že ruské výhrady nebyly důvodem, proč vláda minulý týden rozhodnutí odložila. Kabinet si prý potřeboval k úmluvě zjistit další informace. Za normální Fico označil i to, že se kvůli podobným záležitostem ozve velvyslanec cizího státu.
21: Už sa mi to stalo 100-krát. Veľké krajiny pošlú veľvyslanca a povedia, choďte za premiérom a povedzte premiérovi, že tejto a tejto krajine sa nebude páčiť, keď urobíte toto alebo toto. A my sa potom rozhodneme, či to urobíme alebo neurobíme.
20: Slovenská vláda nakonec úmluvu podpoří. Premiér Fico ji ale označuje za nevykonatelnou. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Detaily uslyšíte v Odpoledním plusu už za chvíli po zprávách. Při srpnovém pokusu o útok na letiště v Lipsku použili podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové ruští agenti materiál vojenské kvality. Pokud by byl útok úspěšný, mohli podle ní lidé na místě přijít o život. Předsedkyně Evropské komise řekla, že Unie musí reagovat přijetím dalších sankcí vůči Rusku.
22: Musíme zintenzivnit naše úsilí. Musíme být připraveni reagovat na bezohledné jednání Ruska rychleji a účinněji. A musíme k naší infrastruktuře přistupovat jako k možným cílům na frontové linii a odpovídajícím způsobem je chránit.
3: Ze srpnového pokusu o útok na letiště v Lipsku obvinila německá vláda Rusko. V reakci na to Berlín oznámil, že uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně. Francouzské ministerstvo zahraničí si kvůli ruským dronům v Lipsku předvolalo ruského diplomata. Řekl to ministr zahraničí Jean-Noël Barrot po jednání unijních ministrů v Irsku.
23: Ministr zahraničí Jean-Noël Barrot řekl, že Francie podpoří přijetí dalších proti.

0: Chcete vědět proč?
1: Epidemie eboly v Demokratické republice Kongo má už přes 3000 potvrzených obětí. Více než 6000 lidí je nakažených a ebole podlehne přibližně každý druhý pacient. Aktuální epidemie se šíří výrazně rychleji než v ostatních případech v minulosti. Pravděpodobně překoná i nejhorší epidemii, při které před 10 lety zemřelo v zemích západní Afriky přes 11 000 lidí.
2: Epidemiologickou situaci v Kongu komplikují taky boje mezi armádou a povstaleckými skupinami, říká mluvčí Organizace spojených národů Stefan Dužarik.
3: Násilí ve východní části země dál vede k vysídlování obyvatel a stěžuje snahy o zvládnutí epidemie.
2: Konžské úřady začaly proti ebole taky očkovat. Používaná vakcína Ervebo byla ale vyvinutá proti jiné variantě viru a její účinnost tak není jistá. Situaci může navíc zkomplikovat taky začátek školního roku a návrat milionů žáků do tříd. Matěj Kolář, Český rozhlas.
1: Policejní odborníci začali exhumovat ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech je vytáhnou zhruba po 80 letech. Příčina jeho úmrtí není doteď známá. Desítky odborníků se proto teď k případu znovu vrací, říká náměstek ředitele úřadu dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu Jan Trnečka.
4: Cílem exhumace je za použití nejmodernějších kriminalistických metod objasnit okolnosti, jak k úmrtí došlo.
1: Odborníci můžou provést CT vyšetření, 3D sken celého těla a případně rentgenové vyšetření. Bývalý ministr zemřel v noci z 9. na 10. března 1948 po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Tehdy byla jeho smrt označena za vraždu. Tady jsou dopravní informace na plusu a začínáme na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí. Tam panuje silnější provoz za Kralupy zhruba z 10. kilometru. Na 12. a 5. kilometru zastavilo v pravém pruhu nepojízdné nákladní vozidlo. Je pouze na výstražných blinkrech, tak opatrně. Na plzeňské dálnici D5 těsně před Prahou se brzdí na úrovni Chrášťan na prvním kilometru a v pomalejším tempu se pokračuje i dál na okruhu směrem k D1, jako obvykle k Ořechu na 19. kilometr. Na D1 z Prahy do Brna zastavují kamiony u Kývalky na kilometru 182. Před sjezdem na Mikulov na kilometru 193 už brzdí i osobní auta v levém pruhu. Na plzeňské D5 se těsně před Prahou se brzdí na úrovni Chrášťan a ve sjezdu z okruhu v Praze na D5 ve směru na Plzeň teď velmi opatrně těsně před nájezdem na dálnici blokují provoz následky nehody osobního auta a kamionu, stojí jak v pravém, tak částečně i v levém pruhu a musí se okolo nich kličkovat. Dobře dojďte. Zítra bude oblačno, zpočátku místy až polojasno, na severu se objeví místy, jinde jen ojediněle déšť anebo přehánky, teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů Celsia. Zprávy plusu Andřej Látal.
0: Posloucháte Odpolední plus.
5: Pokračujeme 7 minut po 14. hodině a od mikrofonu vás zdraví Lucie Vopálenská. Slovensko se nakonec připojí k zemím, které chtějí společně řešit odškodnění za ruskou invazi na Ukrajinu. Ficova vláda dnes schválila podpis úmluvy o zapojení se do mezinárodní komise, která má jednotlivé nároky posuzovat. Ještě minulý týden přitom stejný bod bez hlasování odložila. Mezitím vyšlo najevo, že Moskva před podpisem Bratislavu varovala. No a podrobnosti teď přidá naše slovenská zpravodajka Bára Vránová. Báro, pěkný den.
6: Dobrý den.
5: Mohla bys prosím na úvod připomenout, o čem ta úmluva vůbec je?
6: Ona se týká kompenzací za škody způsobené ruskou invazí na Ukrajinu a o těch jednotlivých nárocích má rozhodovat nezávislá mezinárodní komise a peníze na odškodnění by mohly pocházet také mimo jiné ze zmrazených ruských aktiv. Tu úmluvu přijaly státy už loni v prosinci v Hágu pod záštitou Rady Evropy. Prozatím ji podepsalo 40 zemí, jako třeba Kanada a taky většina států Evropské unie. Část signatářů už ji dokonce tuto úmluvu tedy ratifikovala. Ze zemí Evropské unie ji ale zatím nepodpořilo jen Bulharsko a Maďarsko. Slovensko bylo mezi nimi do včerejška také, ale podpis schválilo na posledním jednání vlády.
5: No ano, ta vláda Roberta Fica podpis ještě minulý týden odložila. Už předtím ale, jak jsme naznačili, Slovensko kvůli úmluvě kontaktovala Moskva. Pověz prosím, co přesně ruská strana

0: A kdo tedy Bratislavě vzkázal?
1: Samozřejmě, tohle se týká e-mailu slovenského velvyslance v Rusku, který získal slovenský deník N. Podle něj zavolal 10. července na slovenskou ambasádu zástupce ruského ministerstva zahraničí. Vzkázal, že pokud Slovensko tuto úmluvu podepíše, bude to Moskva považovat za krok, který není přátelský a je v rozporu se současným duchem slovensko-ruských vztahů. Slovenský velvyslanec v Moskvě zároveň ve zprávě do Bratislavy upozornil, že po případném podpisu nelze vyloučit důrazně reakci Ruska. Slovenské ministerstvo zahraničí vedené Jurajem Blanárem přitom původně připojení k této úmluvě samo navrhovalo. Ten materiál prošel i připomínkovým řízením. Pak ale přišel ten telefonát z Moskvy.
0: No a jak na to reagoval premiér Robert Fico? Proč se potom ale nakonec Slovensko přeci jen rozhodlo ten podpis úmluvy schválit?
1: Premiér Fico odmítá, že by ruské varování to rozhodnutí vlády nějakým způsobem ovlivnilo. On tvrdí, že se o něm sám dozvěděl teprve včera a podobné vzkazy mezi státy označuje za běžnou součást diplomacie.
2: Dámy a páni, už prosím, sa vráťme na zem. Je úplně normálne, že za mnou príde veľvyslanec iného štátu. A povie mi, že prosím vás, nerobte to, nepodpisujte toto, nerobte toto alebo tamto, lebo nám sa to nepáči.
1: Takovou situaci už podle svých slov premiér Robert Fico zažil nejméně 100krát. Minulý týden prý vláda projednávání úmluvy přerušila na jeho pokyn jenom proto, že si potřebovala některé věci ještě ověřit. Současně ale premiér Fico zpochybnil, nakolik budou rozhodnutí speciální komise na odškodnění Ukrajiny vymahatelná v praxi.
2: Takže poprosím, zase se všichni uklidnite, dohovor je schválený, je to dohovor Rady Evropy, je to dohovor, který je nevykonatelný, ale je to důležité politické gesto.
1: To, že za odložením schvalování byl tlak z Moskvy, odmítlo i slovenské ministerstvo zahraničí.
0: S tím ovšem nesouhlasí zástupci slovenské opozice. Jak si odklad podpisu vysvětlují?
1: Ještě před dnešním oznámením vlády opozice trvala na tom, že Slovensko udělalo Rusku ústupek a opozice připomíná i dlouhodobě vstřícnější politiku Ficovy vlády vůči Moskvě. Premiér svůj přístup označuje za politiku na všechny čtyři světové strany. Od roku 2023 se také opakovaně setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a teď Bratislava dokonce připravuje také obnovení slovensko-ruské mezivládní komise. Jejíž činnost po začátku ruské invaze na Ukrajinu utichla. Ministr zahraničí Blanár to podle slovenského deníku N oznámil na konci srpna a to jen pouhý den před výročím invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. První nové zasedání této slovensko-ruské komise se má konat už letos na podzim.
0: Tak tolik naše bratislavská zpravodajka Bára Vránová. Báro, díky za informace. Pěkný den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a slovenský postoj ještě rozebereme i v dalších minutách, a to s politologem Grigoriem Mesežnikovem z Institutu pro veřejné otázky. Grigori, pěkné odpoledne přeji.
3: Dobrý den, prajem. Dobrý den.
0: Tak dá se očekávat ještě nějaká reakce Ruska, které vlastně varovalo Bratislavu před připojením se ke komisi pro odškodnění Ukrajiny, myslíte?
3: To sa nedá vylúčiť, ale myslím si, že Rusi budú čakať na to, ako dopadne ratifikácia v parlamente. Právne experti tvrdia, že vláda to schválila, ale musí to ešte prejsť parlamentom a v parlamente ako predpovedať, ako to napokon dopadne. Myslím si, že v dnešnej situácii, keď aj vládna koalícia je dosť rozhádaná v niektorých veciach, a či teda Robertovi Ficovi sa podarí, neviem, či vôbec to bude robiť, že prinútiť svojich poslancov, aby za toto hlasovali. Určite opozícia bude drvivej väčšine hlasovať za, ale či teda sa k tomu pridá aj vládna koalícia, sa nedá povedať. Ale tak, ako teda zaznelo v vašej otázke, tak ruská diplomácia neberie nejaké okolky. Ako predstava, že za to, že Robert Fico sem tam demonstruje ústretovosť voči Rusku, že Rusko ako bude pardonovať niečo, čo reálne môže Rusko ako poškodiť. No, Rusi tvrdia, že celý ten mechanizmus nárokový, že je nelegálny, že je voči Rusku zaujatý, poškodzujúci ruské štátne záujmy. A v tomto podľa mňa Rusi budú neúprostní. Chcem povedať, že je ešte aj taká úvaha, že Slovensko sa pridalo akože k tomu, k tejto umluve iba ako nejaké gesto, tak ako povedal Robert Fico, že je to vraj nevykonateľné. No tak ťažko povedať, či je to vykonateľné alebo nie. Ale ja vidím za tým aj takú pragmatickú stránku. Keďže Robert Fico a celá jeho ako koalícia, najmä teda strana Smer, oni naozaj sú vo veciach peňazí dosť pragmatickí. A tento mechanizmus je vytvorený na to, aby to oškodnenie Ukrajiny pomohlo po vojnovej obnove ukrajinskej ekonomiky, ukrajinského štátu, a teda Slovensko od začiatku najprv samozrejme oprávneným spôsobom za predchádzajúcej vlády Eduarda Hegera bolo veľmi entuziastické, pokiaľ ide o účasť na tejto obnove. No a Robert Fico svojou politikou, myslím si, že dosť ako spochybňoval vôbec takúto možnosť, či Ukrajina napríklad pristane na spoluprácu so Slovenskom, ak bude mať dostatok finančných prostriedkov a umožní účasť slovenských ekonomických subjektov v situácii, keď Robert Fico útočil na Ukrajinu nevyberavým spôsobom, ale teraz sa otvára príležitosť, že by aj povedzme, že slovenské ekonomické subjekty sa mohli nejakým spôsobom na tom sa podieľať, a Robert Fico nechce zabraniť aj svojim klientom, ktorí by možno na tom participovali.
0: No Grigori, vy ste sám zmínil pragmatičnosť, pragmatizmus vlastne současné slovenské vlády, a podstatné je asi, co môže poškodiť nejen Ficovou vládu, ale potažmo, co může poškodit Slovensko víc. Zda situace, kdy se tedy k té komisi připojí, anebo kdy se nepřipojí. Jak to vidíte?
3: No, ja si myslím, že v každom prípade ako strategickým záujmom Slovensko, bez ohľadu na to, aká vláda je momentálne pri moci, aká bude, že podporovať Ukrajinu, pretože aj z čiste povedal by som, že egoistických, nehovoriac o tých morálnych dôvodov, z egoistických dôvodov Slovensko by malo podporovať Ukrajinu, pretože Ukrajina chráni nás. Ukrajina nepúšťa ruského agresora ďalej. Takže z tohto pohľadu samozrejme je výhodnejšie pre Slovensko podporovať Ukrajinu, ale je to aj morálna otázka. Proste naša krajina je členský štát Európskej únie a NATO, tam platia isté pravidla, isté proste hodnoty, isté morálne okolnosti. No a chcem povedať, že v čom napríklad sa prejavuje momentálny pragmatizmus slovenskej politiky. Je to taká do istej miery schizofrénia, ale je to lepšie než proste nejaká normalita, ale so zlým rozhodnutím. Tak tá schizofrénia spočíva v tom, že Slovensko Ukrajinu politicky, no prakticky nepodporuje, no momentálne prestala blokovať Slovenská republika a proces prístupu Ukrajiny k Európskej únii, tak chvála Bohu, že aspoň nerobí to. Ale zároveň Ukrajinu veľmi nepodporujú. Ale zároveň ten pragmatizmus, tá taký čiste ekonomický, akože nejaký profit, ako získanie profitu, spočíva v tom, že Slovensko predáva Ukrajine muníciu, ktorá Ukrajina naozaj potrebuje. Slovensko momentálne vyrába niekoľkonásobne viac tej munície špeciálnej pro Ukrajinu, a to je financované buď našimi spojencami, alebo Ukrajina to kupuje. Ale v každom prípade proste to je ako z pohľadu Roberta Fica, akože win-win stratégia, že on so svojimi voličmi komunikuje viac menej pro ruskú agendu, ale zároveň z tej časti ich dáva príležitosť si niečo zarobiť a ešte sa ukázať pred západnými spojencami, veď my Ukrajine pomáhame, tak čo ešte chcete?
0: No a na to bych sa práve ešte na tie nálady ve spoločnosti chtěla přeptat, pretože mluvili sme o pragmatizmu, o biznisu, o tom, že Robert Fico to môže vidieť ako win-win situaci, ale otázkou je, co do budúcna práve v tej politické rovine. Jaký je vlastně připomeňte, jaký je obecně pohled slovenské veřejnosti, protože pracujete s výzkumy veřejného mínění, jaký je pohled na válku a na pomáhání Ukrajině, o kolik odlišný je třeba od českého?
3: No on je do istej miery odlišný, on sa zbližoval na začiatku tej vojny, slovenská populácia, slovenské obyvateľstvo sa väčšinou priklanialo vtedy k odsúdeniu ruskej agresie a k podpore Ukrajiny, a postupne ale začali fungovať ruské propagandistické kanály, teda v širšom zmysle kanály, proste ruské narratívy sa tu šírili a časť obyvateľstva bohužiaľ ako túto pozíciu odsúdenia ruskej agresie že opustila. A plus to je teda zvláštne Slovenska, myslím si, že aj oproti Českej republike, že najvplyvnejším kanálom ruského informačného alebo skôr dezinformačného vplyvu je naša politická špička, naši predstavitelia v najvyšších ústavných funkciách, vrátane predsedu vlády Roberta Fica, ktorý tu roky šíril narratívy o nejakých ruských fašistoch, nacistoch, zabíjajúcich ruskojazyčné obyvateľstvo. Takže samozrejme, že to ovplyvnilo. To ovplyvnilo nazeranie slovenských občanov. Ako Slovensko nie je jednoznačne prevažne akože proruské v tejto otázke. Určite to tak nie je, ale musím povedať, že je tu dosť ľudí, ktorých táto téma mobilizuje, tá proruská proste agenda mobilizuje v prospech strany Smer. No je to zhruba do 20% voličov, ktorí teda stále podporujú proste stranu Smer a tam je takých ľudí viac s podobnými názormi. A to samozrejme Robertovi Ficovi dáva isté nádeje na teda dobrý volebný výsledok.
0: No více už sa nám bohužel do našeho rozhovoru nevejde. Ja vám moc děkuji za váš čas. To byl politolog Grigory Mesežníkov z Institutu pre verejné otázky z Bratislavy. Díky moc a naslyšenou.
3: Ďakujem pekne, všetko dobré prajem do Prahy.
0: Teď jdeme na plusu, na úplně jiný konec světa. Nejdůležitějším dopravním prostředkem je teď v Nepálu vrtulník. Armáda jich používá bezmála 20. Ne všechno se v nich však dá bezpečně přepravit k lidem v horských oblastech odříznutých při záplavové vlně. Benzín, nafta, plyn na vaření nebo stavební materiál musí nahoru do hor vyvést džípy a malé dodávky. Jediná zbývající cesta do nejpostiženějších oblastí je přitom pouze úzká silnice bez asfaltu, která na zvýšený provoz zdaleka nestačí. Na vlastní kůži se o tom přesvědčil náš zpravodaj na místě David Jakš.
4: Tohle je teprve začátek a jistota, že sklon ani povrch nemůže naše Toyota zvládnout, mě rychle přešly. Cesta nemá na šířku ani 4 metry, pod koli se střídají ostré kameny s ještě ostřejšími a než dojedeme do nejzasaženějšího okresu Nuvakot, musíme překonat 4 horské hřebeny a nespočet vodních brodů.
5: Jiná cesta tam prostě nevede. My vezeme celtovinu, stany, deky, oblečení, trvanlivé jídlo, hygienické potřeby a třeba i stolní hry. Nevěřili byste, jak jsou ty hry pro děti důležité, aby se nedostali do psychických problémů po tom, co viděli a zažili.
4: Vysvětluje mi paní Sajana Šresta z nepálské pobočky české organizace Člověk v tísni a připouští, že dojezd není stoprocentní. Mít dobrého řidiče nestačí, místní přidávají modlitbu a ohleduplnost. Na 15 minut jízdy připadají 2-3 minuty couvání, protože jinak se cesta zablokuje. Každý chce dojet, než přijde odpolední monzunový liák. A v kombinaci s tmou je to pořád mimořádně blízko. Nakonec přichází obojí a Nepálci tomu čelí po svém. Řidič zrychlí a posádka zpívá. Tam, kde byly kameny, se teď valí voda a občas strhne okraje cesty a ve tmě a v dešti je vlastně lepší to nevidět. Těžké dodávky se sudy s naftou zapadají do bahna stále častěji a stává se, že zapadnou tak hluboko, že musí počkat do rána, než je ostatní řidiči vyprostí. Přesně 100 kilometrů nakonec zvládáme za krásných 13 hodin. Ubytovna bez elektřiny nestojí za řeč, důležité jsou dvě věci. Materiální pomoc dovezla humanitární organizace Člověk v tísni včas. A ta další, všichni nocujeme bezpečně vysoko nad rozbouřenou řekou Tríšulí. Z nepálského Nuvakotu, David Jakš, Český rozhlas.
0: A na plusu jsou teď na řadě zprávy z ekonomiky. Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh dnes ráno překročila hranici 75 eur za megawatt hodinu. Dostala se tak nejvýše za více než 3 roky. Výrobce hnojiv AGF Nitrogen, který vznikl vyčleněním 9 chemických společností z holdingu Agrofert, zvažuje omezení výroby čpavku právě kvůli rostoucím cenám zemního plynu a kontinuálně vysokým cenám emisních povolenek. Zvyšují se i ceny ropy, severomořský Brent byl dnes dopoledne na 95 dolarech za barel. Spotřeba pohonných hmot v Česku však i přes letošní růst cen roste. V prvním pololetí motoristé v Česku natankovali skoro 4,5 miliardy litrů benzínu a nafty, ročně o 3% víc. Německé hospodářství letos vykáže růst o 1,2%, uvedl to Německý institut pro hospodářský výzkum a zlepšil tak svou letní prognózu, kde předpovídal růst jen o 0,5%. No a Česká národní banka varovala, že někteří finanční poradci zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti k propagaci vlastních služeb a získávání klientů. Ani válka, ani drahý benzin, ani extrémní teploty nebo požáry neodradili Čechy od toho, aby si letos dopřáli dovolenou v zahraničí. Podle aktuálních informací cestovních kanceláří a agentur kupovali Češi letos v létě zájezdy ve stejně rekordních počtech jako loni. Kvůli válce s Íránem se ale přeci jen trochu změnila skladba cílových destinací a také ceny. I když ty nakonec méně, než se mnozí ještě na jaře obávali. No a s podrobnostmi už je ve studiu Plusu Expressu Tomáš Jeník z ekonomické redakce. Vítej.
6: Dobré odpoledne.
0: Tak Tomáši, ovlivnil konflikt na Blízkém východě letní turistickou sezonu nějak výrazně?
6: Nakonec to bylo výrazně méně, než se čekalo. V březnu, dubnu a částečně i v květnu se zájezdy prodávaly méně. Podle Jana Bezděka, mluvčího skupiny Der Touristik, lidé vyčkávali, jak se prudce zdražující ropa projeví na dostupnosti leteckého paliva a na cenách letenek. Cestovní kanceláře si totiž můžou k ceně zájezdů přidat palivový příplatek, což potom výrazně dovolenou prodraží. Ani to ale nakonec Čechy od cestování neodradilo, říká Bezděk.
7: Ta chuť cestovat se nikam nestratila, pouze klienti potřebovali mít trochu větší jistotu, takže ve chvíli, kdy se pak rozběhla ta last minute sezóna, řekněme v druhé polovině května a na začátku června, tak tam naopak zase poptávka výrazně narostla a v těch celkových číslech jsme tedy na stejné úrovni, jako jsme byli v loňské rekordní sezóně.
6: Stejnou zkušenost měli i další cestovní kanceláře, například Blue Style. Mírné ochlazení zájmu, ale před létem zase prudký růst zaznamenala i cestovní agentura Invia.
0: No takže se dá jednoduše říci, že se v podstatě nic nezměnilo. Češi dál létají k moři, jako by se neválčilo, protože každý si musí odpočinout.
6: No, dá se to tak říct. Po odeznění počátečního šoku patří Češi podle zástupců cestovních kanceláří k těm, kteří se velmi rychle zase vracejí. Platilo to například i po covidu. Proti loňsku se ale cestovní plány českých turistů přece jenom trochu změnily, říká Jan Foret, šéf cestovník agentury Invia pro Česko.
8: Konflikt na Blízkém východě trošku zamával destinačním mixem. Vidíme některé evropské destinace populárnější než v loňských letech, například Španělsko, Řecko. Bylo tam mírné ochlazení hned po konfliktu u destinací, jako je Egypt nebo Turecko, ale postupně po několika týdnech se ta poptávka se vrátila zpátky a Turecko a Egypt se vyšvihly zase znovu na ty nejpopulárnější destinace.
6: Například do Emirátů či Ománu, kterých se výrazně dotkly problémy v letecké dopravě bezprostředně po vypuknutí konfliktu Izraele a USA s Iránem, se přes léto tolik nelétá, takže se pokračující konflikt zájezdu z Česka téměř nedotkl. Mluvčí Blue Stylu Simona Fischerová říká.
9: Mezi nejžádanější destinace letošního roku patří především ty, kam se lze dostat během 2 až 4 hodin přímého letu z Česka. Velký zájem je o řecké ostrovy, Bulharsko, Turecko, Tunisko a samozřejmě také Egypt.
6: Obecně se dá ale říct, že letos Češi o něco víc zůstávali v Evropě. Například Invia zaznamenala největší nárůst zájmu o Maltu a o Albánii.
0: Tomáši, ale jak už jsem já zmiňovala, kvůli konfliktu také zdražila ropa. Konec konců už dřív se mluvilo o hrozícím nedostatku leteckého benzínu. To nezdražilo dovolené tolik, jako se také předtím obávali mnozí.
6: Kerosín, tedy letecký benzín, je skutečně výrazně dražší než před začátkem konfliktu. Zároveň ale nedošlo na ty katastrofické scénáře s jeho akutním nedostatkem. Proto byly i dopady na ceny cestování a zájezdu nakonec výrazně nižší, než se mnozí obávali. Podle Foreta z Invie se ceny zájezdu v průměru zvedly o 5-8%. A Jan Bezděk z Der Touristik říká.
7: Pokud jde o to průměrnou cenu, tak ta vlastně se mírně zvyšuje, pohybuje se někde kolem 25 tisíc korun na osobu.
6: Cenu ovšem podle Bezděka nezvyšuje jenom dražší palivo, ale také při objednávání dalších služeb, kterými si hlavně dopravu do cílové destinace Češi zpříjemňují. To jsou třeba sedačky s větším prostorem na nohy, catering na palubě nebo soukromý transfer z letiště.
0: Uzavírá Tomáš Jeník z domácí, respektive ekonomické redakce. Moc děkujeme a naslyšenou.
6: Naslyšenou.
0: Se začátkem nového školního roku se vrátila k normálnímu provozu také městská hromadná doprava. Třeba pražské metro denně přepraví více než 1 milion cestujících. Aby fungovalo tak, jak má, musí ho v noci technici pravidelně kontrolovat, opravovat a uklízet.
10: Je noc a s pracovníky dopravního podniku hlavního města Prahy jsme teď ve strojovně eskalátorů ve stanici metra Florence.
11: Díváme se přímo na hlavní ústrojí pohonných jednotek těchto třech přestupních eskalátorů. Ono se to těžko dá k něčemu přirovnat nebo popsat, protože skutečně se díváme na 7,5 tunový hlavní řídele, a obrovský masy železa.
10: Říká vedoucí jednotky dopravní zařízení Petr Vondráček. Eskalátory ve stanici metra Florence na lince B jsou z roku 1984.
11: Je to spousta mechanismů, který si musí kontrolovat, navíc přepravuje cestující, takže si to vyžaduje velkou dávku kontrolních činností, které souvisí s bezpečím provozu.
10: Jak často tohle třeba probíhá?
11: Obecně na eskalátorech probíhá v té největší frekvenci denní kontrola. Pak jsme v 14 denních kontrolách, měsíčních, 3měsíčních a postupně se dostáváme až do 3letých kontrol podle složitosti a rozebrání toho mechanismu.
10: Pracovníci v metru vypnou elektřinu, běžné soupravy nahradí motorové univerzální vozíky, takzvané MUVky. Jsou žluté a technici s nimi dopravují různé stroje. Zastavujeme u stanice metra Křižíkova. Jeden z pracovníků teď používá zbíječku napojenou na kompresor. Čistí usazené nečistoty, vysvětluje vedoucí provozu tunely Milan Betráček.
12: To byla ukázka čištění odvodnění, kdy se čistil žlábek na odstupové rampě. Z té odstupové rampy jsou potom příčné svody na pochozí stezku. Ty žlábky se čistí taky a z těch žlábků jsou pak příčné svody, které jsou prořízlé do centrálního žlabu.
10: Tunely uklízí pracovníci dopravního podniku taky speciální myčkou a vysavačem. Myčka stříká na všechny strany, je celý strop. Je to taková konstrukce, půlkruh, který má několik trysek stříkající vodu. A teď ještě pomocí hadic, pánové, umývají spodek tunelu.
13: Jeden do stanice už.
10: Tohle mytí, to se dělá každý večer?
12: Nejde to, aby jsme jezdili úplně každý večer, protože ty trasy by byly přetížené. Ty jsou tak strašně přetížené těma služebníma vlakama, že tak jedeme dvakrát, třikrát a jezdí vysavač. A nebo ještě kluci mají ručně.
10: A co vysává vysavač teda?
12: Vysavač vysává to, co my jsme teď umývali.
10: Vysavač pozorujeme z řídící kabiny. Řidič tady má několik kamer a s Milanem Petráčkem se skrz ně díváme do tunelu.
12: Teď vyjeli ty nasávací lamely. Do toho meziprostoru ten tlakový vzduch odfukuje z ostění. To je potom vidět, jak se víří ten prach. A jak to nasává, tak jak říkám, tam je stěna vodní a přes tu stěnu se to zvlhčí a padá to dovnitř.
10: A teď to můžeme teda i sledovat zároveň prostor kolem nás, tady na kamerách.
12: Proto se jezdí maximálně 2 kilometry, maximálně 1,5. Tam jsou čidla a když něco potkáme, tak ono se to zasune samo.
10: A všechno je to teda ovládaný tady přes ten
12: všechno
10: ovládací
12: tady
10: panel.
12: Přes ten velí.
10: Voda žlaby odtéká z kolejiště do jímky.
14: Tohle to celé je nefekální čerpačka, kde je technologie. Čerpadla a výtlaky. Tadyhle, když se podíváte, dole je sací koš, to vysává. Tady vlastně to tlačí nahoru tou kaskádou. Tohle to je zpětný ventil. Jo, tak kluci, můžete to zapnout. To se otevírá šoupě, pak se sepne čerpadlo. Vyčerpává vodu, mejeme stěny, ty výtlaky, mejou se ty ovládací hadice.
10: Technici mají v noci na údržbu tunelů čas zhruba 2,5 hodiny. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Bylo 14:30 a na řadě jsou další zprávy s Ondřejem Látalem.
15: Český rozhlas Plus.
16: Letištní odbory pražského letiště Václava Havla dál zůstávají ve stávkové pohotovosti. Českému rozhlasu to po dnešním jednání s vedením letiště řekla předsedkyně odborové organizace Vlasta Palová. Stávková pohotovost platí od 21. července kvůli výběru nového vedení letiště. Ředitelem je od srpna podnikatel Radomír Lašák, který před 20 lety vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Francouzské ministerstvo zahraničí si předvolalo ruského diplomata, řekl to ministr zahraničí Jean-Noël Barrot po jednání unijních ministrů v Irsku. Důvodem je nastražení výbušnin na letišti v německém Lipsku. Za incident ze srpna je podle německé vlády odpovědné Rusko. Rusko v noci zaútočilo na ukrajinské přístavní město Oděsu. Ruské střely zasáhly 24-patrovou obytnou budovu i několik aut a způsobily výpadky proudu. 8 lidí, včetně jednoho dítěte, je zraněných. Na síti Telegram o tom informoval náčelník městské vojenské správy Serhii Lisak. Ruské vzdušné útoky na Oděsu pokračovaly už několikátý den v kuse. Při nehodě autobusu u města Dahab na egyptském Sinajském poloostrově zemřelo nejméně 21 lidí, skoro 30 dalších je zraněných. Uvedlo to egyptské ministerstvo zdravotnictví s tím, že na místo nehody vyjelo 20 sanitek. O příčině nehody úřady neinformovaly. Tady jsou dopravní informace Českého rozhlasu Plus. Začínáme na dálnici D1, konkrétně ve směru z Prahy do Vyškova. Tam čekejte potíže přímo v Brně. Těsně za sjezdem na Mikulov na kilometru 194,5 se srazilo nákladní vozidlo s osobním autem. Blokovaný byl pravý pruh. Před několika okamžiky je přesunuli do odstavného. Kolona před nehodou není dlouhá. Kamiony se vlečou od Ostrovačic z kilometru 178 pouze vlivem silného provozu. D2 směrem z Bratislavy před Brnem zůstává plná nákladních souprav od Modřic. V pravém pruhu se posouvají ze 3. kilometru ke sjezdu na dálnici D1. Na hlavní části Pražského okruhu směrem z D1 k letišti čekejte kolonu na výjezdu z Lochkovského tunelu z 15. kilometru. Téměř půl hodiny po pojíždí k nehodě ve sjezdu na D5. Tam výrazně blokují provoz následky střetu kamionu s osobním autem. V Praze před Europarkem se sunou nesouvislé fronty na obou spojkách. Na jižní od Spořilova, na Štěrboholské, zatím od Běchovic. Kbelská ulice se zaplnila taky v obou směrech, a to zatím v kratším úseku mezi Poděbradskou a Kolbenovou ulicí. A na magistrále směrem z Pankráce do Holešovic popojíždí 10-minutová kolona před omezením u hlavního nádraží už od Rumunské ulice. Směrem z Holešovic ztratíte podobný čas v úseku mezi Florencí a IP Pavlova. Dobře dojďte. V noci bude oblačno až zataženo, od severozápadu ojediněle přehánky, ochladí se na 15 až 11 stupňů, zítra pak bude oblačno, zpočátku místy až polojasno, na severu se objeví místy, jinde jen ojediněle déšť nebo přehánky. Teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů Celsia. To byly zprávy, na Plusu začíná repríza dopoledního Pro a proti.
13: Co si má Evropská unie vzít z toho, že Islanďané v referendu odmítli obnovení přístupových rozhovorů? Je to varovný signál, že se 27 musí změnit, pokud chce být atraktivní pro státy mimo ni? A nebo je členství dostatečně lákavé, protože o něj usilují například země západního Balkánu? Jak pravděpodobné je, že se unie v dohledné době rozšíří? A je to žádoucí?
15: Pro a proti Lukáše Matošky.
13: Našimi hosty jsou nezařazený europoslanec Ondřej Dostál. Dobrý den do Bruselu.
17: Dobrý den.
13: A člen poslaneckého klubu Evropské lidové strany, europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer. Dobrý den, i vás zdravím do bruselského studia.
18: Dobré jutro.
13: A začněme od vás. Čím si vysvětlujete, že Islanďané většinově nestojí o členství v Evropské unii?
18: Ten rozdíl, který byl relativně těsný, myslím si, není úplně překvapivý. Island je velmi speciální ekonomika, patří to mezi nejbohatší země na světě, zároveň nejdražší země na světě. Zároveň je velmi silně propojená s Evropskou unií, jednak je součástí našeho jednotného trhu, je součástí schengenského systému, jeho bezpečnost je garantovaná pomocí NATO a hold těsná většina nebo mírná většina občanů se rozhodla, že prohlubovat to partnerství s Evropskou unií není úplně zásadní, zřejmě, nebo není v jejich zájmu. Myslím si, že velkou roli tam sehrála otázka rybolovu, ke které se asi dostaneme.
13: Pane Dostále, váš pohled?
17: Tak referendum ukázalo, že Evropská unie je nástroj mezinárodní organizace, která má výhody, ale i nevýhody, a každý stát, ať už vstupuje nebo je členem, si musí průběžně hodnotit, zda výhody členství převyšují nevýhody. Island si ponechal výhody, ale odmítl nevýhody, evropské regulace a omezení, příspěvky do většiny rozpočtů a podobně. Přitom je členem Schengenu, je členem NATO, jak bylo správně řečeno, je členem Evropského hospodářského prostoru, takže je vázán pravidly jednotného trhu, má svobodný pohyb zboží, osob, služeb, ale není vázán pravidly mimo EHS, tedy například v oblasti rybolovu, jak bylo správně řečeno, zemědělství nebo zahraniční politiky. A taky, pokud se nemýlim, tak je součástí EFTA, ale není součástí celní unie, takže má volnou celní politiku vůči třetím zemím. Takže pro bohatou zemi může dávat smysl, aby si nechali tento status, ale dále ho neprohlubovali.
19: Pane Niedermayere, není to pro Evropskou unii varovné, že podle všeho si na Islandu vyhodnotili, že převažují nevýhody u případného členství v unii?
18: Zajímavé bylo, že já jsem nezaznamenal nějakou velkou diskuzi ani v Bruselu, ani v České republice o tom, jestli bychom si vlastně přáli, aby Island se stal členem Evropské unie, nebo jestli bychom si to naopak nepřáli. Čili myslím si, že to bylo relativně okrajové téma. A když se dívám na tu dnešní populismem dominovanou dobu, tak já bych si úplně netroufl soudit, že to referendum říká, že občané nějakým pečlivým způsobem, téměř bych řekl s akademickou přesností, zvažovali ty výhody a nevýhody.
19: Promiňte, že vám myslím do toho vstupuju, ale ze strany islandské vlády zaznělo, že tomu referendu předcházela dost robustní demokratická debata, ve které zazněly nejrůznější argumenty.
18: To je otázka, jaký zájem vlastně byl o přesnost těch argumentů, a znovu se vracím k té otázce rybolovu, který je pro Island zřejmě zcela zásadní. Myslím si, je to druhý největší sektor tamní ekonomiky a má desetiletá zkušenost v evropské politice, říká, že ryby jsou opravdu peklo. To dohadování o tom, kdo má jaká práva, kde lovit, jakým způsobem se dá lovit, jakkoliv ten zájem je naprosto odůvodnitelný, protože ta politika se snaží o to, aby nadále bylo co lovit, tak je to nesmírně kontroverzní a já mám pocit, že tento argument, když je správně podán, převáží ty argumenty ostatní. Ale myslím si, že je důležité to rámovat tím, že Island je opravdu velmi bohatá země, ve které se skvěle žije, která je zároveň hrozně malá. Má méně než 400 tisíc obyvatel, ještě pár slov.
19: Určitě.
18: A to znamená, že pro ně by to členství v EU z hlediska zapojení do těch institucí byl úplně jiný úkol než pro zemi, která má 10 nebo 40 milionů obyvatel.
19: Na to bohatství Islandu a na to, jakou roli to v tomto referendu hrálo, bych se, pánové, ještě zaměřil, protože tady podruhé zaznělo ze strany pana Niedermayera, obracím se na vás, pane Dostále, že důležitým tématem islandského referenda byl rybolov. Tak nelze ten výsledek vnímat tak, že zkrátka Islandané se zalekli toho, že by do svých vod měli přístup i rybáři z jiných zemí Evropské unie, a že nebýt této obavy, tak by bývalo to referendum třeba dopadlo jinak ve prospěch unie?
17: Já si myslím, že to tak je. Island má klíčový produkt, což je rybolov nebo klíčovou oblast, a v této oblasti si chce podržet co největší kontrolu, dá se říct suverenitu. Takže pokud se jedná o ekonomiku s počtem obyvatel, řekněme, jako je Brno, a ta se zabývá zejména rybami, proč ne, a jinak jsou bohatí. Ještě jedna věc mě přijde zajímavá, a nejenom ve vztahu k Islandu. Nejde dost dobře být součástí více celních unií současně. To znamená, že pokud vstoupíte do poměrně hodně sevřené unie, jako je EU, tak si tím současně zavíráte dveře k volnějšímu obchodu s jinými ekonomikami, asijskými, americkými a podobně. A možná i toto, byť to možná lidé úplně na Islandu nezvažovali, je důležitá otázka pro každou přistupující zemi.
19: Pane Niedermayere, nezavřel by si Island dveře ke spolupráci s jinými částmi světa, kdyby vstoupil do Evropské unie? Nemohlo i toto v tom rozhodnutí v referendu hrát roli?
18: Já mám pocit, že ta samotná účast na tom společném trhu, jednotném trhu, který vlastně znamená, že ty pravidla ty země musí pasivně přejímat, výrazným způsobem formuje tu podobu té ekonomiky. A když jsem se krátce na Island díval, tak opravdu zjistíte, že ty tři sektory jsou turismus, rybolov a tuším energetika, kde Island je nesmírně ekologicky, klimaticky čistá země. Čili já bych tam tady tenhle argument úplně neviděl v situaci 400-tisícové země. Mě, ale bylo zajímavé, možná se ještě dostaneme druhé téma, které tam trošinenku viselo, a to je otázka eura. A tady si myslím, že to rozhodnutí Islandianů, já ho nechci hodnotit, jestli je dobré nebo špatné, ale ukazuje nesmírně krátkou paměť, protože Island byl jedna ze zemí, která byla nejhůř a nejrychleji postižená světovou finanční a ekonomickou krizí v roce 2008. Dokonce Island byl zachraňován Mezinárodním měnovým fondem, spoustu lidí přišlo velké množství peněz, pokud si to dobře pamatuju, tak HDP, myslím, že se o nějakých 10% bodů. A za touto krizí hodně stála prostě islandská měna a spekulace na kurz této měny, čerpání cizoměnových úvěrů s nižšími úrokovými sazbami a tak dále. A je zajímavé, jak se to úplně vykouří prostě z té historické paměti. A já, když jsem vlastně si trošku sbíral aspoň nějaké podklady na tento náš dnešní rozhovor, tak jsem vlastně zjistil, že v té první fázi tam o tom vůbec nic nebylo. Tohle bylo jakoby hluboce zapomenuto.
19: Nicméně zastánci obnovení přístupových rozhovorů v Evropské unii před tím islandským referendem právě i možností přijetí eura argumentovali. Není to, pane Dostále, překvapivé a nebyla by společná měna něčím, co by takové malé ostrovní ekonomice, malé byť velmi bohaté, pomohlo a co by ji zastabilizovalo a třeba ochránilo před takovými finančními krizemi, jako byla ta z roku 2008?
17: To je složitá otázka, zda je lepší věřit společné měně nebo vlastní měně, případně se orientovat ještě na nějakou třetí měnu. Pokud by euro bylo skutečně nejsilnější měnou na světě, bylo rezervní měnou, já nejsem odborník na tyto oblasti, ale zatím bohužel se to tak neděje, přestože k tomu náběh byl, tak by třeba to hodnocení bylo jiné, ale úplně to tak v tento moment není a je to otázka nejenom pro Island, ale i pro Českou republiku a další země, které eurem v tento moment neplatí a zvažují, jestli tak bude, či nebude.
19: Vaše stručná reakce, pane Niedermayere?
18: No to já vidím úplně jinak, protože nejde o to, jestli ta měna je největší, ale jestli odpovídá struktuře a provazbě mé ekonomiky. A vzhledem k tomu, že Island je členem jednotného trhu, tak by tam nějaké výhody byly. Na druhou stranu je něco jiného, když obchodujete v rámci s eurozónou, například, já nevím, automobilové součástky, které mají marži jednotky procent. A pokud váš hlavní sektor ekonomický je turismus a rybolov, ve kterém přece jenom ta cenotvorba funguje jinak. Já bych spíš řekl, že to členství v eurozóně by zvýšilo finanční stabilitu Islandu, což je důležitá věc, protože Dobře. Banky by se stály součástí bankovní unie, by lépe dohlížené a také by existovaly mechanismy na řešení krizí, což by bezesporu Islandianům v případě, že se bude opakovat někdy nějaká finanční krize, mohlo docela dost pomoci.
19: Přesvědčil vás pan Niedermayere, pane Dostále?
17: Jsou to zajímavé otázky k úvaze. Island pro nás není tolik relevantní, podstatné jsou, byť je to zajímavá země, podstatnější jsou otázky přistoupení například Moldovy, Ukrajiny či dalších zemí a tam my budeme muset zvažovat, jestli je to výhodné i pro nás a jestli ty nevýhody nepřevyšují, protože konec konců Evropská unie není charitativní organizace, je to mezinárodní organizace, která má posílit prosperitu členských států a toto bude důležitá otázka.
19: K čemuž bych se taky ještě rád dostal, teď ale připomenu, že našimi dnešními hosty v Pro a Proti jsou nezařazený europoslanec Ondřej Dostál a europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayere.
15: Posloucháte Pro a Proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
19: Pane Niedermayere, není to dnes tak, že bohatší státy, jako je Island, o členství v Evropské unii nestojí, zatímco ty relativně chudší, které teď zmínil pan Dostál, o něj stojí?
18: Je to možné. To, jak také někteří čeští politici vlastně prezentují členství Evropské unie, že je to cesta k penězům. Nechvalně známý výrok Miloše Zemana na toto téma, tuším pro Financial Times. To je jeden způsob, jak je to prezentováno. Je to způsob nesmírně nešťastný a devastující, protože naznačuje těm, kteří tam ty peníze dávají, že jsou vlastně hloupí, ale já bych spíš řekl, že mnohem větší roli v tom hraje nyní geopolitika a také historie. Zkušenost Islandu z první a druhé světové války, které vlastně dali vznik tomu uspořádání v Evropě, které velmi úspěšně vlastně zajistilo mír mezi zeměmi Evropské unie. To je něco, co tuto zkušenost Island nemá. A jakkoliv já jsem velký příznivec rozšíření Evropské unie, zejména o ty země na Balkánu, které už více než 10 let se na to připravují, tak jsem dalek od toho tvrdit, že každá země na světě, která je skvělá jako Island nebo jako Kanada, se má stát členem Evropské unie, protože pro ně ta Evropská unie něco znamená úplně jiného, než dneska třeba pro Estonce nebo Čechy.
19: Pane Dostále, nebylo by to krátkozraké dívat se na členství v Evropské unii jako na něco, co má přinést peníze?
17: Předně základní jednotkou mezinárodního pořádku je stát, svrchovaný stát. Pokud se svrchované státy rozhodnou udělat si organizaci, ať už je to Evropská unie nebo ASEAN nebo něco dalšího, je to v pořádku, pokud jim to všem prospívá. Pokud zjistí, že ty nevýhody převyšují, tak ty organizace se rozpadají, jsou opouštěny. Co si myslím, že je dobré říct na počátek, neuvažujeme v pojmech bloků soupeřících. Uvažujeme radši v kontextu spolupráce, kdy by to nemělo být tak, musí si země vybrat, buď budete v Evropské unii a nepřáteli všech ostatních, anebo budete mimo Evropskou unii a pak budete vyvrženi ze spolupráce s Evropskou unii. Je tam mnohem více variant.
19: Kdybyste měl odpovědět na tu moji otázku?
17: Ještě jednou poprosím o ní.
19: Ptal jsem se v návaznosti na to, co namítal Luděk Niedermayer, zda by nebylo krátkozraké vnímat členství v Evropské unii jako něco, co má přinášet peníze danému státu, který vstoupí.
17: Krátkozraké to není, protože každá vláda odpovídá svým občanům za mír a prosperitu a pokud tu prosperitu nebo ten mír vstupem do jakékoliv organizace ohrozí, tak do ní vstupovat nemůže. Pokud ji tím naopak posílí, potom vstupovat může. A v tomto není výrok Miloše Zemana zcela mimo, naopak, protože pokud vstup do Evropské unie nějaké zemi přinese finanční prostředky, tak v takovém případě je to argument pro. Pokud by znamenal ztrátu, jo, výdaje platit na ostatní, tak v takovém případě to lze zvážit jako v případě patrně Švýcarů, možná Islandianů.
19: Pane Niedermayere, nemyslíte, že Islandiany od členství v Unii mohlo odradit i to, že kdyby vstoupili, tak by za to svoje členství museli platit?
18: Nedovedu si představit a nebylo by to racionální a pokud tady kolega možná, že já nevím, jestli chtěl nebo nechtěl rozlišit to, ty peníze, které získáváme v rámci evropského rozpočtu anebo ten ekonomický benefit členství v Evropské unii.
19: Protože ten měl jsem dojem, že mluví o obojím, tak to možná rozdělme.
18: No a to právě rozdělme, protože pokud se bavíme o těch penězích, které my dostáváme, o kterých mluvil Miloš Zeman, tak to jsou peníze, které tam dávají ostatní země Evropské unie. A pokud já vystavím konstrukci, že EU je o tom, že dostávám peníze od těch ostatních, tak se ptám, proč oni chtějí být součástí tady tohoto uskupení a zároveň se dostávám do velmi komplikované situace v okamžiku, kdy pominou ty okolnosti, kdy já ty peníze dostávám a měl bych je tam naopak dávat ve prospěch těch jiných chudších zemí, tak se mi celá tato konstrukce rozpadne jako balíček z karet. Na druhou stranu ty přínosy zapojení do Evropské unie a jenom v oblasti jednotného trhu jsou násobně vyšší než ty přínosy, které my máme z toho, že se nám bohužel k naší škodě nepodařilo dotáhnout na průměr bohatství Evropské unie za ta léta, co jsme členy.
19: Pane Dostále, to byste uznal, že ty benefity spočívající v členství v Evropské unii spočívají především v jednotném trhu, spočívají především v určité záruce prosperity?
17: Je to vždycky otázka, co dostáváme a co dáváme. My jsme získali nějaké euro dotace, euro peníze, nějaké transfery, když jsme vstoupili, ale na druhou stranu jsme umožnili zase západním zemím přístup na náš trh, ať už realitní, ať už na trh bankovní a podobně, což zase pro mě není jako úplná ztráta, to si řekněme otevřeně. Dividendy plynou z České republiky na západ. Takže vždycky je to otázka dvou stran a důležitá věc je, že členstvím v Evropské unii si taky zavíráte do určité míry možnost spolupráce s jinými trhy, například asijskými, indickými, čínskými a podobně. S Indií teď budeme mít dohodu o svobodném obchodu, ale právě, existují přece jenom celní bariéry.
19: Jestli se tím nepopíráte, pane europoslanče.
17: Nepopírám, protože Evropská unie v tento moment jedná protekcionisticky. A pokud například německé podniky mají potřebu chránit ten trh a v tomto smyslu lobují i v Bruselu, ale pro české podniky by to úplně hypoteticky neplatilo, tak v takovém případě to pro nás přestává být zajímavé. My si potřebujeme spíše odemknout tu cestu na trhy celosvětové a tady může být Evropská unie při špatném řízení významnou překážkou. Pokud bude mluvit o strategické rivalitě, pokud bude zvyšovat v podstatě překážky pro spolupráci s těmi třetími zeměmi, tak pro nás to nakonec může být horší, než kdybychom v té unii nebyli. Nebo přesně řečeno byli tak jako Island v nějakém částečném
19: rozumím
17: spolupráce.
19: Pane Niedermayere, tak nemůže to být tak, že si 27 i zavírá dveře ke spolupráci s určitými částmi světa, pakliže samu sebe vnímá jako geopolitický blok s určitými hodnotami?
18: Tak především to, že máme ten vnitřní trh, znamená, že musíme mít obchodní politiku nějakou. A je naprosto naivní si myslet, že Česká republika by si byla schopna vyjednat lepší, hlubší, výhodnější obchodní dohody sama o sobě než prostřednictvím Evropské unie, protože prostě z naší zemi, jakkoliv jsme skvělá země s 10 miliony obyvateli, se skvělými firmami, tak by se v tom dnešním světě nikdo nebavil. Či to je naprosto naivní myšlenka, že my na tomto ztrácíme.
19: A nezavírá si Evropská unie dveře k jiným trhům?
18: Evropská unie, to je demokratické uskupení členských zemí, kde ty členské země, ti občané mají nějaké zájmy. A v tom dnešním světě se hrozně pečlivě prověřuje, jestli v rámci té obchodní smlouvy neotvírám těm zemím, se kterými tu smlouvu vyjednávám, víc prostoru, než oni otvírají nám. A to jsou nekonečné debaty, které, tady bych se možná s kolegou shodl, vedou k tomu, že je obtížné ty smlouvy uzavírat. Já nevím, jak se stavěl kolega třeba k dohodám Mercosuru a tak dále, ale to jsou všechno věci, které narážejí prostě na obrovský odpor v rámci svobodné demokratické společnosti. A já si jenom troufám pochybovat, že kdyby vyjednávala takovéto dohody Česká republika, že by tomu u nás bylo jinak.
19: To byste uznal, pane Dostále, že Česká republika v rámci Evropské unie je silnější, pakliže jde o dojednání dohod s celými kontinenty, dohod o volném obchodu?
17: Lze souhlasit s tím, že vyjednávat za větší blok je vždycky snazší než za menší blok nebo jednotlivou zemi. Na druhou stranu si nemyslím, že by Česká republika byla ve světě ztracena. Já jsem měl možnost teď navštívit Pákistán, Indii, Čínu, Mongolsko. Všude si pamatují Československo jako vynikajícího partnera, který nikdy nebyl koloniální zemí, který vždycky pomáhal rozvojovým zemím a jsou připraveni nám vracet. Kdežto s některými západními zeměmi mají objektivní v podstatě nejen historické, ale i obchodní rozpory. Čili v takové situaci může být pro Českou republiku, případně pro nějaký blok středoevropských států, řekněme třeba V4, snazší vyjednat dobré obchodní podmínky, než pokud se vyjednává za větší celek, kde jsou ale ty, řekněme, komparativní výhody rozdílné.
19: Což mi poněkud připomíná slova premiéra Babiše, stará jenom pár dnů. Pan premiér vyzval k tomu, aby se vytvářely koalice, které budou hájit zájmy nás, středoevropanů, tedy i zájmy Česka. Souhlasil byste s tím, pane Niedermayere?
18: Bezesporu ty koalice vznikají v radě. Mám pocit, že v radě při projednávání každého dokumentu vzniká nějaká koalice, která se snaží získat tu kýženou většinu. Mě trošku na tomhle výroku mrzí, že mám pocit, že vzniká v kontextu projednávání evropského rozpočtu. A do toho jednání vlastně ta naše země, stejně tak jako země našeho regionu, jdou sice s racionální, ale s neprosaditelnou a vlastně ne úplně férovou pozici, že chceme do něj platit co nejméně a dostávat co nejvíce. A samozřejmě takový zájem nemůže být prosaditelný, protože ty ostatní země mají přesně to postavené jinak v tom, že oni, protože z rozpočtu nejsou schopni dostávat dostatek peněz, protože rozpočtu dominuje koheze a zemědělská politika, tak pro ně je evropský rozpočet otázkou toho, kolik do něj platí. Zatímco pro nás je to otázka, kolik z něj přijímáme. A myslím si, vyhrocovat tento spor nepomáhá. Samozřejmě tahle myšlenka tu má každý premiér v hlavě, ale myslím si, že by ji spíš měl držet v té hlavě a držet si je na ty kuloární jednání, ve kterých se bude snažit za tou plentou v tichosti vyjednat co nejlepší podmínky, ale dávat to příliš na odiv vlastně atakuje tu vyjednávací pozici těch politiků z bohatých zemí, kteří jsou ve velmi obtížné situaci. A vede to pak k tomu, co se bohužel stalo, že německý kancler se snaží sjednotit ty země, které platí do rozpočtu. Aby přitlačili na to, aby ten rozpočet byl co nejmenší. A to je přesně to, čeho jsme nechtěli dosáhnout.
19: Pane Dostále, tak nepřipomíná teď ten český přístup reprezentovaný vládou Andreje Babiše, že z Evropy chceme dostat maximum, ale chceme dávat minimum?
17: Je to tak překvapivé. Jeden dávný státník, tuším britský, řekl, že jeho země nemá přátele, ale jenom zájmy. A přiznejme si otevřeně, tak to jednají i zástupci Německa, Francie či dalších zemí při těch vyjednáváních v rozpočtu. Čili i Česká republika by měla především dát na stůl své zájmy a snažit se Zní to možná trošku ošklivě, ale co nejvíce získat a co nejméně zaplatit. Jo, a z toho střetu těchto nejrůznějších zájmů pak snad vzejde kompromisní úvaha o rozpočtu, který pak třeba schválíme a bude výhodnější pro všechny zúčastněné, než kdyby se nedohodli.
19: Vraťme se, pánové, závěrem k našemu tématu, kterým je případné rozšiřování Evropské unie. Tak už víme, že se Unie v dohledné době nerozšíří o Island. Nicméně jsou tady další zájemci, například nebo možná především země západního Balkánu. Pozice české vlády je, že by se členy měly stát vlastně velmi rychle. Tady s tím souhlasíte, pane Niedermayere, prosím stručně?
18: Ano, jednoznačně je to náš zájem, je to zájem Evropské unie a ještě k tomu, co jste říkal před chvílí, ano, my bojujeme za své zájmy, ale uvědomme si, co je náš zájem a ty eura z toho evropského rozpočtu hrají mnohem menší roli než fungující Evropská unie, soudržná Evropská unie, která zajišťuje naši prosperitu a bezpečnost v tom dnešním světě.
19: Pane Dostále, podle vás měla by se Černá Hora nebo Albánie stát členskými zeměmi unie co nejdřív, jak říká premiér Babiš?
17: Budeme si muset spočítat plusy a mínusy a oni si budou muset spočítat, jestli je pro ně zajímavější vstoupit do Evropské unie a do určité míry si zavřít zase některé vztahy třeba se asijskými trhy.
19: Našimi dnešními hosty v Pro a proti byli nezařazený europoslanec Ondřej Dostál a člen poslaneckého klubu Evropské lidové strany, europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayere. Pánové, oběma vám děkuju.
18: Děkuji, naschledanou.
19: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
15: Série Kosatík. Rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrad.
20: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě a začínám odpovídat do magnetofonu na vaše otázky. Mám trochu trému.
15: Poslouchejte celý příští týden po půl druhé na Českém rozhlase Plus.
21: Český Rambo, tak historici v nadsázce přezdívají Štěpána Gavendu, jednoho z největších hrdinů třetího odboje. Za války partizán, za komunismu převaděč a agent americké CIC, který zachránil a přes hranice převedl minimálně 60 lidí. Komunisté ho dvakrát odsoudili k smrti a třikrát utekl z vězení. Anna Strnadová o něm napsala knihu Převaděč mezi dvěma světy.
0: 15 hodin, pokračuje odpolední Plus s Lucií Vopálenskou, přeji příjemný poslech.
15: Český rozhlas Plus.
0: Německo zaznamenalo v posledních 24 hodinách zkraty na dvou významných elektrických rozvodnách. Proč část politiků nevylučuje sabotáž ani zapojení cizí mocnosti? Jak Teherán reaguje na americké údery, které prý podle režimu zasáhly také svatebčany na jihu země? A může dát zkoumání ostatků Jana Masaryka definitivní odpověď na příčinu jeho smrti? Nejprve jsou tu ale zprávy s Ondřejem Látalem.
16: A přeju dobré středeční odpoledne s Plusem. Kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok by Evropská unie mohla s Českem zahájit řízení o nadměrném schodku. Upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Podle ní totiž ministerstvo financí v tiskové zprávě k návrhu rozpočtu manipuluje s čísly, když uvádí, že je schodek v poměru k hrubému domácímu produktu 2,8%. Podle předsedy rozpočtové rady Mojmíra Hampla je to ale 3,5%. Vláda konkrétně počítá s deficitem 389 miliard korun. Klíčové podle Hampla bude uznání obranných výdajů. To by mohlo Česko před unijním řízením o nadměrném schodku zachránit.
22: To je právě kouzlo té únikové doložky. Pokud tedy Evropská komise uzná všechny ty výdaje, které budeme deklarovat jako obrané a Česká republika nebude mít žádné další dodatečné výdaje, tak se tomu ještě příští rok, tomu řízení o nadměrném deficitu můžeme vyhnout.
16: V případě řízení o nadměrném schodku dá Rada Evropské unie členskému státu doporučení, jak deficit snižovat. Reakci vlády zjišťujeme. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO označil bezpečnostní incidenty v Německu za vážné. Česko je podle něj připravené s unijními a aliančními partnery pracovat na opatřeních, která posílí společnou bezpečnost. Premiér to napsal na síti X. Představitelé německé vlády včera obvinili Rusko ze srpnového hybridního útoku na letiště v Lipsku. Úřady zároveň vyšetřují dnešní výbuch neznámého předmětu v Augsburgu na jihu Německa anebo útoky na rozvodny na východě a na západě země. Detaily nabídneme v odpoledním Plusu po zprávách.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
16: Kanadský premiér Mark Carney vyzval Spojené státy, aby začaly s Kanadou jednat o zmírnění obchodního napětí. Podle něj je ještě možné zabránit obchodní válce, pokud budou mít Američané o dohodu skutečný zájem. Kanada od příštího týdne zavede na americké zboží odvetná cla ve výši 15-20-50%. Prezident Donald Trump zatím na výzvu kanadského premiéra nereagoval.
2: Carney řekl, že jednání mohou pokračovat, až Washington přestane hrát hry a začne jednat vážně. Podle něj musí dohoda respektovat i kanadskou suverenitu, včetně francouzského jazyka a kultury Quebecu. Napětí přeživuje i Trumpovo přejmenování jezera Ontario na jezero Amerika a posměšný příspěvek ministra obrany Pete Hexeta o kanadských kadetech, který Carney označil za jednání pod úroveň jeho úřadu. 8. září mají začít platit kanadská cla na 700 amerických produktů jako odpověď na americká 50% cla. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
16: Létat nad Ruskem už podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského není bezpečné. Ukrajinské drony tam podle něj budou útočit i dál. Zelenský proto varoval ruské i zahraniční letecké společnosti, aby se

0: Ukrajiny Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Podle ruského prezidenta Vladimira Putina znějí Zelenského výroky jako terorismus a s teroristy se podle něj nejedná. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na železničním přejezdu na trati mezi Kostelcem na Hané a Prostějovem se odpoledne srazil nákladní vůz technických služeb s osobním motorovým vlakem. Při nehodě se zranilo 8 lidí, z toho 3 z auta. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
2: Ten vlak částečně vykolil, na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému. Po zadokumentování nehody policií budou hasiči správy železnic odstraňovat to nákladní auto z kolejiště a budou nakolejovat ten osobní vlak. V tomto úseku je v tuto chvíli provoz zastaven.
1: Podle informací Českých drah bude provoz na trati podle prvotních odhadů zastavený do 18 hodin. V Benátkách začíná 83. ročník jednoho z nejstarších filmových festivalů na světě. Zlatého lva za celoživotní dílo převezme americký herec, režisér a producent George Clooney. Českou kinematografii bude na přehlídce zastupovat digitálně restaurovaný snímek Valérie a Týden divů.
3: Snový film natočil režisér Jaromil Jireš v roce 1970. Příběh vypráví o 13-leté Valerii, která za jeden týden prožije řadu surrealistických událostí a poprvé se setkává s dospíváním a láskou.
4: To, co od tebe chci, je sladké.
3: Benátský festival uvede v premiéře také nové drama Společnost, režiséra a herce Caseyho Afflecka. Mimo soutěž pak budou pořadatelé promítat také dokument o britské skupině Oasis. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Na Plusu máme čerstvé dopravní informace. D1 směrem z Brna do Prahy, kousek před Velkou Býteší na kilometru 163,5 je po požáru kamionu uzavřená. Poslední volný sjezd je na exitu 168,9 křížů. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy trvá zdržení hlavně pro kamiony. Sunou se od Ostrovačic z kilometru 179. Osobní auta brzdí až v Brně před sjezdem na Mikulov na kilometru 193. A v Praze na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti čekejte první potíž u Jesenice na 82. kilometru. Přímo v omezení blokují pravý pruh 2 nabouraná osobní auta. Průjezd je teď dost komplikovaný, jede se pomalu a kolona začíná za Modleticemi. Dobře, dojeďte. Zítra bude oblačno, zpočátku místy až polojasno, na severu se objeví místy, jinde jen ojediněle déšť anebo přehánky, teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
5: Posloucháte Odpolední Plus.
6: A máte nás naladěné 7 minut po 15. hodině. Přejeme příjemný den. Sabotáž provedená cizí mocností je jedním z možných vysvětlení potíží, se kterými se od včerejška potýkají elektrické rozvodny v Německu. Neznámí pachatelé je zkratovali právě v den, kdy Německo označilo Rusko za viníka srpnového pokusu o dronový útok v Lipsku. Moskva obratem varovala, že na to odpoví. No a více si teď povíme s naším zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Dobrý den.
7: Dobrý den, pěkné odpoledne.
6: Tak Tomáši, mluví něco o zapojení Ruska do těch sabotáží na elektrických rozvodnách v Německu?
7: No, rozhodně nelze tvrdit s jistotou, že jsme v případě těch zkratů elektrických rozvoden už právě svědky nějaké ruské odpovědi na mimo jiné uzavření ruského konzulátu v Bonnu nebo ruského domu v Berlíně, jak to včera ohlásil německý ministr zahraničí Ivan Vladefull. To bych tedy chtěl zdůraznit, ani v samotném Německu ty informace takovýmto způsobem nepropojují, spíš řekněme stojí vedle sebe. To znamená, Německo obvinilo Rusko z pokusu o ten útok v Lipsku, Moskva obratem varuje, že odpoví, no a v rámci nebo během 24 hodin jsou dvě sabotáže na elektrárnách a k tomu tady dnes ráno ještě výbuch neznámého předmětu u nádraží v Augsburgu.
6: Čili jsou to, řekněme, jakési koincidence, ale co by mohlo nasvědčovat tomu, že jde skutečně o sabotáž provedenou ze zahraničí, to znamená sabotáž provedenou cizí mocí, cizím státem?
7: Tak jsou to vyjádření veřejných činitelů v Německu, kteří něco takového nevylučují, zmiňoval to ministr vnitra Braniborska, to znamená spolkové země na východě Německa, kde je u hranic s Polskem ta hnědouhelná elektrárna Jenschewalde. Nedaleko níž u rozvodny našli včera ráno vyšetřovatelé, ne právě upřesněná výbušná či zápalná zařízení zaměřená na zkratování elektrického

0: vedení. Ten braniborský ministr vnitra Jan Rejdman mluvil o sabotáži se zatím nejasným viníkem, přičemž vyloučená není ani varianta té cizí mocnosti podle něj. No a podobně se dnes vyjádřil taky ministr vnitra spolkové země Severní Porýní Vestfálsko Herbert Reul.
1: Fremdstaatlich gelenkte Sabotage.
0: Ani u nich v Severním Porýní Vestfálsku prý není jasné, kdo zřejmě pomocí kabelu přehozeného přes vedení zkratoval včera večer rozvodnu u Kolína nad Rýnem, ale už teď je podle ministra Reula jasné, že to nebyla žádná nehoda, ale úmyslná sabotáž. Podle ministra Herberta Reula jsou dva směry, kterými se teď vyšetřovatelé ubírají, a to buď, že mohlo jít o příznivce krajní levice, kteří se k podobným činům v minulosti v Německu hlásili, anebo právě o zahraniční mocnost. Souvislost se sabotáží v Braniborsku zmíněnou, nebo dřívejšími sabotážemi vlakového vedení či jinými hybridními útoky v Německu, to tento zemský ministr nechtěl dávat dohromady, ale uvedl, že i to se prověřuje.
2: Tomáši, a měly ty sabotáže na rozvodnách nějaký dopad na veřejnost, na řadové lidi nebo firmy v Německu?
0: Zcela bezprostředně neměli. Tím zkratováním rozvodny v Severním Porýní Vestfálsku bylo, dnes dopoledne o tom informovala společnost RWE, automaticky odpojeno 5 bloků nedalekých hnědouhelných elektráren, které dodávaly v ten moment do sítě asi 3000 megawattů, ale byl to výpadek, který dokázali jiné elektrárny doplnit a vlastně tímto způsobem síť stabilizovat. A v Braniborsku to bylo podobné, dodávky pro obyvatelstvo přerušené nebyly a podle braniborského rozhlasu například to mohlo být horší v případě, kdyby se aktivovala všechna ta zápalná či výbušná zařízení nalezená u rozvodny, jak jsme o tom mluvili, pak prý by totiž mohlo přijít o elektřinu třeba taky značný kus Berlína anebo část Saska.
2: Dodává Tomáš Havlín, berlínský zpravodaj Českého rozhlasu. Tomáši, děkujeme a pěkný den, naslyšenou.
0: Děkuji, hezké odpoledne.
2: Jak zjistit, zda za řadou podezřelých událostí stojí ruský rukopis? Proč i další země upozorňují, že je to Moskva? Kdo vězí možná za dronovými, vlivovými nebo sabotážními operacemi? Z detaily už je se mnou ve studiu Plusu také Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Vítej.
3: Také zdravím, hezké odpoledne.
2: Martine, rumunské ministerstvo zahraničí v reakci na incident v Lipsku na sociální síti X napsalo, že čelí podobným provokativním operacím ze strany Ruska jako Německo. Pověz, na které cíle eventuálně tedy míří Moskva v Rumunsku?
3: Ty cíle v Rumunsku můžou být různé, ať už jde o civilní infrastrukturu, ať už jde o energetická centra, ať už jde o skutečně například i přístavy. Často je terčem oblast u rumunsko-moldavsko-ukrajinské hranice, to je vlastně takové to trojpomezí nedaleko Černého moře, takže strategická oblast. V srpnu například rumunský stíhací letoun F-16 zničil námořní dron, který se nacházel několik set metrů od rumunského projektu na těžbu zemního plynu. To byl projekt, který se jmenuje Neptune Deep, právě se nachází v tom Černém moři. A rumunský prezident tehdy Nikoshur Dans z tohoto incidentu obvinil právě Rusko. Tady k tomuto projektu Neptune Sea, to je velmi důležitý projekt, který de facto z Rumunska udělá vlastně strategického dodavatele zemního plynu. Na projektu pracují stovky lidí a ta těžba má začít příští rok a skutečně Rumunsko se díky tomuto projektu stane jednou z těch klíčových zemí na dodávky zemního plynu. Mezi další cíle v Rumunsku patří taky město Galaty, což je skutečně město, které se nachází na tom rumunsko-moldavském pomezí. Nedaleko je taky ukrajinská hranice a právě tam nedaleko té hranice na jaře ruský dron vrazil do obytného domu na jihovýchodě města. Tehdy byly zraněni tuším dva lidé, takže to jsou ty civilní cíle. Probrali jsme ty energetické cíle a pak je tam ten ještě přístav Reny, který se stal taky terčem útoku nebo té provokace, o které mluví právě rumunské ministerstvo zahraničí. Koncem srpna, a když se podíváme zase přes hranice, tak moldavský vzdušný prostor narušilo zhruba 5 dronů. Nebylo to náhodný moment, protože tehdy probíhal ruský útok na Ukrajině a tehdy taky vlastně na konci srpna Moldavsko slavilo 35 let nezávislosti, takže se to odehrálo taky ve strategický moment.
2: Martine, a je tedy možné tyto různé operace, dronové operace spojovat i s dalšími vlivovými a sabotážními akcemi, za kterými podle evropských zemí stojí právě Moskva?
3: Tady je důležité podotknout, že Ruska veškeré tyto útoky, incidenty vlastně označuje za nepodložené. Viděli jsme to i v případě teď té sabotáže nebo respektive toho incidentu v Lipsku. Server Wall Street Journal skutečně ve svém článku tyto dronové operace zahrnuje do takového širšího balíku dalších akcí, ať už jsou to sabotážní operace. Tady mám na mysli sabotáž na polské železnici z loňského roku, ze které polská vláda obvinila Rusko. Pak jsou tady kybernetické útoky, když se vlastně vrátím ke svému působení ve Francii, tak si vybavím ty kybernetické útoky na francouzské národní shromáždění, to znamená dolní komoru francouzského parlamentu, ke které k tomu kybernetickému útoku se přihlásila právě proruská skupina tehdy No Name, pak tam byl kybernetický útok na poštu krátce vlastně před Vánocemi. Některé ty útoky se nepodaří došetřit úplně do finále, k některým se přihlásí, jak jsem právě mluvil o tom kybernetickém útoku na dolní komoru francouzského parlamentu. A pak jsou tady různé vlivové operace. Taky se zase vzpomínám na natáčení na předměstí Paříže, protože skupina lidí, vlastně taky o tom se potom můžeme bavit ještě o tom modu operandi, ale rozmístila prasečí hlavy před pařížské mešity, vlastně na předměstí hlavního města. A to jsou operace, jejichž cílem je samozřejmě rozvrátit tu společnost, vyvolat nějakou pochybnost a pak samozřejmě i třeba, když se podíváme na to Lipsko, tak nějakým způsobem omezit třeba dodávky zbraní na Ukrajinu.
2: Martine, ty jsi zmínil třeba No Name, ale zároveň i to, že v některých případech se povede a v jiných zase nepovede dohledat ty viníky nebo pachatele. Takže do jaké míry máme přehled, kdo konkrétně za Rusko tyto operace provádí, kdo zatím konkrétně stojí, jestli jsou to zpravodajské služby nebo někdo jiný.
3: Ten modus operandi je minimálně u těch vlivových operací a sabotáží do jisté míry zmapovaný. Zprostředkovatelé, které se většinou nepodaří dohledat, nebo ty, kteří jsou výše v té hierarchii posazení, tak naverbují lidi často z východu, východní Evropy, z Balkánu, například to auto, které převáželo ty prasečí hlavy z Normandie od toho chovatele těch prasat právě do centra Paříže a na předměstí města, tak mělo srbskou poznávací značku. Stejně tak jako lidé, kteří házeli barvu na pařížské synagogy, tak taky byly srbské národnosti. Takže většinou ten modus operandi minimálně u těchto vlivových operací je takový, že to jsou lidé z často naverbovaní přesně z východní Evropy, z Balkánu, kterým tito zprostředkovatelé nabídnou menší obnosy a jsou to, můžeme říct, amatéři, nepříliš zběhlí vykonavatelé, protože pak se podaří dohledat i vlastně vizáže těchto lidí, poznávací značky, to, na co by si možná školený agent dal větší pozor, ale už jsou to operace, které jsou posunuté oproti tomu, co jsme viděli u nás. Vrbětice už to nejsou agenti, kteří byli vyslaní, ale jsou to většinou lidé, kterým bylo zaplaceno za ty útoky.
2: Ale takový jeden vlastně incident se odehrál i na českém území, abychom to připomněli. Ale dá se říci, kolik takových incidentů vůbec Evropa registruje v posledních letech?
3: Počet těchto útoků přibývá, poukazuje na to ukrajinské Sahadejční bezpečnostní centrum, což je think tank, za kterým stojí lidé, kteří jsou napojeni jak na ukrajinskou vládu, respektive stát, třeba na ukrajinské ministerstvo obrany, ale už jsou to taky lidé, kteří mají za sebou západní univerzity, vystudované, takže to je think tank, který je poměrně, co se týče do personálního obsazení, tak mladiství, můžeme říct, a právě tento think tank dal dohromady interaktivní mapu Evropy od roku 2022, to znamená od začátku té plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu, a z něho vyplývá, že vlastně tato mapa registruje 53 sabotáží, 141 leteckých incidentů, a tady se bavíme právě od narušení vzdušného prostoru drony, střelami, stíhačkami, a 59 mořských incidentů, a to jsou právě ty útoky třeba na tu ekonomickou kritickou infrastrukturu. Mluvil jsem o tom projektu, rumunském projektu Deep Neptune, takže to jsou podobné struktury. Zajímavé je skutečně, že tato mapa existuje a je teda vedená prostřednictvím ukrajinského think tanku.
2: Uzavírá toto téma Martin Balucha, kolega ze zahraniční redakce. Mockrát děkujeme.
3: Taky děkuju, naslyšenou.
2: A v dalších minutách budeme mluvit na aspoň trochu odpočinkovější téma. Školní rok začal pro děti v Hrušovanech u Brna v nové budově pro dětské skupiny. 90 milionů korun na ni přispělo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dotací podpořilo zhruba 500 takových zařízení po celé republice. Jednou z podmínek dotace je, aby se třídy do 5 let naplnily alespoň ze 2/3. V Hrušovanech se to povedlo. Stále ale zbývá 16 volných míst z 690.
4: První den před domem dětských skupin v Hrušovanech u Brna musí rodiče s dětmi čekat, dokud je učitelky nepustí. Zatím totiž nemají nové čipy na vstup a někteří rodiče vedou děti do skupiny poprvé, jako maminka Dana.
5: My jsme z Hrušovan, tak právě proto chodí semka a malé jsou 3 roky. Bude chodit každý den standardně, jako kdyby chodila do školky.
6: Chovuje se to na háče?
7: Jo.
6: Jo? Tak?
4: Syn paní Kateřiny chodil do školky už loni. Letos má třídu v patře nové budovy. Pro ženinu dceru Štěpánku je to ale premiéra.
8: Jde poprvé a jsme místní. Bude mít 3 roky za měsíc. Děti se hlavně těší, takže to je nejdůležitější pro nás. Zatím zkusíme bez spaní, takže hned po obídku, ale od příštího týdne už zkusíme i se spaním.
4: Další děti se sem přesunuli z jiných pracovišť školky. Jak popisuje paní Petra?
9: Vedli jsme dítě, které má 4 roky, původně chodilo na sídliště a teď jsme byli transferováni tady, takže zůstávají učitelky, zůstávají spolužáci a jsme moc rádi, protože to tady vypadá nádherně.
4: Stěhování čekalo nejen děti, ale třeba taky Ludmilu Judasovou a další její kolegyně učitelky.
10: Jinak jsme vlastně měli pobyt v provizorních prostorech, takže moje třída se přestěhovala právě do Dráčku, nabírali jsme semka děti, takže nám přibylo semka 6 dětí.
4: Změn je tady ve srovnání s běžnou školkou, pokud jde o fungování, jenom pár. Některé zmiňuje učitelka Petra Kejdušová.
11: Rozdíl je možná v tom, že jsme tu 2 paní učitelky a 1 chůva.
4: Od září otevřely i jiné dětské skupiny podpořené dotací, například ta v Blansku. Tam se už na rozdíl od Hrušovan u Brna kapacita naplnila a dokonce mají pořadník pro případ, že se místo uvolní. Alena Hesová, Český rozhlas.
12: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
2: Americké noční útoky podle Teheránu zabily několik lidí a další desítky zranili na svatbě v jižním Iránu. Iránský červený půlměsíc volá po nezávislém vyšetřování. Velitelství americké armády na Blízkém východě tvrdí, že na civilisty nikdy neútočí. Novou sérii úderů zdůvodnilo odvetou za napadení svých vojáků a také za napadení komerčních lodí v Hormuzském průlivu. No a my už jsme ve spojení s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Vítej ve vysílání, Jano.
13: Pěkné odpoledne.
2: Tak co víš o tom úderu na pobřeží na jihu Iránu? Můžeš ho přiblížit?
13: Dotkl se takové menší pobřežní obce Kuhestak, která leží právě na pobřeží Hormuzského průlivu. A britská BBC ověřila, že právě odtud pochází video, které ukazuje zaprvé zničený telekomunikační stožár a také poničené domy. A jeden z nich má díru ve střeše, ta budova by měla ležet asi 150 metrů právě od toho stožáru. A právě tam měla být ta svatební oslava, na kterou dopadly šrapnely střely a měly zabít podle těch posledních informací nakonec 4 lidi. Místní úřady už ty mrtvé jmenovali, a to včetně 4letého dítěte a 16letého chlapce. Iránský červený půlměsíc teď uvádí, že je taky skoro 70 raněných a většina jsou údajně ženy a děti. BBC taky ověřila video nalezených částí rakety, které tedy ukazovala iránská státní televize. A expert na zbraně novinářům potvrdil, že ty záběry ukazují americkou podzvukovou střelu s plochou dráhou letu. Předseda iránské iránského parlamentu a taky momentálně hlavní iránský vyjednávač Mohamed Bagher Kalibaf potom sáhl do slovníku iránského režimu a Spojené státy na sociálních sítích označil tedy za velkého satana a i od dalších představitelů iránského režimu se ozývají různá volání po odvětě. Iránský červený půlměsíc se zároveň obrátil na vyšetřovatele Mezinárodního trestního soudu v Hágu s žádostí, aby ten úder byl nezávisle prošetřený, včetně toho, jestli tedy útok porušil nebo neporušil zásady humanitárního práva a taky jestli náhodou to zasažené místo opravdu mělo civilní charakter, jestli nebylo nějak nezákonně používáno třeba k vojenským účelům. Nicméně Spojené státy ani Irán nejsou řádnými členy toho soudu a podle některých odborníků by Irán se mohl udělat takové kroky, aby případně soud mohl případ vyšetřit, to ale teprve uvidíme. Iránské ministerstvo zahraničí ten útok už rovnou označilo za válečný zločin.
7: A jsou nějaké ještě další následky těch dalších nočních amerických úderů a odvetných útoků Iránu?
13: Iránské revoluční gardy tvrdí, že v té odvetě poslali drony na základné s americkými vojáky v Bahrajnu, Spojených arabských emirátech, Kuvajtu a taky iránském Erbílu, ale ten nejsilnější úder pak zřejmě směřoval sem do Jordánska. Místní armáda uvedla, že se střelila 10 iránských raket, 3 měly dopadnout někam do volného prostranství v poušti. A iránské revoluční gardy tedy tvrdí, že sem tady tvrdě zasáhly proti americkým vojákům na dvou místních základnách. Jordánsko ani Američané taková tvrzení v podstatě nekomentují, pokud tedy na místě nejsou mrtví. A co se zase týče amerických útoků na Irán dalších, tak to vypadá, že se soustředili hlavně právě na pobřežní oblasti a taky na západ země. Iránské revoluční gardy uvedly, že při útoku v provincii Kermanšah právě na západě zemřeli 4 vojáci. Několik mrtvých hlásila místní média taky v provincii Chuzestán na jihozápadě Iránu.
7: Jano, všem zprávy o mrtvých přicházejí i ze samotného Hormuzského průlivu. Co se tam dělo?
13: Tak jde o dva námořníky z Filipín, kteří byli na palubě saudsko-arabské lodi, která byla v pondělí napadena při plavbě Hormuzským průlivem. Potvrdil to teď taky její vlastník, tedy saudsko-arabská národní přepravní společnost Bahry. A Tehrán v těch posledních dnech taky v několika případech tvrdil, že v průlivu některá plavidla najela na minu. A ta prohlášení Iránu přišla poté, co naopak americká armáda oznámila, že všechny miny z úžiny vyčistila, zároveň ale někteří odborníci zpochybňují, jestli a kolik vůbec námořních min v té centrální části Hormuzského průlivu vůbec bylo. Takže ona pokračuje i jakási slovní válka, která může mít třeba za cíl ovlivnit cenu pojištění za plavbu tou úžinou, nebo třeba i samotné lodní společnosti a jejich ochotu třeba platit poplatek za proplutí trasou pod kontrolou Iránu.
7: Tak tolik je Jana Karasová, naše blízkovýchodní zpravodajka. Díky, naslyšenou.
13: Pěkný den, naslyšenou.
7: Stále posloucháte Český rozhlas Plus. A ve vysílání se vracíme za naší reportérkou Dolan. Tam od dnešního rána exhumovali ostatky Jana Masaryka. Jejich nové přezkoumání by totiž mohlo přinést odpovědi na téměř 80 let starou záhadu, jak tehdejší československý ministr zahraničí zemřel. Co se v Lánech teď děje, to si povíme s Adélou Burešovou. Adélo, pěkné odpoledne.
14: Hezké odpoledne. Ty ostatky Jana Masaryka před zhruba hodinou odvezl pohřební vůz. Vyšetřovatelé je tak exhumovali po více než 8 hodinách. Kde přesně je budou teď znalci posuzovat, to nám policejní mluvčí Jakub Vinčálek ale nezdělil. Před hřbitovem nicméně nadále stojí policisté, kteří hlídkují, aby dovnitř skutečně nikdo nepovolaný nešel a zůstanou tady i proto přes celou noc. Na brance je i taková velká cedule pro obyvatele Lán, že je z technických důvodů dnes hřbitov zavřený bude i zítra. Pokud totiž všechno půjde podle plánu, tak by dnes měli skutečně ty Masarykovy ostatky soudní znalci přezkoumat a zítra by pak vyšetřovatele vrátili do té rodinné hrobky.
7: No a co očekávají historikové od té nové pitvy?
14: Vyřešit by se podle nich mohla právě ta příčina smrti, to je asi to největší očekávání historiků, protože se na té příčině dodnes neshodují. Třeba badatelka Václava Jandečková, ta je přesvědčená o vraždě, naopak Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů se přiklání k té verzi sebevraždy. Podle něj se totiž komunistům Masarykova smrt v roce 1948 nehodila.
15: Oni ho v té vládě tehdy potřebovali, protože to byla určitá míra legitimity nově nastolené moci. Komunistům dělalo velmi dobře, když mohli říci, podívejte se, i Jan Masaryk jako syn zakladatelé tohoto státu s námi souhlasí a sedí ve vládě.
14: Smíšené pocity z přezkoumání ostatků a obecně exhumace Jana Masaryka z rodinné hrobky mají ale místní tady v Lánech.
16: Asi jako po takové dlouhé době se dá vůbec něco zjistit, no, takže já od toho fakt nic moc neočekávám.
17: Je pro mě záhada, proč to tělo exhumujou.
18: Co jsem mluvila s lidma, tak někteří jsou proti, že chtěli, aby už jako tam zůstal v klidu.
14: A výsledky toho znaleckého přezkoumání chce naopak znát starosta Lán, který se exhumace Masarykových ostatků na hřbitově účastnil.
7: Adélo, a co se tedy dá vůbec z ostatků po více než 70 letech zjistit?
14: Odborníci teď budou už pravděpodobně vycházet převážně z kosterních pozůstatků. Důležité bude podle Alexandra Pilina z Ústavu soudního lékařství první lékařské fakulty Univerzity Karlovy provést jejich CT vyšetření.
19: No, dá se zjistit přesná lokalizace a průběh třeba zlomenin. Také je často diskutována ta kytička za pravým uchem, jestli je to střelná nebo není střelná rána. Takže CT by to celá určitě jednoznačně prokázalo.
14: Komplikovat práci soudním znalcům může ale ta původní pitevní zpráva mírně, protože dodnes panují vlastně pochybnosti o tom, jestli nebyla na pokyn STB sfalšovaná, jak říká přednosta Ústavu soudního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Pavel Toupalík.
20: Když byla prováděna prohlídka lékařem, tak se údajně už nejednalo u tu prvotní vlastně polohu těla, potom dopadu se ho okna, čili ta úplně prvotní poloha není do dneška známá vlastně, což je velice podstatné pro třeba biomechaniku, pro určování toho páru z okna a tak dále.
14: A co se týče výsledků té nové pitvy, tak takovéto zákroky pitvy mívají znalci podle Toupalíka většinou zhruba do měsíce.
7: Dodává Adéla Burešová. Děkujeme, naslyšenou.
14: Díky, naslyšenou.
7: Bylo 15:30 a s dalšími zprávami už je tu Ondřej Látal.
12: Český rozhlas Plus.
21: I přes růst cen paliv v Česku dále roste spotřeba pohonných hmot. Řidiči za první pololetí natankovali necelé 4,5 miliardy litrů benzínu a nafty. To je meziročně o 3% víc, ukazují to data Českého statistického úřadu. Ceny paliv rostou od března kvůli konfliktu na Blízkém východě. Spojené státy dokončily další vlnu útoku na Irán. Informovalo o tom americké centrální velitelství. Podle iránské státní agentury zemřelo při nočních úderech 11 lidí. Irán v odvetě útočil na americké základny v Perském zálivu. Slovensko se navzdory ruským výhradám nakonec připojí k Mezinárodní komisi pro odškodnění Ukrajiny. Dnes to schválila vláda v Bratislavě. Původně přitom toto rozhodnutí na pokyn premiéra Roberta Fica odložila. Rusko dalo ještě předtím Slovensku najevo, že má k úmluvě výhrady. Ředitel Industriálního muzea v Ostravě Pavel Lazar končí ve funkci. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy ho odvolal. Informoval o tom jeho rezort. Podle ministerstva Lazar končí kvůli obavám o budoucnost projektu, který má vytvořit nové muzeum v areálu Dolních Vítkovic. Dalším důvodem je, že muzeum v poslední době opustilo několik klíčových pracovníků. Lazarovo vyjádření scháníme. Tady jsou dopravní informace Českého rozhlasu Plus. Na dálnici D1 z Brna do Prahy před Velkou Bíteší na kilometru 163,5 byl kvůli požáru kamionu zastavený provoz. Teď už se projíždí levým pruhem, kolona je velmi dlouhá, sune se z kilometru 169 a je navíc než půl hodiny. Na dálnici D1 v opačném směru, tedy z Prahy do Brna, narůstá fronta kamionů, zpomalují za 9 kříži na kilometru 171. Osobní auta až o kus dál mezi Ostrovačicemi a Kývalkou. Následně i v Brně u sjezdu na výstaviště na kilometru 190. Na D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy plní nákladní soupravy pravý pruh od Modřic ze 3. kilometru. Taky tam s tím počítejte a dobře dojďte. Dnešní noc má být oblačná až zatažená, od severozápadu ojediněle přehánky. Během noci bude v Čechách oblačnosti ubývat. Teploty klesnou na 15 až 11 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 10. A vát má slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. Zítra pak čekáme oblačnost, počátku místy až polojasno, na severu se objeví místy, jinde jen ojediněle déšť anebo přehánky, teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. To byly zprávy. V Poledním plusu teď nabízíme reprízu dopoledního interview.
0: Vláda Andreje Babiše chystá zavést předkupní právo na půdu pro aktivní zemědělce. Podle Asociace soukromého zemědělství jde však vláda především na ruku velkým zemědělským podnikům. Asociace tvrdí, že majitelé zemědělské půdy, kterých je v Česku přes 1,5 milionu, by přišli o část svých vlastnických práv. Premiér Babiš označil výhrady soukromých zemědělců za politicky motivované. Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
1: Interview Plus.
0: Hostem Interview Plus je místopředseda Asociace soukromého zemědělství Jan Štefl, kterého zdravím do jižních Čech. Dobrý den.
22: Dobrý den, také zdravím.
0: Babišova vláda ve svém prohlášení slibuje, že připraví zákon o předkupním právu na zemědělskou půdu pro aktivní, tedy hospodařící zemědělce. Vy jste aktivní zemědělec, zákon by tedy měl být ve váš prospěch. Nevidíte to tak?
22: No, já to tak úplně nevidím, protože sice já si myslím teda, že jsem aktivní zemědělec, protože zemědělství už, nebo se tam pohybují vlastně celý život a soukromně podnikáme přes 30 let, takže si myslím, že jo. Tady si myslím, že na první pohled to může vypadat hezky pro takzvané ty aktivní zemědělce, ale ono jde o to se podívat na to, co je cílem toho zákona a na koho to vlastně dopadne. Rozhodně to omezí a to by měla společnost trošku zavětřit, ta vlastně práva těch vlastníků. Protože když to řeknu jednoduše, tak hrozí, že budou někde s čepicí podpaždí stát někde u kanceláře nějakého podniku a budou se jich ptát, jestli chtějí koupit jejich pozemky nebo ne. A prostě bude to složitý. No.
0: Pane Štefle, vy říkáte, že přijetím toho zákona by zhruba ten 1,6 milionu vlastníků zemědělské půdy v Česku bylo kráceno na vlastnických právech. Vysvětlíte to?
22: No tak vysvětlím, tak jedna věc, já jsem to už trošku nakous. Za první dneska ten vlastník pozemků se svobodně rozhodne, komu svůj pozemek prodá, kdy ho prodá a jestli ho chce prodat rychle nebo pomalu. A tady na těch právech se jednoznačně omezí, protože on už bude muset prvně jít někam minimálně oznamovat, že chce prodat svůj pozemek. Bude to oznamovat zřejmě firmě, která na tom jeho pozemku hospodaří. Bude licitovat zřejmě s tou firmou a s potenciálním kupcem, za kolik to prodá. Pokud někde bude mu hořet termín, třeba peníze, tak minimálně se prodlouží ta doba, že bude muset jednat s tím, kdo to užívá dneska. No a pak taky v každém případě já si vždycky říkám, když to bude chtít prodat třeba svýmu známému, tak vlastně, který nehospodaří zemědělské, on to může prodat z nějakého jiného důvodu, třeba proto, že ten jeho známý počítá, že by jednou on nebo jeho děti hospodařili, nebo má nějaký záměr s tou půdou, tak to nebude moc udělat, on přijde do nějakého podniku a tam mu řeknou, ne, my to chlapče kupujeme, ty tvý známý mě vůbec nezajímají. Komu to chceš, a mě taky nezajímá. Jo, a bude jim to muset prodat.
0: Už rozumím. Oznámení o prodeji zemědělské půdy, a vy jste to právě řekl, by nově měla prvně doputovat neveřejně k hospodařícím zemědělcům. A to ze strany vlády je to vysvětleno tak, že to je kvůli tomu, aby půdu prvně nenakupovali spekulanti ze zahraničí, se tam říká, kteří by půdu nakoupili a pak droho prodali. Jsou podle vás tyhle spekulativní nákupy půdy skutečně trendem? Můžete to potvrdit? Děje se to?
22: Tady to je prostě naprostý výmysl. Tady jsou nějaké statistické věci na to, že cizinci tady kupujou nějaký do 1% toho ročního objemu půdy, co se prodá. A to ještě vesměs jsou to cizinci, který třeba tady vlastní nějaký zemědělský firmy. Jo. Takže to prostě je ten návrh, o kterým tady jenom zatím slyšíme, jak bude vypadat. Tak to on totiž vůbec neřeší. A v této věci já jenom připomínám. Je to ani jako není realizovatelný, protože v rámci nějakých pravidel podnikání v Evropské unii se nesmí upřednostňovat obyvatele jednoho státu před jinými státy, jinými obyvateli jiných států Evropské unie. Čili absolutně není možné vyčlenit nějak, že přednostně se bude prodávat půda českým podnikům a českým lidem. Jako to je třeba lokalizovat na místo sídla té firmy nebo místo pobytu třeba těch osob, jo, že v rámci jakého regionu asi by mohli mít předkupní práva, ale obecně proti zahraničním to prostě vůbec nejde.
0: Myšlenka, že spekulanti ze zahraničí míří na nákupy české půdy nějak masově, že kvůli tomu potřeba přijmout zákon, ta podle vás je úplně mylná.
22: Naprosto zcela milná. Jako na okrajovou věcí to je, protože několik párů má, možná jedinců to tady chce koupit, jako jo. Ale hrozí třeba, že do budoucna by to tady mohli skupovat, ale když jsme příklad ze Slovenska, tak my se spíš obáváme jako zemědělci, který aktivně hospodaří, že tady tu půdu nakonec koupí kapitál zahraniční a nejen ten evropský, ale i mimoevropský, který koupí celý zemědělský podniky. A o tom si myslím, že je celá ta hra, aby stoupla cena těch agroholdingů, které dneska se budou prodávat nebo převádět na jiný vlastníky s tím, že budou mít i nějaký přednostní právo k půdě, na které hospodaří. Jako to je.
0: Čili vy říkáte, že ty velké holdingy, ty velké podniky by toho zákona mohly využít tomu, aby byly ještě větší?
22: Nejen to, aby byly větší, ale aby získali tu půdu, na kterou hospodaří. A tady si myslím, že zájmem státu by to nemělo být. Naopak stát by měl udržovat, aby tu půdu tady vlastnilo co nejvíce vlastníků, protože si myslíme, že do budoucna, že nevíme, co bude, a koncentrovat zemědělskou prvovýrobu do rukou pár jedinců, právě tohleto předkupní právo směruje, tak to není prostě pro ten stát z nějaký bezpečnosti produkce potravin a vůbec jako teritoriální obyvatelnosti a funkčnosti nějakého podnikání na celým venkovském prostoru, to není vůbec smysluplný, to jde proti tomu všemu. Jako.
0: Zákon chystá ministerstvo zemědělství. Byla Asociace soukromého zemědělství přizvána k práci na tomhle zákonu nebo ne?
22: Ne, vůbec nebyla přizvána. Ministerstvo v tomhle směru s náma vůbec nejedná, ignoruje nás, říká, že projednává nějaký 4 varianty návrhu, ale my jsme je vůbec nikdy neviděli, dokonce když se na to ptáme, tak nám říkají, dokud není nic na stole, tak prostě se ani neptejte, takže my nejsme.
0: A vy jako asociace byste stáli o to být přizváni ke vzniku toho zákona?
22: No tak určitě bychom o to byli chtěli být přizváni, jako jo, protože to se dotkne, pokud tohle to se stane, tak se to dotkne mnoha těch menších farem, protože pokud bude existovat tady ta informační povinnost, ono něco jiného je tady ta informační povinnost, o které se mluví, ale vláda mluvila dokonce o předkupním právu, což je ještě vyšší level toho stylu, jak převíc podniků, jak převíc půdu k těm bohatým dneska podnikatelům zemědělství, když to řeknu jednoduše. Ale současně to bude mít dopady na venkov, protože to tím znamená to, že nikdo nový začínající zemědělec nebo mladý začínající zemědělec prakticky bude až v druhé řadě té možnosti si půdu koupit, protože v první řadě by ta půda při prodeji vždycky cestovala k těm, kdo už ji užívá. Prostě lidi ty farmy, které dneska jsou nějak velký, když budou chtít se rozšiřovat, tak zase se jim stíží přístup k rozšíření velikosti těch farem, a to mám na mysli farmy 20, 50, 100 hektarů, 300 hektarů, který se nedostanou k další výměře půdy. Jo.
0: A víte tedy, kdo ministru zemědělství Šebestiánovi s tím textem zákona radí?
22: Tak úplně přesně to samozřejmě nevím, ale můžu se domývat. Myslím si, že mu v tom radí Zemědělský svaz, Agrární komora a ta iniciativa velkých zemědělských podniků, která združuje 20 největších agroholdingů v České republice.
0: Hostem Interview Plus je místopředseda Asociace soukromého zemědělství Jan Štefl.
1: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Vláda v programovém prohlášení slíbila podporu, a teď cituju, rozvoje všech forem zemědělského podnikání s důrazem na rozvoj malých a středních regionálních farem. Tedy hlásí se přinejmenším slovně k podpoře zemědělců, jaké sdružuje vaše asociace. Cítíte tu podporu?
22: Ne, naopak, dneska ta vláda v podstatě i proti jako smyslu pravidel společné zemědělské politiky, která právě říká, že ta podpora zemědělství dneska musí být jakoby na 100% nebo téměř na 100% odpoutaná od produkce zemědělských komodit, ale má právě posilovat a podporovat význam těch rodinných farem a význam těch malých zemědělských podnikatelů, který sídlí na venkově, tak tady ta vláda dělá úplně pravý opak. Podle mě překvapivě rychle, protože přesouvá dotační podmínky v rámci nějakých mantinelů, jak jen to jde, k těm velkým agroholdingům. My to vidíme například na podpoře investic, kde se změnilo třeba podpora na zpracování zemědělských komodit. Se dneska změnila tak, že zatímco dříve směrovala především k mikro, malým a středním podnikům, tak dneska směřuje k velkým podnikům. Je tam vyloženě napsáno, že v podstatě 3/4 těch dotačních titulů mohou čerpat jenom podniky nad 250 zaměstnanců. Na to tady nebylo, to myslím, že nemá obdobu nikde v Evropě.
0: Andrej Babiš vás osobně slovně napadl a Asociaci soukromých zemědělců označil jako buňku ODS. Bylo to 17. srpna na tiskové konferenci vlády a premiéra rozčílil článek v serveru iRozhlas, kde jste se neúctivě vyjádřil o vládní koalici boje se suchem. Máte vazby na ODS, jak naznačuje Babiš?
22: Víte, žádný vazby na ODS nemáme. Naše asociace je opravdu apolitická v tom smyslu, že není jako pod nějakou kuratelou nějaké politické strany. Ale naše práce spočívá v tom, že musíme z politiky jednat a máme i nějaký politický názor. To mně připadá naprosto přirozený, že tady možná slovo politika se používá, že je něco špatného. Podle mě to nic špatného není, je to jenom prostě prosazování nějakého směru, který si myslíme, že je prospěšný pro nás a my si myslíme, že je prospěšný pro společnost. Takže to není pravda. A když to takhle říkáte, tak já se musím snad usmívat, protože já třeba nejsem v žádné politické straně. Nikdy jsem ani nebyl. Jako. A že by asociace nějak patřila nebo měla nějaký vazby, jako bych řekl, papírový nebo něco takového na ODS, to prostě jsme nikdy měli. Já mimochodem ani ODS nevolím. Teda, takže, a pokud vím, tak mám dojem, nevím to jistě, my se o tom takhle vůbec fakt nebavíme, já myslím, že ani předseda teda ne. Jo. Takže na předsednictvu tam je to pestrá škála lidí a já fakt vůbec nevím, kdo koho volí. Takže tohleto označení mi připadá teda jako rána pod pás. Ale já si myslím, že je účelový.
0: Andrej Babiš často vnímá nesouhlas jako součást kampaně proti němu samotnému. Nemohla ho k reakci dovést vaše poznámka pro Český rozhlas, že minulá vláda premiéra Fialy z ODS, proti níž se Babiš často vyhraňuje, že za Fialovy vlády se dělala důležitá opatření proti suchu, nemohlo tohle motivovat?
22: No, já si myslím, a upřímně mě opravdu překvapuje, že premiér České republiky se zabývá slovy nějakého sedláka, který tady hospodaří na 150 hektarech, jako sanakovická osoba, takže ho může tohleto se jako dotknout, že se dotýká jeho politické práce. Já jsem to i jako nakonec myslel obecně, protože to je pravda, že ta minulá vláda dělala ta plošná opatření v krajině a měla to jako prioritu, dělali se různý protierozní opatření, dotace nějakých prostě úprav terénu, nějaký, já nevím, mochřady, právnatý pásy, tyhle ty. A tady ta vláda evidentně, a já prostě jsem taky účastník těch jednání o nastavení pravidel společné zemědělské politiky, a dneska říká ty erozní, protierozní pravidla té krajině a na těch polích musíme změnit a zmírňuje je. Dělá to jako. A podle mě si vzala jako takový zaklínadlo jenom to, že když postavíme přehrady, tak prostě vyřešíme některý všechny, ale spoustu těch hlavních důvodů. Podle mě si myslím, že se něco vyřeší, ale lokálně, ale že musíme spíš pracovat tak, jak to dělala ta minulá vláda, že prostě plošně celé republice, musíme tu vodu, která nám sem naprší, se snažit nějak zadržet, ono to není jednoduchý. A to ta vláda dělala, ale tady to priorita tady ty vlády podle toho, jak vystupuje, se chová, to určitě není. Jako.
0: No ještě by mě zajímalo vaše uvažování o tom Babišově výroku. Není premiérovo tvrzení o vašich vazbách na ODS snahou zakrýt vlastní politické vazby, které jsou třeba u agrární komory zcela jasné a vedou k vládním stranám, respektive k agropodnikům, jako je Agrofert?
22: No tak já bych se na to říct, že jestli zakryt, že ty jsou evidentní a on říká, jako, že by nejsou, ale myslím si, že všichni vědí. Ale já se přiznám, že se bojím trošku ještě něčeho jiného. Mě normálně opravdu jako děsí, že tady za politický názor, když někdo jako se k někomu přihlásí, že ten jeho názor, a teď třeba mám na mysli ODS, kdy jsme řekli ano, ten váš styl práce nám jakoby vyhovoval nebo částečně, a proto se k němu taky v určitých mandy hlásíme. Takže to je ten politický postoj. Tady dokáže někdo někoho takhle, jako bych řekl, napadnout a zabývat se tím. Jo? Mě to opravdu nějak snad, a to nemyslím, nechci strašit, ale mě to připomíná, když jsem slyšel o 50. letech a nakonec já jsem žil v 70. 80. letech. A ten komunistický systém uměl prstem ukázat na někoho, že je nepřítel toho lidu. A prostě, že si na ně máme dávat bacha. A potom ho dokázal sejmout, a to nemluvím o tom, že například jsou nakonec ty soukromí zemědělci, který, když prostě stát se rozhodl, že vstoupíte do velkých zemědělských družstev, tady je založíme, vy tam nestoupíte, tak vám zebereme majetek. pošlem vás do vězení a pošlem vás do dolu. Tam byl můj táta, můj děda šel do vězení proto, že nechtěl vstoupit na první zátah do zemědělského družstva. To ukázal na ně prstem a odšel do basy. A já tady dneska vidím, že premiér vlády mě nazývá, že jsem nějaký ODS. Tak jo, prostě neříká o mě pravdu. A já se zatím bojím, aby, a že nejsme žádný zemědělci, tak jo. Prostě jak si to někdo může dovolit, když asociace sdružuje prostě jenom lidi, kteří se zemědělství živí, nebo to mají jako další činnost ve svým podnikání. Převážně něco, jsou tam možná nějaký hobby, ale ze zemědělství něco společného. A tady někdo řekne, že nejsme zemědělci, že prostě, jako bych řekl, patříme k nějaké, nechci říct sektě, ne, tak neřekl sektě, a to říkám jako nadsázku k nějaké skupině, která to prostě je pro mě naprosto. Já o tom teď přemýšlím, jako nevím, jak se zachovat a upřímně říkám, že když jsem to řekl rodině, tak ty mají normálně strach. Takže nevím.
0: Vaše asociace soukromých zemědělců vyzvala Andreje Babiše, aby se za své nařčení omluvil. Už se omluvil?
22: Neomluvil se a neomluví se. Nám napsal, poslal nám dopis, kde prostě píše, že se neomluví. A když to zmiňujete teda, tak já zvažujeme si ten dopis veřejnit nebo ne, ale on tam opravdu třeba i mě normálně popisuje, že jsem ODSák, protože jsem ve volbách podporoval předsedu Senátu Miloše Vystrčila proti paní Naďové, která patřila do našeho oboru. No já jsem se tím netajil, že názory pana Vystrčila jsou mi jako sympatický, jo, ne úplně všechny, to se musím přiznat, ale takový ty svobodomyslní rozhodně. A proto jsem ho volil. A principiálně jsem nechtěl volit člověka, který byl podezřelý z nějaký nekalý činnosti. A to jí nepocuzuju, to ani nevím, jak to dopadlo. Je to jedno, ale principiálně si myslím, ať se počká, až se ta doba vyřeší a pak ať člověk do té politiky jde. Jo, ale tady to, a to jsem jako řekl, to je pravda, jako, ale nemyslím si, že to je nějaký opravní, aby někdo říkal, že jsem v nějaké bunce ODS, nebo že organizace, kterou zastupuje jako místopředseda, a o které to evidentní vím, že žádnou bunkou ODS není, tak aby někdo mi tohleto říkal. Jako já si myslím, že zatím jsou jiný záměry, že tam je opravdu záměr dehonestovat asociaci soukromého zemědělství nějakým způsobem a podle mě i soukromí zemědělci.
0: Hostem Interview Plus je místopředseda asociace soukromého zemědělství Jan Štefl. Evropská unie chystá změnu společné zemědělské politiky. Diskutuje se o tom, jaké zemědělské podniky v Česku preferovat. Vy tvrdíte, že současná vládní koalice preferuje větší zemědělské subjekty. Tak tomu rozumím z toho, co jsme si doposud řekli. Je to tak?
22: No tak ona je chce preferovat a já bych vás trochu opravil, ona nechce preferovat jenom ty větší zemědělské podniky, ale jenom ty největší právě. A to je to nebezpečí právě. Oni vidějí potenciál, protože jako na rovinu si řekneme, že určitý potenciál v těch největších podnikách je, protože oni jsou kapitálově silní a dneska, když řeknu příklad agroholdingu, tak opravdu mají i svoje nějaké zpracovatelské kapacity a tak dále. A oni se v tom vidějí, jako to z hlediska nějakého podnikání ekonomicky smysluplného je v pořádku, ale já si myslím, a to je právě, klidně se přihlásím k tomu, že jako asociace děláme nějakou politiku, ale my říkáme, ale vy česká společnosti nebo vy Evropa, dejte si pozor, není dobrý všechno koncentrovat do rukou pár jedinců a navíc i peníze dávat těm, kteří jsou, a já jim to nezavidím, jako, ale kteří nejsou úplně chudí, nejsou úplně chudí, spíš se snažme udržet, co je smysluplný například v tom venkovském prostoru, co je smysluplný pro krajinu, a to jsou právě ty menší zemědělci. A to já jenom říkám, to nemám ze své hlavy. To je de facto schválená koncepce, ověřená společní zemědělské politiky v celé Evropě a nakonec i v celém světě. Jako je to podobně, že ta pomoc se dává hlavně těm malým a slabým, protože je tam z nějakého důvodu chceme mít, jo, chceme, aby fungovali. Takže v tomhle smyslu to není politika, která si myslíme, že je správná, kterou tady ta vláda se snaží do těch věcí a ona se snaží, já to tam vidím, já jsem členem i monitorovacího výboru programu rozvoje venkova, který dohlíží na to, nebo má, může mít připomínky k tomu, kam se dávají peníze Evropské unie do zemědělství a tam ty taky na ty přesuny, na ty ohromný miliardový přesuny právě od malých podniků k těm velkým ze strany tady té vlády vidím.
0: Vaše asociace zároveň tvrdí, že podpora menších hospodářství je důležitá rovněž z hlediska potravinové bezpečnosti. Máte za to, že systém založený na produkci velkých agropodniků je zároveň křehký. Jak to myslíte?
22: No, když to řeknu jako lidově, tak úplně jednoduše tak, že kdyby byla nějaká válka, a já bych to tak dělal, být nějaký třeba strateg válečný, tak kdybych chtěl ochromit stát, tak napadnu v první řadě ty velký sklady potravinový, myslím teda síla obilní třeba, pak zničím nějaký zpracovný masa, to znamená masokombináty, které v České republice je nějakých třeba 40 těch větších, který v podstatě zpracovávají veškerý maso, v Německu jich je 60 těch větších. Takže z tohohle důvodu je lepší, když ta produkce těch potravin je roz a skladování jejich a určitý zpracovatelský kapacity jsou více rozptýlený po té ploše té České republiky nebo i Evropské unie. Tak to z těchto strategických důvodů. Pak jsou to i logistické důvody, že v případě nějakého toho prvního nárazu, a nemusí to být třeba válka rovnou, jo, to se můžeme strašit nebo nemusíme, ale může to být i nějaký výpadek, jak jsme třeba viděli, výpadky energie, nedostatek pohonných hmot nebo tak dál. Tak pokud je ta produkce a zpracování více plošně, nebo ty kapacity jsou rozloženy nějak po republice, tak se snáš potom ty potraviny dopravějí a přesunou k těm lidem, který je momentálně potřebují. A to myslím třeba zpracovatelské kapacity, není to o tom, že musí jet na 100%, naopak je lepší, když dokážou, nebo jedou v průměru někde, to nastřelím, na 60-70%, ale jsou schopní tu svoji kapacitu navýšit na 100% nebo až na dvojnásobek, jo, na směný provozy a tak dále. Tak to si myslím, že je pro zemědělství strategický a k tomu i jako odpovídá takový to snažit se i to zemědělství udržet u těch lidí, kteří to chtějí dělat i v tom menším rozsahu, ne na desítkách, stovkách tisíc hektarů.
0: Předseda vaší asociace na téma budoucnosti zemědělství v Česku nedávno řekl, že jde o to dělat rozumnou, strategickou a systémovou politiku, založenou na změnách, které jsou nevyhnutelné. Tak nejprve k té rozumnosti. Tak konečným argumentem v politické rozpravě, když se bavíme o politice, bývá často dostupnost a nízká cena potravin. Tak co tenhle argument? Není logický?
22: No tak logicky je především v tom smyslu, na to my stavíme, že je potřeba mít tu dostupnost těch potravin. Jo? A to, že bude nízká cena, tak to v žádném případě zemědělci samotní, ty, co dělají ty prvotní komodity, neovlivňují. Protože jedeme v nějakým tom světovém sektoru nebo světovým jako prostoru a tam ty ceny zemědělských komodit určuje trh. Takže jestli máme malý nebo velký zemědělce, na cenu vliv zemědělských komodit v žádném případě mít nebude. Ale má na to podstatný vliv právě ty zpracovatelské kapacity, které buď je mají samotní zemědělci, tím třeba na těch svých farmách, a nebo ty kapacity jsou ve vlastnictví někoho jiného. A to je potom ta věc, která je jako, bych řekl, z tohohle toho důvodu strategická a musí se nějak podporovat. Ale nejde zaměňovat tu zemědělskou prvovýrobu spojenou s nějakou činností v krajině a v tom venkovském prostoru s tím, že se to promítá do cen potravin. Jako to prostě je, já si myslím, že to i zneužívají trošku právě zástupci některých velkých, nebo ty zástupci velkých zemědělců a jejich organizace, protože strašejí, jak z toho vylezou ceny potravin, když se nebudou podporovat a dotovat zemědělci, ale zemědělské komodity na cenu potravin mají zanedbatelný vliv. Jestli chcete procentech, tak ta cena se pohybuje u těch nejdůležitějších věcí běžné spotřeby. Někde tam má vliv ta zemědělská komodita 10, 20, maximálně 30%. Jako jo. Někde ani to ne. Jako.
0: A když váš předseda, pan Šebek, říká, že ta rozumná politika by měla být založena na změnách, které jsou už teď nevyhnutelné, jak mu rozumíte, jaké změny jsou nevyhnutelné, které prostě bude muset někdo udělat?
22: No, on tě má na mysli to, že v České republice pořád prosazujeme to, že jediná správná cesta v zemědělství je a nejkonkurenčnější cesta je, když budeme ty podniky zvětšovat a budeme vytvářet podmínky proto, aby se mohly ty podniky neustále zvětšovat. Proto se například dělá i to předkupní právo nebo ta ohlašovací povinnost, aby ty podniky, když už pod sebou mají nějakou prodat, aby si mohli koupit a pak zase, aby se mohli zvětšit a zvětšit a zvětšit. A my říkáme, je potřeba zavít to, co ta Unie říká, co je ve světě osvětlení, je nejlíp z hlediska i třeba bezpečnosti produkce těch základních komodit a fungování venkova a tak dále, je udržet ten prostoru, ty rodinný farmy rodinného typu, který žijou v tom venkovském prostoru, předávají si to z generace na generaci, umějí podnikat zemědělství, umějí vyrábět základní produkty. Dokonce ten globální trh je nutí, že i některé komodity musí zpracovávat, aby se vůbec uživili. To, že je ten správný směr, ale že to české zemědělství jde jiným stylem, to jde stylem, když to řeknu ještě jinak, takovým tím komoditním systémem, že my tady furt řešíme, jestli máme dostatek komodity obilí, jestli máme dostatek komodity mléka, jestli máme dostatek komodity ovoce, zelenina, ale neřešíme to, že potřebujeme tady mít firmy soukromí, jo, a teď nerozlišuje, jestli je to fyzická osoba nebo SROčko nebo akciovka, ale ty firmy, které se chtějí v tom zemědělským sektoru uživit, který tu svoji aktivitu budou věnovat do té produkce zemědělské komodit a do stylu zpracování těch komodit a jejich distribuce. A teď nemyslím, že to přímo musí dělat na té farmě. A on to myslí obecně, že tím směrem se snaží ty třeba Slováci, že to není prostě ta správná cesta, jo, z těch různých mnoha důvodů.
0: Hostem Interview Plus byl místopředseda Asociace soukromého zemědělství Jan Štefle. Já vám za to mnohokrát děkuji.
22: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
0: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
3: Kafka Proces. Jednotlivec proti systému. Svět bez východiska. Balet Národního divadla opět uvádí inscenaci Kafka Proces v choreografii Maura Bigoncetyho podle románu France Kafky. Vtáhne vás do temného světa Josefa K. a jeho zápasu s absurdní byrokracií a anonymní mocí. Kafka Proces ve Stavovském divadle od 30. září. Více na národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
7: 16 hodin. Pokračuje odpolední proud Českého rozhlasu Plus. Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
5: Český rozhlas Plus.
7: A co vám v čase do páté nabídneme? Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh je nejvyšší za poslední 3 roky. Co to znamená? Ruské hybridní útoky posílí Evropu v podpoře Ukrajině. Jaké další vzkazy pro Moskvu mají šéf NATO a předsedkyně Evropské komise? A proč venezuelský parlament schválil odevzdání 1/5 zásob ropy Spojeným státům? I o tom budeme mluvit. Nejdřív jsou tu zprávy a Ondřej Látal.
21: Dobré odpoledne. Německým vyšetřovatelům se údajně podařilo zjistit totožnost 2 lidí podezřelých ze srpnového hybridního útoku na letišti v Lipsku. S odkazem na své zdroje to uvádí list Zeit Deutsche Zeitung. Podle něj se jedná o Rusa s lotyšským pasem a Bělorusa s ruským občanstvím. Deník ale upozorňuje, že zadržení obou mužů je nepravděpodobné. Moskva dlouhodobě jakoukoliv odpovědnost odmítá. Ruské velvyslanectví v Berlíně uvedlo, že incident je narychlo připraven provokací. Při srpnovém pokusu o útok na letiště v Lipsku použili podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové ruští agenti materiál vojenské kvality. Pokud by byl útok úspěšný, mohli podle ní lidé na místě přijít o život. Předsedkyně Evropské komise řekla, že Unie musí reagovat přijetím dalších sankcí vůči Rusku.
6: Musíme zintenzivnit naše úsilí. Musíme být připraveni reagovat na bezohledné jednání Ruska rychleji a účinněji. A musíme k naší infrastruktuře přistupovat jako k možným cílům na frontové linii a odpovídajícím způsobem je chránit.
21: Ze srpnového pokusu o útok na letiště v Lipsku obvinila německá vláda Rusko. V reakci na to Berlín oznámil, že uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
21: Při amerických úderech na Irán zemřelo podle místních médií 11 lidí, několik desítek je pak zraněných. Irán v odvetě útočil na vojenské základny s americkými vojáky v Jordánsku a Iráku. Zasahovala i armáda v Kuvajtu a poplach vyhlásil taky Bahrajn.
8: V jihoiránském městě Sirik u Hormuzského průlivu americké střely podle místních úřadů dopadly na dům, ve kterém lidi pořádali svatební obřad. Další mrtví jsou podle Tehránu taky v provincii Chuzestán na západě země. Velitelství amerických sil v regionu prohlásilo, že útočilo na cíle spojené s iránskými revolučními gardami kvůli iránským úderům proti americkým vojákům a útokům na komerční lodě v Hormuzském průlivu. V Jordánsku úřady varovaly lidi v přístavu a letovisku Akaba před padajícími troskami. Armáda sestřelila 10 iránských raket, 3 podle ní dopadly do pouště. Z Jordánska Jana Karasová, Český rozhlas.
21: Epidemie eboly v Demokratické republice Kongo má už přes 3000 potvrzených obětí, více než 6000 lidí je nakažených a ebole podlehne přibližně každý druhý pacient. Aktuální epidemie se šíří výrazně rychleji než v ostatních případech v minulosti. Pravděpodobně překoná i nejhorší epidemii, při které před 10 lety zemřelo v zemích západní Afriky přes 11 000 lidí.
9: Epidemiologickou situaci v Kongu komplikují taky boje mezi armádou a povstaleckými skupinami, říká mluvčí Organizace spojených národů Stefan Dužarik.
10: Násilí ve východní části země dál vede k vysídlování obyvatel a stěžuje snahy o zvládnutí epidemie.
9: Konžské úřady začaly proti ebole taky očkovat. Používaná vakcína Ervebo byla ale vyvinutá proti jiné variantě viru a její účinnost tak není jistá. Situaci může navíc zkomplikovat taky začátek školního roku a návrat milionů žáků do tříd. Matěj Kolář, Český rozhlas.
21: Posloucháte zprávy Plusu. Úřad práce od 1. září finančně podporuje rodiče studující na vysoké škole. Pokud splní podmínky, můžou měsíčně získat příspěvek.

0: kolony těsně před sjezdem na Velkou Bíteš na kilometru 163,5 se okolo torza vyhořelého kamionu jede pouze levým pruhem. Zdržení se krátí, ztratíte teď okolo 15 minut. Na D1 z Prahy do Brna je kolona kamionu za Domašovem na kilometru 173 začíná. V levém pruhu se brzdí až v okolí Kývalky na kilometru 182, pak přímo v Brně za sjezdem na Výstaviště na 192. kilometru. A na výjezdu z Prahy směrem k D4 na Strakonice naberete zdržení před omezením u Jíloviště. Opět se tam v obou směrech projíždí pouze jedním pruhem. Kolona z konce z Braslavy je zatím na 10 minut. Dobře, dojeďte. Zítra bude oblačno, zpočátku místy až polojasno, na severu se objeví místy, jinde jen ojediněle déšť anebo přehánky, teploty 21 až 25, na jihu Moravy naměří až 27 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
1: Posloucháte Odpolední Plus.
2: A to 6 minut po 16. hodině. Dobré odpoledne. Vzdělání je budoucnost a mělo by se do něj investovat. Na tom se shodli prezident Petr Pavel a ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. V návrhu rozpočtu na příští rok přitom podle ministra chybí miliardy korun. Co dalšího na společném jednání tito politici probrali? To zjišťovala Lucie Špetová z domácí redakce. Lucie, hezké odpoledne, vítej ve studiu.
3: Hezké odpoledne.
2: Tak kolik peněz podle ministra Plagy jeho resortu v návrhu rozpočtu pro příští rok chybí?
3: Je to asi 6 miliard, které jsou podle ministra nezbytné. Z toho například 3 miliardy korun na financování soukromých a církevních škol. To patří mezi takzvané mandatorní výdaje. Zopakoval, že o rozpočtu na příští rok bude s ministerstvem financí během září ještě jednat. S prezidentem se shodli na důležitosti investic do vzdělávání, pokračuje Plaga.
4: My jsme s panem prezidentem mluvili o tom a na tom se plně shodujeme, že investice do vzdělání má být rozhodně vysoká, že se té zemi vrátí v těch budoucích nejenom ekonomických, ale celospolečenských přínosech.
3: Podle současného návrhu má rezort školství hospodařit s rozpočtem necelých 288 miliard korun. Meziročně je to asi o 1,4% víc. Ministr Plaga taky prezidentovi zopakoval, že chce do roku 2029 zajistit, aby nástupní plat učitele byl 50 tisíc korun a průměrný plat na úrovni 75 tisíc korun.
2: A jak návrh rozpočtu pro ministerstvo školství hodnotí prezident?
3: Prezident Petr Pavel se k rozpočtu vyjadřoval už včera, řekl, že vzdělávání je jednou ze strategických priorit Česka a tomu by měl odpovídat i rozpočet.
5: Protože jedině vzdělaná společnost bude zároveň taky odolná a bude prosperující. Pokud se to neodrazí v rozpočtu na školství, na vzdělávání, pak je evidentní, že to asi za prioritu nepovažujeme.
3: Po dnešní schůzce Pavel v tiskové zprávě uvedl, že věří, že v příštím roce stát zajistí pro školství dostatek prostředků.
2: Lucie, tématem schůzky měl být ale také vysokoškolský zákon, je to tak?
3: Ano, jen připomenu, že jde o zákon, který ministerstvo školství připravuje od letošního jara, měl by výrazně změnit fungování vysokých škol, počítá například se zavedením nového orgánu, takzvané univerzitní rady. Zároveň by se tím novým zákonem oslabila pozice akademických senátů. Stát by taky díky novému zákonu měl možnost zasahovat do financování vysokých škol. Ministr Plaga na schůzce informoval prezidenta o tom, jak pokračuje práce na návrhu zákona.
4: Pan prezident ocenil, že postupujeme tou standardní metodou. To znamená, že jdeme přes věcný, široce diskutovaný návrh zákona až posléze, po té, co bude schválen, přistoupíme k tomu paragrafovému znění.
3: Plaga chce, aby nový zákon platil od roku 2028.
2: Dodává Lucie Špetová z domácí redakce. Děkujeme za informace, naslyšenou.
3: Díky, naslyšenou.
2: A teď zbystřete, milí posluchači, pokud topíte plynem. Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh dnes ráno překročila hranici 75 eur, což je 1817 korun za megawatt hodinu. A dostala se tak nejvýše za více než 3 roky. Zjevně v souvislosti s obnovením útoků mezi Spojenými státy a Íránem. Kromě obav z narušení dodávek zhoršuje situaci i nízká úroveň plynu v zásobnicích. Co všechno mohou vysoké ceny plynu ovlivnit? I o tom teď budeme mluvit s naším dalším hostem. Ve vysílání Plusu vítám Michala Kocůrka, experta poradenské firmy EGU. Hezký den.
6: Hezké odpoledne přeji.
2: Tak pane Kocůrku, můžete nejprve potvrdit, že skutečně ta vysoká cena plynu souvisí s problémy na Blízkém východě a říci také, co

0: obecně ty velmi vysoké ceny plynu znamenají pro letošní zimu v Evropě?
1: Máte pravdu, je to přesně tak. Bohužel v podstatě od, řekněme, poloviny června, kdy ztroskotaly nějaké první větší rozhovory mezi USA a Iránem, sledujeme jakýsi postupný nárůst cen plynu. K tomu se samozřejmě dostávají další faktory, které tu cenu ovlivňují. Je to, jak už jste zmínila, jakási nižší než obvyklá naplněnost zásobníků, informace o tom, že některé z klíčových zemí v Evropě pravděpodobně, nebo dneska už asi určitě nedosáhnou té cílové hranice pro naplněnost zásobníků před topnou sezónou. Jsou to také informace o tom, jakým způsobem je plyn využíván i v průběhu této letní velmi horké sezóny, kdy se plyn mnohem více využíval v elektroenergii, jako ten flexibilní zdroj pro výrobu elektřiny, zastupoval právě nedostatek vody ve vodních tocích a vodních rezervoárech, které pomáhají vyrábět elektřinu právě tím flexibilním způsobem, a to pravděpodobně se odráží také v jejich dostupnosti v už v tom klíčovém období té topné sezóny, kdy samozřejmě v situaci, kdy nám méně fouká, máme výpadky z obnovitelných zdrojů, tak potřebují nastupovat velmi rychle ty flexibilní zdroje, mezi které řadíme plynové, ale stejně tak ty vodní. Potenciál těch vodní v letošním podzimní a zimní sezóně pravděpodobně bude omezenější, tudíž ta očekávaná poptávka po plynu v Evropě vlastně roste. Takže se nám tady kombinuje několik nejistot, jak na straně dodávek plynu vlivem té hormuzské krize, tak na straně té zvýšené spotřeby. A do toho máme nějaký systém, kdy se snažíme před sezónou uskladnit určité množství plynu, které by mělo reflektovat samozřejmě očekávanou spotřebu a nějaké možnosti dovozu. A v tuto chvíli ty evropské zásobníky jsou obecně na těch nižších hodnotách, než je obvykle. Proto ta cena se dostala teď.
0: No a teď, co vlastně stojí před firmami, které plyn na vlastně blížící se zimu budou nakupovat? Jakým způsobem by bylo zapotřebí ty zásobníky naplnit, abychom byli připraveni třeba i na dlouhou a krutou zimu, kterou nemůžeme vyloučit v souvislosti třeba se Super El Niño?
1: Nemůžeme, na druhou stranu je nutno dodat, zejména třeba pokud se bavíme o situaci v Česku, naplňování zásobníků v České republice v letošním roce probíhá v podstatě v pořádku. My míříme k nějaké hranici 80%, řekněme, koncem září, dále by to ještě mohlo narůstat třeba k 85%, což vlastně ve srovnání zase s naší spotřebou a poměrem té zásobníkové kapacity, tak nám dělá velmi, jako, řekl bych, silný a dostatečný polštář pro projetí celé zimy víceméně v pořádku. My to v EGU modelujeme při různých stavech, při různých klimatických i nepříznivých klimatických podmínkách, a hodnoty kolem 80% na začátku listopadu nám ukazují vlastně velmi pohodový průběh zimní sezóny.
0: Tak to je optimistické, co říkáte, ale přesto se musím zeptat, na co se tedy mají připravit české domácnosti? Na jaké ceny?
1: A samozřejmě české domácnosti nebo i ty podniky, které odebírají plyn a využívají ho pro vytápění, uzavírají různé typy smluv s určitou fixací, to znamená většina z nich, která vstupuje do topné sezony, má zafixováno, obchodníci nakoupili již dříve, to znamená aktuální ceny se nepropisují do těch cen, které budou platit. Jiná situace je u těch, kteří se třeba nyní, případně v následujících měsících, budou dostávat do té situace, kdy musí obnovovat smlouvy. Tam samozřejmě obchodníci již částečně musí nakupovat za ty navýšené ceny, takže tam se to samozřejmě bude propisovat, nicméně určitě ne takovou mírou, jako vidíme třeba na tom velkoobchodním trhu, protože samozřejmě ta koncová cena plynu se skládá z několika složek, to je jedna věc, a druhá věc, i ten obchodník je schopný vlastně postupnými nákupy do svého portfolia připravit pro ty odběratele lepší podmínky, než jsou ty konkrétní v danou situaci.
0: Ještě poslední věc a poprosím vás o stručnější odpověď. Jak vážné dopady mohou ty vysoké ceny plynu mít třeba i v jiných směrech, když si uvědomíme, že plyn je klíčovou komoditou třeba pro chemickou výrobu? Dá se mluvit i o ohrožení potravinové bezpečnosti, když například chemičky přistoupí k omezení výroby hnojiv? On o tom mluví dokonce šéf firmy AGF Nitro.
1: Samozřejmě v Evropě ty průmyslové podniky, které využívají plyn jako tu vstupní surovinu, tak se snaží svoji výrobu, pokud je to možné, omezovat a vyrábět třeba ve svých jiných podnicích, třeba ve Spojených státech, kde mají jiné ceny plynu, případně jinou část té komodity, jako je třeba amoniak, dovážet a tím pádem ho nevyrábět z plynu a nějakým způsobem optimalizovat ty náklady, ale samozřejmě toto se nějakým způsobem propisuje potom do těch výsledných cen a ty se zase propisují do cen potravin, zvyšuje se inflace a je to jakýsi celkový koloběh toho zvýšení celkové hladiny.
0: Cenové. Tak tolik Michal Kocůrek, expert poradenské firmy EGU. Díky za informace a budeme to sledovat i nadále. Naslyšenou.
1: Děkuji a mějte krásný den.
0: Stále posloucháte Odpolední plus, je 2. září. Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes v Londýně zahájí výstavu slavné středověké tapisérie z francouzského Bayeux. Tu zapůjčila Paříž na jeden rok britskému muzeu. Podle obou zemí má výjimečná výstava podpořit vzájemné vztahy po Brexitu. Během návštěvy Londýna bude francouzský prezident jednat s britským předsedou vlády Andym Burnhamem a sejde se i s králem Karlem III. A je to téma pro Jaromíra Marka ze zahraniční redakce. Dobrý den.
2: Pěkné odpoledne.
0: Tak Jaromíre, o zápůjčku té tapisérie, která vznikla před skoro 1000 lety v Anglii, usiluje Londýn skoro 100 let. Jak to, že se to povedlo právě teď?
2: No, ono tomu přispělo několik okolností, jednak technických nebo praktických, jednak samozřejmě politických. Ta hlavní praktická okolnost, důvod je ten, že muzeum ve francouzském Bayeux, kde ta tapisérie se dlouhodobě nachází a je vystavená, tak prochází rekonstrukcí a bude se muset stěhovat tak jako tak. No a tady proto se podařilo britským historikům, odborníkům už před x lety přesvědčit své francouzské kolegy, že by po dobu, kdy se bude ten objekt muzea rekonstruovat, mohla být ta tapisérie uložena v Británii. Na řadě byli samozřejmě politici, protože na nich je to rozhodnutí a tu samotnou zápůjčku dohodl už v roce 2018 prezident Macron s tehdejší britskou premiérkou Theresou Mayovou. Mělo to být jakési smířlivé gesto během jednání o Brexitu, které bylo v té době velmi dramatické, jenomže potom Theresa Mayová skončila, nastoupil na její místo Boris Johnson, který ty vztahy trošku zase vyostřil, takže to téma šlo maličko k ledu. Potom přišla pandemie COVID-19, která to téma uložila k ledu úplně. No a až vlastně během návštěvy francouzského prezidenta v Británii před zhruba rokem a něco oznámil, že ta tapisérie opravdu do Británie půjde. A jak jsme zmínili, ona skutečně se o to Britové, o tu zápůjčku usilují nejméně 100 roků. Pětkrát, třeba když byla korunovace královny Alžběty II., nebo když bylo 900. výročí bitvy u Hastings v roce 1966, tak pětkrát to Francouzi zamítli. Ale teď ta výšivka konečně je v Londýně a bude vystavena zhruba rok, ale samozřejmě ne všichni Francouzi jsou s tou situací spokojení. Někteří se hněvají, že taková vzácná věc nakonec Francii přece jenom opustila.
0: Jaromíre, a kde konkrétně bude ta expozice a mohou ji navštívit třeba i turisté, návštěvníci Londýna, jak těžké bude sehnat lístky?
2: To bude svízel, protože začnu tedy od konce. Díval jsem se na stránky Britského muzea, kde je ta tapiserie vystavená. Ta stupenka stojí nějakých 33 liber, ale dá se koupit vlastně jenom online, což je poslední roky taková trochu komplikace, a díval jsem se, že do konce ledna už jsou ty vstupy vyprodané, takže chce to sledovat na pozdější dobu a mít hodně štěstí. No ale obecná informace je taková, že ta tapiserie se nachází v nové části Britského muzea, která byla přistavěna asi před 10 lety necelými. Jmenuje se Sainsbury Exhibition Gallery a v ní byla speciálně pro ní vyrobena vitrína, která je dlouhá 70 metrů, což umožní to, že ta tapiserie, ta dlouhá výšivka, bude vystavená vlastně v jednom kuse a poprvé bude vystavena na ležato, a to čistě z důvodů technických, protože se obávali ti, kteří instalovali, ji opět věšet.
0: Tak doposud jsme mluvili o vzácné výšivce, o vzácném kusu látky, ale francouzský prezident Macron asi nejede do Londýna jenom kvůli zahájení této výstavy. Pověz, co ho ještě v Británii čeká.
2: Tak samozřejmě toto není ten jediný bod, byť vlastně je naprosto symbolický pro tu návštěvu. On se setká dnes tedy při tom zahajování té výstavy, ale zítra s tím má potom jednání s britským premiérem Burnhamem. Bude vlastně prvním zahraničním státníkem, který nového, relativně ještě stále britského předsedu vlády navštíví. Spolu budou bez pochyby jednat o Ukrajině, o konfliktu na Blízkém východě a určitě také o evropských záležitostech, a už včera avizoval britský premiér v parlamentu, že poděkuje francouzskému prezidentovi za to, že ten systém na kanálu La Manche, kdy Francouzi posílili policejní hlídky, začíná fungovat. No a potom se setká také s britským panovníkem, králem Karlem III. Takže bude to taková přátelská návštěva, nečeká se, že by tam byly nějaké kontroverzní body.
0: Dodává Jaromír Marek ze zahraniční redakce, náš bývalý britský zpravodaj. Moc děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Posloucháte Odpolední plus, a to v 16 hodin a 22 minut, a teď zamíříme na východ. Měla to být ruská odpověď na satelitní síť Starlink, kterou ruská armáda na Ukrajině využívala. Systém s poetickým názvem Rozbřesk, v ruštině Rasvět, se ovšem potýká s velkými problémy. Žádná z družic vypuštěných v červenci letošního roku nedosáhla plánované oběžné dráhy. Výsledkem je, že ruská armáda má družicové připojení na Ukrajině jen necelé 2 hodiny denně. Zprávu Amerického institutu pro studium války pročítal komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Ondro, vítej.
3: Dobrý den.
0: Pověz, k čemu vlastně používala, ať to připomeneme, ruská armáda na Ukrajině Starlink a proč už ho používat nemůže? Respektive jak tam fungují ty 2 hodiny denně?
3: Starlink je tedy systém vlastně družic na nízké orbitě, který umožňuje připojení jak hlasové, tak především teda internetové. No a to v současné válce je prostě naprosto klíčové, protože samozřejmě mobilní spojení tam na té frontě nemáte, takže obě armády to používaly pro vlastně řízení svých jednotek, a co bylo ovšem ještě důležitější, i pro napojení různých dronů a raket. A v okamžiku, kdy ruská armáda začala vlastně posílat ty přesné rakety právě řízené internetem, tudíž které se nedaly tím pádem nějakým způsobem radioelektronicky rušit a tak dále, tak se podařilo, a myslím, že to byla velká zásluha tehdejšího ministra obrany Mihajla Fedorova, přesvědčit Ilona Muska, že prostě na Ukrajině fungoval Skylink jenom pro registrované uživatele, to znamená pro Ukrajince, nikoli pro Rusy.
0: No a teď ta situace je tedy taková, jak si popsal, nebo jak jsme popsali v úrodu, a může ten ruský systém Rasvět aspoň do nějaké míry nahradit Starlink, případně kdy?
3: Oni by samozřejmě velmi chtěli. Oni momentálně tam funguje jiná společnost, která patří Gazpromu, tedy satelitní signál, který byl určen pro hlavně dobývání, já nevím, nových nalezišť na Sibiři a podobně. Nicméně létá to i nad Ukrajinou. Nicméně vojáci stěžují, že ten internet je vlastně hrozně slabý. Takže oni by vlastně chtěli zopakovat ten model Starlinku s nějakými 180, možná 240 družicemi. Nicméně tímhle tempem první série těch družic byla vypuštěna v březnu, teďka na začátku června byla druhá. Nicméně zdá se, že některé prostě nefungují, nebo respektive všechny ty z té druhé skupiny, ani jeden není na té správné orbitě, jak by měli. Nicméně nějakým způsobem to funguje.
0: No a nějakým způsobem to funguje. A na to jsem se právě závěrem chtěla zeptat. Můžeš velmi stručně jednou větou říct, jak tedy vůbec komunikuje ruská armáda na Ukrajině?
3: No je to velmi složité. Oni vlastně tyhle ty rasvěty používají jenom pro navigaci svých raket, které právě vypočítávají tak, aby to bylo přesně ty 2 hodiny, kdy ten raketa i ten satelit letí nad Ukrajinou. Jinak samozřejmě oni mají různé další způsoby, které ovšem ani jedna není, nedokáže nahradit právě ten Starlink.
0: Vysvětluje komentátor Českého rozhlasu a znalec ruskojazyčného prostředí Ondřej Soukup. Díky za návštěvu ve studiu. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: 3 knihy, které mají šanci na mezinárodní úspěch, ale česky ještě nevyšly. To jsou 3 vítězné tituly výzvy Román pro Frankfurt, které se zhruba za měsíc představí na tamním mezinárodním knižním veletrhu. Česko je letos jeho čestným hostem a česká literatura se tak dostane do hledáčku literárních agentů mnohem výrazněji, než tomu bývá obvykle. Novinky, které se chystají jako program nazvaný Czechia 2026, právě teď představují organizátoři v pražském Goethe institutu a na místě je i naše reportérka Kateřina Svátková. Vítej.
4: Dobré odpoledne.
0: Katko, jak tedy bude česká účast ve Frankfurtu vypadat? Kolik českých autorů se představí?
4: Tak česká účast se chystá vlastně už spoustu let. Všechno začalo v Lipsku na veletrhu už před asi 8 lety, 2018, kde se stávající tým začal tak jakoby nesměle zmiňovat o tom, že se chystá třeba i hostování ve Frankfurtu, což je největší akce svého druhu na světě, ten knižní veletrh a festival vlastně. Intenzivní je to především poslední rok, kdy je rok české kultury vlastně vyhlášený a loni jsme my jako Česko převzali tu roli čestného hosta přímo na veletrhu od Filipín. Od té doby je česká literatura čím dál častěji skloňována, třeba i v německých a zahraničních médiích. Je daleko větší PR podpora české literatuře, chystá se daleko víc překladů z češtiny do cizích jazyků. Mm-hmm. Tam bych řekla, že kromě logické němčiny je to i třeba angličtina, anglicky mluvící jazyková oblast, ale i španělština nebo francouzština, takže ten zásah by měl mít být díky Frankfurtu vlastně veliký. A bude tam, teď se představuje právě program toho týmu celého Czechia 2026 a bude tam i spousta debat vlastně o tom, jak a proč je důležitá exilová literatura vlastně v našem literárním kontextu. Tématem ale bude třeba i udržitelnost knižního trhu a vlastně témata, která jsou i sociologicky zajímavá. Ty debaty budou mezinárodní a já bych řekla, že možná my chceme vykročit tímhletím, tím myslím ten český tým, chce vykročit vlastně i z takového toho stínu české literatury, kdy, když se řekne na světě kdekoliv, co si představíš pod pojmem česká literatura, tak každý střílí od boku jména jako Milan Kundera, Bohumil Hrabal, možná Jaroslav Seifert, ale vlastně ta česká jména současná aktuálně nejsou až tak známá. No ale to vlastně, ano?
0: Rozumím, ale abychom ještě využili málo času, který nám zbyl. zbývá, tak pověz, prosím, na začátku. My jsme zmínili výzvu Román pro Frankfurt. Ty jsi nějak zjistila, koho porotci vybrali jako to nejlepší ze současné české literatury? Jsou to třeba nějaká známá jména nebo naopak?
4: Jsou to známá jména. Zjistila jsem to od jednoho člověka, který neuspěl v té výzvě. Tím pádem už jména tedy vítězů má. Je to Iva Hačmusa, její román Krávy, Veronika Opatřilová s takovým křehkým románovým příběhem Barva duše a Ludmila Svozilová s románem Jezero. A jen na závěr připomenu, že se přihlásilo celkem skoro 300 rukopisů a vybíralo 6 mezinárodních porotců.
0: No ale ty sleduješ i doprovodný program. Už můžeš říci, jak to ve Frankfurtu bude vypadat?
4: Bude se tady představovat právě, nebo ve Frankfurtu se představí ve velkém třeba český komiks, bude tam ale i česká muzika, pokusíme se tam dovést vlastně my jako Česko i současnou divadelní právě poetickou tvorbu a mělo by to být multižánrové, jak ostatně slibují tedy organizátoři tady v Goethe institutu.
0: No a proč bude letošní účast, kdy je Česko ve Frankfurtu čestným hostem, tak významná, kdybys to měla uzavřít?
4: No, Česko se o tu účast opravdu snaží spoustu let a pro naši kulturní diplomacii opravdu nic takového se neudálo v posledních 3 desetiletích a je to důležité pro český knižní biznis, ale nejen ten knižní, o naši viditelnost na světě a o to, abychom se právě trochu vymanili z takového toho vzpomínání, z toho, že jsme východní Evropa, z toho pábení, abychom zkrátka ukázali tu opravdovou současnou evropskou a světovou tvář naší literatury a kulturní scény.
0: Tak tolik naše reportérka a zároveň editorka Kateřina Svátková, která se nachází v pražském Goethe institutu, kde organizátoři představují právě teď novinky v rámci programu nazvaného Czechia 2026 a jde o frankfurtský knižní veletrh. Díky za příspěvek a hezké odpoledne.
4: Díky, naslyšenou.
0: Tak a bylo 16:30, v tuto chvíli už by měl být připraven Ondřej Látal a jsou tu s ním čerstvé zprávy.
5: Český rozhlas Plus.
6: Letištní odbory pražského letiště Václava Havla dál zůstávají ve stávkové pohotovosti. Českému rozhlasu to po dnešním jednání s vedením letiště řekla předsedkyně odborové organizace Vlasta Palová. Stávková pohotovost platí od 21. července kvůli výběru nového vedení letiště. Ředitelem je od srpna podnikatel Radomír Lašák, který před 20 lety vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Dánsko poprvé v moderní historii vyslalo na vojenské cvičení do Grónska své brance. Podle agentury Reuters tak chce dál posílit svou přítomnost v arktické oblasti, a to s ohledem na územní nároky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Izrael má připravené plány na odsun Palestinců z pásma Gazy. Čeká ale, až Spojené státy vymyslí, kam je odvést. S odvoláním na izraelského ministra obrany Izraela Katze o tom informuje agentura AFP. Izraelská vláda je podle Katze připravená Palestince z pásma Gazy dostat pryč, a to po moři, letecky nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo poslední etapu opravy Gočárova okruhu v Hradci Králové. Silničáři teď pracují v rychlých jízdních pruzích. Téměř kilometr vozovky opravují kvůli trhlinám, hrbolům a vyjetým kolejím. Práce za 40,5 milionu korun mají skončit 5. října. Tady jsou další dopravní informace v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Plus. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy za Ostrovačicemi popojíždí kolona ze 174. kilometru. Osobní auta ztratí zhruba 30 minut, kamiony mnohem déle. Vše se sune až k Velké Býteši. Na kilometru 163,5 se po požáru kamionu stále jede pouze levým pruhem. Na D1 před Brnem směrem z Prahy začíná kolona kamionů za Domašovem na kilometru 176. Osobní auta zpomalí zakývalkou na kilometru 182. Na pražském okruhu směrem z D1 k letišti začaly s výraznou regulací provozu v obou tunelech. Zpomaluje se už před omezením u Jesenice, až do zastavení pak před sjezdem na Vestec okolo 2. kilometru. V Praze je standardní odpolední už poprázdninová, tedy velmi vydatná odpolední špička. Zdržení nabíráte na tradičních místech, mimo jiné tedy na jižní spojce před Barandovským mostem. Od nájezdu z Vídeňské k regulované Mrázovce se jede 25 minut. V opačném směru mezi Spořilovem a Štěrboholi jen o něco méně plná je stále Liberecká do centra. Od Bulovky k Blance, Povltavská mezi Zenklovou a Bulovkou. Dobře dojeďte. Zítra čekáme oblačno, zpočátku místy až polojasno. Na severu se objeví místy, jinde jenom ojediněle déšť anebo přehánky. Teploty zítra 21 až 25, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 17 stupňů. Zprávy Plusu, Andřej Látal.
5: Posloucháte Odpolední Plus.
0: A pokračujeme téměř 5 minut po půl páté. Srpnový dronový útok Ruska na letiště v německém Lipsku podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové pouze posílil evropské odhodlání pomáhat Ukrajině. Von der Leyen to uvedla po schůzce s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem v Bruselu. Podle Rutteho se Moskvě podobnými útoky nepodaří alianci rozdělit anebo odradit ji od podpory Ukrajiny. Právě naopak. No a jednání představitelů NATO a Evropské komise sledovala naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Dobré odpoledne, Zdeňko.
7: Dobrý den.
0: Tak i Mark Rutte, i von der Leyen už ruský útok odsoudili v úterý v reakci na prohlášení německé vlády, že za incidentem v Lipsku stála Moskva. Co od nich zaznělo konkrétně po té dnešní schůzce?
7: Šéfka Evropské komise dnes prohlásila, že ten incident v Lipsku je novou eskalací, za kterou prokazatelně stojí Rusko a je součástí širšího vzorce, v rámci kterého Moskva čím dál více stupňuje své hybridní útoky na země Evropské unie a NATO.
8: Pokud by tento útok uspěl, vedl by k obrovským škodám a možná i ke ztrátám na životech. Chci tedy jasně říci, o co šlo. Jednalo se o útok s použitím vojenského materiálu, který provedli ruští agenti na půdě Evropské unie. To nebudeme tolerovat.
7: Tvrdou pravdou podle von der Leyenové je, že takovéto hybridní útoky ze strany Ruska jsou pro Evropu novým normálem a musí tak být připravená na ně ještě rychleji a ještě pohotověji reagovat. Šéf NATO Rutte uvedl, že tato slova von der Leyenové kompletně podepisuje. Aliance podle něho sleduje čím dál více dronů a raket, které narušují vzdušný prostor na hranicích východního křídla NATO, ale také různých požárů, továren, které vyrábějí zbraně pro Ukrajinu a dalších hybridních útoků.
0: No a jaké kroky tedy teď Evropská unie i Severoatlantická aliance podniknou v reakci na ty rostoucí a stále častější hybridní hrozby ze strany Moskvy?
7: Von der Leyenová ujistila, že žádné zastrašování na Evropskou unii a NATO nezabere. Naopak Evropa je podle ní připravená vyvíjet na Rusko další tlak. Aktuálně státy 27 připravují další nový sankční balík, který se zaměří mimo jiné na další oslabení ruského zbrojního průmyslu. No a šéf NATO mluvil zase opět o finanční pomoci Ukrajině. Pokračuje Rutte.
9: Pokud se Rusko domnívá, že nás tato hrozba rozdělí, nebo pokud si myslí, že nás to odradí od podpory Ukrajiny, tak to se mýlí. Naše jednota je neotřesitelná. Naše podpora Ukrajině je jasná.
7: Připomenu, co se vlastně v Lipsku stalo. Zaměstnanec letiště tam 5. srpna objevil dron s výbušninou poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov. Další nákladní letadlo se zase srazilo s neznámým letícím objektem. A podle německého ministerstva vnitra ten útok provedli naverbovaní agenti, které najali ruské státní orgány.
0: Zdeňku, pověs ještě, jak na informaci o roli Ruska v incidentu v Lipsku reagovali další představitelé států Evropské unie a NATO.
7: Tak v praktické rovině ta nejostřejší reakce přišla od samotného Německa, které oznámilo několik diplomatických protiopatření, mimo jiné zrušení ruského konzulátu v Berlíně a ruského domu v Bonnu. Další lídři, jako třeba francouzský prezident Emmanuel Macron, italská premiérka Giorgia Meloniová či dánská premiérka Mette Frederiksenová, tak ti zmiňovali, že cílem Ruska bylo evidentně spojence zastrašit, ale to se mu nepovedlo. Podle Frederiksenové to bude mít naprosto opačný efekt. Meloniová prohlásila, že bezpečnost spojenců Itálie je bezpečností nás všech. Také premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO už dnes reagoval, na sociální síti X napsal, že bezpečnostní incidenty v Německu jsou velmi vážné a není možné je brát na lehkou váhu. Nabídl Německu podporu a spolupráci a zmínil také, že důkladně vyšetřen musí být i dnešní incident v německém Augsburgu. U hlavního vlakového nádraží tam totiž dnes vybuchl neznámý předmět a zranil dva lidi. Místní policie zatím ale nezveřejnila, co konkrétně na místě explodovalo.
0: Uvidíme, budeme se o to samozřejmě zajímat na vlnách Českého rozhlasu Plus. Pro tuto chvíli děkuji naší bruselské zpravodajce Zdeňce Trachtové. Klidné odpoledne přeji, naslyšenou.
7: Díky, naslyšenou.
0: No a nejen o reakcích Evropy a NATO na zřejmě ruské útoky v Německu budeme teď mluvit i s vojensko-bezpečnostním expertem Jiřím Šedivým z Severo univerzity, bývalým náčelníkem generálního štábu armády České republiky. Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne.
0: Tak pane Šedivý, slyšeli jsme při nejmenším zvedení NATO a Evropské unie velmi jasné a jednotné odsouzení toho ruského útoku, při nejmenším v Lipsku. Jak vy tyto reakce hodnotíte? Jsou dostatečné nebo by mělo přijít ještě nějaké silnější gesto?
10: Tak já si myslím, že je nezbytně nutné, aby ty politické statementy, které už jsme slyšeli spoustu, ale byly doprovázeny některými velmi účinnými organizačními opatřeními a materiálními opatřeními. To znamená, abychom vyvíjeli a implementovali takové procesy a taková opatření, která zabrání těm útokům, což není jednoduché a jednoduché to nebude ani do budoucnosti. Nicméně jenom to, že odsoudíme Rusko, to zkrátka nestačí. Tam si myslím, samozřejmě, že je potřeba už začít velmi intenzivně pracovat.
0: Tak a když budeme mluvit o těch opatřeních, tak už jsme vlastně slyšeli i to slovo sankce. Zase by se Evropská unie měla vlastně mít k tomu, že přijme další kolo nových sankcí, ale je to ten správný tlak, když tušíme nebo téměř víme s jistotou, že Rusko ty sankce od pokračování, od podobných operací vlastně neodradí?
10: Tak je potřeba sankce, které byly už dříve uvaleny na Rusko, skutečně v maximální možné míře realizovat a prosadit je. Víme, že tady je určitý problém a je tady problém i jak jednotlivé státy Evropské unie k ním přistupují. Tady si myslím, že je něco, co ještě pořád Evropská unie musí vyřešit. A samozřejmě to jsou i věci takového, jako například skutečně sledovat a mít přehled o tom, kdo se pohybuje na území Evropské unie, jak, co to je za lidi, jakým způsobem se u nás chovají a co tady můžou dělat. To jsou věci, které Evropská unie může udělat a je potřeba skutečně, aby důsledně sledovala, kdo se na našem území pohybuje. To si myslím, že je jedna z základních věcí. A samozřejmě to jsou ty opatření, které se týkají ochrany objektů. Ať už ta fyzická přímá ochrana, kde by mělo být definováno, které to jsou objekty a na ně zaměřit tu obranu nebo ochranu. A samozřejmě, že to je i ta protidronová, vzhledem k tomu, že to je jeden z velkých problémů, který momentálně sice o něm hodně mluvíme, ale není úplně dořešen.
0: Rozumím. Připomenu, že podle německého ministerstva vnitra jsou Rusové zodpovědní za špionážní a sabotážní akce po celé Evropě. Mluvili jsme o sankcích. Vy jste zmínil třeba pohyb ruských občanů, diplomatů, ale nejen po Evropě, po schengenském prostoru. Tam víme, že jsou určitá slabá místa, třeba v jižních státech Evropy. Nicméně umíte si vůbec představit, že nějaké reakce z evropské strany, a nemluvím o slovech, ale o činech, že by přiměli Moskvu opravdu k tomu, aby si podobné akce odpustila?
10: Tak samozřejmě, že ne. Rusové budou dělat všecko pro to, aby jakýmikoliv prostředky narušili například zásobování a podporu Ukrajiny. To jsou ony údery, které jsou prováděny na ty výrobní závody, které zajišťují výrobu dronů, případně dalších komponentů pro vojenský materiál a podporu Ukrajiny, případně další aktivity. My musíme být s tím srozuměni, že Rusové se vždycky pokusí využít jakékoliv naše slabé místo. A takže, že by Rusové přestali nebo že by omezili za současné situace takovou to snahu provádět tyto hybridní útoky na objekty, zařízení, procesní nějaké funkční části našich aktivit na území Evropské unie. To si myslím, že si nemůžeme počítat, ale musíme maximálně možné míře omezit.
0: Právě. A co bychom tedy z vašeho pohledu teď, jaká by byla vaše doporučení třeba vládě, aby se v Česku jaksi teď právě začalo dělat nebo ochraňovat kritickou infrastrukturu a podobně?
10: Proto se musí dělat analýza toho, které objekty potřeba chránit. Vy jste použil termín kritická infrastruktura státu, ale stát potřebuje chránit i objekty, které nejsou zařazeny do kritické infrastruktury. Přesto jsou hodně důležité a přesto je musíme mít neustále pod kontrolou. Například to jsou výrobní závody, zbrojovky a podobně, které také potřebují ochranu a nepatří do této kritické infrastruktury. Takže tady se musí dělat znova analýza toho, které ty objekty a zařízení jsou nezbytně nutné, abychom měli pod kontrolou, abychom měli chráněné. Myslím, že zpravodajské služby, ale nejenom zpravodajské služby, musí sledovat pohyb těch podezřelých osob a zároveň například i činnosti, které jsou v oblasti sociálních těch komunikací a sítí, kde se dá spousta věcí odchytit. Tam musíme být mnohem důslednější a mnohem aktivnější než do současné doby. To nám může pomoct odhalit některé aktivity, které potom můžou vést k těm úderům na zařízení, jako například to byly případy ve Vrběticích, případně tady v Praze to autobusové depo.
0: Rozumím vám, tak uvidíme. To byl vojensko-bezpečnostní expert Jiří Šedivý z Sevro univerzity, bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky. Díky za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
10: Já vám taky děkuji, naschledanou.
0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus. Letecké muzeum Gbely má ode dneška nový cenný exponát. Do svých sbírek totiž dnes převzalo armádní Albatros. Letoun s označením L-39C sloužil desítky let k výcviku nových pilotů jako předstupeň před bojovými proudovými letouny. Za dobu provozu Albatrosy absolvovaly asi 33 tisíc letů a vycvičilo se na nich na 200 pilotů Českých vzdušných sil.
11: Poslední okružní let nad Českem, L-39C Albatros v šedé barvě se žlutým čumákem v doprovodu dalších dvou proudových letounů vzlétl v Pardubicích. Přelétl třeba nad vojenskou základnou v Čáslavi nebo nad svým výrobním závodem Aerovodochody a doletěl až sem na vojenské letiště ve Kbelích. Pilot dělá elegantní otočku a přistává. A naposledy roluje po runway. Tenhle motor teď vypíná úplně naposledy. Znovu už ho nikdo nenastartuje.
12: Pane řediteli, hlásím ukončení provozu L-39C celé státního podniku.
13: Pane řediteli, gratuluju k oficiálnímu poslednímu letu L-39 jak zapsání do historie.
12: Děkujem.
11: Hlásí ředitel Pardubického centra leteckého výcviku Jaroslav Špaček a gratuluje mu ředitel státního podniku LOM Praha Jiří Protiva. Poslední pilot Albatrosu a letecký instruktor Ján Hromník zapisuje do deníku přípravy letadla závěrečný záznam.
14: Doba letu 55 minut a mali jsme tam 3,0 G. Přetažení maximálně, které jsme tam za letu dosáhli, to bylo při tom rozchodu, jsem to trošku vytáhl. Viděli jsme kus České republiky. Naštěstí všechno proběhlo v pořádku. Pocit toho je to smutné, no. Bude mi to chýbat.
11: Při výcviku sedí žák na místě vepředu, instruktor sedí za ním. Svůj čas v kokpitu Albatrosu Ján Hromník odhaduje na asi 2500 letových hodin.
14: My to počítáme v podstatě na počty přistátí a těch mám víc jako 3000, ale kolko bylo poměr z předného albo z zadného sedadla, to vám nevím povedať. No, nejtěžší je pro nich bývala většinou ta adaptace na větší rychlost, protože dovtedy létají povedzme 180 km za hodinu. My 180 km za hodinu letíme na přistátě, takže stále jsme 2,5-3násobně rychlejší, jak dovtedy byli zvyknutí.
11: Poslední desítky metrů obstarává postarší traktor Zetor, který Albatrose odtáhne do areálu Leteckého muzea ve Kbelích na jeho nové místo. A v čem je tedy letoun unikátní, vysvětluje Ondřej Koukol z Aerovodochody.
15: Ta jeho koncepce se osvědčila pro výcvik těch kadetů. Ten letoun je nezáludný, dokáže odpouštět nějaké chyby. Jeho aerodynamická koncepce je velmi vhodná pro ten výcvik. Jeho letové parametry a výkony jsou přesně to, co vlastně kadet potřebuje od přechodu z vrtulových letounů, než přejde na nadzvukové stíhací letouny.
11: Letoun je taky velmi robustní, dokáže startovat i z nespevněných letišť a dostal se tak do 40 zemí po celém světě. Pro muzeum jde o cenný přírůstek do rodiny proudových letounů ve sbírce, říká ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek.
16: To cečko je unikátní to, že to byl skutečně letoun, na kterém se vycvičily stovky a stovky našich vojenských pilotů. A je to letoun, který je živou legendou těch posledních dekád českého letectva. Jsou tady další typy tohoto letounu. Vlastně to navazuje všechno. Máme tady delfíny, L-29, L-39, no a jednou věřím tomu, že ten Skyfox tady bude taky.
11: Právě L-39NG Skyfox je generační následník, který ve výcviku nových pilotů nahrazuje Albatrosy. Pro expozici první generace proudových letounů chystá letecké muzeum ve Kbelích nový hangár. Hotový by měl být asi do 5 let. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: A posloucháte Český rozhlas Plus 10 minut před 17. hodinou. Trumpova administrativa upřesnila detaily ropné dohody s Venezuelou, na které se vlády obou zemí dohodly minulý týden. Američané díky ní získají kontrolu nad 1/5 ropných zásob Venezuely. 9 měsíců poté, co zajali jejího vůdce Nicolase Madura. No a víc už poví naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Cíglerová. Jano, vítej.
17: Dobrý den.
0: Tak jaké další podrobnosti o té dohodě mezi oběma státy Bílý dům zveřejnil?
17: Bílý dům uvedl, že americká vláda bude spolupracovat se soukromou venezuelskou společností, ta se jmenuje NABEP, a ta je po společnosti Chevron druhým největším soukromým producentem ropy ve Venezuele. Ale nakolik je tahle společnost ve skutečnosti venezuelská, je otázka, protože americká vláda se dohodla, že v ní bude mít právo veta při jmenování jakéhokoliv člena představenstva a většina členů nebo členek představenstva této společnosti musí být americkými občany. A americké ministerstvo obrany získalo v téhle firmě 35% podíl a to je vlastně způsob, jakým Američané budou kontrolovat tu těžbu venezuelské ropy. Výměnou za to ta firma dostala 100 let právo těžit ze 17 ropných polí, asi 65 miliard barelů ropy, to je naprosto rekordní. A Amerikan ještě bude moct kupovat přednostně část, asi 1/5 vytěžené ropy přímo za výrobní cenu. Hmm.
0: Jano, je celkem jasné, kdo je tady ten silnější hráč, nicméně jak reaguje venezuelská opozice? Co třeba říká paní Machadová?
17: Opozice do toho jednání vůbec nebyla přizvaná, Lucie, a řada jejich představitelů tu dohodu kritizuje. Třeba kdyby jsme měli zmínit bývalý guvernér státu Táčira, César Pérez Vivas, vyčítá Washingtonu, že místo tlaku na svobodné volby dál uzavírá dohody s tím, co nazývá kriminálním režimem a tím je vlastně legitimizuje, tím je vlastně utvrzuje. Maria Corina ta se přímo nevyjádřila, protože ona potřebuje americkou podporu, co doufá, že budou svobodné volby jednou na podzim, dejme tomu, ale řekla, že takový projekt může fungovat právě jen s tou obnovenou demokracií. A v Caracasu se konaly takové mírné protesty. Lidé si tam netroufnou nějak hromadně protestovat, ale vyjádřili se k tomu, že ta dohoda vznikla vlastně bez nějaké veřejné diskuze.
0: V té situaci se objevila i jedna poněkud sporná postava. Pověz prosím, kdo to je Alejandro Betancourt, a jakou roli má hrát?
17: Tak Betancourt vede tu zmiňovanou americkou venezuelskou firmu NABEP. On je bývalým spojencem Huga Cháveze, zesnulého venezuelského prezidenta, ale co je na něm kontroverzní, on v minulosti čelil vyšetřování kvůli podezření z praní peněz a to hned v několika zemích. Obvinění teda, abych uvedla vše na přesnou, na pravou míru, tak nikdy proti němu nebylo vzneseno obvinění, ale deník Washington Post napsal, že Spojené státy tomu napomohly, že se přímo zasadili o to, aby švýcarské trestní vyšetřování proti Betancourtovi, který žije ve Velké Británii, skončilo bez obvinění a aby mu byla zrušena cestovní omezení. Takže to samozřejmě vyvolává otázky, nakolik jde o čistě obchodní dohodu.
0: Dohodu mezi tedy Venezuelou a Spojenými státy včera schválil i venezuelský parlament. V čem je to důležité?
17: Protože bez toho by ta dohoda nebyla platná, venezuelská ústava to přímo vyžaduje, ropa je největší bohatství Venezuely, nikdo nemá větší zásoby než Venezuela na celém světě, takže oni si to Venezuelané poměrně chrání a to, že pětinu této ropy odevzdají Američanům, to samozřejmě není jednoduché. A protože to nějakou dobu schváleno nebylo, tak to budilo pochybnosti o legálnosti celé dohody. Ukazuje se ale, že to bylo důležité ještě z jednoho důvodu, a to z hlediska firm, které by případně mohly do Venezuely investovat, protože ten parlament ovládaný vládnoucí stranou ji schválil a tím pádem ji posvětil.
0: No a ještě velmi stručně na závěr. Dnes do Caracasu se chystají i zástupci ropných společností. Co se pro ně mění?
17: Právě tahle ta parlamentem schválená dohoda, tím, že to je legální, tím, že je znatelná politická vůle na obou stranách, tak si tyto firmy, nejen Chevron, nejen další firmy, ale i z celého světa, tak si řekl, že je prostě teď lepší se do toho venezuelského trhu zapojit a pojistit si na trhu s venezuelskou ropou místo.
0: Tak tolik naše americká, tedy konkrétně washingtonská zpravodajka Jana Cíglerová. Díky a naslyšenou.
17: Pěkný den.
0: Jak jinak než absurdními rozhovory oslaví Pražský hrad v říjnu výročí 90 let od narození prvního českého prezidenta a dramatika Václava Havla. Festival Havel Alive návštěvníkům kromě debat, hudby a filmů nabídne i premiéru takzvané Vaňkovky s názvem Varování.
18: Asi nejtěžší je, že se mi těžko hledá ta míra, kdy nechci se přihřívat na cizím peří a zároveň nechci se jako zbavovat z odpovědnosti, že jsem to dopsal já, takže v tomhle trošku tak tápu.
19: Přiznává umělecký šéf Davidského divadla Jiří Havelka, který ztracenou Havlovu hru dopsal. Ta vznikala od ledna do května roku 1977, kdy byl dramatik ve vězení.
18: Najednou řízením osudu k vám přijde rukopis Václava Havla, kde už jsou formalizovaný, ukončený jako jasný dialogy, akorát nejsou prostě daný dohromady do jedné hotové Vaňkovky, která má začát tak prostředek a konec, ale hrozně moc toho materiálu tam je.
19: Premiéru v podobě scénického čtení s Ivanem Trojanem a Martinem Myšičkou uvidí první diváci 23. října.
18: Ten základní nápad je strašně dobrý, protože je o tom, že víceméně nějaký si pomyslný hrádeček za plot prostě přichází mladý nadějný estébák provést tedy výslech s Ferdinandem Vaňkem. A Ferdinand Vaněk je překvapen, protože vždycky za ním chodí jiný. A on se ptá na důvody, proč teďka přišel on a je to vlastně takový, je to otočený ne jako audience, kdy žádá sám ten, kdo má donášet na to, aby si to sepisoval ty, to, co má donášet sám ten, na koho má donášet. Tady ta absurdita je v tom, že se trošku předhání v tom, kdo je zkušenější, kdo očekává ty metody, které STB přinese a vlastně si vzájemně tak začnou radit v tom, jak by měl ten výslech pokračovat dál.
19: Festival nabídne i hudbu studentů HAMU nebo spolupráci s Design Blokem, doplňuje Veronika Wolf z Pražského hradu.
20: Co se týče diskuzí, co se týče promítání filmů, tak to vše bude zdarma.
21: Promyslet Havla.
20: První debatu budeme dělat ve spolupráci s Českým rozhlasem, kdy vlastně navazujeme na jejich podcastovou sérii Promyslet Havla. A vlastně jedna z těch debat bude, řekněme, jejich poslední, bude naše první. A my jsme ty debaty vymýšleli nebo připravovali společně s filozofkou Alicí Koubovou. A právě budeme se dívat na různá témata, která hýbají dnešní společností, kdy si zveme zajímavé hosty a těšíme se na jejich diskuzi.
19: Akce na Pražském hradě odstartuje 4. října v předvečer nedožitých 90. narozenin Václava Havla a potrvá až do 14. ledna. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: A v Metropoli ještě zůstaneme. Světlo, lasery a digitální umění propojí i letos známá i méně známá místa Prahy. 14. ročník Signál festivalu zavede v říjnu návštěvníky historicky poprvé také do Davids, a to třeba ke slepému rameni Vltavy v Troji.
22: Divák přijde přes takovou travnatou louku, která je tam u čistírny, a vlastně už z dálky uvidí takový světelný maják, který ale svítí takovým nezvyklým světlem, takovým ostrým laserovým paprskem, který míří do vody.
23: Říká programový manažer a kurátor Signál festivalu Daniel Burda.
22: A on, divák, vlastně vystoupí na takovou vyvýšeninu a vlastně uvidí ten laser ve vysoké výšce v 10-metrové věži, je vlastně namířený přímo dolů pod sebe a vlastně ty laserové paprsky se odráží od té vodní hladiny. A do toho ty laserové paprsky jsou vlastně vlastně animované, vytvářejí takové obrazce, není to jeden paprsek, je jich 10. A v kombinaci právě s tou vodou a s různou vodní párou, tak je ten laser právě různě intenzivní. A autorem je tchajvanský umělec Aka Chang.
23: Nová trasa v Dejvicích dovede návštěvníky Signal Festivalu až k univerzitnímu kampusu, kde bude mít svou speciální festivalovou zónu také České vysoké učení technické, pokračuje kancléřka ČVUT Romana Pikulová.
1: Bude se jednat konkrétně o 3 instalace. Jedna je elektronická formule eForce, druhá instalace je z katedry grafiky a designu. Jedná se o vizualizaci lidské mimiky, která se vlastně mění. A poslední, třetí instalace bude z fakulty architektury. Ta bude překvapením.
23: Celkem festival nabídne 21 instalací. Jedno z děl, které bude stát na Flemingově náměstí, teď tvoří i umělec Milan Zeiss.
2: To je taková 8-metrová krychle z barisolu. Barisol je speciální látka, která se dá vypnout v podstatě do zrcadla skoro. Takže jsou to takový velmi přesný tvarosloví, až jako geometricky přesný. Tak rychle má ze dvou stran takový jako konus, který je propadlej dovnitř a v tom propadlišti je obří 6-metrová kruhová projekce. A tam se bude odehrávat ten vizuální content. To je ještě stále v procesu. Teď vytvářím to finále, který bude trvat třeba 4 minuty. To bude krátká věc, která pojede ve smyčce.
23: Součástí festivalu budou i díla inspirovaná Václavem Havlem, třeba videomapping na Staroměstské radnici. Celý festival potrvá od 15. do 18. října. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
5: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus.
0: No a z dnešního středečního odpoledne už je to úplně vše. Za všechny, kdo je pro vás připravili, se od mikrofonu loučí Lucie Vopálenská.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Evropská unie by příští rok mohla zahájit s Českem řízení kvůli vysokému schodku. Němečtí vyšetřovatelé pravděpodobně identifikovali 2 podezřelé z útoku na letiště v Lipsku. Oba jsou napojeni na Rusko. Ostatky Jana Masaryka budou zkoumat soudní znalci. Vyšetřovatelé je z lánské hrobky exhumovali po skoro 80 letech. Tady jsou zprávy Plusu. Dobrý den vám přeje Ondřej Látal. Kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok by Evropská unie mohla s Českem zahájit řízení o nadměrném schodku. Upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Podle ní totiž ministerstvo financí v tiskové zprávě k návrhu rozpočtu manipuluje s čísly, když uvádí, že je schodek v poměru k hrubému domácímu produktu 2,8%. Podle předsedy rozpočtové rady Mojmíra Hampla je to ale 3,5%. Vláda konkrétně počítá s deficitem 389 miliard korun. Klíčové podle Hampla bude uznání obranných výdajů. To by mohlo Česku před unijním řízením o nadměrném schodku zachránit.
3: To je právě kouzlo té únikové doložky. Pokud tedy Evropská komise uzná všechny ty výdaje, které budeme deklarovat jako obrané a Česká republika nebude mít žádné další dodatečné výdaje, tak se tomu ještě příští rok tomu řízení o nadměrném deficitu můžeme vyhnout.
6: V případě řízení o nadměrném schodku dá Rada Evropské unie členskému státu doporučení, jak deficit snižovat. Reakci vlády zjišťujeme. Německým vyšetřovatelům se údajně podařilo zjistit totožnost pachatelů srpnového pokusu o útok na letišti v Lipsku. Informují o tom německá média. Rusko dál vinu odmítá a jeho ministerstvo zahraničí si dnes předvolalo zástupce německého velvyslance v Moskvě.
21: Týdeník Die Zeit napsal už včera, že spolkové státní zastupitelství se zaměřuje na 2 podezřelé. Deník Süddeutsche Zeitung a několik veřejnoprávních stanic dnes označilo jako jednoho Rusa s lotyšským pasem, kterého vyšetřovatelé spojují s ruskými tajnými službami, a jednoho Bělorusa s ruským pasem, jehož DNA se našla na místě činu na jednom z dronů i na vnitřní straně schránky s trhavinou. Rusko podíl na nezdařeném srpnovém útoku odmítá, jeho prezident Vladimir Putin včera označil důkazy za podvrh. Vyšetřovatelé jsou podle deníku Süddeutsche Zeitung skeptičtí, že se podaří podezřelé zadržet a soudit v Německu. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Vyšetřovatelé exhumovali ostatky Jana Masaryka. Zlánské rodinné hrobky je vyzvedli po téměř 80 letech. Zkoumat je teď budou soudní znalci. Zjistit by mohli příčinu smrti bývalého československého ministra zahraničí, kterou od roku 1948 nikdo neurčil. Na výsledky pitvy čekají i místní.
4: Já si myslím, že to nepřinese ty odpovědi.
7: Já od toho fakt nic moc neočekávám.
8: I tak vnímají exhumace Masarykových ostatků místní Zlán. Velká očekávání mají naopak historici, kteří se na příčině smrti dlouhodobě neshodují. Třeba Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů se přiklání k verzi sebevraždy. Podle něj se komunistům Masarykova smrt v roce 1948 nehodila.
9: Komunistům dělalo velmi dobře, když mohli říci, podívejte se, i Jan Masaryk s námi souhlasí a sedí ve vládě.
8: Mezi historiky se objevují i verze o vraždě nebo nešťastné náhodě. Znalecký posudek o příčinách úmrtí by podle soudních znalců mohl být zhruba do měsíce. Adéla Burešová, Český rozhlas.
6: Minister kultury Otto Klempíř za motoristy odvolal ředitele Ostravského industriálního muzea Museum Plus Pavla Lazara. Rezort má obavy o další průběh projektu nového muzea v areálu Dolních Vítkovic. Náklady na jeho vybudování přesahují 1,5 miliardy korun. Důvodem změny ve vedení je podle ministerstva taky personální situace. Organizaci v poslední době opustila řada klíčových pracovníků. Vedení Muzea Plus dočasně převezme generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goričková. V Benátkách začíná 83. ročník jednoho z nejstarších filmových festivalů na světě. Zlatého lva za celoživotní dílo převezme americký herec, režisér a producent George Clooney. Českou kinematografii bude na přehlídce zastupovat digitálně restaurovaný snímek Valerie a týden divů.
24: Snový film natočil režisér Jaromil Jireš v roce 1970. Příběh vypráví o 13-leté Valerii, která za jeden týden prožije řadu surrealistických událostí a poprvé se setkává s dospíváním a láskou.
25: To, co od tebe chci, je sladké.
24: Benátský festival uvede v premiéře také nové drama Společnost režiséra a herce Caseyho Afflecka. Mimo soutěž pak budou pořátelé promítat také dokument o britské skupině Oasis. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: od Karlova náměstí k Legerobě, předtím i Rašínovo nábřeží od Vyšehradu k Tančícímu domu. Na jižní spojce směrem od Černého mostu přetrvává zdržení od nájezdu z Vídeňské ulice přes Dobřížskou až k Mrázovce. Naberete 20 minut navíc. Na trase k Černému mostu už se provoz lehce uklidnil. Fronta od sjezdu do ulice v Korytech se sune do Štěrboholok od bočce na Dolní Počernice. A výjezd z Prahy ve směru na Dobříž, tedy silnice 4, tam se zastavuje už mezi sjezdy na Lipence. 15 až 20 minut se jede k omezení u Jíloviště. Dobře dojďte. Zítra bude oblačno, zpočátku místy až polojasno, místy taky přehánky, anebo déšť, teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. To byly zprávy a tady už je 20 minut Radiožurnálu.
1: Vláda chce zrušit navýšení podpory v prvních měsících nezaměstnanosti, které prosadil minulý kabinet a které platí od letošního ledna. Jaké to může mít dopady? Proč minulá vláda podporu navýšila? Má to efekty, které si od toho minulý kabinet sliboval? A nemotivuje současná úprava lidi, aby zůstali bez práce déle, než je nutné? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL, bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Dobrý den, vítejte v našem sněmovním studiu.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme po 15. hodině, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Vláda v pondělí schválila návrh na snížení podpory v nezaměstnanosti. V prvních dvou měsících má podpora klesnout z 80% výdělku na 65%, maximálně má činit 60% průměrné mzdy místo současných 80%, tedy když to přeložíme a přepočítáme do čísel, tak ten maximální limit má být 29 tisíc místo 38,5 tisíce korun měsíčně. Snížit se má také podpora při rekvalifikaci nebo pro rodiče malých dětí a ty, kteří v poslední době pečovali o blízké. Ministerstvo práce tím chce ušetřit asi 5 miliard korun ročně. Ten návrh fakticky ruší navýšení podpory, které jste prosadili vy v minulém volebním období a které platí od letošního ledna. Co bylo cílem toho navýšení? Co jste si od toho slibovali?
2: Tak já ten krok považuji za naprosto špatný a chybný a vlastně takový, jak bych řekl, tupý škrt. My jsme si o to slibovali to, co nám vlastně říkají jednak data naše z České republiky, ale také i všechny pozitivní zahraniční zkušenosti, které vlastně říkají, pokud člověk mění ať už dobrovolně nebo nedobrovolně práci, tak je dobré, když o tom systému ty první 2 až 3 měsíce podržíme, tak aby ten člověk nemusel brát tu první nabízenou práci, která často neodpovídá třeba možnostem toho výdělku toho člověka podle jeho znalostí, kompetencí, zkušeností. A my vlastně vidíme v číslech posledních 2 let, že když člověk mění práci s podporou rekvalifikace, tak jeho výdělek vzroste v tom dalším zaměstnání o 8 až 12%. To jsou tvrdá čísla. To znamená, ten člověk si pomůže jednak sám pro svou domácnost, ale i pro nás všechny tím, že máme vyšší odvody z jeho práce, to znamená daně, sociálně a zdravotní. A je to právě to klíčové, aby ten člověk měl čas ty 2, v případě, kdyby ten člověk byl 52 let věku plus, tak tam platí ty 3 měsíce, aby měl čas se opravdu na tom pracovním trhu dobře zorientovat a hledat adekvátní práci, kterou může dělat. Nikoli tu první, kterou musí vzít, protože by spadl do nějakých velkých ekonomických a sociálních problémů. Proto jsme tu reformu dělali.
1: Podle čeho jste to nastavovali? Proč je to právě 80% předešlého výdělku? Proč je to právě 80% průměrného platu maximálně? A proč na 2 měsíce, respektive u lidí nad 52 let na 3 měsíce?
2: My jsme se dívali na ty země, kde vlastně ten pracovní trh a takzvaná flexikurita, to znamená flexibilita a bezpečnost pro ty lidi, kde funguje nejlépe, ve kterých zemích. Velmi častým příkladem zmiňujeme Dánsko, kdy vlastně tam dokonce v těch prvních měsících je to 100% a když se rekvalifikujete, tak je to přes 100% vašeho předchozího výdělku. Aby právě ta chytrá země, chytrá ekonomika podpořila ty lidi v tom, že prostě si mají zvýšit tu svoji kompetenci pro to další zaměstnání. A těch 80% bylo maximum možného, co se mi tenkrát podařilo v koalici vyjednat a už tenkrát to nebylo jednoduché. Ale třeba kolegy z ODS i pana ministra financí jsem přesvědčil těmi daty, těmi podklady. Takže my jsme si vzali opravdu zkušenosti, které fungují, které ukazují, že to je ku prospěchu jak těch lidí, tak ale i té ekonomiky té země.
1: Ty změny jsou účinné od 1. ledna, to znamená 8 měsíců a 2 dny. Jsou už nějaká data, dá se už říci, jestli to funguje tak, jak jste si představovali?
2: Já ta data dneska jako člověk, který už není ve vládě, vlastně přímo nemám, ale určitě je budu po panu ministru Juchelkovi chtít, ať je předloží. Proč naopak dneska on a hnutí ANO, protože on osobně proto hlasoval, on to podporoval, Andrej Babiš proto hlasoval, podporoval to. Ministr Juchelka ještě v únoru tohoto roku říkal, že to byla dobrá reforma, že za ní stojí. A teď přichází tato zásadní radikální změna, kterou ještě potrhnu. ona

0: nejde proti lidem, kteří by opakovaně se třeba během roku několikrát vraceli na úřad práce a potřebovali tuto podporu v nezaměstnanosti. Ona jde proti lidem, kteří celý život poctivě pracuje, třeba dvakrát, třikrát v životě tu práci ztratí a potřebují to krátké období podržet a podpořit.
1: Váš nástupce, současný ministr Aleš Juchelka z hnutí ANO, v tiskové zprávě ministerstva tu změnu vysvětloval slovy, že v situaci, kdy je pracovní trh stabilizovaný, nepovažuje takto vysokou podporu za potřebnou. Není na tom něco, nejsme v situaci, kdy si firmy, nebo jsme si v situaci, kdy si firmy stěžují, že je těžké získat zaměstnance a není to v téhleté situaci zbytečný luxus?
0: Já musím říct, že pan ministr evidentně vůbec nezná detailní čísla, mě to mrzí, protože já ta čísla znám. A když se podíváte do detailu, tak máme obrovský problém se zaměstnaností lidí nad 50 let věku plus. Tam nám dlouhodobě roste jejich nezaměstnanost a jejich daleko těžší uplatnění na trhu práce. Tam právě potřebujeme podpořit, podržet a rekvalifikovat. A máme třeba i velký problém u lidí do 28 let. Ta data nám ukazují poslední rok, že nám roste nezaměstnanost především žen do 28 let, vysokoškolaček. To znamená, na tom pracovním trhu vidíme, jak už se začíná projevovat nástup AI. My budeme mít obrovský problém na pracovní trhu budoucnu. I když teďka někdo řekne, že je stabilní, tak pan ministr evidentně to neříká na základě znalosti detailu těch čísel. A běžte toto říct lidem, kteří jsou v regionech, kde už dneska je 7-8% nezaměstnanost. A tím to tam jde pan ministr a pan premiér vysvětlit. V mém Olomouckém kraji je celá řada obcí s rozšířenou působností na jejich území, už je dneska nezaměstnanost přes 7%. A vidíme trendově, že nám to začíná bohužel růst. Takže my potřebujeme na to reagovat. A druhá klíčová věc, která je potřeba k tomuto, aby fungovala, tak je právě podpora těch rekvalifikací a těch kurzů. A to bohužel taky neběží teďka.
1: K čemuž se určitě také chci dostat ještě v dnešních 20 minutách Radiožurnálu, ale když ještě zůstanu u vysvětlování pana ministra Juchelky, on v té tiskové zprávě ministerstva dodal, že smyslem podpory v nezaměstnanosti má být především pomoci lidem překlenout období, kdy jsou bez práce, nikoli vytvářet motivaci zůstávat na podpoře déle, než je nutné. Podobně se ostatně už před měsícem vyjádřil premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, když řekl, že ten současný model motivuje lidi využít ty dva, respektive tři měsíce a nehledat si práci co nejrychleji. Není na tom něco, není opravdu to současné nastavení takové, že se vlastně člověku vyplatí, když celé ty dva, respektive tři měsíce zůstane doma?
0: Myslím si, že kdybychom si tady vzali lidi, kteří opravdu procházejí obdobím ztráty zaměstnání, tak by s takovýmito výroky hrubě nesouhlasili ti lidé. Ale já chci poznamenat ještě jednu důležitou věc. My jsme před těmi dvěma roky zásadně zpřísnili ty podmínky podpory v nezaměstnanosti. Nárok dneska na ní má pouze ten, kdo za posledních 24 měsíců, minimálně 12 měsíců měl pojistnou dobu, tedy pracoval. To znamená, to není tak, jako bylo to dřív, že jste se mohl třikrát během roku vrátit na pracák a dostala jste tu podporu nezaměstnanosti. To jsme dávno omezili, ořezali. A zároveň ten jejich tupý škrt jde třeba i vůči rodičům nebo lidem, kteří o někoho dlouhé roky pečují. Vemte si, v minulosti to bylo tak, že jste třeba 10 let pečoval o manžela, ten už potom umřel a ten člověk si šel hledat práci, ta manželka. A nedostala prakticky žádnou podporu v nezaměstnanosti. Ona předtím pracovala. Ona pracovala za tento stát. Ona o někoho pečovala full time 24/7 a dostala tam úplnou almužnu, myslím, že to bylo 10% tenkrát. My jsme to výrazně posunuli, upravili, změnili a ten tupý škrt pana ministra Juchelky a premiéra Babiše jde i vůči těmto lidem, kteří opravdu dlouhé třeba roky o někoho pečovali. To vůbec nechápu.
1: Když se vrátím k tomu, čím jsme začali, to znamená ty první dva, respektive tři měsíce potom, kdy člověk přijde o práci a o podporu právě v téhleté době. Jak je to s tím nárokem? Vy jste říkal, že jste zpřísnili ten nárok. Opravdu nehrozí, že někdo bude vlastně, nebo že by využíval toho modelu, dva měsíce někde pracoval, potom dva měsíce byl na pracovním úřadě, hledal si práci a bral tu zvýšenou podporu, potom zase chvíli pracoval, zase bral tuhle tu podporu. To nehrozí v tom současném nastavení?
0: V tom současném nastavení platí to, co tady dlouhé roky předtím nebylo, teď to platí nově. Z posledních 24 měsíců musíte 12 měsíců odpracovat, pak jsou tam ještě detailnější podmínky, dokonce jsme vypli i takovéto sezónní, že někdo se na tu zimu vracel na ten pracovní úřad a bral tu podporu, to jsme také výrazně omezili. No a vlastně je tam i jako úprava, která se týká toho, že po těch dvou nebo třech měsících ta podpora potom se dále, tam je takové, je to rozděleno na třetiny, tak ta první třetina je ty první dva nebo tři měsíce, tam je to výrazně vyšší, pak ta druhá třetina zůstala stejná a tu poslední třetinu, tu jsme ještě výrazně zkrouhli dolů, tu podporu, tak aby jsme opravdu těm lidem řekli, není zájmem státu, abyste byli dlouho nezaměstnaní, ale ty první 2 nebo 3 měsíce vás výrazně podpoříme, abyste nepadali třeba do dávkového systému, aby nepadali lidi do exekucí. Protože část těch lidí, bohužel, pokud toto opravdu projde, já věřím, že nakonec to neprojde, bude třeba padat a budou z nich klienti sociální podpory. To taky není nezájmem státu.
1: Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL, bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Současný ministr Aleš Juchelka z Hnutí ANO argumentuje úsporou 4,5 až 5 miliard ročně. Vy jste už na začátku říkal, že to považujete za tupý škrt, ale když zůstaneme jenom u toho finančního efektu pro rozpočet příští rok, odpovídá to? Je to dobře propočítáno? Opravdu to může ušetřit 5 miliard?
0: Takhle, čistě technokraticky vzato ano, ale nemají do toho započítáno to, že část těch klientů nebo těchto lidí se stane klienty sociálního systému, budou brát dávky. To je první věc. Druhá věc, nemají tam započítáno ten efekt, který je prokazatelný, který my jsme dopočítávali, a to znamená, že pokud ten člověk se najde tu lépe placenou práci a jeho příjmy se zvýší o těch 8 až 12%, na což máme tvrdá data, tak tím pádem se to vrací i tomu státu v tom střednědobém horizontu, že ten člověk má logicky vyšší odvody i pro ten stát, daně, sociální a zdravotní. Takže v tomhle ohledu tam to započítáno není už tady tyto efekty. Takže my jsme měli dopočítáno to, že v tom středně dlouhodobém horizontu náklady na tuto reformu se této společnosti vrátí.
1: A v tom krátkodobém, v kontextu toho, kdy sledujeme debatu o rozpočtu na příští rok, kdy vy jako opozice kritizujete ten celkový schodek 389 miliard, není vlastně z tohoto pohledu dobře alespoň něco škrtnout a něco ušetřit?
0: No tak pokud máme hledat úspory, tak je za mě hledejme někde jinde, než zrovna v této oblasti, která dává prostě tu národohospodářskou logiku. Dobrý hospodář se nedívá na ten pohled státu, obce, kraje nebo své firmy účetním pohledem jednoho roku. Dobrý hospodář se na to dívá opravdu s výhledem, já teď něco investuji a vrací se mě to a za jakou návratností nebo nevrací. A mě vadí to, že tady máme brutální deficit 389 miliard korun, ve kterém se škrtá peníze na screeningové preventivní programy, na očkovací programy 5 let po covidu, na podporu například sportu vysokoškoláků. Na to se peníze brutálně škrtají, ale navyšuje se o čtvrtinu vnitřní rozpočet ministerstva financí, ministerstva zdravotnictví, na to, aby tam nějakým způsobem co měli jako peníze na rekonstrukci kanceláří, ale na to, kde se to týká lidí, kde se to týká lidí ve zranitelných skupinách, tak na to peníze nejsou.
1: Mimochodem, vy už jste včera tyhle věci a kritiku státního rozpočtu nebo toho návrhu pronášel v České televizi. Když se podíváte vyloženě na rozpočet toho rezortu, který jste ještě před rokem měl na starosti, to znamená Ministerstva práce a sociálních věcí, vidíte tam nějaký prostor pro úspory?
0: Já tam vidím prostor v úsporách, pokud jde o počet lidí, to znamená, já bych opravdu pokračoval v tom, co jsem začal, já jsem za 4 roky propustil 10% lidí, zhruba 2,5 tisíce lidí jsem propustil, ročně to vytváří úsporu 2 miliardy korun na tomto rezortu a v tom já bych rozhodně pokračoval díky využití nejenom digitalizace, ale dneska třeba umělé inteligence, kterou jsem schopen nasazovat do celé řady agent, které ten rezort dělá, ale zároveň musím říct, že mě v tom rozpočtu mrzí ještě hodně jedna věc. A to je zhruba 20% škrt právě na podporu rekvalifikací a kurzů. Protože když jsem říkal, že jsme dělali reformu podpory v nezaměstnanosti, tak to bylo spojeno s tím, že jsme dělali i masivní právě rekvalifikace a kurzy. Protože jestli něco obrovskou výzvou pro pracovní trh příštích let, tak právě nástup digitalizace. Nezaměstnanost se bude týkat příštích měsících a letech profesí a oborů, u kterých se nám to roky vůbec nezdálo. Administrativa, bankovnictví, pojišťovnictví, tam všude AI bude prostupovat a budou lidi přicházet o ty současné pozice. A proto je důležité vzdělávat, rekvalifikovat a dávat ten prostor lidem, aby pracovali na své vlastní vyšší dovednosti a kompetenci, aby si našli jinou práci nebo částečně práci v jiném oboru. A to vlastně tato vláda úplně ignoruje. Vůbec nevidí ty trendy a říká, tady ještě škrtneme další 20%.
1: Když už po druhé v dnešních 20 minutách Radiožurnálu mluvíte o rekvalifikacích, vy jste o tom psal i v minulých dnech v článku na platformě Medium, tam jste kritizoval současnou koalici kvůli tomu, že se právě omezili už v prvním pololetí letošního roku rekvalifikace, uvádíte tam statistiku, že meziročně letos klesl v prvním pololetí počet rekvalifikovaných o 84%. Co je důvodem?
0: Ty důvody jsou dva. jeden, ať jsem férový, tak my jsme za první pololetí loňského roku rekvalifikovali a kurzy prošlo zhruba 65 tisíc lidí. Za první pololetí tohoto roku je to 4,5 tisíce lidí. To je propastný rozdíl. Jeden z těch důvodů je, že nám skončilo financování z Národního plánu obnovy. Zhruba polovina těch, které jsem tady zmiňoval, z těch 65 tisíc, bylo rekvalifikováno díky penězům z Národního plánu obnovy. Druhá polovina ale už byly národní peníze. A my jsme jasně v loňském roce říkali, musíme končící Národní plán obnovy a jeho peníze nahradit národními finančními prostředky. A to se neděje. Ani v rozpočtu roku 2026 za této vlády, ani v návrhu rozpočtu na rok 2027. A to já považuji za jednu z velkých chyb, protože toto je forma investice. Podpora celoživotního vzdělávání je jedna z klíčových investic do lidí, do této společnosti, do naší ekonomiky.
1: Nepodcenili jste třeba vyjednávání, aby dál směrem na rekvalifikace bylo možné používat právě evropské peníze?
0: To už možné nebylo, Národní plán obnovy končil teď 31. srpna před dvěma dny, ale my jsme zároveň chystali, aby to bylo výrazně podpořeno z národních zdrojů. To, že se to vláda rozhodla škrtnout a slovy pana premiéra, on často říká, že to jsou ty peníze na chlebíčky, ale vůbec nechápe tu podstatu. Jo? Tak v tomhle ohledu já to považuji za velkou chybu současné vlády a zároveň, že to vlastně úplně zastavili. Oni, když se podíváte do praxe, tak dneska naprostá většina těch žádostí o rekvalifikaci jsou odmítány. To je prostě chyba.
1: Vy, kdybyste vládli teď, tak ty peníze byste tam měli?
0: Jednoznačně ano. Bohužel i v tom návrhu na příští rok ten pokles té takzvané aktivní politice zaměstnanosti je docela velký. Já ještě vysvětlím posluchačům jednu věc. To jsou peníze, které si každý z nás platíme každý měsíc v odvodu, který se jmenuje odvod na politiku nezaměstnanosti.
1: Já možná upřesním, za většinu z nás to platí zaměstnavatel, neplatíme si to sami.
0: Je to z naší práce, jo? A je to zhruba 35 miliard korun, které se ročně vyberou a které mají být právě vráceny do té investice na podporu, když ztratím práci, a na právě na tu takzvanou aktivní politiku zaměstnanosti, to jsou právě ty kurzy a to vzdělávání. Ta vláda to vezme, tyto peníze, které si vlastně takto v tom systému naakumulujeme my a za nás ti teda zaměstnavatelé, a rozfrcá je na úplně jiné výdaje. A to považuji za neférové.
1: Vy jste používali všechny tyhle ty peníze na politiku zaměstnanosti, na ty rekvalifikace a další věci?
0: Já poctivě říkám, všechny jsme je nepoužili, ale rozhodně jsme nedělali tak výrazné škrty a tak výrazné škrcení toho, kam ty peníze mají, aby se vracely těm lidem. To jsem deklaroval i na tom čísle, které jsem uváděl za to první pololetí letošního loňského roku.
1: Na druhé straně vám pomáhaly i ty evropské peníze. Když vezmeme opravdu jenom to, co se vybere, ještě dodám pro posluchače, ono je to 1,2% z hrubého příjmu každého z nás, tak právě jde na státní politiku zaměstnanosti. Tak
0: když bylo srovnáno čistě to, co jsme loni platili z těch národních zdrojů, tak to bylo přes 30 tisíc rekvalifikací zaplacených z tohoto pojistného. Versus letošních 4,5 tisíce rekvalifikací. To je, myslím si, že číslo, které vypovídá jasně a silně.
1: Bylo by fér třeba snížit tenhle ten odvod v téhle situaci?
0: Ne, za mě by to nebylo fér. Já bych ho zachoval ve stávající podobě, ani bych ho nesnížoval, ani nezvyšoval, ale vracel bych to opravdu tam, kde se to těm lidem vrátit má, protože to je opravdu jejich pojistné. To stát nemá zebrat a dát to na jiné účely.
1: Když se vrátím k tomu návrhu na změny podpory v nezaměstnanosti, tak jak je v pondělí schválila vláda, tak samozřejmě definitivně o nich bude rozhodovat parlament. Vy už jste před chvílí řekl, že doufáte, že ve sněmovně neprojde ten návrh. To je jenom přání, jenom doufání, nebo to máte podložené nějakým vyjednáváním s kolegy třeba i z vládních stran?
0: Za prvé, já za nás, za Lidovců, dám všechno pro to, aby to za prvé neprošlo. Případně budu navrhovat pozměňující návrhy, které minimálně budou chránit rodiče, kteří se vracejí po rodičovské, kteří se vracejí po období péče, kdy o někoho pečovali, ti tam rozhodně mají zůstat, to je opravdu jako neobhajitelné takový škrt. A zároveň také jsem zaznamenal to, že evidentně Alena Schillerová a ministr Juchelka to s nikým z té koalice nepředjednali, protože dneska se ozývají vůči tomu velmi tvrdě jejich partneři ze SPD, ozývají se i motoristé, tak já věřím, že jako nakonec dojde ještě k nějaké dohodě, že prostě tato změna a takové to smetení této reformy, kterou znovu říkám, poslanec Andrej Babiš v loňském roce ji podpořil, hlasoval pro ní.
1: Budete jednat se zástupci SPD a motoristů, budete se snažit lobovat u nich, aby byli proti?
0: Já se budu snažit určitě i s nimi mluvit, zvažuji, že o tom budu chtít jednat o tom i s panem ministrem Juchelkou, možná i s panem premiérem Babišem, protože teď odlížím od nějakého mého politického názoru. Já se na to dívám teď jako velmi tvrdě, pragmaticky a přes data. Je to prostě špatný krok.
1: Jste říkal, že uděláte všechno proti tomu, pod tím se třeba mohou skrývat i obstrukce?
0: Tak já jsem člověk, který obstrukce nikdy nedělal, nemám je v plánu dělat, vždycky jsem tady na půdě sněmovny přesvědčoval argumenty a fakty a hodlám v tom pokračovat. Samozřejmě oni mají většinu, pokud to budou chtít prosadit a jít takto proti běžným, normálním, pracujícím, slušným lidem, pak je to vizitka té vlády a toho, co lidem slibovali, to, co dělají.
1: V opozici jste proti tomu jednotní, protože vy jste říkal už v úvodu, že to jednání v minulé vládě nebylo úplně jednoduché, že to byl kompromis, že ne všichni hned od začátku to podporovali, tak v tuto chvíli v opozici jste v odporu proti té změně jednotní?
0: Tak jak jsem zaznamenal vyjádření i kolegů z opozice, tak jsem pochopil, že ano, že i oni s tím krokem té současné vlády nesouhlasí.
1: Vy jste se už několikrát, dvakrát nebo třikrát v tomhle rozhovoru zmínil o tom, že tu změnu, kterou jste prosadili vy, tehdy v parlamentu podpořili i poslanci Hnutí ANO, včetně Andreje Babiše, včetně Aleše Juchelky. Rozumíte tomu, proč změnili názor?
0: Ne, nerozumím tomu, popravdě. Všichni poslanci tenkrát na té hlasovací sjetině byli pro. Myslím si, že kolegové z SPD se tenkrát zdrželi. Proč se rozhodli takto otočit? Mě jako jediné vysvětlení, že prostě hledali nějakou položku, kde škrtnou peníze. A na ministerstvu financí to někdo Aleně Schillerové poradil a ta řekla Aleši Juchelkovi, Aleši, musíš tady škrtnout tuhle částku. Já proto žádné jiné racionální vysvětlení prostě nemám.
1: Ta změna má být účinná od 1. ledna. Dá se to stihnout?
0: Teoreticky dá.
1: A dá se to zablokovat s pomocí Senátu, s pomocí prezidenta? V tom termínu?
0: Teoreticky se to dá taky zablokovat.
1: Počítáte případně i s touhle variantou?
0: Může nastat, ale upřímně my to jsme schopni třeba odsunout o měsíc, o dva. Pokud ta vládní koalice se rozhodne to prosadit, tak to dotáhne. Jo. Ale znovu říkám, tady i odbory, zaměstnavatele a všichni odborníci se budete bavit a sledovat výstupy všech ekonomů, lidí, co rozumí pracovnímu trhu, Filip Pertold, Tomáš Ervin Dombrovský, všichni říkají, prostě to nedává logiku takovýto krok dělat. To je krok zpátky do poloviny 20. století.
1: Když říkáte, že proti jsou zaměstnavatele, opravdu všichni zaměstnavatele, nemůže naopak ta změna být pro některé zaměstnavatele výhodná v tom, že jim nebudou lidé tolik utíkat?
0: Ne, tady já jsem zaznamenal opravdu jako jednotný postoj, vlastně překvapivě jednotný postoj, jak zaměstnavatelů, tak i zástupců odboru. Prostě oni se shodují v této věci, protože oni u toho, když jsme tu reformu připravovali, oni u toho byli, oni viděli ta čísla, ta fakta, oni se shodli na tom, oni řekli, toto nám dává logiku pro náš pracovní trh i pro naše firmy.
1: Když se vrátíme k té podstatě, to znamená k tomu, na co odborníci dlouhodobě upozorňují, že český pracovní trh není flexibilní, že v tomto směru patříme k těm nejméně flexibilním pracovním trhům v celé Evropské unii. Co kromě toho, o čem mluvíme, by mohlo situaci změnit?
0: Kromě toho, aby lidé se nebáli změnit práci, tak si myslím, že tomu právě může velmi pomoci celoživotní vzdělávání. To není jenom o rekvalifikaci, ale to je o celém přístupu celé vzdělávací soustavy, aby středně odborné školy, vysoké školy dokázaly nejenom svým bývalým žákům, ale široké veřejnosti nabízet různé kurzy, certifikáty, aby ti lidé prostě měli o své vlastní vůli, nikoli jenom přání zaměstnavatele, chuť učit se nové dovednosti, reagovat na trendy, na vývoj a aby ti lidé vlastně byli schopni i ve 30, 40, 50 i 60 letech si posilovat prostě své dovednosti a buď to u svého zaměstnavatele si říct o lepší pozici, lépe zaplacenou, anebo případně díky tomu, že mají nové dovednosti a schopnosti, si klidně říct o to, že jdou tu svoji profesi změnit nebo jdou k jinému zaměstnavateli. U nás se ukazuje, že vlastně průměrná doba zaměstnání je zhruba jde kolem 10 let. Já nejsem příznivce nějaké fluktuace třikrát za rok měnit práci, ale je to vlastně nezdravě zavedený systém v tom, že když se podíváme na jiné ekonomiky, jiné pracovní trhy, tak tam, když ti lidé tu práci třeba se rozhodnou změnit po těch 3, 4 až 5 letech, tak mají rychlejší tempo růstu svých výdělků. Takže bavíme se o tom, že ta ekonomika má nějakou dynamiku, schopnost inovovat, mít kompetentní pracovní sílu, to všichni chceme, a zároveň se bavíme o tom, aby ti lidé měli schopnost rychleji zvyšovat své výdělky. A ty věci se musí spolu vlastně potkávat.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, předseda poslaneckého klubu lidovců, bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: Já děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Je 17:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO chce, aby nový vysokoškolský zákon platil od roku 2028. Řekl to po dnešním jednání s prezidentem Petrem Pavlem. Nový zákon by mohl změnit třeba volbu rektora, vybíral by ho nový orgán, takzvaná univerzitní rada. Změny by se týkaly i financování vysokých škol. Státy Evropské unie a NATO se nenechají zastrašit ruskými hybridními útoky ani odradit od další pomoci Ukrajině. Po společné schůzce v Bruselu to prohlásili předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a generální tajemník NATO Mark Rutte. Reagovali tak na srpnový dronový útok v Německu. Největší světové ekonomiky, kromě Číny, podpořily opatření proti nerovnováze ve světovém obchodě. Problém vidí hlavně v zemích, které vyrábějí příliš mnoho zboží a spoléhají na jeho prodej do zahraničí. Americký ministr financí Scott Bessent označil schodu za neuvěřitelnou. Česká národní banka varuje před finančními poradci, kteří zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti k propagaci vlastních služeb. Někteří nabízejí studentům své finanční produkty a sbírají jejich osobní údaje. Centrální banka přitom nevydává žádná osvědčení, která by poradce k pořádání přednášek opravňovala. Svaz knihkupců a nakladatelů představil členům návrh označování knih vytvořených s pomocí umělé inteligence. Kodex je teď v připomínkovém řízení hlavní vydavatelské organizace. Cílem je čtenáře informovat o využití AI. Tady jsou dopravní informace Českého rozhlasu Plus. Na D1 ve směru z Brna do Prahy za Ostrovačicemi počítejte s kolonou z kilometru 173. Osobním autem je to k Velké Býteši na kilometr 163,5 asi na 35 minut. Po požáru kamionu se stále projíždí pouze levým pruhem. Na D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Domašov čekejte první část kolony kamionů. Brzdí na kilometru 174. V levém pruhu zpomalují osobní auta za Kývalkou okolo kilometru 180. A výjezd z Prahy ve směru na Dobříš, tedy silnice 4, kvůli omezení u Jíloviště se brzdí před druhým sjezdem na Lipence, zdržení 10 až 15 minut. V Praze na magistrále směrem z Pankráce do Holešovic naberete půl hodiny po pojížděním v koloně z konce Nuselského mostu na Hlávkův, bude se ale rozjíždět, situace je lepší, hasiči z levého pruhu už odjeli, opět se jede oběma pruhy. V Dobříšské ulici před Mrázovkou směrem na Smíchov trvá hodně silný provoz. Vjezdy do tunelů stále regulují, nesouvislá kolona se sune už z jižní spojky od nájezdu z Vídeňské ulice. Radlická do centra je plná od ČSOB k Dobříšské, Patočkova do centra před tunely od Kajetánky. Směrem z centra trvá kolona od Kláštera k Vypichu. A v Blance z Břevnova do Troji se jede pomalej od sjezdu na Letnou k výjezdu do Nové Povltavské. V Troji taky trvá regulace vjezdu do Blanky, kolony jak v Holešovičkách, tak od Bulovky. Dobře dojďte. Zítra bude oblačno, zpočátku místy až polojasno, na severu se objeví místy, jinde jenom ojediněle déšť anebo přehánky, teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách většinou kolem 17. To byly zprávy a teď už repríza Osobnosti Plus.
4: Tahle vláda podle mě nemá žádnou zahraniční politiku. Má pouze domácí politiku, říká můj dnešní host. A ministr zahraničí tvrdí pravý opak. Českou diplomacii prý vrací k realismu, národnímu zájmu a výsledkům. Kdo má pravdu? A je pragmatismus cesta k většímu vlivu nebo k menšímu respektu? Diplomat a prezidentův poradce Michal Žantovský, dnešním hostem Osobnosti Plus. Vítám vás. Dobrý den.
5: Dobrý den, děkuju za pozvání.
4: A hezký den z Plusu přeje Barbora Techecí.
3: Osobnost Plus.
4: Tak ještě dřív, než se vrhneme na českou zahraniční politiku jako celek, tak musím začít tou aktualitou, totiž usvědčení Ruska z útoku v Lipsku. Ptám se, je to pro Česko zásadně zvýšené riziko a mělo by to znamenat změnu, jakoukoliv změnu přístupu k Rusům v Česku?
5: Německá vláda došla po vyšetřování k závěru, že za ty útoky je zodpovědné Rusko prostřednictvím nějakých agentů a to je samozřejmě velmi znepokojivá zpráva. O to znepokojivější, že k ní nedochází ve váku, ale že se v poslední době nějak množí ty rušivé momenty v Pobaltí, v Polsku, v Rumunsku byl podobný jaksi incident a tak dále. A když k tomu přidáme ruskou rétoriku, která jaksi neslábne ve svých výpadech vůči Západu, ale naopak někdy se zdá, že jakoby sílila, tak dohromady ten obraz je znepokojivý a nutí Evropu a severoatlantické společenství, aby se k němu zodpovědně postavilo.
4: Tak a co to je zodpovědně postavila, podle vás?
5: To znamená přijmout opatření, která dají Rusku jasně najevo, že jakýkoliv jaksi vojenský krok vůči Evropě, NATO, Evropské unii narazí na velmi tvrdý odpor a zároveň trestat ty původce takových provokací a ty, kdo jsou zodpovědní za pokračující agresi proti Ukrajině, která je pochopitelně u kořene celé té věci prostřednictvím mezinárodních sankcí, o což se Evropská unie snaží, teď se snaží o nové kolo sankcí a to všechno by mělo Rusku dát jaksi najevo, že ta dosavadní politika jeho nepřináší žádné pro něj dobré výsledky a že je třeba tu politiku změnit.
4: Ale obavíme, pane Žantovský, že sankce, reakce na nejrůznější hrozby a tak dále, dokonce i změna v tempu vyzbrojování Evropy, že to všechno už se dávno děje. Máte pocit, že zrovna tenhle případ, tím, jak je prostě bezprostřední v té Evropě, takže by se prostě na ten speciálně, že by se mělo reagovat něčím jakoby výjimečným?
5: Je to velmi jaksi silný impuls, ale je to impuls samozřejmě v první řadě pro posilování bezpečnosti, posilování ochrany strategické infrastruktury pro intenzivnější činnost zpravodajských služeb proti té ruské infiltraci a také pro diplomacii a politické působení navenek.
4: Jestliže ministr Macinka bude si zvát ruskou velvyslankyni k sobě, tak myslíte, že zrovna kroky tohoto typu něco změní?
5: Je to jeden ze standardních kroků v takové situaci. My pochopitelně nevíme, co ministr Macinka ruské velvyslankyni řekne, ale pokud to bude jaksi jasné varování proti tomu, aby takové kroky pokračovaly nebo aby se dokonce přenesly na české území. Máme v živé paměti samozřejmě útok ve Vrběticích před 15 lety skoro, tak je to krok správným směrem samozřejmě.
4: Myslíte si, že by se mělo sahnout na něco takového jako vízová politika směrem k Rusům?
5: Vízová politika směrem k Rusům je nejúčinnější, když se uplatňuje v rámci schengenského prostoru a Evropské unie a bylo by, myslím, záhodno, kdyby se členské země Evropské unie dohodli na omezení volného pohybu Rusů, zejména ruských diplomatů v schengenském prostoru, protože to pochopitelně přispívá i k ruské zpravodajské a dezinformační činnosti.
4: Nepřipadá vám absurdní, že tady tom problému o propustnosti Schengenu pro ruské diplomaty, kteří nezřídka nejsou diplomaty, ale zpravodajci, že tady to je tak propustné, že můžou vlastně i ruští zpravodajci celkem bez problému pochodovat po Schengenu.
5: To je obecný problém schengenské architektury a týká se i problému migrace. Aby schengenská architektura, to znamená volný pohyb uvnitř toho prostoru, fungovala tak, jak má, k tomu je třeba daleko důslednější a přísnější zajištění vnější hranice Evropské unie, aby do ní nemohli pronikat lidé s podobnými úmysly nebo s podobnými plány. V okamžiku, kdy k tomu dojde, tak pak ten pohyb uvnitř schengenského prostoru neznamená problém.
4: Michal Žantovský je dnešním hostem Osobnosti Plus, tak já jsem slíbila téma zahraniční, současné zahraniční politiky. Musím začít tou vaší citací, totiž tahle vláda podle mě nemá žádnou zahraniční politiku. Myslíte si to, protože to je váš letní výrok, myslíte si to pořád?
5: Ano, myslím si to, protože bohužel příliš často tato vláda, zejména ministr zahraničí, zaměňuje zahraniční politikou politiku s rétorikou zaměřenou dovnitř českého politického prostoru, to znamená s vnitřní politikou, a zaměňuje proklamace s tím, co by se opravdu mělo dělat. Je dobré říkat, jak to řekl ministr Macinka v projevu k velvyslancům nedávném v Černínském paláci, že Česká republika patří na západ. Jo? Ale je tomu také třeba, jak si přidat ty činy a někdy oběti, které to vyžaduje. Je dobré říkat, že základními zájmy České republiky je bezpečnost, prosperita a svoboda českých občanů, ale je to docela plané ujišťování, když máme takové problémy zajistit obranné výdaje na obranu ve výši 2% hrubého domácího produktu, což je cíl, který už je vlastně voda za mlejnem. Teď ten cíl je 3,5% do roku 2035 a v tomto ohledu, jak si nejeví vláda, jaksi žádné pevné odhodlání. Čili to je ten rozdíl mezi slovy a činy a zahraniční politika není o slovech, i když se to tak někdy zdá, ona je o činech.
4: Možná stojí za to připomenout, co vlastně ministr Macinka těm velvyslancům tady řekl, protože se to pokládá za jeho zásadní projev. Řekl, že naše zahraniční politika bude stát na třech základních principech: realismu, reciprocitě a diverzifikaci. A teď to rozklíčuju. Realismus znamená jednat s takovým světem, jaký je, ne s takovým, jaký bychom si jej přáli mít. Reciprocita znamená častěji se ptát, co tím získá Česká republika, co můžeme nabídnout a co za to očekáváme. A nakonec diverzifikace znamená, že rozumný stát nestaví svou bezpečnost ani prosperitu na jediné možnosti. Odhlédneme teď od toho, jak se liší případné činy od slov, a ptám se, co je na těchto principech špatně.
5: Vůbec nic, ale to je právě celý problém toho projevu. On je to dobře napsaný projev. Ministr Macinka má zřejmě dobrého speechwritera, ale ten projev používá triku, který, jak si všichni diplomaté a mnozí politici znají, že se vyvěsí papíroví tygři nebo papíroví draci a pak se na ně útočí a ničej se. Jo, jako říct, že diplomacie by měla být pragmatická disciplína, je jaksi docela legrační. Diplomacie je jedna z konzervativnějších oblastí lidské činnosti a pragmatismus je její jaksi první známkou. Říct, že jak to ministr Macinka v tom projevu učinil, ale nebyl první samozřejmě, že od teďka bychom měli věnovat pozornost ekonomické diplomacii jako něčemu, co nám opravdu přináší prospěch, no tak já tyhle porady a tyhle projevy slýchám od premiérů, ministrů zahraničí, prezidentů už 35 let a vždycky, když slyším, že by se měla Česká republika věnovat ekonomické diplomacii, tak se mi začíná dělat trochu špatně, jo? Protože vím, že ti lidé na těch ambasádách, ti velvyslanci, rozhodně ti schopnější, jak si většinu dne nedělají nic jiného, než ekonomickou diplomacii, že jak si bez toho bychom byli ještě v období plánovaného hospodářství. Já jsem osobně za 6 let, které jsem strávil v Izraeli jako velvyslanec, se obchodní výměna mezi Českou republikou a Izraelem zvýšila 6x. Jo? To není malé číslo. Sjednával jsem dohody o podpoře a ochraně investice Spojenými státy. Zasloužili jsme se o to, že v záhy po revoluci se Česká republika stala členem OECD, toho spolku nejvyspělejších ekonomicky zemí a tak dále a tak dále. Čili připomínat velvyslancům, že mají myslet na hospodářství, může jenom někdo, kdo nikdy netrávil jaksi v diplomacii delší čas.
4: Ale ten Macinkův tlak na výsledky v diplomatické sféře je jakoby opodstatněný nebo není?
5: To je sklenice poloplná, poloprázdná. Pochopitelně je vždycky možné a dokonce možná správné prostě říkat, že bychom měli dosáhnout ještě lepších výsledků, ale ty tramvaje, co jezdí v San Francisku nebo v Portlandu, ty trolejbusy, co jezdí v Daytonu v Ohio, ty tam nespadly z nebe. Ty jsou výsledkem několikaleté práce, včetně práce českého velvyslanectví a české diplomacie. Čili ty výsledky, ano, můžeme předvést, ale že bychom měli předvést nové výsledky, další výsledky, o tom se samozřejmě s ministrem Macinkou přijít nebudu.
4: Ministr mluví v tom projevu také mimo jiné o tom, že nepotřebuje od velvyslanců, aby se věnovali reportům o tom, co bylo, protože to si můžou lidi z ministerstva přečíst online, ale že se mají víc zabývat tím, co bude, odhadovat další vývoje, ukazovat na lidi, kteří budou mít vliv v budoucnu, nejspíš a tak dále. Tohle velvyslanci nedělali?
5: No to je zase diplomatická malá násobilka a nejenom, že to diplomaté dělají, ale píší měsíční, čtvrtletní, výroční zprávy právě, kde analyzují, jak se vyvíjí situace v té zemi, kam míří, kdo budou ty příští osobnosti v politice té země a kterým směrem se její zahraniční politika bude vyvíjet. Zase bez toho není možné diplomacii dělat. A že to je možné někdy dělat více? Ano. Mně se v tom projevu líbila jedna věc, že pan ministr Macinka vyzval velvyslance k větší odvaze k tomu, aby nečekali na instrukce z ústředí, ale odvážně jednali sami. To já považuji za správné, protože, jak už jsem říkal, velvyslanci, diplomaté jsou často konzervativní lidé a neradi jaksi takovouhle míru odvahy projevují. Otázka je, jak se bude ministr Macinka tvářit, až ji skutečně začnou projevovat.
4: Myslíte si, že ten fakt, že Černínský palác bere, a zvlášť to zdůrazňuje, bere ve velký potaz to, že dnešní svět se mění, že už to není ten svět, kdy jsme měli všichni stejné ideje, ale že je to svět, kde se musíme naučit vycházet i s těmi, se kterými se neshodneme v rámci toho nového uspořádání. Je to vlastně dobrý krok podle vás?
5: No zase konstatování, že svět se mění, je, jak by řekl bývalý prezident Klaus, triviální. No. Ano, svět
4: ne, ale víte to, pardon, že vám do toho vstupuju, ale nutno říct v tuhle chvíli, že to není to běžné, svět se vyvíjí, ale že svět se změnil tak prudce, že to ani analytici sami neočekávali. Rozumíte mi?
5: Ano, to je bezesporu pravda a ten proces té změny trvá, ten jaksi neskončil a je pravda, že dochází k základní, zásadní změně toho dosavadního světového řádu, který fungoval od, dejme tomu, konce studené války a že ten řád je teď v krizi, protože se objevili noví hráči, objevily se nové způsoby velmocenské politiky, v kterých, jak také ministr Macinka říká, jak si se víc projevuje ta mocenská politika než zásady nebo než hodnoty těch států. To je všechno pravda, ale to se děje ve světě periodicky a vždycky na konci toho období vzniká nějaký nový pozměněný mezinárodní řád, protože naprostá většina existujících zemí má zájem, aby takový řád, aby nějaká pravidla v chování mezi státy existovala. To platí už o Vestfálské smlouvy v roce 1648. To znamená, my musíme jako středně velká nebo menší země jaksi usilovat ne o jenom vzít na vědomí to, že ten současný řád už nefunguje, ale snažit se přispět k tomu, aby vznikl nějaký nový funkčnější řád a že v něm budou noví hráči, že v něm budou nové směry zahraniční politiky, o tom není sporu.
4: Jasně. Vy jste řekl, že celý svět vždycky toužil, nebo ten západní svět vždycky toužil po pravidlech. Teď je to ústup od pravidel. Jak to podle vašeho názoru může vlastně dopadnout na malou zemi, jakou jsme my. A má smysl v této etapě toho vývoje jako hledat jiné postupy, než jaké aplikuje zbytek západního světa?
5: Je to otázka národních zájmů a já nejsem ve velké při s ministrem Macinkou, když říká, že těmi národními zájmy jsou bezpečnost, prosperita a svoboda jaksi českých občanů, jo, ale z toho taky vyplývá, že taková země, která je ze 70 nebo 80% závislá na výměně mezinárodní obchodní, na exportu, na světovém obchodu, země, která je čistým, velkým vlastně exportérem, země, která je suchozemská, leží mezi většími sousedy, s některými z nich měla v minulosti velké problémy a tak dále, tak má základní národní zájem na tom, aby existovalo prostředí, v kterém budou platit pravidla, v které se taková země cítí bezpečně, v které může prosperovat svým exportem a v které může taky hájit svou svobodu. A to znamená, že máme i zájem na tom, jak si přátelit se zeměmi, které tu svobodu hájí. Nemáme zájem na tom, jak si spolupracovat se zeměmi, které doma i v zahraničí svobodu ničí. Jo? A v tom...
4: Tak jak v téhle souvislosti hodnotíte například jako další reset vztahu s Čínou, který má v plánu tato vláda?
5: No tak česká zahraniční politika má některé evergreeny, je to po třetí nebo po čtvrté, co jaksi činitelé v oblasti zahraniční politiky mluví o resetu vztahu s Čínou. Naposledy to ve velkém zkoušel prezident Zeman, včetně návštěv v Pekingu ve společnosti Krtečka a tak dále. Ta obrovská povodeň těch zakázek a těch investic se nekonala, nepřišla, nepřijde ani teď. Jo? Tím jsme si celkem jistý a je otázka na tom, a tady by se možná měl minister Macinka i více ohlížet na to, jak smýšlí třeba současná americká administrativa, jak si my nestojíme mít v ložnicích a v kuchyních a v autech Huawei. My nemůžeme příliš stát o to, aby jako jeden z největších výrobců automobilů v Evropě jsme byli zdecimováni importy laciných, dotovaných čínských aut a tak dále. Čili tím neříkám, že bychom neměli kupovat z Číny sojovou omáčku. Určitě je výborná.
4: Víte, vzpomínám si na to, jak host tohoto týdne, jeden z hostů, Hynek Mojníček, u mě ve studiu prohlásil, že je třeba prostě na Čínu se z České republiky dívat tak, jako se dívá většina západních zemí. Že ano, můžeme říkat, že máme jakoby jiné hodnoty a jiný pohled na to, co je svoboda a co není, ale jako obchodovat s ní chtějí všichni. Cítíte to stejně?
5: Ale my také s Čínou obchodujeme v míře, v které je to pro nás výhodné a vyhovující. Ty pokusy o nějaké ambicioznější projekty, nejenom z čínské strany, ale také z naší strany, se většinou nezdařily, většinou selhaly. Není nic v naší politice, v ústavě, v zákonech, co by nám zakazovalo obchodovat s Čínou, jo? Ale rozhodně já nevím o ničem, co by z toho dělalo nějaký prioritní cíl naší zahraniční politiky. Jo? A ona, ta zahraniční politika, ať si říká, kdo chce, co chce, se bez té hodnotové orientace úplně neobejde. Vy jste připomněla Hynka Kmoníčka, já si pamatuju, když propagoval a naše vztahy s Iránem a jezdil do Teheránu a podporovat českou účast na výstavbě iránské jaderné elektrárny Bušehr, což jsme nakonec museli zákonem v českém parlamentu zakázat. Kdybychom to byli udělali a kdyby ta elektrárna fungovala, tak ta otázka skutečně zní, v jaké situaci by byl svět a Irán a Česká republika dnes.
4: Diplomat a prezidentův poradce Michal Žantovský byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuju moc.
5: Já taky děkuju. Naschledanou.
4: Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachycí.
3: Interview Plus.
6: Arcibiskup pražský a primas český Stanislav Přibyl zdědil od svých předchůdců několik kostlivců ve skříni. Jedním z nich je hospodaření s majetkem. Prodávali nejvyšší církevní hodnostáři spravované nemovitosti pod cenou, využívali funkcí k vlastnímu obohacení, snažili se tomu kardinál Duka nebo arcibiskup Graubner zabránit. Zeptám se redaktora deníku N Prokopa Vodrážky, který se hospodařením církve zabývá.
3: Interview Plus Petra Viziny zítra po 11:30 na Plusu.
7: Radioservis představuje
3: Toulky první republikou.
7: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
8: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
3: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz. 18 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Němečtí vyšetřovatelé znají totožnost dvou útočníků z lipského letiště. Evropské státy jednají o společné reakci.
10: Pokud by tento útok uspěl, vedl by k obrovským škodám a možná i ke ztrátám na životech. To nebudeme tolerovat.
9: Znalci začnou zkoumat ostatky Jana Masaryka. Dnes je exhumovali na hřbitově v Lánech.
11: Nevím, zda se dostaneme z toho bludného kruhu, že dokážeme definitivně vysvětlit smrt Jana Masaryka.
9: Tenistka Plíšková hraje na US Open o postup do třetího kola. Na dálnici D1 před Býteší směrem na Prahu je kolona a počasí zítra bude zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déšť nebo přehánky a teploty až 27 stupňů. Je středa 2. září. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Německým vyšetřovatelům se údajně podařilo zjistit totožnost pachatelů srpnového pokusu o útok na letišti v Lipsku. Informují o tom německá média. Rusko dál vinu odmítá a jeho ministerstvo zahraničí si dnes předvolalo zástupce německého velvyslance v Moskvě.
12: Týdeník Die Zeit napsal už včera, že spolkové státní zastupitelství se zaměřuje na dva podezřelé. Deník Süddeutsche Zeitung a několik veřejnoprávních stanic dnes označilo jako jednoho Rusa s lotyšským pasem, kterého vyšetřovatelé spojují s ruskými tajnými službami, a jednoho Bělorusa s ruským pasem, jehož DNA se našla na místě činu na jednom z dronů i na vnitřní straně schránky s trhavinou. Rusko podíl na nezdařeném srpnovém útoku odmítá, jeho prezident Vladimir Putin včera označil důkazy za podvrh. Vyšetřovatelé jsou podle deníku Süddeutsche Zeitung skeptičtí, že se podaří podezřelé zadržet a soudit v Německu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
9: Státy Evropské unie a NATO se nenechají zastrašit ruskými hybridními útoky ani odradit od další pomoci Ukrajině. Po společné schůzce v Bruselu to prohlásili předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a generální tajemník NATO Mark Rutte.
13: Evropa musí podle šéfky unijní exekutivy zacházet s běžnou infrastrukturou jako s potenciálními cíly v první linii. Von der Leyenová zdůraznila, že Evropská unie připravuje další protiruské sankce a nepovolí, dokud bude Rusko zabíjet lidi na Ukrajině. Také Rutte prohlásil, že NATO v podpoře Kyjeva nepoleví. Ruský útok v Německu odsoudili také lídři Francie, Itálie či Dánska. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ho označil za vážný incident a Německu nabídl podporu a spolupráci. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
9: Vyšetřovatelé exhumovali ostatky Jana Masaryka. Z lánské rodinné hrobky je vyzvedli po téměř 80 letech. Zkoumat je teď budou soudní znalci. Chtějí zjistit příčinu smrti bývalého československého ministra zahraničí, kterou od roku 1948 nikdo neurčil.
14: Já si myslím, že to nepřinese ty odpovědi.
15: Já od toho fakt nic moc neočekávám.
16: I tak vnímají exhumace Masarykových ostatků místní Zlán. Velká očekávání mají naopak historici, kteří se na příčině smrti dlouhodobě neshodují. Třeba Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů se přiklání k verzi sebevraždy. Podle něj se komunistům Masarykova smrt v roce 1948 nehodila.
17: Komunistům dělalo velmi dobře, když mohli říci, podívejte se, i Jan Masaryk s námi souhlasí a sedí ve vládě.
16: Mezi historiky se objevují i verze o vraždě nebo nešťastné náhodě. Znalecký posudek o příčinách úmrtí by podle soudních znalců mohl být zhruba do měsíce. Zlán, Adéla Burešová, Radiožurnál.
9: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odvolal ředitele ostravského industriálního prostoru Muzeum Plus Pavla Lazara. Jako hlavní důvod uvádí obavy o pokračování projektu nového muzea v areálu Dolních Vítkovic. Náklady na jeho vybudování přesahují 1,5 miliardy korun.
18: Vedení organizace dočasně převezme šéfka Národního památkového ústavu Naděžda Goričková. Muzeum Plus má v areálu Dolních Vítkovic vybudovat nové industriální muzeum a využít pro něj dvě historické vysoké pece. Ministerstvo kultury ale tvrdí, že má obavy o další řádný průběh projektu. Poukazuje také na personální situaci. Organizaci v poslední době opustila řada klíčových pracovníků.
19: Je to rozhodnutí pana ministra. Rozhodnutí jsem samozřejmě akceptoval. Nemám co k tomu dodat.
18: Říká Pavel Lazar, který vedl Muzeum Plus od letošního ledna. Resort mu nabídl, že může v organizaci dál působit. O jeho dalším zařazení rozhodne nové vedení. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Izrael má plán na odsun Palestinců z pásma Gazy, čeká ale, až Spojené státy vymyslí, kam je odvést. Ministr obrany Izrael Katz to řekl izraelskému deníku Inet. Americký prezident Donald Trump minulý rok navrhl přesídlení Palestinců z pásma Gazy do arabských zemí, teď ale podle Katze zatím další kroky zastavil.
20: Vysídlení Palestinců je podle Katze jediným řešením konfliktu. Katz tvrdí, že o odchod stojí až 80% obyvatel pásma Gazy. Není ale jasné, o jaká data se toto tvrzení opírá. Podle amerického mírového plánu by se přitom naopak měla z pásma postupně stahovat izraelská armáda. To dnes ale znovu odmítl izraelský premiér Benjamin Netanyahu při návštěvě.

0: vydavatel generoval.
1: Máme tabulku, která jasně definuje podíl té činnosti AI na vzniku toho díla.
0: Dodává za představenstvo oborového svazu Monika Ovejsi.
1: Může se upravit i znění těch distributorských smluv, že ten nakladatel by měl prohlásit, jakým způsobem tamto AI bylo použitý.
0: Ke spolupráci na kodexu přizvali také slovenské knihkupectví Martinus, které právě po zjištění využití umělé inteligence při vzniku oblíbené knihy Šiškáči doplnilo do jejího popisu informaci o využití AI. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
2: Nad Hradec Králové se každou chvíli znese 51 horkovzdušných balónů. Začíná pětidenní mezinárodní festival Balonové nebe a z místa se hlásí reportérka Adéla Kavříková.
3: Na louce nedaleko centra města je všechno připravené ke startu a první balony už jsou ve vzduchu. Obaly těch zbývajících jsou naplněné horkým vzduchem a zastínily celé to prostranství, ze kterého hromadný odlet sleduje minimálně tisícovka lidí. Mezi účastníky fiesty jsou balonáři z 5 zemí Evropy, kromě Čechů taky ze Slovenska, Polska, Nizozemska a Švédska. Takzvané balonové nebe bude v Hradci pokračovat minimálně do soboty. Každý den uvidí lidé dva lety s tím, že ten ranní bude vždy soutěžní. Cílem závodu Fly-in bude se co nejvíce přiblížit hradecké dominantě Bílé věži na Velkém náměstí. Hlavní program organizátoři připravili na pátek a jeho součástí bude i noční přehlídka balonových hořáků. Adéla Kavříková, Radiožurnál.
4: Karolína Plíšková bojuje o postup do třetího kola tenisového US Open s Ruskou Schneiderovou. Zápas přímo na místě sleduje reportér David Prouza.
5: Karolína Plíšková prohrála první set s Ruskou Schneiderovou 1-6, v tom druhém ale vede 5-4, po přestávce půjde na podání ruská reprezentantka. Kromě Plíškové se dnes představí další čtyři Češi: Nikola Bartuňková, Jiří Lehečka, Karolína Muchová a Linda Nosková. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
4: Na hřišti brněnské zbrojovky začala dohrávka čtvrtého kola fotbalové šance ligy s Hradcem Králové. Je u toho reportér David Nekvinda.
6: Hraje se 9. minuta zápasu, gol zatím nepadl, zbrojovka Brno Hradec Králové, tedy 0-0 v základní sestavě domácích. Poprvé dva zkušení ex-slávisté Ševčík a taky Zmrhal. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
4: Za 2 hodiny odstartuje dohrávka utkání mezi fotbalisty Bohemians a Jablonce. V přímém přenosu ho nabídne Radiožurnál Sport. Radiožurnál bude mít reportážní vstupy.
7: Na dálnici D1 z Brna na Prahu za Ostrovačicemi ze 175. kilometru je kolona kamionů pravým pruhem. V levém je fronta od exitu 168-9 křížů na 20 minut před sjezd na Velkou Bíteš. Na 163. a pultem je po požáru kamionů průjezdný levý pruh. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště za sjezdem na Barrandov překáží na 16. kilometru porouchané auto v pravém pruhu, kolona od exitu 15 Slochkov na 10 minut. V Praze na vjezdu do Strahovského tunelu ze Smíchova nahoru na Břevno blokuje pravý pruh další nepojízdné vozidlo, regulují vjezd už do Mrázovky, kolona přední od Zlíchovského tunelu. A na výjezdu z Prahy silnicí 4 na Příbram kolona od poslední odbočky na Lipence do omezení u Jíloviště 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
9: Jak můžou evropští spojenci odpovědět na další eskalaci ruské hybridní války? Co od dnešní exhumace ostatku Jana Masaryka čeká badatelka, která se dlouhodobě věnuje smrti československého ministra zahraničí? A jak mají být podle chystaného kodexu vydavatelů označovány knihy sepsané s pomocí umělé inteligence? I o tom budeme mluvit. Německé úřady podle zdrojů tamních médií identifikovaly 2 podezřelé ze srpnového hybridního útoku na letišti v Lipsku. Šlo údajně o Rusa s lotyšským pasem s kontakty na ruskou tajnou službu a Bělorusa s ruským občanstvím. Není pravděpodobné, že se je podaří zadržet. Německá vláda v úterý obvinila Rusko ze zodpovědnosti za pokus o atentát na lipskském letišti, kde byl počátkem srpna objeven dron s výbušninou, ale zřejmě s vadnou rozbuškou. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen Jenová dnes uvedla, že ruští agenti disponovali materiálem vojenské kvality a po schůzce s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem dodala, že Unie přijme další protiruské sankce.
10: Musíme zintenzivnit naše úsilí. Musíme být připraveni reagovat na bezohledné jednání Ruska rychleji a účinněji.

0: Musíme k naší infrastruktuře přistupovat jako k možným cílům na frontové linii a odpovídajícím způsobem je chránit.
1: Německá vláda v reakci na srpnový incident uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a ruské kulturní centrum v Berlíně. Moskva obvinění odmítá a slibuje odvetné akce. Naším hostem je teď Jan Jireš, odborník na oblast obrany a bezpečnosti z Centra transatlantických vztahů při Cevro univerzitě v Praze. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pokud jde o osoby podezřelé z přípravy té srpnové akce, Rusa s lotyšským pasem a Bělorusa s ruským občanstvím, není možné, že tady v nějaké míře selhaly německé zpravodajské služby, pokud ti dva unikli jejich pozornosti?
2: To je samozřejmě těžko říct, kdo nemáme přístup k interním a utajeným informacím, co německé a evropské zpravodajské služby věděly nebo nevěděly, tak to těžko můžeme vyhodnotit. Samozřejmě platí, že v posledních letech Rusové využívají pro podobné hybridní útoky v Evropě velice specifický přístup, kdy často rekrutují lidi, kteří nemají žádnou předchozí vazbu na bezpečnostní složky Ruské federace. Jsou to často lidé, vlastně, kteří se nechají nalákat na nějakou a ani ne často příliš vysokou finanční odměnu. Zároveň to jsou lidé, kteří nemají za sebou žádné školení, neumí třeba ty výbušné prostředky řádně používat a výsledkem třeba často právě je to, že ten útok naštěstí selže, což byl i tentokrát případ v Tomlipsku. Takže odpověď je, že netušíme, co německé úřady a služby věděli nebo nevěděli, ale ten modus operandi ruských útoků proti Evropě v posledních letech vede spíše k tomu, že se jedná o lidi, kteří nemají žádný předchozí záznam a evropské zpravodajské služby je nemohly zachytit a monitorovat, protože prostě ti lidé se něčeho podobného nikdy předtím nedopustili.
1: A odpověděla podle vás německá vláda přiměřeně na ten srpnový incident nebo mohla sáhnout i k ostřejšímu arzenálu?
2: Tak myslím si, že pořád ještě jak německá vláda, tak evropské země ostatní mají k dispozici řadu nástrojů, kterými mohou přitvrdit. To znamená, to, co Němci teďka zveřejnili, tak chápu jako nějaký první krok nebo nějaké varování vůči Rusku tohoto typu, ale kdyby to nezafungovalo a ty útoky nebo pokusy o sabotáže dále probíhaly, tak německo i evropské země můžou přitvrdit. A pokud mám uvést nějaké příklady, tak samozřejmě diskutuje se to. To je tvrdší, výrazně tvrdší postup vůči té takzvané ruské stínové flotile, to znamená těm rezatým starým lodím plujícím pod různými označeními, které porušují sankce proti Rusku. To je jeden příklad. Další příklad by byl tvrdší postup vůči Rusům usídleným nebo žijícím na území Německé Evropské unie, kteří mají nějaké nebo měli nějaké vazby na ruské úřady a ruské bezpečnostní instituce, to znamená začít je ve větším množství a rychleji vyhošťovat. A samozřejmě další příklad, který se nabízí, je navýšit dále vojenskou podporu Ukrajině. To si myslím, že je věc, která je jednoznačně viditelná a zároveň by Rusku a jeho zájmům uškodila. A poslední věc, která mě napadá, řada evropských zpravodajských služeb v posledních letech se vytváří nebo buduje takzvané ofenzivní kybernetické schopnosti. To znamená schopnosti v kybernetickém prostoru nejenom se bránit proti útokům například Ruska nebo jiných nepřátelských aktérů, ale zaútočit, aktivně tedy způsobit v kybernetickém prostoru škodu tomu protivníkovi, v tomto případě Rusu. Takže tohle je škála možností a nástrojů, které Evropa si myslím má ještě k dispozici.
1: No, český ministr zahraničí Petr Macinka dnes uvedl, že vedení diplomacie ve spolupráci se zpravodajci připravuje návrh změny systému notifikací ruských diplomatů, protože to současný, cituji, vykazuje nedostatky. Tak tušíte, o jaké nedostatky by mohlo jít?
2: No tak předpokládám, že se jedná o to, že zdaleka ne všechny evropské země jsou ve sledování, monitorování a případném vyhošťování ruských diplomatů, kteří jsou spojeni nebo propojeni například s ruskými zpravodajskými službami tak důsledně, jako byla v posledních letech Česká republika. Samozřejmě je pravda, že některé jiné evropské země k tomu přistupují laxněji. A to je důležité zejména v kontextu schengenského prostoru. To znamená, my víme, že ruští diplomaté, kteří působí v jiných zemích schengenského prostoru, tak byť my, jako třeba Česká republika, si dáme velkou práci s tím, abychom ruské zpravodajce, kteří jsou kryti v České republice, spojenci nebo byli krytí jakožto diplomaté, tak abychom je odhalili a případně vyhostili, tak některé jiné evropské země to nedělají a v rámci šengenského prostoru tito ruští diplomaté nebo v závorce zpravodajští důstojníci mohou volně cestovat třeba z Vídně do Prahy a jak si provádět tu zpravodajskou činnost, která je nepřátelská vůči zájmům České republiky a Evropy.
1: Jak jsem říkala, Moskva to obvinění odmítá a slibuje odvetné akce, jak by v reálu mohly vypadat.
2: Tak my už nějakou dobu víme, několik měsíců už se to diskutuje i ve veřejném prostoru, že ruský režim hodlá nějakým způsobem eskalovat jak svoji válku na Ukrajině, tak svoje hybridní působení v Evropě. Samozřejmě nevíme, jakou to může mít podobu, nevíme, čeho se odváží, co jsou schopni udělat, ale je pravda, že samozřejmě mohou aktivovat nějaké svoje agenty a spolupracovníky, mohou zverbovat ještě víc lidí, těch takzvaných telegramových agentů, kteří prostě za drobnou úplatu jsou ochotni provádět nějaké sabotážní akce. Takže tohle to všechno mohou udělat zároveň, ale já to vnímám spíš ten ruský povyk a křik v reakci na to německé oznámení jako zaprvé teda přiznání viny za to, že to skutečně zatím stojí ruské zpravodajské služby a za druhé, že spíš než nějaká jednoznačná hmatatelná odveta, a prostě se omezí pouze na tento křik.
1: Jan Jireš, odborník na oblast obrany a bezpečnosti v Centru transatlantických vztahů při Cevro univerzitě. Děkuji, naslyšenou.
2: Těšilo mě, naschle.
1: Policejní odborníci dnes exhumovali ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech na Kladensku. Může to pomoci při objasňování okolností jeho úmrtí z března 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce. Podle oficiální dobové verze spáchal sebevraždu skokem z okna služebního bytu, policie ale prověřuje možnou vraždu. Ve vysílání je teď Václava Jandečková, publicistka, místopředsedkyně spolku Společnost pro výzkum zločinů komunismu a také autorka knihy Kauza Jan Masaryk, Nový pohled. Dobrý den.
3: Dobrý večer, máme posluchačům.
1: Ty pochybnosti nad smrtí Jana Masaryka trvají léta. Snahou vyšetřit, co se opravdu stalo, podporovala i praneteř Jana Masaryka Šarlota Kotíková. Proč podle vás došlo k té exhumaci až teď?
3: No, na to je jedna jednoznačná odpověď. My jsme paní Šarlotu Kotíkovou opakovaně žádali, jestli by nám mohla to svolení jako spolku dát, že jsme byli přesvědčeni, že ta verze nebo ta možnost exhumace je vlastně jediné možné řešení, jak se můžeme pravdy dobrat, ale paní Kotíková, ačkoliv do médií říkala, že vlastně chce to vyšetřování podporovat, tak vlastně ten souhlas nám nedala a tím tedy to vyšetřování skončilo v roce 2021.
1: A znamená to, že teď tedy ten souhlas dala?
3: Ne, teď pak to bylo tak, že my jsme tedy iniciovali nový podnět před 2 lety a požadovali jsme po policii, aby orgány činné v trestním řízení provedly tu exhumaci a pokud by ji nechtěli provést na základě těch důkazních materiálů, které jsme předložili, tak aby to svolení oni dali nám, že bychom za přítomnosti odborníků tuto exhumaci provedli na vlastní náklady.
1: Takže nakonec rozhodla o exhumaci policie.
3: Ano, protože my jsme měli podporu obce Lány nebo zprávy Pražského hradu, ale všude chtěli svolení paní Kotíkové, přestože si myslím, že nebylo potřeba, protože vlastně ta rodina tu hrobku nevlastní, nestará se o ní a neplatí poplatky. Prostě jsme si zjistili, že by to nebylo potřeba, ale
1: tak přece
3: samozřejmě slušnost
1: by
3: to
1: předek,
3: byla.
1: Ano. Odborníci určitě dělají CT obraz, 3D sken těla i rentgenové vyšetření ostatků. Takový je plán. Co by mohla ta exhumace podle vás pomoct vyjasnit? Jaké otázky?
3: No určitě bude důležité, pokud tam teda ty kosterní pozůstatky budou, tak bude důležité ověřit, že patří Janu Masarykovi, takže to bude první věc, že se vyloučí hypotéza například, že dožil někde v izraelském kibucu. Pak samozřejmě bude velká pozornost na ta místa, kde mohl mít možná zranění a to byla hlavně ta oblast malého mozku, kde měl mít dírku podivnou, na kterou upozornil jak doktor Teplý ve svém svědectví, které se dostalo do zahraničí na západ, anebo paní Topinková, která vypověděla jak pro generální prokuraturu o tom, anebo na kameru vlastně je videozáznam k tomu, takže což je přímé svědectví. A to byla dírka, která měla vlastně okolo, bylo tam ožehnutí a zaschlá krev, takže buď to mohlo být ze střelné rány, anebo třeba případně i z jateční pistole, která třeba mohla Jana Masaryka jenom omráčit nebo paralyzovat.
1: Vy upozorňujete i na údajnou ránu na hlavě. K této informaci jste došla jak?
3: No pozor, to není údajná rána.
1: Nebo rána na hlavě.
3: O tomhleto zranění na pravém spánku vlastně mluví přímo pitevní posudek profesora Hájka z roku 1948, z toho 10. března. Tam akorát ti vyšetřovatelé prostě ignorovali moje upozornění, že tam to zranění bylo. V podstatě i v Senátu, když jsme měli kulatý stůl, tak jsem o tom mluvila i před státním zástupcem tehdy, ale prostě nějak to vyšumělo. A vlastně ti badatelé, kteří při tom posledním vyšetřování dělali tu analýzu pádu, jestli si vzpomínáte,
1: ano.
3: Posluchači určitě ví, tak já jsem se vlastně s jedním z těch autorů sešla a upozorňovala jsem Martina Čermáka tehdy, že to mají špatně, protože tam nezahrnuli právě to zranění na pravém spánku a oni bohužel prostě tu analýzu nezměnili a neupozornili na to policii. Tam šlo o to, že jednak, jak to bylo v pitovním protokolu, ale zároveň tomu existují fotografie, které u nás byly přirozeně zakázané. To znamená, v Národním archivu se fotografie k tomuto zranění nenachází, protože samozřejmě tam se nachází jenom věci, které Státní bezpečnost chtěla pustit, ale snímky o tomto zranění kolují vlastně na západě a zároveň ho vyfotil třeba i Jaroslav Houf.
1: Takže teď bude díky exhumaci možné si udělat opravdu jasný obrázek. Nicméně to předchozí Přesně. vyšetřování smrti Jana Masaryka Úřadem pro vyšetřování zločinu komunismu skončilo v roce 2021 nejednoznačným výsledkem. Jaké nové poznatky se od té doby objevily? Kromě tedy to, že bude provedena pitva nebo že byla exhumace.
3: Nové poznatky, já jsem hlavně upozornila na to, že se vůbec nepracovalo s tím zraněním na hlavě, jo? Ani s tou tržnou ránou, protože tím pádem to, že vlastně ta tržná rána nebyla zahrnuta do toho výpočtu analýzy pádu, tak vlastně ten výpočet byl úplně mylný a vlastně bylo úplně vlastně neprávem se zahrnula do uvažování i tahle ta varianta nešťastné náhody anebo sebevraždy, protože prostě k tomu není žádný podklad. Ale mezi tím se mě podařilo další dokumenty získat mimo jiné i ve Francii právě k tomu zranění za tím uchem.
1: Ano.
3: Zároveň jsem kontaktovala rodinu doktora Teplého, nebo podařilo se mi objevit rodinu doktora Teplého.
1: Což byl patolog?
3: Ta rodina, prosím?
1: Což byl patolog, jenom připomínám.
3: To byl doktor, který prováděl ohledání těla Jana Masaryka, musel samozřejmě napsat zprávu, ale ta zpráva tehdy prostě vyhovovala ministerstvu vnitra, ale on sepsal potom svědectví, jak to ráno probíhalo a že prostě on sám nalezl dírku za uchem, což teda byl přesvědčen tehdy, že to byla střelná rána. Zároveň našel jinak zranění nebo pohmožděniny, odřeniny po celém těle a zároveň se mu nezdály ty nohy, respektive chodidla, že mohla být, upozornil na to, že mohla být rozbita i nějakým tupým, jako tupými údery, nějakým tvrdým předmětem.
1: A jako, i na to by mohla dát právě ta exhumace ostatku Jana Masaryka.
3: Přesně,
1: odpověď.
3: Přesně.
1: Mluvili jsme o tom s Václavou Jandečkovou, spisovatelkou, publicistkou, místopředsedkyní spolku Společnost pro výzkum zločinu komunismu. Děkuji vám, naslyšenou.
3: Také děkuji, hezký večer.
1: Umělá inteligence už umí nejen dělat obrázky, namlouvat audioknihy, ale už knihy taky píše. O podílu AI na vzniku nových knih se příliš nemluví a kolik publikací dokonce napsala sama AI, v podstatě není možné zjistit, ale objevují se příklady, které bijí do očí. Čeští nakladatelé proto připravují jednotné označování knih vytvořených s pomocí AI. Návrh kodexu je teď v připomenkovém řízení Svazu českých nakladatelů a knihkupců a jeho předseda Martin Vopienka je teď ve vysílání. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Tak někdo AI použije třeba jen na vytvoření obálky, rešerše a podobně, jiný nechá napsat celou knihu. Tak kde má být podle kodexu ta hranice, kdyby měla být pomoc AI přiznaná?
4: No, ono jde spíš o to, kdy budeme ten produkt vydávat za lidský výtvor. Hmm. A samozřejmě je to velice těžké určit. My jsme dnes o tom vedli debatu a chceme toto si dále analyzovat. Určitě za mě osobně, co se týče obsahu, tak ten jednoznačně by měl být tvořen člověkem, pokud chceme ten produkt deklarovat jako lidský výtvor, a stejně tak ilustrace a grafiku. Jiná věc je prostě nějaká výpomoc rešeršní, kde v podstatě dneska i bezděčně tu umělou inteligenci používáme, protože je prosáklá vlastně všemi vyhledávači a podobně a má tam i nějaký, řekněme, pozitivní uplatnění. Ale zároveň se opravdu, já už se začínám opravdu i osobně obávat takového toho výplachu, který může ta umělá inteligence přinést, pokud bychom včas nedokázali rozlišit ty produkty, protože samozřejmě umělá inteligence může vygenerovat za den nesčetně knih, nejenom jednu knihu, a to může být ten zásadní
1: devalvace
4: problém.
1: Knih nakonec.
4: Úplná devalvace, vlastně inflace myšlenek, všeho.
1: Kdo by měl tu knihu podle vás označit, že je vytvořená člověkem nebo AI? Kdo rozhodne o té případné značce?
4: Tak my musíme stanovit ten kodex, to znamená říct, co ještě je možné, do jaké míry ten instrument umělé inteligence si s ním pomáhat v rámci vlastně lidské tvůrčí činnosti a odkdy už by to byla činnost, která...
1: Ano, tomu rozumím, ale měl by to být tedy nakladatel?
4: Nakladatel, ano, nakladatel při vydání knihy. Já si myslím, že to dokonce bude v zájmu nakladatelů a proto věřím, že se to osvědčí, protože my samozřejmě nemůžeme nikomu nakázat v téhle chvíli. Je to naše iniciativa, není to nějaký zákon, není to legislativní proces, ale myslím si, že nakladatelé velice rádi toto využívat budou, protože věřím, že poptávka českých čtenářů stále je po skutečných tvůrčích dílech vytvořených člověkem a že nemají zájem být zahlceni těmi produkty.
1: No já se tam i proto, jestli vy jako nakladatelé máte ale tu možnost ověřit, že ta kniha je opravdu převážně napsaná člověkem, že si autor nepomáhal AI, pokud to on sám nepřizná a pokud to opravdu není opravdu hrubě špatná kvalita.
4: Tak většinou nakladatel je poměrně blízko tomu tvůrčímu procesu s autorem. S autorem se známe. V případě, že je to někdo nový, tak asi bychom si ho více prověřovali. Ten proces knihy opravdu nakladatel vidí zblízka, ale zároveň vám dávám zapravdu v tom, že pokud ta umělá inteligence dosáhne opravdu vysoké kvality a zároveň někteří autoři nebudou v tom dost poctiví, tak i tohle může být problém. Ale zřejmě to bude zase na deklaraci i toho autora a věřím, že najdeme i nástroje, zase možná i s pomocí umělé inteligence, jak odhalit to, že umělá inteligence se podílela na vzniku textu.
1: Jen krátce, a má většina českých nakladatelů shodu na tom, že by takové označení mělo existovat?
4: V této chvíli je to věc debaty, já nemůžu mluvit za většinu nakladatelů, protože jsme to řešili na představenstvu svazu českých knihkupců a nakladatelů a my pak dáme doporučení, kterým se budou ostatní řidit nebo nebudou, ale
1: říká Martin
4: věřím
1: Vopienka,
4: opravdu, že je to v zájmu našem.
1: Předseda svazu českých knihkupců a nakladatelů. Děkuji za váš čas, už jsou tady zprávy, naslyšenou.
4: Ano, děkuji, naschledanou.
5: Právě a Jana Gulda.
6: Evropská unie by příští rok mohla zahájit s Českem řízení kvůli vysokému schodku. Upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Ministerstvo financí podle ní manipuluje s čísly, když uvádí, že schodek je v poměru k HDP 2,8%. Národní rozpočtová rada tvrdí, že je to 3,5%. Klíčové podle ní bude uznání obranných výdajů. Vláda počítá s deficitem 389 miliard korun. Estonský parlament dnes zvolil ústavní právničku a ombudsmanku Ile Madiseovou prezidentkou této pobaltské země. Stane se druhou ženou, která bude vykonávat tuto převážně ceremoniální funkci. Informovali o tom agentury Reuters a DPA. 51letá Madiseová je od roku 2015 estonskou ombudsmankou. V čele země bude stát příštích 5 let, úřadu se ujme 12. října. Estonsko se tak stane 8. evropskou zemí, která má prezidentku. Epidemie eboly v Demokratické republice Kongo má už přes 3 000 potvrzených obětí, víc než 6 000 lidí je nakažených a ebole podlehne přibližně každý druhý pacient. Aktuální epidemie se šíří výrazně rychleji než v ostatních případech v minulosti. A ředitelství silnic a dálnic zahájilo poslední etapu opravy Gočárova okruhu v Hradci Králové. Silničáři teď pracují v rychlých jízdních pruzích. Téměř kilometr vozovky opravují kvůli trhlinám, hrbolům a vyjetým kolejím. Práce mají skončit 5. října. Tenistka Karolína Plíšková hraje na US Open s Ruskou Schneiderovou a je u toho David Prouza.
7: Karolína Plíšková právě teď prohrála tiebreak druhého setu s Janou Schneiderovou, konkrétně 4-7, první sadu ztratila poměrem 1-6 a na US Open končí. Kromě ní se dnes představí ještě 4 další čeští zástupci. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
6: Fotbalisti brněnské Zbrojovky hrají doma s Hradcem Králové. Dohrávku 4. kola fotbalové šance ligy sleduje David Nekvinda.
8: 33. minuta zápasu, i když oba týmy už měly slušné šance, Zbrojovka Brno, Hradec Králové 0-0. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
9: Překážky na D1 za Chocerady a Zručí. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna spozorněte za sjezdem na Chocerady na kilometru 31,5 blokuje stoupací pruh porouchané osobní auto. Na D1 ve směru z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou opatrně na kilometru 50,5 stojí tam v pravotočivé zatáčce nepojízdné vozidlo.
10: Kamionu ve stoupacím pruhu ještě není vůbec označené, tak do toho nikdo nepletí.
9: Na D1 za Brnem směr Praha za exitem Ostrovačice se teď rozjíždí kolona, kamiony v pravém pruhu se ještě řadí od 174. kilometru, jedou pomalu dál, kolem exitu 168, brzdí krátce i osobní auta v levém pruhu, ale zdržení už je jenom kratší, za odpočívkou 9 křížů už se jede plynule, protože před sjezdem na Velkou Bíteš po odpoledním požáru kamionu na kilometru 163,5 před 15:15 uvolnili k levému i pravý pruh, shořelý vrak je odtažený. Na D46 z Vyškova na Olomouc opatrně za Brodkem na 15. kilometru, došetřují tam nehodu vpravo na úzké krajnici. A na pražském okruhu zde jedna na letiště za sjezdem na Barandov na 16. kilometru v pravém pruhu čeká na odtah porouchané auto, kolona před ním odlohková, respektive chvílemi regulují vjezd už do Cholupického tunelu, vzniká před ním kratší fronta. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
11: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17.
11: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Další vývoj americko-iránské války, nečekaně vysoký deficit v návrhu státního rozpočtu, Trumpova obchodní válka s Kanadou na pozadí všelijakých domácích obtíží, extrémní přitažlivost datových center pro investory a také sport, migrace a pravice v Itálii. O tom bude řeč ve středečním vydání každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. No a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád, dobrý den.
11: Názory a argumenty.
12: Iránské revoluční gardy v pondělí zaútočily na americké základny v Jordánsku v odplatě za americké útoky na odpalovací zařízení iránských raket na ostrově Larák v Hormuzském průlivu. Jordánské ozbrojené síly údajně sestřelily 8 iránských raket. Jde právě o reakci na útoky ze strany USA, které už před týdnem po několika týdnech klidu podnikly útoky proti silám iránských revolučních gard, které totiž měly klást miny ohrožující plavbu v Hormuzském průlivu. No a ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Buď zdrav.
13: Dobrý den.
12: Jde tedy o zase eskalaci celého konfliktu, nebo jsou to jenom takové jednotlivé výkřiky, aby se tak řeklo?
13: Je to určitě částečná eskalace uvnitř takové, řekněme, podivné války, protože ta válka trvá, ale zároveň je to taková válka na půl plynu nebo na čtvrt plynu, protože ty velké střety, které jsme viděli třeba na začátku března, ty už jsou pryč a myslím si, že se ani nečeká, že by se obnovili. Američané dospěli k závěru, že není moc co vybojovat. Mají samozřejmě také na vědomí to, že jejich spojenci tlačí proti tomu, aby Američané znovu otevřeli válku s Íránem, protože ta válka dopadala na americké spojence v oblasti. To vidíme i teď v souvislosti s tím Jordánskem, i když v menší míře roli možná hraje i to, že ani Američané nemají dostatek střeliva, nemají munici do těch protiraketových systémů a podobně. Současně tu válku neukončují, protože oba ty státy v podstatě počítají s tím, že ještě mají nějaký důvod neuzavírat mír, pořád mají určitou šanci na to, nebo domnívají se, že mají šanci na to uspět v některých z těch svých cílech. Samozřejmě tou hlavní otázkou je, co bude s Hormuzem, s hormuzským průlivem, protože Iránci se domnívají, že mají šanci získat vlastně lepší výsledek, než byl před válkou, to znamená ovládat Hormuz a případně si dělit zisky s Ománem. Vysílají signály, že Omán na taková jednání přistoupil a že s tím souhlasí. Pak je tady samozřejmě velká otázka, co bude s režimem. Američané momentálně asi dali k ledu ten pokus ten režim zničit minimálně tou vojenskou cestou, takže to je, řekněme, v závorce. Momentálně vlastně oba ty státy, Irán i Spojené státy, tvrdí, že ovládají Hormuzský průliv, tam je současně obnovený provoz, jak Američané si vynucují provoz ve prospěch svých spojenců, to znamená některé lodě proplody třeba opakovaně tam a zpátky. Stejně tak ale Iránci povolují nebo říkají, že povolují proplouvání lodím svých spojenců, jako je Irák, takže ta situace je trochu nepřehledná. Američané se samozřejmě obávají toho, že by Iránci mohli za pomocí svých spojenců v Jemenu uzavřít Bab al-Mandab, to znamená ten další důležitý průliv na cestě k Suezskému průplavu. Takže ta situace je, jako řekněme, neustále na ostří nože. Momentálně tady se právě jako odehrávají ty podoby horké války, protože někdo asi tak před týdnem ostřeloval jeden tanker v té oblasti. Předpokládá se, že to byl Irán, který dával najevo, že má možnost Hormuz zablokovat. Američané na to odpověděli, zabili těch zhruba 11 lidí, jak říkají Iránci, a Iránci říkají, že se momentálně tady musí pomstít, respektive, že to je jejich právo odvety, potřebují si zachovat tvář. Otázka je, co bude dál. Z hlediska Iránu nemusí být tyhle útoky na spojence Američanů v oblasti úplně výhodné, protože vlastně ty státy se budou bát Iránu a budou možná tlačit na to, aby přece jenom Američané něco s Iránem dělali. Američané momentálně asi se spolehnou spíš na nějaký dlouhodobý tlak na iránský režim.
12: Říká Jan Fingran, díky mnohokrát.
13: Děkuji, nashledanou.
12: A tématem následujících dvou komentářů je, asi podle očekávání posluchačů, nadočekávaný deficit v návrhu státního rozpočtu na rok 2027, který v pondělí předložila kabinetu ministrů šéfová rezortu financí Alena Schillerová. Ve skutečně zarážející výši blížící se 400 miliard korun, čili jde o druhý nejvyšší schodek v historii samostatné republiky. Ačkoliv premiér Andrej Babiš ještě poměrně nedávno českou veřejnost ujišťoval, že schodek bude hluboko pod oněmi 400. Reakce jsou na tuto sumu dost bouřlivé a ozývají se i nesouhlasné projevy zevnitř vládní koalice. No ale jako první má slovo publicista Petr Holub.
14: Pokud je návrh rozpočtu na příští rok něčím unikátní, pak intenzitou kritických útoků, kterého stíhají ze strany opozice a médií. Je to finanční marazmus, brutálně nezodpovědná politika, prožírání, které zaplatíme všichni, rozpočet podle hesla po nás potopa, strkání hlavy do písku, jasná cesta k bankrotu a do dluhové republiky. Autoři rozpočtu museli zešílet, hráze populistického rozhazování se otevřely naplno. K těmto závěrům stačilo opozici a dotčeným komentátorům v zásadě jediné číslo, tedy schodek naplánovaný na 389 miliard korun. To je oproti letošním 310 miliardám skutečně mohutný nárůst a proto se takové oblibě těší superlativ, podle kterého jde o druhý nejvyšší schodek v dějinách země. Vládu je správné kritizovat kdykoliv a u rozpočtu to platí dvojnásob. Ovšem přece jenom, u rozpočtu by měla souhlasit čísla. Jasně, chtěl bych vymyslet šikovný titulek. Nemůžu tedy očistit výši schodku od vlivu inflace, protože v takovém případě by byl schodek až čtvrtý nejvyšší a to už není taková sláva. O populistických strategiích stran současné vlády by také šlo napsat lecos. Z globálního čísla o rozpočtovém deficitu plánovaném na rok 2027 však nelze automaticky učinit závěr, že se populismus projevil také v rozpočtu. Konkrétní kapitoly naznačují, že problém, přesněji problémy, leží jinde a mají také delší historii než 12 měsíců současné vlády Andreje Babiše. Ministerstvo financí v pondělí zveřejnilo, že se výdaje rozpočtu proti letošku zvýší o 150 miliard, tedy o částku, kterou mnozí experti předpokládali už předem. Z toho vyjde 40 miliard na navýšení důchodů a platu státních zaměstnanců, ovšem jaký to je populismus, když valorizace penzí pouze kopíruje očekávanou inflaci a státní zaměstnanci si polepší méně, než kdyby pracovali v soukromé sféře. Dalších 54 miliard navíc pohltí zvýšení výdajů na armádu podle požadavků Severoatlantické aliance a investice do dálnic. Pokud jde o populismus, pak musela být populistická i předchozí vláda, protože to byla právě ona, kdo určil armádu a dálnice za státní priority. O 23 miliard navíc Česko zaplatí kvůli závazkům vůči Evropské unii, včetně zvýšení odvodů za obnovitelné zdroje. Zbývají už dvě položky na úrovni 20 miliard, konkrétně valorizace příspěvku zdravotním pojišťovnám a navýšení úroků za státní dluh, v obou případech jde zhruba o 20 miliard. Tím už je zmíněných 150 miliard celkového růstu výdajů vyčerpáno. Ostatní kapitoly zůstávají na svém a jejich výdaje se v souhrnu nezvyšují ani o inflaci. Navýšení schodku nemělo alternativu, tvrdí ministryně financí Alena Schillerová, a do značné míry má pravdu, protože za nárůst výdajů mohou především závazky vůči mezinárodním institucím anebo v zákonech zakotvená valorizace. Alternativu lze přesto najít, když se u rozpočtových úvah rozšíří perspektiva. Zřejmě nejrozumnější by byl přístup, který by hledal úspory s větší razancí, než zatím projevili Babišovi ministři. Za pozornost stojí, že řada komentátorů doporučuje pravý opak, totiž zvyšování daní, a opatrně se k tomu přidávají i nevládní politici. Tento rozměr opoziční kritiky aspoň dává smysl. Až se vrátíme do vlády, pak bychom chtěli mít víc peněz v rozpočtu, ale nepopulárním zvýšením daní, ať se raději znemožní současná vláda.
12: No a po Petrovi Holoubovi se zastavíme u nesouhlasu s výší deficitu státního rozpočtu od jedné z vládních stran, tedy motoristů sobě. Se schodkem ostatně má problém i třetí koaliční subjekt SPD, ale kolega Petr Hartmann se věnuje v následujících minutách toliko motoristům, kteří totiž před volbami vehementně tvrdili, že budou premiéra ohledně deficitu brzdit. Čas k tomu ale víceméně propásli.
15: Ministryně financí odvádí dobrou práci a sestavila realistický rozpočet, pochválil Alenu Schillerovou Petr Macinka. Přitom chvíli předtím připustil, že navržený schodek ve výši 389 miliard korun je velmi vysoký a měl by se změnit. Podle předsedy motoristů sobě za to nemůže ona, ale přemrštěné požadavky některých ministrů. Pokud by jim ministryně financí nevyšla vstříc, mohl být deficit nižší. Na vládu z jejího úřadu putuje návrh, který počítá s druhým nejvyšším schodkem v historii České republiky. Kabinet má zhruba měsíc na to, aby ho případně změnil. Přesuny peněz mezi jednotlivými kapitolami nelze při projednávání vládou úplně vyloučit. Zároveň je málo pravděpodobné, že by plánované celkové příjmy a výdaje doznaly zásadních úprav a schodek razantně klesl. Alena Schillerová při představování návrhu rozpočtu prohlásila, že to neočekává. Z reakce Petra Macinky by se mohlo zdát, že by hlasování kabinetu o návrhu rozpočtu nemuselo být jednomyslné. V tom případě by premiér s ministryní financí riskovali, že rozpočet na příští rok neprojde v poslanecké sněmovně prvním čtením. Vláda k tomu potřebuje většinu hlasů. Bez motoristů sobě je nedá dohromady. Ti by tak teoreticky mohli splnit svůj slib, že pohlídají Babiše. Zároveň by mohli zapracovat na dodržení dalšího předvolebního hesla. To znělo země bez dluhů. Není reálné, že by se jich Česká republika zbavila během pár měsíců či let. Naopak je jisté, že dále budou narůstat. Jak rychle, to záleží na postoji vládní většiny. Ta se momentálně na zpomalení tempa zadlužování nechystá. Pokud ho motoristé sobě chtěli výrazněji přibrzdit, měli vzhledem k rozložení sil v poslanecké sněmovně slušný vyjednávací prostor. Například ke změně zákonů, které by omezily rozsah mandatorních výdajů. Ty tvoří drtivou většinu výdajů státního rozpočtu. Nejsou-li motoristé sobě příznivci zvyšování daní, nemají příliš jiných způsobů, jak se k přijatelnějšímu deficitu dopracovat. Motoristé sobě se však s výhradami vůči výši schodku ozvali až v momentu, kdy ministerstvo financí návrh rozpočtu poslalo vládě. Vzhledem k tomu, že podle slov Petra Macinky je návrh Aleny Schillerové postaven na reálných základech, nemá k jeho změně vládní většina důvod. Motoristé sobě tváří tvář deficitu ve výši 389 miliard korun se zároveň musí vypořádat se svými předvolebními sliby. Proto nemohou zmiňovanou částku ponechat bez komentáře, byť vidí, že ji nedokáží výrazně snížit. Vždyť voliče lákali na zodpovědnou rozpočtovou politiku a na postupné snižování dluhů. Pro letošní rok se jim to nepodařilo, pro ten příští budou velmi pravděpodobně stejně neúspěšní, ale pro rok 2028 už by to podle předsedy motoristů sobě mělo být jinak. Otázkou zůstává, nakolik jeho slova mohou brát voliči po dosavadních zkušenostech vážně.
16: To byl Petr Hartmann.
11: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: A následují pohledy do světa. Americký prezident se pustil do obchodní války s Kanadou ve chvíli všelijakých potíží, s nimiž Bílý dům žongluje. Jde o vyšší ceny pohonných hmot kvůli válce s Iránem a také rostoucí výnosy z dluhopisů, říká mimo jiné ve svém příspěvku Matěj Schneider, komentátor serveru Voxpod.
17: Když se Donaldu Trumpovi nedaří v jedné sféře, rád alespoň na pár týdnů uteče k jiné. A když se mu tak nedaří ukončit nepopulární a devastující válku s Iránem, odskočí si k válce jiné, obchodní. Jejím hlavním terčem je teď Kanada. Současná eskalace přichází poté, co nejvyšší soud na začátku roku zrušil Trumpova loňská cla, vyhlášená právně mimořádně širokým výkladem prezidentských pravomocí. Bílý dům pak začal hledat jiné, snad legálnější cestičky. V posledních týdnech vyjednával s kanadským premiérem Markem Carneym novou obchodní dohodu, jednání ale těsně před jedním z termínů ztroskotala. Kanada je v mnohem absurdním terčem Trumpova hněvu. Už během prvního funkčního období vyjednal novou obchodní dohodu s Mexikem a Kanadou. Jejíž dřívější podobu udělal jedním z hlavních terčů své první prezidentské kampaně. O nové verzi pak hrdě prohlašoval, že jde o nejlepší obchodní dohodu všech dob. O to je tragikomičtější, že ji teď sám cupuje. Už když Trump loni rozjížděl novou vlnu obchodních válek, bylo zřejmé, že jejich kanadská část bude mít tvrdý dopad. A to nejen na Kanadu. Přes severní hranici Spojených států proudí obrovské množství zboží. Automobilové komponenty jí mnohdy překračují i několikrát, než z nich vznikne hotový vůz. Cla na kanadské zboží se proto velmi negativně podepisují i na americkém, nejen kanadském autoprůmyslu. Například šéf jednoho z největších amerických odborových svazů United Auto Workers Sean Fain je přitom k Trumpově protekcionistické celní politice obecně relativně vstřícný. Fain argumentuje, že Kanada má silnou ochranu zaměstnanců i odbory, takže američtí autodělníci nepotřebují ochranu před neúměrně levnou konkurencí, jako v případě jiných zemí. Souzní s ním i vedení největšího kanadského odborového svazu Unifor, který varuje, že Trumpovo počínání čím dál víc komplikuje výrobu automobilů v Severní Americe. To je další tragikomický bod. Trump si odcel sliboval návrat výroby na americký kontinent. Současná vyjednávání se zasekla a kanadští politici vyhrožují vlastními odvetnými opatřeními. Další eskalace obchodní války má přijít s novým rokem, kdy Trump hrozí 50% cly na kanadská auta, nákladní vozy, automobilové kovové díly a ocel. Administrativa ji příznačně naplánovala až po nadcházejících volbách do kongresu. Obchodní válka ale i tak může hrát roli v rozhodování voličů. Republikánská senátorka Susan Collinsová, která obhajuje křeslo v Maine, tedy hned u kanadské hranice, se už vůči Trumpovým výpadům proti Kanadě raději vymezuje. Obchodní válka s Kanadou navíc přichází ve chvíli dalších ekonomických potíží, s nimiž Bílý dům žongluje. Vyšší ceny pohonných hmot kvůli válce s Íránem i časovaná bomba v podobě rostoucích výnosů amerických dluhopisů. To všechno leží na bedrech prezidenta, který se do Bílého domu vrátil díky slibům, že po Joe Bidenovi dá americkou ekonomiku do pořádku.
12: To byl Matěj Schneider. Co jsou datová centra, o tom má asi většina z nás aspoň nějakou mlhavou představu, ale už určitě většina z nás neví, že do nich míří vůbec největší investice současnosti. Dohromady by mělo jít o zcela astronomické 2 biliony dolarů. Proč tomu tak je? O tom už hovoří ve svém komentáři Tereza Zavadilová ze serveru Newstream.
16: Kdyby se na nějaký obor mělo vsadit jako na jistotu, byla by to datová centra. Dávno to nejsou nějaké serverovny v suterénu, ale fyzické továrny na výpočetní kapacitu a ukládání dat. Fungují jako specializovaná průmyslová infrastruktura, která se plánuje podle spotřeby elektřiny, a to až v gigawatech. A kdo tyto železobetonové krabice bez oken, jejichž velikost se počítá v násobcích fotbalových hřišť, nyní staví? Jsou to dva typy investorů. Jednak takzvaní hyperscaleři, tedy největší technologické firmy jako Microsoft, Amazon, Google či Meta. Ti si staví obří datacentra pro sebe. Pak to jsou komerční developeři a fondy, kteří v tomto odvětví vycítili dobrou příležitost. Staví haly a pronajímají je klidně na desítky let technologickým firmám. A je to pěkný biznis, protože výstavba jednoho gigawatového kampusu vyjde na desítky miliard dolarů. Z toho 3/4 ceny tvoří křemík a technologie, zbytek pozemky, výstavba a přípojky. Do datových center míří největší investice současnosti. Celkem to mají být neskutečné 2 biliony dolarů. Proč to tak je? Datacentra se staví pro umělou inteligenci a ta se stává novým základním průmyslem. Trénování nových modelů vyžaduje nepřetržitý masivní výpočetní výkon. AI nevzniká v cloudu abstraktně, ale v konkrétních serverových polích. Protože datacentra spotřebují ohromné množství energie a také vody, musí se stavět tam, kde je jejich levný a dostupný zdroj a ideálně chladné klima. Největší koncentrace center je v americké severní Virginii. Tudy odhadem protékají 2/3 globálního internetového provozu. Svou infrastrukturu si staví také Čína, ale centra rostou i v Evropě. Nejvíce na západě, ve Frankfurtu, Londýně, Dublinu, Paříži a Amsterdamu, respektive okolí těchto měst. Ze středoevropského regionu je lákadlem pro developery Polsko. Okolí Varšavy se stalo hlavním digitálním uzlem celého regionu, s plánovanou a běžící kapacitou přesahující 500 MW. Centra pro region tam vybudovali Microsoft a Google. V Česku se staví jenom datová centra lokálních hráčů typu České radiokomunikace či Seznam. A teď zda je to dobře nebo špatně. Z hlediska energetiky a ekologie okolí jsou datacentra velkou zátěží, protože se obvykle staví v klastrech. A pak ve zmíněné severní Virginii či v Irsku spotřebovávají klidně 1/4 veškeré elektřiny regionu. Navíc běžná domácnost má špičky ráno a večer a průmysl běží na směny. Zatímco AI datacentra odebírají maximální výkon nepřetržitě, což vytváří tlak na zdroje a přetěžuje transformátory v rozvodnách. Teď po horkém létě je aktuální další problém, a to zvyšování teploty kolem datacenter, klidně o 5 stupňů Celsia. Na druhou stranu zvláště optimisté upozorňují, že datacentra urychlují transformaci energetiky, tlačí na inovace, na renesanci jádra, včetně malých modulárních reaktorů i masivní rozvoj obnovitelných zdrojů. Na některých místech, zvláště v Evropě, která k tomu developery tlačí, se teplo z datových center používá na vytápění městských sídlišť. Jisté je, že poptávka po další výstavbě železobetonových krabic poroste. Podle poradenských firem se výkon strojnáčí trojnásobí už v roce 2030. Investice mířící do tohoto odvětví jsou obrovské a není se zas tak čemu divit. Z data center se stává nová geopolitická suverenita, výpočetní výkon a energetické kapacity brzy budou strategickou komoditou srovnatelnou s ropou či polovodiči. Kdo je nemá, bude závislý na jiných státech. A ve světě obchodních a jiných válek je každá závislost dost bolestivá.
12: To byla Tereza Zavadilová. No a na závěr ještě pohled do Itálie, kde se poměrně značné mezinárodní sportovní úspěchy stávají politikem v rétorice tamní pravice. A slovo má naše stálá korespondentka na Apeninské poloostrově, jak se říkává, nebo spíš říkávalo, Veronika Lefrancová.
18: Na nedávném evropském mistrovství v atletice se Itálie mimořádně vyznamenala. Italští atleti na něm získali 22 medailí, z čehož 10 zlatých. Svým výkonem tak Itálie předstihla všechny ostatní země, které se šampionátu účastnily. Mezi italskými atletkami, které stanuly na nejvyšším stupni vítězů, byla také Larisa Japikinová, mistryně Evropy ve skoku do dálky. Její vítězství, stejně jako úspěchy dalších italských atletů tmavé pleti, oživily na Apeninském poloostrově debatu o rase a o tom, co znamená být Italem. K této diskusi značně přispěl bývalý armádní generál Roberto Vannacci, který se v posledních letech stal jednou z nejvýznamnějších postav italské krajní pravice. Jeho strana Futuro Nazionale, neboli Národní budoucnost, dnes představuje jednu z nejradikálnějších sil italské politické scény a řadí se ještě dále napravo než bratři Itálie premiérky Giorgie Meloniové. Vannacci na sebe výrazně upozornil, když v roce 2023 publikoval svou knihu Svět na ruby, ve které vyjadřoval své kontroverzní názory na témata, jako jsou homosexualita, imigrace, feminismus nebo environmentalismus. V knize se objevily i komentáře o italské volejbalistce Paole Egonu, narozené v Itálii nigerijským rodičům. Podle Vannacciho tato sportovkyně sice má italské občanství, její fyzické rysy však údajně neodpovídají vzhledu většiny Italů. Jeho slova rozpoutala na sociálních sítích vlnu slovních útoků proti atletům černé pleti. Avšak poté, co se právě tito sportovci zasloužili o italský úspěch na mistrovství Evropy, si někteří komentátoři na sítích povšimli, že se Roberto Vannacci ve svých rasistických komentářích poněkud odmlčel. Naproti tomu Giorgia Meloniová blahopřála atletům, kteří podle ní stělesňují Itálii, která umí vyhrávat. Její nadšená reakce tak ostře kontrastovala s rasistickými postoji krajně pravicových politiků, jako je Vannacci, a zároveň zdůraznila rivalitu mezi oběma politiky. Vannacciho strana Národní budoucnost se vzhledem k bratřím Itálie vyznačuje ještě radikálnějšími pozicemi. Například doporučuje návrat k modelu společnosti, který nazývá středomořský patriarchát. Jeho cílem má být, cituji, vychovávat silné muže, muže schopné ovládat emoce a vášně a chránit ženy. Kromě toho Vannacciho politický program prosazuje ještě tvrdší postoj k migraci. Používá přitom pojem remigrace, který jde výrazně dál než běžná politika deportací nelegálních migrantů. Podle Vannacciho by se mohl týkat i migrantů s legálním pobytem a dokonce i jejich potomků. Podpora strany Národní budoucnost v posledních měsících roste a podle aktuálních průzkumů se pohybuje kolem 7%. Začíná tak představovat komplikaci pro Giorgiu Meloniovou, která bude v příštím roce usilovat o nové vítězství parlamentních volbách. Nová radikální pravice tak vytváří tlak na Meloniovou, aby v migrační otázce neztratila své voliče. I z toho důvodu dnes pozorujeme přitvrzení postojů její vlády vůči migraci. To se projevilo například nedávno, kdy Itálie v reakci na krizi v Ceutě dočasně zavedla kontroverzní kontroly na hranicích pro cestující ze Španělska. Debata, která začala komentáři o sportovcích, ve skutečnosti odkazuje k širší politické otázce. Kdo smí definovat, co znamená být Italem a která vize italské pravice dokáže v příštích volbách oslovit více voličů?
12: Veronika Lefrancová byla poslední autorkou středečních názorů a argumentů každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plusnu a za všechny autory a také redakční kolegy se ze studia loučí Ondřej Konrád.
5: 19 hodin.
19: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Nový vysokoškolský zákon by měl být účinný od roku 2028. V Benátkách začíná 83. ročník filmového festivalu. Karolína Plíšková dohrála na tenisovém US Open ve druhém kole. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště brzdí provoz porouchané auto u Lochkova. A počasí zítra bude zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déšť nebo přehánky a teploty až 27 stupňů.
19: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO chce, aby nový vysokoškolský zákon platil od roku 2028. Změnit by mohl například volbu rektora nebo financování vysokých škol. Plaga to řekl po dnešním jednání s prezidentem Petrem Pavlem.
20: Pan prezident ocenil, že postupujeme tou standardní metodou. To znamená, že jdeme přes věcný, široce diskutovaný návrh zákona až posléze, po té, co bude schválen, přistoupíme k tomu paragrafovému znění.
6: Prezidenta taky zajímaly pojistky, které mají zabránit nežádoucímu ovlivňování řízení univerzit. Kromě toho řešil s ministrem taky rozpočet. V současném návrhu rozpočtu na příští rok chybí rezortu školství asi 6 miliard korun. Letištní odbory dál zůstávají ve stávkové pohotovosti. Radiožurnálu to po dnešním jednání s vedením letiště řekla předsedkyně odborové organizace Vlasta Palová. Stávková pohotovost platí od 21. července. Důvodem je výběr nového vedení letiště. Ředitelem je od srpna podnikatel Radomír Lašák, který před 20 lety vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Odbory čeká na podzim kolektivní vyjednávání, na kterém by měly probrat dosavadní Lašákovy kroky. Kanadský premiér Mark Carney vyzval Spojené státy, aby začaly jednat o zmírnění vzájemného obchodního napětí. Kanada od příštího týdne zavede na americké zboží odvetná cla ve výši 15 až 50%.
21: Carney řekl, že jednání mohou pokračovat, až Washington přestane hrát hry a začne jednat vážně. Podle něj musí dohoda respektovat i kanadskou suverenitu, včetně francouzského jazyka a kultury Quebecu. Napětí přeživuje i Trumpovo přejmenování jezera Ontario na jezero Amerika a posměšný příspěvek ministra obrany Pita Hexeta o kanadských kadetech, který Carney označil za jednání pod úroveň jeho úřadu. 8. září mají začít platit kanadská cla na 700 amerických produktů jako odpověď na americká 50% cla. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: V Benátkách dnes začíná 83. ročník jednoho z nejstarších filmových festivalů na světě. Zlatého lva za celoživotní dílo převezme americký herec, režisér a producent George Clooney. Českou kinematografii bude na přehlídce zastupovat digitálně restaurovaný snímek Valerie a týden divů.
22: Snový film natočil režisér Jaromil Jireš v roce 1970. Příběh vypráví o 13-leté Valerii, která za jeden týden prožije řadu surrealistických událostí a poprvé se setkává s dospíváním a láskou.
23: To, co od tebe chci, je sladké.
22: Benátský festival uvede v premiéře také nové drama Společnost, režiséra a herce Caseyho Afflecka. Mimo soutěž pak budou pořadatelé promítat také dokument o britské skupině Oasis. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
24: Tenistka Karolína Plíšková končí na US Open ve druhém kole. Zápas s ruskou Schneiderovou prohrála ve dvou setech. Brněnská zbrojovka bojuje v dohrávce čtvrtého kola fotbalové šance ligy s Hradcem Králové. Sleduje to reportér David Nekvinda.
8: Hraje se 49. minuta zápasu a gól jsme zatím neviděli, takže zbrojovka Brno-Hradec Králové 0-0, ale hned po změně stran měl hostující Slončík obrovskou šanci dostat Hradec Králové do vedení, dostával přihrávku z pravé strany od Van Birena a svou přízemní střelou těsně minul tyč. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
24: Fotbalistky Liberce postupují do druhého předkola evropského poháru. V odvetném utkání úvodního předkola na domácím hřišti sice s hráčkami Sarajeva remizovali 1-1, postup si ale vybojovali díky jednogólovému náskoku z prvního zápasu, který odehráli minulý týden na hřišti soupeřek.
9: Překážky na D1 za sjezdem na Zruč, taky na Pražském okruhu u Lochkova. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou na kilometru 50,5 pozor v pravotočivé zatáčce. Vpravo ve stoupacím pruhu stojí porouchaný kamion a nákladní vozidla vybočují. D1 za Brnem na Prahu už je za Ostrovačicemi plynule průjezdná. Rozjeli se i zbytky kolon, které vznikaly celé odpoledne po požáru kamionu u Bíteše. Tam už je na kilometru 163,5 skoro hodinu všechno odklizené. Taky dálnicí D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov se jede bez delšího zdržení, jen kamiony se před omezením u D2 řadí v pravém pruhu od exitu 194 Vídeňská. Na dálnici D48 ve směru z Nového Jičína na Olomouc pozor kousek před sjezdem na Bělotín. Na druhém kilometru stojí na úzké krajnici, nepojízdná dodávka zasahuje do pravého pruhu. A na pražském okruhu z D1 směrem na letiště ještě chvílemi na Radotínském mostě regulují vjezd do Lochkovského tunelu. Za ním popojíždí kolona zhruba 10 minut k nájezdu od Barandova na 16. kilometru, tam zabírá pravý pruh porouchané osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
19: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra bude zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
19: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Tady je Matěj.

0: všechno, co jí stálo v cestě. Co se stalo v Nepálu a jak to teď na místě vypadá, poví náš zvláštní zpravodaj David Jakš. A na příčiny tragédie se zeptám Jana Kropáčka, fyzického geografa z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je středa, 2. září. Dobrý den, Davide. Vážíme si toho, že jste si udělal chvíli na Vinohradskou 12.
1: Já děkuji za pozvání a pojďme na to.
0: Kde teď aktuálně jste?
1: No tak já jsem se vrátil po nějakých 2,5 dnech zpátky do hlavního města, do Kátmandu. Byl jsem v tom nepálském okresu Nuwakot, konkrétně v městě Kalikasan. Nuwakot a Rasuwa, to jsou ty dva nejzasaženější okresy v centrální a severní části Nepálu. Tam vlastně zemřelo, nebo tam se pohřešuje nejvíc lidí, je tam nejvíc zničených měst a vesnic, také ty hydroelektrárny. Člověk sebou zpátky do Kátmandu samozřejmě přivezl spoustu natočeného materiálu, proto tam jel. Teď ho budu postupně zpracovávat, půjde do vysílání, ještě koordinuje s kolegy, jak to bude v těch dalších dnech, no a samozřejmě tam nahoře, tam za sebou necháváte něco, co je pro nás Středoevropany dost těžko představitelné.
0: Vy jste byl totiž opravdu přímo v těch místech, kudy se prohnaly ničivé povodně a ty obrázky z toho, co se stalo v Nepálu a na hranicích Nepálu a Tibetu, ty se dostaly do celého světa. Ta cesta tam a zpátky, ta nebyla úplně jednoduchá v této době, že?
1: No, klasik by řekl, že to byla epická cesta. Mě tak napadá to srovnání. Nahoru do hor, tam mě vzali sebou nepálští pracovníci humanitární organizace Člověk v tísni, mimochodem je naprosto neuvěřitelné, jaké nasazení oni předvádějí. Jenom ta cesta, ta poslední jediná přístupová cesta, po které se tam ještě dá dostat, pokud tedy neletíte vrtulníkem a tím skutečně novináři, alespoň ti čeští tedy nelétají, je velmi obtížné se do těch vrtulníků dostat, tak musíte absolvovat 100 kilometrů přes 3 horské hřbety. Ta cesta 100 kilometrů trvá 12 hodin, 12 hodin tam, 11 hodin zpátky. Já to odhaduju, že z 80% je to prostě kamenná vysokohorská cesta, plná bahna, velmi nestabilní podloží, navíc do toho prší, vrcholí monzunové deště, takže vlastně projíždíte přes vodopády. Musím říct, že to byla cesta nebezpečná a hlavně všichni po téhle té cestě míří tam a zpátky. Ta silnice v uvozovkách je široká 4 metry, musí se tam vejít 2 auta vedle sebe, což se samozřejmě nevejdou, takže se vyhýbáte. Nemůžou nahoru autobusy, cisterny palivy a tak dále, takže pouze auta do nějaké velikosti, nosnosti a tak dále, takže je to cesta, na kterou se opravdu nezapomíná.
0: Vy když jste teď v Kátmandu a povídáte si se mnou a srovnáte to s tím, co jste viděl v těch posledních dnech, to, jak vlna smetla domy, mosty, vodní elektrárny, prostě všechno těm lidem, kteří v těch místech žili, jak ty obrazy v hlavě srovnáváte, jaký obraz z hor vám uvízl nejvíc v paměti?
1: No tak já se přiznám, že mi uvízly takové dvě situace. Tou první byla chvilka, kdy poprvé vyjedete do toho údolí a vidíte, jak to říční koryto s odpuštěním je úplně vymydlené. Ten obrovský rozdíl mezi tou krásnou, zelenou, svěží přírodou Nepálu, teď je vlastně období dešťů, takže teď je Nepál nejzelenější. A v ostrém kontrastu s tím, vlastně tam, kam ta vlna dosáhla, tam, kam ta rozbouřená řeka vystoupala, tak tam převažuje barva taková cementově bílá, šedivá, je tam všechno zničené. Úplně stejnou barvu mají kameny, lidská obydlí, rozbitá auta a tak dále. Je to všechno, mě opravdu nenapadá jiné srovnání než pohřební. Pohřební šedivá, pohřební bílá. To je takový první moment. A ten druhý, to byla situace, kdy jsem dokončil rozhovor s jedním nepálským pracovníkem Člověka v tísni a najednou jsem se podíval před sebou a tam na patníku takový oprýskaný klasický nepálský patník silniční a tam ležel přívěsek takový hodně ušmudlaný z klíčky od zapalování. Já nevím, jestli ty klíčky byly do auta nebo do motorky, ale když jsem se potom otočil, tak jsem vlastně viděl, že takových 20 metrů pod námi je převržený školní autobus, takový ten klasický žlutý, plný bahna. Očividně ho ta řeka musela nějaký kus nést nebo ho přinesla. No a teď vás samozřejmě napadá, jestli to spolu souvisí, jestli ty klíčky byly od toho autobusu, jestli tam někomu vypadly, nebo je tam ta řeka nějakým způsobem zanesla. A nejde se zbavit toho, že pořád myslíte na to, jak ten autobus byl nebo nebyl naložený v tu chvíli, kdy dostal ten zásah. Byly tam děti, nebyly tam děti, kde jsou dneska, kde je ten řidič? A možná, že ty klíčky vůbec od toho autobusu samozřejmě nebyly, já nevím.
0: Kromě humanitárních pracovníků, záchranářů, v těch oblastech se pohybují i lidé, kteří nadále pátrají v těch troskách a bahně po přeživších příbuzných, právě třeba po osobních věcech, které skončily pod vodou. Kolik lidí tam teď je?
1: Ano,

0: Tak to je, i když pouze částečně. Ti lidé mají pořád z té řeky obrovský, ne respekt, ale strach, to je strach samozřejmě, bojí se k ní přiblížit. Na břehu je spousta rozházených věcí, šaty, hračky, boty, kusy nábytku, samozřejmě auta, motorky a tak dále, ale ti lidé moc do těch trosek nejdou, drží se dál od té řeky. To pátrání po těch zmizelých samozřejmě pokračuje, už méně v těch skalách a v těch příkrých kopcích kolem řeky, protože jak už uplynulo pár dnů od té katastrofy, tak samozřejmě ta naděje na to, že by někdo, kdo utekl do těch hor, mohl tam přežít nahoře a nebyl objeven, tak ta naděje prudce klesá. Nicméně ti lidé pátrají takovým svým vlastním, poměrně dost smutným způsobem. Potkal jsem hodně lidí, kteří jeli na vlastní pěst právě z hor dolů do Katmandu a neměli vůbec nic. Oni měli pouze pár peněz v kapse, v druhé ruce mobil. V tom mobilu měli fotku svého příbuzného nebo toho, koho hledali. A vlastně takhle vyzbrojení v uvozovkách jeli do Katmandu, jeli do nemocnic, do márnic a snažili se tam najít ty své příbuzné, ty své blízké a měli tu fotku, kdyby tedy byla potřeba nějaká identifikace. Tihle lidé vlastně vůbec neřešili, jestli budou mít peníze na cestu zpátky, kde budou v Katmandu spát, protože v Katmandu samozřejmě život běží normálně dál, tady jim nikdo nic zadarmo nedá. Takže to byl taky takový zajímavý způsob, v uvozovkách zajímavý, jak ti lidé pátrají.
1: Jak Nepálci o té vlně mluví? Nebo mluví vůbec o tom s vámi, co se odehrálo? Jsou sdílní?
0: Nepálci jsou velmi sdílní, velmi příjemní, otevření lidé. Já se přiznám, že po celá léta, co tady člověk nějak funguje v Asii, tak je považuji za jedny z nejpřátelštějších a nejpříjemnějších vůbec. Navzdory té obrovské bídě, která tady pořád panuje. Ano, oni o tom mluví a je zajímavé, že směrem k vládě, k tomu establishmentu, mají velmi smířlivý tón. Oni neviní vládu z toho, že by mohla za to, co se stalo, že tam jsou nějaké nedostatky třeba v tom vodním systému a tak dále. Jediné, co tedy trošku kritizují, trošku víc tedy, tak je ta velmi špatná úroveň dopravních cest a té dopravní infrastruktury. Oni říkají, že už dávno se stát měl vzorně starat o ty dvě, možná tři nejdůležitější silnice ve státě, z nich tedy ta jedna z nich je právě ta přerušená, úplně odříznutá od světa, proto je ta humanitární pomoc nahoru tak problematická a pomalá, že prostě to je něco, co je pro Nepál životně důležité. Dobré spojení s oběma sousedy, že to kdyby fungovalo, tak by všechno bylo daleko rychlejší.
1: Statistiky obětí ty vypadají bohužel den ode dne hůře. Stovky mrtvých, už přes 1000 mrtvých, tisíce pohřešovaných, ta čísla stále rostou. Objevila se teď taky informace, že se záchranáři snaží dostat k dělníkům v tunelech vodních elektráren, kteří tam uvízli, kde přesně, jak náročné ty záchranné práce, teda nejen v tunelech teď v Nepálu nebo na hranici Nepálu a Tibetu jsou.
0: Ty vodní tunely nahoře na těch vodních dílech, to je velká neznámá. To jsou vodní díla, jsou to hydroelektrárny na řece Trišulí. Je to celá kaskáda takových menších a středně velkých staveb, ale jsou to i vodní díla na okolních řekách, na přítocích a tak dále. Nepál si od nich hodně slibuje. Ten potenciál zdejších řek, ten je obrovský a pracovali na těch stavbách nejen místní dělníci a inženýři, ale také cizinci, hlavně Jihokorejci, byli tam Indové, Číňané, lidé z různých míst světa. No a bohužel většina těchto lidí prostě není. Zmizeli, nejsou, záchranné týmy věří, že by tedy paradoxně mohli najít úkryt ve vodních tunelech, ve vodních šachtách, které jsou součástí těchto hydroelektráren,
1: ano.
0: Ale jsou to zatím pouze otazníky. Těch lidí objevených v těch tunelech je zatím velmi málo a čas bohužel velmi rychle běží.
1: A ty záchranné práce navíc, a vy už jste to říkal, komplikuje teď to vrcholící období dešťů, monzunů, to znamená, Prší neustále?
0: Prší velmi často, prší každý den, odpoledne začne pršet a ten déšť trvá často do půlnoci a je to velmi silný monzunový déšť, takže ten úhrn srážek je obrovský, najednou vzniknou vodopády v té krajině, kde ještě před pár hodinami nebyly. Tím právě tímhletím terénem, kde se valí voda, tak putuje ta humanitární pomoc tam a zpátky. No a co si budeme povídat, takovéhle počasí nepřidá na psychice ani těm lidem. Vůbec ta psychika, v jakém jsou stavu ti lidé, mluvil jsem o tom před pár hodinami s jedním lékařem nepálským, tak on říkal hrozné věci, v jakém jsou ti lidé stavu.
1: Nepál požádal o pomoc i ze zahraničí, mimo jiné prosí o mrazáky kvůli velkému počtu zemřelých. Jak dlouho se bude ještě s následky bleskových povodní vypořádávat? Dá se to už teď odhadnout? Mluví o tom vládnoucí garnitura?
0: Budou to roky, budou to určitě roky. Vemte si jenom dát vlastně do pořádku tu hlavní silnici z Kátmandu na sever k čínské hranici. To jsou stavby, které jsou jednak velmi drahé. Také nějakou dobu trvá veškerá ta projektová příprava, je potřeba dát dostatek stavební techniky. To vůbec není samozřejmost tady v Nepálu. Často Nepálu pomáhají okolní země, Čína i Indie. Bude důležité také sehnat peníze nejenom z domácího rozpočtu, ale Nepál hodně spoléhá na mezinárodní pomoc. Nepálská vláda už řekla, že odhaduje, že bude potřeba minimálně částka 4 až 5 miliard amerických dolarů, a to je velmi skromný odhad. Navíc blíží se zima, v těchto zatažených oblastech sice není pravidlem, že by byl sníh, ale hodně se ochladí a to bude pro jakékoliv práce samozřejmě problém, bude nedostatek pracovních sil. Ten odhad, jak dlouho budou ty práce trvat, tak když jsem se ptal Nepálců, říkali 3 až 5 let.
1: Davide, díky, že jste tam, kde jste, a díky za všechny ty informace.
0: Děkuji a přeji všem pokud možno hezké dny.
1: Jak David říkal, přivezl sebou z hor spoustu natočeného materiálu, mimo jiné zachytil lidi stojící kousek od stále ještě rozvodněné řeky. Mluvil s lidmi z Člověka v tísni, které rozsah té katastrofy hodně šokoval.
2: Personally, also, I had never imagined like this level of flood or disaster would happen.
1: A vydal se třeba i přímo v Kátmandu mezi lidi, kteří tam dorazili z hor v naději, že své pohřešované blízké najdou v místních nemocnicích. David na místě zůstává, nadále bude odtamtud reportovat pro vysílání Českého rozhlasu a bude dál sledovat záchranné práce. K čemu konkrétně v Nepálu došlo, tak o to se detailně zajímá Jan Kropáček, fyzický geograf z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den, díky, že jste dorazil do Vinohradské 12.
3: Dobrý den.
1: Náš reportér na místě popsal následky velké vlny, která brala vše, co jí stálo v cestě. Vy už máte spočítané, vy jako myslím tím odborná veřejnost, jak velká masa vody, kamení, bahna se prohnala tím údolím?
3: No, na přesný výsledek si musíme počkat, ale teď jsou předběžné výsledky velice jako hrubé a ty mluví o 100 až 200 milionů kubických metrů.
1: Wow.
3: Ale já myslím, že to může být potom třeba 30 nebo 400, jo, to je velice hrubý.
1: A zároveň víte už přesné příčiny celé té tragédie, protože na začátku a vlastně i v těch posledních dnech jsme slýchali z veřejně dostupných zdrojů několik různých možností a verzí, tak o co šlo?
3: No, ono je potřeba rozlišovat vlastně příčinu, potom ten bezprostřední spouštěč a co se dělo, to je vlastně řetězec různých událostí, takže když se řekne bylo to, bylo to ono, tak ono to může být obojí, ale po sobě. A tady to byl řetězec událostí, na začátku byl víceméně řícení ledovce a části skalního masivu. To se potom přeměnilo postupně v, říká se tomu, blokovou skalní lavina a to přecházelo do debris flow, čili nějakého blokovou bahenního proudu a nakonec toho v tom údolí máte bleskou povodeň.
1: Jak velký ten ledovec byl, který se utrhl? A utrhl se jenom ten led, anebo se utrhla i ta skála nebo ty horniny pod ním?
3: Nějakou dobu se mělo za to, že se vlastně odlomila velká část ledovce. Já bych řekl, že to mohlo být třeba 20% ledovce, ta spodní části samozřejmě, a postupně se ukázalo, že to nebyl jenom ledovec, ale že tam byla velká část i horninového materiálu. A ono se dá mluvit v tomhle případě o anglický termíne rock ice avalanche. A česky se to nepřekládá většinou, ale je to víceméně nějaká lavina kameno ledová.
1: A 20% toho ledovce, to jsou stovky metrů, to jsou kilometry?
3: No, ono, mluvit o objemu je trošku obtížný, protože nevíme, do jaké hloubky vlastně jaká byla mocnost toho materiálu. To se zjistí až později s nějakým odečítáním dvou digitálních modelů terénu, jeden před, po, a ten po se musí pořídit. Vlastně se dělají nějaké stereoskopické záběry z vesmíru a vlastně vznikne digitální model. Ale než tady to nastane, tak můžeme odhadovat daleko líp vlastně plochu.
1: No právě na to toho, se tam za ty kubické metry, ale
3: no,
1: na tu plochu.
3: A já vám řeknu spíš ještě jenom šířku toho ledovce, no, protože to jsem si měřil sám.
1: Ano, tak vy
3: a je to asi 600 metrů. Je to 600 metrů, takže ten ledovec byl poměrně mohutný, ten objem mohl být opravdu velký, ten odhad těch 100 až 200 milionů kubických metrů. To si myslím, že se pojí k tomu iniciálnímu stádiu toho procesu. Jo? Potom se nabuluje
1: ten materiál. Potom se nabuluje ten materiál, tak tomu naprosto rozumím. Když říkáte, že jste si to měřil sám, tak vy tu oblast znáte. Vy jste tam i letos byl. Vy už jste letos věděl, jak moc nestabilní to může tam být?
3: Já jsem nebyl přímo v tom údolí. My jsme jenom projížděli s kolegy z expedicí Neuron z Tibetu do Nepálu. Čekli jsme tam v tom hraničním přechodu nějakou dobu a potom jsme jeli vlastně po silnici, která je dneska zničená. Její část vede vysoko nad údolím, tak tam jsme taky jeli a pak jsme vlastně dojeli až asi za 8 hodin do Katmandu dneska, nebo za 12. Dneska je to samozřejmě s těmi potíži na té cestě daleko delší příběh.
1: No já se na to ptám z toho důvodu, že třeba britský deník The Guardian píše, že čínští a nepálští experti řešili pravděpodobnost podobné katastrofy už před 3 měsíci. Tak jestli se to dalo očekávat, jestli se dlouhodobě vědělo, že ta oblast je z nějakého důvodu nestabilní, že třeba kvůli globálnímu oteplování hrozí, že ten a ten ledovec, ta je takovou rychlostí, že se třeba může skutečně odlomit a způsobit ten řetězec událostí, o kterém vy tady mluvíte.
3: Hmm. Tak pokud vím, tak pozornost nebyla zaměřena na tento ledovec. Jo? Byla zaměřena jako obecně na tu oblast. Ono se dá říct obecně, že s klimatickou změnou ledovce se destabilizují. Oni mají odvodnění jednak uvnitř ledu, na povrchu uvnitř a na bázi, a to odvodnění na bázi je vlastně takový jako promazání toho skluzu, který potom může nastat po tom odlomení. Jo? Takže obecně se to třeba dá spojit s klimatickou změnou. V tom jednotlivém případě je to trošku zrádné, těžko vám někdo řekne, co by se přesně dělo, kdyby klimatická změna nebyla. Nemáme tam žádné měřící přístroje přímo v tom ledovci, takže pro tu jednotlivost je to těžký říct, jestli ano nebo ne. Já bych nikdy neřekl kategoricky, že to není spojený s klimatickou změnou, ale zároveň ani nemám důkazy, abych to mohl říct, že to je.
1: Ta blesková povodeň, o které jsme se zmiňovali a která se prohnala celým tím údolím, ta teda byla způsobena i tím, že se vlastně protrhly ty přehrady, které tam v tom místě byly, nebo ne?
3: Po cestě byly ty přehrady, já mám pocit, že nebyly objemem obrovské, ale samozřejmě, že to přispělo zase k vlastně zvětšení objemu té povodňové vlny.
1: Mohlo to mít podcenění té situace možná ze stran těch místních úřadů, kteří tam něco takového vybudovali?
3: Ano, těžko říct, jestli příprava na tak velkou událost jako je realistická, jestli s takovými věcmi se i v budoucnu bude počítat. Já si myslím, že by se mělo, ale vidíme všude v Himalaji, že se staví přehrady vlastně na všech těch vyšších částech toků, protože tam je samozřejmě nejvyšší ten spád a ten výkon se tím pádem samozřejmě výrazně zvyšuje. Ale samozřejmě, že to je risk. Je to risk a ten risk se občas promění v takovou katastrofu. Zjistilo se, že ten výpadek těch hydroelektrických no, jich tam bylo několik, dokonce snad 9, že znamená vlastně výpadek 10% výkonu všech elektráren v Nepálu, takže je to docela zásadní věc.
1: O víkendu teď vzniklo v oblasti už druhé hrazené jezero, které teda opět hrozí přetečením a následně potenciálními záplavami. Co znamená hrazené jezero a proč už je druhé?
3: Takhle, při té události vlastně se dostane do údolí obrovské množství materiálu. Část se ho dostane dál tím údolím, samozřejmě tou obrovskou rychlostí, ale část se uloží na místě. Zvlášť ta část, která jakoby míří do protitoku toho údolí, do kterého se ten materiál dostává. A tady ta část materiálu vlastně zablokuje to údolí a vznikne tam postupně jezero. To je obvyklý vlastně průběh těchto událostí. To se například stalo i při události před několika lety v indickém Himaláji. Ale ten objem vody, který se tam zadržel, nebyl dramatický.
1: To znamená, že další velké povodně teďka nehrozí podle vás?
3: Já bych se neobával povodně z těch jezer. Mohlo by se stát, že budou nějaký menší další vlastně ještě odlomy třeba toho ledovce nebo toho skalního masivu. To se může stát, ale já bych jako odhadl, že tady to už se nebude opakovat v tomhle rozsahu rozhodně.
1: To, že ta řeka, která se tak zásadně rozvodnila, teď mění směr svého toku. To je běžné po podobných událostech? Dočetl jsem se o tom na několika různých serverech a zajímalo mě, jak to funguje. Že ta klikatice prostě je trochu jiná? Teče jinudy v tom údolí?
3: No, tam, kde to údolí je uzavřené, jako velice úzké v tom horním toku, tam si myslím, že to moc jako není znát. Jako ten materiál, který se přemístuje s tou povodní, tak někde se usadí, jinde naopak eroduje, takže k určitým změnám tam došlo. Trošku jiný obrázek je na tom nižším toku, kde se ta řeka rozlévá trošku do šíře, tak tam dochází k nějakým, tam, kde se toho materiálu hodně akumuluje, tak tomu se ta řeka potom vyhne třeba. Ale zase to jsou spíš lokální věci, není to nic dramatického. Z toho, co jsem viděl na družicovém snímku, tak bych neřekl, že to byla nějaká výrazná změna.
1: Ale ta krajina se změní, ten ráz té krajiny bude úplně jiný, ne?
3: Potom, tak krajina se určitě mění.
1: Údolím se prohnalo to, co se tím prohnalo.
3: Jo, ta akumulace materiálu je tam obrovská, to koryto bude mít jiný charakter, samozřejmě ten materiál nebude možné odstranit nějak technicky, ten materiál se bude postupně přemysťovat, ta řeka se s tím nějak poradí, jo. To zanešené koryto je trošku nebezpečnější, že se snáš vlastně vylije, jo, při menší povodně se může zase rozlívat. Ale myslím, že tady to je i trošku cesta k návratu toho toku do přírodního stavu. Já úplně si nejsem jistý, jestli byl hodně regulovaný, já jsem se na to pořádně podrobně ještě nedíval, ale tady ty povodně jsou vlastně nějakým způsobem je zase šance pro tu řeku mít nějaký přirozený tok a to spoutávání toho toku třeba těmi přehradami vlastně v těch vysokých horách je trochu krátkozraký a ta řeka ukázala svou sílu. A nějak se dá říct, že je to takový varování, že v určitých místech by se ty hydroprojekty neměly stavět tolik a ne tak vysoko v těch horských údolích, tam, kam ty povodně můžou dorazit v průběhu minut. Tam si myslím, že to je prostě příliš riskantní.
1: A to je varování pro Himalaj nebo varování pro svět?
3: Je to varování vlastně pro všechny horské oblasti. Já jsem se dočetl, že tam došlo k zaplavení rozestavených elektráren, došlo k zaplavení tunelů.
1: Ano.
3: Přesně k tomu došlo i v Chamoli v severní Indii před několika málo lety.
1: Teďka záchranáři se snaží z těch uzavřených tunelů dostat lidi, kteří tam měli uváznout.
3: Je fascinující, jak se ty události opakují se všemi těmi příznaky, jak to hrazené jezero, tak i tunely rozestavených hydroelektráren. Ten obrázek v těch Himalajích je velice podobný ve všech údolích a souvisí to s tím obrovským tlakem na produkci energie, jak pro prodej, třeba Nepal exportuje energie do Indie, tak pro vlastně potřebu v té dané zemi. A tady ty věci vlastně ukazují, že nějak se podceňují různá bezpečnostní opatření. Když máte v tunelu 300 lidí a hrozí povodeň a není tam žádná uniková cesta, tak se člověk musí ptát, jako, jak je tady to možné.
1: Takže varování pro hory, znovu se ptám, nejenom Himalaj, ale třeba pro Alpy, pro
3: v Alpách
1: hory
3: se tady ty
1: v Americe, všude jinde na světě.
3: Děli a dějí. Loni došlo k události v Blaten, v Benských Alpách a ta událost měla podobný charakter. Tam došlo taky k řícení ledu a vlastně horniny. Došlo k taky vzniku toho hrazeného jezera. Naštěstí ta vesnice byla evakuovaná. Na poslední chvíli byla tam jenom jedna obec na životě a v podstatě ta událost byla velice podobná. Je to něco, co ve velehorách není běžné, ale prostě se jednou za čas stane a přinese to velké oběti. Přitáhne to pozornost lidí, mluví se o těch systémech různých včasného varování a pak ta situace zase utichne a ta pozornost se obrátí někam úplně jinam.
1: Tak snad tentokrát neutichne. Tak moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
3: Tak jo, děkuji za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsem se dneska spojil s naším zvláštním zpravodajem Davidem Jakšem, který je momentálně v Kátmandu. Kontext potom doplnil fyzický geograf Jan Kropáček z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Další detaily o dění v Nepálu, jako vždy, najdete na našich zpravodajských stanicích nebo na webu irozhlas.cz. Naslyšenou zítra.
4: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Inspektoři našli v kaši pro batolata Nature's Premise Bio v obchodě Albert v Brně nadlimitní množství karcinogenního toxinu. V rýžové kaši s jahodami a malinami s minimální trvanlivostí do 31. července 2027 ho bylo 7x víc, než připouští předpisy. Oznámila to Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Nařídila proto stažení produktu z prodeje a s obchodem zahájila řízení o pokutě. Značku Nature's Premise se nabízí exkluzivně obchodní řetězec Albert. Americký prezident Donald Trump dnes na své sociální síti zveřejnil příspěvek, ve kterém zvažuje, jestli nepřejmenovat Hormuzský průliv na Trumpův průliv. Zároveň zopakoval, že průliv klíčový pro globální přepravu ropy je pod kontrolou Spojených států. Ministerstvo zdravotnictví vypíše do konce září zakázku na provoz 6 základen letecké záchranné služby po roce 2028. Na jednání zdravotního výboru sněmovny to řekl poslanec Milan Brázdil z hnutí ANO. V předběžných konzultacích podle něj vyjádřilo zájem víc firem než dva současní provozovatele, a to včetně zahraničních. A začala rekonstrukce rozhledny ve vysílači na Pradědu v Jeseníkách. Vyhlídka už byla ve špatném stavu a teď je mimo provoz. Kvůli bezpečnosti je omezený taky přístup do okolí vysílače. Tamní restaurace ale funguje. Fotbalisti Hradce Králové bojují na hřišti brněnské zbrojovky v dohrávce čtvrtého kola fotbalové šance ligy a zápas sleduje David Nekvinda.
6: V 77. minutě vede zbrojovka Brno nad Hradcem Králové 1-0. Ten jediný gól zápasu zatím střelil v 60. minutě Daniel Vašulín. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
5: V druhém zápase dnešní dohrávky nastoupí už za půl hodiny hráči Jablonce na hřišti pražských Bohemians. V přímém přenosu utkání nabídne Radiožurnál Sport. Radiožurnál bude mít reportážní vstupy.
7: Překážky na D1 za Souticemi i na pražském okruhu u Lochkova. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu za sjezdem na Zruč nad Sázavou zbystřete na kilometru 50,5. Kvůli porouchanému kamionu je tam světelnou šipkou zabraný stoupací pruh. Vybočuje se v pravotočivé zatáčce. Na dálnici D46 z Vyškova směrem do Olmouce opatrněji za Brodkem na 15. kilometru došetřují srážku dvou osobních aut v pravém pruhu. Přibrzďuje se, kolona nevzniká. Na dálnici D11 z Prahy na Hradec Králové za sjezdem na Lysou začínají noční opravy vozovky mezi 19. a 20. kilometrem je provoz svedený do levého pruhu, zpomaluje se, je to bez citelného zdržení. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště za tunely počítejte s kolonou od sjezdu na Lochkov z 15. kilometru k porouchanému autu na 16. u nájezdu od Barandova zabírá pravý pruh, zdržení kolem 5 minut, provoz slábne. A v Brně na městském okruhu v Olomoucké směrem z centra na Slatinu v křižovatce s Ostravskou u Orlenu nabourala dvě osobní auta, ve slabším provozu už jen chvílemi kratší fronty. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: V noci se ochladí na pat...
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Pěkný den. Čeká nás necelá půl hodina novinek a zajímavostí ze světa vědeckých výzkumů či inovací, tedy Věda Plus. Dnes s datem 2. září. Věk při nástupu do školy může podle vědců z Masarykovy univerzity ovlivnit děti na celý život. Proč si to myslí? Jak je používání generativní umělé inteligence spojeno se školními výsledky žáků 7. tříd? Roční období a lidé, to jsou zatím nejtěžší překážky pro robotická vozidla. Odborníci z ČVUT jich vyvíjejí několik typů, kdy je lepší mít 3 kola a kdy 6. A vědci v Plzni vyvinuli novou rehabilitační pomůcku po úrazu kolene. Pomáhá s pohybem a sleduje i mozkovou aktivitu. Taková je naše dnešní nabídka. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
4: Věda Plus.
8: Do první třídy nastupují děti ve stejném roce. Nejmladší a nejstarší však může dělit až 11 měsíců. A v tomto věku je podle učitelů a vědců z Masarykovy univerzity každý měsíc znát. Nejmladší žáci tak mohou mít zpočátku horší výsledky a častěji čelit šikaně. Věk nástupu do školy tak může dítě podle výzkumu ovlivnit na celý život.
9: Tady mám růžovou laptopku, takovou vínovou, a půjdu do první třídy.
10: Mia z Brna jde letos poprvé do školy. Ukazuje mi obsah své aktovky.
9: Tady mám pouzdro. A je plný fix.
10: Všech různých barev.
9: Ano. A tady mám fixy namazací tabulku. Červená, zelená a modrá.
10: Co se těší, že se tam naučíš?
9: Až budu třeba umět psát a číst. Na to se moc těším.
10: A co si přečteš, až budeš umět číst?
9: No, všechny knihy.
10: Mia má 6,5 roku a podle maminky Martiny Čelišové je na školu připravená.
11: Vlastně s každým tím měsícem je vidět, jak to dítě se zajímá více právě o ty věci typu psaní, čtení, počítání a s každým měsícem se jí opravdu mění i to myšlení, vidím, jak se posouvá.
10: Ne všechny děti stejného věku jsou ale stejně vyspělé, vysvětluje výzkumník Luka Fumárko z ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.
12: Důležitý je skutečný věk, ve kterém dítě nastupuje do školy, ale také jeho relativní věk ve srovnání se spolužáky.
10: Potvrzuje to i učitelka Pavla Šebelová ze základní školy Hamry v Brně.
13: Mám zkušenost, že spousta dětí, které by potřebovaly odklad a nedostali ho, tak se stává, že se dokáží vlastně nastartovat až zhruba kolem Vánoc a pak už vlastně ta práce je úplně jinačí, snažší, chybí jim prostě ten čas.
10: Mezi nejmladším a nejstarším může být i po letošním zavedení omezení odkladů téměř rok, říká učitelka, která pracuje se žáky se specifickými potřebami, Jitka Létalová ze základní školy Pavlovy.
14: Z pohledu vývojové psychologie neplatí, že dvě šestileté děti jsou stejně staré.
10: Mladší a vývojově méně zralé děti mohou být zpočátku znevýhodněné. Jejich obtíže mohou být někdy mylně považovány za poruchu.
14: Když to dítě přijde do školy nezralé, tak potom zažívá neúspěch. Když zažívá neúspěch, tak to vede k jeho frustraci. Když je frustrované, navazují se další problémy s chováním a vlastně snižuje se celkové sebevědomí dítěte a vlastně celkový ten vstup do toho školního života může poznamenat na celý jeho další život.
10: Podle vědců z Masarykovy univerzity omezení odkladů věkové rozdíly ve třídách nevyřeší. Důležité je, jak se školy dokážou přizpůsobit tomu, že děti v jedné třídě mohou být ve velmi odlišné fázi vývoje, říká Fumárko.
12: Starší děti ve třídě mají zpočátku v průměru lepší výsledky, zatímco mladší mohou mít větší potíže s pozorností, sebevědomím a sociálními vztahy. Učitelé a psychologové by měli při hodnocení malých dětí zohledňovat jejich relativní věk.
10: A stát by podle vědců měl školám zajistit například asistenty, metodickou podporu nebo možnost diferencované výuky, kdy učitel přizpůsobuje obtížnost různým skupinám žáků podle jejich schopností a potřeb.
12: Omezení odkladů věkové rozdíly mezi dětmi neodstraní. V každé třídě bude dál nejmladší a nejstarší dítě. Důležité proto je, aby školy uměly pracovat s dětmi, které jsou různě zralé a potřebují jiný přístup.
10: Reformu omezení odkladů by podle vědců měla provázet průběžná kontrola výsledků, absencí, obtíží a psychické pohody dětí. Marek Gencl, Český rozhlas.
8: A stále posloucháte Český rozhlas Plus. Jak jste slyšeli, v první třídě se tedy potkávají děti podobného věku, ale v různých fázích vývoje. Rozdíl mezi nimi může být téměř rok. A jak jsme slyšeli v reportáži, na každém měsíci záleží. Co to znamená pro jejich psychiku a vztahy? A jak by na to měly školy reagovat? Tak to už si teď povíme s psycholožkou a lektorkou z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Šárkou Hlaváčovou. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
15: Dobrý den.
8: Paní Hlaváčová, povězte nějak jednoduše, proč je vůbec každé dítě v šesti letech na trochu jiné úrovni vývoje? Co všechno má vliv?
15: Děti mezi pátým a sedmým rokem se v podstatě vyvíjejí každé trochu jinak a dozrávají různé oblasti různou rychlostí u každého dítěte. A je to úplně přirozené. Znamená to, že i u jednoho dítěte můžeme vidět rozdíly právě v různých oblastech té školní připravenosti, školní zralosti pro zvládnutí trivia, to znamená pro zvládnutí čtení, psaní a počítání ve škole.
8: No a promiňte, že vám skáču do řeči, ale co všechno se tedy může v tomto věku, o kterém se bavíme, mezi dětmi lišit? Jak velké rozdíly tam mohou být v té připravenosti?
15: Rozdíly mohou být poměrně dost značné, právě že až klidně i ty dva roky. Můžou tam být rozdíly, co se týče kognitivních zralostí, to znamená připravenost na psaní, jako je grafomotorika, vizuomotorika. Může tam být oblast sociální, schopnost fungovat mezi vrstevníky, vůbec navázat vztahy s učiteli, s dospělými autoritami, poslouchat jejich pokyny, pak je tam emoční zralost, schopnost udržet pozornost, i třeba pracovní zralost, schopnost dodělat úkol až do konce.
8: A psycholog, když si bude všímat těchto faktorů, tak pozná, že dítě třeba ještě není na nástup do školy připravené a odklad by mu prospěl?
15: Psycholog to může poznat díky tomu, že máme standardizované diagnostické metody, Nicméně psycholog na to nikdy není sám. Ten standardizovaná diagnostika, tyto metody je jenom 1/3. Další částí jsou i rozhovory se zákonnými zástupci a s rodinou, kteří sdělí anamnézu dítěte a vůbec seznámí psychologa s rodinným prostředím. A nezastupitelnou součástí toho případného rozhodování o odkladech školní docházky je pedagogická diagnostika, kterou dostává ten psycholog v nějakém školském poradenském zařízení od učitelů právě.
16: Rozumím. No a teď, protože u nás se ty odklady poněkud nadužívaly, tak jsme svědky změny od letošního roku. A pokud tedy bude po omezení odkladů ve třídách více mladších a méně zralých dětí, co to bude znamenat pro učitele a pro ty školy z vašeho pohledu?
15: Tak já bych řekla, že na prvním místě učitelé by měli vstupovat do těch tříd s tím, že nebudou čekat, že všechny děti budou stejné, už mít takové to nastavení. Za další bych zdůraznila to, co už jsem předtím zmínila, a to je umět pedagogickou diagnostiku. Je to něco, co se standardně vyučuje na pedagogické fakultě a ty učitelé mají k dispozici v současné době už i standardizované metody, jednak učitelé v mateřských školkách i učitelé na prvním stupni. Dále by měli více individualizovat výuku, to si myslím, že už v tom příspěvku bylo zmíněno dříve, a diferencovat výuku, což jsou základní takové nástroje, kterými ty učitelé už teďka pracují.
16: A když říkáte, že už teď s tím pracují, chápu dobře, že učitelé jsou tedy v podstatě připraveni na to, že mohou mít v jedné třídě děti ve velmi rozdílných fázích vývoje. Ti učitelé, kteří chtějí, tak mají podkladu a pomoci zvenčí dost?
15: Řekla bych, že určitě ti učitelé, kteří v nedávné době absolvovali vzdělání pedagogické, tak určitě mají, nicméně myslím, že i existuje spousta seminářů a školení, které mohou vlastně, pokud studovali ti učitelé před dřívější dobou, ale zase mají dlouhodobou praxi, tak můžou načerpat tyto znalosti.
16: Napadá vás, jak by měl stát školy podporovat, aby učitelé a vedení škol dokázala takové třídy zvládnout?
15: Již byla zmíněna metodická podpora i různé semináře a školení, nicméně já bych ráda zdůraznila, že na prvním místě bych začala úpravy u mateřských školek. To znamená posílení i prestiže mateřských školek, protože právě tam začíná to vzdělávání. To znamená personálně posílit a umožnit i nižší počty dětí ve třídách. Dále bych viděla, ráda bych viděla vedenou diskuzi, vlastně jako společenskou diskuzi o tom, že vzdělávací systém by měl odpovídat, dejme tomu, že jsme demokratická otevřená společnost a že vzděláváme tedy budoucí občany a to vzdělávání by mělo už od té mateřské školy tomu odpovídat. To znamená, že vlastně frontální výuka například, jaká byla ta jediná
16: myslitelná
15: realizovaná v dřívějších dobách, tak ta už v tuto chvíli není možná, protože ty děti jsou zkrátka úplně jiné v těch třídách.
16: Tak o rozdílnostech ve zralosti dětí nejen v první třídě a o tom, jak s nimi mohou učitelé lépe pracovat, jsme mluvili se Šárkou Hlaváčovou z katedry psychologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Díky za to a mějte se hezky, naslyšenou.
15: Naslyšenou.
16: Naladili jste si Český rozhlas Plus a konkrétně posloucháte Vědu Plus. Rychlá terénní tříkolka i šestikolový nákladní podvozek. Tak rozdílně mohou vypadat vozidla bez řidiče v podání vědců z Českého vysokého učení technického. Vyvíjejí několik typů zároveň a počítají i s využitím pro obranu. Důležitá otázka podle nich je, kam se které vozidlo bude nejvíce hodit.
17: To pojede.
18: Startuje. Tady, tady na pana profesora.
17: Jo. Ale podle mě by to mělo jezdit samo.
18: Už to umí, ale tady mezi lidmi.
19: Tým z fakulty elektrotechnické ČVUT zkouší šestikolový podvozek Taros 6x6, vyrobený vojenským opravárenským podnikem. Už na první pohled je to vojenské vozidlo, ale velké jen jako osobní auto.
20: Tak jo, Honzo, můžu s tím trošku jet?
18: Ale nebudu jim jezdit maximálkou.
19: Zatím stroj řídí na dálku operátor. Postupně se ale učí jezdit samostatně, říká Jan Feigl z fakulty elektrotechnické.
21: Pohyb mezi lidmi je samozřejmě velká otázka. To, aby ten robot, já říkám, by měl být parťák v tom týmu, tak vyžaduje spoustu jako dalších věcí, než jenom to železo a třeba tu navigaci.
19: Týmy odborníků z různých zemí Evropské unie zkoušejí nejrůznější druhy samoředitelných vozidel, která by pomáhala i při obraně. Každé z nich se hodí pro jiné situace. Český Taros neboli taktický robotický systém patří mezi větší a těžší.
21: Logistika, doprava materiálu z místa A do místa B, a nebo když na tu ložnou plochu si představíme, že dáme jako nosítka evakuace nějakého zraněného. Třeba to není úplně z toho místa incidentu, protože ta platforma je jako relativně veliká, samozřejmě to má vždycky nějakou svoji stínovou rizikovou stránku.
19: Válka na Ukrajině ovšem podle odborníků ukázala, že kromě špičkové techniky jsou k obraně potřeba také malé, levné a rychlé vynálezy. Proto další tým z fakulty elektrotechnické vyvinul robotickou tříkolku. Dostala jméno Helhest podle trojnohého koně z dánských pověstí.
22: To je levná konstrukce, jsme schopni to nabídnout za, řekněme, skoro desetinu ceny.
19: Popisuje Karel Zimmermann.
22: My si ji postavili kompletně sami.
19: Tříkolka je udělaná tak, aby mohla jezdit po břiše i po zádech.
22: Se očekává, že ta autonomie může selhávat. Tak ten robot dřív nebo později se převrátí, tak se nic neděje a může fungovat dál.
19: Je to připadá trochu jako zručný akrobatický cyklista, takové ty pohyby tu a tam, sem tam, po otočice.
22: Že se vlastně snažíme naučit toho robota, aby zotavoval se sám z různých zaseknutí.
19: Čím ho učíte nebo co umí už?
22: To, na čem pracujeme. Z měření, které dělá ten robot, z kamerových obrázků, z lidarových skenů, z podkluzů kol, z náklonů toho robota, tak odhadujeme vlastnosti toho terénu.
19: Teď tady jede po trávě.
22: Třeba tráva typicky pro mnoho autonomních systémů je velká potíž, protože v lidaru vypadá jako vysoká překážka, která je neprůjezdná pro ty roboty.
19: Jo, když se autem zajedu do vysoké trávy, tak mi začne parkovací senzor pípat jako splašený.
22: Přesně tak. A tak je to i u většiny těch autonomních systémů, takže odhadujeme vlastnosti toho terénu. To znamená, u trávy chápeme, že je měkká, že oddajná, na druhou stranu bude kluská, takže třeba když potřebuje vjet do většího kopce, tak se musí robot rozjet.
19: Tříkolka Helhest vypadá jako samá kola. Drobný rám s elektronikou se mezi nimi skoro ztrácí. K přepravě nákladu se proto moc nehodí, ale mohl by sloužit jako ostraha.
22: Autonomní ostraha objektů, anebo vojenská mise, autonomní ostraha nějakého perimetru a liší se možná jenom vybavení, kterou na robota můžeme namontovat. Tak jedna ze zajímavých věcí je, že je tichý. Vzhledem k lítacím prostředkům, když jede po rozumným terénu, tak jsme někde do 40 decibel.
19: Velkým úkolem pro vědce ovšem zůstává, aby se roboty zorientovaly ve 4 ročních obdobích, upozorňuje Jan Feigl.
21: Je velký rozdíl mezi tím jezdit v zimě ve sněhu. Si představíme, že nemáme dostupnou satelitní navigaci v té bílé krajině. Jaro a léto přináší velkou změnu v tom, že najednou se na listnatých stromech objeví listy a celá scéna vypadá jako jinak.
19: Autonomní vozidla se podle vědců hodí nejenom do nebezpečného terénu, ale i do situací, kdy nebude k dispozici dost lidí, aby je řídili. Z fakulty elektrotechnické ČVUT Martin Srb, Český rozhlas.
4: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: Každý druhý dospívající si denně pomáhá s učením generativní umělou inteligencí. Nechává si vysvětlit novou látku, hledá s ní zdroje nebo si vytváří studijní materiály. Ovlivňuje to tedy nějak výsledky dětí ve školách? Zjednodušeně bychom mohli říci, že velmi záleží, co si z odpovědí AI děti vezmou. Zabývali se tím výzkumníci z několika českých univerzit. A jeden z nich, Tomáš Lindner, vedoucí výzkumné skupiny Statis Lab z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, je teď s námi po linkách z Brna ve spojení. Přeji dobrý den.
23: Krásný den prajem.
16: Tak pane Lindnere, poslední studii jste dělali prý na vzorku více než 2000 dětí, a to v 7 třídách. Povězte, používají umělou inteligenci vždy poctivě k učení, nebo s ní i často obcházejí pravidla?
0: Ja len doplním, nielen na 7 triedach, ale aj na českých stredných školách. Aha. Každopádne používajú umelú inteligenciu na spôsoby, ktoré si len vieme predstaviť a aj ktoré si nevieme predstaviť. Približne 50% z nich využíva AI aj rôznymi, dajme tomu, problematickými spôsobmi. Dôležité je povedať, čo považujeme za problematický spôsob. V našom vnímaní je problematický spôsob taký, ktorý tým žiakom, študentom neumožní potom prevziať plné autorstvo a zodpovednosť za tie vygenerované materiály.
2: Mm-hmm. Čili problém je tam, kde se ztratí vlastně to autorství. Já vám rozumím, ale zaujalo mě vtipně, že jste říkal, že to používají i tak, že si to neumíme představit. Co si vy jako odborník neumíte představit, nebo co vás překvapilo?
0: No viete čo, pozitívne ma prekvapilo, že aktívne využívajú najmä stredoškoláci rôzne nástroje, napríklad na učenie si jazykov, vysvetľovanie si látky spôsobom, ktorý možno, že niekedy chýba v škole, prípadne im možno, že pomáha ako doplnok k niečomu, čo dostávajú z tej školy. Čo nás bohužiaľ negatívne prekvapilo je, že malé percento dospievajúcich používa tie nástroje aj naozaj spôsobmi typu vytvárajú rôzne kompromateriály a šikanujú tým spolužiakov, spolužiačky, ale je to samozrejme veľmi drobná minorita našťastie.
2: Mm-hmm. Tak je to nástroj. V každém prípade poďme teď k té dôležité otázce. Dopadá to nejak, respektíve jak to dopadá na školní výsledky a celkový rozvoj detí? Co ste zistili?
0: Dopadá. Tá najdôležitejšia otázka je, akým spôsobom AI využívajú. A v zásade najväčším problémom je, keď prebieha tzv. Cognitive offloading. Dalo by sa to preložiť ako vzdávanie sa nejakej kognitívnej náročnosti a vlastne delegovanie kognitívnych úloh komplet na umelú inteligenciu. A vtedy je to problém, pretože keď žiaci dlhodobo vlastne delegujú vyššie kognitívne náročné úlohy na umelú inteligenciu, tak vlastne im tie schopnosti samostatne vlastne kognitívne uvažovať trošku zakrpatievajú. Takže je určite dôležité.
2: Česky zakrňuje im mozek, říkame.
0: To je, áno, mohli by sme to aj tak povedať. Samozrejme, dôležité je z toho sa ponaučiť, že potrebujeme viesť deti k produktívnym a dobrým spôsobom, ako využívať AI. Tie nástroje môžu naozaj obrovským spôsobom pomôcť, pomôcť žiakom s výukou, ako konec koncov aj učiteľom, s prípravou výuky a so samotnou výukou. Úlohou je, aby sa to k tým žiakom dostalo a aby naozaj na tých jednotlivých predmetoch vedeli používať tie nástroje spôsobom, ktoré im pomôžu učiť sa a nie nahradia učenie sa ako také.
2: Půjde to, co vy si přejete, o čem ste teď mluvil, nějak zařídit, když současně se tady chystá zákaz mobilů ve školách? Já vím, že to je otázka mimo, ale napadla mě.
0: Jasné, no tak samozřejmě nástroje umělé inteligence se dají používat mimo mobilných nástrojů a hlavně nástroje, aj přesně tak, se můžou využívat mimo školy. Myslím si, že iluzia snažit se vo vzťahu k umělé inteligenci presazovat nějaké plošné zákazy. Nemyslím si, že by to bolo produktívne a niečomu prospešné. Práve naopak, skôr si myslím, že školy by sa mali snažiť o to zabezpečiť, aby prakticky na každom predmete vlastne sa dostalo k tým žiakom od učiteľov vedomosti, ako tie jednotlivé nástroje používať tak, aby si pomohli pri tom učení. Koniec koncov, mnohí z nich budú rôzne nástroje umelej inteligencie využívať potom v zamestnaní, takže bola by ilúzia snažiť sa nejakým spôsobom presadzovať nejaké masívne zákazy.
2: Tak tolik Tomáš Lindner, vedoucí Satislabu a odborný asistent na Ústavu pedagogických věd v Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Moc fakulty filozofické, ano. Děkuji vám moc krát za rozhovor a mějte se hezky.
0: Naslyšenou. Majte se krásně, naschledanou.
2: A teď se přesuneme k úplně jinému tématu. S rehabilitací po operaci nebo úrazu kolenního kloubu by v budoucnu mohla pacientům pomáhat nová robotická pomůcka. Vyvinuli ji vědci ze Západočeské univerzity spolu se svými německými kolegy. Zařízení pomáhá s pohybem kolena a sleduje mozkovou aktivitu. Vyrobeno bylo na 3D tiskárně. Zatím je tedy k dispozici prototyp, který otestovalo 15 dobrovolníků. No a jak přesně pomůže
16: pomůcka funguje a jak vypadá, na to se teď budu ptát Tomáše Chocholy z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Univerzity v Plzni. Hezký den.
1: Dobrý den vám i posluchačům z Plzně.
16: Tak pane Chocholo, můžete prosím nejprve mě a našim posluchačům tu pomůcku popsat, abychom si uměli představit, jak to vlastně vypadá, jak je to velké a z jakých částí se pomůcka skládá?
1: Já myslím, že to pro posluchače bude celkem jednoduché na představivost, protože hodně lidí má zkušenost s takovou klasickou ortézou kolene, tak to naše zařízení, které nazýváme exoskeleton, je vlastně robotická ortéza nebo robotická kosterní pomůcka, která je vymyšlená, navržená modulárním systémem, tak aby vlastně byla nositelná ve velikostech, tak jak je známe z běžné konfekční módy S, M a L. Mm-hmm. A je to fixované na nohu pacienta v oblastech kotníku a chodidla, v oblastech holeně a potom stehna. Používáme nějaké chytné pásky pro lepší stabilizaci exoskeletonu na noze pacienta. Je tam baterie, která pohání vlastně motorek, který pomáhá pacientovi ohýbat nohu právě v koleni. A je tam také nějaký mini digitální počítač.
16: No tak mluvíte o ohýbání v koleni, čili když bych si jako pacientka nasadila takovou pomůcku, co všechno se může dít? Jak ta robotická ortéza bude se mnou cvičit nebo já s ní?
1: Tady asi na začátku je potřeba říci, že veškeré cvičení nebo veškerý rehabilitační proces musí být tedy veden pod dohledem zkušeného rehabilitačního pracovníka, který na základě analýzy, té anamnézy pacienta stanoví vlastně postup při té rehabilitaci. Pacientovi ukáže, jakým způsobem se ten exoskeleton na nohu usadí, jakým způsobem by s ním měl pracovat, nastaví podle té anamnézy vlastně rozsah toho ohybu, aby to pro pacienta bylo bezpečné, aby to bylo přínosné a užitečné. A ten exoskeleton je možné používat ve třech polohách, v leže, v sedě i ve stoje. A my předpokládáme, že běžný ten rehabilitační proces probíhá po dobu několika týdnů, takže se jedná o hodiny a týdny, kdy to pacient může používat.
16: Jinak už jsme zmínili, že součástí je systém, který sleduje mozkovou aktivitu. Jak to funguje a proč je to u rehabilitace důležité?
1: Tak v rehabilitaci jde o vlastně celý komplexní proces toho vnímání toho pacienta a my díky tedy tomu, že dokážeme snímat elektrickou aktivitu lidského mozku, tak dokážeme měřit, jak moc se pacient na tu rehabilitaci soustředí, jak moc je koncentrovaný. A na základě těchto poznatků potom ten rehabilitační pracovník dokáže třeba upřesnit ten rehabilitační proces, nastavit cvičení tak, aby bylo efektivní pro toho pacienta, protože každý z nás se přeci jenom soustředí v trošku jiných polohách, nebo to soustředění nemáme vždy stejně koncentrované. Hmm. Takže k tomu nám pomáhá vlastně měření té elektrické aktivity mozkových vzruchů.
16: No a povězte, proč jste se vůbec do vývoje této robotické pomůcky pustili? Kde byl ten impuls?
1: My jsme si celý ten projekt trval 3 roky. My jsme vyvíjeli exoskeleton 3 roky v tom mezinárodním mezioborovém týmu. A na základě nebo na začátku toho našeho procesu bylo vlastně pečlivá rešerše, jestli vůbec takovýhle zdravotnický prostředek existuje v praxi, jestli se používá. Zjistili jsme, že v tomto pojetí vlastně není na trhu nebo není dostupný pro tu rehabilitaci, takže motivací bylo vyvinout něco nového, co by mohlo být používáno v praxi ve spolupráci s nějakým průmyslovým partnerem, který by dokázal vlastně exoskeleton dostat na trh.
16: No a jednou dvěma větami, kdyby se eventuálně mohlo tato pomůcka dostat přímo k lidem, k pacientům?
1: My jsme v současné době ve stádiu prvního prototypu, který byl testován v laboratorních podmínkách. Asi je běžně známé, že
16: čili váš odhad jednou větou, jenom stručně?
1: Můj odhad je v řádech několika měsíců.
16: Tak to nezní špatně. Díky moc za informace, ať se vám daří. Tolik Tomáš Chochola ze Západočeské univerzity v Plzni. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
16: Tolik i z dnešní Vědy Plus.
3: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Evropská unie by příští rok mohla zahájit s Českem řízení kvůli vysokému schodku. Jediný Čech v představenstvu Škody Auto se od října přesune do Volkswagenu. Fotbalová zbrojovka Brno porazila Hradec Králové a je druhá v tabulce. A počasí zítra bude zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déště nebo přehánky a teploty až 27 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Evropská unie by příští rok mohla zahájit s Českem řízení kvůli vysokému schodku. Upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Ministerstvo financí podle ní manipuluje s čísly, když uvádí, že schodek je v poměru k HDP 2,8%. Podle předsedy rozpočtové rady Mojmíra Hampla to je 3,5%. Klíčové podle něj bude uznání obranných výdajů.
6: To je právě kouzlo té únikové doložky. Pokud tedy Evropská komise uzná všechny ty výdaje, které budeme deklarovat jako obrané a Česká republika nebude mít žádné další dodatečné výdaje, tak se tomu ještě příští rok, tomu řízení o nadměrném deficitu, můžeme vyhnout.
5: Vláda počítá s deficitem 389 miliard korun. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kritiku Národní rozpočtové rady odmítl s tím, že podle něj není objektivní a že je s Evropskou komisí na výši schodku domluvený. Jediný Čech v současném představenstvu Škody Auto Martin Jan povýší. Od října bude členem představenstva pro prodej a marketing ve Volkswagenu v německém Wolfsburgu. Jan v koncernu působí 20 let. V minulosti měl na starosti například prodeje v Rusku nebo působil na vrcholných pozicích firmy v Číně. V české Škodovce by mohl i po přesunu do Německa zůstat. Vedení firmy ho totiž nominovalo do dozorčí rady Škody Auto. Slovensko se navzdory ruským výhradám nakonec připojí k Mezinárodní komisi pro odškodnění Ukrajiny. Schválila to vláda v Bratislavě. Původně přitom toto rozhodnutí na pokyn premiéra Roberta Fica odložila. Rusko dalo ještě předtím Slovensku najevo, že má k úmluvě výhrady.
7: Premiér Fico tvrdí, že ruské výhrady nebyly důvodem, proč vláda minulý týden rozhodnutí odložila. Kabinet si prý potřeboval k úmluvě zjistit další informace. Za normální Fico označil i to, že se kvůli podobným záležitostem ozve velvyslanec cizího státu.
23: Už sa mi to stalo 100-krát. Veľké krajiny pošlú veľvyslanca a povedia, choďte za premiérom a povedzte premiérovi, že tejto a tieto krajine sa nebude páčiť, keď urobíte toto alebo toto. A my sa potom rozhodneme, či to urobíme alebo neurobíme.
7: Slovenská vláda nakonec úmluvu podpoří. Premiér Fico jí ale označuje za nevykonatelnou. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
5: Policejní odborníci dnes exhumovali ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech. Je vyzvedli po zhruba 80 letech. Příčina Masarykovy smrti doteď není známá. Připomíná za úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Jan Trnečka.
24: Cílem exhumace je za použití nejmodernějších kriminalistických metod objasnit okolnosti, jak k úmrtí došlo.
25: Fotbalisté zbrojovky Brno vyhráli doma v dohrávce čtvrtého kola šance ligy nad Hradcem Králové. V 60. minutě se prosadil Daniel Vašulín. V neúplné tabulce se tak prvoligový nováček posunul na druhé místo. Na hřišti v pražském Dělíčku začalo druhé utkání dnešní dohrávky. Zápas mezi Bohemians a Jabloncem sleduje reportér Tomáš Petr.
26: Polovina třetí minuty a Bohemians zatím hrají s Jabloncem nerozhodně 0-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Dělíčku Tomáš Petr, Radiožurnál.
25: 11. etapu cyklistické Vuelty vyhrál v hromadném spurtu Brit Brennan. 21-letý jezdec si připsal třetí triumf v tomto ročníku. Červený dres lídra uhájil Španěl Enric Mas. Český cyklista Jan Hirt dojel v hlavním pelotonu a v celkovém pořadí je 22. Ve čtvrtek čeká cyklisty náročný horský úsek, ve kterém nastoupejí téměř 4,5 tisíce výškových metrů.
27: Překážka na D1 za Souticemi a nehoda na D46 za Brodkem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte překážku za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na kilometru 50,5 porouchaný kamion blokuje stoupací pruh. Místo je označené šipkou, ale vybočuje se v zatáčce. Na D46 z Vyškova do Olomouce vyšetřují nehodu za Brodkem u Prostějova. Na 15. kilometru havarovala dvě osobní auta. Pravý pruh je zavřený, zpomaluje se, ale bez kolony. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s překážkou přečkou u nájezdu od Barandova. Na 16. kilometru uvízlo v pravém pruhu porouchané auto. Průjezdný pouze levý pruh, kolona se už netvoří. A na silnici 58 z Příboru do Frenštátu pod Radhoštěm zpomalíte za Kopřivnicí. U Vlčovic v zatáčce havarovala motorka. Na místě záchranáři průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: V čase věnovaném pořadu Zaostřeno vám v následujících dvou týdnech nabídneme zkrácenou verzi podcastové série o domácím násilí a femicidách. První část dnešního dílu je o institutu vykázání, druhá poté o azylových domech pro oběti domácího násilí. Tématu se věnoval datový tým Českého rozhlasu. Promluví odborníci i ti, kteří mají s násilím ve vztazích osobní zkušenosti. Zvažte proto prosím poslech a pokud by pro vás bylo některé z těchto témat osobní, řekněte si o pomoc. Podporu vám kdykoliv poskytnou organizace ROSA nebo PROFEM.
9: Dva týdny bezpečí. Čas, který mohou získat oběti domácího násilí, pokud zasáhne policie nebo soud. Takzvaný institut vykázání, který brání agresorovi v návratu domů, funguje v Česku téměř 20 let. A zrovna letos hlásí policie rekordní počet vykázaných osob. Přístup k tomuto klíčovému nástroji se ale liší nejen mezi státy, ale i mezi jednotlivými regiony.

0: rodiče a nikdy k vykázání nedošlo, i když tam policie opakovaně byla. Jaký k tomu mají důvod, nevím. Postupy znají.
1: Máme paragraf týrání osoby žijící ve společném obydlí. Máme v rámci zákona o policii vykázání. Což když jsem začínala, tak nebylo. A bylo strašně těžký těm obětem pomoct. A dneska už ty nástroje máme a když je umíme správně použít a správně uchopit, tak bychom těm obětem mohli pomáhat poměrně dost.
2: Domnívám se, že je-li pán vykázán a je to přestupeček, neznamená to, že na 14 dnů půjde k rodičům, kde bude sedět, bude brát drogy, bude chlastat a bude čekat, až se vrátí domů, aby jí to teda všechno vrátil. Ale že bude mít taky nějakou povinnost, že aspoň někam půjde. To znamená, stát řekne, v případech vykázání jste povinný jít během vykázání na 2 sezení nebo kontaktovat nějakou službu.
3: Právě jsme slyšeli 3 výpovědi osob, které se pravidelně setkávají s oběťmi domácího násilí. 2 pracovnic sociálních služeb a 1 policistky. Právě policii dává český zákon nástroj, který může násilí v domácnosti okamžitě přerušit. Pokud hlídka incident, ke kterému byla přivolána, vyhodnotí jako domácí násilí, může násilnou osobu vykázat na 2 týdny ze společné domácnosti. Ta musí okamžitě odevzdat klíče a odejít.
4: Například loni policie tento nástroj použila v 1640 případech, což je zatím nejvíc v historii. Zdá se to docela dost, ale musíme si uvědomit, že se to doopravdy vztahuje na celou Českou republiku a ačkoliv to dělám nerada, tak jsem si dovolila jako mezinárodní srovnání, protože ten náš zákon o vykázání nebo celý ten institut, ten nástroj, tak jak je postavený, tak vychází z rakouského vzoru. My jsme se přímo inspirovali rakouskou legislativou a jenom v samotné Vídni vykážou ročně na 4000 agresorů. Což v přepočtu na obyvatele znamená, že policisté ve Vídni po tomto nástroji sahají 16x častěji než v Praze.
3: Upozorňuje Klára Filipová. Proč je mezi Prahou a rakouským hlavním městem takový rozdíl, vysvětluje zase výzkumnice Blanka Niklová.
5: To, co se nám ukazuje v tom výzkumu aktuálním, je určitá setrvačnost organizační kultury. To znamená, že přestože na úrovni metodik prevence a vlastně zacházení s tou situací domácího násilí, si myslím, že se tady udělal ohromný pokrok. Ale problém je v tom, když se podíváte na tu praxi, tak vidíme, že i hraje roli to, jak se k tomu to dané pracoviště typicky vztahuje. Kdo je na něm slyšet, kdo je považován za autoritu a kdo má tím pádem i vliv na to, jak jsou ty jednotlivé situace vyhodnocovány. To znamená, že když nastoupíte do té služby, nemáte s tím žádnou zkušenost, jste na výjezdu, dojedete k hlášení toho, že tam dochází k nějakému konfliktu a teď je na vás vyhodnotit tu situaci. A vidíte nějaké znaky, podle vašeho hodnocení by to třeba na to vykázání bylo, ale pochopitelně, že se obrátíte na někoho, kdo s tím má delší zkušenosti a zeptáte se a můžete se setkat, rozhodně ti lidé, se kterými my jsme mluvili, se setkali i s tím, že jim bylo řečeno, že pravda bude někde uprostřed. A tohle už je něco, co potom ale u nás může vést k tomu, že k tomu vykázání nedojde.
6: My jsme k tomu vždycky přistupovali velice opatrně. Jednou jsem přišel do bytu, kde jsem vyhodnotil, že poškozená je manželka a agresor je manžel. Když jsme pak šli do důsledku, zjistili jsme, že pravda je někde uprostřed. A to je ten největší průšvih. Vždycky to musíte nějak vybalancovat. Staří policajti mi říkali, vždycky hledej pravdu někde na prostředku.
7: Pokud vidíš, že je tam ženská, která je sfackovaná, oteklá a nějaký ožralý 100-kilový svalovec, tak to spíš hraje pro tu ženskou. Ale nevíš, jak to doopravdy bylo. Přijdete a nemůžete u domácího násilí vědět přesně, kdo je oběť a kdo je pachatel. A to mě učili ti staří policajti. Teď to vypadá, že ten chlap je agresor, ale když potom ho máš zadrženého, vidíš, jak on je poškrábaný, pokousaný, pořezaný, tak co?
3: Tady ale podle Blanky Niklové dochází k neporozumění, jaký význam institut vykázání má a proč ho mají policisté využívat.
5: Vykázání není trestem, není to rozhodnutí o vině. Vy se nestavíte tím, že někoho vykážete do role soudce, který rozhoduje o tom, jak to bylo. Ale

0: naopak vy vlastně nějakým způsobem se snažíte naplnit tu preventivní roli, kterou má policie ve společnosti rovněž, a snažíte se zabránit tomu, aby došlo potenciálně k trestné činnosti, která by se musela dále řešit, újmě na zdraví i na životě.
1: Policisté při rozhodování, jestli násilníka z domácnosti vykážou, proto nemusí rodinnou situaci dlouhodobě analyzovat. Na to už v roce 2015 upozornil také Nejvyšší správní soud.
2: Zásah lze považovat za souladný se zákonem, i pokud by se zakládal pouze na subjektivních informacích od ohrožené osoby, jež by však byly závažné a věrohodné a současně by v konkrétní situaci nebylo možné další indicie získat nebo ty stávající ověřit bez neúměrného rizika.
3: To, co je pro ně klíčové v rámci toho rozhodování, jestli mají vykázat nebo ne, tak je to, jestli tam hrozí nějaký nebezpečný útok. A vlastně to zůstává jakoby ta hlavní a jediná podmínka toho vykázání.
1: Vraťme se ale zpět k datům. Z nich nám totiž nevyplývají jenom rozdíly mezi Českem a Západem, ale i mezi jednotlivými regiony přímo v republice.
3: Já jsem si od policie vyžádala vlastně statistiky vykázání po jednotlivých krajích, což je to nejdetalnější rozdělení, které ta policie nabízí. A vyšlo nám z toho, že ty rozdíly nejsou tedy jenom mezi Prahou a Vídní, ale že vidíme i mezi jednotlivými kraji v České republice. A úplně nejhůř vyšel Středočeský kraj, který je vlastně podobně velký jako Praha, a ten za rok 2025 eviduje 0,76 vykázání na 10 000 obyvatel. Je to zároveň nejméně ze všech krajů v republice. A tak jsme se na to dále doptávali policie, tedy policejní metodičky Jindřišky Cestrové, která to má na starosti vlastně školení všech těch policistů. A toto vysvětluje několika faktory.
4: Myslím si, že je to jinou mentalitou obyvatel v malé vesnici. Například na Rakovnicku je malá hustota obyvatelstva. Obyvatelé jsou zvyklí si problémy řešit sami.
1: Citujeme z vyjádření policejní metodičky Jindřišky Cestrové pro server idoshlas.cz.
4: Ve Středočeském kraji je výrazný podstav uniformovaných policistů. Na jednotlivých odděleních slouží také velké procento policistů, kteří jsou ve službě méně než 3 roky a chybí jim profesní zkušenosti.
1: Z výzkumu vyplývá, že neméně důležité je také propojit rodinu, ve které může k násilí docházet, s některou ze sociálních služeb a neziskových organizací. Policisté pak mají opět více možností, jak mohou v takových případech postupovat.
3: Všichni do jednoho říkali, že i když dojedou prostě do nějaké té komplikované rodinné partnerské situace, tak i tak těm ohroženým osobám dávají kontakt na ty neziskové organizace. Takže to se děje. Ale ve chvíli, kdy dojde k tomu vykázání, tak je přímo kontaktuje to intervenční centrum samotné. Takže tam padá vlastně i ta další bariéra pro tu ohroženou osobu nebo oběť, protože jí někdo zavolá místo toho, aby ona někam musela dojít nebo zavolat a říct dobrý den, mně se děje tohle, já vlastně nevím, co s tím. Opět, já si osobně nedokážu představit, že bych po telefonu někomu vlastně sama od sebe říkala, co se mi děje doma ve chvíli, kdy například se mám starat o děti a mám spoustu jiných věcí k řešení.
1: Případy domácího násilí jsou pro policisty komplikované ještě z jednoho důvodu. Opustit vztah, byť je násilný, vyžaduje velkou dávku energie. Často se tedy stává, že se páry k sobě vrací, i když policie jednoho z partnerů už vykázala.
3: Těm opakovaným vykázáním dochází a je to opět něco, co nám policisté v tom výzkumu potvrzovali. My jsme policii České republiky žádali vlastně o čísla, ke kolika těm opakovaným vykázáním třeba za celou republiku dochází. Oni nám sdělili, že tuhle statistiku nemají, takže k těm číslům jsme se nedostali. Každopádně, co víme, tak je to, že, a to je další faktor pro ty policisty, že v některých případech bývá prostě typické, že se vykazuje třeba 3x nebo 4x. A pro ně je to prostě frustrující. Jak sám jeden z těch policistů říkal, já jsem ho vykázal a za 14 dnů nebo za měsíc vidí vlastně ten pár, jak se vede za ruce po náměstí a je to zase jako největší láska na světě. Ale tam se dostáváme opět k tomu, že to násilí je prostě takový koloběh a dlouho těm obětem trvá, než se z toho vztahu dostanou. A těch faktorů, proč, je jakoby celá řada. A mně se fakt lidsky líbil přístup paní Cestrové, která těm policistům říká, může se vám stát, že vykážete 3x, 4x, 5x, než reálně dojde k té změně, ale to je naše práce. Nabízet lidem tu pomoc, nabízet jim maximální ochranu a dělat to do té doby, dokud se prostě něco nezmění. Musíme si uvědomit, že prostě odcházet ze vztahů jakýchkoliv druhů je prostě velmi komplikované.
5: Posloucháte Zaostřeno.
1: V Česku chybí až 3000 míst v azylových domech. Některá z těchto zařízení, která mají papírově sloužit obětem domácího násilí, jim ale ve skutečnosti bezpečné útočiště neposkytují. Jak to komplikuje řešení problému domácího násilí v Česku? Kolik máme skutečně bezpečných útočišť pro oběti agresorů? A dělá se s touhle situací vůbec něco?
0: My se aktuálně v české společnosti nacházíme v situaci, kdy jsme schopni se shodnout na tom, že násilí je špatně. Existuje i shoda na tom, že psychické násilí je násilí a jako takové je špatně. A panuje zde názor, že ideálním řešením by bylo, pokud ti lidé půjdou od sebe. Je to i způsob řešení, který vlastně celkově ten systém ve skutečnosti preferuje. My se sice pořád bavíme o nějaké cestě přes policii, ale když se potom podíváte na to, jak se to reálně dělá a jakým způsobem jsou lidé motivováni k tomu to řešit, tak stejně ten důraz je na rozvod a odchod. Představa je, že to tím končí, to není pravda. Bohužel v řadě případů to tak není. Ale my v aktuální krizi bydlení narážíme samozřejmě na to, že tohle se těžko realizuje v momentě, kdy nemáte kam odejít.
1: Takhle hodnotí ve stručnosti situace, která provází téma domácího násilí v Česku, výzkumnice ze Sociologického ústavu Akademie věd Blanka Niklová. Podle antropoložky z Karlovy univerzity Dany Moré se bytová krize za posledních 5 let výrazně prohloubila a představuje v řešení domácího násilí jednu z největších překážek.
6: Na tom panuje mezi institucemi vzácná shoda. Potvrzují to úplně všichni, od sociálních pracovníků přes policii až po neziskové organizace. Už to není jen o uznání násilí, v tom systém udělal krok dopředu. Je to o tom, že i když se ta daná situace jako domácí násilí vyhodnotí, nemají dostupné adekvátní řešení.
1: Oběťmi domácího násilí jsou převážně ženy. Důvodů, proč často v násilných vztazích zůstávají, je ale více. A jak upozorňuje Klára, jedním z významných faktorů je právě finanční závislost na partnerovi. O tom se zmiňují třeba i sami policisté.
7: My vykážeme násilníka. Omlouvám se, že odkazuji na muže, ale většinou to tak je. Pravděpodobně na něm ta oběť je ekonomicky závislá, takže nemá na to, aby platila nájem, elektřinu. On to může všechno vypnout nebo neplatit. A co ona? Tohle prostě vyřešené obecně není. Ekonomická situace je jedním z důvodů, proč se oběti vrací.
3: Jak mi řekla jedna respondentka, na mateřské prostě nezbohatnete. A musíme si uvědomit, že ženy ve chvíli, kdy se stávají matkami, tak vypadávají z toho pracovního trhu, stávají se silně finančně závislé na tom muži a tudíž ta otázka toho, že by měli navždy opustit nějakou domácnost, je vlastně šíleně komplikovaná. Protože všichni asi víme a zaznamenali jsme, že v České republice je obecně velká krize bydlení. Takže pro ty ženy je vlastně nějaké komerční klasické bydlení v té prvotní fázi, kdy opouští toho partnera, vlastně naprosto nedostupné ve většině případů.
1: Podle dat společnosti Deloitte stouply od roku 2014 ceny bytů více než dvojnásobně a nabídkové nájmy vzrostly dokonce o 80%. Naopak mediánový příjem domácností, tedy přesná středová hodnota ze všech příjmů domácností, se zvýšil jen asi o polovinu. Aby si člověk mohl z průměrného platu pořídit byt, musel by v Praze pracovat 15 let, v Brně 14 let a v Ostravě 11 let. Zároveň by ale tento člověk nesměl během této doby vůbec nic utrácet. A teď si představte, že se ještě staráte o dítě, které je na vás závislé. Podle Blanky Niklové bývá právě toto při rozhodování žen, zda násilnou domácnost opustí, zásadní brzda.
0: V aktuální krizi bydlení narážíme samozřejmě na to, že tohle se těžko realizuje v momentě, kdy nemáte kam odejít a nemáte jak si dovolit odejít, zajistit případně ještě péči o někoho dalšího, kdo je na vás třeba závislý. A to je samozřejmě potom jako zásadní brzda. Zároveň máme v české společnosti určitou představu nějakého standardu, i třeba co se týče zajištění potřeb dětí, představy toho, jaký dopad to prostředí na ně potom má, i co se týče vlastně toho ekonomického standardu. A to by nás mohlo vést i k zamyšlení nad tím, jestli ty azylové domy, které aktuálně jsou k dispozici, nějakým způsobem tady k tomu standardu promlouvají, řekněme, protože já se domnívám, že nikoliv.
1: Právě na obavy z toho, do jakého prostředí se žena s dítětem dostanou poté, co násilnou domácnost opustí, poukazuje například i právnička organizace Profem Daniela Klézlová, která se zaměřuje na problematiku domácího a sexuálního násilí.
8: Klientky žijí s násilnými partnery o měsíce déle, než by bylo potřeba, právě kvůli tomu, že nemohou sehnat bydlení. Za prvé kvůli ceně, ženy prostě ze vztahu neodchází finančně bohatší. Naopak musí tajně sbírat příjmy na kauci a na nějakou dobu nájmu. Pronajímatelé se navíc často bojí hluku nebo toho, že žena na rodičovské nebude schopna nájem platit. Zároveň ženy často nechtějí využít krizového bydlení nebo obecných azylových domů. Mají strach, že v následném opatrovnickém řízení o péči soud rozhodne, že v takovém zařízení nejsou dostatečné podmínky pro výchovu dětí. Azylové domy samozřejmě splňují hygienické standardy, ale strach obětí je tak obrovský, že krizové bydlení vůbec nevyhledají.
9: Ty ženy občas mívají tendenci se právě vracet k tomu násilníkovi, protože si říkají, vydržím pár facek, ale dítě je prostě zabezpečené, má vlastní pokojíček, máme vlastní koupelnu, mám vlastní kuchyň, kde si můžu uvařit a je mi tady vlastně do nějaké míry lépe, než by mi bylo v tom azylovém domě.
1: Ještě horší je pak situace, kdy není odchod oběti z násilné domácnosti dopředu plánovaný a krize se vyhrotí třeba uprostřed noci.
9: Když je to nějaké jako dopředu promyšlené rozhodnutí a tak, tak ta žena i ty služby se snaží samozřejmě najít ten azylový dům nebo jinou formu bydlení, která bude nejlépe vyhovovat té rodině, té matce s tím dítětem nebo s dětmi. Ale jsou také situace, kdy to, co se v té domácnosti děje, je velmi akutní, velmi krizové a velmi nebezpečné. A ty děti je třeba odejmout nebo odebrat toho domova, například uprostřed noci. A z toho výzkumu víme, že to nejsou zas tak ojedinělé případy. A nám jedna policistka vlastně v tom výzkumu říkala, že například OSPOD, po každé, když jsou v čemkoliv děti, tak se volá OSPOD, má velmi omezené možnosti, stejně tak jako policie. Zejména v těch případech, kdy se bavíme teda o tom, že je potřeba ty děti rychle odebrat uprostřed noci. A protože pro ty děti není vůbec žádné ubytování uprostřed noci, tak se to často řeší třeba tím, že se ty děti umisťují do nemocnic na dětské oddělení. Ačkoliv jim fyzicky nic není, protože je to jediné místo, kam ty děti vlastně můžou dát, než nastane nový den a začnou telefonovat do klokánku a jiných záchytných služeb, což mě vlastně docela šokovalo.
1: I když se ale oběť rozhodne násilnou domácnost opustit, narazí na další problém. Obecný nedostatek pobytových kapacit sociálních služeb v Česku.
2: V České republice funguje 89 azylových domů pro rodiny s dětmi, 59 pro osoby v krizi a 59 pro oběti domácího násilí.
1: Citujeme z vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí pro server irozhlas.cz.
2: Údaj o 59 azylových domech vychází z registru poskytovatelů sociálních služeb, kde mají tyto služby mimo jiné registrovanou cílovou skupinu osob ohrožených domácím násilím.
1: Problém spočívá v tom, že drtivá většina zmiňovaných azylových domů ve skutečnosti nejsou pro matky s dětmi nebo pro oběti domácího násilí obecně vhodné. Zpravidla totiž slouží pro více cílových skupin a neposkytují jim specifické, ale nezbytné služby.
9: Pro ně je klíčové mít jakoby velmi specializovanou péči nebo ideálně k tomu ještě navíc utajené místo toho azylového domu. A těchto azylových domů, těch přísně zaměřených na oběti domácího násilí, jsou v celé České republice pouze 3. Mně vlastně napadlo, že by mohlo být vypovídající udělat takovou jakoby malou obsahovou analýzu zápisu z jednání výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách, a tam se to bydlení opakovaně skloňuje. Odborníci vlastně, to je ta mezirezortní skupina, kde se potkávají jak lidé z terénu, tak různí zástupci těch rezortů, zdůrazňují a žádají, aby vlastně bylo zajištěné jistější financování tady těchto služeb. A protože ty služby jsou financované z různých projektů, ty jsou na dobu omezenou, jsou také financovaný na základě dotací, a jak mi vlastně řekla jedna z těch respondentek, která je vlastně ředitelkou neziskové organizace, tak financování těch služeb každý rok probíhá. To se jako ve skutečnosti děje, ale popisuje nejistotu v tom, že schvalování dotací je poměrně zdlouhavý proces a každý rok několik měsíců čekají na to, kolik peněz vlastně dostanou, což fakticky brání nějakému plánování a rozvoji těch sociálních služeb.
1: Organizace, které tyto služby provozují, totiž nejsou financovány jako v západní Evropě na úrovni států a krajů, ale často jsou závislé na vypsaných dotacích. A právě tato nejistota vede k tomu, že je služeb nedostatek.
9: Jak víme i z odpovědi MPSV, tak i z té analýzy dostupnosti těch sociálních služeb pro oběti domácího násilí, ta pomoc je formálně dostupná po celém Česku.
2: Síť služeb je plnohodnotná, stabilní a regionálně rovnoměrně dostupná.
9: V pohraničí a na pomezí krajů ale síť selhává. A nejhorší je tedy situace na hranicích s okolními státy a na pomezí jednotlivých krajů. Nejméně dostupná péče je na rozhraní Olomouckého a Moravskoslezského kraje a také na pomezí Libereckého a Královéhradeckého kraje. Ta specializovaná pomoc v 5 krajích chybí úplně. A výrazné mezery v dostupnosti intervenčních center, to jsou právě ty neziskové organizace, tak experti odhalili na Vysočině a v krajích Jihomoravském a Královéhradeckém, ale tady si nejsem jistá, jestli to stále ještě platí, protože se bavíme o číslech z roku 2021.
1: Jak totiž přiznalo samo Ministerstvo práce a sociálních věcí, novější analýzu dostupnosti sociálních služeb zatím nemá k dispozici. Ke zlepšení stavu a zajištění jejich dlouhodobého financování vyzval Česko i výbor OSN pro odstranění diskriminace žen. Na otázky, zda se stav těchto služeb u nás zlepšuje, ale ministerstvo reaguje jen obecnou replikou.
9: Vlastně mi jenom řekli, že dlouhodobě podporují financování specializovaných sociálních služeb a aktuálně podnikají kroky k posílení stability financování sociálních služeb, což se promítá i do pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí.
10: Slyšeli jste první část zkrácené verze série z podcastu Dataři od týmu datových novinářů Českého rozhlasu. Celou si už teď můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas. Autory série jsou Klára Filipová, Tomáš Pika a Johan Foss. V podcastu jste slyšeli anonymizované výpovědi z výzkumu Sociologického ústavu Akademie věd a Českého rozhlasu. Pokud se vás některá z těchto témat osobně dotýkají, o pomoc si můžete říct v Centru ROSA nebo organizaci PROFEM.
5: Pro a proti.
11: Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá se schodkem ve výši 389 miliard korun. Vláda vysoký deficit obhajuje mimo jiné potřebou investovat a podpořit ekonomický růst. Kritici upozorňují, že stát prohlubuje zadlužení v době, kdy ekonomika roste. Je takový schodek problém, pokud stát peníze využije na investice? Má vláda jasné priority? Zadlužuje se Česko příliš, nebo se naopak dluhu bojí víc, než by mělo? Zeptám se dvou ekonomů, Jana Švejnara z Kolumbijské univerzity a Petra Musila z Národní rozpočtové rady.
5: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30
12: na Plusu. Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
13: Kubismus v architektuře. Český unikát. V prvním desetiletí 20. století přiváží spolek výtvarných umělců Mánes do Prahy moderní umění, včetně děl Braka, Picassa, Matisse a dalších. V hudbě experimentuje Stravinský, Martinů, Schönberg. Freud už pár let vykládá sny a Einstein má za sebou publikaci Zvláštní teorie relativity. A na výtvarnou scénu přichází z Francie kubismus. Nejprve se objevuje v malířství a sochařství, pak s ním skupina architektů, především na podnět Pavla Janáka, začíná experimentovat zhruba mezi lety 1910 až 1914 i v architektuře.
14: Vznikla skupina výtvarných umělců, která začala vydávat svůj časopis Umělecký měsíčník, a k té skupině se přidali i někteří architekti a taky teoretici. Z těch architektů to byl vedle Janáka ještě Josef Gočár, dále potom Vlastislav Hofmann a Josef Chochol, který býval označován za vlastně nejradikálnějšího kubistu.
13: Vyjmenovává hlavní představitele kubismu historik architektury Zdeněk Lukeš. A i když byl v módě jen velmi krátce, vděčíme kubismu za řadu unikátních staveb. Jednou z nejvýznamnějších kubistických staveb a první v Praze je dům u Černé Matky Boží v Celetné ulici, dokončený roku 1912. Josef Gočár ho původně navrhuje jako multifunkční dům s kancelářemi, kavárnou, obchody a byty na místě dvou pozdně barokních domů.
15: Z jednoho z nich byla přenesena plastika Černé Madony. To bylo takové domovní znamení právě na Gočárovu novostavbu. Takže nakonec ten projekt schválen byl, dokonce víme z historických pramenů, že byl i chválen.
13: Charakteristické prvky najdeme na vstupním portálu, střešních vikýřích, mřížích vstupu a nádherném tvaru schodiště a jeho zábradlí. Gočár navrhl také interiér kavárny Grand Café Orient. Tak, jak byl dům navržen, ale fungoval jen do začátku 20. let. Postupně se stále víc proměňoval na kanceláře, kavárna byla po 10 letech uzavřena pro nemodernost. Nevhodné využívání a devastace celého objektu pokračovala až do začátku 90. let 20. století, kdy se rekonstrukce ujal architekt Karel Prager. Jediná kubistická kavárna na světě, Grand Café Orient, byla znovu otevřena po rekonstrukci podle dochované černobílé fotografie v roce 2005. K dalším významným kubistickým stavbám patří v Praze Libeňský most od Pavla Janáka, domy pod Vyšehradem od Josefa Chochola. Nesmíme zapomenout na ikonickou půvabnou lampu na Jungmanově náměstí od Emila Králíčka z roku 1913. Mimo Prahu například Lázeňský pavilon v Lázních Bohdaneč nebo Bauerovu vilu v Libodřicích na Kolínsku, také od Josefa Gočára.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Ondřej Soukup,
17: Josef Mazderka, míříme na východ. Tentokrát do světa tajných služeb, konkrétně programu nelegálních agentů, tedy sovětských, respektive ruských občanů, kteří byli vycvičeni k tomu, aby se vydávali za občany cizích zemí a přitom pracovali pro Kreml.
16: Žádná jiná tajná služba podobný program nemá. A přestože efektivita takového získávání informací se ukázala jako sporná, Moskva za výcvik těchto lidí utrácela a nejspíš ještě utrácí obrovské prostředky. Proč?
17: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
18: O programu takzvaných ilegálů se širší veřejnost poprvé dozvěděla více v roce 2010, kdy americká FBI pozatýkala 10 lidí kvůli špionáži ve prospěch Moskvy. Prokazovali se pasy cizích zemí, používali falešná jména, ale všichni se narodili v Rusku. Prozradil je plukovník ruské rozvědky SVR Alexandr Potějev, který měl na starost právě nelegální agenty ve Spojených státech. Tehdy se ukázalo, že tento program běžel ve skutečnosti od prvních okamžiků vzniku Sovětského svazu a funguje dodnes. Jak?
16: Josefe, viděl jsi seriál The Americans? A nebo vůbec věděl jsi o existenci programu nelegálních agentů?
17: Na druhou otázku odpovídám ano. O nelegálech jsem lecos četl a to téma mě velmi zajímá, ale The Americans jsem neviděl. They tell us what to do and we
16: do it. To je americký seriál, který vlastně zpracovává příběh několika rodin právě ruských ilegálů ve Spojených státech. Is there anything I should know about the Jennings family?
17: I guess you never really know a person, do you? A to je ta výměna 2010.
16: Je to inspirováno jím, protože ten seriál je rok 2013. Nicméně časově ten seriál se jakoby odehrává v 80. letech. A tam jsem si říkal, myslím, že někde ve čtvrtém nebo pátém díle, tak ti manželé, kteří jsou ti agenti, tak prostě v noci zapípá ta vysílačka, přijde zpráva, že z ústředí musíte naverbovat svoji 14-letou dceru. Tak jsem si říkal, no tak tohle to je teda opravdu jako moc. No ale pak jsem si vzpomněl na to při četbě knihy britského novináře Shona Walkera The Illegals, Russia's Most Audacious Spies and the Plot to Infiltrate the West. Protože tam je popsán vlastně velmi podobný případ. A ještě s vazbami na Československo. No a protože Sean byl nedávno na pár dní v Praze, tak jsem si říkal, že byla škoda si s ním nepopovídat.
19: I first heard about it in 2010. I was at that time working for the Independent newspaper in Moscow.
17: Skvělý, že s ním nabral rozhovor, který si krátce projdeme, ale ještě než to uděláme, tak si to pojďme nějak zarámovat. Jo? Každá vyspělá nebo aspoň trochu vlivná země po celém světě má svoje výzvědné služby, ty většinou fungují na principu nějakých tedy tajných agentů, kteří jsou ale profesionálové, tedy jako vyškolení, jako agenti, to je jakoby jedna kategorie. A ta specifická, o které se chceme bavit, jsou to lidé s falešnou identitou, kteří jsou dost často dlouho připravováni, odjíždějí někam pod úplně falešnou identitou do zahraničí, většinou tedy na západ, a dlouho žijí úplně bez jakékoliv aktivity, získávají kontakty, infiltrují se do určitého prostředí a teprve poté, možná na základě nějakého svého signálu, už mám přístup někam, začínají posílat konkrétní informace a jsou tedy směřováni tím ústředím do určitých oblastí, anebo je to naopak, spousta z nich žije vlastním životem a je naopak na pokyn toho ústředí teprve aktivována a to může být třeba desítky let.
16: To jsou ty takzvaní spící agenti, ale vlastně většina z těch lidí, o kterých Sean Walker píše, tak tam to prostě probíhalo tak, že vás někde většinou na vysoké škole si vyberou, pak jste dlouho, ten průměrný výcvik mohl trvat klidně 8 let. Jo, tak vás učí základy té špionské práce, sledovačka a tak dále. Samozřejmě máte brutální výcvik jazykový a pak nějakým způsobem, pak třeba odjedete do Kanady, to bylo velmi časté, nebo do Latinské Ameriky, tam vystupujete třeba jako Němci a během pár let se přemístíte do té cílové země, což teda většinou byly Spojené státy. A tam se už potom uvidí, máte za cíl se dostat k nějakým lidem. Často ty úkoly byly jako naprosto nerealistické a když to nešlo, no tak vás třeba využívali jako pro výběr mrtvých skránek.
17: Takže jsou to jakoby na první pohled občané cizích států, tu nevím, Španělé, tu Argentinci, tu Kanaďani, kteří se přistěhují třeba do New Yorku a otevřou si tam galerii nebo pracují jakoby IT a vedle toho skrytě sbírají nějaké informace konkrétního druhu. Co je na tom samozřejmě vždycky nejbizarnější, když to potom praskne, jsou dost často děti, které vyrůstají v vlastně prostředí třeba jako cizojazyčném, dost často ani nevědí, že jejich rodiče jsou původem z Ruska a že provádějí takovou činnost, nevědí už vůbec, což je teda podle mého i příklad, kterým se začal z té knížky Shona Walkera. Those 10 lived entirely double lives, completely concealing their ties to Russia. And two of them lived right here in Canada. Some of the children are now with friends, some staying with family. Others, like 16-year-old Alex Foley and his brother Tim, faced a crush of cameras to see their parents in court.
20: yes, they can't come here, and that's their punishment. But for me, why should I suffer for anything they have done? Especially when I wasn't even knowing of this.
16: Sean vlastně říkal, že to byl ten důvod, proč se o to začal zajímat. On žil v Moskvě, když proběhla ta výměna v roce 2010. Snažil se...
21: Tam jenom tedy, řekněme, 10 ruských nelegálů vyměněných za 4 tedy špiony zadržené v Rusku, pracující údajně pro západní rozvědky, takže velká špionská výměna pak následovala ještě.
16: A jeden z těch manželských párů měl 2 syny, který bylo nějakých 16 a 12, něco takového, který absolutně nevěděli, kde jsou. Prostě oni se domnívali, že jsou Kanaďani.
22: Nějakou dobu jsem jednal s jejich právníkem, abych je přesvědčil k rozhovoru. Nakonec souhlasili. Tenhle šílený příběh jejich rodiny mě do tématu ilegálních agentů naprosto vtáhl.
21: Což je teda mimochodem taky případ třeba Artyoma Dulceva a Anny Dulcevové, toho ruského páru zadrženého v roce 2022 ve Slovinsku a později o 2 roky vyměněný v rámci té velké takzvaně špionské, ale nejenom špionské výměny do Ruska, tak opět tam jsou, oni vystupovali jako španělsky mluvící, nebo argentinský pár mluvící španělsky a ty jejich děti mluvili jenom španělsky, vůbec nevěděli, jako která by je.
16: A kde se to ocitli?
21: A najednou je vítá Vladimír Putin na letišti a děkuje jejich rodičům za skvělé služby. Ten Sean a jeho knížka začíná někde, tedy v těch 20. 30. letech v sovětských dobách. My jsme tak trošku odvážně řekli, že ilegály nemá žádná jiná země, jenom ti Rusové, lépe řečeno Sověti. Trochu se mi tomu nechce věřit, ale minimálně jako známý rozsáhlý program ilegálů má skutečně jenom ta sovětská, potažmo ruská tajná služba. Z čeho to jako vlastně vyrostlo? Jako, co ti ten Sean k tomu řekl?
16: No, Sean vlastně argumentuje v té knižce, že ono to tak trochu bylo v DNA celého toho bolševického režimu.
21: A možná trochu znouzecnost.
16: No tak protože... Samozřejmě, ale protože ta bolševická strana ještě před revolucí, tak byla v hluboké ilegalitě. Ti všichni lidi, ti vůdci vlastně neustále žili pod cizími jmény a tak dále. Oni to prostě znali. A když potom přišli k moci, tak samozřejmě jednak problém byl, že Sovětský svaz neměl diplomatická zastoupení v celé řadě zemí, takže tam
21: ale
16: prostě...
21: Protože Rusie postupně otevírala až...
16: Až do těch 30. let. A současně měl celou řadu lidí, kteří zcela fanaticky a ideologicky byli ochotni mu sloužit a byli to lidé často právě než Španělé, Francouzi, Němci, prostě ti agenti kominterny, kteří na to byli zvyklí taky. Oni uměli prostě, jak se mají převlékat, jak prostě se vyhýbat policii a tak dále. Takže tohle to jako vlastně fungovalo. A paradoxně, tenhle ten program prakticky končí v druhé půlce 30. let, kdy drtivá většina z těch, jak těch agentů, tak jejich řídících důstojníků prostě zahyne během velkého teroru, protože paranoidní Stalin prostě usoudí, že když jsou schopni se pohybovat takhle na západě, tak prostě musí být špioni.
21: A po druhé světové válce uvádí aspoň Sean Walker jako paradoxně, je ten režim nebo ten program ilegálů vlastně obnoven.
19: As the Cold War starts, the FBI gets massively funded.
22: Se začátkem studené války získala FBI masivní financování. Byla to éra McCarthyismu. Američané důkladně sledovali všechny zahraniční diplomaty. Sovětské zpravodajské důstojníky pak napadlo, co kdybychom obnovili ten náš skvělý program z 30. let. Tehdy tedy vznikla myšlenka ten program zrecyklovat.
21: Nějaké ty linky se v té Seanově knížce dotýkají České republiky Česka. Já jenom teda uvedu příklad, který v té knížce není, ale který mě svého času neuvěřitelně dostal. To je případ Václava Jelínka alias Ervina van Haarlema, což byl pseudonym, falešná identita, který tento člověk narozený 1944 v Modřanech, tehdy ještě předměstí Prahy, dneska součástí Prahy, kde žiju i já, proto mě to taky zaujalo, že ty Modřany tam někde figurovaly, tak to byl 13 let špion ve Velké Británii, který opravdu jako fungoval jako ilegál v tom, že ta STB a s její pomocí poté sovětská KGB, byl to jako velmi ceněný člověk, získala falešnou identitu zmizelého, neznámého holandského dítěte Ervina van Haarlema, kterého porodila matka na základě znásilnění nějakým polským vojákem a nacistou, který se posléze ztratil, tak oni získali tu falešnou identitu. Tomuto vytrénovanému špionovi zadali základní zadání, že se má dostat k nějakým tajným informacím ohledně britské jeho námořnictva a ponorek a technologií a také pro pronikat třeba do nějaké kulturní sféry. A ten člověk se skutečně objevuje pod tou falešnou holandskou identitou v roce 75 v Londýně, vystupuje jako Nizozemec, pracuje někde jako v hotelu a v těch takových různých podřadných profesích, ale dokonce, a to je na tom úplně bizarní, pod tím jménem ho vypátrá ta Ervina van Haarlema biologická matka, která si myslí, jako on je, ten syn je po smrti, ale ona si myslí, že se skutečně našel. On dokonce na pokyn STB a KGB s ní vstoupí do kontaktu a hraje toho syna. Jede za ní, navštěvuje i to příbuzenstvo. A teprve v 80. letech pravděpodobně na základě typu jednoho z přeběhlíků jako poté ho začne monitorovat a pak zjistí a on na konci 80. let je odhalen při odesílání nějakých kódovaných zpráv, zatčen, odsouzen a pomůže mu až sametová revoluce a poté končí po odpykání části trestu v Československu, umírá v roce 2022. Úplně neuvěřitelný příběh, biologická matka hledající zoufale svého syna a věřící, že ten Václav Jelínek alias Ervin van Haarlem, její údajný syn, jako je skutečně reálný.
16: To je strašný. Sean má v knize příběh Dalibora Valouška, což je taky neuvěřitelný. Člověk, který pocházel z Moravy, studoval v Praze vysokou školu a někdy v roce 55 byl naverbován přímo KGB. Možná na základě nějakého typu od československých kolegů a poslali ho na výcvik do Německé demokratické republiky. Tam si našel manželku, právě tu svoji učitelku němčiny, která ovšem samozřejmě byla také pečlivě prověřena, tudíž jim to ty odpovědné úřady schválili a následně je vyslali pod identitou bývalého vojáka Wehrmachtu Rudy Hermana, který se právě vrátil ze sovětského zajetí a tak dále. A je to velký prostě antikomunista a nacista a tady tím způsobem ta rodina se ocitne v Kanadě.
21: Která nabírá nejrůznější přistěhovalce, takže se tam do toho kotle těch cizinců přicházejících do Kanady zamíchají.
16: Naprosto, dokonce se tam prý u něj scházejí nějaký jako bývalí právě nacisté a zpívali nějaké válečné písničky a tak dále. No a pak přijde ovšem rozkaz, musíte se přestěhovat do New Yorku a infiltrovat Hudson Institute, jeden z takových těch jako velkých think tanků. Že? No, takže on se tam sice přestěhuje, ale on má samozřejmě vysokoškolské vzdělání, že? No, ale úplně na jiné jméno a na jiné univerzitě. Takže on je vlastně frustrovaný z toho, že sice funguje jako filmař na volné noze, točí nějaké prostě reklamy, svatební filmy a tak dále, no ale prostě nemá šanci.
21: A tam je i taky nějaký případ jako s jeho synem, ne?
16: Přesně, a on má tehdy vlastně 16-letého syna Petra, který si myslí, že prostě ano, on je kanadský Němec a tatínek má malinko nahnědlou minulost a tak dále. No a on v roce 74 dostane schvolení od teda KGB a v roce 74 mu to celé řekne.
21: Že on to konzultuje s tím ústředím.
16: Ano, a tomu to schválí, protože on říká, podívejte se, tady máte, já vám tady dávám svého syna, člověka, který může mít obrovskou budoucnost, ten se může dostat kamkoliv. No a on ho skutečně naverbuje, Oni jedou spolu asi na měsíc do Sovětského svazu, tajně teda přes různé země.
21: Což je mimochodem ten rok 75, pravděpodobně, kdy FBI poprvé zaznamená, že se asi neděje něco úplně v pořádku a ta cesta od toho roku 75...
16: Už začíná být monitorován a co mě na tom vlastně úplně nejvíc pobavilo, že ten Peter tam jede ještě jednou sám. A oni mu dělají takovou prostě krásnou cestu, jako a odvez ho na Bajkal, tam loví ryby a odvezou ho prostě do Ermitáže, kde má prostě svoji osobní prohlídku a tak dále. A když se vrátí, tak tedy starý pan Valoušek napíše nesmírně naštvaný telegram, že jako jak je možné, že prostě s ním jenom prostě někde cestovali a chlastali a vůbec se nevěnovali jeho ideologické výchově. Že jako on furt neví pořádně, co je ten marxismus, leninismus. Jo.
21: Což ale končí dost potom rychle, že ty americké úřady ho napřed naverbují jako dvojitého agenta a už to v roce 76, ale posléze koncem 70. let vlastně úplně kompletně uzavírají celý ten případ, protože je pro jejich účely nepoužitelný a to mě vede k tomu finálnímu jako otazníku. Jo. My o těch ilegálech slyšíme neuvěřitelné jako bizarní historky, je to strašně zajímavé, ty falešné identity a kdo co věděl a nevěděl a děti a syn naverbovaný a tak dále. Jo. Ale vlastně málo kdo si troufne vyhodnotit ten jejich reálný přínos. Jo. Myslím, že Sean v některých z těch rozhovorů také o tom mluví, jako že je to skutečně s otazníkem, proto možná také ty západní a jiné rozvědky takovýhle rozsáhlý program ilegálu nemají, protože ho možná nepotřebují nebo si ho vyhodnotili jako problematický z hlediska nějakého přínosu. Řekl ti Sean něco i o tomhle?
16: No právě, protože jsem říkal, jestli 8 let, vy utrácíte obrovské peníze na výcvik těch lidí, který potom skončí jako nějaký kameraman na volný noze, tak jestli se to vyplatí.
22: Velkým problémem pro ilegální agenty bylo to, že to byli většinou velice chytří lidé, ale nemohli se prokázat vzděláním na západě. Jak pak můžete infiltrovat think tank, když nemáte titul ze západní univerzity? Je to ale možná neintuitivní, ale lidé ze Sovětského svazu skoro nemohli cestovat. Ani diplomaté a důstojníci KGB s diplomatickým krytím ne. Takže i když pracovali na ambasádách na západě, moc nerozuměli tomu, jak to tam chodí. Naproti tomu těch zhruba 100 ilegálů, kteří působili v 200 milionové Americe v 70. letech, mohli volně korzovat po ulicích Manhattanu, mluvit s obyčejnými lidmi a pak o tom posílat domů politické zprávy. Manhattan, talk to
21: people and they sent their reports back. No a myslím si, že do toho jako vstoupila velmi intenzivně taky nová doba, tedy rozpad Sovětského svazu.
16: Kdy vlastně většina těch agentů je skutečně uložena téměř k ledu. Oni v zásadě měli být ekonomicky soběstační, jo? Že centrum jim nevyplácelo nějaký jako pravidelný plat, oni jim třeba mohli pomoci s něčím, ale opět kvůli udržení té legendy oni se museli tvářit, že si na to všechno vydělávají sami. A samozřejmě tohle je vlastně třetí okamžik, kdy ten program je v zásadě jako na hranici uzavření, protože jako no tak co, tak můžete jezdit, takže to je v pořádku. A právě Sean to vysvětluje, proč se program obnovil.
22: V roce 2012 se vytvořila nová skupina ilegálů. Jedním z důvodů je ideologie takzvané ruské výjimečnosti, tedy přesvědčení, že Rusové jsou morálně čistší než lidé na západě. Právě s tím potom rezonuje ten koncept ilegálů, kteří se odstěhují do zahraničí a obětují vše pro svoji vlast. V posledních letech si všímám skoro až kultu ilegálů. Vysílají o nich v ruské televizi, vycházejí knihy, staví se pomníky. A samozřejmě, že při těchto prezentacích se nezmiňuje, že ilegálové toho vlastně moc nedokázali, nebo že se řada z nich z té práce zbláznila.
21: Je to jako specifická linka té ruské, potažmo sovětské špionáže, která určitě bude přitahovat obrovskou pozornost, popsal ji britský novinář Sean Walker ve své knížce. V bonusu k tomuto dílu vám určitě doporučíme řadu dalších. Je to jako velké košaté téma. Každý z příběhů těch jednotlivých lidí by byl knížka nebo příběh sám o sobě. Tak to je pro dnešek všechno. Tento i již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
16: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
21: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
16: i své blízké.
4: Interview Plus.
6: Arcibiskup pražský a primas český Stanislav Přibyl zdědil od svých předchůdců několik kostlivců ve skříni. Jedním z nich je hospodaření s majetkem. Prodávali nejvyšší církevní hodnostáři spravované nemovitosti pod cenou. Využívali funkcí k vlastnímu obohacení. Snažili se tomu kardinál Duka nebo arcibiskup Graubner zabránit. Zeptám se redaktora deníku N Prokopa Vodrážky, který se hospodařením církve zabývá.
4: Interview Plus Petra Viziny zítra po 11:30 na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
7: Jiří Klír byl matematik a systémový vědec, který otevřel zcela nové cesty v oblasti kybernetiky.
23: Narodil se v roce 1932 v Praze. Měl velmi blízký vztah k hudbě a původně ji chtěl i studovat. Rodiče mu to ale rozmluvili. Jeho druhou zálibou bylo radioamatérství. Proto se nakonec rozhodl pro studium strojního a elektrotechnického inženýrství na ČVUT v Plzni a později v Praze.
7: Dostal se do týmu profesora Antonína Svobody a podílel se pod jeho vedením na konstrukci prvního elektronkového počítače EPOS. To bylo ve druhé polovině 50. let. Sám Klír na tehdejší dobu vzpomínal jako na určité uvolnění, kdy se poprvé mohlo mluvit o kybernetice a genetice. Kremelský diktátor je totiž dříve zakazoval coby buržoazní pavědy.
23: Koncem 60. let Klír přesídlil i s manželkou do Spojených států a oficiálně se přejmenoval na George. Na státní univerzitě v New Yorku vedl Ústav systémových věd a později také Centrum inteligentních systémů. Jeho tým získával granty od Národní vědecké nadace, NASA, Pentagonu i Severoatlantické aliance.
7: Jiří Klír byl vášnivým sportovcem a cestovatelem. Každý rok si uložil jeden projekt, jak sám říkal. Mimo jiné vylezl na 5000 Kalapatar v Himalájích. Plavil se stovky kilometrů na raftu Grand Canyonem a s manželkou navštívil Antarktidu.
23: George Clear napsal jako autor nebo spoluautor více než 25 knih přeložených do mnoha světových jazyků. Stal se jedním ze zakladatelů obecné teorie systémů a za své průkopnické výzkumy získal četná ocenění. Zemřel v roce 2016 ve věku 84 let.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
24: Rusko srpnovými útoky v Lipsku podle prezidenta Pavla testovalo odolnost NATO a jednotu Evropy. Pražský hrad bude od října připomínat nedožité 90. Václava Havla. Fotbalisti Bohemians bojují v dohrávce čtvrtého kola první ligy s Jabloncem a počasí zítra bude zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déšť nebo přehánky a teploty až 27 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
24: Srpnový útok na letišti v Lipsku je podle prezidenta Petra Pavla další snahou Ruska otestovat odolnost Evropské unie a Severoatlantické aliance. Řekl to v rozhovoru pro americkou stanici CNN. Nepřátelské akce Ruska ale podle Pavla naopak posilují jednotu a odhodlání obou organizací.
25: Země NATO jsou teď sjednocenější a odhodlanější bránit své teritorium. Členské státy jsou kromě toho také připravené vynakládat větší výdaje na svou obranu a odradit Rusko od jakékoliv další vojenské akce.
24: Pavel kromě toho v rozhovoru řekl, že pozvání ruského ministra financí na nedávný summit skupin G20 v USA nepovažuje za správné. Takových akcí by se podle něj mělo Rusko účastnit, jen pokud bude souhlasit s účastí na mírových jednáních. Začátek školního roku může dočasně zhoršit šíření žloutenky, upozornil na to Státní zdravotní ústav. Od února ale počet nových případů klesá. Do konce srpna lékaři potvrdili necelých 1500 nakažených hepatitidou A. Za celý loňský rok to bylo přes 3200. Od začátku roku nejvíc nových případů lékaři zaznamenali v Jihomoravském kraji a v Praze. Policisti na Pelhřimovsku vyšetřují další případ investičního podvodu. Pachatelé přesvědčili poškozenou ženu s nabídkou údajně výhodné investice. Škoda dosáhla téměř 700 tisíc korun, říká policejní mluvčí Dana Čírtková.
0: V souvislosti s tímto případem investičního podvodu opětovně varujeme před podvodníky, kteří se vydávají za bankéře, policisty nebo investiční poradce. Pokud se ale stane, že se stanete obětí podvodníků, kontaktujte policii na lince 158.
24: Pražský hrad pořádá od 4. října festival Havel Alive, a to k výročí 90 let od narození prvního českého prezidenta a dramatika. V premiéře představí i jednoaktovku Varování.
1: Asi nejtěžší je, že se mi těžko hledá ta míra, kdy nechci se přihřívat na cizím peří a zároveň nechci se jako zbavovat z odpovědnosti, že jsem to dopsal já, takže v tomhle trošku tak tápu.
2: Přiznává umělecký šéf Davidského divadla Jiří Havelka, který ztracenou Havlovu hru dopsal. Ta vznikala od ledna do května roku 1977, kdy byl dramatik ve vězení. Děj se odehrává na Hrádečku, kam za Ferdinandem Vaňkem dorazí mladý agent STB a Havlovo alter ego nechápe, proč k němu poslali zrovna jeho.
1: Tady ta absurdita je v tom, že se trošku předhání v tom, kdo je zkušenější, kdo očekává ty metody, které STB přinese, a vlastně si vzájemně tak začnou radit, jako v tom, jak by měl ten výslech pokračovat dál.
2: Premiéru v podání Ivana Trojana a Martina Mišičky bude mít hra 23. října. Na programu je také debata stanice Vltava s jejím podcastem Promyslet Havla. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
3: Fotbalisté Jablonce hrají na hřišti pražských Bohemians dohrávku 4. kola šance ligy. Zápas sleduje reportér Tomáš Petr.
8: Čeká se na start druhé půle. Po prvním poločase Jablonec vede na Bohemiance 1-0. V nastaveném čase se trefil hostující Cedidla. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Z Dělíčku Tomáš Petr, Radiožurnál.
3: Fotbalová zbrojovka Brno dnes v dohrávce porazila Hradec Králové 1-0 a posunula se na druhé místo neúplné tabulky. Prosadil se v 60. minutě Vašulín. Na Grand Slamovém US Open vyhrála duel prvního kola tenistka Nikola Bartůňková. Utkání včera pořadatelé přerušili kvůli dešti. Egypťanku Šarífovou porazila česká hráčka 6-1 a 6-2. A fotbalistky Sparty Praha v odvětě závěrečného třetího předkola Ligy mistryň podlehly na hřišti Servet Ženeva 0-3 a do hlavní fáze nepostoupili. Hrají si tak druhé předkolo evropského poháru. Do stejné soutěže poprvé v historii postoupily také fotbalistky Liberce, které v dvojzápase vyřadili Sarajevo.
9: Překážka na D1 se Souticemi a nehoda u Kopřivnice. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu za sjezdem na Zruč nad Sázavou, opatrně na kilometru 50,5. Kvůli porouchanému kamionu je tam světelnou šipkou zabraný stoupací pruh, vybočuje se v pravotočivé zatáčce. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Nového Jičína jste hlásili překážku za Příborem. Na 29. kilometru stojí porouchaný kamion.
26: Odstavený kamion je u něho i šipka, ale jenom ať to někdo nevletí.
9: V Praze pozorněte na výjezdu směrem na Mladou Boleslav. Na začátku dálnice D10 hned za Novopatskou stojí porouchané osobní auto, na místo jede policie. Na nehodu pozor na silnici 58 z Příboru do Frenštátu pod Radhoštěm. Za Kopřivnicí mezi zatáčkami u Vlčovic havarovala motorka. Na místě záchranáři, průjezd je omezený. A silnice 54 ze Slavkova u Brna do Kyjova, jeďte opatrně úsekem mezi Níškovicemi a Žarošicemi. V lesním úseku se projíždí Kyvadlově kolem následku srážky dvou osobních aut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
27: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
24: Zítra čekáme zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déšť nebo přeháňky, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
27: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Co zajímavého se dělo v Československu přesně před 35 lety, v září 1991. Připomene nám to repríza pořadu Archiv Plus, který připravil Pavel Hlavatý a dal mu příznačný název. Tenhle stát je zasviněnej byt. A po něm se Ivan Štern v repríze pořadu Historie věčně živá zamyslí nad osudem českých Němců vysídlených po konci druhé světové války z Jablonecka.
27: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
10: Nové učebnice, dopisy prezidentské kanceláři, lustrační zákon a hlavně vzrůstající napětí v československých stazích, tedy září 1991. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
27: Archiv Plus.
11: Při výchově a vzdělávání se vedle učebnic a učebních textů uvedených v seznamu učebnic vydaném ministerství školství mohou používat i jiné učebnice a učební texty. Konec citátu.
12: Čili přeloženo, učitel si může zvolit z většího množství učebnic, různých nakladatelství a mimo to může používat i dokumenty a podobně.
10: Je 1. září 1991, začátek školního roku. Přestává se učit podle komunistických učebnic.
12: Co se děti učili a co se budou učit?
11: Cituji, v souvislosti

0: knižce mohou mimo jiné učit teď, když nakladatelství Fortuna vydává učebnici od pana doktora Zdeňka Sládka?
1: Faktem je, že oproti původnímu programu se v průběhu pětiletky začalo usilovně zbrojit. Jen za poslední dva roky pětiletky se válečná výroba zvýšila na 8násobek. Není si těžké představit, jak velká tíha dolehla na celou společnost.
2: Prezidentská kancelář doznala po nástupu Václava Havla do funkce výrazných změn. Stále více občanů se na ní obracelo se svými problémy. Historii i současnost mapuje doktorka Valentová.
3: Tady existuje spisovna, která byla založena v roce 1918 v době, kdy vznikla republika za prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. A tento systém zde funguje bezporuchově dnes. Existuje podatelna, které tyto dopisy se třídí a pokud jsou uznány pro naší sekci, tedy jedná se o nějakou žádost o milost nebo stížnost, postupují se spisovně. V této spisovně se třídí na věci trestního charakteru a občanskoprávního charakteru a svým charakterem, zda se jedná spíš o věci pracovní nebo bytové, sociální restituce, se třídí i podle jednotlivých oddělení, které se nám zde podařilo už ustavit a zorganizovat. Poté tato pošta jde k vedoucím těchto oddělení, které zapisují, který z referentů z jejich oddělení bude tento spis vyřizovat. A vrací se to zpět do indexu, který zachycuje tato jména těch referentů a poštu jim zpátky přiděluje již s původním spisem, a to v případech, kdy tito lidé se neobracejí na prezidentskou kancelář poprvé.
2: Spisovatelka Eda Kryzeová, asistentka Václava Havla, pověřená vedením sekce pro styk s veřejností kanceláře prezidenta republiky, se zamýšlí nad stavem společnosti prizmatem dopisů došlých do prezidentské kanceláře.
4: Je pravda, že jsou lidé, kteří sem přicházejí v úplně zoufalé situaci a říkají, jestli nás nepřijme pan prezident a jestli se tady nevyřeší náš problém, tak já se rovnou odsud jdu oběsit, anebo skočím do Vltavy.
5: To znamená, že musíte spolupracovat i s psychiatry, ne?
4: Tohle to ještě není psychiatrický případ, ten člověk může být skutečně tak zoufalý. Samozřejmě, že sem chodí řada psychiatrických případů, ale jako instituce v tomto státě jsou schopný přivést člověka tak daleko, že by se oběsil.
5: A můžete takovému člověku nějak pomoct?
4: Tomu člověku můžeme pomoct tak, že se snažíme, aby jak si poskytnout mu právní pomoc. To znamená, že se snažíme ho orientovat tak, aby, jak říká tam mluvčí lidských práv v Polsku, aby, že právo je štítem v rukou slabého. Jestliže ten člověk to právo nezná, tak ho nemůže aplikovat. A většinou to právní vědomí lidí v tomto státě je velmi nízké. Muži chtějí hned vidět výsledky. Si muži se jak, nebo se jako, jsou hrozně rychle, jak si se zklamou. Hrozně rychle jsou frustrováni. To znamená, když nevidějí ty výsledky, tak to jako hned všechno zabalejí. Když to žena je zvyklá se spokojit aspoň s kousíčkem toho, co udělá. Ona ví, že nikdy ten byt nemá úplně vzorně uklizený, ale ona ho stejně pořád uklízí. Tohle je něco jako zasviněný byt, tenhle stát. To znamená, že se to zkrátka musí uklízet a ta žena je zvyklá na to, že každý den meje nádobí, každý den uklízí, každý den. Ty děti v tom bytě udělají každý den svinčík. A ona každý den to znova uklidí. Ona to dítě tisíckrát mu řekne, jak si ten samý pokyn, anebo tisíckrát ho poučí o stejné věci. Takže já si myslím, že jako ženy, že na tohle to mají mnohem větší trpělivost a že vlastně v této společnosti by měly dominovat ženy, které jsou jaksi předurčené k tomu, aby vychovávaly. Protože ta společnost je v těžkém, jaksi demoralizovaném stavu. Když ti muži, dejme tomu, budou podnikat a když budou, a když tady zavedou jako různý cizí kapitál a takovýhle věci, tak pokud se nezmění mentalita těch lidí, tak to vůbec nebude fungovat.
2: V diskuzním pořadu Radiofóra ze 4. září 1991, který měl být původně věnován Miroslavu Sládkovi, zajímavě hovořil tehdy poslanec Miloš Zeman. Diskuzi uváděl moderátor Boris Riegler.
6: Já jako psychodramatik, který strávil mládí v různých těch psychiatrických léčebnách, že jo, abych to tak trošku nadsadil, hrál jsem rád psychodrama. A vím od profesora Knoblocha, slavného to psychiatra dnes žijícího v Kanadě, že každý člověk si v sobě nosí obrovský problém, ze kterým koketuje, který agravuje nebo ho naopak potlačuje.

0: zmenšuje, ale má ho v sobě. Já bych vás prosil o problémy, vyberme ten nejlepší a dejme posluchačům na 45 minut zapomenout na okolní svět, na jejich problémy a rozehrajme tady velké shakespearovské divadlo. Problém Miloše Zemana.
1: Já bych řekl dva problémy. Jeden je můj osobní a ten není příliš důležitý a druhý je neosobní. Osobní problém je strašně jednoduchý. Jak co nejrychleji přejít do věku penze? Jak mít čas na čtení knížek, které mám rád, na chození po Praze, kterou mám rád a neznám, na chození po Vysočině, o které platí to též. Tím končím svůj osobní problém. A teď ten problém obecnější. Když už jsem byl trochu zatažený do politiky, na které se zvážně podílím, tak si uvědomuju, že třeba v parlamentě už de facto začal předvolební boj. A každý z nás v tomto boji začíná pronášet monology a stává se z něho fanatický kazatel, který obrací lidi na svoji víru. Neříkám, že přesně o to též se někdy nesnažím i já, ale tady jsem ve společnosti přátel, kteří mají různé názory.
0: Přátel pro fanatika,
1: ne, pro fanatika je totiž kontrární. Přátel, který má jiné názory, než mám já. Fanatikův přítel může být jenom člověk s týmiž názory. A já přemýšlím o tom, kde umístit tu oázu, když jsem tomu říkal ostrov pozitivní deviace. Lidí, kteří se dokážou setkávat, jak říkal Karel Poláček, my kluci a holky, co spolu mluvíme, a přes tu různost názoru, nebo spíš právě pro ně, protože jedině tak si mají lidi co říct, si tu oázu uchovat a ten monolog kazatelů, který obávám se tady bude převažovat, každý bude mít jedinou pravdu, jeho strana bude jediným garantem naší cesty vpřed, jeho alternativa bude jediná přípustná, tak aby se tady ta oáza zachovala a aby normální lidi dokázali poslouchat jeden druhého a uvědomit si, že ten druhý může mít pravdu.
2: Profesor Radek Jánský z Univerzity v Illinois při své návštěvě v Československu vyslovil pozoruhodnou prognózu ohledně československých vztahů. Odvysílána byla 10. září 1991.
3: Podle mnoha mých zkušeností v zahraničí, já bych vsadil hlavu, že dojde-li k utvoření opravdu samostatného Slovenska, že do roka a do dne bude nejužší spolupráce mezi Čechy a Slováky, jaká kdy existovala, včetně doby hned po první světové válce. Já neříkám, že by chtěli znovu se spojit s Československou republiku, federální nebo konfederální, ale já jsem si jist, že ta de facto spolupráce by byla větší a plodnější než v jakémkoliv uspořádání uvnitř jednoho státu může být dnes.
2: V námi sledovaném období byl přijat vládní návrh lustračního zákona, který následně zamířil do federálního shromáždění.
4: Federální vláda projednávala tzv. Lustrační zákon celkem 5 hodin, a to tak, aby každé ustanovení schválil každý člen vlády. V parlamentu, který bude zákon přijímat, tedy ve federálním shromáždění, bude diskuse určitě nejméně také tak dlouhá a jistě se na konečném znění zákona neshodnou všichni. Podstatné a důležité ale bude schválení zákona, kterým se stanoví další podmínky pro výkon některých funkcí v orgánech a organizacích federace a republik. A především také to, pro jaký rozsah funkcí bude zákon vymezen. Jak se s předstihem na vládní návrh dívají poslanci, jsem se včera ve federálním shromáždění zeptala Jána Mlynárika.
5: Zatím přesný text nepoznáme. Ale zrejme to, čo bolo publikované v tlači, tak nebude to taká selanka, aká bola síce 5-hodinová, ale aká bola vo federálnej vláde. Myslím, že parlament bude mať veľmi výrazné korektúry, a to k prehlbeniu a dalo by sa povedať k zostreniu tohto zákona, aby skutočne tí, ktorí sa podielali na perzekúcii nášho obyvateľstva po 40 rokov, nemali prístup k štátnej správe ani k vzdelávaniu, ani k masovo-komunikačným prostriedkom. Myslím, že okolo tohto zákona bude dosť rozsiahla diskusia, ale nie som taký optimista, aby sa potvrdilo všetko, čo vláda predkladá.
6: Takže vy myslíte spíše rozšíření toho záberu a co ten termín 5 let?
5: Ten zrejme asi obstojí, respektíve môže byť predĺžený na 7 až 10 rokov, ale myslím si, že vláda veľmi tolerantne a veľmi akýmsi spôsobom, takým dosť málo priateľným, tieto veci predkladá, respektíve chce predložiť. Myslím si, že bude o tom dosť veľký spor v politických stranách a hnutiach a v parlamente vôbec.
2: Napětí v československých vztazích a různé petice a výzvy komentoval pro Československý rozhlas Miroslav Kusý, ředitel prezidentské kanceláře v Bratislavě.
7: Pozerám se na tie tváre v bratislavskej národnej obrode zo soboty a žasnem. Títo ľudia podpísali spoločný manifest za zvrchované Slovensko. Čo však okrem tohto manifestu majú ešte navzájom spoločné? Nie je to tak dávno, čo títo ľudia stáli voči sebe na opačných stranách politického kolbišťa a po niektorí z nich si nevedeli prísť jeden druhému na meno. Ako sa to len vtedajší premiér Mečiar verejne vyjadroval o Markušovi, nabrízgal mu do eštebáckých konfidentov. Tak sa mi marí, že ani Roman Kaliský nebol voči Mečiarovi ešte ako premiérovi nejako zvlášť úctivý. Povedal by som, že svoju nespokojnosť s ním sa vôbec nesnažil skrývať. Čo mi to všetko narozprával Budaj o Kaliskom? Ani len mne. Nebolo to nič lichotivé a musí to byť kdesi zachytené. Nepripomínam toto všetko zo zlomyselnosti. A ja mám svoje sympatie a antipatie a tiež sa s nimi netajím. Ide mi o to, prečo títo ľudia napriek všetkému naraz zabudli na svoje vzájomné nevraživosti a našli k sebe cestu. Zjednotila ich opozícia voči terajšiemu režimu? Áno. Ale táto opozícia má svoje zvláštne materské znamienko. Je to predovšetkým opozícia odstavených prominentov tohto režimu. Všimnime si len, koľko ich tam je. Jan Budaj, bývalý predseda KCVPN a bývalý prvý podpredseda Slovenskej národnej rady s ašpiráciami na post jej predsedu. Neprešiel lustráciami. Milan Kňažko, bývalý poradca prezidenta, bývalý minister medzinárodných vzťahov Slovenskej republiky. Nevyšiel mu komplot proti VPN. Jozef Markuš, bývalý prvý podpredseda vlády Slovenskej republiky a špirujúci po voľbách na kreslo vo federálnej vláde. Neprešiel lustráciami. Vladimír Mečiar, bývalý premiér. Nepodarilo sa mu presadiť vodcovský princíp vo VPN vo vláde a v národe. Odvolaný. Roman Kaliský, bývalý riaditeľ Československej televízie v Bratislave. Padol. A tak ďalej. Svojím manifestom za zvrchované Slovensko vyzývajú všetci títo jeho signatári k vyhláseniu samostatného slovenského štátu. Predtým, keď boli vo svojich funkciách, s tým nikto z nich neprišiel. Vystupovali poväčšine ako zanietení federalisti.
8: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
2: Jednou z nových akvizic politické plurality po roce 1989 byla nezávislá erotická iniciativa. Ukázka z diskuzního pořadu se členy iniciativy pochází z 18. září 1991.
9: Co je pro vás, pane Mittlehnere, důležitější? Sex nebo politika? Proč jste vůbec dali dohromady tyto dvě tak odvislé věci, nebo nejsou tak odvislé?
10: Já se domnívám, že nejsou tak odvislé. Už tedy proto, že vycházíme z takového ústředního hesla naší strany, je sice, že erotika je především porozumění. A v politice by porozumění mělo být na prvním místě. Tam, kde není porozumění v erotice, tam, kde není porozumění v politice, nic dobrého další vývoj nemůže přinést. Chtěl bych v této souvislosti využít této příležitosti a říct, že naše strana, naše hnutí nebylo založeno a nevyvíjí svoji činnost proto, aby nějakým způsobem se zasazovalo o něco, co je třeba ve společnosti nepříznivé a co je i určitým naším obyvatelstvem tak nějak jaksi dáváno na index. Naše nezávislá erotická iniciativa je stranou, která má svůj naprosto seriózny a vážne mínený program. Ja tady rozhodne nechci rozebírať celý náš program, ale snad stojí za to říct, že třeba v oblasti tedy práva žen hájíme a důsledně prosazujeme právo našich žen na interrupci, na svobodné rozhodování o těhotenství a mateřství. Jsme pro toto zachování tohoto práva na interrupci, ale prohlašujeme a tvrdíme a podtrhujeme, že jde o nouzové řešení. A že tedy by měla celá záležitost být řešena v té rovině, jakou je zabezpečení kvalitní, spolehlivé, cenově přístupné antikoncepce, abychom se konečně dostali z tohoto místa na úrovni rozvojových zemí, tam, kam tedy patříme, na tedy místo ve vyspělé evropské společnosti.
2: Meeting tří pražských obvodních organizací KSČM proběhl v Lucerně 19. září 1991. Staré časy z něj bylo cítit velmi intenzivně.
11: Dovolte mi, abych vás jako předseda obvodního výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Praze 1 všechny co nejsrdečněji přivítal na mítinku členů Komunistické strany Čech a Moravy a sympatizujících, který pořádají obvodní výbory KSČM Prahy 1, 2 a 3. Cílem našeho dnešního setkání je zhodnotit v poločase práci našich poslanců ve federálním shromáždění České národní radě, roční činnost členů zastupitelstva hlavního města Prahy a městských částí Prahy 1, 2 a 3, zvolených za Komunistickou stranu Čech a Moravy. 9 měsíců zbývá do voleb do nejvyšších zákonodárných sborů a naším dnešním úkolem je také poradit se nad tvorbou volebního programu Komunistické strany Čech a Moravy a nastínit strategii a taktiku Komunistické strany v předvolební kampani. Vážené soudružky, vážení soudruzi, milí přátelé, vítám vás zde ve Velkém sálu Lucerny v Praze, vítám mimopražské účastníky mítinku, vítám též srdečně zástupci sdělovacích prostředků, stejně srdečně vítám zahraniční účastníky mítinku a členy pražského diplomatického sboru.
2: Humor v politice byl námětem příspěvku, který Československý rozhlas odvysílal 24. září. O některých subjektech jsme dnes už slyšeli.
12: Neříkejte, není to jen věc vážná, suchopárná, ale kdy zákeřná, ta politika. Vždyť umí člověka i pobavit. Jenom my, Hnutí za svobodné Slovensko, jsme měli jediní v programu suverenitu Slovenska. Kolik stran teď najednou tohle heslo vykřikuje? A my, že bychom se měli přidávat k nim, když jsme byli první? V Komunistické straně Čech a Moravy vykrystalizovala liberálně necudná rezonance času a doby v erotickou sekci. Tak to bylo oficiálně sděleno. Jenom aby tenhle výrazný ideologický program stranu nerozložil, protože kdo ví, kolik je těch, kteří museli uvnitř strany skrývat své nejniternější přesvědčení. Možná je to vstup i na ekonomickou scénu, protože striptýz zasloužilých členek bude jedinečný a v Evropě neslýchaný a nevídaný. Nebo z jiného soudku, jak krkolomné je právnické myšlení. Pan doktor Sládek prý nikomu neubližuje a tak se policejní vyšetřovatel snaží, aby policie neublížila ani jemu. Chce odborný posudek znalce psychologa a psychiatra. Záchranný pás hodil svému náčelníkovi vedoucí právního oddělení Sdružení pro republiku Republikánské strany Československa doktor Kolář. Jaké pak napadání? Ke snížení vážnosti prezidenta prý v projevu doktora Sládka nedošlo, neboť ve shromáždění, před kterým byla předmětná slova vyřčena, pan prezident zvlášť vysokou vážnost nepožívá. Prostě něco na způsob. Já jsem to řekl, ale ten, komu jsem to řekl, to určitě věděl. Takže já jako právník říkám, že to není trestné. Ještě víc pobaví výtisk soukromých novin Hlas Slovenska, který koluje po Praze. K ponaučení se nám tu předkládají nové dějinné skutečnosti. Bez slovenských vzdělanců by dnes možná už český národ ani nebyl. Uvedu aspoň některé. Mikuláš Bakalár Štětina založil v Plzni první knihtiskárnu v Čechách. Vavřinec Benedikt z Nedožier u Prievidze byl autorem první systematické gramatiky pro Čechy. Jan Amos Komenský, rodným jménem Segeš, pocházel ze slovenských rodičů a narodil se na moravském Slovensku. Jan Kuzina a jeho psohlavci, ochránci českého pohraničí na Chocku, byli Slováci, pocházející z Detvy. Chocká Valaška a Dudy mají též slovenský původ. Toto dokázali čeští lingvisti, ale z pochopitelných příčin to nepublikovali.
2: Průzkum veřejného mínění v oblasti československých vztahů komentuje 25. září sociolog Pavol Frič.
13: Vo všeobecnosti možno hovoriť o troch druhoch základných pocitov Slovákov voči Čechom. Najsilnejším pocitom sa javí spolupatričnosť alebo vzájomnosť s Čechmi. Druhým pocitom je nedôvera a podozrievavosť, že Česi nepovažujú Slovákov za rovnocentných partnerov. A tretím takým základným pocitom je určitá sebadôvera a sebavedomie Slovákov, že by si vystačili aj bez Čechov.
2: V cyklu Archív Plus ste slyšeli pořad Září 1991. Tenhle stát je zasviněný byt. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
8: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
14: Po konci druhé světové války zažila Evropa masivní migrační vlnu. Miliony lidí se přesouvali napříč kontinentem. Někdo se mohl vrátit domů, někoho z domova vyháněli. Ten druhý případ připomene v repríze pořadu Historie věčně živá Ivan Štern.
8: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Nerušený poslech dnešního vydání pořadu Historie věčně živá vám od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Ivan Štern. V dnešním vydání se vypravíme za třemi našimi bývalými krajany, kteří v důsledku druhé světové války museli opustit svůj domov a vydat se do neznáma, do tehdy válkou rozvráceného Německa. Mají toho hodně společného. Všichni pocházejí z Jablonce nad Nisou, všichni tři zažili spontánní vyhánění z domovů bezprostředně po skončení války a všichni tři nakonec našli nový domov zas v Jablonci, tentokrát v Pavorsku. Hannelore Singer bylo v květnu 1945 18 a byla čerstvou maturantkou na gymnáziu. Tatínek dětským lékařem a antifašistou. Vzdor nebezpečí a riziku pomáhal lidem nacistickým režimem postiženým. Jeho rodina však patřila mezi 800 nejzámožnějších obyvatel města, majitelů nejkrásnějších vil a proto se ocitl spolu s celou svou rodinou ve skupině lidí, které Češi už v červnu hnali do Německa přes hranice za Harachovem. Elisabeth Fietze bylo tehdy 24 let. Pomáhala v Pěnčíně na okraji Jablonce tatínkovi na statku. V té době se jmenovala Alžběta Suchánková. Tatínek byl Čech. Živil se jako sedlák a sklář. Mohl se vyhnání sice vyhnout, přesto se sousedy odešel. Krátce na to umřel steskem. Oskar Caše byl v té době zralý 33-letý muž. V Jablonci vedl úspěšný obchod s elektropotřebami. I on se ocitl ve skupině už v červnu 1945 vyháněné do Německa přes Harachov, aby skončil nakonec v Rýnovicích. Krátce na to bez sebemenších prostředků začal své putování Německem v německé Žitavě. Nakonec doputoval až do Nového Jablonce, otevřel tu opět obchod s elektropotřebami, časem ho proměnil v úctyhodný obchodní dům s potřebami pro domácnost.
1: Als 1945 wieder das Kriegsende kam, hatte ich Glück und war zu Haus. Und so habe ich mich vorbereitet wieder in dem Geschäft meiner Eltern mitzuarbeiten. Dann kamen leider die unglücklichen Tage, wo es ein Bennisch-Dekret gab und wir Deutschen sollten unsere Heimat verlassen. Man musste sich darauf einstellen, was kommt auf uns heute, morgen, übermorgen zu.
2: Tak tedy v roce 1945, když přišel konec války, jsem měl štěstí. Byl jsem doma. Připravoval jsem se, že obnovím chod obchodu rodičů. Bohužel ale přišly ony nešťastné dny, kdy Beneš vydal dekrety, podle kterých měli Němci svoji vlast opustit. A tak jsem se musel víc připravovat na to, co na nás mělo přijít ještě toho dne. Možná na zítří, snad až po pozítří. V té době, když jsem šel po ulici, potkával jsem na ní partizány. Přišli k nám z vnitrozemí, násilně odvlékali lidi z ulic. Ocitl jsem se mezi postiženými také a moji rodiče neměli nejmenšího tušení, kde se nacházím. Jednoduše jsem v poledne ve 12 hodin zmizel. Dovlekli mě do školy v Jablonci. Asi kolem 6. přijeli před školu tři velké autobusy. Všichni, co jsme byli v té škole, jsme si museli nastoupit. Nikdo z nás neměl nejmenšího ponětí, kam nás povezou. Jeli jsme směrem k polské hranici. Nejprve jsme dorazili do Harachova. Tam jsme museli bohužel přenocovat. Nikdo nám ale neřekl, kde máme složit hlavu. Nakonec se nás ujalo pár lidí. Několik hostinských. Na druhý den jsme už v 9 hodin museli být nastoupeni v trojřadu. Vydali jsme se tak pěšky směrem k polské hranici. K polské hranici jsme došli pod eskortou českých policajtů z Jablonce. Poláci nás ale odmítli převzít, tak jsme tam stáli v lese. Po jedné hodině stání nás česká policie opustila s tím, že si nás Poláci nakonec určitě převezmou. To se ale nestalo. Poté jsme s Poláky vyjednávali, já osobně také. Chtěli jsme, aby nám přinesli alespoň něco k jídlu a k pití. Díky vyjednávání se objevili lidé z Červeného kříže. Přinesli nám deky, něco k jídlu a k pití. Samozřejmě, že nám ani jídlo, ani pití příliš dlouho nevydrželo. Po třech nocích v lese strávených jsme všichni byli natolik zničení, že jsme si řekli, pojďme naspět, i kdyby nás měli zastřelit. Vydali jsme se naspět do Hrachova. V Hrachově nás uvítala česká policie spolu s pohraničníky. Byli velice rozlobeni. Potom horečně telefonovali s Prahou, co já vím, a po dvou, třech hodinách nám řekli, že na zítří půjdeme na zpátek. Říkali jsme si, pánbu zaplať, opět uvidíme naše krásné město Jablonec nad Nisou. Skončili jsme ale bohužel na nádraží v Kořenově. Asi po půl hodině přešlapování nám řekli, vydejte se tunelem na polské území. Někteří muži mezi námi už toho měli dost. Řekli Čechům, že nikam nepůjdou, raději ať je zastřelí. A odhalili svoji hruď. Naštěstí ti úředníci si jich nevšímali. Nakonec nám obstrali, zaplať pánbu, několik pochodní, abychom si v tunelu mohli posvítit. Obávali jsme se ale, až budeme v tunelu, že nás i s ním vyhodí do povětří. To se naštěstí nestalo. Došli jsme až na druhou stranu. Tam už byli připraveni polští policajti. Tentokrát nás nehnali rovnou naspět, ale odvedli stranou od tunelu. Stály tam tři budovy. Dříve sloužily jako rekreační zařízení. Území, na kterém jsme se nacházeli, od Československa odděloval jen takový můstek. Na druhý den nás přes něj zahnali naspátek. To už tam čekali pro změnu čeští policajti. Pod jejich vedením jsme šlapali zpět na nádraží v Kořenově. U nádraží v přilehlém parku jsme čekali až do 4 hodin odpoledne. Nakonec přijel vlak, do kterého jsme nastoupili a který nás odvezl zpátky do Jablonce. Sotva jsme na nádraží v Jablonci vystoupili, velili nám nastoupit si do 4 řadu. Řekli nám, nyní půjdete do tábora v Rýnovicích. Pokud se někdo pokusí o útěk, bude 5 Němců zastřeleno. Samozřejmě, že se nikdo o nic nepokusil. Všichni jsme dorazili až do Rýnovic.
1: Und so wurde uns gesagt, wir kommen jetzt ins Lager nach Rheinowitze. Wer ausreist, da werden 5 Deutsche erschossen. Also es ist niemand ausgerissen, wir sind alle dort gelandet.
3: To byl Oskar Caše a slova se ujímá Hannelore Singer.
4: Ja, sogar mehrmals eigentlich.
5: Ano, ano, dokonce mockrát. Poprvé jsme Rusy viděli, když přišli 9. května. Bomby sice žádné nepadaly, slyšeli jsme ale nad sebou, když Rusové přicházeli, ruská letadla. 2 bomby tehdy spadly na hlavní náměstí. Stály tam několikapatrové budovy. My bydleli přímo v centru. Byla to víceméně okružní ulice. Šla od nás do kopce a z kopce zahýbala doleva, aby se zas k nám se zhora vrátila. Pokud si pamatuju, byl to tehdy takový hezký den. První, kdo se objevili, byli Rusové, co vypadali asiacky. Leželi jsme tehdy schovány. Rusové kupili nahromady polštáře, peřiny, postele. Byli oblečeni do košil s krátkými rukávy. Na pažích jedny hodinky vedle druhých. Moje sestra a já jsme pozorovali z úkrytu, jak připochodovali. To nemělo konce. A stále znova a znova jsme viděli tytéž vojáky. Byli to ti, kteří šli naší ulicí, aniž přišli na to, že vlastně nekončí. To bylo moje první setkání s Rusy, i když jen očima na dálku.
4: Weiß Gott, wie stark sie sind, wie sie hier dann einmarschiert sind. Das war eigentlich eine visuelle Begegnung.
5: Když byl vyhlášen zákaz vycházení a my mohli jen v určité době na ulici, zůstávali jsme doma, abychom se nemuseli s Rusy potkat. Tak se vůbec první setkání odehrálo přímo u nás doma. Bylo bouřlivé. Můj tatínek byl lékař. Vylákali ho trikem z domu. Přišli Češi a řekli, že mají nemocné dítě a tatínek mu měl jít na pomoc. Byl totiž dětským lékařem. Řekl jim, že Čechy léčit nesmí a že je navíc zákaz vycházení. Přišli ale znovu, s potvrzením, že může s nimi jít. Byla to ale jenom léčka. V Horské ulici, dříve tam bylo vedení nacistické strany, ho spolu s mnoha ženami a muži strčili do narychlo zřízeného vězení sovětské tajné policie GPU. Čekali jsme, stále jsme čekali. Přijde tatínek nebo nepřijde? Ale protože nepřišel, bylo jasné, že je někde zavřený. Uprostřed noci bylo 1:30, kdo si otevíral vstupní dveře. V našem domě jsme bydleli v prvním patře. V přízemí byla tatínkova ordinace. Ten někdo otevřel dveře a šel po schodech nahoru. Říkali jsme, to nemůže být tatínek, těch je přece víc. Byli to Rusové. Tatínkovi vzali klíče. Nejprve vytrhli ze zdi telefonní šňůru. Stejně by byl nikdo býval nepřišel, takže ji mohli klidně nechat na pokoji. Neudělali nic ani mamince, ani sestře, ani mně. Všechno ale, co nebylo přibito nebo přišroubováno, si vzali sebou. Prádlo, obleky, košile, všechno, prostě všechno. Můj bratr, tehdy mu byly 2 roky, měl postýlku ještě v ložnici u rodičů. Tam do šatní skříně maminka ukládala plechovku s jeho zamilovanými sušenkami. Už jich v ní moc nebylo. Dostávali je také jen, když byl velice hodný. Rusové si jeho nejzamilovanější sušenky chtěli vzít sebou. On plakal a plakal a volal: sušenky, moje sušenky. A ti Rusové, oni mají pro děti vždycky jinak nastavené ucho, plechovku se sušenkami vrátili nazpátek do jeho postele. S tím ostatním ale odešli. Tak to bylo moje první skutečné setkání s Rusy. Tatínek díky pomoci jednoho českého pacienta patřil mezi těch několik málo, kteří mohli brzo vězení tajné policie opustit. Tatínek byl navíc antifašista, pronásledovaným často pomáhal. Tomu také velice pomohlo, aby se v zápětí ocitl znovu na svobodě. Ti ostatní zmizeli navždy. Nikdo dodnes neví, kde skončili. Tedy ti, co se tam ocitli po válce.
3: Pro pana Suchánka, tatínka Alžběty Suchánkové, nyní Elizabet Fíce, vyhánění začalo v skutku bizarním způsobem. Lidé, kteří si říkali partizáni, mu dali do rukou nenabitou pušku a poručili, aby na radnici hlídal československou vlajku.
6: Mein Vater wurde abgeholt, weil er Tschechisch konnte und auch an der tschechischen Grenze viele Freunde hatte. Das ist nur ganz natürlich, wenn man miteinander lebt.
7: Mého tátu odvedli. Měl v českém pohraničí spoustu přátel. To bylo samozřejmé, když s nimi tak dlouho společně žil. Jeden rok chodil do české školy. Hodně přátel měl v Brabčíkově, Huntířovicích a v Alšovicích. Ti zase nejméně jeden rok chodili do německé školy, tak to dřív chodilo. Strávili tam nejméně jeden rok. Německy uměli docela dobře. Mého tátu tedy odvedli. Moje matka a já jsme nevěděli kam. Tehdy jsme byli živi z hospodaření na půdě a výroby skla. Tatínek si nebyl vědom žádné viny. Přesto ho odvedli na radnici, měl tam hlídat českou vlajku. Dostal dokonce zbraň. A kdyby Němci případně vlajku chtěli strhnout, měl na ně střílet. V opačném případě by jeho zastřelili oni. Tak jsme se to posléze doslechli. Matka mě za ním poslala s jídlem dolů do města. Jak už jsem vám jednou říkala, Pěnčín, kde jsme bydleli, byl částí města. Huť byla jejím středem. Tam stál obecní dům a všechno. Najednou jsem viděla Rusy a dostala takový strach. Byl tam náhodou jeden můj spolužák, na ruce měl červenou pásku, řekl mi, dej mi to, já to tvýmu tátovi donesu. Věděl všechno. Od něho jsem se dozvěděla podrobnosti kolem hlídání vlajky. Vrátila jsem se tedy domů. Sotva jsem dorazila domů, přišli partizáni, čeští partizáni, mladí kluci. Jeden z nich se jmenoval Hübner, chodil se mnou 1 rok do školy. Jemu jsem česky řekla, nestydíš se, co od nás chceš? Ptal se, zda máme zbraně. Můj táta byl sice lovec, řekla jsem, ale v poslední době, v posledních letech už dávno ne. Patrony mu došly a tak s tím skončil. Loveckou pušku odevzdal. To je zaznamenáno, to si můžete zjistit.
8: A to je registriert. Da könnte er nachforschen. Ja, und dann sind sie wieder gegangen. Und dann war es ganz interessant. Mein Vater war weiterhin in dem Gemeindehaus und wir bekamen eine Order. Wir sollten die Staatsstraße in Pjöntschin gegen Eisenbrot gießen, weil die Russen einziehen werden und damit kein Staub aufwirbeln.
7: Velice zajímavé bylo, co se začalo dít. Můj táta pobýval dál v obecním domě a my dostali rozkaz, že máme ulice v Pjöntschině polévat vodou. Měli přijít tehdy Rusové. Tak, aby se nezvedal prach. Šla jsem se svými konvemi, povolali především mladé lidi. Tak jsem tedy šla se svými konvemi. Tu se objevila paní Růžičková, u které můj táta šil, a ona, její syn tam totiž, jsem tam chodil s flintou na rameni, měl nás hlídat. A ona přišla, dala si ruce v bok a na svého syna se rozkřikla, přece mě nenechá polévat ulici, ať mě okamžitě odvede domů zpátky, a cestou mi musel nést prázdné konve. Když se potom vrátili domů, dostali ještě pár facek.
8: Er musste mir dann die leeren Kannen tragen und wenn er wird heimkommen, kriegt er ein paar facek. Das habe ich nur dargestellt, damit Sie wissen, wie es an der Grenze haben wir keine Probleme.
7: To vám líčím proto, abych vám doložila, že na hranicích jsme vlastně mezi sebou žádné problémy neměli. Bezvadně jsme se měli přirozeně za vlády Masaryka. Z té doby si ještě dnes umím představit způsob života, kdy všichni umíme oba jazyky. Když ale pomyslím na své vnuky, já mám 3 vnuky. Když se jich ptám, už se mě sami mnohokrát ptali, jak by to všechno bylo, jak by to bylo s naším majetkem. Jeden z mých vnuků nakonec řekl, a všechno by babičko začalo znovu. To byl ten nejstarší. Raději tam všichni jezdíme, všechny navštěvujeme a těšíme se z toho navzájem, že jsme na tom, jak na tom jsme. Tak jsem to dělala celé roky, i tehdy, když se muselo platit za vízum a byla povinná výměna peněz. Toho jednoho svého příbuzného navštěvuji dodnes, Slávu Mudruňku. Celou svoji přízeň měl rozptýlenou široko daleko, na Sichrově a tak. Vyslali ho tehdy, aby si jel podívat, jak se nám daří. Jel k nám na kole v noci. Pak se najedl, přes den přespal a zas jel v noci. On, jeho lidi i my jsme se báli, aby ho náhodou neobvinili z kolaborace. Byl to ale náš příbuzný. Moje maminka měla svoji tetu, tedy moji pratetu a mého prastrýce velice ráda. Často jsme u nich pobývali. Když přišla sobota, zapřáhli jsme malou bričku, lovecký vozík to byl, a jeli jsme do Čech.
8: Ihren Onkel und ihre Tanten sehr gerne und wir waren oft dort. Und wenn es Sonntag war, dann hatten wir so ein kleines Britschle, haben wir dazu gesagt, so ein Jagdwagen. Und da sind wir meistens über Donau ins Tschechische gefahren.
9: Es war dann auch so die folgenden Jahre, gell? Sie haben nicht viel davon gehabt.
5: Tak to chodilo i následující roky. Z toho jsme už mnoho neměli. 800 nás sehnali dohromady. Byli to všichni, kteří měli nejlepší obchody, nejhezčí domy. Nikdo ale nevěděl, kam s těmi lidmi. Tak začal onen známý pochod do Jakubova údolí. Museli jsme tehdy přes Harachov. Jakubovo údolí leželo za ním. Až tam lidi zahnali. Chtěli je pak hnát dál přes slezské hranice. Do té doby to slezské hranice byly. V té době na hranicích už ale stáli polští vojáci, ti nás dál nepustili. Tatínek tehdy spatřil jistého vysokého muže, stál tam v polské uniformě. Měl pocit, že ho odnikud zná, tak zavolal doktore Béze. A opravdu, byl to doktor Béze. V Jablonci za války pracoval jako totálně nasazený. Nesměl mít tehdy žádné kontakty s Němci. Náš tatínek ale prohlásil, že je to jeho kolega. Pracuje pro nás a kromě toho je to také člověk. Tak u nás býval často na návštěvě. Moc ho potěšilo, že nás potkal, i když za takových okolností. Řekl nám, že do Slezska nesmíme, byl tam tyfus či co. Tak se alespoň postaral o to nejmladší dítě mezi námi. Byly mu tehdy teprve 3 měsíce a o toho nejstaršího. Shodou okolností to byla moje teta. Bylo jí 82. Mnozí lidé všechno, co sebou vlekli, po cestě nakonec odhodili. Byla to zpravidla zavazadla zbalená pro případný letecký poplach. Byli jsme tehdy v lese 8 dní. Byl sice červen, v tom roce ale červen ještě tolik nehřál. Bratři Fajksovi, kteří se v lese vyznali, vyrobili ze dřeva úkryty. Člověk se mohl na naskládané větve složit. Ze smrkových špiček jsme si vařili čaj. Noci byly ještě studené, tak celou noc hořel oheň. Tam v tom lese jsem si uvědomila, jak lidé, když se ocitnou v nouzi, najdou k sobě vzájemně cestu. I polští vojáci se k našim ohňům chodili ohřát. Hráli jsme se u ohňů, polští vojáci s námi. Myslím si, že lidé, když mezi sebou mají možnost mluvit, když si mohou navzájem vyhovět, najdou nakonec kompromis, se kterým lze potom i žít. To je moje zkušenost, životní zkušenost.
4: Es geht immer irgendwie. Also so habe ich meine Erfahrung in meinem Leben gemacht.
1: Das Lager war umstellt. Da war eine tschechische Polizei, die hat das bewacht und wir haben das eben erst müssen säubern und so weiter, dass man überhaupt sich bewegen konnte in dem Lager. Und so waren wir dort auch 4 bis 5 Tage, bis es hieß, wir werden jetzt nach Deutschland gebracht.
2: Tábor byl obehnán a hlídán českou policií. Museli jsme se nejprve umýt. Teprve potom nám dovolili se po táboře pohybovat. Strávili jsme tu asi 4-5 dnů, když nám řekli, že nás odvezou do Německa. Pěšky jsme se vydali zpět na dolní Jablonecké nádraží, tam už čekal vlak. Byly to otevřené vagony, kterými se jinak vozilo uhlí. Nastoupili jsme a odtud nás odvezli do Liberce. Náš vlak v Liberci odstavili na vedlejší kolej. Museli jsme vystoupit a podrobit se prohlídce. Důkladně prohledali každého z nás. Šlo jim o to zjistit, co všechno sebou vezeme. Pokud měl někdo peníze, přišel o ně. Ženám dokonce prohlíželi intimní dutiny, jestli si v nich neschovali zlato. To se stalo i mé sestřenici a několika mým známým děvčatům. Vyprávěli mi o tom posléze. Po Filcunku jsme pokračovali dál, do Žitavy v Sasku. Byli jsme vůbec první transport, tak jsme na druhé straně hranice nebyli vůbec kontrolováni. Němci v té době totiž ani žádné kontroly nedělali. Čeští policajti, co jeli s námi, nás v Žitavě nechali nastoupit na nádraží. To bylo zavřeno. Přenocovali jsme přímo na kamenech nástupiště. Na druhý den nás naši čeští průvodci doprovodili asi 3 kilometry za Žitavu po zemské silnici. Nakonec nás opustili s tím, že se máme dát nastoupeným směrem. Seznamy s lidmi v transportu nám hodili pod nohy. Osobně jsem je sebral. Říkal jsem si, nikdy nevíš, kdy je budeš potřebovat. Ty seznamy jsou dnes i s českými razítky v muzeu v Novém Jablonci. Tak v Jablonci proběhlo první vyhnání našich lidí.
1: In Neugablenz. So war das, das war der erste, die erste Austreibung unserer Leute.
3: Jablonecko nebylo výlučně německé. Žili tu také Češi. Mnozí z nich vyhánění německých sousedů nevítali. Bylo jim z toho smutno, jako tomu četníkovi, který už pár týdnů po skončení války přinesl suchánkům rozkaz, podle kterého se měli zbalit a svůj statek opustit. Někdo měl patrně na něj zálusk a nemohl se dočkat.
8: Der Gendarm, der uns die Ausweisung brachte, hat sie meinem Vater hingehalten und den Kopf weggedreht, weil es auch sehr gute Bekannte waren. Nicht gerade, nicht unbedingt Freunde, Freundschaft ist ja was Tiefes, aber sehr gute Bekannte. Und er hat immerfort gesagt, dass er nichts dafür kann, er muss das machen.
7: Četník, který přinesl nařízení o našem odsunu, se mému tátovi neustále omlouval a kroutil hlavou. Byli velmi dobří známí, nebyli to přímo přátelé. Přátelství je něco hlubokého, byli ale velice dobří známí. Četník neustále opakoval, že za to nemůže a přitom to musí udělat. Ptal se, jestli nám alespoň nemůže nějak pomoct. Během jedné hodiny jsme museli zbalit všechny své věci na cestu. Musím přiznat, že jsem tehdy byla ještě v posteli, byla jsem utahaná. Předtím jsem nebyla dlouho doma. Táta šel do stáje ke koňu, maminka mezi krávy, byla s námi ještě teta, ale ta nic neslyšela, byla hluchá, sníl táta až do Prahy. Tetu jsme museli nechat doma, nebyla napsána na seznamu, tak nesměla sebou. Nám nařídili, abychom se dostavili k tělocvičně. Když jsme šli přes les, náš jediný les, potkali jsme jistého Macha. Můj táta ve válce na místo k Volkssturmu, kam rukovali staří muži, narukoval k celní stráži jako pomocný celní asistent. Mezi Pěnčínem a Bratříkovicemi, kudy vedla jazyková hranice, postavili celnici. Kontrolovali tu lidi, co přicházeli zevnitř z Německa. Tady musel můj táta sloužit. A tehdy pomohl jistému Machovi, našemu sousedovi. Dokonce ho zavřeli. Jako vězení na celnici posloužila garáž. Ten Mach do protektorátu pašoval zboží. Maminka musela uvařit čaj s rumem a já ho Machovi přinesla. Tak tenhle Mach stál v lese a plakal. Objal mého tátu. Kousek dál dole čekal pan Pučálka z Hutě, také velmi dobrý přítel našeho táty. Ježíš Maria, říkal a nadával. Napovídal všechno možné a pak se s námi rozloučil. Když jsme šli, náš táta se neotočil ani jednou směrem k domovu. My s maminkou také ne. Jen jsme celou cestu usedavě plakali. Táta šel s kamenným výrazem v obličeji. U tělocvičny k nám přišel jiný četník a táty se ptal, zda nechce optovat k Čechům. Požádal ho o to jistý kostlán z Halšovic. Můj táta na to řekl, že je sice Čech, ale jako Němec vyrůstal. A jeho táta byl Němec. To prostě nejde. Co se má stát, ať se stane. Pak jsme šli na dvůr školy. Tím to ale neskončilo. Už předtím jsme slyšeli, že si můžeme vzít sebou zavazadlo nebo ruksak. To už jsme věděli týdny předtím, možná 14 dnů, 3 týdny. Pro případ, že k tomu mělo dojít, jsme si připravili pytle, našli jsme na ně popruhy. Každý z nás jeden pytel. Jak se později ukázalo, bylo to stejně špatně. Neměli jsme sebou nic, do čeho bychom dali pití, kdybychom se po cestě chtěli napít vody. Přítelkyně, která bydlela blízko Sokolovny, když zjistila, že nic takového nemáme, přinesla nám z domova 2-3 nádoby. Ve škole jsme strávili následující noc. Pak přišli Rusové z Čechy a hledali práceschopné muže. Z jejich hřebu jsem vyrozuměla, co chtějí. Měli jsme ještě jeden poloprázdný pytel. Do něj mě táta strčil a požádal mě, abych se v něm posadila tak, jako kdybych na pytli seděla. Vybrali nějaké muže a vzali sebou. Táta tomu ušel. Und
10: an dem Geschrei habe ich schon gehört, was sie wollen. Und wir hatten noch einen halbleeren Sack mit. Da haben wir meinen Vater reingesteckt und ich habe mich so draufgesetzt, als wenn ich auf einem Sack säße. Und das haben sie einige Männer geholt und weggeholt und er ist wieder durchgekommen.
1: Ja, dann war das, ich bin in Zittau. In Zittau bin ich dann.
2: No a pak bylo co. V Žitavě jsem šel zpátky na nádraží, zkoušel jsem tam najít ubytování. Skončil jsem nakonec u jednoho obchodního přítele. Měli jsme po celá léta dobré vztahy. Do Žitavy z Jablonce bylo pouhých 40 kilometrů. Tak jsme se znali velice dobře osobně. On v té době byl ještě v armádě. Jeho obchod s elektropotřebami vedla jeho žena. Mohl jsem u nich v jejich vile přespávat. Nedostal jsem ale povolení k pobytu. Tamnější komunistický starost Rosta tvrdil, Sudeťáci, to jsou samí nacisti, ať si táhnou dál.
1: Komunistický Bürgermeister sagte, die Sudetendeutschen sind alle Nazi, die müssen weiter.
3: Vyhánění Němci v Německu nebyli vítáni, když skončili jako někteří jablonečtí v sovětské zóně, úřady je zpravidla hnali dál, pokud možno do jiných okupačních sektorů, do budoucího západního Německa. Z hlediska následného vývoje mohli mluvit o štěstí. Vyhnanci, kteří přesto skončili v bývalé NDR, po celou dobu pod trestem vězení o své minulosti nesměli mluvit. Mluvit o ní mají strach dodnes. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Ivan Štern.
11: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Rusko podle šéfky Evropské komise použilo při srpnovém útoku na letiště v Lipsku materiál vojenské kvality. Studující rodiče můžou žádat úřad práce o příspěvek na hlídání dětí. Tenistka Muchová hraje o postup ze druhého kola US Open a počasí zítra bude zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déšť nebo přehánky a teploty až 27 stupňů.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Ruští agenti použili při srpnovém útoku na letiště v Lipsku materiál vojenské kvality, oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Pokud by byl útok úspěšný, mohli podle ní lidi na místě přijít o život. Předsedkyně Evropské komise řekla, že Unie musí reagovat přijetím dalších sankcí vůči Rusku.
13: Musíme zintenzivnit naše úsilí. Musíme být připraveni reagovat na bezohledné jednání Ruska rychleji a účinněji. A musíme k naší infrastruktuře přistupovat jako k možným cílům na frontové linii a odpovídajícím způsobem je chránit.
12: Ze srpnového útoku na letiště v Lipsku obvinila německá vláda Rusko. V reakci na to pak Berlín oznámil, že uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně. Úřad práce začal od září finančně podporovat rodiče studující na vysoké škole. Pokud splní podmínky, můžou měsíčně získat příspěvek zhruba 7,5 tisíce korun. Sloužit má na zaplacení chův nebo dětských skupin po dobu studia. Žádosti je možné posílat třeba online přes portál Jenda. Podmínky pro získání příspěvku vysvětluje mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
14: Dávka je určena studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek, osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině a současně studují vysokou školu v prezenční formě nebo vyšší odbornou školu v denní formě na území České republiky.
12: Železničáři po zhruba 6 hodinách obnovili provoz vlaků na trati mezi Prostějovem a Červenkou na Olomoucku. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Vlaky v úseku nejezdily kvůli srážce motorového vlaku a popelářského vozu. Zraněných přitom bylo 8 lidí. Nehoda se stala na přejezdu zabezpečeném jen výstražnými kříži. Drážní inspekce příčinu nehody vyšetřuje. Pražský Signal Festival letos se nabídne 21 instalací českých i zahraničních umělců na dvou trasách. 14. ročník přehlídky digitálního umění se v říjnu poprvé rozšíří i do Davids. Jedna z instalací vznikne třeba u slepého ramene Vltavy v Troji.
15: Divák už z dálky uvidí takový světelný maják, který ale svítí takovým nezvyklým světlem.
16: Říká programový manažer a kurátor Signal Festivalu Daniel Burda.
15: A on, divák vlastně vystoupí na takovou vyvýšeninu a vlastně uvidí ten laser ve vysoké výšce v 10-metrové věži, je vlastně namířený přímo dolů pod sebe a vlastně ty laserové paprsky se odráží od té vodní hladiny.
16: Jedno z děl, které bude stát na Flemingově náměstí, teď tvoří i umělec Milan Zeiss.
17: To je taková 8-metrová krychle z barysolu. Tam se bude odehrávat ten vizuální content. Teď vytvářím to finále.
16: Celý festival potrvá od 15. do 18. října. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
18: Karolína Muchová bojuje o postup do třetího kola tenisového US Open. Zápas s Britkou Bultrovou sleduje v New Yorku David Prouza.
19: Karolína Muchová velmi rychle získala první set za 29 minut poměrem 6-1. Teď před malou chvílí začala sada druhá, v této zatím při podání české reprezentantky 15-15 z New Yorku. David Prouza, Radiožurnál.
18: Ve druhém kole vypadla z US Open Karolína Plíšková. Po dohrávce úvodního kola postoupila Nikola Bartůňková. A v dohrávkách čtvrtého kola fotbalové šance ligy zbrojovka Brno porazila Hradec Králové 1-0 a Bohemians hráli s Jabloncem 1-1. Fotbalista David Douděra odchází ze Slávie. Stal se spoluhráčem Pavla Buchy v Cincinnati v zámořské MLS.
20: Nehoda na D1 u Vyškova a překážka už Žďáru nad Sázavou. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy se uklízí po nehodě u Vyškova. Na kilometru 228,5 osobní auto narazilo do sražené srny. Levý pruh je neprůjezdný, v místě se zpomaluje. Na D1 z Brna do Prahy opatrně za Ostrovačicemi. Na kilometru 175 zastavila dodávka. Je v odstavném pruhu, zatím není nijak označená. Situace se na D1 z Brna do Prahy opakuje i za Jihlavou. Na 106. kilometru stojí osobní auto s defektem pneumatiky. U Žďáru nad Sázavou se vyhněte překážce na silnici 19 do Nového Města na Moravě. Mezi Mělkovicemi a Radňovicemi leží na vozovce sražená zvěř. A na Mostecku čekejte komplikace na silnici 256. Mezi Mariánskými Radčicemi a Lomem auto narazilo do stromu. Na místě zasahují hasiči, průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
12: Zítra čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak ale oblačno a hlavně na severu místy déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
21: Posloucháte Český rozhlas Plus.
22: Tenhle člověk žije naplno, je úspěšný ve své profesi, na sítích ventiluje svůj šťastný a dobrý rodinný život. A jednoho dne na svůj facebookový profil napíše: mám rakovinu. A svůj příběh sdílí dál, bez sentimentu, s upřímností v těžkých momentech, většinou ale s optimismem. Ve studiu vítám novináře a podnikatele Petra Šimunka. Ahoj Petře.
23: Ahoj, děkuji za pozvání.
22: U mikrofonu je Renata Kalenská.
21: Hovory.
22: Když jsem dneska přišla do studia, tak vedle mě jsem zjistila, leží papíry, scénář k natáčení a končí slovy: příjemný poslech Plusu přejí Petr Šimůnek a Jana Klímová.
23: A včera jsme to natáčeli, ano. Je to tak?
22: Takže já můžu rovnou začít tím, že tady právě s Janou Klímovou máš pořád nic osobního, prostě biznis. 14 let si byl šéfredaktorem časopisu Forbes, kde jsi měl i podcast, Nesmrtelný se jmenoval, a dnes u sebe doma točíš podcast Všechno začíná dnes. Takže já bych se ráda zeptala, proč Nesmrtelný a proč Všechno začíná dnes, jestli to má nějakou hlubší filozofickou myšlenku.
23: Možná, že ji tam najdem, ale tak hluboký to není. Nesmrtelný byl podcast, který měl 10 dílů a byl o longevity, protože ta věc mě zajímala a zajímá mě pořád, protože kolem toho je strašný buzz a jako je to hrozně populární slovo, ale kolem toho taky spoustu bullshitu a to jsem se snažil v té sérii podcastů trochu nějak rozptýlit a možná jsem se taky rouhal tím slovem nesmrtelný.
22: A tím, že se říkal, chci se dožít 100 let?
23: A to já mám furt. Jako ten plán tady je pořád, jako jestli vyjde nebo ne, už je teďka samozřejmě teorie pravděpodobnosti říká něco jiného než možná před rokem, ale uvidíme. A Všechno začíná dnes, tam to vzniklo jednoduše, jednou cestou. Já jezdím 3-4x za rok autem do Španělska, kde částečně bydlíme s manželkou a s dětma. A tam je na Radio Trest, to je taková státní stanice, kde perfektně hrajou. A ráno mají ranní show, která se jmenuje Ojem pěza todo. Dnes začíná Všechno. A mně se to líbilo a rád tuhletu show poslouchám. A

0: rádi a tak, děje se to stejně. Já myslím, že nejde o tu dílku toho života, jestli to je 180 nebo 120, ale jak ho naplníš. Jako je spoustu lidí, kteří naplnějí život do 50 a pak můžou odejít, protože to prožili úplně naplný pecky. A je spoustu lidí, kteří v 85 si říkají, sakra, to jsem to asi promarnil. Jo? Takže já bych chtěl být ten první případ spíš. No.
1: Jinak všechno začíná dnes, to mi je sympatický. Myslím si, že se taky tak snažím žít, nebo mám to v podstatě tak nějak intuitivně. Akorát tomu říkám, že život krajem jak salám.
0: No, ale to je podobný. Jako, ale každý den máme šanci něco udělat, něco změnit a něco prožít. Jo? Jako...
1: A je to ta přítomnost. Mě by zajímalo, Petře, jestli se dá při onkologické léčbě myslet na budoucnost. A teď nemyslím v řádu týdnu, měsíců, ale let, desítek let.
0: Nedá. Jako vlastně to, co mi s tou diagnózou odpadlo, byly plány. Nějaký vlastně jsem neplánoval nic na delší dobu, než jsou 3 neděle, což bylo od chemoterapie k chemoterapii. A abych se zabýval tím, co bude za 5 let, to jsem moc nedělal. Jako vlastně to je psychicky docela těžká věc. A na druhou stranu jsem se nezavřel úplně do toho, že řeším jenom tu nemoc. Dál pracuju, dál se snažím, teď mi ta chemoterapie po 6 cyklech skončila, takže se snažím ty plány nějak vrátit do hry a dělat nějaké věci, které mají delší horizont než třeba pár měsíců, ale jako dlouhý plány na to moc času není, no, nebo respektive pomyšlení na to moc není.
1: V jakém stavu je tělo po 6 cyklech chemoterapie?
0: No, žádná velká hitparáda to není.
1: Počkej, už se začal boxovat, jsem četla na Facebooku.
0: No to jo, ale jako to je, můj trenér boxu by ti řekl, jako, že to je strašný, jo. Ale je to, já se budu snažit postupně, dáli Bůh, a všechny výsledky budou dobrý, protože to sama víš, že taky žijeme od jednoho skenu k druhému a od jednoho vyšetření k druhému, aby jsme věděli, jak na tom vlastně jsme. Tak se budu dávat nějak pomalu dohromady, ale... Teď už se cítím dobře, jako po té chemoterapii, to každý, kdo tím prošel, tak to ví, je týden 10 dní, když jsi prostě úplně zmlácená, ale pak už je to fajn.
1: Ty jsi tady byl u Světlany Vitovské, je to 4,5 měsíce a ona se s tebou loučila slovy, že doufá, že za půl roku, kdyby tak asi měla ta tvoje léčba trvat, jí řekneš, porazil jsem to. Tak ještě ten čas asi na tuhle větu není, ale v jakém stavu seš? Já vím, že jsi včera byl na odběru kostní dřeně a to asi nebyl úplně příjemný výkon.
0: Není to tak hrozný, ale jako jsou příjemnější věci jako na planetě Zemi asi.
1: No, oslavil si to italským koktejlem.
0: Dal jsem si negrony, jako po 7 měsících, protože nebylo to nic tak hroznýho. Víš co, tady je důležitá věc, kterou chci říct. Rakovinou v Česku onemocní každý rok 80 tisíc lidí. Každý třetí člověk se s tím nějak setká, což jsou strašný čísla. To znamená, že můj příběh není něčím výjimečný. Jenom možná tím, že o tom mluvím nahlas, a to proto, aby se lidi tolik nebáli. Jakože to je prostě nemoc, kterou se dá nějak žít, soupeřit a třeba nad ní vyhrát. Jo? A teď jsem zapomněl, co byla ta otázka.
1: Porazil jsem to.
0: To ještě říct nemůžu. To já myslím si, že jako medicínsky to řekneš po 3 letech, protože teď, když mám za sebou tu intenzivní léčbu, tak bude následovat léčba následná, ale než bude léčba následná, která potrvá 2 roky...
1: To bude transplantace?
0: Tak musím projít ještě nějakýma dalšíma vyšetřeníma, který právě řeknou, jestli musím na transplantaci nebo ne. Teď to vypadá, že zatím ne.
1: Takže si dá se říci plný optimismu?
0: To jsem snad vždycky, jako opatrnýho optimismu. Já nechci nic zakřiknout, to mi asi taky ta diagnóza trochu jako upravila v tomto. Nechci nic zakřiknout, ale věřím, že to dopadne dobře.
1: Můžeš mi popsat ten stav, kdy jsi se dozvěděla svoji diagnózu, protože jestli to správně chápu, tak jsi byl dost v pohodě. Já jsem zažila takový nepříjemný zážitek, kdy mi diagnostikovali, je to hodně let dozadu, asi třeba 16-15, diagnostikovali mi rakovinu prsu, ale omylem. 9 dní jsem chodila na světě s pocitem, že mám rakovinu prsu, ale musím se přiznat, že zpětně na sebe nejsem pyšná. Jako docela dost jsem propadla sebelítosti, až mě to u mě překvapilo. Ty jsi byl v pořádku?
0: Já to měl v obráceně. Vlastně do dneška mě to, já myslím, že to musela být nějaká jako psychická paralýza nebo něco takového. Mě to vůbec nerozhodilo. Jako, já jsem šel na pravidelný screening, odběr krve, který nesnáším, nesnášel jsem celý život a asi do konce života nesnášet budu. Ten ukázal, že mám nějaký velký problém právě s bílejma, červenýma krvinkama, já nevím přesně s kterýma. A šel

0: Jsem rovnou na hematologii, kde mi ty odběry udělali znova a řekli, no, máte nádor někde, nevíme přesně kde, co to je, ale máte někde jako nějaký nádor. A jsem říkal, aha, dobrý, a co se bude dít teď? Ta diagnóza mě nešokovala. Možná, že protože jsem tak blbej, že jsem si to neuvědomil, co to znamená.
1: Je tady lymfon, tedy nekontrolovatelné bujení bílých krvinek.
0: Je to tak.
1: A ten tvůj pocit teda?
0: No,
1: jako zamrzl jsi nebo?
0: Ne, jako ta diagnóza, jako já jsem se ptal, dobrý, co bude dál. A potom mě to šokovalo, říkal, tak jdeme, teďka uděláme ten odběr kostní dřeně. A říkám, jasný, kdy to tak bude, já se na to potřebuji připravit, já nesnáším odběr krve, na to, že tady jako odběr kostní dřeně, takže já potřebuji psychicky na tom nějak zapracovat. Říkám, no teď. A říkám, jak teď?
1: To je nejlepší, ale.
0: No jasně, říkal, jdeme teď, jako tady
1: vedle. Jak by ses na to psychicky připravoval?
0: No jasně. To by,
1: meditace.
0: Měl bych strach, jako to je celý, jako jo. No takže jako hned mě paní doktorka vzala a šli jsme vedle nějaký sál. A tam to celý proběhlo a vlastně od té doby můj kalendář byl určený tím, kdy bude další kontrola, kdy bude další odběr, kdy bude další chemoterapie, kdy bude další pobyt v nemocnici, takže jsem neměl nějak moc času jako se tím trápit a vidíš, jako teoretický světlo na konci tunelu je, že máš po těch 6 cyklech chemoterapie, že ta léčba zabrala a že bude následovat něco, co bude míň drastickýho než tohleto, což doufám, že mám před sebou teď.
1: Ty jsi říkal, že nejseš ničím výjimečný tím, že máš rakovinu, tak já bych řekla, že trochu jo. Ty jsi chodil od kontroly ke kontrole a tvoje žena taky chodila od kontroly ke kontrole a protože byla těhotná a čekali jste chlapečka, který se asi před měsícem narodil. Co to je za pocit? Jakou to hrálo roli v tom, jak ty si svoji nemoc prožíval či neprožíval? Tam asi musela hrát roli, že to prostě musí zvládnout.
0: Je to tak, jako samozřejmě, že tohle to ti dává nějaký dal, jako nebudem se tady asi bavit o smyslu života, jo, asi ho nerozlouskneme, ale jeden z toho je, že máš nějakou zodpovědnost vůči ostatním.
1: A to je podle mě základní smysl života.
0: Tak a jako prostě když víš, že se ti narodí další dítě, v mém případě už pátý a že tvoje žena prostě chodí na těhotenský kontroly a že se to blíží, tak tě to, myslím, že ti to podpoří, ale řekne ti to, jako ty to nemůžeš prohrát prostě tohle.
1: No a jak to zvládala tvoje žena? Ono být ve stresu v těhotenství taky nic moc.
0: No to je jasný, jako zvládala to skvěle, protože byly chvíle, kdy se o mě opravdu musela starat, protože mi bylo blbě a prostě s tím pupkem se starat ještě o 58letýho chlápka s rakovinou, to není úplně jako, nemáš naložíno úplně málo na tom talíři.
1: A došlo ti, co to je ženská síla? Protože tvoje
0: dávno,
1: žena...
0: Dávno, počkej, to dávno.
1: Tvoje žena nosila pod srdcem dítě, starala se o tebe a ještě řídila stavbu nebo rekonstrukci domu ve Španělsku.
0: Ano, to je pravda. Ne, jako moje manželka je jako super.
1: Jako pozdravuji, jako, prosím tě.
0: To vyřídím a bude ráda, ale to já vím dávno, že ženský jsou strašně silný, jsou silnější než chlapy. Možná ne fyzicky, ale psychicky na 100%. A kdyby to bylo na chlapech, tak dávno vymřem všichni, to je jasný.
1: Čím to je? Je to tím, že my rodíme?
0: Já nevím, čím to je, ale jste daleko odolnější, než jsou chlapy.
1: Máš nějaký příklad třeba právě, když pozoruješ svoji ženu?
0: No přesně tak, ty jsi to popsala, jo? Jako my rekonstruujeme 100letý barák ve Valencii, ke kterým jsme se dostali jak slepý k houslim a vlastně celou tu věc.
1: Promiň, jak se člověk dostane, jak slepý k houslím k domu ve Španělsku?
0: My jsme si koupili nejlevnější byt, který tenkrát byl na trhu. Stál 100 000 něco, 110 000 euro. To bylo strašně málo. Mm-hmm. Byl to byt v posledním patře tohoto 100letýho baráku. My jsme ho s nadšením koupili s tím, že ho zrekonstruujeme. Měli jsme na to rozpočet asi, já nevím, dalších 20 000 euro, což bylo úplně totálně naivní. Jakmile jsme do toho bytu hrábli, tak jsme zjistili, že to bude daleko dražší, ale protože jsme byli pod střechou, tak jsme zjistili, tam teče docela významně a že se musíme dohodnout s dalšíma majitelama, což jsou další 2,5 bytu, abychom ten barák dali dohromady, aby tam neteklo. Nová omítka, nová střecha a tak dále a tak dále. Ale ty majitele na to nebyli zvědaví, nechtěli přispívat, neměli na to peníze a nechtěli se tím zabývat, protože to taky už trápilo strašnou spoustu let, jakože ten barák je v dezolátním stavu.
1: Takže jste koupili celý dům.
0: A nám nezbylo, než ty byty od nich vykoupit, půjčit si od kamarádů na to peníze a dá to teďka dohromady zpátky tak, aby ten barák stál a my jsme měli kde bydlet a ty další byty budeme pronajímat.
1: Prosím tě, měl jsi vůbec čas myslet u toho všeho na rakovinu?
0: To je skvělá věc, že když máš práci a jiný starosti, že tě to tak úplně nesežere psychicky, že děláš i jiné věci.
1: Ty jsi vlastně rok nemohl po odchodu ze svého šéfredaktorského postu, jsi nemohl rok pracovat, konkurenční doložka se to jmenuje.
0: Ano.
1: Takže ty jsi měl rok nečinnosti, kdy jsi tak trošku podléhal depresím, protože jsi myslel, jak si to budeš užívat a ta nečinnost je docela frustrující a ubíjející.
0: Šílená, to je šílená.
1: To znám. Tento rok vystřídal další měsíce, téměř rok, který byl zaplněn rakovinou, rekonstrukcí domu, těhotenstvím tvé ženy, to jsou ale velký kotrmelce.
0: A rozjeli jsme novou práci, nový podcast, všechno začíná dnes, který nás živí. Jo? To znamená, že my jsme neměli, samozřejmě díky Forbesu a díky tomu, že jsem prodal svůj podíl, jako tak nějaký úspory jsme měli, ale není to na 100 let dopředu, takže jsme museli rozjet tenhle ten nový podnikatelský projekt, který nás živí a to byla další věc, jako to není úplně snadný, jako začínat ještě v tomhle tom startup.
1: To mě překvapuje, uživí vás to jako rodinu?
0: Jo.
1: Tak to gratuluju, protože těch podcastů jsou stovky. A chytit se dneska je vlastně strašně těžký.
0: Je to těžký, bude to čím dál tím těžší, ale já věřím na jedno jednoduché heslo celou svou kariéru, že obsah rozhoduje a že ten obsah, který my nabízíme, je snad trochu výjimečný na tom českém trhu. Máme přes 3000 předplatitelů a to už jako není to na to, že bychom si stavěli vily ze zlata, ale dá se tím uživit.
1: Jaký to je, když ti doma v obýváku sedí prezident?
0: Je to docela zajímavý. Naše dcera byla ve školce a tam se jí učitelky ptali, jako, co dělala a tak. A ona říká, a u nás v kuchyni byl prezident. A ta učitelka říká, no to ví, že jo, jasně. Ale on tam fakt byl, takže bylo to super zajímavý. Ten díl s Petrem Pavlem, myslím, že byl...
1: Odnesl si po sobě hrnek od kafe?
0: Jo. Petr Pavel je na osobní setkání neuvěřitelně skromný člověk. Má charisma, to víme všichni, ale jako choval se strašně skromně a to, že přijde z Hradu dolů k tobě do Podhradí, do Nerudova 18, myslím, že už taky něco znamená. Jako...
1: Tak Nerudovka není špatná adresa.
0: To jo, ale je to obyčejný barák, bez výtahu, musel vystoupat do 4. patra, ochranka tam byla den předem a i ten den, ale jako bylo to strašně milý a sympatický, že tam přišel, no já jsem to nečekal upřímně.
1: Překvapil tě něčím?
0: Tímhletím a tím,
1: že vyšel čtvrté patro.
0: Ne, to ne, tak to, že je v dobrý formě, to víme, ale jakože byl úplně takhle jako otevřený, skromný a dobrý člověk. Jako, no, já jsem z něj měl jako v tom podcastu a pocit, jako, že to je dobrý člověk. No, samozřejmě jsme rozebírali jeho minulost, současnost a tak, ale já se dívám vždycky dopředu přes hlavní okno v autě a nejenom do zpětného zrcátka. Jo. Hodnotit někoho jenom proto, že byl někdy v komunistické straně, já se to vlastně neodvažuju takhle přísně soudit.
1: Hostem hovoru Českého rozhlasu Plus je novinář a podcaster, taky podnikatel Petr Šimůnek.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Co tě rakovina naučila, Petře?
0: Já nevím, ještě jestli už je nějaká lesson learned. Jsem určitě trpělivější, protože musím být. Já ti řeknu spíš, z čeho mám největší strach, když se z toho, doufejme, vyléčím, že zapomenu na to, co mě naučila. Že ty lekce, že musíš být pokornější, že musíš být trpělivější, že člověk opravdu přehodnotí hodnoty, to je úplně jasný, to se stane každému, když má nějakýhle průšvih. A tak já se bojím toho, abych to nezapomněl.
1: Ty na svém facebookovém profilu moc nerozebíráš, teda co tě naučila, ale zmínil jsi, že občas se musíte odměnit a rozmazlit sami. To se týkalo tedy toho
0: drinku. To bylo to Negroni včerejší.
1: Ano. Takže ty jsi na sebe dneska hodnější, dá se říct?
0: V nějakých okamžicích asi jo. Jako já jsem teda upřímně řečeno nikdy na sebe nebyl nějak extra přísnej. Jako vždycky jsem se uměl odměnit a rozmazlit. Ale prostě, když máš v kyčli jehlu od odběru kostní dřeně a dělají ti to na dvakrát, protože se první pokus úplně nepoved, tak to trochu bolí a tak si řekneš, OK, tak to je ten důvod pro to Negroni, no, takže se odměníš.
1: Hmm. seš bojovník, nebo zjistil jsi o sobě, že jsi větší bojovník, než bys čekal, protože to je, myslím, první tvoje konfrontace s vlastním tělem, se zdravím či nezdravím?
0: První konfrontace, takhle vážná, to určitě je, ale já myslím, že je bojovník skoro každý. Jo? Já vidím kolem sebe ty lidi na chemoterapiích, kdy sedíš prostě na Karláku a kolem tebe je dalších 30 lidí, kteří zrovna mají stejnou chemoterapii jako ty. A nebo když jsem v nemocnici, protože jsou chemoterapie, které jsou třídenní, a seš na pokoji po třech lidech, tak všichni bojují. Všichni, jako já jsem neviděl žádného někoho, kdo by to vzdával, kdo by se k tomu choval jako nějaký srab, jako myslím, že všichni bojují.
1: Štve tě v téhle souvislosti, když ti někdo řekne, ty jsi tak statečný, to já bych nedal?
0: Neštve mě to, ale vlastně jako bez té zkušenosti, kterou mám a bez toho, co já jsem viděl u těch ostatních lidí, to ten člověk, co to říkal, nemůže vědět, takže jako mě to neštve. Ale jak říkám, bojuje každý. Každý chce žít, každý chce mít zdravý život a nikdo to nevzdává. Jako pak se asi může stát, že těch trablů je na některý lidi už tolik, že to vzdávají. Ale v té fázi teďka rozhodně já nejsem, ale viděl jsem chlapy, který leželi se mnou na tom pokoji s daleko horšíma diagnózama, s nádorem velikosti grapefruitu v břiše, a nevzdával to nikdo.
1: Když jsi měl ve svém podcastu Všechno začíná dnes developera Radima Pasera, tak on ti tam řekl, cituju, i lidem, kteří plánovali moji vraždu, jsem odpustil, dokonce se za ně občas i modlím. Neprobíhal v tobě takovýhle proces nějakého odpuštění a smíření se s lidmi? Já teď zmíním takový neúplně asi dobrý příklad Pavla Dostála, který teda podlehl rakovině, ale ten si opravdu vlastně dělal čistý stůl v určité chvíli. Tím třeba i my jsme se spřátelili, protože mě jako strašně dlouho neměl rád a opravdu vzniklo, myslím, krásné přátelství. Ty jsi něco takového nezažíval nebo nezažíváš?
0: Já myslím, že já lidem odpouštím vcelku rychle, ne snad snadno, ale rychle i bez toho, že musí člověk mít diagnózu rakoviny. Myslím si, že ta diagnóza spoustu lidí profiltrovala, že jsou lidi, kteří mi byli blízko a už mi blízko nejsou, protože nechtějí.
1: Na to jsem se chtěla zeptat. V nouzi poznáš přítele.
0: Je to tak. Je to tak. Jako, poznal jsem lidi, kteří na tom orbitu tvých přátel byli trochu dál a jsou vlastně teďka daleko blíž, protože chtěli a protože mě chtěli nějakým způsobem podpořit. 90% lidí bylo takovýhle a těch 10% lidí nějak odpadlo, protože najednou se ukázalo, že vlastně až tak blízký nejsou.
1: Čím? Že se nezeptali, jak ti je? Nebo...
0: No vůbec se nezajímáš, jako jsou vlastně úplně lhostejný. A
1: to... Není to spíš strach?
0: Jak reagovat?
1: Jak reagovat, přesně.
0: Může být, jako samozřejmě u někoho to tak může být a to chápu, ale u některých lidí je to vlastně jako by opakovaná reakce na to, že když se s tebou potkají a tak, a tam prostě pochopíš, že seš jim jedno.
1: Jsou, Petře, věty, které by člověk nemocnému říkat neměl? Já řeknu příklad. Už jsem mluvila s hodně ženami, s mnoha ženami, které právě mají rakovinu nebo měly. A opravdu byly alergické snad všechny na větu, jsou to jen vlasy, to zas naroste. A oni říkali, to nejsou jen vlasy, to jsou moje vlasy a ukazují světu, že jsem nemocná a já mám svoje vlasy ráda. Že takovýhle jako lidský moudra nepouštět úplně do světa. Máš ty nějaký příklad?
0: Já vlastně nikomu nic nevyčítám, protože ono je fakt strašně těžký na to nějak reagovat. Jo? Jako, co je vlastně vhodný, co není vhodný a co je vlastně ta věta, kterou máš říct, protože fakt nevíš, co máš říct. V těch komentářích na Facebooku nebo na sociálních sítích je nejčastější věta, to dáš, držíme ti palce. No tak super, děkuju.
1: Přemýšlím, co jsem ti napsala.
0: Ne, ale ty máš zkušenost svojí vlastní a to je vlastně něco úplně jiného, protože vím, že od tebe ty si procházíš daleko těžšíma věcma, máš prostě tuhle tu vlastní osobní zkušenost a tu reakci potom člověk vnímá jinak, jo. Ale to dáš je jako strašně blbá hláška, ale rozumím tomu, že vlastně člověk v tu chvíli nenajde lepší.
1: Nakopla tě v něčem rakovina?
0: Já myslím, že
1: ve všem.
0: Že chci žít daleko intenzivnější než doteď ještě, no.
1: Ale ty jsi žil hodně intenzivně.
0: No jo, ale jako život může být strašně krátkej a ty chvíle, kdy tě nepřemohla chemoterapie, můžou být vzácnější, takže jako já to chci všechno naplno.
1: kdyby si nevypadal tak dobře a svěže, jako vypadáš, tak bych se tě asi neptala, ale je to poprvé, co vlastně si uvědomuješ vlastní konečnost?
0: Není to poprvé, protože za poslední léta mě odešla máma, táta, přátelé, jako který byli stejného věku nebo mladší než já, je to vlastně dost koncentrovaný v posledních dvou letech, takže ty si tu konečnost jako uvědomuješ v konfrontaci s tím, že ti umírá někdo, kdo je blízký, a vidíš tu smrt hodně zblízka.
1: Jaký to je v takovýchhle chvílích vidět to zrození člověka, protože ty jsi byl u porodu svého syna?
0: Byl, on to byl císař, takže jsem to viděl trochu za plentou, ale viděl jsem to, je to zázrak, no. Jako takhle i ta smrt je zázrak, jako jo, myslím si, já doufám, že tam potom ještě něco zajímavého se snad taky děje, ale samozřejmě je to daleko optimističtější, když se někdo narodí, než když někdo umře.
1: Hezká poslední věta. Hostem dnešního hovoru Českého rozhlasu Plus byl novinář, jehož podcast se jmenuje Všechno začíná dnes. Petr Šimůnek, děkuji, že jsi přišel.
0: Já moc děkuji za pozvání.
1: A držím palce. Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině. Czech Radio. News in English.
3: Foreign Minister Peter Matzinger says Germany's findings regarding the drone attack on Leipzig-Halle Airport are alarming and must be taken seriously. Speaking to reporters ahead of an informal meeting of EU foreign ministers in Ireland, Mr. Matzinger said he plans to discuss the matter with Czech intelligence services in the coming days. He also reiterated that he had summoned Russian ambassador to the Czech Republic Anna Ponomariova in connection with the incident. Police specialists have been exhuming the remains of Jan Masaryk from the Masaryk family tomb at Lany near Prague. The move is part of efforts to ascertain how Masaryk, who was Czechoslovak Minister of Foreign Affairs, met his death in March of 1948. And President Petr Pavel will attend the funeral of Norway's King Harald in Oslo on Wednesday, September 9th, the presidential office announced. The Norwegian monarch died aged 89 last week after prolonged health problems. Thursday is expected to bring partly cloudy skies with some rain in the northern parts of the country and daytime highs between 21 and 25 degrees Celsius. Among the events marking the 90th anniversary of Václav Havel's birth in October will be the festival Havel Alive. Taking place at Prague Castle, it will showcase theatre, film, design and music connected to the late democracy leader. Ian Willoughby has the story.
4: Of Lou Reed's Perfect Day by students from Prague's Academy of Performing Arts, who'll be taking part in Havel Alive. US artist Reed was just one of many international rock stars the country's first post-communist president hung out with. The venue for the festival will be the Prague Castle Complex, and the head of the Office of the President, Milan Vašina, explains the concept behind it.
5: I think it's important to somehow remind ourselves and our people, you know, what were his important messages and values for everybody regarding, I mean, freedom, regarding democracy, regarding the humanity.
4: Havel Alive will deliver a broad spectrum of arts events at various venues in Hradčany, including the Grand Riding School, where it was presented to the media on Wednesday. Veronica Wolf is Prague Castle's Culture and Programme Director.
6: It's difficult to choose one. Nevertheless, we are very happy that we managed to find the original library of Václav Havel, and we will show it here at our exhibition. And also what is extremely unique, that there will be premiere of the play written by Václav Havel, and this play was kind of hidden and unfinished. And we collaborated with Davidské divadlo, which is very important theatre here in Prague, and they managed to, let's say, finish it up, and the premiere of this new play will be here at Prague Castle.
4: The original library referred to is actually a bookcase created by Havel's designer friend Bošek Šípek for the head of state's study. Recognizable to many who remember this part of the world in the 1990s, it's being displayed as part of the annual Design Block Festival, which overlaps with Havel Alive in October. The head of Prague's top design event, Jana Zielinski, says the iconic piece and the president's desk are being borrowed from the owners of a castle in Moravia. They bought the furniture when Havel's old office was remodeled under Václav Klaus, and some detective work was needed to track it down.
7: It will be the first time when the public will have the opportunity to see it, and I'm very happy that we succeeded. We had little time because we started to produce this exhibition in a relative short period of time, and we knew that the library is crucial to show because this was the symbol of Bořek Šípek doing in cooperation in Václav Havel, and we saw all the speeches that was given by Václav Havel with this library behind.
4: The festival is also set to include an online component in which visitors can peruse some of the items, such as gifts from foreign dignitaries, that Havel acquired during nearly 13 years as head of state. Havel Alive will run from October 4th until the 14th of January.
8: Ian Willoughby with that report, and that's all from us for now, but you'll find more news and current affairs stories in English at radio.cz. Thanks for listening.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
9: Co si má Evropská unie vzít z toho, že Islanďané v referendu odmítli obnovení přístupových rozhovorů? Je to varovný signál, že se 27 musí změnit, pokud chce být atraktivní pro státy mimo ni? A nebo je členství dostatečně lákavé, protože o něj usilují například země západního Balkánu? Jak pravděpodobné je, že se Unie v dohledné době rozšíří a je to žádoucí?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
9: Našimi hosty jsou nezařazený europoslanec Ondřej Dostál. Dobrý den do Bruselu.
10: Dobrý den.
9: A člen poslaneckého klubu Evropské lidové strany, europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer. Dobrý den, i vás zdravím do bruselského studia.
11: Dobré jutro.
9: A začněme od vás. Čím si vysvětlujete, že Islanďané většinově nestojí o členství v Evropské unii?
11: Ten rozdíl, který byl relativně těsný, myslím si, není úplně překvapivý. Island je velmi speciální ekonomika, patří to mezi nejbohatší země na světě, zároveň nejdražší země na světě. Zároveň je velmi silně propojená s Evropskou unií, jednak je součástí našeho jednotného trhu, je součástí schengenského systému, jeho bezpečnost je garantovaná pomocí NATO a těsná většina nebo mírná většina občanů se rozhodla, že prohlubovat to partnerství s Evropskou unií není úplně zásadní, zřejmě, nebo není v jejich zájmu. Myslím si, že velkou roli tam sehrála otázka rybolovu, ke které se asi dostaneme.
9: Pane Dostále, váš pohled?
10: Tak referendum ukázalo, že Evropská unie je nástroj mezinárodní organizace, která má výhody, ale i nevýhody a každý stát, ať už vstupuje nebo je členem, si musí průběžně hodnotit, zda výhody členství převyšují nevýhody. Island si ponechal výhody, ale odmítl nevýhody, evropské regulace a omezení, příspěvky do většiny rozpočtů a podobně. Přitom je členem Schengenu, je členem NATO, jak bylo správně řečeno, je členem Evropského hospodářského prostoru, takže je vázán pravidly jednotného trhu, má svobodný pohyb zboží, osob, služeb, ale není vázán pravidly mimo EHS, tedy například v oblasti rybolovu, jak bylo správně řečeno, zemědělství nebo zahraniční politiky. A taky, pokud se nemýlim, tak je součástí EFTA, ale není součástí celní unie, takže má volnou celní politiku vůči třetím zemím. Takže pro bohatou zemi může dávat smysl, aby si nechali tento status, ale dále ho neprohlubovali.
9: Pane Niedermayere, není to pro Evropskou unii varovné, že podle všeho si na Islandu vyhodnotili, že převažují nevýhody u případného členství v unii?
11: Zajímavé bylo, že já jsem nezaznamenal nějakou velkou diskuzi ani v Bruselu, ani v České republice o tom, jestli bychom si vlastně přáli, aby Island se stal členem Evropské unie, nebo jestli bychom si to naopak nepřáli. Čili myslím si, že to bylo relativně okrajové téma. A když se dívám na tu dnešní populismem dominovanou dobu, tak já bych si úplně netroufl soudit, že to referendum říká, že občané nějakým pečlivým způsobem, téměř bych řekl s akademickou přesností, zvažovali ty výhody a nevýhody.
12: Promiňte, že vám myslím do toho vstupuju, ale ze strany islandské vlády zaznělo, že tomu referendu předcházela dost robustní demokratická debata, ve které zazněly nejrůznější argumenty.
11: To je otázka, jaký zájem vlastně byl o přesnost těch argumentů, a znovu se vracím k té otázce rybolovu, který je pro Island zřejmě zcela zásadní, myslím si, je to druhý největší sektor tamní ekonomiky a má desetiletá zkušenost v evropské politice, říká, že ryby jsou opravdu peklo. To dohadování o tom, kdo má jaká práva, kde lovit, jakým způsobem se dá lovit, jakkoliv ten zájem je naprosto odůvodnitelný, protože ta politika se snaží o to, aby nadále bylo co lovit, tak je to nesmírně kontroverzní a já mám pocit, že tento argument, když je správně podán, převáží ty argumenty ostatní. Ale myslím si, že je důležité to rámovat tím, že Island je opravdu velmi bohatá země, ve které se skvěle žije, která je zároveň hrozně malá. Má méně než 400 tisíc obyvatel. Ještě pár slov.
12: Určitě.
11: A to znamená, že pro ně by to členství v EU z hlediska zapojení do těch institucí byl úplně jiný úkol než pro zemi, která má 10 nebo 40 milionů obyvatel.
12: Na to bohatství Islandu a na to, jakou roli to v tomto referendu hrálo, bych se, pánové, ještě zaměřil, protože tady podruhé zaznělo ze strany pana Niedermayera, obracím se na vás, pane Dostále, že důležitým tématem islandského referenda byl rybolov. Tak nelze ten výsledek vnímat tak, že zkrátka Islandané se zalekli toho, že by do svých vod měli přístup i rybáři z jiných zemí Evropské unie, a že nebýt této obavy, tak by bývalo to referendum třeba dopadlo jinak ve prospěch unie?
10: Já si myslím, že to tak je. Island má klíčový produkt, což je rybolov nebo klíčovou oblast, a v této oblasti si chce podržet co největší kontrolu, dá se říct suverenitu. Takže pokud se jedná o ekonomiku s počtem obyvatel, řekněme, jako je Brno, a ta se zabývá zejména rybami, proč ne, a jinak jsou bohatí. Ještě jedna věc mě přijde zajímavá, a nejenom ve vztahu k Islandu. Nejde dost dobře být součástí více celních unií současně. To znamená, že pokud vstoupíte do poměrně hodně sevřené unie, jako je EU, tak si tím současně zavíráte dveře k volnějšímu obchodu s jinými ekonomikami, asijskými, americkými a podobně. A možná i toto, byť to možná lidé úplně na Islandu nezvažovali, je důležitá otázka pro každou přistupující zemi.
12: Pane Niedermayere, nezavřel by si Island dveře ke spolupráci s jinými částmi světa, kdyby vstoupil do Evropské unie? Nemohlo i toto v tom rozhodnutí v referendu hrát roli?
11: Já mám pocit, že ta samotná účast na tom společném trhu, jednotném trhu, který vlastně znamená, že ty pravidla ty země musí pasivně přejímat, výrazným způsobem formuje tu podobu té ekonomiky. A když jsem se krátce na Island díval, tak opravdu zjistíte, že ty tři sektory jsou turismus, rybolov a tuším energetika, kde Island je nesmírně ekologicky, klimaticky čistá země. Čili já bych tam tady tenhle argument úplně neviděl v situaci 400-tisícové země. Mě ale bylo zajímavé, možná se ještě dostaneme druhé téma, které tam trošinenku viselo, a to je otázka eura. A tady si myslím, že to rozhodnutí Islandianů, já ho nechci hodnotit, jestli je dobré nebo špatné, ale ukazuje nesmírně krátkou paměť, protože Island byl jedna ze zemí, která byla nejhůř a nejrychleji postižená světovou finanční a ekonomickou krizí v roce 2008. Dokonce Island byl zachraňován Mezinárodním měnovým fondem, spoustu lidí přišlo velké množství peněz, pokud si to dobře pamatuju, tak HDP, myslím, klesl o nějakých 10% bodů, a za touto krizí hodně stála prostě islandská měna a spekulace na kurz této měny, čerpání cizoměnových úvěrů s nižšími úrokovými sazbami a tak dále. A je zajímavé, jak se to úplně vykouří prostě z té historické paměti, a já když jsem vlastně si trošku sbíral aspoň nějaké podklady na tento náš dnešní rozhovor, tak jsem vlastně zjistil, že v té první fázi tam o tom vůbec nic nebylo. Tohle bylo jakoby hluboce zapomenuto.
12: Nicméně zastánci obnovení přístupových rozhovorů v Evropské unii před tím islandským referendem právě i možností přijetí eura argumentovali. Není to, pane Dostále, překvapivé, a nebyla by společná měna něčím, co by takové malé ostrovní ekonomice, malé byť velmi bohaté, pomohlo a co by ji zastabilizovalo a třeba ochránilo před takovými finančními krizemi, jako byla ta z roku 2008?
10: To je složitá otázka, zda je lepší věřit společné měně nebo vlastní měně, případně se orientovat ještě na nějakou třetí měnu. Pokud by euro bylo skutečně nejsilnější měnou na světě, bylo rezervní měnou, já nejsem odborník na tyto oblasti, ale zatím bohužel se to tak neděje, přestože k tomu náběh byl, tak by třeba to hodnocení bylo jiné, ale úplně to tak v tento moment není a je to otázka nejenom pro Island, ale i pro Českou republiku a další země, které eurem v tento moment neplatí a zvažují, jestli tak bude, či nebude.
12: Vaše stručná reakce, pane Niedermayere?
11: No to já vidím úplně jinak, protože nejde o to, jestli ta měna je největší, ale jestli odpovídá struktuře a provazbě mé ekonomiky. A vzhledem k tomu, že Island je členem jednotného trhu, tak by tam nějaké výhody byly. Na druhou stranu je něco jiného, když obchodujete v rámci s eurozónou, například já nevím, automobilové součástky, které mají marži jednotky procent. A pokud váš hlavní sektor ekonomický je turismus a rybolov, ve kterém přece jenom ta cenotvorba funguje jinak. Já bych spíš řekl, že to členství v eurozóně by zvýšilo finanční stabilitu Islandu, což je důležitá věc, protože dobře, banky by se stály součástí bankovní unie, by by lépe dohlížené a také by existovaly mechanismy na řešení krizí, což by bezesporu Islandianům v případě, že se bude opakovat někdy nějaká finanční krize, mohlo docela dost pomoci.
12: Přesvědčil vás pan Niedermayer, pane Dostále?
10: Jsou to zajímavé otázky k úvaze. Island pro nás není tolik relevantní, podstatné jsou, byť je to zajímavá země, podstatnější jsou otázky přistoupení například Moldovy, Ukrajiny či dalších zemí a tam my budeme muset zvažovat, jestli je to výhodné i pro nás a jestli ty nevýhody nepřevyšují, protože konec konců Evropská unie není charitativní organizace, je to mezinárodní organizace, která má posílit prosperitu členských států a toto bude důležitá otázka.
12: K čemuž bych se taky ještě rád dostal, teď ale připomenu, že našimi dnešními hosty v Pro a Proti jsou nezařazený europoslanec Ondřej Dostál a europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer.
2: Posloucháte Pro a Proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Pane Niedermayer, není to dnes tak, že bohatší státy, jako je Island, o členství v Evropské unii nestojí, zatímco ty relativně chudší, které teď zmínil pan Dostál, o něj stojí?
11: Je to možné. To, jak také někteří čeští politici vlastně prezentují členství Evropské unie, že je to cesta k penězům. Nechvalně známý výrok Miloše Zemana na toto téma, tuším pro Financial Times. To je jeden způsob, jak je to prezentováno. Je to způsob nesmírně nešťastný a devastující, protože naznačuje těm, kteří tam ty peníze dávají, že jsou vlastně hloupí, ale já bych spíš řekl, že mnohem větší roli v tom hraje nyní geopolitika a také historie. Zkušenost Islandu z první a druhé světové války, které vlastně dali vznik tomu uspořádání v Evropě, které velmi úspěšně vlastně zajistilo mír mezi zeměmi Evropské unie. To je něco, co tuto zkušenost Island nemá. A jakkoliv já jsem velký příznivec rozšíření Evropské unie, zejména o ty země na Balkánu, které už více než 10 let se na to připravují, tak jsem dalek od toho tvrdit, že každá země na světě, která je skvělá jako Island nebo jako Kanada, se má stát členem Evropské unie, protože pro ně ta Evropská unie něco znamená úplně jiného, než dneska třeba pro Estonce nebo Čechy.
12: Pane Dostále, nebylo by to krátkozraké dívat se na členství v Evropské unii jako na něco, co má přinést peníze?
10: Předně základní jednotkou mezinárodního pořádku je stát, svrchovaný stát. Pokud se svrchované státy rozhodnou udělat si organizaci, ať už je to Evropská unie nebo ASEAN nebo něco dalšího, je to v pořádku, pokud jim to všem prospívá. Pokud zjistí, že ty nevýhody převyšují, tak ty organizace se rozpadají, jsou opouštěny. Co si myslím, že je dobré říct na počátek, neuvažujeme v pojmech bloků soupeřících. Uvažujeme radši v kontextu spolupráce, kdy by to nemělo být tak, musí si země vybrat, buď budete v Evropské unii a nepřáteli všech ostatních, anebo budete mimo Evropskou unii a pak budete vyvrženi ze spolupráce s Evropskou unii. Je tam mnohem více variant.
12: Kdybyste měl odpovědět na tu moji otázku?
10: Ještě jednou poprosím o ní.
12: Ptal jsem se v návaznosti na to, co namítal Luděk Niedermayer, zda by nebylo krátkozraké vnímat členství v Evropské unii jako něco, co má přinášet peníze danému státu, který vstoupí.
10: Krátkozraké to není, protože každá vláda odpovídá svým občanům za mír a prosperitu a pokud tu prosperitu nebo ten mír vstupem do jakékoliv organizace ohrozí, tak do ní vstupovat nemůže. Pokud ji tím naopak posílí, potom vstupovat může. A v tomto není výrok Miloše Zemana zcela mimo, naopak, protože pokud vstup do Evropské unie nějaké zemi přinese finanční prostředky, tak v takovém případě je to argument pro. Pokud by znamenal ztrátu, jo, výdaje platit na ostatní, tak v takovém případě to lze zvážit jako v případě patrně Švýcarů, možná Islandianů.
12: Pane Niedermayere, nemyslíte, že Islandiany od členství v unii mohlo odradit i to, že kdyby vstoupili, tak by za to svoje členství museli platit?
11: Nedovedu si představit a nebylo by to racionální a pokud tady kolega možná, že já nevím, jestli chtěl nebo nechtěl rozlišit to, ty peníze, které získáváme v rámci evropského rozpočtu, anebo ten ekonomický benefit členství v Evropské unii.
12: Protože ten měl jsem dojem, že mluví o obojím, tak to možná rozdělme.
11: No a to právě rozdělme, protože pokud se bavíme o těch penězích, které my dostáváme, o kterých mluvil Miloš Zeman, tak to jsou peníze, které tam dávají ostatní země Evropské unie. A pokud já vystavím konstrukci, že EU je o tom, že dostávám peníze od těch ostatních, tak se ptám, proč oni chtějí být součástí tady tohoto uskupení a zároveň se dostávám do velmi komplikované situace v okamžiku, kdy pominou ty okolnosti, kdy já ty peníze dostávám a měl bych je tam naopak dávat ve prospěch těch jiných chudších zemí, tak se mi celá tato konstrukce rozpadne jako balíček z karet. Na druhou stranu ty přínosy zapojení do Evropské unie a jenom v oblasti jednotného trhu jsou násobně, ale násobně vyšší než ty přínosy, které my máme z toho, že se nám bohužel a bohužel k naší škodě nepodařilo dotáhnout na průměr bohatství Evropské unie za ta léta, co jsme členy.
12: Pane Dostále, to byste uznal, že ty benefity spočívající v členství v Evropské unii spočívají především v jednotném trhu, spočívají především v určité záruce prosperity?
10: Je to vždycky otázka, co dostáváme a co dáváme. My jsme získali nějaké euro dotace, euro peníze, nějaké transfery, když jsme vstoupili, ale na druhou stranu jsme umožnili zase západním zemím přístup na náš trh, ať už realitní, ať už na trh bankovní a podobně, což zase pro ně není jako úplná ztráta, to si řekněme otevřeně. Dividendy plynou z České republiky na západ. Takže vždycky je to otázka dvou stran a důležitá věc je, že členstvím v Evropské unii si taky zavíráte do určité míry možnost spolupráce s jinými trhy, například asijskými, indickými, čínskými a podobně. S Indií teď budeme mít dohodu o svobodném obchodu, ale právě, existují přece jenom celní bariéry.
12: Jestli se tím nepopíráte, pane europoslanče.
10: Nepopírám, protože Evropská unie v tento moment jedná protekcionisticky. A pokud například německé podniky mají potřebu chránit ten trh a v tomto smyslu lobují i v Bruselu, ale pro české podniky by to úplně hypoteticky neplatilo, tak v takovém případě to pro nás přestává být zajímavé. My si potřebujeme spíše odemknout tu cestu na trhy celosvětové a tady může být Evropská unie při špatném řízení významnou překážkou. Pokud bude mluvit o strategické rivalitě, pokud bude zvyšovat v podstatě překážky pro spolupráci s těmi třetími zeměmi, tak pro nás to nakonec může být horší, než kdybychom v té unii nebyli. Nebo přesně řečeno byli tak jako Island v nějakém částečném
12: rozumím
10: spolupráce.
12: Pane Niedermayere, tak nemůže to být tak, že si 27 i zavírá dveře ke spolupráci s určitými částmi světa, pakliže samu sebe vnímá jako geopolitický blok s určitými hodnotami?
11: Tak především to, že máme ten vnitřní trh, znamená, že musíme mít obchodní politiku nějakou. A je naprosto naivní si myslet, že Česká republika by si byla schopna vyjednat lepší, hlubší, výhodnější obchodní dohody sama o sobě, než prostřednictvím Evropské unie, protože prostě z naší zemi, jakkoliv jsme skvělá země s 10 miliony obyvateli, se skvělými firmami, tak by se v tom dnešním světě nikdo nebavil. Čili to je naprosto naivní myšlenka, že my na tomto ztrácíme.
12: A nezavírá si Evropská unie dveře k jiným trhům?
11: Evropská unie, to je demokratické uskupení členských zemí, kde ty členské země, ti občané mají nějaké zájmy. A v tom dnešním světě se hrozně pečlivě prověřuje, jestli v rámci té obchodní smlouvy neotvírám těm zemím, se kterými tu smlouvu vyjednávám, víc prostoru, než oni otvírají nám. A to jsou nekonečné debaty, které, tady bych se možná s kolegou shodl, vedou k tomu, že je obtížné ty smlouvy uzavírat. Mm-hmm. Já nevím, jak se stavěl kolega třeba k dohodám Mercosuru a tak dále, ale to jsou všechno věci, které narážejí prostě na obrovský odpor v rámci svobodné demokratické společnosti. A já si jenom troufám pochybovat, že kdyby vyjednávala takovéto dohody Česká republika, že by tomu u nás bylo jinak.
12: To byste uznal, pane Dostále, že Česká republika v rámci Evropské unie je silnější, pakliže jde o dojednání dohod s celými kontinenty, dohod o volném obchodu?
10: Lze souhlasit s tím, že vyjednávat za větší blok je vždycky snazší než za menší blok nebo jednotlivou zemi. Na druhou stranu si nemyslím, že by Česká republika byla ve světě ztracena. Já jsem měl možnost teď navštívit Pákistán, Indii, Čínu, Mongolsko. Všude si pamatují Československo jako vynikajícího partnera, který nikdy nebyl koloniální zemí, který vždycky pomáhal rozvojovým zemím a jsou připraveni nám vracet. Kdežto s některými západními zeměmi mají objektivní v podstatě nejen historické, ale i obchodní rozpory. Čili v takové situaci může být pro Českou republiku, případně pro nějaký blok středoevropských států, řekněme třeba V4, snazší vyjednat dobré obchodní podmínky, než pokud se vyjednává za větší celek, kde jsou ale ty, řekněme, komparativní výhody rozdílné.
12: Což mi poněkud připomíná slova premiéra Babiše, stará jenom pár dnů. Pan premiér vyzval k tomu, aby se vytvářely koalice, které budou hájit zájmy nás, středoevropanů, tedy i zájmy Česka. Souhlasil byste s tím, pane Niedermayere?
11: Bezesporu ty koalice vznikají v Radě. Mám pocit, že v Radě při projednávání každého dokumentu vzniká nějaká koalice, která se snaží získat tu kýženou většinu. Mě trošku na tomhle výroku mrzí, že mám pocit, že vzniká v kontextu projednávání evropského rozpočtu. A do toho jednání vlastně ta naše země, stejně tak jako země našeho regionu, jdou sice z racionální, ale s neprosaditelnou a vlastně ne úplně férovou pozici, že chceme do něj platit co nejméně a dostávat co nejvíce. A samozřejmě takový zájem nemůže být prosaditelný, protože ty ostatní země mají přesně to postavené jinak v tom, že oni, protože z rozpočtu nejsou schopni dostávat dostatek peněz, protože rozpočtu dominuje koheze a zemědělská politika, tak pro ně je evropský rozpočet otázkou toho, kolik do něj platí. Zatímco pro nás je to otázka, kolik z něj přijímáme. A myslím si, vyhrocovat tento spor nepomáhá. Samozřejmě tahle myšlenka tu má každý premiér v hlavě, ale myslím si, že by ji spíš měl držet v té hlavě a držet si je na ty kuloární jednání, ve kterých se bude snažit za tou plentou v tichosti vyjednat co nejlepší podmínky, ale dávat to příliš na odiv vlastně atakuje tu vyjednávací pozici těch politiků z bohatých zemí, kteří jsou ve velmi obtížné situaci. A jde to pak k tomu, co se bohužel stalo, že německý kancler se snaží sjednotit ty země, které platí do rozpočtu, aby přitlačili na to, aby ten rozpočet byl co nejmenší. A to je přesně to, čeho jsme nechtěli dosáhnout.
12: Pane Dostále, tak nepřipomíná teď ten český přístup reprezentovaný vládou Andreje Babiše, že z Evropy chceme dostat maximum, ale chceme dávat minimum?
10: Je to tak překvapivé. Jeden dávný státník, tuším britský, řekl, že jeho země nemá přátele, ale jenom zájmy. A přiznejme si otevřeně, tak to jednají i zástupci Německa, Francie či dalších zemí při těch vyjednáváních v rozpočtu. Čili i Česká republika by měla především dát na stůl své zájmy a snažit se, zní to možná trošku ošklivě, ale co nejvíce získat a co nejméně zaplatit. Jo, a z toho střetu těchto nejrůznějších zájmů pak snad vzejde kompromisní úvaha o rozpočtu, který pak třeba schválíme a bude výhodnější pro všechny zúčastněné, než kdyby se nedohodli.
12: Vraťme se, pánové, závěrem k našemu tématu, kterým je případné rozšiřování Evropské unie. Tak už víme, že se Unie v dohledné době nerozšíří o Island. Nicméně jsou tady další zájemci, například nebo možná především země západního Balkánu. Pozice české vlády je, že by se členy měly stát vlastně velmi rychle. Tady s tím souhlasíte, pane Niedermayere, prosím stručně?
11: Ano. Jednoznačně je to náš zájem, je to zájem Evropské unie a ještě k tomu, co jste říkal před chvílí, ano, my bojujeme za své zájmy, ale uvědomme si, co je náš zájem a ty eura z toho evropského rozpočtu hrají mnohem menší roli než fungující Evropská unie, soudržná Evropská unie, která zajišťuje naši prosperitu a bezpečnost v tom dnešním světě.
12: Pane Dostále, podle vás měla by se Černá Hora nebo Albánie stát členskými zeměmi unie co nejdřív, jak říká premiér Babiš?
10: Budeme si muset spočítat plusy a mínusy a oni si budou muset spočítat, jestli je pro ně zajímavější vstoupit do Evropské unie a do určité míry si zavřít zase některé vztahy třeba s asijskými trhy.
12: Našimi dnešními hosty v Pro a Proti byli nezařazený europoslanec Ondřej Dostál a člen poslaneckého klubu Evropské lidové strany, europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer. Pánové, oběma vám děkuju.
11: Děkuji, nashledanou.
12: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
2: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
13: Od letoška platí přísnější pravidla pro odklad nástupu povinné školní docházky. V prvních třídách tak sedí i děti, které by loni ještě zůstaly ve školce. Jsou na ně školy připravené? Proč vlastně vidí ministerstvo školství odklady jako problém? A nezpůsobí jejich výrazné omezení problémy daleko větší? Speciálním hostem je ředitel odboru předškolního a školního vzdělávání Michal Černý z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
2: S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
14: Nový vysokoškolský zákon by měl být účinný od roku 2028, chce to ministr školství. Slovensko podle premiéra Fica podá žalobu proti nařízení EU o technikách šlechtění rostlin. Karolína Muchová postoupila na tenisovém US Open do třetího kola, Karolína Plíšková naopak končí. A počasí zítra bude zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déšť nebo přehánky, teploty až 27 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO chce, aby nový vysokoškolský zákon platil od roku 2028. Řekl to po dnešním jednání s prezidentem Petrem Pavlem. Nový zákon by mohl změnit například volbu rektora. Vybíral by ho nový orgán, takzvaná univerzitní rada. Změny by se týkaly i financování vysokých škol. Plaga prezidenta dnes informoval o tom, jak práce na návrhu zákona pokračuje.
15: Pan prezident ocenil, že postupujeme tou standardní metodou. To znamená, že jdeme přes věcný, široce diskutovaný návrh zákona až posléze, poté co bude schválen, přistoupíme k tomu paragrafovému znění.
14: Prezidenta taky zajímaly pojistky, které mají zabránit nežádoucímu ovlivňování řízení univerzit. Na webových stránkách hradu uvedl, že věří, že se je podaří zasadit do konečné podoby návrhu a zbavit vysoké školy obav. Slovensko zažaluje Evropskou unii kvůli novým pravidlům pro šlechtění rostlin. Ta mají zemědělcům usnadnit využívání odrůd, které jsou díky úpravám DNA například odolnější vůči suchu nebo škůdcům. U jednodušších genetických změn už nebude potřeba stejné schvalování jako u geneticky modifikovaných organismů. Podle slovenského premiéra Roberta Fica má ale vláda v Bratislavě obavy o dopady na lidské zdraví.
16: Toto nariadenie vyvolalo veľké protesty, pretože toto nariadenie v podstate povedal, že všetko je v poriadku, že sa nemusíme ničoho obávať. Nie sú na to žiadne dôkazy, nevieme, čo to môže spôsobiť ľuďom.
14: Není to přitom první žaloba Slovenska proti unijním pravidlům. Už na jaře se Ficova vláda obrátila na unijní soud kvůli postupnému zákazu dovozu ruského plynu. Bratislava chce v jeho nákupu pokračovat i navzdory ruské válce proti Ukrajině. začala rekonstrukce rozhledny ve vysílači na pradědu v Jeseníkách. Vyhlídka už byla ve špatném stavu a teď je mimo provoz. Kvůli bezpečnosti je omezený i přístup do okolí vysílače. Tamní restaurace ale funguje.
17: Vyhlídková kabina má podhledy z plechu, který nevyhovoval dlouhodobým účinkům povětrnostních vlivů.
18: Říká Michal Kozák z Českých radiokomunikací. Kromě nových podhledů dostane kabina třeba nátěr, který se používá na zaoceánské lodě. Tomáš Hrazdil se stará o hotel a restauraci ve vysílači.
19: Klienti, kteří jezdí na ubytování, nám ruší ubytování, protože jezdí kvůli rozhledně, v rámci ubytování mají vstup na rozhlednu zdarma.
18: Nutnost opravy ale chápe. V případě špatného počasí se můžou práce protáhnout až do jara. Z hory Radit Adam Tomáš, Radiožurnál.
14: Tenistka Karolína Muchová postoupila do třetího kola US Open. Wimbledonská finalistka porazila v New Yorku Britku Boutrovou 6-1 a 6-0. Vyhrála i Nikola Bartuňková, která v dohrávce úvodního kola přehrála Egypťanku Šerifovou taky ve dvou setech. Zápas se kvůli dešti hrál ve dvou dnech. Bartuňková se musela vypořádat s nepříjemnou soupeřkou, která všechny své údery doprovázela silným vzdycháním.
20: Zkoušela všechno v tom smyslu, že samozřejmě hekala furt, byla strašně, pozbuzovala se po všem, stěžovala se, že tam šoupu nohama, přitom to prostě je normální, jakoby v tom smyslu, že tam prostě je ten zvuk těch bot, že jo, ale chtěla se mě prostě dostat do hlavy.
14: Na US Open končí Karolína Plíšková, která podlehla ve druhém kole Rusce Schneiderové 0-2 na sety. Fotbalisté Zbrojovky Brno zvítězili v dohrávce čtvrtého kola šance ligy nad Hradcem Králové 1-0. Duel Bohemians s Jabloncem skončil remízou 1-1.
21: Zavřená D1 u Vyškova a nehoda na D3 před Českými Budějovicemi. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je neprůjezdná u Vyškova. Na kilometru 228 zasahují záchranáři u srážky auta s chodcem. Odklon je na kilometru 226 Vyškov západ. Objíždí se přes Vyškov a po dálnici D46. Před odklonem je krátké zdržení. Na dálnici D3 z Dolního Dvořiště do Prahy překáží nehoda před Českými Budějovicemi. V nájezdu z exitu Budějovice jich na kilometru 141. Osobní auto narazilo do kola z nákladního vozidla. Pravý pruh je neprůjezdný. Silnice 13 z Mostu do Teplic je opět průjezdná bez omezení. Policie tam prověřovala hlášení o vozidle jedoucím proti správnému směru. Nebezpečí už podle ní nehrozí. A na Hodonínsku čekejte komplikace u Strážnice. Na silnici 426 na výjezdu na Bzenec havarovalo osobní auto. Na místě budou zasahovat záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
14: Zítra čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus. Další vývoj americko-iránské války, nečekaně vysoký deficit v návrhu státního rozpočtu, Trumpova obchodní válka s Kanadou na pozadí všelijakých domácích obtíží, extrémní přitažlivost datových center pro investory a také sport, migrace a pravice v Itálii. O tom bude řeč ve středečním vydání každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. No a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád, dobrý den.
22: Názory a argumenty.
2: Iránské revoluční gardy v pondělí zaútočily na americké základny v Jordánsku v odplatě za americké útoky na odpalovací zařízení iránských raket na ostrově Larák v Hormuzském průlivu. Jordánské ozbrojené síly údajně sestřelily 8 iránských raket. Jde právě o reakci na útoky ze strany USA, které už před týdnem po několika týdnech klidu podnikly útoky proti silám iránských revolučních gard, které totiž měly klást miny ohrožující plavbu v Hormuzském průlivu. No a ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Buď zdrav.
23: Dobrý den.
2: Jde tedy o zase eskalaci celého konfliktu, nebo jsou to jenom takové jednotlivé výkřiky, aby se tak řeklo?
23: Je to určitě částečná eskalace uvnitř takové, řekněme, podivné války, protože
0: ta válka trvá, ale zároveň je to taková válka na půl plynu nebo na čtvrt plynu, protože ty velké střety, které jsme viděli třeba na začátku března, ty už jsou pryč a myslím si, že se ani nečeká, že by se obnovili. Američané dospěli k závěru, že není moc co vybojovat. Mají samozřejmě také na vědomí to, že jejich spojenci tlačí proti tomu, aby Američané znovu otevřeli válku s Íránem, protože ta válka dopadala na americké spojence v oblasti. To vidíme i teď v souvislosti s tím Jordánskem, i když v menší míře roli možná hraje i to, že ani Američané nemají dostatek střeliva, nemají munici do těch protiraketových systémů a podobně. Současně tu válku neukončují, protože oba ty státy v podstatě počítají s tím, že ještě mají nějaký důvod neuzavírat mír, pořád mají určitou šanci na to, nebo domnívají se, že mají šanci na to uspět v některých z těch svých cílech. Samozřejmě tím hlavním, tou hlavní otázkou je, co bude s Hormuzem, s hormuzským průlivem, protože Iránci se domnívají, že mají šanci získat vlastně lepší výsledek, než byl před válkou, to znamená ovládat Hormuz a případně si dělit zisky s Ománem, vysílejí si

0: Stejně tak ale Iránci povolují nebo říkají, že povolují proplouvání lodím svých spojenců, jako je Irák, takže ta situace je trochu nepřehledná. Američané se samozřejmě obávají toho, že by Iránci mohli za pomocí svých spojenců v Jemenu uzavřít Bab al-Mandab, to znamená ten další důležitý průliv na cestě k Suezskému průplavu, takže ta situace je, jako řekněme, neustále na ostří nože. Momentálně tady se právě jako odehrávají ty podoby horké války, protože někdo asi tak před týdnem ostřeloval jeden tanker v té oblasti. Předpokládá se, že to byl Irán, který dával najevo, že má možnost Hormuz zablokovat. Američané na to odpověděli, zabili těch zhruba 11 lidí, jak říkají Iránci, a Iránci říkají, že se momentálně tady musí pomstít, respektive, že to je jejich právo odvety, potřebují si zachovat tvář. Otázka je, co bude dál. Z hlediska Iránu nemusí být tyhle útoky na spojence Američanů v oblasti úplně výhodné, protože vlastně ty státy se budou bát Iránu a budou možná tlačit na to, aby přece jenom Američané něco s Iránem dělali. Američané momentálně asi se spolehnou spíš na nějaký dlouhodobý tlak na iránský režim.
1: Říká Jan Fingl, díky mnohokrát.
0: Děkuji, nashledanou.
2: A tématem následujících dvou komentářů je, asi podle očekávání posluchačů, nadočekávaný deficit v návrhu státního rozpočtu na rok 2027, který v pondělí předložila kabinetu ministrů šéfová rezortu financí Alena Schillerová. Ve skutečně zarážející výši blížící se 400 miliard korun, čili jde o druhý nejvyšší schodek v historii samostatné republiky. Ačkoliv premiér Andrej Babiš ještě poměrně nedávno českou veřejnost ujišťoval, že schodek bude hluboko pod oněmi 400. Reakce jsou na tuto sumu dost bouřlivé a ozývají se i nesouhlasné projevy zevnitř vládní koalice. No ale jako první má slovo publicista Petr Holub.
3: Pokud je návrh rozpočtu na příští rok něčím unikátní, pak intenzitou kritických útoků, kterého stíhají ze strany opozice a médií. Je to finanční marazmus, brutálně nezodpovědná politika, prožírání, které zaplatíme všichni, rozpočet podle hesla po nás potopa, strkání hlavy do písku, jasná cesta k bankrotu a do dluhové republiky. Autoři rozpočtu museli zešílet, hráze populistického rozhazování se otevřely naplno. K těmto závěrům stačilo opozici a dotčeným komentátorům v zásadě jediné číslo, tedy schodek naplánovaný na 389 miliard korun. To je oproti letošním 310 miliardám skutečně mohutný nárůst, a proto se takové oblibě těší superlativ, podle kterého jde o druhý nejvyšší schodek v dějinách země. Vládu je správné kritizovat kdykoliv a u rozpočtu to platí dvojnásob. Ovšem přece jenom, u rozpočtu by měla souhlasit čísla. Jasně, chtěl bych vymyslet šikovný titulek. Nemůžu tedy očistit výši schodku od vlivu inflace, protože v takovém případě by byl schodek až čtvrtý nejvyšší a to už není taková sláva. O populistických strategiích stran současné vlády by také šlo napsat lecos. Z globálního čísla o rozpočtovém deficitu plánovaném na rok 2027 však nelze automaticky učinit závěr, že se populismus projevil také v rozpočtu. Konkrétní kapitoly naznačují, že problém, přesněji problémy, leží jinde a mají také delší historii než 12 měsíců současné vlády Andreje Babiše. Ministerstvo financí v pondělí zveřejnilo, že se výdaje rozpočtu proti letošku zvýší o 150 miliard, tedy o částku, kterou mnozí experti předpokládali už předem. Z toho vyjde 40 miliard na navýšení důchodů a platu státních zaměstnanců. Ovšem, jaký to je populismus, když valorizace penzí pouze kopíruje očekávanou inflaci a státní zaměstnanci si polepší méně, než kdyby pracovali v soukromé sféře. Dalších 54 miliard navíc pohltí zvýšení výdajů na armádu podle požadavků Severoatlantické aliance a investice do dálnic. Pokud jde o populismus, pak musela být populistická i předchozí vláda, protože to byla právě ona, kdo určil armádu a dálnice za státní priority. O 23 miliard navíc Česko zaplatí kvůli závazkům vůči Evropské unii, včetně zvýšení odvodů za obnovitelné zdroje. Zbývají už dvě položky na úrovni 20 miliard, konkrétně valorizace příspěvku zdravotním pojišťovnám a navýšení úroků za státní dluh v obou případech jde zhruba o 20 miliard. Tím už je zmíněných 150 miliard celkového růstu výdajů vyčerpáno. Ostatní kapitoly zůstávají na svém a jejich výdaje se v souhrnu nezvyšují ani o inflaci. Navýšení schodku nemělo alternativu, tvrdí ministryně financí Alena

0: Pana Schillerová. A do značné míry má pravdu, protože za nárůst výdajů mohou především závazky vůči mezinárodním institucím a nebo v zákonech zakotvená valorizace. Alternativu lze přesto najít, když se u rozpočtových úvah rozšíří perspektiva. Zřejmě nejrozumnější by byl přístup, který by hledal úspory s větší razancí, než zatím projevili Babišovi ministři. Za pozornost stojí, že řada komentátorů doporučuje pravý opak, totiž zvyšování daní, a opatrně se k tomu přidávají i nevládní politici. Tento rozměr opoziční kritiky aspoň dává smysl. Až se vrátíme do vlády, pak bychom chtěli mít víc peněz v rozpočtu, ale nepopulárním zvýšením daní, ať se raději znemožní současná vláda.
1: No a po Petrovi Holoubovi se zastavíme u nesouhlasu s výší deficitu státního rozpočtu od jedné z vládních stran, tedy motoristů sobě. Se schodkem ostatně má problém i třetí koaliční subjekt SPD, ale kolega Petr Hartmann se věnuje v následujících minutách toliko motoristům, kteří totiž před volbami vehementně tvrdili, že budou premiéra ohledně deficitu brzdit. Čas k tomu ale víceméně propásli.
2: Ministryně financí odvádí dobrou práci a sestavila realistický rozpočet, pochválil Alenu Schillerovou Petr Macinka. Přitom chvíli předtím připustil, že navržený schodek ve výši 389 miliard korun je velmi vysoký a měl by se změnit. Podle předsedy motoristů sobě za to nemůže ona, ale přemrštěné požadavky některých ministrů. Pokud by jim ministryně financí nevyšla vstříc, mohl být deficit nižší. Na vládu z jejího úřadu putuje návrh, který počítá s druhým nejvyšším schodkem v historii České republiky. Kabinet má zhruba měsíc na to, aby ho případně změnil. Přesuny peněz mezi jednotlivými kapitolami nelze při projednávání vládou úplně vyloučit. Zároveň je málo pravděpodobné, že by plánované celkové příjmy a výdaje doznaly zásadních úprav a schodek razantně klesl. Alena Schillerová při představování návrhu rozpočtu prohlásila, že to neočekává. Z reakce Petra Macinky by se mohlo zdát, že by hlasování kabinetu o návrhu rozpočtu nemuselo být jednomyslné. V tom případě by premiér s ministryní financí riskovali, že rozpočet na příští rok neprojde v poslanecké sněmovně prvním čtením. Vláda k tomu potřebuje většinu hlasů. Bez motoristů sobě je nedá dohromady. Ti by tak teoreticky mohli splnit svůj slib, že pohlídají Babiše. Zároveň by mohli zapracovat na dodržení dalšího předvolebního hesla. To znělo země bez dluhů. Není reálné, že by se jich Česká republika zbavila během pár měsíců či let. Naopak je jisté, že dále budou narůstat. Jak rychle, to záleží na postoji vládní většiny. Ta se momentálně na zpomalení tempa zadlužování nechystá. Pokud ho motoristé sobě chtěli výrazněji přibrzdit, měli vzhledem k rozložení sil v poslanecké sněmovně slušný vyjednávací prostor. Například ke změně zákonů, které by omezily rozsah mandatorních výdajů. Ty tvoří drtivou většinu výdajů státního rozpočtu. Nejsou-li motoristé sobě příznivci zvyšování daní, nemají příliš jiných způsobů, jak se k přijatelnějšímu deficitu dopracovat. Motoristé sobě se však s výhradami vůči výši schodku ozvali až v momentu, kdy ministerstvo financí návrh rozpočtu poslalo vládě. Vzhledem k tomu, že podle slov Petra Macinky je návrh Aleny Schillerové postaven na reálných základech, nemá k jeho změně vládní většina důvod. Motoristé sobě tváří tvář deficitu ve výši 389 miliard korun se zároveň musí vypořádat se svými předvolebními sliby. Proto nemohou zmiňovanou částku ponechat bez komentáře, byť vidí, že ji nedokáží výrazně snížit. Vždyť voliče lákali na zodpovědnou rozpočtovou politiku a na postupné snižování dluhů. Pro letošní rok se jim to nepodařilo, pro ten příští budou velmi pravděpodobně stejně neúspěšní. Ale pro rok 2028 už by to podle předsedy motoristů sobě mělo být jinak. Otázkou zůstává, nakolik jeho slova mohou brát voliči po dosavadních zkušenostech vážně.
1: To byl Petr Hartmann.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A následují pohledy do světa. Americký prezident se pustil do obchodní války s Kanadou ve chvíli všelijakých potíží, s nimiž Bílý dům žongluje. Jde o vyšší ceny pohonných hmot kvůli válce s Iránem a také rostoucí výnosy z dluhopisů, říká mimo jiné ve svém příspěvku Matěj Schneider, komentátor serveru Voxpod.
4: Když se Donaldu Trumpovi nedaří v jedné sféře, rád alespoň na pár týdnů uteče k jiné. A když se mu tak nedaří ukončit nepopulární a devastující válku s Iránem, odskočí si k válce jiné, obchodní. Jejím hlavním terčem je teď Kanada. Současná eskalace přichází poté, co nejvyšší soud na začátku roku zrušil Trumpova loňská cla, vyhlášená právně mimořádně širokým výkladem prezidentských pravomocí. Bílý dům pak začal hledat jiné, snad legálnější cestičky. V posledních týdnech vyjednával s kanadským premiérem Markem Carneym novou obchodní dohodu, jednání ale těsně před jedním z termínů ztroskotala. Kanada je v mnohem absurdním terčem Trumpova hněvu. Už během prvního funkčního období vyjednal novou obchodní dohodu s Mexikem a Kanadou. Jejíž dřívější podobu udělal jedním z hlavních terčů své první prezidentské kampaně. O nové verzi pak hrdě prohlašoval, že jde o nejlepší obchodní dohodu všech dob. O to je tragikomičtější, že ji teď sám cupuje. Už když Trump loni rozjížděl novou vlnu obchodních válek, bylo zřejmé, že jejich kanadská část bude mít tvrdý dopad. A to nejen na Kanadu. Přes severní hranici Spojených států proudí obrovské množství zboží. Automobilové komponenty jí mnohdy překračují i několikrát, než z nich vznikne hotový vůz. Cla na kanadské zboží se proto velmi negativně podepisují i na americkém, nejen kanadském autoprůmyslu. Například šéf jednoho z největších amerických odborových svazů United Auto Workers Sean Fain je přitom k Trumpově protekcionistické celní politice obecně relativně vstřícný. Fain argumentuje, že Kanada má silnou ochranu zaměstnanců i odbory, takže američtí autodělníci nepotřebují ochranu před neúměrně levnou konkurencí, jako v případě jiných zemí. Souzní s ním i vedení největšího kanadského odborového svazu Unifor, který varuje, že Trumpovo počínání čím dál víc komplikuje výrobu automobilů v Severní Americe. To je další tragikomický bod. Trump si odcel sliboval návrat výroby na americký kontinent. Současná vyjednávání se zasekla a kanadští politici vyhrožují vlastními odvetnými opatřeními. Další eskalace obchodní války má přijít s novým rokem, kdy Trump hrozí 50% cly na kanadská auta, nákladní vozy, automobilové díly a ocel. Administrativa ji příznačně naplánovala až po nadcházejících volbách do kongresu. Obchodní válka ale i tak může hrát roli v rozhodování voličů. Republikánská senátorka Susan Collinsová, která obhajuje křeslo v Maine, tedy hned u kanadské hranice, se už vůči Trumpovým výpadům proti Kanadě raději vymezuje. Obchodní válka s Kanadou navíc přichází ve chvíli dalších ekonomických potíží, s nimiž Bílý dům žongluje. Vyšší ceny pohonných hmot kvůli válce s Iránem i časovaná bomba v podobě rostoucích výnosů amerických dluhopisů. To všechno leží na bedrech prezidenta, který se do Bílého domu vrátil díky slibům, že po Joe Bidenovi dá americkou ekonomiku do pořádku.
1: To byl Matěj Schneider. Co jsou datová centra, o tom má asi většina z nás aspoň nějakou mlhavou představu, ale už určitě většina z nás neví, že do nich míří vůbec největší investice současnosti. Dohromady by mělo jít o zcela astronomické 2 biliony dolarů. Proč tomu tak je? O tom už hovoří ve svém komentáři Tereza Zavadilová ze serveru Newsstream.
5: Kdyby se na nějaký obor mělo vsadit jako na jistotu, byla by to datová centra. Dávno to nejsou nějaké serverovny v suterénu, ale fyzické továrny na výpočetní kapacitu a ukládání dat. Fungují jako specializovaná průmyslová infrastruktura, která se plánuje podle spotřeby elektřiny, a to až v gigawatech. A kdo tyto železobetonové krabice bez oken, jejichž velikost se počítá v násobcích fotbalových hřišť, nyní staví? Jsou to dva typy investorů. Jednak takzvaní hyperscaleři, tedy největší technologické firmy jako Microsoft, Amazon, Google či Meta. Ti si staví obří datacentra pro sebe. Pak to jsou komerční developeři a fondy, kteří v tomto odvětví vycítili dobrou příležitost. Staví haly a pronajímají je klidně na desítky let technologickým firmám. A je to pěkný biznis, protože výstavba jednoho gigawatového kampusu vyjde na desítky miliard dolarů. Z toho 3/4 ceny tvoří křemík a technologie, Zbytek pozemky, výstavba a přípojky. Do datových center míří největší investice současnosti. Celkem to mají být neskutečné 2 biliony dolarů. Proč to tak je? Datacentra se staví pro umělou inteligenci a ta se stává novým základním průmyslem. Trénování nových modelů vyžaduje nepřetržitý masivní výpočetní výkon. AI nevzniká v cloudu abstraktně, ale v konkrétních serverových polích. Protože datacentra spotřebují ohromné množství energie a také vody, musí se stavět tam, kde je jejich levný a dostupný zdroj a ideálně chladné klima. Největší koncentrace center je v americké severní Virginii. Tudy odhadem protékají 2/3 globálního internetového provozu. Svou infrastrukturu si staví také Čína, ale centra rostou i v Evropě. Nejvíce na západě, ve Frankfurtu, Londýně, Dublinu, Paříži a Amsterdamu, respektive okolí těchto měst. Ze středoevropského regionu je lákadlem pro developery Polsko. Okolí Varšavy se stalo hlavním digitálním uzlem celého regionu, s plánovanou a běžící kapacitou přesahující 500 MW. Centra pro region tam vybudovali Microsoft a Google. V Česku se staví jenom datová centra lokálních hráčů typu České radiokomunikace či Seznam. A teď zda je to dobře nebo špatně. Z hlediska energetiky a ekologie okolí jsou datacentra velkou zátěží, protože se obvykle staví v klastrech. A pak ve zmíněné severní Virginii či v Irsku spotřebovávají klidně 1/4 veškeré elektřiny regionu. Navíc běžná domácnost má špičky ráno a večer a průmysl běží na směny, zatímco AI datacentra odebírají maximální výkon nepřetržitě, což vytváří tlak na zdroje a přetěžuje transformátory v rozvodnách. Teď po horkém létě je aktuální další problém, a to zvyšování teploty kolem datacenter, klidně o 5 stupňů Celsia. Na druhou stranu zvláště optimisté upozorňují, že datacentra urychlují transformaci energetiky, tlačí na inovace, na renesanci jádra, včetně malých modulárních reaktorů i masivní rozvoj obnovitelných zdrojů. Na některých místech, zvláště v Evropě, která k tomu developery tlačí, se teplo z datových center používá na vytápění městských sídlišť. Jisté je, že poptávka po další výstavbě železobetonových krabic poroste. Podle poradenských firem se výkon stroj násobí už v roce 2030. Investice mířící do tohoto odvětví jsou obrovské a není se zas tak čemu divit. Z datacenter se stává nová geopolitická suverenita, výpočetní výkon a energetické kapacity brzy budou strategickou komoditou, srovnatelnou s ropou či polovodiči. Kdo je nemá, bude závislý na jiných státech. A ve světě obchodních a jiných válek je každá závislost dost bolestivá.
1: To byla Tereza Zavadilová. No a na závěr ještě pohled do Itálie, kde se poměrně značné mezinárodní sportovní úspěchy stávají politikem v rétorice tamní pravice. A slovo má naše stálá korespondentka na Apeninské poloostrově, jak se říkává, nebo spíš říkávalo, Veronika Lefrancová.
6: Na nedávném evropském mistrovství v atletice se Itálie mimořádně vyznamenala. Italští atleti na něm získali 22 medailí, z čehož 10 zlatých. Svým výkonem tak Itálie předstihla všechny ostatní země, které se šampionátu účastnily. Mezi italskými atletkami, které stanuly na nejvyšším stupni vítězů, byla také Larisa Japikinová, mistryně Evropy ve skoku do dálky. Její vítězství, stejně jako úspěchy dalších italských atletů tmavé pleti, oživily na Apeninském poloostrově debatu o rase a o tom, co znamená být Italem. K této diskusi značně přispěl bývalý armádní generál Roberto Vannacci, který se v posledních letech stal jednou z nejvýznamnějších postav italské krajní pravice. Jeho strana Futuro Nazionale, neboli Národní budoucnost, dnes představuje jednu z nejradikálnějších sil italské politické scény a řadí se ještě dále napravo než bratři Itálie premiérky Giorgie Meloniové. Vannacci na sebe výrazně upozornil, když v roce 2023 publikoval svou knihu Svět na ruby, ve které vyjadřoval své kontroverzní názory na témata, jako jsou homosexualita, imigrace, feminismus nebo environmentalismus. V knize se objevily i komentáře o italské volejbalistce Paole Egonu, narozené v Itálii nigerijským rodičům. Podle Vannacciho tato sportovkyně sice má italské občanství, její fyzické rysy však údajně neodpovídají vzhledu většiny Italů. Jeho slova rozpoutala na sociálních sítích vlnu slovních útoků proti atletům černé pleti. Avšak poté, co se právě tito sportovci zasloužili o italský úspěch na mistrovství Evropy, si někteří komentátoři na sítích povšimli, že se Roberto Vanacci ve svých rasistických komentářích poněkud odmlčel. Naproti tomu Giorgia Meloniová blahopřála atletům, kteří podle ní stělesňují Itálii, která umí vyhrávat. Její nadšená reakce tak ostře kontrastovala s rasistickými postoji krajně pravicových politiků, jako je Vanacci, a zároveň zdůraznila rivalitu mezi oběma politiky. Vanacciho strana Národní budoucnost se vzhledem k bratřím Itálie vyznačuje ještě radikálnějšími pozicemi. Například doporučuje návrat k modelu společnosti, který nazývá středomořský patriarchát. Jeho cílem má být, cituji, vychovávat silné muže, muže schopné ovládat emoce a vášně a chránit ženy. Kromě toho Vanacciho politický program prosazuje ještě tvrdší postoj k migraci. Používá přitom pojem remigrace, který jde výrazně dál než běžná politika deportací nelegálních migrantů. Podle Vanacciho by se mohl týkat i migrantů s legálním pobytem a dokonce i jejich potomků. Podpora strany Národní budoucnost v posledních měsících roste a podle aktuálních průzkumů se pohybuje kolem 7%. Začíná tak představovat komplikaci pro Giorgiu Meloniovou, která bude v příštím roce usilovat o nové vítězství v parlamentních volbách. Nová radikální pravice tak vytváří tlak na Meloniovou, aby v migrační otázce nestratila své voliče. I z toho důvodu dnes pozorujeme přitvrzení postojů její vlády vůči migraci. To se projevilo například nedávno, kdy Itálie v reakci na krizi v Ceutě dočasně zavedla kontroverzní kontroly na hranicích pro cestující ze Španělska. Debata, která začala komentáři o sportovcích, ve skutečnosti odkazuje k širší politické otázce. Kdo smí definovat, co znamená být Italem a která vize italské pravice dokáže v příštích volbách oslovit více voličů.
1: Veronika Lefrancová byla poslední autorkou středečních názorů a argumentů každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. No a za všechny autory a také redakční kolegy se ze studia loučí Ondřej Konrád.
3: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

0: Anna Strnadová, Převaděč mezi dvěma světy. Díl třetí. Počátkem července roku 1948 se tábor přestěhoval do Ludvíksburgu. Ve Štěpánově životě se stalo standardem dál překračovat hranice sem a tam, doručovat dopisy známým, pašovat cigarety, pomáhat prověřeným zájemcům do americké okupační zóny. Získal falešný pas. Cítil se tak méně ohrožený. Dopisy, cigarety a převádění lidí. Propadl tomu. Dnes mířil do Znojma splatit teď dluh. Překvapil ji pozdě odpoledne. Pracovala ještě na zahradě se svým synem Bedřichem. Chvíli ji sledoval, jak se sklání k záhonům a vytrhává plevel. Zavolal. Radostně vykřikla, utřela si ruce do zástěry, objala ho a přitiskla k sobě. Na takové přivítání nebyl Štěpán zvyklý, ale s potěšením opětoval polibek na její tvář. Všiml si, že za krátkou dobu, co se neviděli, zestárla. Nemohl přijít na to, jak se může člověk tak rychle změnit. Možná to dělal šátek a tmavé kruhy pod očima, nebo si ji posledně pořádně neprohlédl. Slíbil jsem, že přijdu a jsem tady. Sáhl do kapsy a podal jí peníze. Měl je rád, ale jen ty, které mu patřily. Klenovská je rozpačitě přendávala z jedné ruky do druhé. Nevěřila jsem, že mi je vrátíš, přiznávám. Zasmála se. Pozvala ho do světnice. Nevím, jestli to stojí za to riziko, když přecházíš hranice. Už dávno jsem je oželela. Tolikrát jsem se modlila, aby z toho nebezpečného dobrodružství nechal a ty tvrdohlavě pořád riskuješ život. Naše máma je až moc bázlivá, vložil se do hovoru Bedřich. Celou dobu je pozorně sledoval. Zaměřil se na Štěpána. Mírně jí odporoval. Jeho slova mu splývala. Obličej se začal měnit. Vybavil si tvář 12letého kluka, který u nich v létě chvíli trávil prázdniny. Vy jste tak lehkomyslní, bránila se teta. Čtu noviny a taky sem často prosákne, co se děje na hranici. Tyhle papírky za to nestojí. Skoro štítivě je položila na stůl. Taky čtu noviny a sleduju ty strašné změny, s tím se ty ani já nemůžeme smířit, vrátil se k tématu Bedřich. Věděl, že najde ve Štěpánovi spojence. Taky bych chtěl něco podobného, jako mají třeba v Rakousku. Abych se nemusel bát říct pravdu, mohl cestovat. Ještě mi řekni, že bys taky nejraději utekl, zarozila se matka. Už jednou si vyslovil takovou děsivou myšlenku. Několik nocí jsem kvůli tomu nespala. Myslím na to od prvního dne, co tady byl Štěpán. Chtěl bych jít s ním. Štěpán zrozpačitěl. Do toho se nebudu míchat. Rozhodněte si to v rodině sami. Ale kdybys chtěl, zastavil bych se pro tebe na zpáteční cestě. Ozval se nejistě. Hle, uvědomuješ si, že bychom se třeba už vůbec neviděli? Rozplakala se Klenovská. Však nemáš jen mě a tahle politika nemůže dlouho vydržet. Věřím, že to brzy praskne. Mám tě, mami, rád, ale nemůžeš mi bránit jít se Štěpánem. Myslím na budoucnost. Tady mě žádné štěstí nečeká. Měl jsi ty peníze raději nechat. Obrátila se Klenovská na Štěpána. Stál před ní jako viník. Chápal Bedřicha, ale i ji. Sám láskyplnou vazbu mezi matkou a synem nepoznal. My jsme znali tvoji rodinu. Až s odstupem času nám došlo, že jsme mohli pro tebe udělat víc. Když budu s tebou v Německu, budeme na trable dva. Tak kdy? Za dva dny v šest na nádraží. Půjde s námi ještě Ferda Kučera a není jisté, jestli se nepřipojí ještě dva chlapy. Ráno chtěl brzy odejít, ale zaspal. Vzbudil se po sedmé. Na stole byla přichystaná snídaně. Teta se už ke včerejšku nevrátila. Její obličej prozrazoval, že spala málo. Poděkoval za všechno. Objala ho mlčky. Nechtěla, aby jí zradil hlas. Hranice do ruské zóny překročily bez problémů. Za týden převezl Štěpán od Bedřicha dopis. Neměl odvahu ho dovést tetě. Poslal ho na české straně poštou. Stručná zpráva. Dojeli jsme v pořádku, neměj o mě strach, místo se mi líbí, oba zdravíme. Vynechal podpis, pořád hrozilo nebezpečí, že by se mohl dopis dostat do nepatřičných rukou. Štěpán marně hledal mezi utečenci kamaráda, který by s ním plul na stejné vlně nadšení. Cesta přes hranice se pro něho stala drogou, kterou užíval 4x do měsíce. Štěpán šel najisto. Zastavil se na prostranství dvora a sledoval práci chlapů. Z kmene na ležato odřízli těžkou fošnu a položili ji opatrně na hranoly, jimiž prokládali desky a vytvářeli symetrickou hranici. Teprve teď si všimli Štěpána. Chvíli se na ně soustředěně díval, než ho oslovili.
1: Hledáte někoho? Jardu Surého. To musíte do kanceláře,
0: naznačil kývnutím hlavy řezač a dál si ho už nevšímal. V místnosti se bavili dvě osoby. Štěpán zaváhal a potom se obrátil na staršího a vyššího z mužů.
2: Řekl bych podle podoby, že byste mohl být Jaroslav Surý. Potřeboval bych s vámi něco soukromně.
0: Ohlédl se na druhého přítomného.
2: Pojďte se mnou, bydlím vedle. Kdyby přišla nějaká zakázka, vyřiď to Zdenku.
0: Kývl na mladíka. Ten ho sledoval se zájmem, jako by tušil, proč přišel.
2: To je Zdeněk Zemánek.
0: Představil ho na odchodu. Štěpán ho slušně pozdravil, ale sám řekl své jméno teprve, až byli oba v prázdném bytě.
2: Nesu dopis pro paní Surou. Myslel jsem si to. Švagrová se ho už nemůže dočkat.
0: Ukázal Štěpánovi na židli, aby se posadil.
2: Mám to napsané na čele?
1: Ne, ale ta vaše obezřetnost.
0: Štěpán vyndal z aktovky dopis a položil ho na stůl.
2: Vy byste nechtěl za bratrem?
0: Začal lanařit hned, dokud se Jarda mile usmíval.
1: Já?
0: Surý zaváhal s odpovědí.
2: Mám to těžké kvůli firmě. Rodičům jsem slíbil, že v ní budu pokračovat. Na druhé straně mám strach, že je jen otázka času, než oni přijdu.
0: Díval se tázavě na Surého.
2: Pojďte, seznámím vás s bratry Zemánkovými. Toho staršího už jste viděl. Mladší Miloš brnká na stejné struně jako vy a pořád čeká, až mu někdo pomůže za kopečky. Ale to vím jen já a jeho bratr. Upozorňovat na sebe je hodně nebezpečné. Nemůže se smířit s tím, že ho vyloučili z politických důvodů z vojenské akademie v Hranicích.
0: Miloš přiběhl z dílny, kde dohlížel na hoblování vyschlého dřeva. Temperamentní mladík navázal okamžitě kontakt úsměvem. Věděl, kdo pomohl Karlovi Surému za kopečky. Rozzářil se, když mu Jarda Surý Gavendu představil. Štěpán měl za to, že dovede člověka odhadnout. Kdyby to byla žena, řekl by, že mezi nimi přeskočila jiskra. Ale už po půl hodině hovoru, kdy Miloš hltal každé Štěpánovo slovo, oba poznali, že by k sobě mohli v budoucnu na toulkách patřit. Že by se dobře doplňovali. Že by podraz a zrada byly pro ně neznámá slova. Do skupiny přiváděných přibral Gavenda ještě jednoho muže a netušil, že mu později hodně zasáhne do života. Upozornil ho na něj už v Německu student Martin Koudela, který prošel odbojovou činností a za války pracoval v Československu ve skupině Karbon, kde se s majorem Františkem Bogatajem seznámil.
2: Něco vám o něm řeknu. Kdybych ho měl hodnotit jediným slovem, byla by to asi čestnost. Nesmějte se, takový opravdu je.
0: Odrazil Martin Štěpánův pochybovačný úsměv. Taky jsem ho ze začátku sledoval podezíravě, ale on nikdy nevzdal nic, o čem byl přesvědčený. Každý nakonec couvne, když je na něho vynaložen nátlak a vzdá to. Ale František Bogataj nikdy. Všechno to souviselo s jeho vzděláním. Absolvoval vojenskou akademii v Hranicích. Za války pracoval v odbojových skupinách, ale jen chvíli. Někdo možná mluvil, a tak se o něj začalo zajímat gestapo. Znáte lidi, doplnil Martin pohrdlivě. Tenkrát se bohužel hodně udávalo. Podařilo se mu utéct do Francie, později do Anglie. Tam řídil výcvik u kulometné roty první československé smíšené armády. Pak bojoval na pobřeží Anglie. Měl toho hodně, co jsme u něho obdivovali, pokračoval nadšeně. Jeho aktivita by stačila na 3 životy.
2: Hodně důležitý byl pro něho duben ve 44. Byl vysazen na Jižní Moravě, kde zase zorganizoval odbojovou skupinu Karbon. Dokonce se mu podařilo navázat spojení s Londýnem. To přece není tak jednoduché, že? Přesvědčoval horlivě Štěpána. Po válce nechtěl odejít z armády, proto si znovu doplnil vzdělání. Absolvoval vysokou školu válečnou v Praze. Podle mě další plus pro Bogataje. Dostal několik vyznamenání, ale změny, které neměly nic společného s demokracií, ho iritovaly. Štvala ho narůstající moc komunistů a dával to najevo. Však mu to taky spočítali. Hned 28. února v 48. To byl ale fofr, přidal Martin opovržlivě. Byl s okamžitou platností zbaven vojenské činné služby a poslali ho na nucenou dovolenou. Ani se z toho nevzpamatoval a jako nespolehlivý přišel v armádě i o svou hodnost majora. Není toho dost? Tenhle člověk by určitě prospěl zemi tady v Německu, kdyby mohl pracovat v nějaké zpravodajské skupině. Přimlouval se vehementně Martin. Díval se upřeně na Štěpána, sugeroval mu, aby kývl. Převedl byste ho? Nečekal ani na souhlas, jako by se rozumělo samo sebou, že se o něho postará. Napíšu mu na vás doporučení. Vytrhl list ze zápisníku. Je hodně nedůvěřivý. To ta nespravedlnost současného režimu. Snad ho můj papírek přesvědčí. Štěpán ještě chvíli váhal, ale po tak nadšeném a věrohodném popisu Bogataje se nechal přesvědčit. V Uherském ostrohu mě nikdo nezná, přemýšlel. Přesto se k budoucím útěkářům raději vydával večer. V domě se svítilo, proto se Štěpán nenechal odradit a trpělivě čekal, až mu teprve po třetím zvonění Bogataj otevřel. Něco vám nesu. Nemohli bysme dovnitř? Prohlížel si drobného usměvavého muže a podal mu lístek od známého studenta. Pohled na Štěpánův kožený kabát zřejmě vyvolal v Bogatajovi vzpomínky na gestapáky a zároveň vystupňoval nedůvěru. Pojďte dál, řekl a vedl ho neochotně do kuchyně. Četl nahlas stručný text na papírku. Franto, posílám k tobě spolehlivého člověka, převede tě přes hranice. To by mohl napsat kdokoliv. Takových provokatérů mezi námi je, zavrtěl nesouhlasně hlavou. Mám vám popsat vašeho známého? Momentálně se chystá do Austrálie. Zkuste to. Štěpán začal s popisem. Přidal i historku, která se jim dvěma za války přihodila. Bogataj se zbytky nedůvěry přitakal. K ničemu vás nenutím. Pokud budete mít zájem a nebudete to považovat za past, řeknu vám termín a místo, kde se setkáme. Františku Bogatajovi by se tím vyplnilo tajné přání, ale ještě nemohl přikývnout, ještě ne. Měl na to den. Ale co už v téhle zemi, kde není spravedlnost? Hrál vabank, rozhodl se. Vsadil na jednu kartu. Štěpán se nedivil Bogatajově nedůvěřivosti. Byl to voják a věděl, že nemůže každému naletět. Někteří obyčejní lidé do toho šli bez hlavě. Nenapadlo je, že by na ně přichystali past. Proto Štěpána mile překvapilo, když se na nádraží Bogataj ke skupině přidal. V sobotu 30. října 1948 Štěpán převedl přes hranice známou cestou přes Klaneč suspendovaného majora Františka Bogataje, Miloše Zemánka, Karla Grima a Jana a Zdenku Ševčákovi. Stal se chodcem, který pobýval několik dní na české straně a potom se vracel s novými emigranty do Německa. Nevěděl nic o zahraničním odboji, o generálu Františku Moravcovi, o zpravodajských skupinách, o skupině Iron řízené majorem Drbohlavem, ani o činnosti Františka Bogataje, který byl do skupiny po příchodu do Německa okamžitě aktivně zapojen. S Drbohlavem, krycím jménem Ralf, se znali ze studií na vojenské akademii v Hranicích. Důvěřovali si. Měli zadaný nový úkol. Potřebovali najít mezi přišedšími spolehlivé kurýry. Štěpána překvapilo, když dostal v polovině listopadu od Bogataje dopis, aby za ním přijel do Mnichova. Štěpán dodržoval pravidlo, které si pudově sám vytvořil. Nikdy neříkej nikomu nic o svých aktivitách. S pozváním do Mnichova se nikomu nesvěřil, ale už druhý den stál před Bogatajem. Když ho převáděl, musel Bogataj respektovat jeho pokyny. Teď se role obrátily. Jeho postavení bylo vyšší.
0: Dokazovala to i kancelář, ve které se setkali. Stůl i skříně z leštěného mahagonu. Díval se na svůj protějšek tázavě a s respektem. Při převádění už tušil, jaké důležité osobě pomáhá na svobodu. A teď si ho k sobě nepozval jen tak ze starého kamarádství. Bude po něm určitě něco vyžadovat. V místnosti nebyl sám. Bogataj mu představil svého spolupracovníka Ralfa. Krycí jména mají všichni odbojáři. Štěpán se nad tím nepozastavil. Momentálně byl zvědavý, proč ho sem pozvali. Nějaký Ralf ho nezajímal, ale trochu ho překvapilo, jak Bogataj mluvil o něm. Už dlouho, vlastně nikdy o něm nikdo neřekl tolik pěkných slov. A ty za něho ručíš? Obrátil se na Bogataje, když skončil. 100%. Štěpán ani nestíhal všechnu tu slávu vstřebávat, když se na něho obrátil Ralf s dotazem, jestli by nechtěl pracovat pro zpravodajskou službu na území Československa. Pomáhal byste vytvářet zpravodajské sítě? Nechal chvíli Štěpána, aby o nabídce přemýšlel a lákal ho dál navrženými benefity. Jako odměnu byste dostal ubytování ve vile. Už byste se nemusel tlačit s přistěhovalci na neútulné ubytovně. Tahle představa byla nejlákavější. Dále byste získal zdarma stravování, cigarety a kapesné, pokračoval Ralf. Jeho výši záměrně neuvedl, poněvadž bude zároveň dostávat peníze na cestu, z nichž bude na druhé straně vyplácet ty, kdo mu pomůžou umístěvat zprávy a pokyny do mrtvých schránek. Štěpán nezaváhal ani chvíli. Možná se mu trochu zatočila hlava z předchozího hodnocení a teď taková nabídka. Navíc v něm znovu zvítězila jeho touha po dobrodružství. Stejně jako se tehdy impulzivně rozhodl pro první přechod do Německa, i teď nadšeně až zbrkle přikývl. Teď nezbývá, než si vás otestovat. Za týden budete vyslán, abyste na území Československa získal nové lidi pro naši věc. Souhlasíte? Ralf se mu zadíval zpříma do očí. Štěpán neuhnul pohledem. Považoval za velkou čest, že mu byla dána taková důvěra, než si vybavil všechna nová nebezpečí a hrozby. Souhlasím, přitakal. Ralf i Bogataj se na sebe usmáli. Tak lehce a rychle ho přehodili z rybníka do moře.

Pán dostal krycí jméno Gastek a falešné dokumenty na jméno Jan Zloch. Jeho společníkem, se kterým bude přicházet hranice, se stal Miloš Zemánek. Přání obou, aby mohli spolupracovat, bylo vyslyšeno. Zemánkovo krycí jméno Minek připomínalo dětskou zdrobnělinu. Falešná legitimace zněla na jméno Eduard Soukup. Po příjezdu na Vilznovo nádraží se rozejdou, každý potom bude plnit úkoly odděleně. V den odjezdu se znovu setkají a společně přejdou hranice. Jejich návrat do vily v Regensburgu v Německu, kde budou oba bydlet, bude už jednoduchý. Trvalo celý týden, než ho vyslali. Celou cestu do Československa a potom další den, kdy se už šťastně pohyboval za hranicemi, byl nadšený ze zadaných úkolů. Spolupráci bude nabízet jen lidem, aspoň částečně prověřeným. Na oplátku se za něj zaručil Bogataj. Člověk, kterého si vysoce vážil a sám sobě dal slib, že ho nikdy nesklame. Při svých cestách ho to táhlo za Selmou, ale musel být na sebe přísný. Nejdříve povinnosti. To, co se mu zdálo zpočátku tak snadné, najednou nabývalo obrovských rozměrů. Nemohl přece někam přijít a náhodnému člověku nabídnout spolupráci. Vytvářet zpravodajské sítě v Československu, kde je teď každý podezíraný, bude těžký oříšek. Musel najít místo, takový pevný bod, odkud budou vycházet kontakty k dalším lidem. A přitom by o sobě neměli vědět kvůli případnému prozrazení. Budovat zpravodajskou síť byla však složitější a hlavně nebezpečnější práce. Postoupil do vyšší třídy. To jediné ho mohlo těšit. Když si rozmýšlel, kde začne, napadlo ho okamžitě Zlínsko. Tam měl plno známých. Jednak potřeboval předat dopisy příbuzným čerstvých emigrantů, také Kučerovi otcina a vzkaz Zdeňku Zemánkovi. Podobnou práci už dělal. Rutina. Ani přechod přes hranice v něm nevyvolával takové napětí jako dříve. Poprvé však musel získat lidi, kteří by byli jeho spojkou a pomáhali by mu se přemístěvat do Prahy, Plzně nebo do Mažlic a také se dostat k důležitým informacím. Jména prvních, kteří dostali i krycí jméno, nikdy nezapomene. František Kučera, Kubama. Štěpán Hovorka, Baste. Josef Petr Zlukova, PS. A František Tureček, Tuka. Štěpán se setkával s příběhy tolika lidí, jimž nový režim ublížil, že mezi nimi získal vždycky dost potenciálních spolupracovníků. Vybíral s nimi na speciální mapě místa, kam ukryjí mrtvou schránku. Musela být vyznačena na mapě, aby věděli, kam budou ukrývat obálky se zprávami. Most, Boží muka, triangulační bod, něco význačného, co tady bylo zakresleno. Stáli před ním trochu vyplašení z důležitosti svého budoucího poslání i z náhlého vyznamenání své osoby. Ještě nechápali, jak bude jejich práce probíhat. Dostanete šifrovací klíč a obálky s instrukcemi označené vaším krycím jménem, vysvětloval pomalu Štěpán. Vaše i naše zprávy budou uloženy v nějaké uzavřené sklenici. Ta bude nejvhodnější, protože se do ní nedostane vlhkost ze země a neporuší písmo. Sklenici zahrabete na místě, které jste si tady označili, asi 5 centimetrů pod zem a přikryjete ho kamenem. To bude vaše mrtvá schránka. Dál už se nemusíme setkávat. Všechny kontakty budou probíhat jen prostřednictvím označených schránek. Rozcházeli se rozpačitě. Nikdo z nich na sobě nechtěl dát najevo, že je to pro ně nebezpečný úkol. Podobný, když si v dětství plnili, když hledali zakopaný poklad. Ale tehdy je hnala snaha vyhrát a něco najít. V budoucnu jim bude úkol přidělen, nebo sami iniciativně odešlou zajímavou zprávu pro odbojové vedení. Momentálně měl Štěpán úkol splněn. Čekalo ho daleko milejší setkání. Vypravil se za Selmou. Musí vrátit půjčené peníze a taky uvidí poprvé své dítě. Dnes se mu o ní zdálo. Jela na procházku s kočárkem a nedovolila mu, aby se podíval na novorozeně. Vykřikl a probudil se. Celou cestu na ten sen myslel. Dveře od domu byly jako vždy zavřené. Vytáhl z kapsy klíče. Staly se pro něho symbolem domova. Tam, kde byla Selma. I v Německu, kdykoliv je schovával do zásuvky nebo si je bral na cestu, v něm vyvolávali představu jeho milé. Se zatajeným dechem postupoval ve tmě do schodů.
Nezapomněl, jaké je na dotyk zábradlí, ani vůni, kterou dům vydával. Přemýšlel, jestli má u dveří zazvonit, ale zamítl to. Mohl by vzbudit dítě. V horním patře někdo bouchl dveřmi a sestupoval dolů. Štěpán poplašeně zasunul klíč a stihl za sebou zavřít, ještě než se setkal s nájemníkem. Selma přebalovala na stole nemluvně. Polekaně sebou trhla, když za sebou zavřel. Položil na zem tašku a šel k ním. Tiše pozdravil. Ahoj, je to holčička, Irenka, odpověděla Selma na jeho pozdrav a obratně oblékala malého kojence do čisté košilky. Dlouhé odloučení mezi ně opět vsunulo mezeru, kterou budou muset celý večer zkoušet zaplnit. Štěpán pocítil v prsou tlak, který ho na chvíli sevřel. Můžu si ji pochovat? Sundej si kabát a umyj si ruce. Pobídla ho, ale neotočila se na něho. Dál balila děvčátko. Poslechl. Už můžu? Podala mu ji zavinutou v peřince. Jeho dcera, Irenka, která je už na světě několik dní. On o ní nic nevěděl a budoucnost je taky jeden velký otazník. Bude moct sledovat další dny jejího růstu? Co když se nedočká, až z ní bude slečna? Nikdy nad tím neuvažoval. Teď se toho zhrozil. Něžně si děvčátko přivinul k tělu. Jemně se dotkl tvářičky. Zvedl oči k Selmě. Zahlédla v nich zoufalý strach, že dnešní setkání může být poslední. Z knihy Anny Strnadové Převaděč mezi dvěma světy připravila Nikol Nováková. Dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Radima Nejedlého četl Martin Siničák. Zvuková spolupráce Jana Meluzinová.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Před čtvrtstoletím otřásly Spojenými státy a celým světem teroristické útoky na New York a Washington. V historii to nebylo poprvé, kdy se někdo pokusil vyvolat podobným způsobem strach, aby prosadil své politické zájmy. Právě o tom je zářijový cyklus Terorismus.
1: Police in Spain have arrested the former head of the Basque separatist group ETA.
2: The IRA tried to murder the prime minister and senior members of her cabinet.
3: Listas más crueles e inhumanos perpetrados por Sendero Luminoso.
4: 1977, quindi prima del rapimento di Aldo Moro.
0: Český rozhlas Plus popíše, proč vraždila baskická ETA a severoirská IRA, peruánská světlá stezka a italské rudé brigády. Cyklus Terorismus poslouchejte celé září ve čtvrtečních portrétech a sobotním tématu Plus vždy po 8 hodině večer na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
5: K čemu nám v ekonomice slouží centrální banka?
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
5: Centrální banka je základní banka státu, která dohlíží na všechny komerční banky v zemi, emituje a spravuje národní měnu daného státu a zabezpečuje cenovou stabilitu v celé ekonomice. K tomu má dva základní nástroje – úrokové sazby a měnový kurz. V České republice je centrální bankou Česká národní banka. Kromě cenové hladiny dohlíží také na činnost celého finančního sektoru a kontroluje činnost bank a současně se svými kroky snaží podporovat ekonomický růst v zemi. Vládě také vede účet státního rozpočtu a sleduje a kontroluje množství peněz v ekonomice. V neposlední řadě pak také spravuje naše rezervy, které držíme ve zlatě a v cizích měnách. Českou národní banku řídí sedmičlenná bankovní rada v čele s guvernérem. Její členy jmenuje prezident republiky, a to vždy na šestileté období. Bankovní rada rozhoduje o nastavení úrokových sazeb a také o tom, zda bude případně svými intervencemi ovlivňovat kurz koruny a tím i naši cenovou stabilitu.
0: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Němečtí vyšetřovatelé pravděpodobně identifikovali dva podezřelé z útoku na letiště v Lipsku. Oba jsou napojení na Rusko. Vyšetřovatelé po skoro 80 letech exhumovali z lánské hrobky ostatky Jana Masaryka. Tenistka Muchová je ve třetím kole US Open a dnes bude zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déšť nebo přehánky, teploty až 27 stupňů. Je čtvrtek 3. září, začínají hlavní zprávy s Lukášem Pastejříkem.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Německým vyšetřovatelům se údajně podařilo zjistit totožnost pachatelů srpnového pokusu o útok na letiště v Lipsku. Informují o tom německá média. Rusko dál vinu odmítá a jeho ministerstvo zahraničí si ve středu předvolalo zástupce německého velvyslance v Moskvě.
7: Týdeník Die Zeit napsal, že spolkové státní zastupitelství se zaměřuje na dva podezřelé. Deník Süddeutsche Zeitung a několik veřejnoprávních stanic označilo jako jednoho Rusa s lotyšským pasem, kterého vyšetřovatelé spojují s ruskými tajnými službami, a jednoho Bělorusa s ruským pasem, jehož DNA se našla na místě činu na jednom z dronů i na vnitřní straně schránky s trhavinou. Rusko podíl na nezdařeném srpnovém útoku odmítá, jeho prezident Vladimir Putin označil důkazy za podvrh. Vyšetřovatelé jsou podle deníku Süddeutsche Zeitung skeptičtí, že se podaří podezřelé zadržet a soudit v Německu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Státy Evropské unie a NATO se nenechají zastrašit ruskými hybridními útoky ani odradit od další pomoci Ukrajině. Po společné schůzce v Bruselu to prohlásili předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a generální tajemník NATO Mark Rutte.
8: Evropa musí podle šéfky unijní exekutivy zacházet s běžnou infrastrukturou jako s potenciálními cíly v první linii. Von der Leyenová zdůraznila, že Evropská unie připravuje další protiruské sankce a nepovolí, dokud bude Rusko zabíjet lidi na Ukrajině. Také Rutte prohlásil, že NATO v podpoře Kyjeva nepoleví. Ruský útok v Německu odsoudili také lídři Francie, Itálie či Dánska. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ho označil za vážný incident a Německu nabídl podporu a spolupráci. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
6: Podle českého prezidenta Petra Pavla nepřátelské akce Ruska jednotu Evropské unie a Severoatlantické aliance posilují. Řekl to v rozhovoru pro americkou stanici CNN.
9: Země NATO jsou teď sjednocenější a odhodlanější bránit své teritorium. Členské státy jsou kromě toho také připravené vynakládat větší výdaje na svou obranu a odradit Rusko od jakékoliv další vojenské akce.
6: Vyšetřovatelé exhumovali ostatky Jana Masaryka. Z lanské rodinné hrobky je vyzvedli po téměř 80 letech. Zkoumat je teď budou soudní znalci. Zjistit by mohli příčinu smrti bývalého československého ministra zahraničí, kterou od roku 1948 nikdo neurčil.
10: Já si myslím, že to nepřinese ty odpovědi.
11: Já od toho fakt nic moc neočekávám.
8: I tak vnímají exhumace Masarykových ostatků místní Zlán. Velká očekávání mají naopak historici, kteří se na příčině smrti dlouhodobě neshodují. Třeba Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů se přiklání k verzi sebevraždy. Podle něj se komunistům Masarykova smrt v roce 1948 nehodila.
12: Komunistům dělalo velmi dobře, když mohli říci, podívejte se, i Jan Masaryk s námi souhlasí a sedí ve vládě.
8: Mezi historiky se objevují i verze o vraždě nebo nešťastné náhodě. Znalecký posudek o příčinách úmrtí by podle soudních znalců mohl být zhruba do měsíce. Zlán, Adéla Burešová, Radiožurnál.
6: Svaz knihkupců a nakladatelů představil svým členům návrh označování knih vytvořených s pomocí umělé inteligence. Kodex je teď v připomínkovém řízení hlavní vydavatelské organizace. Cílem je čtenáře informovat o využití AI.
13: Nakladatelé chtějí u publikací značkou nebo textem uvádět, jestli třeba přebal knihy nebo samotný text vydavatel generoval.
14: Máme tabulku, která jasně definuje podíl té činnosti AI na vzniku toho díla.
13: Dodává za představenstvo oborového svazu Monika Ovejsi.
14: Může se upravit i znění těch distributorských smluv, že ten nakladatel by měl prohlásit, jakým způsobem tamto AI bylo použitý.
13: Ke spolupráci na kodexu přizvali také slovenské knihkupectví Martinus, které právě po zjištění využití umělé inteligence při vzniku oblíbené knihy Šiškáči doplnilo do jejího popisu informaci o využití AI. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
6: Desítky tisíc lidí po celém Španělsku večer protestovali proti premiérovi Pedru Sanchezovi. Například Madridem prošlo asi 50 tisíc lidí. Vláda podle demonstrantů nezvládla masivní příchod migrantů z Maroka do španělské Seuty.
15: Účastníci demonstrací vyzývali premiéra Sancheze k demisi a nadávali mu. Kritice čelil i za podle nich příliš vstřícný přístup k Maroku. Část demonstrantů viní právě tuto severoafrickou zemi z toho, že nezabránila červencovému příchodu velkého počtu migrantů do Seuty. Na demonstracích vystupovali často politici krajně pravicové strany Vox. Zdůrazňovali, že Seuta patří Španělsku. Lidé protestovali přímo ve španělské exklávě na severu Afriky. Do ulic tam vyšlo na 20 tisíc demonstrantů. Na konci července do španělské Seuty dorazily desítky tisíc migrantů z Maroka. Většina z nich se vrátila zpátky přes hranice. Při masovém přechodu hranic se utopilo víc než 100 lidí. Jiří Chábera, Radiožurnál.
6: Izrael má podle ministra obrany stále připravený plán na odsun Palestinců z pásma Gazy. Izrael Katz to řekl izraelskému deníku Inet a dodal, že se čeká na rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa. Americké plány jsou zatím podle Katze zmrazené na žádost arabských států.
16: Vysídlení Palestinců je podle Katze jediným řešením konfliktu. Katz tvrdí, že o odchod stojí až 80% obyvatel pásma Gazy. Není ale jasné, o jaká data se toto tvrzení opírá. Podle amerického mírového plánu by se přitom naopak měla z pásma postupně stahovat izraelská armáda. To ale znovu odmítl izraelský premiér Benjamin Netanyahu při návštěvě vojáků rozmístěných podél linie příměří. Řekl, že armáda bude útočit na příslušníky Hamásu. Ofenzivu Izraele na palestinském území označily nezávislé vyšetřovací komise OSN jako genocidu. Jiří Kordík, Radiožurnál.
6: Slovensko se navzdory ruským výhradám nakonec připojí k Mezinárodní komisi pro odškodnění Ukrajiny. Schválila to vláda v Bratislavě. Původně přitom toto rozhodnutí na pokyn premiéra Roberta Fica odložila. Rusko dalo ještě předtím Slovensku najevu, že má k úmluvě výhrady.
8: Premiér Fico tvrdí, že ruské výhrady nebyly důvodem, proč vláda minulý týden rozhodnutí odložila. Kabinet si prý potřeboval k úmluvě zjistit další informace. Za normální Fico označil i to, že se kvůli podobným záležitostem ozve velvyslanec cizího státu.
17: Už sa mi to stalo 100-krát. Veľké krajiny pošlú veľvyslanca a povedia, choďte za premiérom a povedzte premiérovi, že tejto a tieto krajine sa nebude páčiť, keď urobíte toto alebo toto. A my sa potom rozhodneme, či to urobíme alebo neurobíme.
8: Slovenská vláda nakonec úmluvu podpoří. Premiér Fico ji ale označuje za nevykonatelnou. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
6: Tenistka Karolína Muchová postoupila do třetího kola US Open. Na Grand Slamu v New Yorku se jí to povedlo po čtvrté v řadě. Muchová porazila Britku Boltrovou za necelou hodinu 6-1 a 6-0. Ve druhém kole naopak skončila Karolína Plíšková, která podlehla Rusce Schneiderové 1-6 a 6-7. Nikola Bartuňková zvládla deštěm přerušené utkání prvního kola, nad Egypťankou Šerifovou vyhrála 6-1 a 6-2. V ranních hodinách se ještě představí Jiří Lehečka a Linda Nosková. Fotbalisté z Zbrojovky Brno porazili v dohrávce čtvrtého kola šance ligy Hradec Králové 1-0. Východočeši po druhé za sebou nedali gól a prohráli. Důvody popisuje trenér Hradce David Horejš.
18: My jsme si tam nevytvořili žádnou vyloženější šanci, soupeř dobře bránil, my jsme sice měli tlak, ale bez nějaký větší touhy prostě jít za tím gólem, tam nám chyběla od těch hráčů. Větší odpovědnost tím něco udělat.
6: Bohemians potom remizovali s Jabloncem 1-1.
19: Zavřená D1 u Vyškova a nehoda na D3 před Českými Budějovicemi. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je neprůjezdná u Vyškova. Na kilometru 228 vyšetřují srážku auta s chodcem. Policie odklání provoz na kilometru 226 na exitu Vyškov Západ. Objížďka přes Vyškov a po dálnici D46 je teď plynule průjezdná. Na dálnici D3 z Dolního Dvořiště na Prahu opatrně za nájezdem z exitu České Budějovice jich. Na kilometru 141 havarovalo osobní auto. Zabraný je odstavný pruh, v pravém pruhu se ale pohybují lidé, tak zpomalte. A na silnici 43 z Brna do Svitav nebezpečné

0: 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Vláda chce zrušit navýšení podpory v prvních měsících nezaměstnanosti, které prosadil minulý kabinet a které platí od letošního ledna. Jaké to může mít dopady? Proč minulá vláda podporu navýšila? Má to efekty, které si od toho minulý kabinet sliboval? A nemotivuje současná úprava lidi, aby zůstali bez práce déle, než je nutné? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL, bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Dobrý den, vítejte v našem sněmovním studiu.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme po 15. hodině, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Vláda v pondělí schválila návrh na snížení podpory v nezaměstnanosti. V prvních dvou měsících má podpora klesnout z 80% výdělku na 65%, maximálně má činit 60% průměrné mzdy místo současných 80%, tedy když to přeložíme a přepočítáme do čísel, tak ten maximální limit má být 29 tisíc místo 38,5 tisíce korun měsíčně. Snížit se má také podpora při rekvalifikaci nebo pro rodiče malých dětí a ty, kteří v poslední době pečovali o blízké. Ministerstvo práce tím chce ušetřit asi 5 miliard korun ročně. Ten návrh fakticky ruší navýšení podpory, které jste prosadili vy v minulém volebním období a které platí od letošního ledna. Co bylo cílem toho navýšení? Co jste si od toho slibovali?
3: Tak já ten krok považuji za naprosto špatný a chybný a vlastně takový, jak bych řekl, tupý škrt. My jsme si o to slibovali to, co nám vlastně říkají jednak data naše z České republiky, ale také i všechny pozitivní zahraniční zkušenosti, které vlastně říkají, pokud člověk mění ať už dobrovolně nebo nedobrovolně práci, tak je dobré, když o tom systému ty první 2 až 3 měsíce podržíme, tak aby ten člověk nemusel brát tu první nabízenou práci, která často neodpovídá třeba možnostem toho výdělku toho člověka podle jeho znalostí, kompetencí, zkušeností. A my vlastně vidíme v číslech posledních 2 let, že když člověk mění práci s podporou rekvalifikace, tak jeho výdělek vzroste v tom dalším zaměstnání o 8 až 12%. To jsou tvrdá čísla. To znamená, ten člověk si pomůže jednak sám pro svou domácnost, ale i pro nás všechny tím, že máme vyšší odvody z jeho práce, to znamená daně, sociálně a zdravotní. A je to právě to klíčové, aby ten člověk měl čas ty 2, v případě, kdyby ten člověk byl 52 věku plus, tak tam platí ty 3 měsíce, aby měl čas se opravdu na tom pracovním trhu dobře zorientovat a hledat adekvátní práci, kterou může dělat. Nikoli tu první, kterou musí vzít, protože by spadl do nějakých velkých ekonomických a sociálních problémů. Proto jsme tu reformu dělali.
2: Podle čeho jste to nastavovali? Proč je to právě 80% předešlého výdělku? Proč je to právě 80% průměrného platu maximálně? A proč na 2 měsíce, respektive u lidí nad 52 let na 3 měsíce?
3: My jsme se dívali na ty země, kde vlastně ten pracovní trh a takzvaná flexikurita, to znamená flexibilita a bezpečnost pro ty lidi, kde funguje nejlépe, ve kterých zemích. Velmi častým příkladem zmíníme Dánsko, kdy vlastně tam dokonce v těch prvních měsících je to 100%, a když se rekvalifikujete, tak je to přes 100% vašeho předchozího výdělku. Aby právě ta chytrá země, chytrá ekonomika podpořila ty lidi v tom, že prostě si mají zvýšit tu svoji kompetenci pro to další zaměstnání. A těch 80% bylo maximum možného, co se mi tenkrát podařilo v koalici vyjednat, a už tenkrát to nebylo jednoduché. Ale třeba kolegy z ODS i pana ministra financí jsem přesvědčil těmi daty, těmi podklady. Takže my jsme si vzali opravdu zkušenosti, které fungují, které ukazují, že to je ku prospěchu jak těch lidí, tak ale i té ekonomiky té země.
2: Ty změny jsou účinné od 1. ledna, to znamená 8 měsíců a 2 dny. Jsou už nějaká data, dá se už říci, jestli to funguje tak, jak jste si představovali?
3: Já ta data dneska jako člověk, který už není ve vládě, vlastně přímo nemám, ale určitě je budu po panu ministru Juchelkovi chtít, ať je předloží. Proč naopak dneska on a hnutí ANO, protože on osobně proto hlasoval, on to podporoval, Andrej Babiš proto hlasoval, podporoval to. Ministr Juchelka ještě v únoru tohoto roku říkal, že to má dobrá reforma, že za ní stojí. A teď přichází tato zásadní radikální změna, kterou ještě potrhnu, ona nejde proti lidem, kteří by opakovaně se třeba během roku několikrát vraceli na úřad práce a potřebovali tuto podporu v nezaměstnanosti. Ona jde proti lidem, kteří celý život poctivě pracují, třeba 2x, 3x v životě tu práci ztratí a potřebují to krátké období podržet a podpořit.
2: Váš nástupce, současný ministr Aleš Juchelka z Hnutí ANO, v tiskové zprávě ministerstva tu změnu vysvětloval slovy, že v situaci, kdy je pracovní trh stabilizovaný, nepovažuje takto vysokou podporu za potřebnou. Není na tom něco? Nejsme v situaci, kdy si firmy, nebo jsme si v situaci, kdy si firmy stěžují, že je těžké

0: těžké získat zaměstnance a není to v téhleté situaci zbytečný luxus?
1: Já musím říct, že pan ministr evidentně vůbec nezná detailní čísla, mě to mrzí, protože já ta čísla znám. A když se podíváte do detailu, tak máme obrovský problém se zaměstnaností lidí nad 50 let věku plus. Tam nám dlouhodobě roste jejich nezaměstnanost a jejich daleko těžší uplatnění na trhu práce. Tam právě potřebujeme podpořit, podržet a rekvalifikovat. A máme třeba i velký problém u lidí do 28 let. Ta data nám ukazují poslední rok, že nám roste nezaměstnanost především žen do 28 let, vysokoškolaček. To znamená, na tom pracovním trhu vidíme, jak už se začíná projevovat nástup AI. My budeme mít obrovský problém na pracovním trhu v budoucnu. I když teďka někdo řekne, že je stabilní, tak pan ministr evidentně to neříká na základě znalosti detailu těch čísel. A běžte toto říct lidem, kteří jsou v regionech, kde už dneska je 7-8% nezaměstnanost. A tím to tam jde pan ministr a pan premiér vysvětlit. V mém Olomouckém kraji je celá řada obcí s rozšířenou působností na jejich území už je dneska nezaměstnanost přes 7%. A vidíme trendově, že nám to začíná bohužel růst. Takže my potřebujeme na to reagovat. A druhá klíčová věc, která je potřeba k tomuto, aby fungovala, tak je právě podpora těch rekvalifikací a těch kurzů. A to bohužel taky neběží teďka.
0: K čemuž se určitě také chci dostat ještě v dnešních 20 minutách Radiožurnálu, ale když ještě zůstanu u vysvětlování pana ministra Juchelky, on v té tiskové zprávě ministerstva dodal, že smyslem podpory v nezaměstnanosti má být především pomoci lidem překlenout období, kdy jsou bez práce, nikoli vytvářet motivaci zůstávat na podpoře déle, než je nutné. Podobně se ostatně už před měsícem vyjádřil premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, když řekl, že ten současný model motivuje lidi využít ty dva, respektive 3 měsíce a nehledat si práci co nejrychleji. Není na tom něco, není opravdu to současné nastavení takové, že se vlastně člověku vyplatí, když celé ty 2, respektive 3 měsíce zůstane doma?
1: Myslím si, že kdybychom si tady vzali lidi, kteří opravdu procházejí obdobím ztráty zaměstnání, tak by s takovýmito výroky hruby nesouhlasili ti lidé. Ale já chci poznamenat ještě jednu důležitou věc. My jsme před těmi 2 roky zásadně zpřísnili ty podmínky podpory v nezaměstnanosti. Nárok dneska na ní má pouze ten, kdo za posledních 24 měsíců, minimálně 12 měsíců měl pojistnou dobu, tedy pracoval. To znamená, to není tak, jako bylo to dřív, že jste se mohl 3x během roku vrátit na pracák a dostal jste tu podporu nezaměstnanosti. To jsme dávno omezili, ořezali. A zároveň ten jejich tupý škrt jde třeba i vůči rodičům, nebo lidem, kteří o někoho dlouhé roky pečují. Vemte si, v minulosti to bylo tak, že jste třeba 10 let pečoval o manžela, ten už potom umřel a ten člověk si šel hledat práci, ta manželka. A nedostala prakticky žádnou podporu v nezaměstnanosti. Ona předtím pracovala. Ona pracovala za tento stát. Ona o někoho pečovala full time 24/7 a dostala tam úplnou almužnu, myslím, že to bylo 10% tenkrát. My jsme to výrazně posunuli, upravili, změnili a ten tupý škrt pana ministra Juchelky a premiéra Babiše jde i vůči těmto lidem, kteří opravdu dlouhé třeba roky o někoho pečovali. To vůbec nechápu.
0: Když se vrátím k tomu, čím jsme začali, to znamená ty první 2, respektive 3 měsíce potom, kdy člověk přijde o práci a o podporu právě v téhleté době. Jak je to s tím nárokem? Vy jste říkal, že jste zpřísnili ten nárok. Opravdu nehrozí, že někdo bude vlastně, nebo že by využíval toho modelu, 2 měsíce někde pracoval, potom 2 měsíce byl na pracovním úřadě, hledal si práci a bral tu zvýšenou podporu, potom zase chvíli pracoval, zase bral tuhle tu podporu. To nehrozí v tom současném nastavení?
1: V tom současném nastavení platí to, co tady dlouhé roky předtím nebylo, teď to platí nově. Z posledních 24 měsíců musíte 12 měsíců odpracovat, pak jsou tam ještě detailnější podmínky, dokonce jsme vypli i takovéto sezónní, že někdo se na tu zimu vracel na ten pracovní úřad a bral tu podporu, to jsme také výrazně omezili. No a vlastně je tam i jako úprava, která se týká toho, že po těch 2 nebo 3 měsících ta podpora potom se dále, tam je takové, je to rozděleno na třetiny, tak ta první třetina je ty první 2 nebo 3 měsíce, tam je to výrazně vyšší, pak ta druhá třetina zůstala stejná a tu poslední třetinu, tu jsme ještě výrazně zkrouhli dolů, tu podporu, tak aby jsme opravdu těm lidem řekli, není zájmem státu, abyste byli dlouho nezaměstnaní, ale ty první 2 nebo 3 měsíce vás výrazně podpoříme, abyste nepadali třeba do dávkového systému, aby nepadali ti lidi do exekucí. Protože část těch lidí, bohužel, pokud toto opravdu projde, já věřím, že nakonec to neprojde, bude třeba padat a budou z nich klienti sociální podpory. To taky nezájmem státu.
0: Předseda poslaneckého klubu KDU ČSL, bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Současný ministr Aleš Juchelka z Hnutí ANO argumentuje úsporou 4,5 až 5 miliard ročně. Vy jste už na začátku říkal, že to považujete za tupý škrt, ale když zůstaneme jenom u toho finančního efektu pro rozpočet příští rok, odpovídá to? Je to dobře propočítáno? Opravdu to může ušetřit 5 miliard?
1: Takhle, čistě technokraticky vzato ano, ale nemají do toho započítáno to, že část těch klientů nebo těchto lidí se stane klienty sociálního systému, budou brát dávky. To je první věc. Druhá věc, nemají tam započítáno ten efekt, který je prokazatelný, který my jsme dopočítávali, a to znamená, že pokud ten člověk si najde tu lépe placenou práci a jeho příjmy se zvýší o těch 8 až 12%, na což máme tvrdá data, tak tím pádem se to vrací i tomu státu v tom střednědobém horizontu, že ten člověk má logicky vyšší odvody i pro ten stát, daně, sociální a zdravotní. Takže v tomhle ohledu tamto započítáno není už tady tyto efekty. Takže my jsme měli dopočítáno to, že v tom středně dlouhodobém horizontu náklady na tuto reformu se této společnosti vrátí.
0: A v tom krátkodobém, v kontextu toho, kdy sledujeme debatu o rozpočtu na příští rok, kdy vy jako opozice kritizujete ten celkový schodek 389 miliard, není vlastně z tohoto pohledu dobře alespoň něco škrtnout a něco ušetřit?
1: No tak pokud máme hledat úspory, tak je za mě hledejme někde jinde, než zrovna v této oblasti, která dává prostě tu národohospodářskou logiku. Dobrý hospodář se nedívá na ten pohled státu, obce, kraje nebo své firmy účetním pohledem jednoho roku. Dobrý hospodář se na to dívá opravdu s výhledem, já teď něco investuji a vrací se mě to a s jakou návratností nebo nevrací. A mě vadí to, že tady máme brutální deficit 389 miliard korun, ve kterém se škrtá peníze na screeningové preventivní programy, na očkovací programy 5 let po covidu, na podporu například sportu vysokoškoláků. Na to se peníze brutálně škrtají, ale navyšuje se o čtvrtinu vnitřní rozpočet ministerstva financí, ministerstva zdravotnictví, na to, aby tam nějakým způsobem co měli jako peníze na rekonstrukci kanceláří, ale na to, kde se to týká lidí, kde se to týká lidí ve zranitelných skupinách, tak na to peníze nejsou.
0: Mimochodem, vy už jste včera tyhle věci a kritiku státního rozpočtu nebo toho návrhu pronášel v České televizi. Když se podíváte vyloženě na rozpočet toho rezortu, který jste ještě před rokem měl na starosti, to znamená Ministerstva práce a sociálních věcí, vidíte tam nějaký prostor pro úspory?
1: Já tam vidím prostor v úsporách, pokud jde o počet lidí, to znamená, já bych opravdu pokračoval v tom, co jsem začal, já jsem za 4 roky propustil 10% lidí, zhruba 2,5 tisíce lidí jsem propustil, ročně to vytváří úsporu 2 miliardy korun na tomto rezortu a v tom já bych rozhodně pokračoval díky využití nejenom digitalizace, ale dneska třeba umělé inteligence, kterou jsem schopen nasazovat do celé řady agent, které ten rezort dělá, ale zároveň musím říct, že v tom rozpočtu mrzí ještě hodně jedna věc a to je zhruba 20% škrt právě na podporu rekvalifikací a kurzů. Protože když jsem říkal, že jsme dělali reformu podpory v nezaměstnanosti, tak to bylo spojeno s tím, že jsme dělali i masivní právě rekvalifikace a kurzy, protože jestli něco obrovskou výzvou pro pracovníky příštích let, tak právě nástup digitalizace. Nezaměstnanost se bude týkat příští měsících a letech profesí a oborů, u kterých se nám to roky vůbec nezdálo. Administrativa, bankovnictví, pojišťovnictví, tam všude AI bude prostupovat a budou lidi přicházet o ty současné pozice. A proto je důležité vzdělávat, rekvalifikovat a dávat ten prostor lidem, aby pracovali na své vlastní vyšší dovednosti a kompetenci, aby si našli jinou práci nebo částečně práci v jiném oboru. A to vlastně tato vláda úplně ignoruje. Vůbec nevidí ty trendy a říká tady ještě škrtneme další 20%.
0: Když už po druhé v dnešních 20 minutách Radiožurnálu mluvíte o rekvalifikacích, vy jste o tom psal i v minulých dnech v článku na platformě Medium, tam jste kritizoval současnou koalici kvůli tomu, že se právě omezili už v prvním pololetí letošního roku rekvalifikace, uvádíte tam statistiku, že meziročně letos klesl v prvním pololetí počet rekvalifikovaných o 84%, co je důvodem?
1: Ty důvody jsou dva. Jeden, ať jsem férový, tak my jsme za první pololetí loňského roku rekvalifikovali a kurzy prošlo zhruba 65 tisíc lidí. Za první pololetí tohoto roku je to 4,5 tisíce lidí. To je propastní rozdíl. Jeden z těch důvodů je, že nám skončilo financování z Národního plánu obnovy. Zhruba polovina těch, které jsem tady zmiňoval, z těch 65 tisíc, bylo rekvalifikováno díky penězům z Národního plánu obnovy. Druhá polovina ale už byly národní peníze. A my jsme jasně v loňském roce říkali, musíme končící národní plán obnovy a jeho peníze nahradit národními finančními prostředky. A to se neděje. Ani v rozpočtu roku 2026, za této vlády ani v návrhu rozpočtu na rok 2027. A to já považuji za jednu z velkých chyb, protože toto je forma investice. Podpora celoživotního vzdělávání je jedna z klíčových investic do lidí, do této společnosti, do naší ekonomiky.
0: Nepodcenili jste třeba vyjednávání, aby dál směrem na rekvalifikace bylo možné používat právě evropské peníze?
1: To už možné nebylo, Národní plán obnovy končil teď 31. srpna před dvěma dny, ale my jsme zároveň chystali, aby to bylo výrazně podpořeno z národních zdrojů. To, že se to vláda rozhodla škrtnout a slovy pana premiéra, on často říká, že to jsou ty peníze na chlebíčky, ale vůbec nechápe tu podstatu. Jo? Tak v tomhle ohledu já to považuji za velkou chybu současné vlády a zároveň, že to vlastně úplně zastavili. Oni, když se podíváte do praxe, tak dneska naprostá většina těch žádostí o rekvalifikaci jsou odmítány. To je prostě chyba.
0: Vy, kdybyste vládli teď, tak ty peníze byste tam měli?
1: Jednoznačně ano. Bohužel i v tom návrhu na příští rok ten pokles té takzvané aktivní politice zaměstnanosti je docela velký. Já ještě vysvětlím posluchačům jednu věc. To jsou peníze, které si každý z nás platíme každý měsíc v odvodu, který se jmenuje odvod na politiku nezaměstnanosti.
0: Já možná upřesním, za většinu z nás to platí zaměstnavatel, neplatíme
1: tak,
0: si to sami.
1: Je to z naší práce, jo? A je to zhruba 35 miliard korun, které se ročně vyberou a které mají být právě vráceny do té investice na podporu, když ztratím práci, a na právě na tu takzvanou aktivní politiku zaměstnanosti, to jsou právě ty kurzy a to vzdělávání. Ta vláda to vezme, tyto peníze, které si vlastně takto v tom systému naakumulujeme my a za nás ti teda zaměstnavatelé a rozfrcá je na úplně jiné výdaje. A to považuji za neférové.
0: Vy jste používali všechny tyhle ty peníze na politiku zaměstnanosti, na ty rekvalifikace a další věci?
1: Já poctivě říkám, všechny jsme je nepoužili a rozhodně jsme nedělali tak výrazné škrty a tak výrazné škrcení toho, kam ty peníze mají, aby se vracely těm lidem. To jsem deklaroval i na tom čísle, které jsem uváděl za to první pololetí letošního loňského roku.
0: Na druhé straně vám pomáhaly i ty evropské peníze. Když vezmeme opravdu jenom to, co se vybere, ještě dodám pro posluchače, ono je to 1,2% z hrubého příjmu každého z nás, tak právě jde na státní politiku zaměstnanosti. Tak
1: když budu srovnat čistě to, co jsme loni platili z těch národních zdrojů, tak to bylo přes 30 tisíc rekvalifikací zaplacených z tohoto pojistného. Versus letošních 4,5 tisíce rekvalifikací. To je, myslím si, že číslo, které vypovídá jasně a silně.
0: Bylo by fér třeba snížit tenhle ten odvod v téhle situaci?
1: Ne, za mě by to nebylo fér. Já bych ho zachoval ve stávající podobě, ani bych ho nesnižoval, ani nezvyšoval, ale vracel bych to opravdu tam, kde se to těm lidem vrátit má, protože to je opravdu jejich pojistné. To stát nemá zebrat a dát to na jiné účely.
0: Když se vrátím k tomu návrhu na změny podpory v nezaměstnanosti, tak jak je v pondělí schválila vláda, tak samozřejmě definitivně o nich bude rozhodovat parlament. Vy už jste před chvílí řekl, že doufáte, že ve sněmovně neprojde ten návrh. To je jenom přání, jenom doufání, nebo to máte podložené nějakým vyjednáváním s kolegy třeba i z vládních stran?
1: Za prvé, já za nás, za Lidovců, dám všechno pro to, aby to za prvé neprošlo. Případně budu navrhovat pozměňující návrhy, které minimálně budou chránit rodiče, kteří se vracejí po rodičovské, kteří se vracejí po období péče, kdy o někoho pečovali, ti tam rozhodně mají zůstat, to je opravdu jako neobhajitelné takový škrt. A zároveň také jsem zaznamenal to, že evidentně Alena Schillerová a ministr Juchelka to s nikým z té koalice nepředjednali, protože dneska se ozývají vůči tomu velmi tvrdě jejich partneři ze SPD, ozývají se i motoristé, tak já věřím, že jako nakonec dojde ještě k nějaké dohodě, že prostě tato změna a takové to smetení této reformy, kterou znovu říkám, i poslanec Andrej Babiš v loňském roce ji podpořil, hlasoval pro ní.
0: Budete jednat se zástupci SPD a motoristů, budete se snažit lobovat u nich, aby byli proti?
1: Já se budu snažit určitě i s nimi mluvit, zvažuji, že o tom budu chtít jednat o tom i s panem ministrem Juchelkou, možná i s panem premiérem Babišem, protože teď odlížím od nějakého mého politického názoru. Já se na to dívám teď jako velmi tvrdě pragmatické přes data. Je to prostě špatný krok.
0: Jste říkal, že uděláte všechno proti tomu, pod tím se třeba mohou skrývat i obstrukce?
1: Tak já jsem člověk, který obstrukce nikdy nedělal, nemám je v plánu dělat. Vždycky jsem tady na půdě sněmovny přesvědčoval argumenty a fakty a hodlám v tom pokračovat. Samozřejmě oni mají většinu, pokud to budou chtít prosadit a jít takto proti běžným, normálním, pracujícím, slušným lidem, pak je to vizitka té vlády a toho, co lidem slibovali, to, co dělají.
0: Opozici jste proti tomu jednotní, protože vy jste říkal už v úvodu, že to jednání v minulé vládě nebylo úplně jednoduché, že to byl kompromis, že ne všichni hned od začátku to podporovali, tak v tuto chvíli v opozici jste v odporu proti té změně jednotní?
1: Tak jak jsem zaznamenal vyjádření i kolegů z opozice, tak jsem pochopil, že ano, že i oni s tím krokem té současné vlády nesouhlasí.
0: Vy jste se už několikrát, dvakrát nebo třikrát v tomhle rozhovoru zmínil o tom, že tu změnu, kterou jste prosadili vy, tehdy v parlamentu podpořili i poslanci hnutí ANO, včetně Andreje Babiše, včetně Aleše Juchelky. Rozumíte tomu, proč změnili názor?
1: Ne, nerozumím tomu, popravdě. Všichni poslanci tenkrát na té hlasovací sjetině byli pro. Myslím si, že kolegové z SPD se tenkrát zdrželi. Proč se rozhodli takto otočit? Mě jako jediné vysvětlení, že prostě hledali nějakou položku, kde škrtnou peníze. A na ministerstvu financí to někdo Aleně Schillerové poradil a ta řekla Aleši Juchelkovi, Aleši, musíš tady škrtnout tuhle částku. Já proto žádné jiné racionální vysvětlení prostě nemám.
0: Ta změna má být účinná od 1. ledna. Dá se to stihnout?
1: Teoreticky dá.
0: A dá se to zablokovat s pomocí Senátu, s pomocí prezidenta? V tom termínu?
1: Teoreticky se to dá taky zablokovat.
0: Počítáte případně i s touhle variantou?
1: Může nastat, ale upřímně, my to jsme schopni třeba odsunout o měsíc, o dva. Pokud ta vládní koalice se rozhodne to prosadit, tak to dotáhne. Jo. Ale znovu říkám, tady i odbory, zaměstnavatele a všichni odborníci se budete bavit a sledovat výstupy všech ekonomů, lidí, co rozumí pracovnímu trhu, Filip Pertold, Tomáš Ervin Dombrovský, všichni říkají, prostě to nedává logiku, takovýto krok dělat, to je krok zpátky do poloviny 20. století.
0: Když říkáte, že proti jsou zaměstnavatele, opravdu všichni zaměstnavatele, nemůže naopak ta změna být pro některé zaměstnavatele výhodná v tom, že jim nebudou lidé tolik utíkat?
1: Ne, tady já jsem zaznamenal opravdu jako jednotný postoj, vlastně překvapivý jednotný postoj, jak zaměstnavatelů, tak i zástupců odboru. Prostě oni se shodují v této věci, protože oni u toho, když jsme tu reformu připravovali, oni u toho byli, oni viděli ta čísla, ta fakta, oni se shodli na to. Oni řekli, toto nám dává logiku pro náš pracovní trh i pro naše firmy.
0: Když se vrátíme k té podstatě, to znamená k tomu, na co odborníci dlouhodobě upozorňují, že český pracovní trh není flexibilní, že v tomto směru patříme k těm nejméně flexibilním pracovním trhům v celé Evropské unii. Co kromě toho, o čem mluvíme, by mohlo situaci změnit?
1: Kromě toho, aby lidé se nebáli změnit práci, tak si myslím, že tomu právě může velmi pomoci celoživotní vzdělávání. To není jenom o rekvalifikaci, ale to je o celém přístupu celé vzdělávací soustavy, aby středně odborné školy, vysoké školy dokázaly nejenom svým bývalým žákům, ale široké veřejnosti nabízet různé kurzy, certifikáty, aby ti lidé prostě měli o své vlastní vůli, nikoli jenom z přání zaměstnavatele, chuť učit se nové dovednosti, reagovat na trendy, na vývoj a aby ti lidé vlastně byli schopni i ve 30, 40, 50 i 60 letech si posilovat prostě své dovednosti a buď to u svého zaměstnavatele si říct o lepší pozici, lépe zaplacenou, anebo případně díky tomu, že mají nové dovednosti a schopnosti, si klidně říct o to, že jdou tu svoji profesi změnit nebo jdou k jinému zaměstnavateli. U nás se ukazuje, že vlastně průměrná doba v zaměstnání je zhruba jen kolem 10 let. Já nejsem příznivce nějaké fluktuace třikrát za rok měnit práci, ale je to vlastně nezdravě zavedený systém v tom, že když se podíváme na jiné ekonomiky, jiné pracovní trhy, tak tam, když ti lidé tu práci třeba se rozhodnou změnit po těch 3, 4 až 5 letech, tak mají rychlejší tempo růstu svých výdělků. Takže bavíme se o tom, že ta ekonomika má mít nějakou dynamiku, schopnost inovovat, mít kompetentní pracovní sílu, to všichni chceme, a zároveň se bavíme o tom, aby ti lidé měli schopnost rychleji zvyšovat své výdělky. A ty věci se musí spolu vlastně potkávat.
0: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, předseda poslaneckého klubu lidovců, bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Počet obětí ničivých povodní v Nepálu a Tibetu dál roste.
5: Úřady pohřešují tisíce dalších.
6: Záchranářům práci v terénu komplikuje obtížně přístupný terén.
7: Zároveň pokračují pokusy o záchranu víc než 900 dělníků z tunelů vodních elektráren.
8: Úřady nestíhají identifikovat a pohřbívat mrtvé, naplňují se i kapacity tamních márnic.
3: Masa vody, bahna, kamení a ledu smetla všechno, co jí stálo v cestě. Co se stalo v Nepálu a jak to teď na místě vypadá, poví náš zvláštní zpravodaj David Jakš. A na příčiny tragédie se zeptám Jana Kropáčka, fyzického geografa z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je středa, 2. září. Dobrý den, Davide. Vážíme si toho, že jste si udělal chvíli na Vinohradskou 12.
9: Já děkuji za pozvání a pojďme na to.
3: Kde teď aktuálně jste?
9: No tak já jsem se vrátil po nějakých 2,5 dnech zpátky do hlavního města, do Kátmandu. Byl jsem v tom nepálském okresu Nuwakot, konkrétně v městě Kalikasan. Nuwakot a Rasuwa, to jsou ty dva nejzasaženější okresy v centrální a severní části Nepálu. Tam vlastně zemřelo, nebo tam se pohřešuje nejvíc lidí, je tam nejvíc zničených měst a vesnic, také ty hydroelektrárny. Člověk sebou zpátky do Kátmandu samozřejmě přivezl spoustu natočeného materiálu, proto tam jel. Teď ho budu postupně zpracovávat, půjde do vysílání, ještě koordinujeme s kolegy, jak to bude v těch dalších dnech. No a samozřejmě tam nahoře, tam za sebou necháváte něco, co je pro nás Středoevropany dost těžko představitelné.
3: Vy jste byl totiž opravdu přímo v těch místech, kudy se prohnaly ničivé povodně a ty obrázky z toho, co se stalo v Nepálu a na hranicích Nepálu a Tibetu, ty se dostaly do celého světa. Ta cesta tam a zpátky, ta nebyla úplně jednoduchá v této době, že?
9: No, klasik by řekl, že to byla epická cesta. Mě tak napadá to srovnání. Nahoru do hor, tam mě vzali sebou nepálští pracovníci humanitární organizace Člověk v tísni. Mimochodem je naprosto neuvěřitelné, jaké nasazení oni předvádějí. Jenom ta cesta, ta poslední, jediná přístupová cesta, po které se tam ještě dá dostat, pokud tedy neletíte vrtulníkem a tím skutečně novináři, alespoň ti čeští tedy nelétají, je velmi obtížné se do těch vrtulníků dostat, tak musíte absolvovat 100 kilometrů přes 3 horské hřbety. Ta cesta 100 kilometrů trvá 12 hodin, 12 hodin tam, 11 hodin zpátky. Já to odhaduju, že z 80% je to prostě kamenná vysokohorská cesta, plná bahna, velmi nestabilní podloží, navíc do toho prší, vrcholí monzunové deště, takže vlastně projíždíte přes vodopády. Musím říct, že to byla cesta nebezpečná a hlavně všichni po téhle té cestě míří tam a zpátky. Ta silnice v uvozovkách je široká 4 metry, musí se tam vejít 2 auta vedle sebe, což se samozřejmě nevejdou, takže se vyhýbáte. Nemůžou nahoru autobusy, cisterny palivy a tak dále, takže pouze auta do nějaké velikosti, nosnosti a tak dále. Takže je to cesta, na kterou se opravdu nezapomíná.
3: Vy když jste teď v Kátmandu a povídáte si se mnou a srovnáte to s tím, co jste viděl v těch posledních dnech, to, jak vlna smetla domy, mosty, vodní elektrárny, prostě všechno těm lidem, kteří v těch místech žili, jak ty obrazy v hlavě srovnáváte? Jaký obraz z hor vám uvízl nejvíc v paměti?
9: No tak já se přiznám, že mi uvízly takové dvě situace. Tou první byla chvilka, kdy poprvé vyjedete do toho údolí a vidíte, jak to říční koryto s odpuštěním je úplně vymydlené. Ten obrovský rozdíl mezi tou krásnou, zelenou, svěží přírodou Nepálu, teď je vlastně období dešťů, takže teď je Nepál nejzelenější. A v ostrém kontrastu s tím, vlastně tam, kam ta vlna dosáhla, tam, kam ta rozbouřená řeka vystoupala, tak tam převažuje barva taková cementově bílá, šedivá, je tam všechno zničené. Úplně stejnou barvu mají kameny, lidská obydlí, rozbitá auta a tak dále. Je to všechno, mě opravdu nenapadá jiné srovnání než pohřební. Pohřební šedivá, pohřební bílá. To je takový první moment. A ten druhý, to byla situace, kdy jsem dokončil rozhovor s jedním nepálským pracovníkem Člověka v tísni a najednou jsem se podíval před sebou a tam na patníku takový oprýskaný, klasický nepálský patník silniční a tam ležel přívěsek takový hodně ušmudlaný s klíčky o zapalování. Já nevím, jestli ty klíčky byly do auta nebo do motorky, ale když jsem se potom otočil, tak jsem vlastně viděl, že takových 20 metrů pod námi je převržený školní autobus, takový ten klasický žlutý, plný bahna. Očividně ho ta řeka musela nějaký kus nést nebo ho přinesla. No a teď vás samozřejmě napadá, jestli to spolu souvisí, jestli ty klíčky byly od toho autobusu, jestli tam někomu vypadly, nebo je tam ta řeka nějakým způsobem zanesla. A nejde se zbavit toho, že pořád myslíte na to, jak ten autobus byl nebo nebyl naložený v tu chvíli, kdy dostal ten zásah. Byly tam děti, nebyly tam děti, kde jsou dneska, kde je ten řidič? A možná, že ty klíčky vůbec od toho autobusu samozřejmě nebyly, já nevím.
3: Kromě humanitárních pracovníků, záchranářů, v těch oblastech se pohybují i lidé, kteří nadále pátrají v těch troskách a bahně po přeživších příbuzných, právě třeba po osobních věcech, které skončily pod vodou. Kolik lidí tam teď je?
9: Ano, tak to je, i když pouze částečně. Ti lidé mají pořád z té řeky obrovský, ne respekt, ale strach, to je strach samozřejmě, bojí se k ní přiblížit. Na břehu je spousta rozházených věcí, šaty, hračky, boty, kusy nábytku, samozřejmě auta, motorky a tak dále, ale ti lidé moc do těch trosek nejdou, drží se dál od té řeky. To pátrání po těch zmizelých samozřejmě pokračuje, už méně v těch skalách a v těch příkrých kopcích kolem řeky, protože jak už uplynulo pár dnů od té katastrofy, tak samozřejmě ta naděje na to, že by někdo, kdo utekl do těch hor, mohl tam přežít nahoře a nebyl objeven, tak ta naděje prudce klesá. Nicméně ti lidé pátrají takovým svým vlastním, poměrně dost smutným způsobem. Potkal jsem hodně lidí, kteří jeli na vlastní pěst právě z hor dolů do Kátmandu a neměli vůbec nic. Oni měli pouze pár peněz v kapse, v druhé ruce mobil. V tom mobilu měli fotku svého příbuzného nebo toho, koho hledali. A vlastně takhle vyzbrojení v uvozovkách jeli do Kátmandu, jeli do nemocnic, do márnic a snažili se tam najít ty své příbuzné, ty své blízké a měli tu fotku, kdyby tedy byla potřeba nějaká identifikace. Tihle lidé vlastně vůbec neřešili, jestli budou mít peníze na cestu zpátky, kde budou v Kátmandu spát, protože v Kátmandu samozřejmě život běží normálně dál, tady jim nikdo nic zadarmo nedá. Takže to byl taky takový zajímavý způsob, v uvozovkách zajímavý, jak ti lidé pátrají.
3: Jak Nepálci o té vlně mluví? Nebo mluví vůbec o tom s vámi, co se odehrálo? Jsou sdílní?
9: Nepálci jsou velmi sdílní, velmi příjemní, otevření lidé. Já se přiznám, že po celá léta, co tady člověk nějak funguje v Asii, tak je považuji za jedny z nejpřátelštějších a nejpříjemnějších vůbec. Navzdory té obrovské bídě, která tady pořád panuje. Ano, oni o tom mluví a je zajímavé, že směrem k vládě, k tomu establishmentu, mají velmi smířlivý tón. Oni neviní vládu z toho, že by mohla za to, co se stalo, že tam jsou nějaké nedostatky třeba v tom vodním systému a tak dále. Jediné, co tedy trošku kritizují, trošku víc tedy, tak je ta velmi špatná úroveň dopravních cest a té dopravní infrastruktury. Oni říkají, že už dávno se stát měl vzorně starat o ty dvě, možná tři nejdůležitější silnice ve státě, z nich tedy ta jedna z nich je právě ta přerušená, úplně odříznutá od světa, proto je ta humanitární pomoc nahoru tak problematická a pomalá, že prostě to je něco, co je pro Nepál životně důležité. Dobré spojení s oběma sousedy, že to, kdyby fungovalo, tak by všechno bylo daleko rychlejší.
3: Statistiky obětí ty vypadají bohužel den ode dne hůře. Stovky mrtvých, už přes 1000 mrtvých, tisíce pohřešovaných, ta čísla stále rostou. Objevila se teď taky informace, že se záchranáři snaží dostat k dělníkům v tunelech vodních elektráren, kteří tam uvízli. Kde přesně, jak náročné ty záchranné práce, teda nejen v tunelech teď v Nepálu nebo na hranici Nepálu a Tibetu jsou?
9: Ty vodní tunely nahoře na těch vodních dílech, to je velká neznámá. To jsou vodní díla, jsou to hydroelektrárny na řece Trišulí. Je to celá kaskáda takových menších a středně velkých staveb, ale jsou to i vodní díla na okolních řekách, na přítocích a tak dále. Nepál si od nich hodně slibuje. Ten potenciál zdejších řek, ten je obrovský a pracovali na těch stavbách nejen místní dělníci a inženýři, ale také cizinci, hlavně Jihokorejci, byli tam Indové, Číňané, lidé z různých míst světa. No a bohužel většina těchto lidí prostě není. Zmizeli, nejsou, záchranné týmy věří, že by tedy paradoxně mohli najít úkryt ve vodních tunelech, ve vodních šachtách, které jsou součástí těchto hydroelektráren,
3: ano.
9: Ale jsou to zatím pouze otazníky. Těch lidí objevených v těch tunelech je zatím velmi málo a čas bohužel velmi rychle běží.
3: A ty záchranné práce navíc, a vy už jste to říkal, komplikuje teď to vrcholící období dešťů, monzunů, to znamená, Prší neustále?
9: Prší velmi často, prší každý den, odpoledne začne pršet a ten déšť trvá často do půlnoci a je to velmi silný monzunový déšť, takže ten úhrn srážek je obrovský, najednou vzniknou vodopády v té krajině, kde ještě před pár hodinami nebyly. Tím právě tímhletím terénem, kde se valí voda, tak putuje ta humanitární pomoc tam a zpátky. No a co si budeme povídat, takovéhle počasí nepřidá na psychice ani těm lidem. Vůbec ta psychika, v jakém jsou stavu ti lidé, mluvil jsem o tom před pár hodinami s jedním lékařem nepálským, tak on říkal hrozné věci, v jakém jsou ti lidé stavu.
3: Nepál požádal o pomoc i ze zahraničí, mimo jiné prosí o mrazáky kvůli velkému počtu zemřelých. Jak dlouho se bude ještě s následky bleskových povodní vypořádávat? Dá se to už teď odhadnout? Mluví o tom vládnoucí garnitura?
9: Budou to roky, budou to určitě roky. Vemte si jenom dát vlastně do pořádku tu hlavní silnici z Kátmandu na sever k čínské hranici. To jsou stavby, které jsou jednak velmi drahé. Také nějakou dobu trvá veškerá ta projektová příprava. Je potřeba dát dostatek stavební techniky. To vůbec není samozřejmost tady v Nepálu. Často Nepálu pomáhají okolní země, Čína i Indie. Bude důležité také sehnat peníze nejenom z domácího rozpočtu, ale Nepál hodně spoléhá na mezinárodní pomoc. Nepálská vláda už řekla, že odhaduje, že bude potřeba minimálně částka 4 až 5 miliard amerických dolarů a to je velmi skromný odhad. Navíc blíží se zima, v těchto těch zatažených oblastech sice není pravidlem, že by byl sníh, ale hodně se ochladí a to bude pro jakékoliv práce samozřejmě problém, bude nedostatek pracovních sil. Ten odhad, jak dlouho budou ty práce trvat, tak když jsem se ptal Nepálců, říkali 3 až 5 let.
10: Davide, díky, že jste tam, kde jste a díky za všechny ty informace.
9: Děkuji a přeji všem, pokud možno, hezké dny.
10: Jak David říkal, přivezl sebou z hor spoustu natočeného materiálu, mimo jiné zachytil lidi stojící kousek od stále ještě rozvodněné řeky. Mluvil s lidmi z Člověka v tísni, které rozsah té katastrofy hodně šokoval.
11: Personally, also, I had never imagined like this level of flood or disaster would happen.
10: A vydal se třeba i přímo v Kátmandu mezi lidi, kteří tam dorazili z hor v naději, že své pohřešované blízké najdou v místních nemocnicích. David na místě zůstává, nadále bude odtamtud reportovat pro vysílání Českého rozhlasu a bude dál sledovat záchranné práce. K čemu konkrétně v Nepálu došlo, tak o to se detailně zajímá Jan Kropáček, fyzický geograf z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den, díky, že jste dorazil do Vinohradské 12.
12: Dobrý den.
10: Náš reportér na místě popsal následky velké vlny, která brala vše, co jí stálo v cestě. Vy už máte spočítané, vy jako myslím tím odborná veřejnost, jak velká masa vody, kamení, bahna se prohnala tím údolím?
12: No na přesný výsledek si musíme počkat, ale teď jsou předběžné výsledky velice jako hrubé a ty mluví o 100 až 200 milionů kubických metrů.
10: Wow.
12: Ale já myslím, že to může být potom třeba 30 nebo 400, jo, to je velice hrubý.
10: A zároveň víte už přesné příčiny celé té tragédie, protože na začátku a vlastně i v těch posledních dnech jsme slýchali z veřejně dostupných zdrojů několik různých možností a verzí, tak o co šlo?
12: No, ono je potřeba rozlišovat vlastně příčinu, potom ten bezprostřední spouštěč a co se dělo, to je vlastně řetězec různých událostí, takže když se řekne bylo to to, bylo to ono, tak ono to může být obojí, ale po sobě. A tady to byl řetězec událostí, na začátku byl víceméně řícení ledovce a části skalního masivu. To se potom přeměnilo postupně v, říká se tomu, blokovou skalní lavina a to přecházelo do debris flow, čili nějakého blokovou bahenního proudu a nakonec toho v tom údolí máte bleskou povodeň.
10: Hmm. Jak velký ten ledovec byl, který se utrhl? A utrhl se jenom ten led, anebo se utrhla i ta skála nebo ty horniny pod ním?
12: Nějakou dobu se mělo za to, že se vlastně odlomila velká část ledovce. Já bych řekl, že to mohlo být třeba 20% ledovce, ta spodní části samozřejmě, a postupně se ukázalo, že to nebyl jenom ledovec, ale že tam byla velká část i horninového materiálu. A ono se dá mluvit v tomhle případě o anglický termíne rock ice avalanche. A česky se to nepřekládá většinou, ale je to víceméně nějaká lavina kameno ledová.
10: A 20% toho ledovce, to jsou stovky metrů, to jsou kilometry?
12: No ono, mluvit o objemu je trošku obtížný, protože nevíme do jaké hloubky vlastně jaká byla mocnost toho materiálu. To se zjistí až později s nějakým odečítáním dvou digitálních modelů terénu, jeden před, po, a ten po se musí pořídit. Vlastně se dělají nějaké stereoskopické záběry z vesmíru a vlastně vznikne digitální model. Ale než tady to nastane, tak můžeme odhadovat daleko líp vlastně plochu.
10: No právě na to toho, se tam za ty kubické metry, ale
12: no,
10: na tu plochu.
12: A já vám řeknu spíš ještě jenom šířku toho ledovce, no, protože to jsem se měřil sám.
10: Ano, tak vy
12: a je to asi 600 metrů. Takže ten ledovec byl poměrně mohutný, ten objem mohl být opravdu velký, ten odhad těch 100 až 200 milionů kubických metrů. To si myslím, že se pojí k tomu iniciálnímu stádiu toho procesu. Jo. Potom se nabuluje
10: ten materiál. Potom se nabuluje ten materiál. Tak, tomu naprosto rozumím. Když říkáte, že jste si to měřil sám, tak vy tu oblast znáte. Vy jste tam i letos byl. Vy už jste letos věděl, jak moc nestabilní to může tam být?
12: Já jsem nebyl přímo v tom údolí. My jsme jenom projížděli s kolegy z expedicí Neuron z Tibetu do Nepálu. Čekli jsme tam v tom hraničním přechodu nějakou dobu a potom jsme jeli vlastně po silnici, která je dneska zničená. Její část vede vysoko nad údolím, tak tam jsme taky jeli a pak jsme vlastně dojeli až asi za 8 hodin do Katmandu dneska, nebo za 12. Dneska je to samozřejmě s těmi potíži na té cestě daleko delší příběh.
10: No já se na to ptám z toho důvodu, že třeba britský deník The Guardian píše, že čínští a nepálští experti řešili pravděpodobnost podobné katastrofy už před 3 měsíci, tak jestli se to dalo očekávat, jestli se dlouhodobě vědělo, že ta oblast je z nějakého důvodu nestabilní, že třeba kvůli globálnímu oteplování hrozí, že ten a ten ledovec, ta je takovou rychlostí, že se třeba může skutečně odlomit a způsobit ten řetězec událostí, o kterém vy tady mluvíte.
12: Hmm. Tak pokud vím, tak pozornost nebyla zaměřena na tento ledovec. Jo? Byla zaměřena jako obecně na tu oblast. Ono se dá říct obecně, že s klimatickou změnou ledovce se destabilizují. Oni mají odvodnění jednak uvnitř ledu, na povrchu uvnitř a na bázi, a to odvodnění na bázi je vlastně takový jako promazání toho skluzu, který potom může nastat po tom odlomení. Jo? Takže obecně se to třeba dá spojit s klimatickou změnou. V tom jednotlivém případě je to trošku zrádné, těžko vám někdo řekne, co by se přesně dělo, kdyby klimatická změna nebyla. Nemáme tam žádné měřící přístroje přímo v tom ledovci, takže pro tu jednotlivost je to těžký říct, jestli ano nebo ne. Já bych nikdy neřekl kategoricky, že to není spojený s klimatickou změnou, ale zároveň ani nemám důkazy, abych to mohl říct, že to je.
10: Ta blesková povodeň, o které jsme se zmiňovali a která se prohnala celým tím údolím, ta teda byla způsobena i tím, že se vlastně protrhly ty přehrady, které tam v tom místě byly, nebo ne?
12: Po cestě byly ty přehrady, já mám pocit, že nebyly objemem obrovské, ale samozřejmě, že to přispělo zase k vlastně zvětšení objemu té povodňové vlny.
10: Mohlo to mít podcenění té situace možná ze stran těch místních úřadů, kteří tam něco takového vybudovali?
12: Ano, těžko říct, jestli příprava na tak velkou událost jako je realistická, jestli s takovými věcmi se i v budoucnu bude počítat. Já si myslím, že by se mělo, ale vidíme všude v Himalaji, že se staví přehrady vlastně na všech těch vyšších částech toků, protože tam je samozřejmě nejvyšší ten spád a ten výkon se tím pádem samozřejmě výrazně zvyšuje. Ale samozřejmě, že to je risk, a ten risk se občas promění v takovou katastrofu. Zjistilo se, že ten výpadek těch hydroelektrárny, která ráno jich tam bylo několik, dokonce snad 9, že znamená vlastně výpadek 10% výkonu všech elektráren v Nepálu, takže je to docela zásadní věc.
10: O víkendu teď vzniklo v oblasti už druhé hrazené jezero, které teda opět hrozí přetečením a následně potenciálními záplavami. Co znamená hrazené jezero a proč už je druhé?
12: Takhle, při té události vlastně se dostane do údolí obrovské množství materiálu. Část se ho dostane dál tím údolím, samozřejmě tou obrovskou rychlostí, ale část se uloží na místě. Zvlášť ta část, která jakoby míří do protitoku toho údolí, do kterého se ten materiál dostává. A tady ta část materiálu vlastně zablokuje to údolí a vznikne tam postupně jezero. To je obvyklý vlastně průběh těchto událostí. To se například stalo i při události před několika lety v indickém Himaláji. Ale ten objem vody, který se tam zadržel, nebyl dramatický.
10: To znamená, že další velké povodně teďka nehrozí podle vás?
12: Já bych se neobával povodně z těch jezer. Mohlo by se stát, že budou nějaký menší další vlastně ještě odlomy třeba toho ledovce nebo toho skalního masivu. To se může stát, ale já bych jako odhadl, že tady to už se nebude opakovat v tomhle rozsahu rozhodně.
10: To, že ta řeka, která se tak zásadně rozvodnila, teď mění směr svého toku. To je běžné po podobných událostech? Dočetl jsem se o tom na několika různých serverech a zajímalo mě, jak to funguje. Že ta klikatice prostě je trochu jiná? Teče jinudy v tom údolí?
12: No, tam, kde to údolí je uzavřené, jako velice úzké v tom horním toku, tam si myslím, že to moc jako není znát. Jako ten materiál, který se přemístuje s tou povodní, tak někde se usadí, jinde naopak eroduje, takže k určitým změnám tam došlo. Trošku jiný obrázek je na tom nižším toku, kde se ta řeka rozlévá trošku do šíře, tak tam dochází k nějakým, tam, kde se toho materiálu hodně akumuluje, tak tomu se ta řeka potom vyhne třeba. Ale zase to jsou spíš lokální věci, není to nic dramatického. Z toho, co jsem viděl na držicem snímku, tak bych neřekl, že to byla nějaká výrazná změna.
10: Ale ta krajina se změní, ten ráz té krajiny bude úplně jiný, ne? Potom,
12: tak krajina se určitě
10: mění. Údolím se prohnalo to, co se tím prohnalo.
12: Jo, ta akumulace materiálu je tam obrovská, to koryto bude mít jiný charakter, samozřejmě ten materiál nebude možné odstranit nějak technicky, ten materiál se bude postupně přemysťovat, ta řeka se s tím nějak poradí, jo. To zanešené koryto je trošku nebezpečnější, že se snáš vlastně vylije, jo, při menší povodni se může zase rozlívat. Ale myslím, že tady to je i trošku cesta k návratu toho toku do přírodního stavu. Já úplně si nejsem jistý, jestli byl hodně regulovaný, já jsem se na to pořádně podrobně ještě nedíval, ale tady ty povodně jsou vlastně nějakým způsobem je zase šance pro tu řeku mít nějaký přirozený tok a to spoutávání toho toku třeba těmi přehradami vlastně v těch vysokých horách je trochu krátkozraký a ta řeka ukázala svou sílu. A nějak se dá říct, že je to takový varování, že v určitých místech by se ty hydroprojekty neměly stavět tolik a ne tak vysoko v těch horských údolích, tam, kam ty povodně můžou dorazit v průběhu minut. Tam si myslím, že to je prostě příliš riskantní.
10: A to je varování pro Himalaj nebo varování pro svět?
12: Je to varování vlastně pro všechny horské oblasti. Já jsem se dočetl, že tam došlo k zaplavení rozestavených elektráren, došlo k zaplavení tunelů.
10: Ano.
12: Přesně k tomu došlo i v Chamoli v severní Indii před několika malolety.
10: Teďka záchranáři se snaží z těch uzavřených tunelů dostat lidi, kteří tam měli uváznout.
12: Je fascinující, jak se ty události opakují se všemi těmi příznaky, jak to hrazené jezero, tak i tunely rozestavených hydroelektráren. Ten obrázek v těch Himalajích je velice podobný ve všech údolích a souvisí to s tím obrovským tlakem na produkci energie, jak pro prodej, třeba Nepal exportuje energie do Indie, tak pro vlastně potřebu v té dané zemi. A tady ty věci vlastně ukazují, že nějak se podceňují různá bezpečnostní opatření. Když máte v tunelu 300 lidí a hrozí povodeň a není tam žádná uniková cesta, tak se člověk musí ptát, jako, jak je tady to možné.
10: Takže varování pro hory, znovu se ptám, nejenom v Himalaj, ale třeba pro Alpy, pro
12: v Alpách
10: hory
12: se tady ty
10: v Americe, všude
12: dějí,
10: jinde na světě.
12: Děli a dějí. Loni došlo k události v Blaten, v Benských Alpách a ta událost měla podobný charakter. Tam došlo taky k řícení ledu a vlastně horniny. Došlo k taky vzniku toho hrazeného jezera. Naštěstí ta vesnice byla evakuovaná. Na poslední chvíli byla tam jenom jedna obec na životě a v podstatě ta událost byla velice podobná. Je to něco, co ve Velehorách není běžné, ale prostě se jednou za čas stane a přinese to velké oběti. Přitáhne to pozornost lidí, mluví se o těch systémech různých včasného varování a pak ta situace zase utichne a ta pozornost se obrátí někam úplně jinam.
10: Tak snad tentokrát neutichne. Tak moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
12: Tak jo, děkuji za pozvání.
10: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsem se dneska spojil s naším zvláštním zpravodajem Davidem Jakšem, který je momentálně v Kátmandu. Kontext potom doplnil fyzický geograf Jan Kropáček z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Další detaily o dění v Nepálu, jako vždy, najdete na našich zpravodajských stanicích nebo na webu irozhlas.cz. Naslyšenou zítra.
2: Interview Plus.
13: Arcibiskup pražský a primas český Stanislav Přibyl zdědil od svých předchůdců několik kostlivců ve skříni. Jedním z nich je hospodaření s majetkem. Prodávali nejvyšší církevní hodnostáři spravované nemovitosti pod cenou. Využívali funkcí k vlastnímu obohacení. Snažili se tomu kardinál Duka nebo arcibiskup Graubner zabránit. Zeptám se redaktora deníku N Prokopa Vodrážky, který se hospodařením církve zabývá.
2: Interview Plus Petra Viziny dnes po 11:30 na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
14: László Biró byl maďarský novinář, který vytvořil jeden z nejpoužívanějších vynálezů 20. století – kuličkové pero. Narodil se v Budapešti v roce 1899 do židovské rodiny. Kromě žurnalistiky se zajímal také o malířství.
15: K pokusu sestavit kuličkové pero ho vedlo zjištění, že inkoust, který se používal při tisku novin, schne mnohem rychleji než ten napsaný. Při pokusech mu pomáhal i jeho bratr Děrť.
14: Svůj vynález však patentovali až v pařížském exilu. V roce 1938 totiž museli opustit rodné Maďarsko kvůli protižidovským opatřením.
15: Před obsazením Paříže nacistickým Německem uprchl i s bratrem do Argentiny, kde založili Biro Pens of Argentina. Odtud se pak v 60. letech rozšířil vynález do celého světa.
14: Jedními z prvních uživatelů nového vynálezu byli letci britské Royal Air Force. Vláda tehdy od Byra patent odkoupila, aby letci mohli psát i během letu a v jiných vypjatých situacích.
15: László Biro zemřel v roce 1985 v Buenos Aires. V mnoha jazycích se kuličkovému peru říká Biro nebo Biropen. V Argentině je také dodnes připomínán Den vynálezců, který připadá na výročí Birových narozenin 29. září.
16: Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
17: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden 2 metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
16: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu.
2: Jedna hodina.
16: Český rozhlas Plus. Zprávy.
18: Ministr kultury Otto Klempíř odvolal ředitele Ostravského muzea Plus Pavla Lazara. Americký herec Clooney převzal v Benátkách Zlatého lva za celoživotní dílo. Tenista Lehečka hraje na US Open v druhém kole proti Britovi Samuelovi. A počasí dnes bude zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déšť nebo přehánky, teploty až 27 stupňů.
16: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
18: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odvolal ředitele Ostravského industriálního prostoru Muzeum Plus Pavla Lazara. Jako hlavní důvod uvádí obavy o pokračování projektu nového muzea v areálu Dolních Vítkovic. Náklady na jeho vybudování přesahují 1,5 miliardy korun.
19: Vedení organizace dočasně převezme šéfka Národního památkového ústavu Naděžda Goričková. Muzeum Plus má v areálu Dolních Vítkovic vybudovat nové industriální muzeum a využít pro něj 2 historické vysoké pece. Ministerstvo kultury ale tvrdí, že má obavy o další řádný průběh projektu. Poukazuje také na personální situaci. Organizaci v poslední době opustila řada klíčových pracovníků.
20: Je to rozhodnutí pana ministra. Rozhodnutí jsem samozřejmě akceptoval. Nemám co k tomu dodat.
19: Říká Pavel Lazar, který vedl Muzeum Plus od letošního ledna. Resort mu nabídl, že může v organizaci dál působit. O jeho dalším zařazení rozhodne nové vedení. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
18: Americký herec a režisér George Clooney převzal na benátském filmovém festivalu Zlatého lva za celoživotní dílo. Už před začátkem slavnostního zahájení 65-letý herec kritizoval, že jsou Spojené státy v poslední době vedené nekompetentními lidmi. V podobném tónu pak pokračoval i ve své děkovné řeči po převzetí ceny.
21: Dějiny nás naučily, že ti, koho se snaží umlčet, nejsou politici, ale novináři, kteří se snaží klást ty správné otázky. Umělci, herci, hudebníci.
18: V Praze a okolí je víc než 3,5 tisíce kilometrů zaniklých cest. Uvádí to nová publikace Institutu plánování a rozvoje hlavního města. Jsou to staré polní, poutní nebo obchodní stezky. Autoři studie je zmapovali z digitálních modelů krajiny a historických map, pokračuje mluvčí institutu Anna Klímová.
22: V Praze vznikala síť poutních cest směřujících například na Pražský hrad nebo navazujících na Svatojakubskou cestu. Více než polovina původních obchodních tras se dnes kryje se současnou silniční sítí, protože historické cesty využívaly ideální vedení terénem.
18: Podle studie by se mohla víc než polovina zaniklých cest obnovit, protože je vlastní obce nebo stát. Tenistka Karolína Muchová postoupila do 3. kola US Open. Karolína Plíšková naopak vypadla. Jiří Lehečka právě hraje v New Yorku proti Samuelovi z Velké Británie. Podrobnosti má reportér David Prouza.
23: Jiří Lehečka otočil vývoj prvního setu z 0-3 na konečných 6-4. V tom druhém vede 2-1, servíruje a vede 30-0. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
18: Do druhého kola US Open prošla po vítězné dohrávce taky Nikola Bartuňková. Fotbalista David Douděra bude hrát v zámořské MSL. 28-letý obránce přestoupil z pražské Slavie do FC Cincinnati. V novém týmu se potká s dalším Čechem Pavlem Buchou. O přestupu Douděry informovali oba kluby na svých webech.
0: Zavřená D1 u Vyškova a nehoda na D8 za Budyní nad Ohří. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je u Vyškova neprůjezdná po vážné nehodě. Auto tam srazilo chodce. A provoz stále odklánějí na kilometru 226, objíždí se přes Vyškov a po dálnici D46 objížďka už je plynule průjezdná. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy se za sjezdem na Doksany na 34. kilometru střetlo osobní auto s divokým prasetem. Řidiči hlásili neprůjezdný levý pruh. Projíždějte opatrně pravým pruhem, kolona se tam netvoří. Na D4 ze Strakonic do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Pečice. Na kilometru 53,5 stojí nepojízdné vozidlo. A na D5 z Plzně do Prahy opatrně mezi sjezdy na Zdice a Beroun. Mezi 28. a 18. kilometrem silničáři čistí vozovku, popojíždějí odstavným pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
18: Dnes čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
1: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
4: Czech Radio News in English. Foreign Minister Peter Matzinka says Germany's findings regarding the drone attack on Leipzig-Halle Airport are alarming and must be taken seriously. Speaking to reporters ahead of an informal meeting of EU foreign ministers in Ireland, Mr. Matzinka said he plans to discuss the matter with Czech intelligence services in the coming days. He also reiterated that he had summoned Russian ambassador to the Czech Republic Anna Ponomariova in connection with the incident. Police specialists have been exhuming the remains of Jan Masaryk from the Masaryk family tomb at Lany near Prague. The move is part of efforts to ascertain how Masaryk, who was Czechoslovak Minister of Foreign Affairs, met his death in March of 1948. And President Petr Pavel will attend the funeral of Norway's King Harald in Oslo on Wednesday, September 9th, the presidential office announced. The Norwegian monarch died aged 89 last week after prolonged health problems. Thursday is expected to bring partly cloudy skies with some rain in the northern parts of the country and daytime highs between 21 and 25 degrees Celsius. Among the events marking the 90th anniversary of Václav Havel's birth in October will be the festival Havel Alive. Taking place at Prague Castle, it will showcase theatre, film, design and music connected to the late democracy leader. Ian Willoughby has the story.
5: A reworking of Lou Reed's Perfect Day by students from Prague's Academy of Performing Arts, who'll be taking part in Havel Alive. US artist Reed was just one of many international rock stars the country's first post-communist president hung out with. The venue for the festival will be the Prague Castle Complex, and the head of the Office of the President, Milan Vašina, explains the concept behind it.
24: I think it's important to somehow remind ourselves and our people, you know, what were his important messages and values for everybody regarding, I mean, freedom, regarding democracy, regarding the humanity.
5: Havel Alive will deliver a broad spectrum of arts events at various venues in Hradčany, including the Grand Riding School, where it was presented to the media on Wednesday. Veronica Wolf is Prague Castle's Culture and Programme Director.
3: It's difficult to choose one. Nevertheless, we are very happy that we managed to find the original library of Václav Havel, and we will show it here at our exhibition. And also what is extremely unique, that there will be premiere of the play written by Václav Havel, and this play was kind of hidden and unfinished. And we collaborated with Davidské divadlo, which is very important theater here in Prague, and they managed to, let's say, finish it up, and the premiere of this new play will be here at Prague Castle.
5: The original library referred to is actually a bookcase created by Havel's designer friend Bošek Šípek for the head of state's study. Recognizable to many who remember this part of the world in the 1990s, it's being displayed as part of the annual Design Block Festival, which overlaps with Havel Alive in October. The head of Prague's top design event, Jana Zielinski, says the iconic piece and the president's desk are being borrowed from the owners of a castle in Moravia. They bought the furniture when Havel's old office was remodeled under Václav Klaus, and some detective work was needed to track it down.
6: It will be the first time when the public will have the opportunity to see it, and I'm very happy that we succeeded. We had little time because we started to produce this exhibition in a relative short period of time, and we knew that the library is crucial to show because this was the symbol of Bošek Šípek doing in cooperation in Václav Havel, and we saw all the speeches that was given by Václav Havel with this library behind.
5: The festival is also set to include an online component in which visitors can peruse some of the items, such as gifts from foreign dignitaries, that Havel acquired during nearly 13 years as head of state. Havel Alive will run from October 4th until the 14th of January.
4: Ian Willoughby with that report, and that's all from us for now, but you'll find more news and current affairs stories in English at radio.cz. Thanks for listening.

0: norského krále Hákona 8. Zita Senková přeje nerušený poslech.
1: Jak to vidí?
0: Německo obvinilo z incidentu na lipském letišti Rusko. Došlo k němu před necelým měsícem a v reakci na to Německo uzavře mimo jiné k 18. září ruský generální konzulát v Bonnu, vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně, zpřísní kontroly ruských občanů při vstupu do Německa, navrhne zapsat další osoby na sankční seznam Evropské unie a zvýší také tlak na takzvanou ruskou stínovou flotilu. Moskva už slibuje odvetu na tato německá opatření. Překvapila vás?
2: Překvapilo mě spíš míra té odpovědi. Spekulovalo se, že může jít pouze o symbolickou odpověď, že třeba Německo pouze vypoví několik ruských diplomatů, což by bylo, řekl bych, až směšné, kdyby tomu tak bylo, ale nakonec ta odpověď je tvrdší. Těch diplomatů je hodně, včetně uzavření konzulátu, včetně té vypovězené smlouvy, a nezůstává jen u toho. Německý kancléř slíbil, že se zaměří také třeba na ruskou stínovou flotilu, že bude mít Německo vlastní požadavky v rámci dalšího sankčního balíčku, který se teď připravuje na úrovni Evropské unie, takže řekl bych, že oproti očekáváním ta odpověď je docela dost tvrdá a je vidět, že si i Německo chtělo počkat, že si bude skutečně jisté, že může mít dostatek důkazů a spolehlivě ukázat na Rusko, a proto možná i ta časová poměrně velká prodleva.
0: Spolkový ministr vnitra Dobrindt řekl, že za tím srpnovým incidentem v Lipsku byl to útok, pokus o dronový útok na ukrajinské nákladní letadlo, které bylo na letišti Lipsko, ale stojí jedna z ruských tajných služeb. Podle něj jsou to najatí agenti. Mimochodem, na toto téma by se dnes měli sejít a spolu hovořit předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen a také generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte. Eskaluje Moskva vůči Evropě hybridní operace?
2: No, zdá se, že těch incidentů dosti přibývá v posledních měsících zvláště. Je to asi pozoruhodné i v kontextu toho, co zaznívá i otevřeně z úst řady evropských lídrů, že se Rusko zcela zjevně připravuje na podzim a zimu, která bude asi dost klíčová. Rusko taky čekají volby, připomeňme, teď už v polovině září do státní dumy, a spekuluje se už dlouho o tom, že by možná po těch volbách mohlo dojít třeba k nějaké další částečné mobilizaci, protože Rusko rychle docházejí vojáci na frontě, úspěchu má velice málo, postupuje velice pomalu. Rusko je zcela zjevně v problémech, zvláště pokud je třeba o zásobování palivem a tak dále. A takže ta nervozita stoupá a těch incidentů také přibývá. Není to jen ten incident v Lipsku, o kterém jste mluvila, ale zvláště třeba v Polsku jich teď bylo hned několik. Je to ten požár výrobce dronů VB Electronics teď v posledních týdnech, zvláštní přerušení elektrického vedení v Tarnobřegu u chemičky, kde tento přerušení za to mohl vrtulník, který ale podivně přistál, zkontroloval situaci a zase odletěl. Divné, nic nenahlásil. Často se objevují ruská letadla v blízkosti evropského vzdušného prostoru nebo přímo v něm. Totéž se stalo teď v posledních dnech také v Polsku 30 km od pobřeží. Takže je toho hodně a myslím si, že důvodně to vzbuzuje otazníky a nervozitu.
0: Když se zmínil, Viktore, mimo jiné Polsko a ty incidenty u sousedů, tak na ty ruské hybridní operace, na jejich eskalaci upozornil včera polský premiér Donald Tusk, a tou příležitostí 87. výročí začátku druhé světové války. Vyzval také k solidaritě s Ukrajinou a za nejdůležitější poučení z těch hrůz považuje druhé světové války, považuje to, že, cituji, zlu se nesmí ustupovat a že nikdo, kdo byl napaden agresorem, by už nikdy neměl být sám. Tak jaké názory vůči Rusku v tomto směru převládají v rámci ať už teda Evropské unie nebo mezi spojenci v Severoatlantické alianci? Možná bych připomněla ještě slova finského prezidenta Alexandra Stuba pro německý list Bild, který nevěří, že by se Rusko někdy odvážilo zaútočit na alianci. Odvolává se jednak na informace zpravodajců a také on věří osobně v odstrašující sílu konvenčních ozbrojených sil, raket a jaderných zbraní a vůbec v sílu aliance.
2: No, Alexandr Stup také mimo jiné zmiňoval to, že byl v posledních měsících docela intenzivním kontaktu s Čínou, který tolik nemedializoval, ale teď tedy přišel také s informací, že se i dotazoval Číňanů, jak by se postavili k tomu, nebo jak vyhodnocují případnou hrozbu, že by Rusko mohlo využít jaderné zbraně, protože ruské státní propagandě jaderné útoky tam zaznívají celkem na denní bázi, že je třeba k ním sáhnout, k nějakému odstrašujícímu taktickému útoku třeba.

0: tak se na to Alex Stupp dotazoval a bylo mu odpovězeno ze strany Číny, že nic takového by Čína nepřipustila, že by to bylo zcela nepřípustné a nemožné, tak toho uklidnilo a chtěl tu zprávu poslat takto i směrem navenek, že ten klíčový ruský spojenec, ten hlavní a téměř jediný, který Rusko stále, kterého stále Rusko má, tak že nic takového by nepřipustil. Tak to ještě pro kontext. Já si myslím, že tady po roce 2022 víceméně až na drobné výjimky převážilo pochopení, že opravdu nelze Rusku ustupovat, že Rusko je agresor, porušilo, pošlapalo všechny možné standardy mezinárodního práva, které možné, porušilo dohody, které samo v nedávné době podepsalo, minské dohody, tím třeba míním. Ale liší se názory politiků, lídrů na to, jakou podobu by ta hrozba mohla mít, a na to jste, myslím, teď právě narážela. Alexandr Stupp říká, ničeho se nebojte, NATO má tak ohromnou drtivou odstrašující sílu, že otevřený útok si Rusko nikdy netroufne, bylo by to bláhové, nesmyslné, sebevražedné. Ale pak jsou tady jiní, jako třeba německý kancléř Friedrich Merz, který naopak trochu bije na poplach. Říká, podívejte se, těch incidentů opravdu přibývá. Tohle není standardní, tohle je eskalace ze strany Ruska. Musíme na to reagovat a nepřipustit, aby ta eskalace stoupala. Já myslím, že rozdíl mezi nimi není ani tak v tom, že by viděli tu hrozbu úplně jinak, spíše v potřebě toho, co je potřeba teď sdělovat veřejnosti v té dané zemi. Finsko je v úplně jiné situaci než Německo. Finsko velmi dobře ví, že Rusko je hrozba, není potřeba to opakovat, samo s tím má hlubokou historickou zkušenost. Naopak finský prezident zcela zjevně uklidňuje, kdežto Německo tam sílí AfD, která by si přála oživení stavu s Ruskem, která bagatelizuje to, co se na Ukrajině děje, a která, a to taky asi není náhoda, čekají nás volby v Sasku-Anhaltsku, zemské volby, kde AfD možná podle průzkumu vyhraje, poprvé by mohla sestavit zemskou vládu, a to si myslím, že je něco, co určitě německého kancléře musí znervozňovat, a proto možná zdůrazňuje to, že Rusko je hrozba a není možné ho podceňovat.
1: Když jste se, Viktor, zmínil o nadcházejících zemských volbách u sousedů, tak kromě Saska-Anhaltska to bude také Berlín a později Mecklenbursko, Přední Pomořansko. Myslíte si, že ten zisk alternativy pro Německo nějakým způsobem výrazně zasáhne teda do celkové politiky, té celoněmecké?
0: Já si myslím, že ano. Friedrich Merz od samého počátku se snaží, kde může, napodobovat trochu styl AfD, tu tvrdou rétoriku. Bylo to hodně vidět třeba v migrační oblasti, ve snaze přetáhnout ty různé voliče, kteří jsou rozpolcení někde mezi AfD a CDU na svou stranu, a snaží se také zdůrazňovat ty rozdíly, což je právě pohled na bezpečnost, pohled na Rusko jako riziko, aby udržel jakýsi koridor, řekněme, mezi AfD a ostatními standardními neextremistickými stranami. Kdyby AfD skutečně uspěla teď v tom Sasku-Anhaltsku, to vypadá nejpravděpodobněji, tak to krásně může posloužit jako odrazový můstek i do federální politiky pro případný úspěch ve spolkových volbách, a to si myslím, že musí rozhodně obrovsky znervozňovat Friedricha Merce.
1: A se předpokládat, že tato agenda, respektive tyto aktuální problémy, hybridní útoky Ruska, ostatně také nekončící válka na Ukrajině, bude nadále, kromě jiných pochopitelně, agent zaměstnávat Evropskou unii, ty eurounijní instituce se také vracejí k práci po letní přestávce.
0: Přesně tak, tak jako v českém parlamentu, tak i v tom evropském. Máme teď za sebou letní legislativní přestávku, ale teď velmi rychle se všichni vracejí do práce a čeká se zejména za zhruba 14 dní na projev předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, takový tradiční, kterým ona otevírá ten legislativní rok v Evropském parlamentu, a tam nepochybně bude řeč o bezpečnosti, o incidentech, zvláště když se staly v její domovské zemi v Německo, teď ten nejčerstvější, nebo ten, o kterém teď mluvíme. Takže to tam určitě bude rezonovat, určitě bude řeč o sankcích. Myslím, že bude zajímavé, zda nastíní i jakým směrem by ty sankce mohly jít, protože se tady mluví delší dobu o tom, že Evropská unie dosáhla jakéhosi stropu, co ještě možné v hospodářských sankcích zasáhnout, aby plnil cíl, tedy že poškozuje zejména tu protistranu, ne nás. Stále se také ukazuje, že politicky obtížnější jakékoliv sankce, které jsou takto citlivé, třeba i schválit. Viděli jsme to zase v létě, myslím, k velkému pobavení Kremlu, jak se Evropská unie členské země nemohly shodnout na posledním balíčku sankcí, takže se spekuluje o tom, že možná žádné hospodářské sankce už nebudou a že se bude pouze rozšiřovat ten seznam osob a entit, které mají zmrazený majetek a zákaz vstupu do Evropské unie.
1: Mimochodem, český premiér Andrej Babiš se účastnil strategického fóra ve slovinském Bledu a mimo jiné Vyšegrádskou skupinu označil za budoucnost Evropy. Tak jaká jsou očekávání vůbec od této platformy?
0: No, Vyšegrádská čtyřka, její největší přítel a zastánce Viktor Orbán, paradoxně tím, že už není u moci, tak umožnil její oživení, protože byl natolik rozplocující figurou, že bylo nemyslitelné, že by se zvláště Polsko a Maďarsko byly schopné na čemkoliv dohodnout, ale tím, že Viktor Orbán už není u moci, je tam Peter Maďar, tak se náhle otevřelo okno příležitosti skutečně tu V4 oživit. V4 vždycky v minulosti byla silná, když měla nějaké silné jednotící téma, a tím by možná mohlo být teď vyjednávání příštího víceletého evropského rozpočtu, protože přece jenom byť Polsko a Česko jsou trochu jinde už ekonomicky než Slovensko a Maďarsko, tak přece jenom ty zájmy jsou stále velmi podobné. Jsou to země, které budou vždy chtít udržet ty tradiční politiky, dotační politiky, které budou chtít se snažit tlačit na tento směr, a v tom si můžou asi velice dobře rozumět a pomoct. Takže myslím si, že to není náhodné, že Andrej Babiš teď využil tu možnost v Bledu o tom pohovořit, protože teď ty nejbližší měsíce budou asi velmi ostré, pokud jde o vyjednávání právě o rozpočtu.
1: Co se týče Maďarska, Orbán tam zůstal, když to nebudu přechylovat, je to Anita Orbánová.
0: A takhle to myslíte?
1: Ministryně zahraničí.
0: Ano, ministryně zahraničí Anita Orbánová, mimochodem se vztahem na Česko, pracovala tady dlouho v Česku v jedné poměrně velké továrně, takže možná tady zafunguje nějaká česká linka.
1: Říká Viktor Daněk, dnešní glosátor, bývalý zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu ve Varšavě a v Bruselu a náš analytik.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
1: Islanďané v referendu odmítli obnovit přístupové rozhovory s Evropskou unií. Odpůrci vyhráli o 12 000 hlasů. Dalo se to čekat, Viktorem?
0: 12 000 hlasů zní jako málo, ale na Island, vzhledem k tomu, že je malý, je to fakt hodně. Je to překvapení trochu. Bylo jasné, že to bude velmi těsný souboj, ale průzkumy dlouho naznačovaly lehký náskok tábora zastánců při otevření přístupových nebo znovu obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií, ale v těch posledních dnech se to otočilo a nakonec tedy vyhráli odpůrci. Takže překvapení to trochu je. Je vidět, že kampaně zastánců, vládní kampaň vlastně, protože to byla vládní politika, zejména sociálních demokratů, obnovit přístupové rozhovory, tak té kampani se nepodařilo oslovit ani ty klíčové voliče, což jsou zejména obyvatele Reykjavíku, metropole a mladší voliči, kteří převážně překvapivě volili naopak tedy setrvání ve stavu, v jakém tedy Island je, tedy že je členem schengenského prostoru, že je členem evropského hospodářského prostoru, má velice těsné vazby na Evropskou unii, ale neusiluje o členství v Evropské unii. A myslím si, že tady je hned několik bodů, o kterých se dá mluvit jako o selhání, jednak na straně Islandu, ale také na straně Evropské unie. Myslím si, že u islandské vlády je to stejná chyba, jakou jsme viděli v minulosti ve Velké Británii v kampani před brexitovým referendem, v kampani zastánců členství, kteří se soustředili pouze na ty ekonomické výhody a nikoli na ty politické. A v případě Islandu si myslím, že šlo především o ten politický, geopolitický signál, že Island není v menu pro různé světové mocnosti, aby se na tom kolbišti nových geopolitických zájmů usilovali získat kontrolu nad Islandem. A chyba na straně Evropské unie je, že zjevně nejsme natolik atraktivní, aby o vstup měli zájem i země, které jsou bohaté. Zájem je velký, ale zejména na straně zemí, které jsou chudší, které si od členství slibují zvýšení životní úrovně, jako jsou země západního Balkánu třeba. Ale to, že se to nepodařilo u Islandu, to je myslím velké selhání a důvod reflektovat, čím to je, že Evropa už není dostatečně atraktivní i pro země, které jinak mají k Evropě velmi blízko.
1: No a čím to je? Vy se léta zabýváte problematikou Evropy, Evropské unie.
0: Já myslím, že
1: je Brusel zklamán.
0: Určitě velmi zklamán. Já myslím, že i pro Brusel by to byl vítaný signál jakési soudržnosti síly Evropy, že je tou geopolitickou unií, o které mluví, že by sama jí chtěla být. A zjevně tedy asi není. Určitě by to vneslo nový impuls do politiky rozšiřování jako takové, která dlouho spala. Teď se mluví o tom, že Černá Hora by možná mohla v roce 2028 přistoupit. Teoreticky, kdyby Island tedy měl zájem, tak to by taky mohl být ten rok, kdyby mohl přistoupit, ale nebude tomu tak. Čili by to určitě byla nová energie, kterou zejména západní Balkán potřebuje. Ale zklamání to je. Proč není atraktivní? Já myslím, že množství evropských lídrů příliš dlouho žilo s integrační finančních úspěchů 80. a 90. let z Maastrichtské smlouvy. Tehdy se opravdu dařilo, ekonomicky se Evropě dařilo, dlouho vlastně Evropa následovala podobnou trajektorii jako Spojené státy, ale ty nůžky se začaly otevírat v posledních letech, zejména protože Evropa úplně minula digitální revoluci, všechny ty velké digitální firmy, ty jsou ve Spojených státech, nejsou v Evropě a musíme si zodpovědět otázku, čím to je, mimo jiné také, protože v Evropě stále nemáme vnitřní trh, to byl jeden z těch velkých integračních úspěchů konce 80. let, měl být hotový na začátku 90. let, uplynulo víc než 30 let a stále není, stále máme bariéry na vnitřním trhu a ukazuje se, že je dost komplikované se politicky shodnout mezi členskými státy na odstraňování dalších bariér. Takže já myslím, že to, co Evropa teď nejvíc potřebuje, je nějaký nový impuls, nějaký nový signál o tom, že stále dokážeme být úspěšní, mohlo by to být třeba dokončení kapitálové unie nebo něčeho jiného, možná i sama politika rozšiřování, ale každopádně Evropa zcela zjevně se dostala do takové zvláštní, strnulé, možná agonie až, kdy se kompromisy dějí velice obtížně, zdlouhavě, vždy to řešení je nakonec suboptimální, nikomu vlastně moc nevyhovuje, protože často schází prostě politická vůle. Někdy za to můžou tím mítičtí bruselští úředníci, o kterých byla také v té kampani na Islandu řeč, ale velice často za to můžeme my sami, my jako členské státy, protože prostě nejsme ochotní dělat ty bolestivé kompromisy, stále si příliš hledíme na své drobné národní zájmy a trošku nám uniká, že v tom globalizovaném světě ty národní zájmy jsou vlastně úplně okrajové proti těm společným evropským a tady nám trochu uniká perspektiva.
1: Jinými slovy, Viktor, Islanďanům alespoň nyní stačí ta dohoda o evropském hospodářském prostoru, kterou sdílí s Norskem, s Lichtenštejnskem. Je to téma pro Islanďany, co se týče obnovení přístupových jednání k Evropské unii ze stolu definitivně?
0: To téma asi zapadne teď na mnoho let, možná dekád. Vlastně připomínáme, že to byl druhý pokus. Ten první byl už v době finanční krize, kdy Island byl na pokraji bankrotu a s velkým zájmem hleděl směrem k přijetí eura jako k možnosti, jak stabilizovat islandskou ekonomiku. A znovu se ten argument objevil i teď. Island má dosti volatilní měnu, vysokou inflaci a znovu se objevil ten argument, možná by nám euro pomohlo. Já myslím, že to je úplně nesmyslný směr, kterým se ta debata vydala, protože o tom opravdu členství v Evropské unii, nebo tak, samozřejmě také je to jedna z možností nebo potenciálně výhod, ale na tom se nedá stavět. Myslím si, úspěšná kampaň, ta by měla být daleko víc emotivnější, řekněme o tématech, která jsou lidem bližší a zejména měla být o té geostrategické, řekněme, budoucnosti a směřování Islandu jako klíčového regionu, zejména pro bezpečnost Evropy a Severního Atlantiku.
1: Viktor Daněk, odborník Českého rozhlasu, analytik na problematiku evropských záležitostí, byl dnešním hostem. Děkuji za to a přeji vše dobré.
0: Naslyšenou. Bylo hezký den.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu. Přeje Zita Senková.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: František Klicpera, lékař, spisovatel, vlastenec, ale také starší bratr známějšího dramatika a obrozence Václava Klimenta Klicpery. Jenže nebýt Františka, možná by se jeho mladší bratr nikdy nedostal do vlivných vlasteneckých kruhů.
4: František měl převzít po otci krejčovské řemeslo v Chlumci nad Cidlinou, ale raději se vydal na studia do Hradce Králové. Tam navštěvoval gymnázium, které úspěšně dokončil. Poté se přesunul do Prahy a už od roku 1812 vystupoval v ochotnických představeních v dnešním Stavovském divadle.
3: František Klicpera se také účastnil recitačních soutěží v Klementinu a navštěvoval přednášky Josefa Dourovského v jeho bytě. Od roku 1808 se staral o svého mladšího bratra Václava Klimenta Klicperu, který přišel do Prahy studovat na gymnázium. Nejen, že ho finančně podporoval, tam ho ale také seznámil s okruhem českých vlastenců.
4: Po studiu medicíny působil Klicpera v Jihlavě. Později se stal profesorem gynekologie v Linci. Když po vyloučení ze studií v Českých Budějovicích přišel do Lince František Ladislav Čelakovský, Klicpera pomáhal také jemu.
3: Vedle lékařské praxe se František Klicpera věnoval psaní vlasteneckých básní, překládal z ruštiny a vydal odborné dílo latinsko-česko-německou srovnávací botanickou terminologii. František Klicpera zemřel v Linci v roce 1821.
2: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Z Začátek školního roku může dočasně zhoršit šíření žloutenky, upozornil na to Státní zdravotní ústav. Od února ale počet nových případů klesá. Do konce srpna lékaři potvrdili necelých 1500 nakažených hepatitidou A. Za celý loňský rok to bylo přes 3200. Od začátku roku nejvíc nových případů lékaři zaznamenali v Jihomoravském kraji a Praze, kde se epidemie šířila hlavně před rokem. Od loňska zemřelo na žloutenku 43 lidí. I přes růst cen paliv v Česku dál roste spotřeba pohonných hmot. Řidiči za první pololetí natankovali necelé 4,5 miliardy litrů benzínu a nafty. To je meziročně o 3% víc. Ukazují to data Českého statistického úřadu a České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu. Ceny paliv rostou od března kvůli konfliktu na Blízkém východě. Americká společnost Apple změnila název jezera Ontario na americké ve své mapové aplikaci. V minulých dnech ji o to požádal americký prezident Donald Trump. Nový název jezera vidí jen američtí uživatelé této aplikace. Těm kanadským se i nadále zobrazuje název jezera Ontario. Uživatelé map od Apple ve zbytku světa pak uvidí jména obě. Název už změnila i mapová aplikace od Google. A v pražském Valdštejnském paláci dnes začíná festival vážné hudby Mladá Praha. Ten na 12 koncertech představí nadějné hudebníky z Česka i zahraničí. Kromě pražských sálů se bude hrát taky ve Vysoké u Příbramě, Rakovníku, Kolíně, Brně nebo v německém Bad Schandau. Jiří Lehečka hraje na tenisovém US Open v druhém kole proti Britovi Samuelovi. Přímo v New Yorku to vidí reportér David Prouza.
6: Český reprezentant a nasazená osmnáctka vyhrál první set 6-4, druhý 6-2, v tom třetím aktuálně ale ztrácí 0-2 s Britem Tobym Samuelem, ale vede 40-15 při podání svého soupeře. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
7: Zavřená D1 u Vyškova a omezení na D11 za odbočkou na Lysou. Dálnice D1 z Brna do Ostravy zůstává neprůjezdná u Vyškova. Na kilometru 228 vyšetřují srážku auta s chodcem. A policie odklání provoz už dříve na kilometru 226 na exitu Vyškov západ. Objížďka přes Vyškov a po dálnici D46 je teď plynule průjezdná. Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem byl na chvíli zastavený provoz také u Rousínova. Na kilometru 217 pracovníci překládali kabely. Nešlo o dlouhou uzavírku, takže se kolony rychle rozjely. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením za sjezdem na Lysou nad Labem. Mezi 19. a 20. kilometrem je provoz svedený do levého pruhu. Je opravují tam vozovku, kolona se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Tahle vláda podle mě nemá žádnou zahraniční politiku, má pouze domácí politiku, říká můj dnešní host. A ministr zahraničí tvrdí pravý opak, českou diplomacii prý vrací k realismu, národnímu zájmu a výsledkům. Kdo má pravdu a je pragmatismus cesta k většímu vlivu nebo k menšímu respektu? Diplomat a prezidentův poradce Michal Žantovský, dnešním hostem Osobnosti Plus, vítám vás. Dobrý den.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
8: A hezký den z Plusu přeje Barbora Techecí.
2: Osobnost Plus.
8: Tak ještě dřív, než se vrhneme na českou zahraniční politiku jako celek, tak musím začít tou aktualitou, totiž usvědčení Ruska z útoku v Lipsku. Ptám se, je to pro Česko zásadně zvýšené riziko a mělo by to znamenat změnu, jakoukoliv změnu přístupu k Rusům v Česku?
10: Německá vláda došla po vyšetřování k závěru, že za ty útoky je zodpovědné Rusko prostřednictvím nějakých agentů a to je samozřejmě velmi znepokojivá zpráva. O to znepokojivější, že k ní nedochází ve váku, ale že se v poslední době nějak množí ty rušivé momenty v Pobaltí, v Polsku, v Rumunsku byl podobný jaksi incident a tak dále. A když k tomu přidáme ruskou rétoriku, která jaksi neslábne ve svých výpadech vůči Západu, ale naopak někdy se zdá, že jakoby sílila, tak dohromady ten obraz je znepokojivý a nutí Evropu a severoatlantické společenství, aby se k němu zodpovědně postavilo.
8: Tak a co to je zodpovědně postavila, podle vás?
10: To znamená přijmout opatření, která dají Rusku jasně najevo, že jakýkoliv jaksi vojenský krok vůči Evropě, NATO, Evropské unii narazí na velmi tvrdý odpor a zároveň trestat ty původce takových provokací a ty, kdo jsou zodpovědní za pokračující agresi proti Ukrajině, která je pochopitelně u kořene celé té věci prostřednictvím mezinárodních sankcí, o což se Evropská unie snaží, teď se snaží o nové kolo sankcí a to všechno by mělo Rusku dát jaksi najevo, že ta dosavadní politika jeho nepřináší žádné pro něj dobré výsledky a že je třeba tu politiku změnit.
8: Ale obavíme, pane Žantovský, že sankce, reakce na nejrůznější hrozby a tak dále, dokonce i změna v tempu vyzbrojování Evropy, že to všechno už se dávno děje. Máte pocit, že zrovna tenhle případ, tím, jak je prostě bezprostřední v té Evropě, takže by se prostě na ten speciálně, že by se mělo reagovat něčím jakoby výjimečným?
10: Je to velmi jaksi silný impuls, ale je to impuls samozřejmě v první řadě pro posilování bezpečnosti, posilování ochrany strategické infrastruktury pro intenzivnější činnost zpravodajských služeb proti té ruské infiltraci a také pro diplomacii a politické působení navenek.
8: Jestliže ministr Macinka bude si zvát ruskou velvyslankyni k sobě, tak myslíte, že zrovna kroky tohoto typu něco změní?
10: Je to jeden ze standardních kroků v takové situaci. My pochopitelně nevíme, co ministr Macinka ruské velvyslankyni řekne, ale pokud to bude jaksi jasné varování proti tomu, aby takové kroky pokračovaly nebo aby se dokonce přenesly na české území. Máme v živé paměti samozřejmě útok ve Vrběticích před 15 lety skoro, tak je to krok správným směrem samozřejmě.
8: Myslíte si, že by se mělo sahnout na něco takového jako vízová politika směrem k Rusům?
10: Vízová politika směrem k Rusům je nejúčinnější, když se uplatňuje v rámci schengenského prostoru a Evropské unie a bylo by, myslím, záhodno, kdyby se členské země Evropské unie dohodli na omezení volného pohybu Rusů, zejména ruských diplomatů v schengenském prostoru, protože to pochopitelně přispívá i k ruské zpravodajské a dezinformační činnosti.
8: Nepřipadá vám absurdní, že tady tom problému o propustnosti Schengenu pro ruské diplomaty, kteří nezřídka nejsou diplomaty, ale zpravodajci, že tady to je tak propustné, že můžou vlastně i ruští zpravodajci celkem bez problému pochodovat po Schengenu.
10: To je obecný problém schengenské architektury a týká se i problému migrace. Aby schengenská architektura, to znamená volný pohyb uvnitř toho prostoru, fungovala tak, jak má, k tomu je třeba daleko důslednější a přísnější zajištění vnější hranice Evropské unie, aby do ní nemohli pronikat lidé s podobnými úmysly nebo s podobnými plány. V okamžiku, kdy k tomu dojde, tak pak ten pohyb uvnitř schengenského prostoru neznamená problém.
8: Michal Žantovský je dnešním hostem Osobnosti Plus, tak já jsem slíbila téma zahraniční, současné zahraniční politiky. Musím začít tou vaší citací, totiž tahle vláda podle mě nemá žádnou zahraniční politiku. Myslíte si to, protože to je váš letní výrok, myslíte si to pořád?
10: Ano, myslím si to, protože bohužel příliš často tato vláda, zejména ministr zahraničí, zaměňuje zahraniční politikou politiku s rétorikou zaměřenou dovnitř českého politického prostoru, to znamená s vnitřní politikou, a zaměňuje proklamace s tím, co by se opravdu mělo dělat. Je dobré říkat, jak to řekl ministr Macinka v projevu k velvyslancům nedávném Černínském paláci, že Česká republika patří na západ. Jo? Ale je tomu také třeba, jak si přidat ty činy a někdy oběti, které to vyžaduje. Je dobré říkat, že základními zájmy České republiky je bezpečnost, prosperita a svoboda českých občanů, ale je to docela plané ujišťování, když máme takové problémy zajistit obranné výdaje, výdaje na obranu ve výši 2% hrubého domácího produktu, což je cíl, který už je vlastně voda za mlejnem. Teď ten cíl je 3,5% do roku 2035 a v tomto ohledu jaksi nejeví vláda jaksi žádné pevné odhodlání. Čili to je ten rozdíl mezi slovy a činy a zahraniční politika není o slovech, i když se to tak někdy zdá, ona je o činech.
8: Možná stojí za to připomenout, co vlastně ministr Macinka těm velvyslancům tady řekl, protože se to pokládá za jeho zásadní projev. Řekl, že naše zahraniční politika bude stát na třech základních principech: realismu, reciprocitě a diverzifikaci. A teď to rozklíčuju. Realismus znamená jednat s takovým světem, jaký je, ne s takovým, jaký bychom si jej přáli mít. Reciprocita znamená častěji se ptát, co tím získá Česká republika, co můžeme nabídnout a co za to očekáváme. A nakonec diverzifikace znamená, že rozumný stát nestaví svou bezpečnost ani prosperitu na jediné možnosti. Odhlédneme teď od toho, jak se liší případné činy od slov, a ptám se, co je na těchto principech špatně.
10: Vůbec nic, ale to je právě celý problém toho projevu. On je to dobře napsaný projev. Ministr Macinka má zřejmě dobrého speechwritera, ale ten projev používá triku, který, jak si všichni diplomaté a mnozí politici znají, že se vyvěsí papíroví tygři nebo papíroví draci a pak se na ně útočí a ničej se. Jo? Jako říct, že diplomacie by měla být pragmatická disciplína, je jaksi docela legrační. Diplomacie je jedna z konzervativnějších oblastí lidské činnosti a pragmatismus je její jaksi první známkou. Říct, že jak to ministr Macinka v tom projevu učinil, ale nebyl první samozřejmě, že od teďka bychom měli věnovat pozornost ekonomické diplomacii jako něčemu, co nám opravdu přináší prospěch, no tak já tyhle porady a tyhle projevy slýchám od premiérů, ministrů zahraničí, prezidentů už 35 let a vždycky, když slyším, že by se měla Česká republika věnovat ekonomické diplomacii, tak se mi začíná dělat trochu špatně, jo? Protože vím, že ti lidé na těch ambasádách, ti velvyslanci, rozhodně ti schopnější, jak si většinu dne nedělají nic jiného, než ekonomickou diplomacii, že jak si bez toho bychom byli ještě v období plánovaného hospodářství. Já jsem osobně za 6 let, které jsem strávil v Izraeli jako velvyslanec, se obchodní výměna mezi Českou republikou a Izraelem zvýšila 6x. Jo? To není malé číslo. Sjednával jsem dohody o podpoře a ochraně investice Spojenými státy. Zasloužili jsme se o to, že v záhy po revoluci se Česká republika stala členem OECD, toho spolku nejvyspělejších ekonomicko-hospodářských zemí a tak dále a tak dále. Čili připomínat velvyslancům, že mají myslet na hospodářství, může jenom někdo, kdo nikdy netrávil jaksi v diplomacii delší čas.
8: Ale ten Macinkův tlak na výsledky v diplomatické sféře je jakoby opodstatněný nebo není?
10: To je sklenice poloplná, poloprázdná. Pochopitelně je vždycky možné a dokonce možná správné prostě říkat, že bychom měli dosáhnout ještě lepších výsledků, ale ty tramvaje, co jezdí v San Francisku nebo v Portlandu, ty trolejbusy, co jezdí v Daytonu v Ohio, ty tam nespadly z nebe, ty jsou výsledkem několikaleté práce, včetně práce českého velvyslanectví a české diplomacie, čili ty výsledky ano, můžeme předvést, ale že bychom měli předvést nové výsledky, další výsledky, o tom se samozřejmě s ministrem Macinkou přijít nebudu.
8: Ministr mluví v tom projevu také mimo jiné o tom, že nepotřebuje od velvyslanců, aby se věnovali reportům o tom, co bylo, protože to si můžou lidi z ministerstva přečíst online, ale že se mají víc zabývat tím, co bude, odhadovat další vývoje, ukazovat na lidi, kteří budou mít vliv v budoucnu, nejspíš a tak dále. Tohle velvyslanci nedělali?
10: No to je zase diplomatická malá násobilka a nejenom, že to diplomaté dělají, ale píší měsíční, čtvrtletní výroční zprávy právě, kde analyzují, jak se vyvíjí situace v té zemi, kam míří, kdo budou ty příští osobnosti v politice té země a kterým směrem se její zahraniční politika bude vyvíjet. Zase bez toho není možné diplomacii dělat. A že to je možné někdy dělat více? Ano. Mně se v tom projevu líbila jedna věc, že pan ministr Macinka vyzval velvyslance k větší odvaze k tomu, aby nečekali na instrukce z ústředí, ale odvážně jednali sami. To já považuji za správné, protože, jak už jsem říkal, velvyslanci, diplomaté jsou často konzervativní lidé a neradi jaksi takovouhle míru odvahy projevují. Otázka je, jak se bude ministr Macinka tvářit, až ji skutečně začnou projevovat.
8: Myslíte si, že ten fakt, že Černínský palác bere, a zvlášť to zdůrazňuje, bere ve velký potaz to, že dnešní svět se mění, že už to není ten svět, kdy jsme měli všichni stejné ideje, ale že je to svět, kde se musíme naučit vycházet i s těmi, se kterými se neshodneme v rámci toho nového uspořádání. Je to vlastně dobrý krok podle vás?
10: No zase konstatování, že svět se mění, je, jak by řekl bývalý prezident Klaus, triviální. No. Ano, svět
8: ne, ale víte to, pardon, že vám do toho vstupuju, ale nutno říct v tuhle chvíli, že to není to běžné, svět se vyvíjí, ale že svět se změnil tak prudce, že to ani analytici sami neočekávali. Rozumíte mi?
10: Ano, to je bezesporu pravda a ten proces té změny trvá, ten jaksi neskončil a je pravda, že dochází k základní, zásadní změně toho dosavadního světového řádu, který fungoval od, dejme tomu, konce studené války a že ten řád je teď v krizi, protože se objevili noví hráči, objevily se nové způsoby velmocenské politiky, v kterých, jak také ministr Macinka říká, jak si se víc projevuje ta mocenská politika než zásady nebo než hodnoty těch států. To je všechno pravda, ale to se děje ve světě periodicky a vždycky na konci toho období vzniká nějaký nový pozměněný mezinárodní řád, protože naprostá většina existujících zemí má zájem, aby takový řád, aby nějaká pravidla v chování mezi státy existovala. To platí už o Vestfálské smlouvy v roce 1648. To znamená, my musíme jako středně velká nebo menší země jaksi usilovat ne o jenom vzít na vědomí to, že ten současný řád už nefunguje, ale snažit se přispět k tomu, aby vznikl nějaký nový funkčnější řád a že v něm budou noví hráči, že v něm budou nové směry zahraniční politiky, o tom není sporu.
8: Jasně. Vy jste řekl, že celý svět vždycky toužil, nebo ten západní svět vždycky toužil po pravidlech. Teď je to ústup od pravidel. Jak to podle vašeho názoru může vlastně dopadnout na malou zemi, jakou jsme my. A má smysl v této etapě toho vývoje jako hledat jiné postupy, než jaké aplikuje zbytek západního světa?
10: Je to otázka národních zájmů a já nejsem ve velké při s ministrem Macinkou, když říká, že těmi národními zájmy jsou bezpečnost, prosperita a svoboda jaksi českých občanů, jo, ale z toho taky vyplývá, že taková země, která je ze 70 nebo 80% závislá na výměně mezinárodní obchodní, na exportu, na světovém obchodu, země, která je čistým, velkým vlastně exportérem, země, která je suchozemská, leží mezi většími sousedy, s některými z nich měla v minulosti velké problémy a tak dále, tak má základní národní zájem na tom, aby existovalo prostředí, v kterém budou platit pravidla, v které se taková země cítí bezpečně, v které může prosperovat svým exportem a v které může taky hájit svou svobodu. A to znamená, že máme i zájem na tom, jak si přátelice se zeměmi, které tu svobodu hájí. Nemáme zájem na tom, jak si spolupracovat se zeměmi, které doma i v zahraničí svobodu ničí. Jo? A v tom...
8: Tak jak v téhle souvislosti hodnotíte například jako další reset vztahu s Čínou, který má v plánu tato vláda?
10: No tak česká zahraniční politika má některé evergreeny, je to po třetí nebo po čtvrté, co jaksi činitelé v oblasti zahraniční politiky mluví o resetu vztahu s Čínou. Naposledy to ve velkém zkoušel prezident Zeman, včetně návštěv v Pekingu ve společnosti Krtečka a tak dále. Ta obrovská povodeň těch zakázek a těch investic se nekonala, nepřišla, nepřijde ani teď. Jo? Tím jsme si celkem jistý a je otázka na tom, a tady by se možná měl ministr Macinka i více ohlížet na to, jak smýšlí třeba současná americká administrativa, jak si my nestojíme mít v ložnic, o to mít v ložnicích a v kuchyních a v autech Huawei. My nemůžeme příliš stát o to, aby jako jeden z největších výrobců automobilů v Evropě jsme byli zdecimováni importy laciných, dotovaných čínských aut a tak dále. Čili tím neříkám, že bychom neměli kupovat z Číny sojovou omáčku. Určitě je ne, výborná.
8: Víte, vzpomínám si na to, jak host tohoto týdne, jeden z hostů, Hynek Moníček, u mě ve studiu prohlásil, že je třeba prostě na Čínu se z České republiky dívat tak, jako se dívá většina západních zemí. Že ano, můžeme říkat, že máme jakoby jiné hodnoty a jiný pohled na to, co je svoboda a co není, ale jako obchodovat s ní chtějí všichni. Cítíte to stejně?
10: Ale my také s Čínou obchodujeme v míře, v které je to pro nás výhodné a vyhovující. Ty pokusy o nějaké ambicioznější projekty, nejenom z čínské strany, ale také z naší strany, se většinou nezdařily, většinou selhaly. Není nic v naší politice, v ústavě, v zákonech, co by nám zakazovalo obchodovat s Čínou, jo? Ale rozhodně já nevím o ničem, co by z toho dělalo nějaký prioritní cíl naší zahraniční politiky. Jo? A ona, ta zahraniční politika, ať si říká, kdo chce, co chce, se bez té hodnotové orientace úplně neobejde. Vy jste připomněla Hynka Kmoníčka, já si pamatuju, když propagoval a naše vztahy s Iránem a jezdil do Teheránu a podporovat českou účast na výstavbě iránské jaderné elektrárny Bušehr, což jsme nakonec museli zákonem v českém parlamentu zakázat. Kdybychom to byli udělali a kdyby ta elektrárna fungovala, tak ta otázka skutečně zní, v jaké situaci by byl svět a Irán a Česká republika dnes.
8: Diplomat a prezidentův poradce Michal Žantovský byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuju moc.
10: Já taky děkuju. Naschledanou.
8: Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachycí.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Jacques Le Goff je považován za jednoho z nejvýznamnějších historiků 20. století. Rozhodně je nejpřekládanějším historikem školy Anal, která v druhé polovině 20. století fundamentálně přeměnila způsob vnímání dějin a bádání o nich.
3: Rodák z jeho francouzského Toulonu v 70. letech vystřídal Fernanda Brodéla ve vedení proslulé École des études en sciences sociales. Badatelsky se specializoval na historickou antropologii středověké západní Evropy. Pouštěl se i do tehdy nezvyklých témat výzkumu, jako je například idea očistce nebo role snů a imaginace v myšlení středověkého člověka.
4: Pro nás není bez zajímavosti, že v letech 1947 a 48 studoval na Karlově univerzitě. Přesně o 50 let později mu pak pražská alma mater udělila čestný doktorát. V českém překladu vyšlo také 14 jeho knih, což není pro zahraniční historiky běžné.
3: Jacques Le Goff zemřel v roce 2014 ve věku 90 let. Do poslední chvíle si udržel životní elán a jeho spolupracovníci ho přirovnávali vitalitou i tělesnou stavbou k obrovi Gargantovi z jeho milované knihy od Françoise Rabléze.
2: Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Premiér Babiš bude s motoristy jednat o výši rozpočtového schodku na příští rok. Katar si připomíná 55 let od nezávislosti na Velké Británii. Lehečka i Muchová postoupili do třetího kola US Open. A počasí dnes bude zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déšť nebo přehánky, teploty až 27 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí